0: Zatím podle průzkumů zůstává Da Silva. Vodovody a kanalizace Náchod začnou pravděpodobně od příštího roku dodávat vodu do Polska do jedné z místních částí příhraničního lázeňského města Kudva Zdruj. Z veřejného vodovodu poteče do zahraničí 30 kubíků vody denně, což je podle předsedy představenstva VAKu Náchod Dušana Téra téměř zanedbatelné množství.
1: Z Polický křídový pánve na našich zdrojích máme povolení asi 9 800 000 kubíků za rok a v současné době využíváme to na polovině, vody je dost. A v tomto množství je nějaký 1,5 milionu kubíků, který dodáváme do Hradce Králové.
0: Sport. Fotbalisté Hradce Králové v šancelize na výhru nad Pardubicemi nenavázali. Ve druhém kole soutěže remizovali v Praze s Bohemians 0-0. K zisku bodu přispěl východočechům i brankář Adam Zadražil, který ve čtvrtém soutěžním utkání ročníku udržel druhou nulu a byl rád, že ho nepřekonal Václav Pilař, jeho bývalý spoluhráč a aktuálně křídelník Bohemians.
2: Vašek je můj kamarád, takže to bylo taky zajímavý střetnutí. Mám ho, vím, co má rád, jak zakončuje, takže je dobře, že ho kluci do ničeho úplně nepustili, ačkoliv si myslím, že hrál dobrý zápas a jemu jako přeju jenom to nejlepší.
0: V dalších zápasech druhého kola remizovala Olomouc s Mladou Boleslaví 2-2. Fotbalisté Jablonce opět vyhráli, v Pardubicích zvítězili 2-0. V lize je tak Jablonec bez ztráty bodu, stejně jako Slavia a Teplice.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Neprůjezdný hlavní tah v Pardubicích a omezení na trase Karlovy Vary Praha. V Pardubicích je na průjezdu městem úplná uzavírka, dočasná. Neprůjezdná je silnice 37 na trase Hradec Králové Chrudim na úrovni pardubické železniční stanice. Policie z místa hlásila pohyb chodce. Na trase Karlovy Vary Praha po dálnici D6 a 6C u Bošova na kilometru 83 najel nadměrný náklad 260 tun 5 metrů na šířku. Na trase pojedou k exitu 38 Řevničov, kde odbočí na Slaný. Na dálnici D3 u Českých Budějovic je zavřený tubus v tunelu Pohůrka. Je to mezi kilometry 135 až 136. Nově se jezdí obousměrně jen tubusem na Benešov a Prahu. Aktuálně plynule a s omezením souvisí i uzavírka na exitu nebo na sjezdu z exitu 136 směr Rakousko. Objíždí se otočením na exitu 141. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme jasno až polojasno, odpoledne se ojediněle objeví přehánky nebo i bouřky, při kterých může zasilovat vítr. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na jihu Moravy i 39 a na horách většinou kolem 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál, slovo má opět Adam Carda.
5: 5,5 minuty po 2 hodině ladíte noční radiožurnál, a to v pondělí 3. srpna. A tím pádem tu pro vás mám novou výhru do naší noční soutěže pro tento týden. Mám tu pro vás právě vyšlou knížku Zmizení mladé dámy od proslulé autorské dvojice Neil Richards a Matthew Costello. Čeká vás britská detektivka z Londýna, kam vyrazila dcera prominentní rodiny, aby se prosadila jako tanečnice. Ovšem slečna Lizzie narazí na problém a hrozí nebezpečí, a taky na pomoc vyrazí bývalý agent jejího veličenstva Harry Mortimer i se svojí ženou. Víc už z děje neprozradím, to si zjistíte sami, až si knihu u nás vyhrajete. Máte-li tedy zájem o příběh z britské klasické detektivní školy, tak s námi soutěžte. A to na číslech 221, 552, 155 nebo 255 na konci. Tak volejte právě teď.
3: Noční radiožurnál
6: a Adam Carda.

0: Imagine Dragons v nočním radiožurnálu a teď je před námi soutěž.
1: Vydejte se s radiožurnálem do Anglie 20. let minulého století. Pomozte originální dvojici vyšetřovatelů hledat mladou dívku z prominentní rodiny, která utekla z ospalého Sussexu do víru britské metropole. Užijte si kombinaci klasické krimi atmosféry, noblesy anglického venkova i jiskřivé chemie ústřední dvojice. Knihu z britské detektivní série Vraždy v Midwortu, Zmizení mladé dámy, dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: Výhru pro tento týden jsme si v tuhle chvíli představili a teď nám chybí někdo z vás, kdo s námi bude soutěžit. Haló, slyšíme se?
2: Ano, dobrý den, tady Pavel.
0: Dobrý den, Pavle, já vás zdravím. Ještě než se pustíme do soutěžení, tak v rychlosti prolétnu pravidla. Budu pro vás mít soutěžní otázku, k ní tři možnosti a jedna z nich logicky je hledaná správná odpověď. Je to takhle srozumitelné?
2: Ano.
0: Dobře, tak jdeme na to. Dnes se i v naší otázce, stejně jako ve výherní knize, podíváme do Anglie. Ptáme se, která z následujících barev není na vlajce Anglie? Za A bílá, za B červená, za C modrá.
2: Modrá tam je.
0: Není tam modrá. Je to přesně tak, říkáte to naprosto správně, vystřelil jste to hned, takže vás nebudu vůbec nijak napínat. Gratuluji k výhře. Kniha je pro vás, nebo se chystáte někoho potěšit?
2: Pro mě a potom půjčím dál.
0: Je mi to jasné. Já myslím, že na letní večery se určitě kvalitní britská detektivka bude hodit. Tak jenom poprosím, vydržte ještě chviličku na telefonu.
2: Určitě.
0: Díky moc. A vy ostatní budete mít příležitost vyhrát si u nás knihu Zmizení mladé dámy samozřejmě i v dalších dnech po celý tento týden. Nejbližší příležitost bude zítra v nočním radiožurnálu po 2. hodině.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: September a píseň Cry for You zazněla v nočním radiožurnálu, se kterým se teď vydáte do Brna. Jeden z tamních fenoménů moravské metropole totiž do pár let téměř zmizí z ulic. Jde o výduchy z parovodního potrubí, kterým místní obyvatelé přezdívají kouřící značky. Teplárny Brno brzy dokončí jejich výměnu za úspornější horkovody. Pár trubek ale chtějí zachovat, aby symbolicky připomínali období páry.
1: Kulatá červená značka Zákaz vjezdu stojí před nejvyšším správním soudem, chrlí páru a ze správného úhlu to vypadá jako výduch z podzemní továrny na mraky. Často tu vídám turisty, jak si úkaz fotí. Dnes jsem ale nenarazil na žádného, tak se za jednoho vydávám a zjišťuju, jestli Brňané vědí, co je tahle kouřící značka zač.
2: Excuse me, do you know what it is?
3: Hot water, heat buildings.
4: Tím se ohřívá voda nebo se vytápí domy. Nebojte, žádný oheň podzemí.
1: Tahle značka přestane kouřit zřejmě příští rok. A tím bude takřka dokonaná výměna parovodů za horkovody, která začala v roce 2010 a vyjde na asi 3 miliardy korun. Zrovna teď dělníci pracují mezi hlavním vlakovým a autobusovým nádražím u hotelu Grand. Doplňuje mluvčí brněnských tepláren Radka Mistrová.
5: Vyměníme, až bude dokončeno, více než těch 96 kilometrů starých parovodů.
1: Potrubní síť se zároveň smrskne asi o třetinu a z původních 105 výduchů zůstane jen pár. Na odhadem 3-kilometrové trase mezi spalovnou odpadu a teplárenským kotlem nedaleko centra města. Pára tam pohání turbínu.
5: A pak je otázka, jestli tady v centru udělat nějakou symbolickou maketu nebo řekněme repliku té kouřící trubky.
1: Přestože období brněnské páry zdánlivě končí, ne tak docela. Když loni teplárny vyměnili potrubí v blízkosti fakultní nemocnice u svaté Anny, musel si tam špitál postavit vlastní zdroj páry. Zdůvodňuje mluvčí nemocnice Jiří Erlebach.
6: Technickou páru si vyrábíme sami a používáme ji zejména pro sterilizaci a vlhčení vzduchu.
1: Čas od času taky některá trubka přibude, i když jenom dočasně. Naposledy to bylo posledních pár měsíců na dvoře místodržitelského paláce Moravské galerie, říká její mluvčí Eva Karlčáková.
7: Loni na podzim došlo k havárii parovodu uprostřed místodržitelského paláce na jeho nádvoří, což významně ovlivnilo provoz celého paláce a i expozice umění do kapsy.
1: Parovod, který ale do pár let zanikne, už je opravený. Do expozice galerie se tak lidé po parní havárii dostanou znovu od příštího čtvrtka. Z Brna Tomáš Kremr, Radiožurnál.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: 2 hodiny a 30 minut. Stručné zprávy má Monika Chmilová.
1: Na rumunské území u hranic s Ukrajinou v neděli opět dopadly trosky dronu. Informovalo o tom rumunské ministerstvo obrany, podle kterého ale nevznikly žádné škody. Úřad zatím neuvedl, odkud bezpilotní stroj byl. Trosky dronu sestřeleného Ukrajinou dopadly poblíž Dunaje u rumunské vesnice Periprava. Začátkem týdne Bukurešť vyhostila ruského diplomata kvůli narušování rumunského vzdušného prostoru ruskými drony. Rusko v reakci na to uvedlo, že to byl neopodstatněný krok a že Rumunsko nepředložilo žádné důkazy o původu dronů. Sebevražedný atentátník na severu Pákistánu včera zabil nejméně 14 lidí, včetně 5 policistů. Agentura AP informovala, že se odpálil u policejní stanice. Před útokem se na místě shromáždil dav lidí, kteří křičeli protivojenské slogany a volali po míru. Policie podle agentury AFP uvedla, že 20 lidí je zraněných, někteří vážně. K útoku se zatím nikdo nepřihlásil. Ve Vyškově dnes začíná zkrácený úvodní kurz pro aktivní zálohy. Potrvá 4 týdny na místo obvyklých 6. Účastníci ale nebudou mít volné víkendy. Krátký letní turnus je určený lidem, kteří mají časově náročné zaměstnání nebo se jim nehodí jiný termín během roku, a to třeba učitelům, hercům anebo lékařům. A nová výstava Národní knihovny představí osud 700 ztracených knih, které za druhé světové války ukradli nacisté. Podařilo se je dohledat v pražském Klementinu. Expozice s názvem Ze stínů ke světlu ukazuje vybrané vzácné hebrejské tisky, ale taky dokumenty a fotografie. Výstava začíná dnes a potrvá až do října. Sport. Tenistka Daria Vidmanová v Memphisu premiérový titul na okruhu WTA nezískala. Se 16-letou ruskou Ljutovovou prohrála 1-2 na sety. Ve svém prvním finále na okruhu vyhrála první sadu. V té rozhodující třikrát odvrátila matchball, pak prohrála po více než 2 hodinách. Rodačka z Moskvy Vidmanová reprezentuje Česko od roku 2016.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na dálnici D1 u 9 křížů a komplikace možné na trase Karlovy Vary Praha. Na dálnici D1 za Brnem do Prahy stojí autobus mezi sjezdy na Ostrovačice a 9 křížů, kilometr 170,5. Blokuje pravý pruh jeden ze 3. Vozidlo je označené policejní hlídkou, dejte pozor, hlavně nákladní auta tam náhle vybočují vlevo. V Pardubicích už skončila uzavírka na průjezdu městem. Kvůli chodci byla neprůjezdná silnice 37 u pardubické železniční stanice. Na trase Karlovy Vary Praha, dálnici D6 u Bošova na kilometru 83 najel nadměrný náklad. 5 metrů na šířku míří k exitu 38 Řevničov, kde odbočí na Slaný. Na cestě bude několik dnů, jedou do Starého Hrozenkova na hranice se Slovenskem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme jasno až polojasno, odpoledne se ojediněle objeví přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na jihu Moravy i 39. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
0: Slavné osobnosti nebo ptáci a příroda? Tak s touhle otázkou můžete pomoci i vy. O co jde? Po 28 letech se budou měnit nebo bude měnit design eurobankovek. A jestli na eurech budou od roku 2031 významné osobnosti nebo zvířátka, tak to můžete rozhodnout i vy. Stačí se podívat na irozhlas.cz do rubriky Ekonomika, kde je článek právě na tohle téma, a dozvíte se tam i to, kde se do hlasování můžete zapojit i vy. Tak se tam podívejte, hlasujte. A já vám zatím v nočním radiožurnálu s příjemným Noc s Adél.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Každá tyrolská rodina má prý svůj vlastní recept. Ne na knedlíky nebo štrůdl, ale na likér z mladých borovicových šišek. Ty se sbírají jen několik týdnů v roce vysoko v Alpách. Do rakouského Tyrolska se proto vypravila natáčet naše zpravodajka Bára Vránová a její reportáž uslyšíte za chvíli.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Adam Ďurica a jeho hudební novinka, píseň Iskry, jste právě slyšeli v nočním radiožurnálu s datem 3. srpna. Šplhají po stromech a riskují zranění. To všechno kvůli několika šiškám. V rakouském Tyrolsku z nich totiž dodnes vyrábějí tradiční likér. Jehož recept si rodiny předávají po generace. Navíc na sběr nejlepších borových šišek mají jen několik letních týdnů.
1: Borová stezka neboli cervek v němčině je v Tyrolsku velmi oblíbená pro svoje panoramata. Bohužel dneska není moc hezké počasí, takže nic moc vidět není, všude je mlha. Ale my jsme tu s průvodkyní Kristýne i z jiného důvodu, protože tato stezka je pojmenovaná po borovicích, což je tady velice důležitý strom.
2: Borovice limba je opravdu výjimečná. Roste pomalu až vysoko v horách, ve výšce kolem 1800 metrů nad mořem, kde odolává drsnému počasí. A právě z jejich šišek u nás vzniká tradiční tyrolský likér.
1: Borovice všude vidím, zatím to tady i hezky borově voní po té smůle, ale nikdy žádné šišky, protože ty stromy, které míjíme, jsou zatím malé. A šišky, které potřebují na borovicový likér, rostou až na těch opravdu vzrostlých, to znamená od 2 metrů výš.
2: Těhle je ještě škoda, strom musí nejdřív dorůst. Limba se může dožít až 500 let. Šišky pak rostou vysoko v korunách těch nejstarších stromů a dostat se k nim je vlastně to nejtěžší na celé výrobě.
3: Vzrostlé borovice stojí na strmých svazích nebo kolem nich bývá husté borůvčí a křoví. No a v tomto případě dokonce obojí.
2: Nejlepší doba na sběr je na konci července, kdy jsou šišky správně zralé. Nejlepší je počkat po bouřce nebo silném větru, kdy sami spadnou na zem.
3: Šišek přitom není potřeba mnoho. Na domácí várku stačí jen 3 nebo 4. Zpracovat se ale musí co nejdřív, dokud jsou ještě měkké a plné pryskyřice. Právě tehdy dají likéru jeho typickou vůni, chuť a i sytě červenou barvu. V alkoholu leží několik týdnů. Co všechno se k ním pak přidá, to už záleží na rodinném receptu.
2: Mě to naučila maminka. Už jako malá jsem s ní chodila sbírat šišky a dělali jsme z nich sirup i likér. Někdo přidává med, někdo hnědý cukr, já třeba dávám ještě trochu džinu.

0: ty speciality.
1: Likér ale rozhodně není to jediné, k čemu Tyroláci limbu využívají. Z jejího dřeva vyrábějí třeba nábytek, hlavně postele. Věří totiž, že borová pryskyřice pomáhá ke klidnějšímu spánku. Oblíbené jsou i polštářky nebo pytlíčky s limbovými hoblinami, které provoní celý pokoj. Limba je ovšem důležitá i pro celý alpský ekosystém.
2: Máme tu takového ptáčka, jmenuje se ořešník kropenatý. Vybírá ze šišek semena a schovává si je na zimu, jenže na část svých skrýší zapomene a právě z těch zapomenutých semen pak vyrostou nové limby.
1: A jak to tak v horách bývá, tak počasí se během chvíle úplně změnilo, mraky se zvedly a konečně se ukázalo i panorama Innsbrucku, jenže tentokrát byly ty výhledy spíš takový příjemný bonus. Kdyby totiž bylo hezky už od začátku, tak bych se nejspíš stejně jako většina turistů hlavně kochala a kolem těchto borovic jenom prošla. Z Cirbenweg nad Innsbruckem, Bára Vránová, Radiožurnál.

0: Kufry zbaleny? Svět čeká. Šlechta na cestách. Vydejte se po stopách šlechtických rodů. Navštivte zámky Telč, Horšovský Týn a další památky po celé republice. Od Orientu po Ameriku. Poznejte, jak se cestování promítlo do podoby hradních a zámeckých interiérů. Více na webu Národního památkového ústavu npu.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Monika Chmilová přináší zpravodajský souhrn.
2: Maďarsko kvůli vedrům čeká kritických 5 dní, varuje premiér Maďar. Země bude muset odstavit i jadernou elektrárnu. Nejstarší typy občanských průkazů ode dneška neplatí. Fotbalisté Olomouce remizovali v Šancelize s Mladou Boleslaví 2-2 a dnes bude převážně slunečno, objeví se i bouřky, teploty až 39 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
2: Maďarsko dělí jen centimetr od vypnutí jediné jaderné elektrárny v zemi. Hladina Dunaje, používaná k jejímu chlazení, podle premiéra Pétera Maďara na měřící stanici klesla na minus 133 cm. Pokud to bude ještě níž, elektrárna Paks vůbec poprvé za téměř půl století odstaví všechny 4 reaktory.
3: Maďarsko podle premiéra Maďara čeká následujících 5 dní kritické období.
4: Žádám firmy, instituce i domácnosti, aby ve večerní špičce výrazně snížili spotřebu elektřiny. Nákupní centra by měla méně chladit a obce dočasně vypnout nepotřebná a dekorativní osvětlení.
3: Na výzvy vlády k šetření už od pátku reagovala řada velkých podniků. Například chemička MOL, automobilky, obchodní řetězce nebo maďarský operátor Telekom. Úsporné kroky chystají také třeba lázně nebo akvaparky. Vláda navíc už dřív schválila opatření, které umožní velké spotřebitele elektřiny dočasně odpojit. Bára Vránová, Radiožurnál.
2: Nejstarší občanské průkazy ode dneška neplatí. Jde hlavně o papírové knížky a zalaminované kartičky, na kterých je u platnosti uvedeno bez omezení nebo datum platnosti úplně chybí. Jejich držitelé mohou být 90-letí a starší lidé. Podle ministerstva vnitra bylo ještě letos na jaře v oběhu asi 10 000 těchto průkazů. Aktuálně jich stále evidují zhruba 4 700, upřesňuje mluvčí resortu Adam Dazler.
5: Uvedená čísla je potřeba vnímat s rezervou. Část lidí už pravděpodobně v České republice nežije nebo jejich doklady fyzicky neexistují. Přesto mezi držiteli těchto průkazů mohou být i seniori, kteří je stále běžně využívají.
2: Ode dneška je pro dopravu otevřený historický most v Zákupech na Českolipsku. Pískovcová stavba na Výpadovce na Mimoň byla kvůli opravě uzavřená od konce letošního března. Zatím se jezdí formou kivadlové dopravy řízené semafory, říká náměstek hejtmana Libereckého kraje pro dopravu Daniel David ze starostů pro Liberecký kraj.
6: Tento provoz bude trvat do 31.8. Od 1.9. bude most zcela průjezdný. Celkové dokončení se očekává zhruba do půlky října. Celkové náklady na stavbu jsou v tuhle chvíli vyčísleny na zhruba 20 milionů 117 tisíc.
2: Sport. Fotbalisté Sigmy Olomouc ve druhém kole šance ligy remizovali s Mladou Boleslaví 2-2 a v novém ročníku nejvyšší soutěže dál čekají na výhru. Trenér Pavel Hapal si ale cenil zlepšeného herního výkonu a přístupu mužstva oproti prvnímu kolu v Jablonci.
7: Všichni chceme, i fanoušci naši chcou výsledky, chcou vidět i ty 3 body na konci, ale hodně těch věcí vyměníme a přece jenom toho času moc nebylo. A mě spíš vadil trošku ten běžecký výkon v Jablonci. Tentokrát si myslím, že jsme byli dobře připraveni, když se vám potom nepodaří střelit branku a z jediného breaku, kterou Boleslav vlastně měla, nás potrestala a šla do vedení. My prakticky museli pořád dohánět.
2: V dalších utkáních pak Jablonec zvítězil nad Pardubicemi 2-0 a je dál 100%. Bohemians Praha remizovali s Hradcem Králové 0-0. A Sára Bejlek postoupila do druhého kola tenisového turnaje v Torontu. Číňanku Wang Xin porazila 2-1 na sety po skoro 3 hodinách na kurtu. Další soupeřkou české tenistky bude Polka Iga Świąteková, která měla v prvním kole volno.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na D35 na Olomoucku a překážka na dálnici D1 u 9 křížů. Na dálnici D35 z Olomouce do Mohelnice srazilo nákladní auto Zvěř. Za sjezdem na Unčovice na kilometru 252 je zavřený pravý jízdní pruh. Je tam slabý provoz, v místě nehody se nezdržíte. Na dálnici D1 za Brnem do Prahy stojí autobus mezi sjezdy na Ostrovačice a 9 křížů. Kilometr 170,5 blokuje pravý pruh 1 ze 3. U auta je policejní hlídka a na místo před chvílí přijela i silničářská šipka. Hlavně nákladní auta v místě vybočují vlevo. A v Ostravě v Rudné ulici je od soboty nová uzavírka. Mezi Porubou a odbočkou na jih se jezdí jen po půlce Rudné. Obousměrně jedním jízdním pruhem, zřejmě to bude hlavně během dne komplikovat, zpomalovat provoz. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes čekáme jasno až polojasno, odpoledne se ojediněle objeví přehánky nebo i bouřky, při kterých může zesilovat vítr. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na jihu Moravy i 39, na horách většinou kolem 27. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
1: Ladíte noční radiožurnál 5, možná už spíše 6 minut po třetí, přeji poklidnou pondělní noc a také příjemný poslech. Nejžavější místo Valašska bylo o uplynulém víkendu rozhodně v rožnovském skanzenu. K vedru, které panovalo venku, tam totiž kováři přidali ještě vlastní výhně a stáli u nich celý den. My se za nimi vypravíme za chvíli v reportáži.
0: Noční radiožurnál
9: a Adam Carda.

0: Kladiva, žhavé železo, kouř a k tomu pořádné letní vedro. Ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm hořeli o víkendových dnech řemeselkovářské výhně. Sešli se tam podkováři, mistři kováři i lidé, kteří taví železo ještě starou slovanskou metodou.
1: Už jsme něco nakoupili málo.
2: No, já sbírám nože, takže u mě je to jasné. Já se pohlížím po nějakém pěkném noži do sbírky, takže to bude určitě můj suvenýr.
1: Vedro, nevedro, půjdete hledat.
2: Ano, přesně tak.
3: Říká Martin, ono se dlouho u těch výhní nedá postávat a pozorovat.
2: No, to je velký žár a je moc horko na to dneska. V zimě by to bylo lepší.
3: A zatímco návštěvníci mají na vybranou, tak úplně jinak jsou na tom kováři.
4: Miroslav Žitník teď tady vyrábí hřebíček. Já stojím velmi blízko u jeho výhně, je tady docela horko. Vy máte zástěru, máte tričko s dlouhým rukavem.
5: Když mám triko s krátkým rukavem, tak se spálí moc slunka. To radši budu spocený a budu smrdět.
3: Od výhně, u které pracuje Miroslav Žitník a která je hned u vchodu do dřevěného městečka, se přesunuju k fojctví. Tady jsou hned dvě výhně, pracuje u nich mistr kovář David Mokrý. Je to pořádné horko, vy sám máte taky hrubou zástěru.
6: Ta zástěra mě hlavně cloní to teplo. Jo, kdybych ji neměl, tak by mě u té výhně bylo mnohem větší vedro a horko.
3: Vidíme, že tady pracuje taky podkovář.
6: Pan podkovář předvádí ukázku a mění vždycky jednu nohu u jednoho koně.
3: Pomocník drží nohu koně a pan kovář má v ruce velkou rašpu. To je opravdu obrovská. Jak dlouho vám trvá, než takto okujete koně?
7: Tak 2 hodiny. Za 2 hodinky ten kuň pokud drží, tak to je dobrý.
3: Tak vy jste teď úplně splavený.
7: Každou hodinu 1 noha.
3: Dřevěným městečkem se přesunuju k rozpálené šachtové peci, ze které sála obrovské teplo. Jak vlastně vypadá tavení železa starou slovanskou metodou, tady návštěvníkům ukazuje geoložka Andrea Dovicová.
8: V podstatě v té spodní části, v té nístěji, se nám slepují kousíčky železa do podoby právě té železné houby.
3: Gabriela Hickl, Radiožurnál.

složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám. Troskota víc než boju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Novinka Marka Ztraceného, to je píseň Obuj si mé boty. A vy jste ji slyšeli právě teď v nočním radiožurnálu. A teď se vydáme na Pardubicko. Na okraji Pardubického kraje, kde se Železné hory setkávají se Žďárskými vrchy, se o víkendu totiž proháněl pilot Formule 1 Valtteri Bottas. Tentokrát nebyl v kokpitu rychlého vozu, ale na kole. Postavil se totiž na start cyklistického závodu světové série Gravel Tour Hlinsko.
1: Až chvíli před začátkem závodu se na konci startovního pole objevil muž, na kterého do Hlinska dorazila většina fanoušků. V bílém dresu s modrým křížem se s nimi Valtteri Bottas ještě minutu nebo dvě před startem s úsměvem fotil a rozdával podpisy na všechny strany.
2: A pro vás, diváky a fanoušky, Valtteri Bottas se dostává do první řady.
1: Pak pořadatelé Bottase, asi i trochu proti jeho vůli, protáhli v uvozovkách na pole position, tedy do první startovní řady amatérské kategorie. V samotném 131 km dlouhém závodě, ale čelní pozice neatakoval, skončil na 32. místě.
3: Nevím, jak vypadám, ale jsem trochu unavený, byla to těžká trať, ale pěkný závod, hezké cesty lesem, užil jsem si to.
1: Prohlásil po dojezdu do cíle Valtteri Bottas. 36-letý pilot Formule 1 nejenže rád jezdí na kole, ale doma ve Finsku dokonce i sám pořádá gravelové závody.
3: Je to dobré na fyzičku, na vytrvalost, ale také na vyčištění hlavy. Je to pěkný koníček.
1: Bottas, stejně jako ostatní piloti, má aktuálně měsíční pauzu mezi závody šampionátu vozů Formule 1. Do Hlinska dorazil i s přítelkyní, profesionální cyklistkou Tiffany Cromwellovou. I díky ní se zná třeba s Petrem Vakočem.
4: Shodou okolností jsme se potkali včera náhodou při vyzvedávání čísel. Byl jsem taky v kontaktu s jeho partnerkou, s tou se znám dobře vlastně z Canyonu, nebo ještě z doby, co jsem závěl Alpecin, jsme se spotkali někde na soustředění v Kalifornii, takže jsem jim dával i nějaký tipy, ať už tady v Hlinsku, tak v Praze, kde bylo zůstávat.
1: Vyprávěl Petr Vakoč, který dojel v elitní kategorii třetí.
4: Myslím, že to je super, že to bylo všude ve zprávách, myslím, že dorazilo plno lidí i díky němu a myslím, že je skvělý, že organizátoři to myslím, dobře rozhlásili, určitě mu udělal radost, že mu dali jeho závodní číslo z formule a myslím si, že to je fajn a že k tomu přistoupili velmi dobře a že se z toho podařilo vytěžit pro všechny strany super zážitek.
1: Účast Valtteriho Bottase na Gravel Tour Hlinsko sice možná zastínila vítězství Dana Lindberga a Australanky Frejnové v elitních kategoriích, ale do Hlinska zase přilákala nejen fanoušky cyklistiky, ale i Formule 1.
5: Valtterimu jsem strašně vděčný, protože nám ten závod zpropagoval, nebo to jeho jméno zpropagovalo takovým stylem, že kdyby tady nestartoval, tak to možná bude poloviční, nebo já nevím, aspoň co se týče divácký kulisy, jako... Děkuju moc.
1: Prohlásil ředitel závodu Petr Svoboda. Z Hlinska Tomáš Petr, Radiožurnál.

0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I po celou noc.

0: Máme přesně 3:30. Vysíláme zprávy, je tu Monika Chmilová.
1: Energetická skupina ČES dnes začne akcionářům vyplácet dividendu z loňského zisku. Za každou akci to bude 42 korun. Celkem tak ČES rozdělí přes 22 miliard korun. Stát jako většinový akcionář z toho dostane téměř 16 miliard. V současnosti má společnost 168 tisíc akcionářů. Při nedělní srážce vrtulníků, které západně od Athén hasily lesní požáry, zemřeli dva lidé. Agentura AP s odvoláním na řecké úřady uvedla, že šlo o Řeka a Dána. Posádku druhého vrtulníku tvořili Řek a Brit, ti přežili. V Řecku bojuje s požáry v okolí Korinského zálivu několik stovek hasičů, včetně skupiny Čechů. Ti ale na místě vrtulník nemají. Brazilský prezident Lula da Silva se stal oficiálním kandidátem strany pracujících do říjnových prezidentských voleb. Jeho nejsilnějším soupeřem bude senátor Flávio Bolsonaro, syn krajně pravicového ex-prezidenta Jaira Bolsonara. Favoritem ale zatím podle průzkumů zůstává da Silva. A pardubičtí strážníci dostali 10 nových dronů za více než 600 tisíc korun. Využívat je budou při dohledu nad sportovními a hromadnými akcemi a taky pro vyhledávání ztracených lidí v terénu. Sport. Čeští hokejisté do 18 let porazili v přípravě na Hlinka Gretzky Cup domácí Kanadu 6-0. V Edmontonu udrželi čisté konto oba brankáři Jaroslav Martínek i Krištof Štěpánek. Prestižní turnaj mladých hráčů zahájí český tým v pondělí večer zápasem proti Američanům.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D1 u 9 křížů a chystané uzavírky v Bzenci. Na dálnici D1 za Brnem do Prahy stále stojí autobus. Mezi sjezdy na Ostrovačice a 9 křížů na kilometru 170,5 blokuje pravý pruh, je to jeden ze 3 pruhů, na místě už je silničářská šipka, objíždí se plynule. Dálnice hlavní tahy bez nahlášených nehod. V Bzenci na průjezdu městem dnes ráno začnou nové uzavírky, omezení. Na silnici 54 u obchodu Penny a náměstí Svobody se bude několik měsíců jezdit kyvadlově a měsíc zavřená bude Strážnická ulice u hlavního tahu ve městě.
4: Bude provoz řízen na těch semaforech, to hlavně z důvodu, že se budou budovat 2 pruhové objezdy a 1 ostrůvek.
3: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme jasno až polojasno, odpoledne se ojediněle objeví přehánky a nebo bouřky, při kterých může zesilovat vítr. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na jihu Moravy i 39. Tolik zprávy. Teď vám nabízíme letní speciál našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12, první díl ze série o vraždě slovenského novináře Jána Kuciaka.
5: Namazat, zapnout, poslouchat.
6: Že jim pytláci zabili slona.
7: Vražda Jána Martiny.
8: Juščenko prohlásil, byl jsem otráven.
5: Kořist, Kuciak, jedy. Letní speciály Vinohradské 12. Od 27. července do 14. srpna. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Vražda, která otřásla Slovenskem. Známe důkazy, popíšeme výslechy. Budeme vyprávět o mimořádném vyšetřování, které dodnes vyvolává otázky. Vydáváme první epizodu 5-dílné četby o vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho přítelkyně, archeoložky Martiny Kušnírové. Dnes je pondělí 3. srpna.
9: Vražda Jána a Martiny. Vyšetrovanie. Napísala Laura Kelokalinská. Vydal Ringier Slovakia Media. Diel 1. Časť 1. Posledný deň slobody.
5: Odbyla 18. hodina. A bývalý policista Tomáš Sabo s bratrancem Miroslavem Marčekem, který ještě před lety nosil vojenskou uniformu, zamkli dveře svého obchodu s výživovými doplňky pro sportovce v centru Kolárova. Byla středa 26. září 2018. A oni ještě netušili, že mají za sebou poslední den svého vysněného podnikání. A na dlouhá léta i poslední den života na svobodě. Sabo se vydal ospalými uličkami města do domu svých rodičů. Marček ke své přítelkyni, u které v posledních týdnech přespával. Vlastní rodiny si v mládí nezaložili. Při dobrodružném způsobu života na to zřejmě neměli čas. Po odložení uniformy, ve které Marček okusil i zahraniční misi, se oba muži nechávali naverbovat na ochranu zámořských obchodních lodí před piráty. Jak se později ukázalo, doma přitom napáchali strašné věci, jen aby utáhli rozjezd společného podnikání. A tomu se právě blížil definitivní konec. Ulice městečka na jihu Slovenska toho večera brázdilo i několik policejních operativců. O nichž Marček se Sabojem neměli tušení. V šeru podzimního večera se policisté nenápadně proplížili až k jejich domovům, kde měli splnit jediný úkol. Zjistit, jestli oba muži skutečně zamířili domů, aby tam zalehli do postele. Harčová 10, na místě, potvrzuji, vyťukal policista, nasazený na sledování podezřelých do svého mobilu a poslal zprávu kolegům. Lesní 38, sledovaný je v domě partnerky, potvrzuji. Doplnil v zápětí další důležitou informaci i druhý policista. A hlášení z Kolárova bylo v tu chvíli kompletní. Otazník visel už jen nad tím, kde je majitel pizzerie v Komárně, Zoltán Andruško. Ten si krátce předtím koupil se svou přítelkyní obrovský dům s růžovou fasádou ve vesničce Chotín, která leží asi 12 minut jízdy autem z Komárna. V sousední obci Marcelová zase vlastnili dům jeho rodiče a on tam občas přespával. Nakonec se objevil právě v Chotíně. Chotín 530, na místě i s partnerkou, potvrzuji. To už do policejní razie, která dostala název News, v českém překladu zprávy, zbývalo jen pár posledních hodin. Policisté ji chtěli spustit ještě před svítáním a využít moment překvapení. Zásahový tým ale potřeboval, aby scénář plánované operace vyšel do puntíku. Klíčové bylo, aby únikem informací nedošlo k prozrazení akce. Kromě toho potřebovali, aby podezřelí muži ani náhodou neopustili své domovy. Policisté se snažili připravit vše tak, aby se při zásahu nikdo nezranil. No a především chtěli zabránit tomu, aby jim někdo z trojice unikl. Už tehdy věděli, že akci bude sledovat celá země. Šli si totiž pro podezřelé z úkladné vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové, která 7 měsíců předtím otřásla Slovenskem. Brzy ráno vyrazila auta a desítky maskovaných příslušníků jednotky Lynx Komando na předem určená místa. Jeli na neohlášené návštěvy ke 3 lidem na jednou. Pro každého z nich pak zvolili jinou taktiku. Už dávno předtím si ověřili rozložení pokojů v jejich domech, pevnost dveří i stav oken. Vždycky musíme k podezřelým přistupovat jako k těm nejnebezpečnějším pachatelům, ať už jde o kohokoliv. Nemůžeme se spoléhat na to, že tentokrát to bude jen brnkačka. Nesmíme nic podcenit, protože to může mít fatální následky, říká muž, který se v září 2018 osobně zúčastnil této ostře sledované akce. Plánovači zásahu si vždycky předem ověřují, jestli dané osoby oficiálně vlastní zbraň. V tomto případě museli být ještě opatrnější než obvykle. Chystali se zadržet muže, o kterých byli přesvědčení, že před pouhými několika měsíci zavraždili dvojici mladých lidí v jejich vlastním domě. Museli tedy počítat s tím, že se nebudou zdráhat a k násilí se uchýlí znovu. Navíc bývalý policista a voják umí se zbraní zacházet velmi dobře. No a nikdo taky nemohl tušit, jaký zbrojní arzenál doma skrývají.
9: Časť druhá. Potichučky aj nahlas.
5: Finální rozkaz k zásahu vydal velitel operace News ve čtvrtek 27. září 2018. Ještě za tmy. Maskovaní policisté před 16:00 ráno v jediném okamžiku zajistili všechna strategická místa v okolí tří domů. Objevili se tedy ve stejnou chvíli v Kolárově i v Chotíně. K Andruškovi vešli úplně potichu, bez hluku a rozbíjení dveří. Ozbrojení muži v neprůstřelných vestách se jeden po druhém plížili chodbami rodinného domu a bez jediného slova postupně nahlíželi do všech pokojů. Muže, kterého hledali, objevili spícího v ložnici spolu s přítelkyní. Rychle se ho zmocnili a po tomhle budíčku spustil velitel zásahového týmu sérii rutinních otázek. Jméno? Příjmení? Dostával na ně bleskové odpovědi. Ale když došlo na datum narození, tak šokovaný Andruško si najednou nemohl vzpomenout. Přitom své 41. narozeniny oslavil teprve před týdnem. Policistům pak před kamerou potvrdil, že při zadržení nebyl zraněn a že nepotřebuje žádné lékařské ošetření. Při následné prohlídce jeho domu našli policisté několik pušek. Zhruba 40 kilometrů severněji od Chotína, tedy v Kolárově, zvolili zakuklení policisté odlišnou taktiku zásahu. Dům rodičů Tomáše Saboa nejdřív obklíčili a potom těžkým beranidlem vyrazili vstupní dveře. Policie, policie, ruce nad hlavu, ozýval se spod kukel křik po celé chodbě. Takovéto ohlášení svého příchodu si maskovaní policisté nevybírají proto, aby zadrženého vyděsili. Ono to má mnohem prozaičtější důvod. Zásahová jednotka se musí vždycky oficiálně představit, aby lidem v domě formálně oznámila, že nejde o ozbrojenou loupež, ale o skutečný policejní zásah. Bývalý policista Sabo ležel v posteli v pokoji v přízemí, jen pár kroků od vchodu do domu. Muži se samopaly u něho byli během několika vteřin. Spal tak tvrdě, že ho zpočátku nevzbudil ani křik policistů. Ruce na obličej, dej si ruce na obličej, křičeli jeden přes druhého. Tímto nacvičeným postupem zadržení se snaží člověka v první chvíli zmást, aby neměl čas přemýšlet. Teprve když policisté stáli na posteli přímo nad Saboem a nasadili mu pouta na ruce, otevřel oči a nechápavě zíral na to, co se právě stalo. Jak se jmenuješ? Křičeli na dezorientovaného muže. Tmu vystřídalo světlo. Sabo, křičeli na dezorientovaného muže. Tmu vystřídalo světlo. Sabo přimhouřenýma očima upřel pohled do policejní kamery.

0: I se podařilo zadržet i Sabovova bratrance Miroslava Marčeka. Jak se později ukázalo, právě on byl hlavním aktérem dvojnásobné vraždy. Během razie v Kolárově vyšetřovatelé ještě pracovali s verzí, že střelcem byl Sabo a Marček jeho pomocníkem. Nakonec se ukázalo, že to bylo právě naopak. Marček, na rozdíl od svého bratrance, své zadržení neprospal. Speciální jednotka totiž v jeho případě zvolila hlučnější způsob, jak se ho zmocnit. Nejdřív začali rozbíjet okna na různých stranách domu, aby bývalého vojáka co nejvíc zmátli. Jedním z oken dovnitř hodili i malou výbušninu, aby způsobili hluk. Ve stejnou chvíli pak vyrazili dveře na opačné straně domu. Zatímco oni s výkřiky policie, policie napochodovali do domu, zmatený muž v trenýrkách, bez trička, bezradně stál v pokoji a netušil, která bije. A přesně to byl cíl zásahového týmu. Pokud se ve tmě ozývá hluk z více stran, ani dobře vycvičený střelec nedokáže jednoznačně určit, kterým směrem by měl namířit zbraň a bránit se. Marček ležel během vteřiny na zemi. Ruce měl za zády a muži v kuklách na něj křičeli, aby počítal. 1, 2, 3, snažil se splnit jejich pokyn. Pak stichl. Ale v zápětí dostal rozkaz počítat dál. Všechno pod kontrolou, zvolal jeden z příslušníků u spoutaného muže. Po chvíli do domu vstoupil vyšetřovatel. Marček seděl na židli, obklopen armádou ozbrojenců. Na stůl mu položili papíry o zadržení a bývalý voják v tu chvíli věděl, že jeho svět se mu právě zhroutil. Cože? Cože? Nechápavě reagoval při zmínce o vraždě novináře a jeho snoubenky. No, zamyslete se, odvětil suchým tónem vyšetřovatel. Policisté se mezi tím rozprchli po okolí domu. Za chvíli se už vraceli se zajímavým úlovkem. Našli dva po domácku upravené samopaly typu Škorpion, 153 nábojů a ocelové trubky upravené na tlumiče.
1: Časť tretia. Jeden sa hneď zlomil.
0: Trojici mužů z jižního Slovenska odvezli porazy s pouty na rukou do sídla pobočky Národní kriminální agentury NAKA v Nitře. Vyhlídky na brzký návrat měly mizivé. Zadrželi je pro podezření z úkladné vraždy novináře a jeho snoubenky, za což jim hrozily vysoké tresty. Věčný kšeftař Zoltán Andruško ale začal velmi rychle uvažovat o plánu jakés také z záchrany. Když vydýchal ranní návštěvu maskovaných policistů, okamžitě oznámil, že chce spolupracovat. Během prvního výslechu byl zřejmě ještě pořád v šoku a na některé detaily si nemohl vzpomenout. Už tehdy však vyšetřovatelům vyprávěl příběh, na kterém trvá dodnes. Prohlásil, že vraždu novináře si objednala Alena, která bydlí na okružní cestě v Komárně. Měla to udělat pro velmi mocného muže z kontakty. Zpočátku se Andruško bál jeho jméno vůbec vyslovit, ale nakonec z něj vypadlo, že Alena si to objednala pro Mariana Kočnera. Tehdy podnikatel Kočner seděl už 3 měsíce ve vazbě kvůli jiné kauze. Čelil obvinění z padělání směnek. V téhle kauze lítal i s bývalým šéfem televize Markýza a expolitikem Pavlem Ruskem. Policisté si pro Kočnera přišli už v červnu 2018 do plážové restaurace u jezera v Dunajské Lužné, nedaleko Bratislavy, když tam večeřel se známými. Blesková příprava akce proběhla o týden dříve, než bylo původně plánováno. Věci se totiž rychle daly do pohybu poté, co tajná služba zjistila, že vlivný boháč plánuje opustit Slovensko. Údajně se už balil do Chorvatska, kde měl zakotvenou svou luxusní jachtu. Nečekanou razii policisté spustili v absolutním utajení. Věděl o ní pouze úzký okruh zainteresovaných lidí. Kočner zasahujícímu týmu tvrdil, že se necítí dobře, ale při následném vyšetření v nemocnici mu lékaři nic nezjistili. Než ho definitivně odvezli k výslechu, zastavili se ještě ve vile v luxusní bratislavské čtvrti Koliba, aby

0: si z domu vzal léky. Opálený, v bílé lněné košili, stihl zamávat novinářům z okna auta. Ačkoliv ho soudce specializovaného trestního soudu Roman Půchovský do vazby nevzal, senát nejvyššího soudu měl o pár dní později jiný názor. Kočner dorazil na odvolací řízení ve výstředním modrém saku a ani na chodbě si nesundal sluneční brýle. Po několika hodinách se takhle vyparáděný vydal do vazební cely. A to novinářům nejdřív sliboval, že se po soudu ke své kauze vyjádří, jakoby ani nepočítal s možností, že skončí za mřížemi. O rozsáhlé razii na jihu Slovenska, při které kriminalisté zadrželi podezřelé z vraždy Jána a Martiny, se tedy Kočner dozvěděl za zdmi vazební věznice. Jediný kontakt s vnějším světem měl v té době přes telefon, kterým mohl z vazby zavolat svým advokátům a tehdy ještě příteli Petrovi Tótovi. V tu chvíli, ale na jiném místě, policisté od Andruška uslyšeli, že ten samý Kočner může stát v pozadí vraždy novináře. Co však v tu chvíli bylo možná ještě podstatnější, poprvé od něj taky slyšeli o možné spolupachatelce Aleně a museli okamžitě jednat. Celou noc potom strávili zjišťováním podrobných informací o dosud neznámé ženě z Komárna. Práce po nocích pro ně tehdy nebyla žádnou novinkou. V posledních zářijových dnech řada členů Kuciakova vyšetřovacího týmu ani nechodila domů. A zatímco jedni dávali dohromady poznatky o nové postavě v případu, další ji začali sledovat.
1: Část čtvrtá. Policajti u lekára.
0: Alena Žužová strávila po razii proti trojici Sabo, Marček, Andruško na svobodě už jen o jediný den víc než oni. Neseděla se založenýma rukama, tvrdil později u soudu Peter Tóth. O aktivitách Aleny Žužové z té doby věděl poměrně hodně, i když tehdy ještě neznal její pravou identitu. Zatímco byl Kočner kvůli obvinění z podvodu se směnkami ve vazbě, požádal Tóta, aby si přes šifrovanou aplikaci psal s osobou, kterou měl v mobilu uloženou pod krycím jménem Sis Alino. Tóth až později pochopil, že za tímto označením se skrývá Žužová. Do té doby plnil pokyny a posílal neznámé ženě Kočnerovi vzkazy plné symbolů a hesel. V den policejní akce Žužová znervóznila a Tóthovi horečně vypisovala. Zjišťovala, jestli se Kočner ve vazbě náhodou nezlomil, nebo jestli nemá na cele nového spoluvězně. Poslední hodiny využila taky k vyčištění svého mobilu a ke schánění informací o zadrženém kamarádovi Andruškovi. V pátek 28. září ráno vyšla z domu na okružní cestě v Komárně, kde bydlela s matkou a nezletilou dcerou. Měla takové prodloužené černé vlasy. Na ulici byla nezaměnitelná. Operativci, kteří měli za úkol monitorovat její pohyb, ji určitě rychle poznali. Jako obvykle nasedla s dcerou do bílého Mercedesu. Překvapivě však nezamířili do školy, jako v jiné pracovní dny. Auto nechali zaparkované u Dunajského nábřeží v Komárně a společně odkráčeli k dětskému doktorovi. Policisté museli situaci rychle vyhodnotit. Nebylo totiž jasné, jestli se tam nechystá získat omluvenku pro dceru, aby mohli společně uprchnout. Do školy by mohli poslat potvrzení od lékaře. Dívka by tak nikomu nechyběla. Pak by stačilo rychlým Mercedesem profrčet přes Komárenský most a byli by v Maďarsku. To by vše zkomplikovalo, protože zadržení osoby v zahraničí je byrokraticky náročnější. A zásah proti posádce auta, ve kterém sedí dítě, je zase riskantní. Na místě byli v tu chvíli jen tři policisté a ti na další zásahové jednotky nečekali. Rozhodli se jednat okamžitě. S příkazem k zadržení podezřelé vstoupili krátce před 9:30 do budovy, ve které měl lékař ordinaci. Dcera už byla na vyšetření a Žužová seděla v čekárně. Když tam policisté dorazili a oslovili jí, v její tváři nezaznamenali ani náznak překvapení, natož šoku. Naopak, reagovala zcela klidně, jako by jejich návštěvu v duchu očekávala. Zarazila se až při požadavku, se kterým po úvodních slovech přišli. Vyzvali ji totiž, aby jim vydala oba telefony, které měla u sebe. Jeden jim dala hned, ale u druhého začala dělat drahoty. Ten je pro dceru. Je to dárek, právě jsme ho koupili. Ten vám nedám, bránila Žužová z brusu nový iPhone. Vyznělo to jako výmluva, protože už ráno psala Kočnerovu kamarádovi Tótovi a upozornila ho, že bude brzo mít nový telefon. Policisté ale nevyjednávali a oba mobily si vzali. S pouty na rukou Žužovou odvedli ke svému autu a nabídli jí neprůstřelnou vestu a taky odvoz pro dceru. V té chvíli nevěděli, jestli Alena Žužová skutečně sehrála nějakou roli v případu vraždy novináře. Museli počítat i s možností, že pokud existují koneční zadavatelé vraždy, mohli by se pokusit o její likvidaci. Co to tu hrajete za komedii a za divadlo? Jste směšní, vysmála se jim. Nevypadala vůbec vyděšeně a drze ocekávala. Odvezli ji zpátky do rodinného domu v Komárně, kde zastihli i její matku. Starší paní ochotně odpovídala na otázky. Kvůli zadržení své dcery nebyla nijak hysterická ani rozzuřená. Začala domovní prohlídka. Policisté zabavovali různé věci, zejména elektroniku. U dveří do každé místnosti stála s nimi i Žužová, aby viděla, jaké předměty si z domu odnášejí. Hned v přízemí čekalo na policisty velké překvapení. V pokoji, který vypadal jako dětský, byly pod kobercem uloženy hromádky peněz. Byly zabalené v kuchyňské útěrce, popsal očitý svědek, co tam našli. Žužová měla pod kobercem ukryté bankovky v hodnotě 23 tisíc eur. Je to moje rezerva pro případ, že se něco stane, komentovala tento nález tehdy nezaměstnaná žena. Zatímco před domem měla zaparkovaný nový bílý Mercedes vyšší třídy, tak vnitřní vybavení domu nezářilo žádným luxusem, byl v něm běžný nábytek. V zahradě za domem pak měla starší bazén se špinavou vodou. Jak ukázalo i další vyšetřování, tohle nebyl jediný kontrast, který svobodná matka a jedna z nejbližších přítelkyň Mariana Kočnera roky schovávala.
1: Část 5. Bod zlomu.
0: V ten stejný pátek zavolal Marian Kočner, vazebně stíhaný podvodník se směnkami, svému tehdejšímu kamarádovi Petrovi Tótovi. Tento bývalý důstojník slovenské informační služby se mu během hovoru zmínil, že policisté zadrželi podezřelé z vraždy Jána Kuciaka. Kočnerovi už taky vyprávěl o Žužové a upozornil ho, že média tuto ženu spojují právě s ním. Novináři ji označovali za Kočnerovou tlumočnici italštiny. V Komárně nikoho nemám, utrousil suše Kočner do sluchátka. Peter Tóth začal mít pocit, že jeho dlouholetý přítel lže. To byl jeho osobní bod zlomu. Když se mu pak neznámá žena s přezdívkou Sis Alino najednou celé hodiny neozývala, došlo mu, s kým si ještě donedávna psal. A že na to zřejmě brzy přijde i policie. Razie na jižním Slovensku a přiznání Zoltána Andruška zase byly velkým bodem zlomu v celém vyšetřování dvojnásobné vraždy, která se stala tou nejsledovanější kauzou v novodobé historii Slovenska. Od tohoto okamžiku byl případ plný zvratů, nepochopitelných rozhodnutí, překvapivých přiznání a šokujících detailů. Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu jsme dneska vydali první díl letošní letní četby z knihy Vražda Jána a Martiny Vyšetřování. Napsala ji Laura Kell-Kalinská ze serveru Aktuality.sk a vydal Ringier Slovakia Media. Vybrané pasáže byly pro potřeby podcastu přeložené, zkrácené a částečně zeditované se souhlasem autorky. Lauře i Ringieru moc krát děkujeme, že nám umožnili výňatky z takhle důležité knihy ve Vinohradské 12 použít a současně dodávám, že události, které popisujeme, tak vycházejí ze skutečností, faktů, úředních dokumentů, dostupných informací z vyšetřování a taky ze soudních spisů, které byly k dispozici k datu uzávěrky v lednu 2024. To znamená, že celý tento týden se nebudeme věnovat obnovenému procesu s Marianem Kočnerem a Alenou Žužovou, který začal v lednu 2026. O tom zase někdy jindy. My pokračujeme v úterý. Naslyšenou zítra.
2: Brněnská jedenáctka.
3: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
2: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
3: Brněnská jedenáctka.
2: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
3: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
4: Vydejte se s Radiožurnálem do Anglie 20. let minulého století. Pomozte originální dvojici vyšetřovatelů hledat mladou dívku z prominentní rodiny, která utekla z ospalého Sussexu do víru britské metropole. Užijte si kombinaci klasické krimi atmosféry, noblesy anglického venkova i jiskřivé chemie ústřední dvojice. Knihu z britské detektivní série Vraždy v Midwortu, Zmizení mladé dámy, dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
5: Radiožurnál jsou 4 hodiny. Zpravodajský servis doplní Monika Chmelová.
6: Nedostatečně naplněné dětské skupiny podpořené státem by mohly o část dotace přijít. Do Rumunska opět dopadly trosky dronů, nezpůsobily škody. Fotbalista Jablonce jsou v šancelize dál 100%, stejně jako Slavia a Teplice. A dnes bude převážně slunečno, objeví se i bouřky, teploty až 39 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Dětské skupiny postupně přijímají děti na nový školní rok. Ministerstvo práce a sociálních věcí podpořilo vznik více než 500 skupin. Jednou z podmínek dotace je naplněnost alespoň 65% během prvních 5 let. Například na jihu Moravy kvótu zatím nesplnily dětské skupiny v Unkovicích nebo v Hustopečích. Starostové ale věří, že se to do září podaří. Pokud ne, mohli by přijít o část dotace, říká mluvčí ministerstva Anna Vacková.
7: Podmínka obsazenosti je jednou z podmínek udržitelnosti projektu. To bude průběžně sledováno během prvních 5 let udržitelnosti. Pokud nebude splněna, bude situace posouzena a může vést k uložení finanční opravy. Neznamená to však automaticky, že příjemce o celou dotaci přijde.
6: Oheň v Provencálsku na jihu Francie se dál nešíří a 2500 evakuovaných lidí se mohou vrátit domů. Oznámil to prefekt Simon Babr. Příznivá je podle hasičů i situace na jihozápadě země nedaleko Bordeaux. Region zasáhl nejhorší požár ve Francii od konce druhé světové války. Plameny v oblasti sežehly 1800 hektarů půdy. Na rumunské území u hranic s Ukrajinou v neděli opět dopadly trosky dronu. Informovalo o tom rumunské ministerstvo obrany, podle kterého ale nevznikly žádné škody. Úřad zatím neuvedl, odkud bezpilotní stroj byl. Trosky dronu sestřeleného Ukrajinou dopadly poblíž Dunaje u rumunské vesnice Periprava. Začátkem týdne Bukurešť vyhostila ruského diplomata kvůli narušování rumunského vzdušného prostoru ruskými drony. Rusko v reakci na to uvedlo, že to byl neopodstatněný krok a že Rumunsko nepředložilo žádné důkazy o původu dronů. Město Hradec Králové dnes otevírá další části nově přestavěné křižovatky Mileta na městském silničním okruhu. Doprava se tak zjednoduší nejen řidičům, ale i chodcům a cyklistům, vysvětluje mluvčí hradeckého magistrátu Kateřina Rohlíčková.
8: Kromě otevření zbývajících podchodů a dvou zastávek MHD budou moci řidiči nově využívat také napojení přes takzvanou malou Miletu. Do této nové křižovatky bude navíc ústit výjezd pro vozidla zdravotnické záchranné služby. Celá stavba tak vstupuje do závěrečné etapy, která zahrnuje dokončovací práce i odstranění zjištěných nedostatků.
3: Sport.
6: V Fotbalisté Jablonce se po druhém kole šance ligy přidali ke Slávii a Teplicím a mají také plný počet bodů. Jablonec vyhrál v Pardubicích 2-0, Bohemians Praha remizovali s Hradcem Králové 0-0 a Olomouc s Mladou Boleslaví 2-2. A golfistka Sára Kousková vylepšila české maximum na turnajích kategorie Major. Na British Open byla 12.
9: V posledním čtvrtém kole turnaje byla Kousková nejlepší ze všech. Zahrála 4 rány pod par hřiště a to jí posunulo na konečné 12. místo. Česká golfistka zaostala za vítěznou Japonkou Shiho Kuwakiovou o 5 úderů. Celkově zakončila Kousková turnaj v paru hřiště. Z celkové dotace turnaje, která byla 10 milionů dolarů, získala téměř 150 tisíc, tedy v přepočtu přes 3 miliony korun. Kousková výrazně vylepšila dosavadní nejlepší české umístění. Tím bylo 50. místo na British Open Kláry Davidson-Spilkové z roku 2018. František Kuna, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Omezení na dálnici D1 u 9 křížů a uzavírka v Ostravě. Na dálnici D1 za Brnem do Prahy se stále objíždí odstavený autobus. Stojí mezi sjezdy na Ostrovačice a 9 křížů na kilometru 170,5. Blokuje pravý pruh jeden ze tří. U auta je silničářská šipka a hlavně nákladní auta v místě náhle vybočují vlevo. Dejte pozor. V Ostravě v Rudné ulici je od soboty nová uzavírka mezi Porubou a odbočkou na jih. Se jezdí jen po půlce Rudné ulice. Obousměrně jedním pruhem. Zřejmě to bude hlavně během dne komplikovat, zpomalovat provoz. To omezení kvůli opravám vozovky potrvá 20 dní. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Dnes čekáme jasno až polojasno, odpoledne se ojediněle objeví přehánky nebo i bouřky, při kterých může zesilovat vítr. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na jihu Moravy i 39, na horách pak většinou kolem 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
5: Společnost vám dělá noční vysílání radiožurnálu 5,5 minuty po čtvrté a přeji dobré brzké ráno a také probuzení do pondělka 3. srpna. Záchranné stanice v Česku jen během prvního půl roku přijali přes 22 tisíce zvířat. Oproti loňsku jde o nárůst zhruba o 20%. Čím to je, tak to budeme zjišťovat za okamžik.
3: Noční radiožurnál
11: a Adam Carda.

0: Záchranné stanice v Česku letos hlásí rekordní počty přijatých zvířat. Jen během prvního půl roku jich mají zhruba o 20% víc než za stejné období v loni. Je to hlavně kvůli horku. Ochranářům už docházejí kapacity, kam zvířata umístit, a také docházejí peníze.
1: Teďka dostali kaši. Raz, dva, tři, čtyři, pět, rechku, tři vrabčáci, a ty už jsou trošku větší. A tohle je malý rýs, tak ten dostane takovou želatinovou.
2: Praktikant Vítek se snaží otevřít malému ptáčeti zobák a pomocí pinzety ho nakrmit.
1: Ještě?
3: Jak byl jeden ten horký víkend, tak tam byl vlastně nárůst nejvíce těch druhů, právě rolísů.
2: Záchranou stanici pro volně žijící zvířata ve Vlašimi vede Alena Konvalinová.
3: To někdy jezdí v takových větracích otvorech, co jsou na různých bytovkách a domech. A vzhledem k tomu, že tam ty teploty prostě dosahovaly, já nevím, kolik 60 stupňů, třeba možná i víc, tak ty mláďata to vlastně nebyly schopny vydržet a vyskakovaly z hnízd, aby se neutekly.
4: O jaká zvířata se tady staráte ještě?
3: Máme dva malé sourozence tchoříků. To je takový pro nás unikátní pacient, jako míváme málo kdy. Ale jinak jsme měli letos enormní nárůst srnčat pokousaný psem.
4: Je to i pro vás rekordní nárůst těch zvířat letos?
3: Máme nárůst už vlastně poslední 4-5 let.
2: Stejný trend hlásí celá národní síť záchranných stanic. Po republice jich funguje 34.
3: Pro letošní rok jsme se dostali na číslo 22 000 přijatých zvířat do 36. Je to o více než 4 000 víc zvířat než v loňském roce.
2: Propočítává Marta Kroča-Brindová, předsedkyně Rady národní sítě záchranných stanic při Českém svazu ochránců přírody.
5: Pokud narůstají počty zvířat, tak samozřejmě přímou úměrou platí, že potřebujeme větší personální zabezpečení, ale nejsou to jenom lidé, my proto zvířata i jezdíme, takže my potřebujeme i hodný vozový park.
2: Ochránci ale zároveň upozorňují na dlouhodobé podfinancování.
5: Někde se stává, že ty stanice si musí vzít i úvěr na začátku roku, aby to vůbec byli schopni nějak zafinancovat.
2: Proto by podle Brindové ochráncům pomohla například i úprava financování tak, aby už dopředu, před nejvytíženějšími měsíci, věděli, jestli a kolik peněz dostanou. A to by se do budoucna mohlo změnit.
6: Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny teď připravuje pravidla programu péče o krajinu pro období 2027 až 2032. A v nich zvažujeme pro účely podpory právě záchranných stanic zavedení možnosti platby předem.
2: Říká Kateřina Pacíková, zástupkyně tiskové mluvčí ministerstva životního prostředí. Před rozhodnutím záchranou stanici zavřít na konci loňského roku stála dvě zařízení. Postupně se ale do problému zajistit péči o zvířata dostávají i stanice další. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.

0: Bonnie Tyler jste právě slyšeli v nočním radiožurnálu a Pražská národní knihovna představí unikátní sbírku hebrejských tisků. Za druhé světové války je ukradli nacisté po celé Evropě. Neznámo jak a proč se 700 z nich ocitlo v pražském Klementinu. Mezi nimi třeba i vzácný svazek ze 16. století vytištěný v Benátkách. Výstava s názvem Ze stínu ke světlu ukáže nejen osud knih v nejtemnějších chvílích moderní historie, ale i práci historiků, kteří pátrají po jejich původních majitelích. Vzácné tisky budou v Klementinu k vidění už od zítřka.
1: To, co jsme udělali my, je to, že jsme ten fond zmapovali kompletně a dá se říct, že jsme tam, kde to šlo, tak jsme identifikovali toho původního majitele.
2: Uvádí autor výstavy judaista Jiří Blažek a vysvětluje, že asi nepůjde přesně zjistit, proč se po roce 1945 přibližně 700 knih ocitlo v pražském Klementinu.
1: V tom poválečném chaosu, kdy se po Evropě pohybovali statisíce, miliony lidí, kteří byli bezdomová, kteří potřebovali pomoc a zároveň docházelo už k prvním snahám o restituci majetku, který byl naloupen během druhé světové války a ten majetek byl obrovský, tak samozřejmě ty knihy byly trošičku upozaděné. A já se osobně domnívám, že ty knihy, které měla převzít původně do správy Rada židovských náboženských obcí v Československu, ty knihy, které skončily v Klementinu, tak tady skončily vlastně omylem.
2: Z textů umístěných na vysokých panelech se návštěvníci dozvědí, jaké typy knih nacisté zabavovali, co s nimi plánovali a také zjistí, jak se historikům podařilo určit, odkud jednotlivé svazky pocházejí.
1: V těch vitrínách jsou umístěny knihy, které buď to mají nějaký vztah třeba k českým zemím, jsou zde knihy, které vydával například pražský hebrejský tiskař Moshe Landau a kromě toho tu máme i nejstarší tisk, který jsme v tomto fondu identifikovali. To je ve vitríně u zdi a jedná se o čtvrtý svazek z vydání Mišne Tora, což je náboženskoprávní kodex 1575 a je to benátský tisk z tiskárny Alize Bragadiniho.
2: Jak dál popisuje badatel Jiří Blažek, pro zkoumání knih je důležité každé razítko, rukopisná poznámka nebo signatura. Díky tomu poznají, jestli kniha pochází například z knihoven, které před druhou světovou válkou existovaly v Olomouci, ve Vídni či v Budapešti.
1: Ony všechny ty knihovny byly před válkou proslulé tím, že měly ve svých fondech neuvěřitelně cenné rukopisy a tisky.
2: Například jedním z nejvýznamnějších souborů na výstavě jsou svazky z knihovny rabínského semináře v Budapešti. Nacisté během války zabavili téměř 3000 knih této instituce. Většina z nich byla v letech 1988 až 1989 navrácena zpátky do Budapešti. O knihy se některé instituce už přihlásily a Národní knihovna jim je vrátila. Některé tisky na svůj návrat čekají a čeští badatelé dál zjišťují, komu vlastně patřili. Michaela Vetešková, Radiožurnál.

0: Český rozhlas už kulaté jubileum oslavil.
1: 100 let fungování si ale teď připomínáme u dalších důležitých součástí jeho vysílání.
0: Časové znamení.
1: Rozhlasové hry.
2: Jen dítě divočiny umí tak na životě lpět, jen dítě divočiny umí tak o život se rvát.
0: Pravidelné zpravodajské relace.
1: Sportovní přenosy.
3: Jsme na hřišti AC Sparta na Letné, které je dnes jevištěm ligového utkání obou vedoucích mužstev naši, Sparty a Slávie.
0: Nebo tvorba symfonického orchestru.
1: Rozhlasové stovky.
0: Speciální seriál radiožurnálu o počátcích rozhlasového vysílání i odkazu do dnešních dní.
1: Rozhlasové stovky každý den po 3/4 na 9.
0: Radiožurnál každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Je půl páté. Krátké zprávy přináší Monika Chmilová.
1: Marocká vláda obvinila z migrační krize ve španělském městě Ceuta pašeráky a dezinformace na sociálních sítích. Informují o tom španělská média, podle kterých jde o vůbec první oficiální vyjádření Rabatu ke čtvrtečním událostem. Během nich z Maroka do sousední Ceuty za jediný den proniklo na 50 tisíc migrantů. Už v pátek přitom španělské úřady hlásily, že téměř všichni migranti se vrátili zpátky. Dnes končí lhůta, dokdy musí americká investiční společnost Castle Lake oficiálně podat nabídku na převzetí aerolinek EasyJet. Firma nabízí necelých 7 liber za akcii, což aerolinky oceňuje v přepočtu zhruba na 147 miliard korun. Do vypršení lhůty musí americká společnost buď předložit závaznou nabídku, nebo od záměru definitivně ustoupit. Od poloviny příštího roku by se lidé mohli nechat očkovat i v lékárnách. Ministerstvo zdravotnictví připravuje změnu, která se týká vakcín proti COVID-19 a chřipce. Do projektu by se mohlo podle odhadů ministerstva zapojit 60 až 70% lékáren v Česku. A dnes se začíná lidskoprávní festival Prague Pride. 15. rokem se snaží zlepšit v Česku postavení LGBT+ lidí. Pořadatelé letos připravili pro návštěvníky 200 akcí, včetně sobotního duhového pochodu. Sport. Novým hlavním trenérem hokejového Litvínova je Robert Reichl. Bývalý útočník a olympijský vítěz z Nagana už v závěru minulé sezóny šéfoval realizačnímu týmu. O jeho nové roli informovali Severočeši na webu. Asistenty mu budou dělat další bývalí hokejisté Jakub Petružálek a Slovák Ivan Švarný. Prvním soupeřem Litvínova bude v nové sezóně v polovině září na domácím ledě Kometa Brno.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Na D1 u Humpolce překážka a u 9 křížů odstavený autobus. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Humpolec stojí nákladní auto s defektem. 91. kilometr na krajnici a kousek před ním pozor, v pruhu je kus pneumatiky.
4: Je tam odstavený na blikačkách a za ním je v pravým pruhu zhruba 100 metrů za ním, tak je slečenej ten ta pneumatika, jo? Tak jenom až do toho nikdo nevrazí.
3: Na dálnici D1 za Brnem do Prahy se objíždí porouchaný autobus. Stojí mezi sjezdy na Ostrovačice a 9 křížů na kilometru 170,5 blokuje pravý jízdní pruh jeden ze tří. Místo je dobře označené, dejte pozor, nákladní auta tam náhle vybočují vlevo. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme jasno až polojasno, odpoledne se ujediněle objeví přehánky a nebo bouřky, při kterých může zesilovat vítr. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na jihu Moravy i 39 a na horách většinou kolem 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje stále ještě noční radiožurnál s Adamem Cardou.
0: A za chvíli nabídneme další díl našeho prázdninového projektu Letní autoškola radiožurnálu. Tentokrát si připomeneme, kdy je k dopravní nehodě potřeba volat policii a kdy stačí jenom vyplnit formulář a poslat ho pojišťovně.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Hodně z vás, zejména teď v nočním či brzkém ranním čase, poslouchá radiožurnál Při cestách v autě. I proto jsme pro vás v červenci vysílali sérii nazvanou Letní autoškola. Na sociálních sítích měla ohlas epizoda o tom, v jakých případech stačí vyplnit záznam o dopravní nehodě a kdy je naopak potřeba volat policii. Opakování je matka moudrosti, tak si to pojďme připomenout.
1: Letní autoškola radiožurnálu.
2: Situace okolo nehody je vždy nepříjemná a často i stresová. V tu chvíli člověk řeší nejen samotné škody, ale i to, jestli musí volat policii. Vy víte, kdy stačí vyplnit záznam o dopravní nehodě bez příjezdu policie? Přesné znění podmínek vysvětlí plukovník Jan Straka.
3: Pokud je ta hmotná škoda menší než 200 tisíc, nikomu se nic nestalo, ty vozidla se střetly a nezůstane po nich žádný velký nepořádek, respektive jsou schopni sami účastníci ty vozidla odstavit na stranu, tak tu policii volat nemusím. Potom přichází na řadu to, že musím vyplnit ten společný formulář. Ten je buď v papírové podobě, anebo lze použít aplikaci Bouračka. To je aplikace České kanceláře pojistitelů, kde je všechny údaje, které bych vyplnil papírově, tak vyplním přes mobil elektronicky a rovnou odchází na pojišťovnu.
2: Co byste upřednostnil vy?
3: Je lepší si to vyřídit sám. Je to určitě rychlejší. Nemusím čekat na hlídku a nedostanu pokutu. Mám možnost si to vyřídit úplně sám s tím druhým účastníkem a všechno jde jenom přes pojistku.
2: Jaký je poměr využití mezi aplikací a papírovou verzí formuláře?
3: Ta aplikace Bouračka, ona je to v podstatě webová stránka, je zatím využívána zhruba z 20%. Za mě je to určitě lepší způsob, než vyplňovat papírový formulář. Ta aplikace jde proti registrům, okamžitě ověřuje tu osobu, řidičský průkaz a tak dále. Samo si to načítá povinné ručení, to znamená, že ten účastník má i jistotu, že je zaplacené a že tu škodu v podstatě mu někdo uhradí.
1: Letní autoškola radiožurnálu vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Pátá hodina to bude za 10 minut, tou dobou s vámi bude Petr Král a ranní radiožurnál a na závěr nočního vysílání se budeme věnovat filmu. Komedie Jiřího Mencla Na samotě u lesa slaví letos 50 let. Výročí si o víkendu připomněli v Obděnicích na Příbramsku, kde se film natáčel. Na setkání nechyběli ani někteří z tvůrců a herců snímku.
1: Když je tam voda, on se víc bojí.
2: No počkejte, to snad přece...
3: Dům, kde se natáčela tato scéna, je dnes skoro k nepoznání. Má omítku a chybí mu příkop s lávkou. Je to první ze stanovišť na procházce po filmových místech v okolí Obděnic. Na výpravu vyrazila i Veronika s rodinou.
4: Máme rádi ten film, je to prostě česká klasika.
3: Teď se teda koukáme na jedno z těch filmových míst. Poznáváte to místo vlastně?
4: Ano, změnilo se to, ale když tady jsou vidět ty fotky, tak je to poznat, no.
5: Ale ty neznáte dědoušku.
6: Ty vypadají.
3: Když filmaři v Radešicích natáčeli scény posvícení u rodiny Miroslava Bardy, byl mu tehdy 14 let.
7: Tam vlezla do dvora slepice a začala tam kdákat, že? No a oni z toho přenosového vozu mu volali, jo, bylo to dobrý, akorát tý slepici, tu musíte vyhnat, to tam to ruší. No, tak vyhnali slepici, jo, zatáčeli to po druhý, teď pan Tříska nelenil, začal chodit po dvoře a začal kdákat jako ta slepice.
8: Pošta vodu! Rychle! Už je to vardí!
3: Na film zejména na Josefa Kemra zavzpomínal i Zdeněk Svěrák.
9: Při tom natáčení jsem byl řidičem pana Kemra. A jak jsme tak vedle sebe seděli, tak jsem si všiml, že při každém spatření boží chmuk se pokřižoval. A taky si vždycky vzpomenu, když po něm na Barandově chtěli nějakou brigádnickou činnost, tak on řekl, no já jsem nabílil boží muka.
10: Že bych ještě sklidil, na zimu bych prodal kravku, na jaře už nezasejí.
3: Pro návštěvníky pořadatelé taky připravili malou výstavu, říká Petr Čihák.
11: Tady se nám podařilo zapůjčit si originál původní sekiru z filmu, kterou pan Svěrák chtěl původně porazit švestku.
3: Film Na samotě u lesa lidé podle něj v Obděnicích a v okolí prožívají dodnes.
11: V tom filmu si zahrála řada místních lidí a i pomáhali hercům a pomáhali štábu. Rádi na to vzpomínají.
3: Snímek měl premiéru v září roku 1976. Z Obděnic Laura Hájková, Radiožurnál.
12: Chce se mi čekat, chci na tebe psát poetická slova.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Pastvina zmizelých.
2: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
1: Kam se poděli?
3: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
1: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
4: Je to pěkně zamotaný.
1: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
5: Tady je žurnál 5 hodin. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
6: Evropská unie má nová pravidla pro využívání umělé inteligence a označování obsahu. Brazilská strana pracujících oficiálně nominovala do prezidentských voleb současnou hlavu státu Lulu da Silvu. Fotbalisté Jablonce jsou v lize dál 100%. V Pardubicích vyhráli 2-0. A bude slunečno a horko. Odpoledne na jihu ojediněle přehánky nebo bouřky a teploty až 35 stupňů. Na Moravě až 38.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
6: Videa nebo fotografie vygenerované umělou inteligencí, které uveřejní firmy nebo instituce, musí být nově označené. Pravidla vycházejí z evropského nařízení. Uživatelé by měli taky poznat, že třeba na stránkách e-shopu mluví s chatbotem a ne s živým člověkem. Další povinnosti dopadají přímo na firmy, které vyvíjejí AI, vysvětluje Lucie Malá, právnička České asociace umělé inteligence.
7: Typicky OpenAI nebo Anthropic, oni mají povinnost do toho výstupu, který vám dají, nějak zapéct tu informaci, že jde o umělou inteligenci. Takže je to technická vrstva nějaké jako transparentnosti, kterou nevidí člověk, ale stroj ji pozná.
6: Na dodržování pravidel v Česku bude dohlížet Český telekomunikační úřad. Za porušení hrozí v krajních případech sankce až 15 milionů eur nebo ve výši 3% ročního obratu firmy. Spojené státy a Írán dnes podle amerického prezidenta Donalda Trumpa začnou znovu jednat. Oznámil to v noci na dnešek. Trump už koncem minulého týdne odvolal ohlášený rozsáhlý útok proti Islámské republice. Tvrdil přitom, že o odklad úderů žádal Teherán a další země v regionu. Íránská média ale s odkazem na své zdroje označila prezidentovo tvrzení o teheránské žádosti za lež. Brazilský prezident Lula da Silva se stal oficiálním kandidátem strany pracujících do říjnových prezidentských voleb. V případě vítězství by šlo o jeho 4. mandát v čele největší latinskoamerické země. Jeho nejsilnějším soupeřem ve volbách bude senátor Flavio Bolsonaro, syn krajně pravicového ex-prezidenta Jaira Bolsonara. Favoritem ale podle průzkumu zůstává da Silva. Do úvodního kurzu pro aktivní zálohy armády ve Vyškově dnes nastupují učitelé, kteří jindy během roku kvůli své práci nemůžou. Výcvikem na vojenské akademii spolu s nimi projdou taky další časově náročné profese, třeba lékaři, IT specialisté nebo třeba herci. Kurz mají zkrácený ze 6 týdnů na 4. Nemají ale volné víkendy, vysvětluje informační důstojník Martin Kresta.
8: Ten obsah kurzu je úplně stejný, akorát je to tak nahuštěné, že ti kurzanti nemají oddych. Ty první dny dochází fasování uniforem, výstroje a výzbroje. První týden je silně teoretický, ale pak už je praktičtější část, kde vyjíždí i do vojenského prostoru a zkouší si to opravdu naživo.
6: Sport. Fotbalisté Jablonce vyhráli i druhý ligový zápas v této sezóně. V Pardubicích zvítězili 2-0. Měli přitom výrazně méně ze hry a i méně gólových šancí. Byli v nich ale efektivní a to je dovedlo k výhře. Pokračuje hlavní trenér Jablonce Luboš Kozel.
9: Nemusíme si nalhávat, myslím si, že jsme z toho zápasu vytěžili maximum, že po většinu zápasu domácí byli lepší, lítli na nás. Řekl bych, že jsme to otupili, ten tlak jejich, ten úvodní vlastně tím gólem, trošku náhodným ze štěstím, ale ten nám pomohl a od té chvíle jsme trošku byli víc ve hře. Myslím si, že jsme byli tým na tom hřišti. V té defenzivní fázi můžeme vděčit za to, že jsme vyhráli a naší efektivitě jednoznačně nahoře.
6: Jablonec má po 2 kolech plný počet bodů, stejně jako Slavia a Teplice. V dalších zápasech remizovali Bohemians Praha s Hradcem Králové 0-0 a Olomouc s Mladou Boleslaví 2-2.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Omezení na dálnici D5 u Prahy a překážka na D1 u Brna. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Hrudnou stojí osobní auto s defektem. Řidič mění kolo zhruba 4. kilometr.
11: Řidič mění kolo do silnice, jedna blikačka. nezvesty, kolonání žádná, ale to spíš o tom, aby lidi dávali pozor, aby ti kolony zrazili.
10: Dálnice bez kolon na D1 za Brnem do Prahy se už několik hodin objíždí autobus. Stojí mezi sjezdy na Ostrovačice a 9 křížů. Kilometr 170,5 blokuje pravý pruh, jeden ze tří. Nákladní auta hlavně tam náhle vybočují vlevo. A v Ostravě v Rudné ulici je od soboty nové omezení uzavírka. Mezi Porubou a odbočkou na jih se jezdí jen po půlce silnice obou směrně. Jedním pruhem zatím plynul. Směr Opava jsou zavřené odbočky na Plzeňskou, k Avion Shopping Parku a taky dálnici D1 obět se to dá otočením na ulici 17. listopadu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Bude slunečno, odpoledne místy kupovitá oblačnost a na jihu ojediněle přehánky nebo bouřky. Teploty 31 až 35 stupňů, na Moravě 35 až 38. Tolik zprávy. A začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
12: Dobré ráno, už nebo teprve začal o víkendu druhý prázdninový poločas. Ne pro každého to znamená nějakou změnu v tom denním režimu. Co nás ale může ovlivnit všechny, tak to jsou tropické teploty, které nás ani dnes neminou. Tak ať to všichni zvládneme ve zdraví. Ranní radiožurnál tedy začal, ranní informační servis o všem, co se děje, vás tedy ani dnes nemine. A dojde i na leco zajímavého, třeba na euroklíč. Co se s ním dá odemknout? Dozvíte se od nás.
1: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: Radiožurnál 9 minut po páté. Bezbariérových toalet na takzvaný euroklíč v Česku přibývá. Aktuálně jich fungují více než 2000. Mnoho lidí se zdravotním postižením má teď problém se samotným klíčům dostat. Síť se sice dál rozšiřuje, jenže distribuce novým žadatelům se v červnu úplně zastavila. Tím důvodem jsou průtahy s vypsáním dotačního titulu na Ministerstvo pro místní rozvoj, bez kterého Národní rada osob se zdravotním postižením nemůže další klíče nakoupit a vydávat.
1: Dobrá věc, ať do sprchy nebo na záchod, hezky dostupný.
2: Vozíčkář Jan Krauskop z Plzně ukazuje na svém svazku v celku běžný klíč. Na vozíku je po nehodě na motorce 15 let a stejně dlouho euroklíčem otevírá bezbariérová sociální zařízení na nádražích, úřadech nebo čerpacích stanicích.
1: Je to přístupný lidem, kteří to potřebují, nejsou to jenom vozíčkáři, ale třeba diabetici, onkologicky nemocní pacienti, pro ty, co to potřebují.
2: V České republice funguje systém euroklíčů 20 let. Teď ale nové klíče nejsou a žadatele zapisují na pořadníky, stejně jako sociální pracovnice městského úřadu v Rokycanech Sabina Mitáčková.
3: Jsou nedostupní. Já si tady píšu seznam těch lidí, kteří mají zájem.
2: Nové euroklíče došly v červnu kvůli chybějící dotační výzvě Ministerstva pro místní rozvoj. Celý systém u nás spravuje Národní rada osob se zdravotním postižením. Pokračuje její předseda Václav Krása.
4: Během dotační pauzy se nám nashromáždilo více než 1000 žádostí.
2: Výpadek peněz na pořízení nových euroklíčů je podle mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj Veroniky Lukášové způsobený přípravou nové dotační výzvy. Od kdy budou finanční prostředky opět k dispozici, ale neuvedla.
5: Předpokládáme, že podpora na realizaci projektu bude poskytnuta v průběhu letošního roku. Realizátorem euroklíče je Ministerstvo pro místní rozvoj v kontaktu a společně pracujeme na přípravě nového programu a pokračování podpory.
2: Podle Národní rady osob se zdravotním postižením budou nové euroklíče k dispozici nejdřív v říjnu nebo listopadu letošního roku. Z Plzně Pavel Hala, Radiožurnál.

0: ranní radiožurnál po ránu na festival do Litomyšle. Litomyšl Fest nezastavili ani rekordní teploty. Naši reportéři byli u toho. Pokud vy ne, tak vás tam za chvíli přeneseme. Radiožurnál 4.6. Počasí tomu bude celkem přát, to za chvíli probereme s Marcelou Hálovou. V Praze začíná totiž festival Prague Pride na podporu sexuálních menšin. Letošní 15. ročník má téma Časy se mění, který upozorňuje na změny ve společnosti. Akce potrvá do neděle a kromě sobotního pochodu hrdosti budou na programu také výstavy, přednášky nebo workshopy. Přesně před 90 lety zvítězil na olympijských hrách v tehdy nacistickém Berlíně běžec Jesse Owens. Afroamerický sprinter získal celkem 4 zlaté medaile. Ovládl bych na 100 i 200 metrů, soutěž ve skoku dalekém a byl také členem vítězné štafety na 4x100 metrů. Owensovy úspěchy jsou dodnes považované za pokoření Adolfa Hitlera, který berlínskou olympiádu zneužil k nacistické propagandě.
1: 1. srpnový týden začínáme se slunečným a horkým počasím, které výjimečně přeruší bouřky. Čekáme jasné až polojasné nebe. Odpoledne se ale bude místy tvořit kupovitá oblačnost a hlavně v jižní polovině našeho území se ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky. V bouřkách může napršet až 20 mm srážek. Teploty dnes opět extrémně vysoké. Na Moravě od 35 do 38 stupňů, jinde mezi 31 a 35 stupni Celsia. Na horách v 1000 metrech nad mořem na měříte kolem 27. A foukat k tomu bude slabý východní, na Moravě během dne mírný jižní vítr, který v přehánkách a bouřkách bude ještě přechodně zesilovat. Krásný den.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Radiožurnál 520 Anaka. Je léto, pořád se něco děje, tak třeba v parku na Kraví hoře v Brně si můžete užívat léto s nafouknutými 10-metrovými modely vesmírných těles, projekcemi v sále Digitária, ale i letní kino ve společnosti těch nejlepších science fiction filmů. Festival Planet Brno dnes rozjíždí své druhé dějství, to první jste mohli zažít už začátkem července. A ještě jeden festival, který už byl, ani tropické teploty ho neovlivnily a neodradili tak tisíce návštěvníků Litomyšl Festu. Filmový a hudební festival si letos připsal rekordní návštěvnost, přijelo více než 22 tisíc lidí.
1: A v jednom ze sálů končí nedělní projekce dokumentu Heleny Třeštíkové Bára Basiková.
2: Jak hodnotíte druhý ročník v Litomyšli?
3: Výborně, výborně.
2: Co se vám tady líbilo nejvíc?
3: Všechno. Oproti loňsku je to úplně zase někde jinde a počasí vyšlo.
4: No, jsme tady od začátku, je to takový, že si člověk připadá, že mezi svýma lidma.
5: Program je super. Je to takový náročný trošku to stíhat, ale viděli jsme toho spoustu z koncerty, všechno jsme stihli.
6: A dokument Heleny Třeštíkové uvedla samotná Bára Basiková, která do Litomyšle jezdila už jako dítě. Z přestěhování festivalu právě sem má proto obrovskou radost.
7: Byla jsem nadšená, protože jsem si říká, není jiné lepší místo. A nakonec tady druhý ročník nebo druhý rok, kdy jsou Slavonice v Litomyšli, se potvrzuje, že to byla správná volba.
6: Do Litomyšle se tak během 5 dnů sjelo více než 22 tisíc diváků. Potvrzuje to zakladatel festivalu, režisér a producent Ondřej Trojan.
8: Moc se nám letos vydařil program hudební a tím, že nám do toho nepršelo, tak přišlo tady opravdu spoustu lidí.
6: Lidé mohli vidět skoro 100 filmů a také 12 koncertů. Nádvoří zámku doslova praskalo ve švech, hlavně večer. Například při vystoupení kapely Tata Boys.
9: Litomyšl je tak jako fantastický město a tak kulturní, že jsme tady dneska si to užili úplně, to prostě lítala energie vzduchem.
6: Říká hudebník Milan Cajs. A dobře hodnotí festival i starosta Litomyšle Daniel Brídl z hnutí Generace 89.
10: Já myslím, že se to povedlo. Já myslím, že festival Litomyšli sluší a Litomyšl sluší festivalu.
6: Festival skončil. Příští rok se odehraje opět v Litomyšli. Naděja Kubínková, Radiožurnál.

0: Za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
1: Špatně se řízeny semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
2: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
3: Se tady snaží na každou cenu dostat do daného pruhu, už půl kilometru před tím.
0: Nezapomínejme na pravidla zipování.
2: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost
0: a krátce před zúžením se řadí střídavě.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Antivirus.
1: Pořad radiožurnálu o nejčastějších online podvodech,
0: o každodenních rizicích při pohybu na internetu,
1: nebo o tom, jak v kybersvětě chránit sebe, své děti i starší generaci.
0: Antivirus.
1: Pořad radiožurnálu pro každého, kdo se chce na internetu cítit bezpečněji.
0: Antivirus.
1: Bezpečný průvodce v online světě.
0: V pondělí po 11:30 na radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Dobré ráno v 17:30. Začínají zprávy s Terezou Tomáškovou.
3: Lékárny by nově mohly nabízet očkování proti chřipce nebo covidu. Počítá s tím novela ministerstva zdravotnictví, která prošla připomínkovým řízením. Platit by mohla od poloviny příštího roku. Cílem je zvýšit proočkovanost proti chřipce. Ta je v Česku nižší než 10%. Na rumunské území u hranic s Ukrajinou opět dopadly trosky dronu. Informovalo o tom rumunské ministerstvo obrany. Podle něj nevznikly žádné škody. Úřad zatím neuvedl původ bezpilotního stroje. Trosky dronu sestřeleného Ukrajinou dopadly poblíž Dunaje u rumunské vesnice Periprava. Začátkem týdne Bukurešť vyhostila ruského diplomata kvůli narušování rumunského vzdušného prostoru ruskými drony. Rusko v reakci na to uvedlo, že Rumunsko nepředložilo žádné důkazy o původu dronů. V Dublinu se dnes lidé rozloučí s irským zpěvákem a kytaristou Glennem Hansardem. V barokní kapli Irského muzea moderního umění v Dublinu bude vystavená zpěvákova rakev. Pohřeb pak bude zítra odpoledne v katedrále svatého Patrika v centru Dublinu. Zpěvák a skladatel zemřel ve středu při dopravní nehodě. Bylo mu 56 let.
1: Sport.
3: Tenistka Daria Vidmanová v Memphisu nezískala svůj první titul na okruhu WTA. S 16-letou Ruskou Ljutovovou prohrála 1-2 na sety. Ve svém prvním finále na okruhu vyhrála první sadu. V té rozhodující třikrát odvrátila matchball, pak ale prohrála po více než 2 hodinách. Rodačka z Moskvy Vidmanová reprezentuje Česko od roku 2016.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D2 u Lanžhota a překážka na D1 u Devíti křížů. Na dálnici D2 ve směru z Bratislavy do Brna pozor, kousek za hranicí na kilometru 53,5 havaroval kamion. Provoz je stažený do části pravého a odstavného pruhu, zatím se jenom zpomaluje. Na dálnici D1 z Brna do Prahy z Bystřete za Devíti kříži na kilometru 170,5 stojí tam ve stoupacím pruhu porouchaný autobus, označený je světelnou šipkou. A na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Rudnou na 4. kilometru počítejte se zabraným odstavným pruhem, tam je nepojízdné osobní auto. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Dnes po ránu je nad Českem skoro jasno až polojasno a aktuálně nikde neprší. Teploty se udržely docela vysoko mezi 16 a 20 stupni. Pod 10 klesla teplota jen na horách. Po mírném víkendovém ochlazení na naše území dnes opět začne proudit horký vzduch. Oproti včerejšku proto naměříme přibližně o 5 stupňů víc. Čeká nás jasná až polojasná obloha, která se jen výjimečně zatáhne kupovitou oblačností. Z ní může hlavně na jihu našeho území zapršet a nebo se budou tvořit bouře. V nich bude zesilovat jinak slabý nebo mírný vítr, také v nich může napršet až 20 mm vody. Teploty dnes budou opět v celé naší republice nad 30. Nejčastěji na teploměrech uvidíme od 31 do 35 stupňů, na Moravě až do 38 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách naměříte kolem 27 stupňů. Tolik zprávy. A po nich se k mikrofonu ranního radiožurnálu vrací Petr Král. Dobré ráno.
6: Dobré ráno, kam s ním? Tak pokud si tuhle nerudovskou otázku kladete v souvislosti s vašimi malými potomky, hledáte školku či dětskou skupinu, vypadá to, že od brzkých časů by to mohlo být o něco snadnější. Vzniká totiž několik set dětských skupin po celém Česku a to je i téma pro nás.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách. Oh Lord.

0: 5.36, dobrá zpráva pro rodiče. Města a obce dokončují budování zázemí pro celkem 504 dětských skupin. Pokud by radnice neměly od září místo ve školkách a dětských skupinách pro tříleté děti, museli by rodinám přispět na hlídání. Tak třeba v Sobihrdech na Benešovsku skupinu otevřeli kvůli velkému zájmu rodičů už teď o prázdninách.
1: Tak dobrý den, vítám vás u nás v Třešňovce v naší dětské skupině.
2: Nezávislý starosta Sobihrad Pavel Bartík, co asi každého zaujme, kdo třeba i jede kolem. Takže vaše dětská skupina je veliká na to, jak jste v uvozovkách malá obec?
1: No, my jsme se snažili, když už jsme se do té stavby pustili, tak aby ten projekt byl velkoryse pojatý. Jsou tady teda místo pro dvě ty dětské skupiny.
2: Pro zajímavost, kolik máte obyvatel?
1: My máme necelý 500 obyvatel.
2: A kapacita dětské skupiny?
1: Kapacita je 2x12 dětí. Máme tu kapacitu naplněnou, jsme poslední chvíli odmítali některý zájemce.
2: Markéta Lukáčová, paní ředitelka.
3: Ano. Nemáme děti jenom ze Sobihrd, ale vlastně máme děti i z Nespek, z Benešova a tak dál, takže jsme rádi, že je o dětskou skupinu velký zájem.
2: Od kolika let přijímáte?
3: Přijímáme děti od roka a půl. Potřebujeme plínky, máme přebalovací pult.
4: Sundáme botičky, máčko.
5: Já jsem Kateřina Fumferová.
2: Přicházíte se synem do dětské skupiny?
5: Se synem Jaromírkem. Teď jsme tady první týden na adaptaci a je to super.
2: Kolik malému je?
5: Budou mu 2 roky. Jsem pracovala teda bez přestávky víceméně, takže teď to bude takový uvolnění jak pro mě, tak pro babičky.
2: Právě i k dřívějšímu návratu rodičů s malými dětmi do práce mají přispět dětské skupiny. Ministerstvo práce a sociálních věcí na ně vyhlásilo dotační titul. Podle mluvčího ministerstva Jakuba Slavíka byl o něj obrovský zájem.
6: V rámci programu vznikne 504 dětských skupin s celkovou podporou ve výši 7 miliard 186 milionů korun. Máme zprávy, že dokončeno je už 485 budov, tedy většina. Podmínkou dotace je obsazenost dětské skupiny 65%.
2: Nesplnění podmínky může vést ke krácení přidělené dotace. Ze Sobihrd, Věra Hájíková, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 542, opět máme důvod o nich mluvit a varovat vás. Takzvaní energošmejdi totiž stále hledají cesty, jak se dostat do domácností. V Třinci teď třeba zjistili, že samotný tržní řád nemusí obyvatele před podobným pronájem energií dostatečně ochránit. Příběh jedné mladé maminky přiměl tamní radnici tato pravidla změnit.
1: Paní zaklepala u nás na bytě, já jsem otevřela s dcerou miminkem v náručí a paní jakože jsem ráda, že jsem vás zastihla, protože jsem tady byla už vlastně po druhé a nerada bych se měla znova až z Ostravy.
2: Pod záminkou převodu klientů ČEZu pod jinou energetickou společnost se prodejkyně vetřela k Elišce do bytu, protože prý nereagovala na opakované e-maily.
1: Ozvala se mi i sousedka, že to s nima taky podepsala, že prostě spala 2 hodiny s malým chlapečkem, zrovna zvracel.
2: Prodejkyně z Elišky vylákala osobní údaje a nechala jí ve spěchu podepsat smlouvu. Naštěstí díky chybě v adrese byla smlouva neplatná a Eliška už pak dále se společností nekomunikovala a upozornila magistrát.
3: Oslovili jsme energetický regulační úřad, doptali jsme se, jak to teda je. Rada města rozšířila ten tržní řád i podle energetického zákona, což bylo to podstatné.
2: Říká mluvčí magistrátu Stanislav Češlar.
3: V tento okamžik mají občané tu možnost, že v případě návštěvy těch energošmejdů u nich doma, tak mohou okamžitě volat tísňovou linku městské policie.
2: Podle mluvčího Jana Hamrníka energetický regulační úřad upozorňuje samosprávy na nutnost změn tržních řádů od novelizace energetického zákona v roce 2022.
4: Zdůrazňovali jsme především jak nutnost úpravy obecních předpisů, pokud tedy tak již samosprávy neučinili. Kromě tiskové zprávy jsme pro Svaz měst a obcí připravili přímo vzor na řízení na zákaz podobního prodeje v obcích, uspořádali webinář a podobně.
2: Říká Jan Hamrník s tím, že v současnosti zprostředkovatelé zákazy podobního prodeje často obcházejí a snaží se domlouvat schůzky předem. I na to by si lidé měli dát pozor. Z Třince František Kuča, Radiožurnál.
5: Host Radiožurnálu.
6: Před 100 lety začalo pravidelné rozhlasové vysílání na
5: Host Radiožurnálu.
6: Před 100 lety začalo pravidelné rozhlasové vysílání na Slovensku. Jak se tehdy pracovalo se značkou Radiožurnálu?

0: Dobré ráno ve 6:45. Ke svému výročí začátku pravidelného vysílání Slovenského rozhlasu se budeme vracet nejenom s hostem. Signál tehdy dosáhl jenom do blízkosti Bratislavy a to vysílání původně začalo v provizorním studiu v centru Bratislavy. Dnes, jak víme, sídlí v ikonické obrácené pyramidě v centru města. Z té výročí si Slovenský rozhlas připomene mimořádným vysíláním a ještě jeden rozhlasový milník. Před 100 lety, tedy v roce 1926, začal dnešní Český rozhlas vysílat pravidelné zpravodajství a také časové znamení. Stovky handicapovaných lidí čekají na takzvaný euroklíč. Ti můžou otevírat bezbariérové toalety a další sociální zařízení v Česku i v zahraničí. Klíče došly v červnu, no a další čekají na dotaci Ministerstva pro místní rozvoj. Podle Národní rady osob se zdravotním postižením nebudou nové klíče k dostání dříve než v říjnu.
1: Nehoda na D2 za Lanžhotem a překážka na 35 za Jeřmanicemi. Na D2 z Bratislavy směrem na Brno zhruba 6 km za hranicí na kilometru 53,5 je po havárii kamionu v omezení blokovaný levý a část pravého pruhu. Projíždí se odstavným, pomalu, zatím bez kolony. Na D1 z Brna do Prahy za 9 kříži na kilometru 170,5 čekejte zabraný stoupací pruh, je tam poruchaný autobus. Na D5 z Plzně do Prahy za exitem Rudná na 4. kilometru stojí v odstavném pruhu nepojízdné osobní auto. A na tahu 35 z Turnova na Liberec pozorně za Jeřmanicemi. Kolem 27. kilometru leží v levém pruhu sražená srnka a opodál je odstavené auto. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Přestože se během víkendu ochladilo na východě Česka, v sobotu padaly teplotní rekordy. Nejtepleji bylo na jižní Moravě, kde teplota vystoupala až téměř k 38 stupňům. A podobná vedra nás čekají na Moravě. I dnes bude tam 35 až 38 stupňů, jinde o trochu méně, od 31 do 35 stupňů Celsia. A neochladíte se příliš ani na horách. Na hřebenech ukážou teploměry kolem 27 stupňů. Nebe dnes bude slunečné, jen přechodně se vytvoří kupovitá oblačnost, která sebou přinese přeháňky, na jihu našeho území i bouřky. V nich může prudce pršet a také v nich bude zesilovat vítr. Hezké ráno.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Za 10 minut 6, David Stypka, ranní radiožurnál a jedna chystaná novinka. Očkování v lékárnách teď v Česku sice možné není a od poloviny příštího roku by se to mohlo změnit. Příslušný návrh novely zákona už prošel meziresortním připomínkovým řízením. Zatím ministerstvo zdravotnictví ale počítá s tím, že by lékárny očkovaly proti chřipce a COVID-19.
1: Možnost nechat se naočkovat proti chřipce v lékárnách měli lidé už minulý rok na podzim. Cílem projektu bylo zjistit, jestli o ně vůbec bude zájem. A podle organizátorů se ukázalo, že ano.
2: Bohužel ne vždycky jsme měli tu možnost nechat naočkovat, protože my jsme ty kapacity konkrétně tady v Praze měli úplně naplněné.
1: Zhodnotila tehdy projekt jeho garantka z lékárenského řetězce Benu Ivana Lánová. Více než 700 lidí naočkovali lékaři. Brzy by se k ním mohli přidat taky lékárníci. Ministerstvo zdravotnictví ale nepočítá s tím, že by se očkovalo v každé lékárně, pokračuje za rezort Matyáš Fošum.
3: Očekáváme, že se přihlásí do tohoto systému zhruba nějakých 60 až 70% lékáren.
1: Cílem změny je hlavně zvýšit proočkovanost proti chřipce, která je v Česku dlouhodobě velmi nízká. Podle předsedy praktiků Petra Šonky ale očkování v lékárnách tento problém nevyřeší.
4: Problém nízké proočkovanosti není nedostatek očkovacích míst, ale nezájem pacientů o tohle očkování.
1: A lékárníkům podle něj chybí taky dostatečné vzdělání na zvládnutí případných komplikací. Prezident komory lékárníků Aleš Krebs s tím ale nesouhlasí.
5: Lékárníci procházejí i kurzy první pomoci a podobně.
1: Lékárníci nicméně budou muset absolvovat speciální vzdělávací kurz. V návrhu ministerstvo zároveň počítá s tím, že by proti chřipce a COVID-19 mohli očkovat i lékaři všech odborností a zubní lékaři. Michaela Bacílková, Radiožurnál.

0: vámi Radiožurnál, další horký den, hladiny řek klesají. Co to může znamenat v souvislosti s Dunajem pro maďarskou jadernou energetiku, tak to nám poví v další hodně naše zpravodajka na Slovensku a Maďarsku a také v Rakousku Vára Vránová. A teď už chystáme další zprávy. Za půl minuty je uslyšíte.
1: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
2: Nabízíme vstupy ze všech zápasů.
1: Klíčová střetnutí sezony v přímých přenosech.
2: A pravidelné postřehy a glosy našeho fotbalového experta Pavla Horváta.
1: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
2: Poslouchejte a nepřijdete o nic podstatného z nejvyšší tuzemské soutěže.
1: Fotbalová liga.
2: Pravidelně ve vysílání Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Fandíme s vámi.
0: Radiožurnál 6 hodin. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
3: Stát chce od poloviny příštího roku povolit očkování proti chřipce v lékárnách. Při srážce hasících vrtulníků v Řecku zemřeli dva lidé. Tenistka Daria Vidmanová prohrála ve finále turnaje WTA v Memphisu s Ruskou Ljutovovou. Po nehodě kamionu je omezený provoz na dálnici D2 z Bratislavy na Brno za hranicí na 54. kilometru. A bude slunečno a horko. Odpoledne na jihu ojediněle přehánky nebo bouřky. Teploty až 35 stupňů, na Moravě až 38.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Očkovat proti chřipce by nově mohli i lékárníci. Ministerstvo zdravotnictví to chce umožnit od poloviny příštího roku. Slibuje si od toho větší proočkovanost, která je v Česku dlouhodobě nízká. Návrh novely zákona už prošel připomínkovým řízením. Podle předsedy Sdružení praktických lékařů Petra Šonky by ale stát měl hledat řešení jinde.
4: Problém nízké proočkovanosti není nedostatek očkovacích míst, ale nezájem pacientů o tohle očkování. Asi bychom měli mluvit o tom, jestli nezvýšit počty pacientů, kterým to očkování hradíme ze zdravotního pojištění proti chřipce.
3: Změnu naopak vítá Česká lékárnická komora. Podle jejího prezidenta Aleše Krebse by se tak Česko přidalo k dalším asi 20 evropským zemím, kde je očkování v lékárnách možné. V Česku začala platit nová pravidla pro umělou inteligenci. Vycházejí z evropského nařízení. Instituce i firmy musí povinně označovat videa a fotografie vygenerované pomocí umělé inteligence nebo třeba upozornit zákazníka, že nemluví s člověkem, ale chatbotem. Nová pravidla shrneme v ranním Radiožurnálu přibližně za 20 minut. Při srážce vrtulníků, které v Řecku západně od Aten hasily lesní požáry, zemřeli dva lidé. Agentura AP s odvoláním na řecké úřady uvedla, že šlo o Řeka a Dána. Posádka druhého vrtulníku přežila. Řecká televize ERT zveřejnila video záznam nehody, podle kterého jedna z helikoptér narazila z hora do druhé a způsobila její pád. V Řecku bojuje s požáry v okolí Korinského zálivu několik stovek hasičů, včetně skupiny Čechů. Ti ale na místě nemají vrtulník. V brněnských Bohunicích ode dneška platí systém rezidentního parkování. První oblast modré zóny kategorie C v městské části vznikla jižně od Jihlavské ulice. Platí se tam ve všední dny od 17 hodin do 6 ráno. Další rozšíření zón čeká Bohunice v říjnu, vysvětluje starostka městské části Lucie Stará.
5: To je část od ulice Jihlavská směrem ke kampusu, k nemocnici a k věznici, takže se to týká ulic Netroufalky a nové výstavy nahoře u kampusu. Jsme domluveni i s magistrátem, že dáme tomu rok a pak zvážíme, jestli nepřejít třeba v některé té oblasti na Bčko.
3: V zóně kategorie B se parkovné platí ve všední dny celodenně. Na konci září a začátkem listopadu začnou modré zóny fungovat taky v sousedním Starém Lískovci.
1: Sport.
6: Česká tenistka Daria Vidmanová prohrála ve finále turnaje WTA s Ruskou Ljutovovou 1-2 na sety. V americkém Memphisu to pro ní byl nejlepší výsledek kariéry. Jablonečtí fotbalisté jsou v šance lize dál 100%. Ve druhém kole vyhráli v Pardubicích 2-0. Olomouc remizovala s Mladou Boleslaví 2-2. Bohemians Praha vybojovali první bod, s Hradcem Králové remizovali 0-0. V základní sestavě Pražanů nastoupil i záložník Roman Květ, který se do Bohemians vrátil po 3,5 letech. Má za sebou i angažmá v Turecku a Belgii a tak je znovu rád za českou šatnu.
7: Jsem tady vlastně 3 dny a už po těch 3 dnech prostě člověk cítí úplně jinou tu energii z toho týmu, úplně jinou tu komunikaci s těma spoluhráčema, takže to mi chybělo 100% a jsem rád, že to zase můžu mít a doufám, že si to budeme užívat společně a podaří se nám i z té dobré party vytěžit dobré výsledky.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na D2 za Lanžhotem a kolona v Ostravě na Rudné. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna kus za hranicí na kilometru 53,5 v omezení naboural kamion. Projíždí se jenom odstavným pruhem, zatím se stále jenom zpomaluje, kolona se netvoří. Na D1 z Brna do Prahy nepřehledněte dvě odstavená vozidla. Za Větrným Jeníkovem na kilometru 99,5 je to kamion a za Divišovem na kilometru 40,5 v odstavném pruhu nákladní auto. Na 35 z Turnova na Liberec za Jeřmanicemi na 27. kilometru pozor, je tam sražená srnka v levém pruhu opodál odstavené auto. A v Ostravě na Rudné od víkendu nové zúžení mezi Plzeňskou a sjezdem na D1 v obou směrech do jednoho pruhu, už tam vzniká kolona směrem na Havířov od Svinova, zdržení kolem 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude slunečno, odpoledne místy kupovitá oblačnost a na jihu ojediněle přehánky nebo bouřky. Teploty 31 až 35 stupňů, na Moravě mezi 35 a 38. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
6: Krásné ráno od mikrofonu Radiožurnálu Sport vám přeji 5 minut po 6. hodině pondělí 3.8. a já sedím v našem vinohradském studiu po boku Pavla Tilšera a jsem za to moc rád. Pavle, dobré ráno.
9: Taky je mi ctí, krásné ráno.
6: Tak jak jsi užil víkend?
9: Byl plný fotbalu, byl jsem včera na Bohemians na zápase nejvyšší domácí soutěže proti Hradci Králové, skončilo to 0-0, ale fotbal se hrál, myslím, docela pohledný na to, jaký byl terén, taky to budeme probírat dnes dopoledne.
6: Ano, já byl v sobotu na zápase Plzeň Zbrojovka Brno, také výživný duel, tam tedy gólů padlo víc, přesně o dva. Nicméně ten včerejšek byl hodně fotbalový, hlavně se tedy hrály zápasy druhého kola fotbalové šance ligy, nicméně dělo se toho víc a my se tomu budeme věnovat vlastně po celé ráno.
9: Určitě ano, budeme mluvit s olympijskými vítězi, s Martinem Doktorem, protože to je 30 let od jeho triumfu na hrách v Atlantě a spojíme se taky s šéfkou Českého veslerského svazu Mirkou Topinkovou a Knapkovou, abychom probrali ten evropský šampionát, který se vydařil třeba Pavlíně Flamíkové s Anou Šantručkovou.
6: Ano, probírat budeme určitě také skvělý úspěch golfistky Sáry Kouskové, která se blízkla v závěrečném čtvrtém kole British Open nejlepším výkonem dne a nakonec skončila 12. Bude toho zkrátka dost a dost, tak i dál poslouchejte Radiožurnál Sport. Dobré ráno.
9: Krásný start nového týdne.
1: Radiožurnál Sport a Lukáš Michalík.

0: 10 minut po 6. hodině raní posloucháte pondělní vysílání radiožurnálu Sport. Po mém boku sedí Pavel Telšar. Pavle, ještě jednou krásné ráno.
1: Dobrý den.
0: Včera se hrály 3 zápasy 2. kola fotbalové šance ligy. Můžeme začít tím posledním, protože do Pardubic přijel Jablonec, tedy účastník kvalifikace konferenční ligy, kde se mu daří, postoupil do 3. předkola přes chorvatský Varaždín a Jablonci to dál šlape a i v domácí soutěži má skvělé výsledky.
1: Ano, po 2 kolech máme 3 stoprocentní týmy vedle Slávie Teplic. Je to tedy tým Luboše Kozla. Jablonec zvítězil v Pardubicích 2-0. Ten zápas rozhodl vlastně vlastní gól pardubického Marka Ichy v 19. minutě po centru Daniela Součka. A pak se trefil ještě v nastavení první půle Jan Chramosta po krásné kombinaci jabloneckých. Ale jinak asi Pardubice, Lukáši, byly lepší v tom zápase.
0: Na zápas jsem koukal, hovoří proto i statistiky, 22-4 na střely, nicméně 2-2 na střely nad branku a Jablonec vycvičil Pardubice z produktivity 2 střely, 2 góly. Rutinérský výkon, klobouk dolů před svěřenci kouče Luboše Kozla. Zase se mi zdálo, že už se s nimi moc nepočítá v této sezóně, ale oni pravděpodobně budou hrát zase nahoře. Takže výborný výkon. Další zápas se hrál ve Vršovickém Dělíčku a ten si sledoval, Pavle. Bohemians Hradec Králové 0-0. Co mě nejvíc zaujalo, tak samozřejmě příběh Václava Pilaře.
1: A ano, ten si hodně věřil, jakožto bývalý hráč Hradce Králové, který v tomto létě právě přestoupil do Dělíčku. Asi to nebylo úplně v rukavičku. On mluvil i ve vysílání radiožurnálu Sport Václav Pilař o tom, že s tím nepočítal, že by měl v Hradci Králové končit, ale stal se tedy hráčem Bohemians a byť si hodně věřil na trávníku, tak ke gólu nepřispěl. Na druhé straně Východočeši taky neskórovali, takže remíza zasloužená 0-0.
0: Můžeme si také připomenout, že po 10. hodině budeme kompletní kolo fotbalové šance ligy detailně probírat v dalším díle desítky Pavla Horváta. Zápas 2. kola fotbalové šance ligy mezi Olomoucí a Mladou Boleslaví přinesl remízu 2-2. Stále mluvíme tedy o nedělním programu a k tomu spoustu dalších příležitostí a ofenzivních akcí.
1: Sigma zachraňovala alespoň bod až v 87. minutě, když z přímého kopu překonal Václav Sejk golmana Jiřího Flodera.
2: Vždycky ten gól na stranu brankáře z trestňáku a samozřejmě řekněme asi z větší vzdálenosti se hodnotí pro toho golmana nepříjemně. Na druhou stranu se taky musí přiznat, že Sejk to trefil krásně čistým nártem. Jestli to byla chyba, tak se stala. Zase Jirka nás tam v úhlu zápasu dvakrát podržel.
3: Vlastně v momentě, kdy střelil, tak mi se ten balon úplně ztratil, že jsem udělal vlastně půl krok směrem jako za zeď a pak ten balon se vynořil strašně rychle a už jsem to nedokázal vyrazit. No. Našel jsem si tam i takovou škýru, že jsem ten balon dobře viděl, ale bohužel v době toho kopu tam vlastně někdo proběhl a mi se ten balon vlastně úplně ztratil. Ještě jsem vlastně udělal ten půl krok a pak už jsem nestihl zareagovat. No. Celkem to mu to sedlo a bylo to celkem ráno. No.
4: Popisovali poslední gólovou akci zápasu trenér Mladé Boleslavy Aleš Majer a brankář Jiří Floder. I jeho volba Václava Sejka jako exekutora překvapila, stejně jako jeho spoluhráče a v tu chvíli už vystřídaného Dominika Janoška. Ten by jinak zřejmě kopal sám.
5: A jsem si říkal na střídajce, Sejky, jo, to jde kopat, takže hned jsem mu gratuloval, jako zapaď pambu, že to dál a že jsme vytěžili ten bod.
6: No tak on se k tomu staví, on má výbornou střelu ze té střední vzdálenosti. Třeba Dominik Janošek, který má dobrou střelu přes zeď, tak tam nebyl na tom hřišti, tak to vzal na sebe, dobře jsme to zakryli tu zeď. Golman na to pozdě reagoval, ta rána byla krásná, teda utažená, krásný gol.
4: Doplnil trenér Olomouce Pavel Hapal. Pozdní branka Sejka zachránila pro Sigmu alespoň bod. Výrazně více než to, ale kouče Hanáku těšil zlepšený herní projev a více vypracovaných šancí.
6: Když vezmu to první utkání, kde jsme skoro šanci neměli, tak je to velký posun a myslím si, že v té hře to bylo znát, že kluci byli dobře nachystaní, připraveni. Ten výkon byla dostatečná reakce na ten zápas v Jablonci, ale bohužel bez toho vítězního konce.
4: Další příležitost na vítězství bude mít Sigma v následujícím kole na hřišti Artisu Brno. Z Olomouce Adam Kodet, Radiožurnál.
7: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Krásné pondělí od mikrofonu Radiožurnálu Sport vám přejeme s Pavlem Telšarem. Teď se budeme bavit o tenise. Český tenis vyhlížel letošní 9. singlový titul na okruhu WTA, tedy na ženském okruhu, ale ten bohužel nakonec nepřišel, Pavle.
1: Ano, česká tenistka, ale rodačka z Moskvy, Daria Vidmanová v Memphisu, ten svůj premiérový titul na okruhu WTA nezískala, když podlehla teprve 16-leté Rusce Kristině Ljutovové ve finále 6-1, 1-6 a 3-6, co bylo asi zásadní pro ten finálový zápas, tak to bylo to, že Vidmanová přišla 7x o servis, v závěrečné sadě ho udržela jen jednou z 5 gemů a pak sice odvrátila tedy v závěru 3 matchboly, ale nakonec odešla jako poražená finalistka.
0: Ale i tak parádní úspěch pro mladou českou tenistku, která i přes neúspěch ve finále pronikne v žebříčku do první stovky, z dosavadního z tého 14. místa se posune na 92. místo, takže určitý posun tam je. Hrála taky Sarah Bejlek ve druhém kole v Torontu.
1: Postoupila do druhého kola v Torontu přes Číňanku Wang po vítězství 6-3, 4-6 a 7-5 a v dalším kole tedy Sarah Bejlek čeká o hodně známější soupeřka Polka Iga Švianteková.
0: Já už jsem mluvil o tom, že české tenistky vybojovaly letos už tedy 8 singlových titulů na okruhu WTA, dvakrát uspěly Karolína Muchová, Linda Nosková a Marie Bousková. Po jednom triumfu získali Sarah Bejlek a Barbora Krejčíková. Teď už zpěvačka Adele.

0: Stále posloucháte pondělní ranní vysílání radiožurnálu Sport. V posledních dnech jsme také sledovali mistrovství Evropy horských kol ve švýcarském Monte Ceneri a ty nejzásadnější výsledky už, Pavle, známe.
1: Ano, známe. Brit Charlie Aldridge vyhrál tedy po čtvrtečním short tracku taky nedělní závod v cross country a stejný double jako Aldridge slavila mezi ženami domácí švýcarka Sina Frajová, takže Aldridge a Frajová dominovali na tom evropském šampionátu horských kol. Co se týká českých závodníků v tom závěrečném závodu cross country, tak Jan Sáska obsadil 20. místo a Jan Zatloukal byl 24.
0: I tak ale rozhodně pro českou výpravu ten šampionát nebyl úplně nepovedený a hlavně tedy zazářila juniorka Barbora Bukovská, která získala obě medaile tedy pro Česko.
1: A ano, v short tracku triumfovala ve čtvrtek a navázala pak v sobotu na to zlato právě v cross country, ve kterém obhájila bronz.
0: To byla tedy Barbora Bukovská, samozřejmě i s ní se budeme snažit ve vysílání radiožurnálu Sport minimálně v těch nejbližších dnech spojit. Teď je 6 hodin a téměř 26 minut. Píseň a za malou chvíli zprávy.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Jako tenistka získala dva grandslamové tituly v deblu.
1: Má stříbrnou olympijskou medaili z Londýna.
0: Teď Andreu Sestýny Hlaváčkovou můžete pravidelně slyšet na radiožurnálu Sport.
1: Už víc než 5 let totiž moderuje svoji talk show na síti.
2: Jak moc si myslíš, že sport buduje osobnost, sebevědomí, třeba sebejistotu?
3: Strašně moc. Já si myslím, že mít zdravý tělo je naprostý základ. Je to úzce spojený i s tvým mentálním zdravím. Když to řeknu úplně jednoduše, když o sobě víš, že zvedneš na dřep prostě 105 kilo, teď už 110, tak ono to opravdu jako s tebou něco udělá.
1: Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
0: Pořad o sportu se společenským přesahem naladíte ve středu na radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
4: Jsme rádi, že posloucháte radiožurnál Sport. Jsou tu aktuální zprávy.
5: Dobré ráno v 6:30. Další zprávy a Tereza Tomášková.
6: Skupina ČES ode dneška začne vyplácet akcionářům dividendu z loňského zisku. Za jednu akcii je to 42 korun. Energetická společnost tak celkem rozdělí přes 22 miliard. Z toho asi 16 miliard dostane stát jako většinový akcionář. O výši dividendy rozhodla v červnu valná hromada ČESu. Loni dostali akcionáři za jednu akcii o 5 korun víc než letos. Brazilský prezident Lula da Silva se stal oficiálním kandidátem strany pracujících do říjnových prezidentských voleb. V případě vítězství by šlo o jeho 4. mandát. Jeho nejsilnějším soupeřem ve volbách bude senátor Flávio Bolsonaro, syn krajně pravicového ex-prezidenta Jaira Bolsonara. Favoritem ale podle průzkumu zůstává da Silva. V Praze začíná divadelní festival Letní grébovka. V Havlíčkových sadech nabídne celkem 5 inscenací. Zahájí ho premiéra komedie Jak je důležité míti Oscara, inspirovaná slavnou hrou Oscara Wilda. Diváky čeká i drama Být Marlene Dietrich, Běh života nebo neverbální představení Buenos Aires Vystupte.
1: Sport.
6: Fotbalisté Jablonce jsou v šancelize dál 100%. V Pardubicích vyhráli 2-0. Naopak Pardubice jsou bez bodu poslední. V dalších zápasech Olomouc remizovala s Mladou Boleslaví 2-2 a Bohemians Praha s Hradcem Králové 0-0.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážka na D1 za Rousínovem a nehoda na 35 za Hodkovicemi. Na dálnici D1 z Brna na Vyškov za Rousínovem počítejte na kilometru 221 se zabraným stoupacím pruhem. S porouchaným autem tam stojí policejní hlídka. Na D2 z Bratislavy do Brna kus zahranicí v omezení na kilometru 53,5 řeší nehodu kamionu. Provoz je svedený do odstavného pruhu, je to ale bez kolony. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy směrem z Chomutova, kromě dlouhodobého zúžení u letiště je teď nově ještě předtím u středokluk omezení. Kolona do 10 minut od exitu 7 Kladno na 5. kilometr. Tam
8: jezdce je tím pruhem zavřený pravej, protože se zavírají ten sjezd komplet celý.
7: Na tahu 35 z Liberce na Prahu a Turnov pozor za Hodkovicemi na 36. kilometru čerstvá nehoda v pravém pruhu.
9: Osobní automobil zezadu narazil do dodávky, pohybilo se tam osoby po silnici bez vesty.
7: A v Ostravě na Rudné nové zúžení. Od víkendu se mezi sjezdy na D1 a Plzeňskou jezdí obousměrně jedním pruhem, kolona směrem na Havířov od Svinova do 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za 4 hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
10: Od dnešního dne se k nám opět vrací horký vzduch a začíná další vlna veder. Teploty mohou v následujících dnech vystoupat až téměř ke 40. Meteorologové proto opět varují před velmi silnou až extrémní tepelnou zátěží a také upozorňují na zvýšené riziko vzniku a šíření požáru, které na jihu Moravy stále zůstává velmi vysoké. Dnes nás čeká převážně slunečný den, na jihu s ojedinělými přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 35, na Moravě do 38 stupňů. Zítřek bude ještě teplejší, to už mohou teploty na celém našem území vyšplhat až k 39 stupňům a odpoledne se bude pro změnu nebe zatahovat v Čechách, kde také může sprchnout nebo se tam objeví i bouřky. V polovině týdne pak do Česka postoupí zvlněné frontální rozhraní, které oddělí chladnější vzduch na západě Evropy od toho horkého na východě. Od západu se tedy bude pozvolna ochlazovat a také se přidá deštivé počasí. To byly zprávy.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: To byla Aneta Langerová v ranním pondělním vysílání radiožurnálu Sport krátce po 7:30. Jsme tady ve studiu s Pavlem Tilšerem.
1: Krásné ráno.
0: Ještě jednou tady krásné ráno. Budeme ho přát velmi často, protože jde samozřejmě o start nového týdne. Už jsme o tom v našem vysílání slyšeli, že přesně 30 let to je dnes od slavného triumfu kanoisty Martina Doktora na olympijských hrách v Atlantě. Tento současný místopředseda Českého olympijského výboru tehdy ve státě Georgia vybojoval svou premiérovou olympijskou medaili na kilometru a o den později tedy triumfoval i na poloviční trati. No a právě s Martinem Doktorem budeme mluvit krátce po 9:30, ale není to jediné jubileum, které tedy dnes nabízí 3. srpen.
1: Ano, přesně před 90 lety zvítězil na letních olympijských hrách v tehdy nacistickém Berlíně afroamerický běžec Jesse Owens triumfoval v běhu na 100 metrů a byla to jeho první zlatá olympijská medaile na hrách v Berlíně z celkových 4. Poté vyhrál taky závod na 200 metrů, dokonce soutěž ve skoku dalekém a byl taky členem vítězné štafety na 4x100 metrů. Je to známý příběh Jesseho Owense, který samozřejmě pobouřil tamní Německo.
0: A když se ještě vrátíme tedy na olympijské hry do Atlanty v roce 1996, tak 3. srpen byl úspěšnění pro českou výpravu obecně, protože zlatou medaili vybojoval taky oštěpař Jan Železný, takže se zeptáme Martina Doktora i na to, jestli náhodou třeba neslavili spolu. Mimochodem během mistrovství světa ve fotbale, které se hrálo tedy v létě a skončilo teprve nedávno, tak český tým hrál jeden z těch zápasů, druhý ve skupině proti Jihoafrické republice i v Atlantě, relativně nedaleko od olympijského parku, takže i tam jsme zavzpomínali na trům Martina Doktora. 6 hodin a 39 minut stále posloucháte vysílání radiožurnálu Sport, teď Sunrise Avenue.

0: Stále je tu s vámi pondělní vysílání radiožurnálu Sport v 6 hodin a 42 minut. Už jsme mluvili o tom, že česká tenistka Daria Vidmanová má za sebou největší úspěch kariéry, když si poprvé zahrála na turnaji WTA finále.
1: V něm jí ale zastínila teprve 16-letá soupeřka. I o tom se píše na zahraničních webech, které pročítal Krištof Kousal. Dobré ráno.
2: Hezké ráno. Na webu WTA se v krátkých titulcích dočtete to zásadní. Logicky jsou o vítězce, která si podmanila celou tuhle webovou stránku. Jmenuje se Kristýna Ljutovová a v žebříčku jí patří nebo patřilo 229. místo. Byla to pro ní snová premiéra. Psalo se nejprve, jak procházela turnajem. Pokračovalo to tím, že má odpověď na všechno. To je přímá citace z webu. Cestou turnajem vyřadila třeba Američanku Sloane Stephensovou a ve finále proti ní stála další žena, narozená v ruské Moskvě, ale s českým pasem. Daria Vidmanová sice vyhrála první set, v tom rozhodujícím pak ke konci odvrátila 3 matchboly proti houževnaté soupeřce. I proto o Ljutovové píší na WTA-tenis.com jako o 16-leté hráčce beze strachu, která po kurtu doslova létá. Pro doplnění, Vidmanová se narodila v Rusku, v 5 letech se s rodiči přestěhovala do Česka a díky výkonům v žákovských kategoriích a příslibu reprezentačních výsledků získala české občanství v roce 2016. Od té doby reprezentuje Česko. Finále turnaje v Memphisu je pro ní životním výsledkem.
0: Ano, Kristýna Ljutovová si po triumfu v Memphisu polepší v žebříčku WTA o 103 míst a bude na stém 26. místě. Máme tu ještě jedno téma, Pavle.
1: Ano, a je fotbalové. Tím mezinárodním fotbalem hýbala možnost bojkotu mistrovství světa od evropských reprezentací v posledních dnech. To proto, že šéf FIFA Infantino chtěl převést práva z vysílání a reklam do soukromého sektoru. Jaké jsou dozvuky v Evropě?
2: Španělská Marca cituje prohlášení Realu Madrid. Klub se připojil k rozhodnutí o UEFA, která byla proti Infantinovu návrhu. Šéf FIFA nakonec od nápadu ustoupil. Marca připomíná vyjádření Realu Madrid,

0: ale vždycky je dobré připomenout, co ty zkratky znamenají, je jednoduché se v tom ztratit.
1: Krištof Kousal ve vysílání radiožurnálu Sport dnes poprvé, ale rozhodně ne naposledy, protože probereme mimo jiné v dalších tedy hodinách našeho ranního vysílání skvělý úspěch golfistky Barbory Kouskové, respektive Sáry Kouskové. Teď jsem si spletl Sáru Kouskovou a Barboru Bukovskou. Barboru Bukovskou. Obě se mi mísily dohromady, ale je to tedy Sára Kousková a její skvělý úspěch na British Open. Tak Krištofe, zase brzy naslyšenou.
0: Těším se, u tebe budeme za skvělý úspěch považovat, když ta jména nepopleteš znova.
1: Díky moc.

0: Ve vysílání radiožurnálu Sport jsme minulý týden i s naším expertem Pavlem Horvátem probírali možnou budoucnost některých českých fotbalových reprezentantů. Hodně se mluví o kapitánovi Ladislavu Krejčím, který se stoupil s Wolverhamptonem do druhé anglické ligy, nebo třeba o Pavlu Šulcovi, který má za sebou skvělou sezonu v Lyonu, ale podobně jako jeho spoluhráči z reprezentace ne úplně povedené mistrovství světa. No a paradoxně dost možná ten největší letní přestup z řad českých fotbalistů udělá brankář.
1: Ano, Lukáš Horníček je blízko přesunu z portugalské Bragy do anglického Newcastlu. Podle televizní stanice Sky Sports by měl Newcastle zaplatit za Horníčka v přepočtu 726 milionů korun, čímž by se stal tedy Horníček třetím nejdražším Čechem ve fotbalové historii. Tím vůbec nejdražším byl Pavel Nedvěd v roce 2001, když šel z Lazia Řím do Juventusu za 45 milionů eur a Patrik Šik v roce 2017 ze Sampdorie Janov do AS Řím za 42 milionů eur, když to tedy přepočteme na eura při tom přesunu možném Horníčka z Bragy do Newcastle, tak by to bylo 30 milionů eur.
0: Ano, Newcastle je tedy údajně připravený aktivovat výstupní klauzuly ve smlouvě Lukáše Horníčka s Bragou přes 700 milionů korun v přepočtu, to je velká částka. Otázkou ale je, jestli by Horníček byl hned jedničkou golmanskou Newcastle.
1: Myslím si, že by to byl podobný případ jako u Antonína Kinského, když přicházel loni ze Slávie do Tottenhamu, taky jako brankář, který by měl krýt záda Italu.

0: Vikáriovi a postupně ho tedy vystřídal v brance a očekává se, že Kinský bude jednička pro tu nadcházející sezonu Premier League u Horníčka. By to byla nejspíš pozice číslo 2, byť Sky Sports psali o tom, že by mohl být hned jedničkou, ale já to nemyslím, protože Newcastle má stále v týmu zkušeného Angličana Nicka Popea, který je opravdu protřelý tou nejvyšší anglickou soutěží.
1: Nový kouč české fotbalové reprezentace Santi Denia bude skládat tedy kádr pro nejbližší zápasy elitní skupiny Ligy národů. Dost možná bude mít z čeho vybírat, že ten kádr na těch hráčských pozicích trochu změní, bude to trochu loterie, protože tam ta konkurence není taková, ale za to v brance má rozhodně z čeho vybírat.
0: Rozhodně má z čeho vybírat. Vypadá to, že českou vlajku v Premier League v Anglii tedy budou držet brankáři Antonín Kinský v Tottenhamu a Lukáš Hroníček v Newcastle, ale samozřejmě na mistrovství světa byl jedničkou Matěj Kovář zase z nizozemského PSV Eindhoven. Byť teď se mu ten poslední zápas nizozemského superpoháru úplně nepodařil, protože dostal 4 góly v souboji s AZ Alkmaar a ten tedy slaví titul po vítězství 4-0.
1: To říká Pavel Tilšar, teď je 6 hodin a 51 minut, za chvíli znovu o fotbalové šance lize. Wow!

0: Na Radiožurnálu Sport si můžeme připomenout, že úvodní dva zápasy nedělního programu druhého kola fotbalové šance ligy skončily remízou. Olomoucká Sigma hrála s Mladou Boleslaví 2-2 a Bohemians si rozdělili body s Hradcem Králové po remíze 0-0. Až ten třetí závěrečný zápas přinesl vítěze.
1: A to tím se stal Jablonec v Pardubicích. Jablonečtí zvítězili 2-0, byť se znovu ukázalo, že ne vždy vyhrává lepší tým. Domácí totiž měli několik jasných gólových šancí, které ale nedokázali využít a jablonečtí to potrestali.
2: Jablonečtí vytěžili z minima maximum. Při prvním pobytu Severočechů na útočné polovině si dal vlastní gól pardubický Icha a dokonce první půle inkasovali domácí ještě jednou. S výsledkem zápasu tak musel být hlavní trenér Jablonce Luboš Kozel spokojený.
3: Nemusíme si nalhávat, myslím si, že jsme z toho zápasu vytěžili maximum, že po většinu zápasu domácí byli lepší, lítli na nás. Řekl bych, že jsme to otupili, ten tlak jejich, ten úvodní vlastně tím gólem, trošku náhodným ze štěstím, ale ten nám pomohl a od té chvíle jsme trošku byli víc ve hře. Myslím si, že jsme byli tým na tom hřišti. Jako dělalo mi radost, když jsem viděl, že měli ty kluci radost, když blokují střelu a když jeden druhý zastoupí. Takže v té defenzivní fázi můžeme vděčit za to, že jsme vyhráli a naší efektivitě jednoznačně nahoře. A samozřejmě výborný výkon Klemen Mihela k branci.
2: Druhou branku přidali jablonečtí v nastavení první půle, kdy míč ke vzdálenější tyči uklidil Jan Chramosta. A po zápasu řekl, že to byla dopředu připravená akce, která vyšla na výbornou.
4: Chtěli jsme to tak vyhrát, protože myslím si, že hlavně do té obrany Pardubice je takový harakiri trošku, no, kdy lítá jedna na jedna. Takže jsme věděli, že tyhle ty balony za tu obranu se tam proměníme, takže by to mohlo na ně platit. Krásně se to sešlo, všichni jsme si pohlídali offside a pak na mě bylo to jenom uklid do brány, což se mi naštěstí povedlo.
2: Pardubičtí byli fotbalovější a měli ze hry víc. Vypracovali si minimálně 4 jasné gólové příležitosti. Přesto skvěle chytajícího brankáře Mihelaka nepřekonali ani z těch největších šancí. Pokračuje hlavní trenér pardubických fotbalistů Jan Trousil.
5: Zápas jsme odehráli herně velmi dobře, vytvořili jsme si velké příležitosti. Bohužel alfa omega ve fotbale a ve sportu je to, že musíte dávat branky a z penalty jsme sami před gólmanem, nikdo nikde. Musíme prostě dát 100 góla. Nedali jsme. Kluci předvedli dobrý výkon, ale prostě nebyli jsme bodově odměněni, protože opakovaně teď selháváme v té koncovce, musí být zabijáci v tom vápně a to mi tam prostě chybělo.
2: Že domácí byli lepším týmem, vnímal i záložník Tobias Boledovič, ale i on ví, že bez kvalitního zakončení se bodovat nedá.
6: Jsme určitě byli lepší, určitě kvalitnější na balónu. Jenom škoda, že nedokážeme vyřešit finální fáze. To nám teďka dost trápí. Myslím si, že je to velká škoda, že nás to trápí, protože máme určitě dobrý ofenzivní útočníky, který by to měli proměnit. A za mě to je velká škoda, že jsme to nezvládli ten zápas, že jsme byli jednoznačně lepší.
2: Řekl po druhé ligové prohře pardubický fotbalový záložník Tobias Boledovič. Z Pardubic Otaku Tvirt, Radiožurnál.
7: Fotbalové mistrovství světa už je minulostí.
8: I další sezóna ale nabídne hodně zajímavých okamžiků a spoustu emocí.
9: Dlouhé autové vhazování až do pokutového území, kde jsou Češi navazeni na malém vápně. Ten balón padá ke gólu! Ladislav Krejčí po dlouhém autu Vladimíra Coufala dostává v 59. minutě Česko na vedení.
7: České fotbalisty po neúspěšném světovém šampionátu čekají na podzim náročné duely v elitní skupině Ligy národů. A Radiožurnál Sport u toho nebude chybět.
8: Stejně tak s námi můžete být u všech zápasů českých klubů v pohárové Evropě.
7: Hlavní fázi Ligy mistrů si druhý rok po sobě zahraje Slavia.
10: Jsou ty věci nebo milníky, kterých bych ještě chtěl dosáhnout tady se Slaví a mezi to určitě patří to, že jsme prostě nezískali 3 body v té Lize mistrů, to budu mít pořád v hlavě a pořád jako nějaký cíl před sebou.
8: Těšit se můžete nejenom na Ligu mistrů a evropské poháry, ale také znovu na přímé přenosy ze všech zápasů fotbalové šance ligy.
7: Ta bude v této sezóně i s dvěma nováčky z Brna, s Brojovkou a Artisem.
11: Postupnýma krokama jdeme vlastně k tomu, aby jsme ten klub právě adaptovali v té Lize, to bude prostě jednoznačný cíl.
12: Je to pro nás obrovská challenge, ale my do toho půjdeme s pokorou.
8: Pokud nechcete přijít o žádný důležitý gól, poslouchejte Radiožurnál Sport.
7: S námi budete živě opravdu na všech stadionech.
8: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.
0: Jsme rádi, že posloucháte Radiožurnál Sport. Za malou chvíli bude 7 hodin, to znamená jediné další aktuální zprávy.
13: Dobré ráno v 7 hodin. Začínají zprávy s Terezou Tomáškovou.
14: Česku platí nová pravidla pro umělou inteligenci. Ukrajinský dron v ruské Bělgorodské oblasti podle tamních úřadů zasáhl dětské hřiště. Jedno dítě zemřelo. Fotbalisté Jablonce vyhráli v Pardubicích a po dvou kolech šance ligy jsou 100%. Kolona je na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy. A bude slunečno odpoledne na jihu ojediněle přehánky nebo bouřky a teploty až 35 stupňů, na Moravě až 38.
7: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
14: V Česku platí nová pravidla pro umělou inteligenci. Vycházejí z evropského nařízení. Instituce i firmy musí povinně označovat videa a fotografie vygenerované pomocí umělé inteligence, anebo třeba upozornit zákazníka, že nemluví s člověkem, ale s chatbotem. Na dodržování pravidel bude dohlížet Český telekomunikační úřad. Za porušení hrozí v krajním případě sankce až 15 milionů eur. Každý případ ale bude telekomunikační úřad posuzovat individuálně, říká jeho mluvčí Tereza Meravá.
15: Budeme se snažit pečlivě posuzovat míru závažnosti toho porušení. Návrh Českého zákona o umělé inteligenci má v sobě možnost takzvaného upozornění na porušení povinnosti. To v praxi znamená, že pokud by šlo porušení povinnosti méně závažným způsobem, tak my můžeme na takové porušení upozornit a vyzvat k nápravě v přiměřené lhůtě.
14: A bude to i téma radního interview Radiožurnálu v 7.50. Ukrajinský dron v neděli údajně zasáhl dětské hřiště v příhraniční ruské Bělgorodské oblasti. Při útoku zemřelo jedno dítě, další dvě utrpěly zranění, oznámil to tamní gubernátor Aleksandr Šuvájev. Podle něj byla obětí 13-letá dívka. Další dvě dívky ve věku 7 a 9 let podle ruských úřadů skončily v nemocnici. Kyjev tvrdí, že útočí výhradně na cíle spojené s ruskými vojenskými aktivitami. V Bělgorodu hoří budova státní technické univerzity. Podle ukrajinského serveru 24 kanál, tam ruská armáda stavěla a testovala bezpilotní letouny. Dnes je to 100 let od začátku pravidelného vysílání rozhlasu na Slovensku. Původně měl rozhlas jen malé studio, jeho signál dosáhl jen do okolí Bratislavy. Postupně se ale proměnil v celostátní médium. Oslavy výročí doprovází mimořádné vysílání, speciální pořady i návrat k nejdůležitějším okamžikům historie.
16: Pravidelné rozhlasové vysílání na Slovensku začalo 3. srpna 1926 větou Haló tu Bratislava a koncerty vážné hudby. Metropole přitom své prvenství získala tak trochu náhodou. Lepší podmínky měly Košice, krátce před spuštěním je ale zastavila technická závada. Vysílání tak začalo v provizorním studiu v centru Bratislavy. O několik let později se přestěhovalo na Jakubovo náměstí do budovy, která byla po Mnichově teprve druhou v Evropě navrženou přímo pro potřeby rozhlasu. Dnes sídlí v ikonické obrácené pyramidě v centru města. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
14: A výročí slovenského rozhlasu si připomeneme i s dnešním hostem dopoledního Radiožurnálu. Jan Pokorný si pozval Luboše Machaje, bývalého generálního ředitele slovenského rozhlasu a televize.
17: Sport. Fotbalisté Jablonce vyhráli ve druhém kole šance ligy v Pardubicích 2-0 a společně se Slaví a Teplicemi mají 100% zisk 6 bodů. V dalších nedělních zápasech Olmouc hrála s Mladou Boleslaví 2-2 a Bohemians s Hradcem Králové 0-0. Tenistka Daria Vidmanová prohrála ve finále turnaje WTA v Memphisu s 16-letou ruskou Ljutovovou ve třech setech. Zůstala tak krok od svého prvního titulu.
18: I přes vyhraný první set ztratila česká tenistka utkání po více než dvou hodinách. Pro 23-letou Vidmanovou to bylo první finále na okruhu WTA v kariéře. Cestou do posledního utkání turnaje porazila třeba i Američanku Sloane Stephensovou. Ve finále 7x ztratila podání a v závěru zvládla ještě odvrátit 3 matchboly. Rozhodující set vyhrála soupeřka 6-3. Vidmanová se narodila v Moskvě. V 5 letech se přestěhovala s rodiči do Česka, které reprezentuje už 10 let. František Kuna, Radiožurnál.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Kolona na D2 před Brnem a nehoda na D8 za Novou Vsí. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna nejdřív za hranicí na kilometru 53,5. V omezení je po nehodě kamionu průjezdný jenom odstavný pruh, tam je to bez zdržení. Komplikace, kolona se tvoří na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy kus za exitem Židlochovice. Ze 6. kilometru se to sune teď až 3/4 hodiny na první kilometr. Tam výrazně komplikuje provoz nepojízdné vozidlo.
20: u Avionu stojí bez užení kamion v pravém pruhu. Horko těžko kamiony objíždí.
19: Na dálnici D8 z Ústí nad Labem na Prahu za sjezdem na Mělník a Slaný pozor na kolonu z 15. kilometru sune se zatím 20 minut k nehodě na 11.
20: U kamionu tam bouchlo kolona návěsu, je tam rozmlácená i dodávka.
19: Na D7 před Prahou směrem z Chomutova se tvoří kolona od exitu 5 Středokluky, tam je nově uzavřený sjezd a nájezd a vleče se to čtvrt hodiny do zúžení u letiště. Na silnici 35 z Liberce na Turnov čekejte pomalou jízdu od sjezdu na Hodkovice k nehodě na 36. kilometru v pravém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
14: Bude jasno nebo polojasno, odpoledne místy kupovitá oblačnost a na jihu ojedinělé přehánky nebo bouřky. Teploty 31 až 35 stupňů, na Moravě až 38 a na horách většinou kolem 27. Tolik zprávy.
0: I krátce po 7. hodině ranní posloucháte pondělní vysílání radiožurnálu Sport. Krásné ráno vám přejeme s Pavlem Tilšerem.
1: Dobrý den.
0: Litvínovští hokejisté už mají jistotu toho, kdo je povede jako trenér v nadcházející sezóně Tipsport Extraligy.
1: Bude to Robert Reichl, 55-letý bývalý útočník a olympijský vítěz z Nagana, který už v závěru minulé sezony tedy šéfoval realizačnímu týmu a pomohl tedy Litvínovu k udržení mezi elitou. Připomeňme, že Severočeši hráli Baráž s Jihlavou a vyhráli ji 4-1 na zápasy a Robert Reichl si taky složil už realizační tým.
0: Ano, asistenty v klubu budou Jakub Petružálek a nově Slovák Ivan Švarný. Petružálek v roce 2015 výrazně pomohl Severočechům k dosud jedinému titulu, vypomáhal s vedením mužstva už v závěru minulého ročníku. Švarný ten během kariéry odehrál v litvínovském dresu víc než 3 sezony, aktuálně působí taky u slovenské junior reprezentace a Litvínovu by ke zlepšeným výsledkům v nové sezóně měly pomoct i dvě výrazné posily, mistr světa z roku 2024 útočník David Kempf nebo lotyšský obránce Janis Jaks, který přišel z Karlových Varů. Pavle, co nás čeká v následující hodině?
1: V následující hodině si budeme povídat o tom, že se české golfistce Sáře Kouskové vydařil poslední den British Open a tak se posunula na konečné 12. místo, vytvořila nový český rekord na to na jejich kategorie major, ale samozřejmě se vrátíme znovu taky k fotbalové šancelize a budeme pro vás mít i sportovní přehled, kde shrneme všechny nedělní události.
0: Tak nás poslouchejte i dál. Krásné ráno.
1: Dobrý den.
7: Radiožurnál Sport.
8: Lukáš Michalík a Pavel Tilšar.

0: ranním vysílání jediné čistě sportovní rozhlasové stanice v Česku, tedy radiožurnálu Sport, si můžeme opět shrnout výsledky včerejších zápasů druhého kola fotbalové šance ligy. Sigma Olomouc, Mladá Boleslav 2-2, Pardubice Jablonec 0-2.
1: A souboj fotbalistů Bohemians a Hradce Králové skončil remízou 0-0. Pražané tak vybojovali premiérový bod v sezóně. Votroci naopak ve čtvrtém utkání ročníku poprvé nezvítězili. Připomeňme, že mají za sebou tedy výhru nad Pardubicemi ve východočeském derby a taky dvě vítězství evropská ve druhém předkole Evropské ligy nad norským Tromsø.
0: Přestože v Dolíčku tedy v neděli gol nepadl, hráči nabídli divákům atraktivní podívanou, shodli se na tom trenéři obou klubů a přispěli k tomu i nové nebo staronové tváře na obou stranách.
2: Za Bohemians poprvé nastoupil slovenský obránce Dominik Javorček, který je v týmu na hostování ze Slávie po dlouhém zranění kolena. Po 3,5 letech pak zelenobílý dres oblékl záložník Roman Květ. Ten si od svého posledního zápasu za Bohemians vyzkoušel angažmá v Plzni, tureckém Sivasporu a poslední dvě sezony strávil v belgickém Denderu.
3: Já jsem tady vlastně 3 dny a už po těch 3 dnech prostě člověk cítí úplně jinou tu energii z toho týmu, úplně jinou tu komunikaci s těma spoluhráčema, takže to mi chybělo 100% a jsem rád, že to zase můžu mít a doufám, že si to budeme užívat společně a podaří se nám i z té dobré party vytěžit dobré výsledky.
4: Tak trvalo to 2 měsíce.
2: Popisuje trenér Bohemians Jaroslav Veselý složitý Květův návrat do Dolíčku z Denderu, který spadl do druhé belgické ligy.
4: Když jsem viděl, že oni byli v těch baráži, tak jsem vycítil šanci a musím říct, že místo odjezdu na dovolené jsem se rozjel tady do Prahy a tady jsem do něj 4 hodiny učel. Trošku jsem to vzal na sebe a on si to vůbec nechtěl připustit, že by mohl do Čech, tak jsem přes manželku a přes všechno jsem to přetlačil.
2: Bohemians oficiálně oznámili příchod Romana Květa ve čtvrtek, přesto nastoupil v základní sestavě. V té hradecké byl zase jiný záložník Matěj Valenta a to přišel do východočeského klubu z Plzně ještě o den později. Kouč David Horejš ale byl přesvědčený o tom, že si na nové spoluhráče rychle zvykne.
5: Kluk, který určitě má kvalitu, my jsme potřebovali ten tým zkvalitnit a já Mate se znám už z Budějovic, takže vím, co je to za hráče a jsem moc rád, že je tady s náma. Každou minutou prostě byl lepší a myslím si, že ještě půjde nahoru, protože dlouho nehrál a na to, že byl s náma tady 2 dny, tak velice slušný výkon.
2: Hradec Králové remizoval v Dolíčku s Bohemians 0-0 a další utkání ho čeká už ve čtvrtek. Na úvod 3. předkola Evropské ligy přivítá doma Bešiktaš Istanbul. V neděli pak nastoupí na svém stadionu proti Baníku Ostrava v nejvyšší domácí soutěži. Bohemians se v sobotu představí ve Zlíně. Pavel Tilšár, Radiožurnál.
6: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: To byl Divoký Bill v raním pondělním vysílání radiožurnálu Sport. Můžeme si připomenout, že tradičně dnes s námi budete moci soutěžit, a to v 8.50, a poslouchejte opravdu pozorně, protože dnes jde skutečně o exkluzivní ceny.
1: Lukrativní ceny, dvě vstupenky na fotbalovou Champions League ligu mistrů, byť jde zatím jen o třetí předkolo. Zítra do ní vstoupí pražská Sparta na Letné. Soubojeme se slavným francouzským Olympikem Lyon a my pro vás máme před 9:00 dvě vstupenky na tento zítřejší zápas, tak určitě poslouchejte dál.
0: A to není vše, protože pokud správně zodpovíte naši otázku, která se tedy týká toho, abyste poznali, kdo mluví v soutěžním zvuku, tak můžete na Letnou vyrazit i s červenou kšiltovkou s logem radiožurnálu Sport. Ale nebude to v 8.50 jediná dnešní soutěž, protože soutěži budeme také v 10:00 Pavla Horváta a po 10:00. Pavle, je to tak?
1: Je to tak, blíží se další 10:00 Pavla Horváta živě už ve čtvrtek v klubu Zubří, tedy v Zubří, a ten klub se jmenuje Klub Zubří, a máme pro vás dvě vstupenky na tuto čtvrteční akci, tak pokud jste z okolí Zubří, tak taky poslouchejte. Nebo pokud si chcete třeba udělat výlet daleko, třeba i od metropole.
0: Ano, v Zubří je krásně, my ještě vám zopakujeme, na koho se můžete těšit, samozřejmě osvědčené duo Pavel Horvát a mistr Evropy z roku 1976, autor legendárního dloubáku Antonín Panenka, ale dorazí také jeden významný host. Pavle, to nechám na tobě.
1: Vicemistr Evropy z roku 96 Miroslav Kadlec, kapitán týmu, který si zahrál ve starém slavném Wembley to v finále proti Německu.
0: Tak poslouchejte i dál radiožurnál Sport. Připomínáme, v 8.50 soutěž o dvě vstupenky na zápas předkola Ligy mistrů Sparta Praha Olympic Lyon.

0: I dál posloucháte pondělní vysílání Radiožurnálu Sport. Dosud jsme se hodně věnovali fotbalové šancelize, teď ale budeme mluvit především o golfu, a to proto, že Sára Kousková se v závěrečném čtvrtém kole British Open blízkla nejlepším výkonem dne.
1: Skončila celkově 12. a jak velký úspěch pro český golf to je, na to se už teď v ranním vysílání Radiožurnálu Sport ptáme našeho golfového experta Krištofa Kousala. Krásné ráno.
2: Obrovský úspěch, krásné ráno, 12. místo, když to srovnáme třeba s tenisem, je to ekvivalent 8. finále na Grand Slamu, takže možná někdo, kdo teď poslouchá, úplně se neorientuje v golfu, nebo jaký je český golf konkurenceschopný na světové úrovni, tak si může trošku ťukat na čelo, proč se tady teď budeme vybavovat o 12. místě české hráčky na majoru, ale je to opravdu mimořádně vysoké umístění v českém kontextu. Dosud nejvíc major turnajů měla odehráno Klára Spilková, toho času, teď Klára Davidson Spilková, jejím nejlepším umístěním bylo ale 50. místo právě na britském Open v roce 2018. Těmi katy, kterými do víkendových kol prochází na majorech zhruba mezi 60-70 golfistkami, tak těch uhrála řadu, ale v těch závěrečných dnech se jí nikdy nezadařilo natolik, aby pronikla na ta přední místa. A to teď konečně dokázala Sára Kousková. Ta se katem poprvé probojovala před několika týdny na majoru v Evianu ve Francii po jejich dvou loňských premiérových účastech, kde skončila spíš na chostu startovního pole, tak teď zvládla dva katy na obou majorech, na kterých nastoupila v této sezóně, a teď je z toho skvěle 12. místo.
0: Krištofe, abychom měli srovnání, tak jaký byl do této chvíle největší úspěch Sáry Kouskové na majorech?
2: Bylo to právě před těmi pár týdny v Evianu, kdy tam poprvé vlastně ve své kariéře prošla katem, pak skončila tuším 57. Zkrátka mezi v uvozovkách posledními z těch hráček, které tím katem prošly, ale tady na British Open, na které se dlouhodobě připravovala, hodně na něj cílila v této sezóně, byl to závěrečný major ze všech pěti, které se hrály v této sezóně, tak tam zkrátka už si ta její hra dokázala sednout, hodně se připravovala na místní podmínky. Na British Open tradičně je to hodně specifické, protože golf na britských ostrovech je zkrátka hodně jiný než kdokoliv jinde na světě. Ta hřiště jsou velmi specifická svým rozložením, klimatem místním, je tam hodně větrno, je tam hodně suché, vysoké trávy mimo fairway a jsou tam hodně specifické písečné překážky právě na těchto britských hřištích oproti jiným, třeba americkým, evropským, kde jsou třeba ty bankry písečné hodně široké a mělké a dá se s nich docela pohodlně hrát, tak na těch britských ostrovech jsou takzvané hrncové bankry, což jsou hodně hluboké jámy s příkrými stěnami a ve chvíli, kdy se do nich hráčka se svým míčkem dostane, tak je strašně těžké se dostat ven. Sára Kousková si tohle vyzkoušela v prvním kole, kde zahrála na jedné z jamek 3 rány nad par právě kvůli tomu, že se zakopala v jednom z těchto bankrů a tam taky postrácela nějaké rány. Stejně jako závěru toho finálového kola, kde na dvou jamkách zahrála 3 rány nad par, byla to obrovská škoda pro to její skóre, protože nejenom kvůli tomu umístění, mohla být klidně na čtvrtém místě, ale na těch major turnajích se hodně řeší taky skoky finanční v jednotlivých pozicích a když si vezmete její výsledek 12. místo, za to brala 170 000 dolarů. Teď, jestli na Sára Kousková poslouchá, tak si určitě zacpe uši, protože to nebude příjemné, ale za čtvrté místo, kam by se vyhoupla, kdyby neudělala ty chyby na posledních dvou jamkách, tak by brala 500 000 dolarů. A to je rozdíl 7 milionů korun.
1: Kolik bude vítězka?
2: Vítězka 1,5 milionu amerických dolarů si připsala na svoje konto.
1: Japonka Shihoku Wakiová, která v dodatečném rozstřelu porazila na druhé jamce Němku Ester Henzilaitovou a získala první titul z turnaju nejvyšší kategorie. Jak velké je to překvapení?
0: A při odpovědi prosím, Krištofe, sleduj hodiny.
2: Ano, je to určitě taky obrovské překvapení, protože Japonka Kuwakiová zatím hrála a vyhrávala hlavně na japonské domácí tuře Japanese LPGA. Vyhrávala v posledních dvou letech. Je to 23-letá hráčka, která zkrátka nemá tolik zkušeností s mezinárodním golfem a na tomhle turnaji byla od začátku na samotném vrcholu leaderboardu té výsledkové listiny, zkrátka se tam dokázala udržet, klobouk dolů před ní. A ještě dodám, že po turnaji tam, když se jí novináři na tiskové konferenci zeptali, jak bude slavit, tak řekla, docela překvapila všechny, řekla, že má moc ráda alkohol a že vypije asi hodně whisky se sodou.
0: Sympatické, 12. místo, nejen to. Golfistky Sáry Kouskové na British Open jsme teď probrali s Krištofem Kousalem, kterého uslyšíte už zhruba za nějakých 10-12 minut znovu, a to ve sportovním přehledu. Krištofa Kousala není nikdy dost. Krištofe, díky.
2: Díky, naslyšenou.
0: A teď už aktuální zprávy.
3: Je půl osmé. Tereza Tomášková a zprávy.
4: Lékárny by nově mohly nabízet očkování proti chřipce nebo covidu. Počítá s tím novela ministerstva zdravotnictví, která prošla připomínkovým řízením. Platit by mohla od poloviny příštího roku. Cílem je zvýšit proočkovanost proti chřipce. Ta je v Česku nižší než 10%. Proti je naopak sdružení praktických lékařů. Podle jeho předsedy Petra Šonky by stát měl hledat jiné řešení. 60 tisíc lidí v americkém státě Washington muselo opustit své domovy kvůli lesnímu požáru u města Spoken. Informuje o tom agentura Reuters. Plameny podle ní zničily asi 600 budov. Jestli má požár nějaké oběti, zatím podle starostky města není jasné. Ve Spoken a jeho okolí se rozšířily celkem 3 samostatné požáry. Národní meteorologická služba pro tuto oblast vydala varování před extrémním rizikem vzniku požáru kvůli mimořádnému suchu. V regionu navíc fouká silný vítr. Na Kraví horu v Brně se vrací festival Planet. V parku bude až do neděle svítit 8 obřích nafukovacích modelů planet a vesmírných těles. Kromě Jupiteru, nazývaného Gigalon, jsou k vidění nafouknuté všechny další modely z předchozích ročníků. Lidé můžou zajít i na speciální program v planetáriu nebo doprovodné letní kino. Sport. Reprezentační brankář Matěj Kovář z fotbalisty Eindhovenu neobhájil vítězství v nizozemském superpoháru. Eindhoven v úvodním utkání sezóny utrpěl debakl s Alkmaarem 0-4. V sestavě vítězného týmu chyběl záložník Matěj Šín.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Zdržení na D2 před Brnem a nehoda na D8 za Novou Vsí. Na dálnici D2 před Brnem směrem z Bratislavy na prvním kilometru překážel porouchaný kamion v omezení. Už je zhruba čtvrt hodiny odtažený, kolona se postupně rozjíždí, ale opatrně stále dojíždějte za sjezdem na Židlochovice na 8. kilometru, kde se až do zastavení zdržení ještě až půl hodiny osobním autem. Na D8 z Ústí do Prahy na 12. kilometru havaroval kamion a dodávka v pravém pruhu. Kolona vzniká už před exitem Nová Ves z 19. kilometru, zdržení půl hodiny, plus kolony už před dálnicí na silnici 16 směrem z Mělníku i od Slaného. Na D7 před Prahou směrem z Chomutova na exitu 5 Středokluky je nově uzavřený sjezd a nájezd, kolona potom o tam tut je na čtvrt hodiny do zúžení u letiště. V Praze silný ranní provoz, mimo jiné na okruhu před Ořechem obousměrně, a na východní části okruhu vzniká kolona od Hradecké D11 na 20 minut k nehodě před sjezdem na Dolní Počernice, blokovaný je tam pravý pruh. A na silnici 35 z Liberce na Turnov se jede pomalu ze zúžení u sjezdu na Hodkovice zhruba 10 minut k nehodě na 36. kilometru v pravém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Dnes po ránu je nad Českem skoro jasno až polojasno a aktuálně nikde neprší. Teploty se udržely v noci docela vysoko, mezi 16 a 20 stupni. Pod desítku klesla teplota jen na horách. Po mírném víkendovém ochlazení na naše území opět dnes začne proudit horký vzduch. Oproti včerejšku proto naměříme přibližně o 5 stupňů víc. Čeká nás jasná až polojasná obloha, která se jen výjimečně zatáhne kupovitou oblačností. Z ní může hlavně na jihu našeho území zapršet anebo se budou tvořit bouřky. V nich bude zesilovat jinak slabý nebo mírný vítr a také v nich může napršet až 20 mm vody. Teploty se dnes budou opět držet hodně vysoko, budou nad 30 na celém našem území. Nejčastěji na teploměrech uvidíme od 31 do 35 stupňů, na Moravě až do 38 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách naměříme kolem 27. Tolik zprávy.
5: Poslouchej Sport.
8: Radiožurnál Sport.

0: To byla kapela R.E.M. v pondělním vysílání radiožurnálu Sport v 7:08. Teď se můžeme vydat na skok také do šance Národní ligy, tedy do druhé nejvyšší fotbalové soutěže v Česku, ve které se včera hrál jen tedy jediný zápas druhého kola. No a Česká Lípa se může radovat z premiérového bodu ve druhé lize, tedy po postupu z ligy třetí.
1: A to po 27 letech, kdy se vrátila Česká Lípa tedy do druhé nejvyšší domácí soutěže. Severočeši remizovali se slávistickým Bčkem 1-1. Dominik Mašek dal v úvodu utkání už ve třetí minutě opravdu parádní gól levou nohou. To poslal do slávistické branky. Za Pražany pak po změně stran vyrovnával zkušený útočník Tomáš Necit. Takže Česká Lípa má první bod ve druhé lize. Gratulujeme i našemu bývalému kolegovi z Českého rozhlasu a z radiožurnálu Sport Petru Madhauserovi, který vede po Davidu Jarolímovi právě Českou Lípu.
0: Ano, je to skutečně skoro až neuvěřitelný příběh, který jste měli možnost slyšet také v nedávném odpoledním rozhovoru s Petrem Madhauserem. Právě mluvil Pavel Tilšar. Jediným 100% týmem, zatím tedy po dvou kolech šance Národní ligy, zůstává Ústí nad Labem, které zvítězilo v Kroměříži 2-0. No a my se budeme Ústí a jeho startu věnovat také v další fázi našeho vysílání.
1: A do 8:00 pro vás máme připravený rozhovor se brankářem Tomášem Holím, kterého jste na radiožurnálu Sport už v minulosti slyšeli taky jako hosta desítky Pavla Horváta. To se ještě vracel z anglických ostrovů zpátky do Česka, neměl angažmá, ale Pavel Horvát ho stáhl do Baníku Most. Jsou už do třetí ligy. V minulé sezóně byl tedy Tomáš Holý v Artisu Brno a letos v létě přestoupil z Artisu právě do Ústí nad Labem.
0: Můžeme se ještě zrekapitulovat tedy zbylé výsledky druhého kola šance Národní ligy. Třinec Jihlava 0-0, Táborsko Dukla 2-2, Karviná Vlašim 1-0, Kladno Baník B 1-0, Příbram Opava 1-0 a Žižkov Prostějov, aby se to nepletlo, 1-0.

Jak už jste v našem vysílání dnes slyšeli, po druhém kole fotbalové šance ligy jsou jenom tři týmy se 100%.

0: střelách za Pardubicemi výrazně zaostali, pokračuje hlavní trenér Jablonce Luboš Kozel.
1: Nemusíme si nalhávat, myslím si, že jsme z toho zápasu vytěžili maximum, že po většinu zápasu domácí byli lepší, lítli na nás. Řekl bych, že jsme to otupili, ten tlak jejich, ten úvodní vlastně tím gólem, trošku náhodným ze štěstím, ale ten nám pomohl a od té chvíle jsme trošku byli víc ve hře. Myslím si, že jsme byli tým na tom hřišti. V té defenzivní fázi můžeme vděčit za to, že jsme vyhráli a naší efektivitě jednoznačně nahoře.
2: Další dvě utkání nedělního programu Šance ligy skončila remízou. Olomouc hrála s Mladou Boleslaví 2-2 a Bohemians s Hradcem Králové bez branek. K zisku bodu přispěl Východočechům i brankář Adam Zadražil, který ve čtvrtém soutěžním utkání ročníku udržel druhou nulu a byl rád, že ho nepřekonal Václav Pilař, jeho bývalý spoluhráč a aktuálně křídelník Bohemians.
3: Vašek je můj kamarád, takže to bylo taky zajímavý střetnutí. Mám ho, vím, co má rád, jak zakončuje, takže je dobře, že ho kluci do ničeho úplně nepustili, ačkoliv si myslím, že bude hrát dobrý zápas. A jemu jako přeju jenom to nejlepší.
4: Hokejisty Litvínova bude trénovat Robert Reichl, olympijský vítěz z Nagana, tak navazuje na závěr minulé sezony, kdy šéfoval realizačnímu týmu.
5: Litvínov povedou v nové sezóně muži, kteří za klub hráli. Reichl se do role hlavního kouče vrací po 15 letech. Mezitím byl i jako asistent nebo u mládeže. Dalším mužem na střídačce bude Jakub Petružálek, který byl jako hráč u jediného klubového titulu v roce 2015. Přidá se k němu Slovák Ivan Švarný. Ten hrál na severu Čech přes 3 sezony. U brankářů zůstává Zdeněk Orst. Litvínov se v minulé sezóně udržel v extralize. V baráži porazil Jihlavu 4-1 na zápasy. Nová extraligová sezona začne Litvínovu 16. září domácím zápasem proti Brnu. František Kuna, Radiožurnál.
0: Tenistka Daria Vidmanová prohrála na turnaji WTA v Memphisu až ve finále. 23-letá Češka podlehla ve třech setech 16-leté Rusce Kristině Ljutovové. Z dosavadního z tého 14. místa ve světovém žebříčku se Vidmanová posune na 92. místo.
2: Sara Bejlek postoupila do druhého kola tenisového turnaje v Torontu. Číňanku Wang udolala 6-3, 4-6 a 7-5 a čeká jí Polka Iga Świąteková, která měla na úvod turnaje volný los.
4: Golfistka Sára Kousková skončila na dělené 12. pozici na britském Women's Open. Zaznamenala tak historicky nejlepší český výsledek na turnaji kategorie Major. Kousková ještě dvě jamky před koncem sahala po výrazně lepším výsledku, ale pak ztratila 3 rány a skončila se celkovým skóre even par. I tak zahrála nejlepší finálové kolo z celého startovního pole.
6: Tím, že jsme měli 16 relativně hodně skvělých jamek, tak asi statistika si nás prostě našla. Aspoň máme na čem pracovat do příště, ale trošku mě to samozřejmě mrzí. Určitě bych chtěla zabojovat ještě o lepší výsledek, ale jsem na nás moc pyšná, jak jsme to zvládli, protože celý týden to byl fenomenální golf a mám ohromnou radost, jak jsme se zlepšili.
2: Svůj první major v kariéře vyhrála Japonka Shiho Kuwakiová, která zvítězila na druhé jamce play-off proti Němce Henze Lajtové.
0: Basketbalová reprezentantka Eliška Joklová, dříve Hamzová, se v zámořské WNBA dočkala v Minnesotě smlouvy do konce sezóny, informoval o tom web zámořské soutěže. 24-letá česká rozehrávačka dosud nastoupila ve svém premiérovém ročníku do 15 zápasů. Opora brněnských Žabin původně podepsala s ligovým suverénem Minnesotou roční smlouvu, kterou ale později klub zrušil, následovalo několik krátkodobých kontraktů a nyní standardní smlouva do konce sezóny.
4: Takový byl první sportovní přehled s datem 3. srpna 2026. Připravil ho Krištof Kousal. Díky za to.
0: Naslyšenou.

0: pravidelné encyklopedii radiožurnálu Sport si tento týden představíme slavné sportovní trofeje světa a začneme jednou hodně prestižní, kterou český, respektive československý výběr vybojoval celkem třikrát.
1: Poprvé to bylo 7. prosince roku 1980, kdy se radovala čtveřice Tomáš Šmíd, Ivan Lendl, Pavel Složil a Jan Kodeš. Na další triumf v tenisovém Davisově poháru pak čekal tedy český tenis 32 let, než se mohlo znovu radovat ze slavné trofeje. Víte, o který pohár se jedná?
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
1: Jde o slavnou salátovou mísu.
0: Její současnou cenu nelze vyčíslit. Před zhruba 113 lety přitom tehdejší majitel Dwight Philly Davis pořídil za pár desítek dolarů.
1: Před 100 lety trofej tvořila pouze vrchní část. Podstavec byl s ohledem na vskutku rozsáhlou historii Davis Cupu k vrchní části připojený až dodatečně.
0: Právě stříbrný hořejšek dává odpověď na otázku, proč se poháru přezdívá salátová mísa?
1: Protože původní majitel a zakladatel nejuznávanější tenisové soutěže v týmech Dwight Davis tehdy opravdu kupoval salátovou mísu. Přesně tak tato součást kuchyňského nádobí před 100 lety vypadala. Davis prý chtěl, aby se z budoucí legendární trofeje dal konzumovat punč.
0: Kořeny Davisova poháru sahají do roku 1899. Dwight Davis sestavil hrací plán a na začátku se měly střetnout pouze týmy Spojených států amerických a Velké Británie. V roce 1900 se uskutečnil první ročník.
1: Do Čech se salátová mísa znovu podívala v roce 2012, kdy Tomáš Berdych s Radkem Štěpánkem v Praze ve finále zdolali 3-2 na zápasy Španěli. O rok později mohli s trofejí pózovat znovu po triumfu v Srbsku. A takto obhajobu triumfu okomentovala opora týmu Radek Štěpánek.
3: Myslím si, že to, proč se nám to povedlo, byla vůle tu trofej získat. Bylo to dání srdce do každého utkání, do každé té partie, kterou jsme hráli.
0: Taková tedy byla dnešní sportovní encyklopedie. Vy stále posloucháte ranní vysílání radiožurnálu Sport.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Felixi, moje kamarádka už mi nebude na volejbole nahrávat. Přestala chodit na tréninky, protože rodina nemá dost peněz.
1: Adrianko, no tak jí řekni o České olympijské nadaci. Ta pomáhá když platit příspěvky nebo vybavení dětem od 6 do 18 let. Já třeba díky tomu na hřišti zůstal a můžu hrát turné.
0: Fakt? A kdy zjistím víc?
1: No ale mrkni na web olympijskytým.cz/nadace. Tam najdou všechny informace rodiče i ti, kdo chtějí pomoci dětem zůstat u sportu.
2: Informace k projektu uslyšíte i ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnera Českého olympijského výboru, kterým je Alpinepro.
3: Výživa Umara nově v Česku. Běháte, jezdíte na kole nebo cvičíte ve fitku? Umara vám dodá energii i podporu v regeneraci. Spolehlivá švédská výživa pro každý sportovní výkon. www.umara.cz.
4: Zprávy pro nás má Tereza Tomášková.
5: V srpnu zřejmě zdraží energie, očekává to energetický regulační úřad. Maroko obvinilo z migrační krize ve španělské exklávě Ceuta pašeráky. Fotbalisté Jablonce vyhráli v lize v Pardubicích. Kolona popojíždí na dálnici D8 z Ústí na Prahu po nehodě u Nové Vsi. A bude slunečno a horko, odpoledne na jihu ojediněle přehánky nebo bouřky. Teploty až 35 stupňů, na Moravě až 38.
6: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
5: Energetický regulační úřad očekává, že energie v srpnu zdraží. Vyplývá to z takzvaných indikativních cen. To jsou orientační částky, kolem kterých by se měly pohybovat férové ceny energií. Úřad je zveřejňuje vždy na začátku měsíce. Proti červenci stoupnou ceny elektřiny i plynu, říká mluvčí energetického regulačního úřadu Michal Kebort.
7: U plynu meziměsíční nárůst dosahuje 3,6%, u elektřiny 4,1%. Vyšší růst je přitom patrný zejména u produktů s kratší dobou fixace. Ceny ovlivňuje vývoj na velkoobchodních trzích, které takto reagují na další eskalaci blízkovýchodního konfliktu.
5: Energetický regulační úřad na svých stránkách od dubna zveřejňuje cenové rozpětí pro nejčastější fixované tarify elektřiny a plynu. Chce tím zákazníkům usnadnit orientaci na energetickém trhu a hledání výhodnějších cen. Marocká vláda obvinila z hromadného překračování hranic do španělské Ceuty pašeráky. Poprvé se tak vyjádřila k událostem z minulého týdne. Při nekontrolovaném vstupu desítek tisíc migrantů na španělské území v Africe zahynulo přes 70 lidí. Pašeráky z incidentu oficiálně viní i Madrid.
8: Svědci citovaní New Yorkskými Timesy nebo britským Guardianem uvádí, že marocká policie na hranicích v době incidentu nebyla jen nečinná, ale dokonce migranty k překročení hranice aktivně vybízela. Španělská vládní strana Sumar už taky požádala OSN o vyšetření role Maroka v incidentu. Arabské království skritizoval i šéf regionální vlády Ceuty Juan Vivas. Řekl, že pokud si Maroko nepřeje dobré vztahy, musí alespoň respektovat územní celistvost Španělska. Ze Ceuty Dominik Tesár, Radiožurnál.
5: Skupina ČES ode dneška začne vyplácet akcionářům dividendu z loňského zisku. Za jednu akcii je to 42 korun. Energetická společnost tak celkem rozdělí přes 22 miliard. Z toho asi 16 miliard dostane stát jako většinový akcionář. O výši dividendy rozhodla v červnu valná hromada ČESu. Loni dostali akcionáři za jednu akcii o 5 korun víc než letos. V Praze začíná Prague Pride, festival zaměřený na sexuální menšiny. Letos s podtitulem Časy se mění, které má odrážet nejistoty zesílící nenávisti ve společnosti a dávat prostor pozitivním změnám. Až do neděle festival nabídne na 200 akcí, říká za organizátory Nikola Páleníčková.
9: Festival trvá celý týden a nabízí desítky formátů. Od diskuzí, přednášek, výstav, kino, divadlo, workshopy, sport i party, takže si tam něco najde opravdu každý. I člověk, který třeba nikdy předtím na Prideu nebyl.
5: V sobotu pak Prahou projde tradiční duhový průvod. Sport.
10: Fotbalisté Jablonce si i ve druhém kole šance ligy připsali 3 body za výhru 2-0 v Pardubicích. V tabulce jsou tak společně s Teplicemi druzí o skóre za Slávií. Sigma Olomouc remizovala s Mladou Boleslaví 2-2 a v novém ročníku nejvyšší soutěže dál čeká na výhru. Trenér Pavel Hapal si ale cenil zlepšeného herního výkonu a přístupu mužstva oproti prvnímu kolu v Jablonci.
11: Všichni chceme, i fanoušci naši chcou výsledky, chcou vidět ty 3 body na konci, ale hodně těch věcí vyměníme a přece jenom toho času moc nebylo a mě spíš vadil trošku ten běžecký výkon v Jablonci. Tentokrát si myslím, že jsme byli dobře připraveni, když se vám potom nepodaří střelit branku a z jediného breaku, kterou Boleslav vlastně měla, nás potrestala a šla do vedení. My prakticky museli pořád dohánět.
10: V dalším nedělním zápase Bohemians remizovali s Hradcem Králové 0-0.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Nehody na D8 za Novou Vsí, taky na 16 u Velvar. Na D8 z Ústí nad Labem na Prahu na 12. kilometru po srážce dodávky a kamionu průjezdní jenom levý pruh, kolona na půl hodiny od exitu 18 od sjezdu na Mělník a Slaný. Tam se tvoří kolony i právě na silnici 16 před dálnicí a hlavně potom na možné objížďce po 608. Fronta z Nové Vsi až do omezení u Podhořan. Na tahu 16 Mělník Slaný nové komplikace, taky po vážné nehodě v křižovatce na Velvary a Kamenný most, kolona hlavně směrem na Slaný. Na silnici 35 z Liberce na Turnov popojíždí fronta s omezení u sjezdu na Hodkovice zhruba 10 minut k nehodě před Jeřmanicemi na 36. kilometru v pravém pruhu. Na 43. Svitavy Brno hlásíte kromě zdržení v omezeních u Letovic a Sebranic teď hlavně kolonu za Černou horou směr Brno před porouchným kamionem u závisti zdržení 10 až 15 minut. A v Praze kolony mimo jiné na příjezdu Chomutovskou D7 od Středokluk 15 minut do omezení u letiště a taky na příjezdu Boleslavskou D10 kolona z prvního kilometru jak Novopatskou do Zúžené k Belské, tak i východním okruhem na Štěrboholskou spojku. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Bude jasno nebo polojasno, odpoledne místy kupovitá oblačnost a na jihu ojediněle přehánky nebo bouřky. Teploty 31 až 35 stupňů, na Moravě až 38. Tolik zprávy.
13: Krásné pondělní ráno vám přejeme krátce po 8 hodině raní společně s Pavlem Telšarem.
4: Pěkné pondělí.
13: Tak už do naší pravidelné soutěže zbývá zhruba 44 minut. Pojďme si to znovu připomenout. Můžete s námi soutěžit a dnes o opravdu exkluzivní ceny.
4: O dvě vstupenky na fotbalové utkání třetího předkola Ligy mistrů mezi Spartou a Olympikem Lyon. Připomeňme, že Pražané se s francouzským soupeřem utkají zítra od 20 hodin na Letné a my na Radiožurnálu Sport odvysíláme taky přímý přenos.
13: Číslo k nám do studia 221 552 222, pokud ho neznáte, můžete si ho už zapsat, abyste věděli, kam volat. Schéma soutěže bude tradiční, budete hádat, kdo promluví v našem vysílání, tedy z archivního zvuku, a nebude to jediná soutěž dnes, další totiž bude následovat po 10. hodině v desítce Pavla Horváta.
4: A to o dvě vstupenky na desítku Pavla Horváta živě, která bude už ve čtvrtek v Zubří. Máme pro vás tedy dvě vstupenky a Pavel určitě vymyslí nějakou záludnou otázku.
13: 100% v klubu Zubří začne živá desítka Pavla Horváta v 19 hodin a vy se můžete těšit na Antonína Panenku, Pavla Horváta a také našeho vzácného hosta, vicemistra Evropy z roku 96 Miroslava Kadlece. Ještě jednou to zopakuju. Čtvrtek 6. srpna 19 hodin klub Zubří. Krásné ráno od mikrofonu Radiožurnálu Sport.
4: Dobrý den.
6: Radiožurnál Sport.
2: Lukáš Michalík a Pavel Tilšar.

0: Jak už jste v našem vysílání slyšeli, fotbalisté Ústí nad Labem vedou po dvou kolech druhou ligu. O víkendu naposledy zvítězili v Kroměříži 2-0, navázali na vítězství nad Kladnem na úvod soutěže a jsou jediným 100% týmem druhé nejvyšší soutěže.
1: A my jsme na Radiožurnálu Sport ve spojení s brankářem ústeckého celku Tomášem Holím, tak vám přejeme dobré ráno a děkujeme za váš čas.
2: Dobré ráno, děkuji za pozvání.
1: Ústí nad Labem je po dvou kolech šance národní ligy, tedy první s plným počtem bodů. Když se ještě vrátíme na start té sezony, tak byl to jednoznačný cíl s ohledem na soupeře. Měli jste Kladno jako nováčka a Kroměříž jako tým, který minimálně v úvodu toho minulého ročníku dost tápal.
2: Já říkám pískej konec toho, abych to takhle uzavřel, tak byl to jasný plán, tak jako do každého zápasu jdete s tím, že chcete vyhrát, takže rozhodně nebyl plán, kluci pojďme, dva body nám budou stačit, určitě ne. Samozřejmě nějaký předpoklady proti těm nováčkům tam jsou, ale ono zdání klame, protože proti ním se paradoxně hraje možná nejhůř. A Kroměříž na konci minulé sezóny si myslím, se dostala do slušné formy, takže nic jednoduchého, vůbec nic jednoduchého.
0: Ústí nad Labem skončilo v minulém ročníku čtvrté jako nováček druhé ligy, jen o čtyři body mu unikla účast baráži. Jaké jste si určili ambice pro tuto sezonu? Protože minimálně vedení je hodně ambiciozní.
2: Já si myslím, jako není to tak, že by přišli do kabiny a řekli tak a teď musíte skončit minimálně na baráži, nebo nejsme pod takovým tlakem, ale určitě bychom tu sezónu chtěli zopakovat, ne-li vylepšit, spíš vylepšit, ale nemáme žádný nůž na krku.
1: Na Radiožurnálu Sport jsme ve spojení s Tomášem Holím, fotbalovým brankářem Ústí nad Labem. Vy jste do severočeského klubu přišel teď v létě z Artisu Brno. Zeptám se, to bylo ještě předtím, než Artis administrativně postoupil do nejvyšší soutěž na úkor Karviné?
2: Ono se to upeklo celkem rychle po konci té baráže vlastně na začátku toho léta a to bylo hotový rychle.
1: A nemrzel vás pak ten odchod s ohledem na to, že jste si mohl zase, pokud jsem správně počítal, po 10 letech zachytat mezi českou elitou?
2: Abych byl teda úplně upřímný, asi mě to tolik nemrzelo, nicméně já jsem jinou možnost stejně neměl, protože mě vlastně v Brně oznámili, že už se mnou nepočítají. Nicméně ohledem na opci, kterou jsem měl ve smlouvě, že vlastně v případě postupu by se aktivovala vlastně ještě jeden rok. Nicméně smlouva do 36. administrativní postup byl 3.7., takže jsem je sakra nemohl dát ani k soudu.
0: Tak to je samozřejmě, já nevím, jestli říkat smůla, nechám to radši bez komentáře, ale vrátím se ještě k vám, Tomáši. Máte před sebou ještě ten cíl si zachytat nejvyšší soutěž, ať už v Ústí nebo někde jinde? Teď samozřejmě se bavíme o Ústí.
2: Právě že mám ten pocit i vzhledem k nějakému svému věku, že to v sobě ještě mám, tu chuť, a možná právě taky proto jsem šel do toho Ústí.
1: Takže se dá očekávat, že teď budete v Ústí nad Labem delší dobu, protože když se podíváme trochu zpátky, tak poté, co jste se vrátil z britských ostrovů a několika angažmá v anglických celcích, tak jste jeden rok byl v Baníku Most Souš, pak tedy rok v brněnském Artisu. Teď tedy máte jakou domluvu s vedením Ústí nad Labem?
2: No, já tady mám smlouvu na pevný vlastně dva roky, takže to bych chtěl dodržet, ale určitě bych tady chtěl zůstat ještě díl, pokud to bude dávat smysl oběma stranám, pokud tělo vydrží, protože vám teda povím jednu věc, už toho stěhování mám takhle a už se nechci stěhovat nikam, už mě to nebaví.
0: Tomáš Holý, golman fotbalistů Ústí nad Labem, je s námi na Radiožurnálu Sport. Jaký kádr jste našel v Ústí? Jsou tam někteří zkušení hráči, ale také hodně zajímaví fotbalisté, třeba Demar Colino měl údajně nabídky i z nejvyšší soutěže, tak má ten potenciál podle vás?
2: Za mě tady ta skladba toho týmu je naprosto fantastická, protože tady je jakoby to jádro, který nějakým způsobem drží tu kabinu, což jsou ty starší kluci, který vlastně jsou místní, dá se říct. Za prvý držej to pohromadě, za druhý jsou to fotbalisti jako prase a k ním právě jsou dosazený takhle ty mladší kluci, šikovní kluci, a za mě Alan to si myslím, že co se nějakého profitu týče, tak jednou bude nebo byla trefa do černého, jako to je obrovský šikovný komplexní borec.
1: Na Radiožurnálu Sport mluvíme s fotbalovým golmanem Ústí nad Labem Tomášem Holím, který má za sebou, jak jsme zmínili, i angažmá na Britských ostrovech, kde jste si, Tomáši, vystřídal opravdu vícero týmů. Hrál jste třeba i za Ipswich, který teď po druhé za 3 roky postoupil do Premier League, tak sledujete ještě některé své bývalé kluby v Anglii?
2: Jo, to já to sleduju, mě to baví sledovat. Občas se i připomenu nějakým hloupým komentářem u příspěvku, ale fantastický na tom je, že ty lidi na to fakt dokážou hnedka reagovat. Jo? Já jsem vlastně Ipswich teďka v nedávné době podepsal brankáře snad někde z Belgie a dokonce by měl měřit taky 206. Jo, tak oni pod to napsali, že jako nějaký vtipný příspěvek, nebo udělali k tomu příspěvek, já jsem k tomu poslal komentář, fakt jedno jediný emoji. A reakce na to jedno jediný emoji normálně byla šílená, já nevím, kolik možná stovek lajků a třeba stovek jako sledujících, jako jo, prostě úplně šílený, jako ty lidi tam jsou blázniví, takže to já jsem občas takhle připomenu takovouhle pitomostí a oni si ty lidi rádi pamatujou.
0: To je dobře, takže jste trochu v menším měřítku napodobil Vozíňu a přišli vám noví sledující.
2: Jo, ale musím se tak jako připomenout. No, on jako dělal to, co miluje, že jo, prostě hrál fotbal, předvěd skvělý výkony, prostě ještě vzhledem k tomu jeho věku, takže fantazie. Já musím prostě postnout prostě blbost na Instagramu, aby lidi jako nezapomněli, že ještě žiju.
0: Ještě se vrátíme s Tomášem Holím k anglické Premier League, ale přeci jen ještě jeden dotaz na druhou ligu, se kterou teď máte zkušenost jak z Artisu, tak z Ústí. Obecně se mluví o tom, že český fotbal jde nahoru v těch posledních letech. Platí to i pro druhou ligu?
2: Stoprocentně, protože prostě obecně, nejenom do první, ale i vlastně do té druhé ligy začínají vstupovat majitele, jak to říct, finančně...
0: Nemají hluboko do kapsy.
2: Tak, finančně zajištěný majitele a tím se to samozřejmě zvedá, začínají sem chodit samozřejmě zajímavější hráči, perspektivnější hráči a prostě celý ten kolotoč toho biznisu se roztočí, prostě kvalita se zvýší a tak dále, takže stoprocentně, protože já to můžu porovnat s dobou ještě před Anglií, kdy jsem hrál vlastně druhou ligu Vlašim Žižkov a to se vůbec nedá srovnávat, to je úplně o něčem jiným.
1: A když jsme u toho porovnávání, tak samozřejmě v Anglii chodí na fotbal víc lidí i na třetí nejvyšší soutěž, ale League One, jak se říká, třetí anglické lize a šance národní liga v Česku, ta druhá nejvyšší soutěž, má to něco podobného?
2: Já bohužel teda musím říct, že já na tohle v Anglii nedám dopustit. Prostě ta kultura okolo toho fotbalu je tam jiná. Ty lidi mají větší zájem o ten fotbal, opravdu pro ně to je jakoby událost, kterou říkám, podíváte se k ním do telefonu, do kalendáře, tam prostě ve 3 hodiny v sobotu prostě hraje můj klub a prostě přijdou, ať je hezky, ať je hnusně, ať jsme první, ať jsme poslední, takovým nebo makovej soupeř, ty lidi prostě přijdou a ta kultura tam je malinko jiná a na to teda nedám dopustit, no. Kdyby to takhle, vůbec by mě nemrzelo, kdyby se to stalo jako tady opravdu, třeba i v nějakým menším měřítku, jo, prostě v nějakým poměru, ale kdyby sem opravdu chodili třeba 4-5 tisíc prostě na tu druhou ligu, jo, nějakých 8-9 na tu první třeba, tak by to byla fantazie.
0: A u Anglie s fotbalovým golmanem Ústí nad Labem Tomášem Holím ještě můžeme zůstat. Antonín Kinský bude nově jedničkou v Tottenhamu a Newcastle by měl co nevidět oznámit příchod Lukáše Horníčka z Bragy. Tak co říkáte na tyto dva golmany? Prosadí se naplno mezi golmany v Premier League?
2: Tak za prvý to za mě jakoby nějakým způsobem vypovídá o tom, že pořád dokážeme produkovat šikovný, dobrý golmánky. Navíc to jsou mladí kluci, kteří tam můžou hrát přes 10 let, jako v té Anglii. A jako za mě upřímně to zase takový překvapení není, jako Tonda. Samozřejmě všichni si pamatujeme těch hrozivých 15 minut v Lize mistrů, no jo, ale pak taky... Já vždycky říkám, takhle, jsme jenom lidi, je to jenom fotbal a chybu udělá každý. To prostě o to... Ježíš Maria, ale důležitá je ta reakce po té chybě. No a dá se skoro říct, že Tonda tento terén skoro až zachránil v Premier League, jako. Takže za mě naprosto zaslouženě pozice jedničky. A na Lukyho jsem teďka zvědavej, no, protože přece jenom to je trošku jiná soutěž než ta portugalská. Ale já si myslím, že dneska už s těma klukama a hlavně s těma jejich hlavama se pracuje natolik, že to ty kluci zvládnou. Já nemůžu úplně mluvit za ně, protože ty kluky zas tolik neznám osobně, ale věřím, že na dnešní úrovni toho fotbalu to zvládnou ty kluci jako v hlavě úplně v pohodě, že s nima ty lidi budou pracovat, takže těším se na to.
0: Tak budeme držet palce českým fotbalovým golmanům v Premier League, ale palce budeme držet samozřejmě i Tomáši Holému v Ústí nad Labem. Připomínám, že Severočeši po dvou kolech nové sezony vedou se 100% bilancí tabulku druhé nejvyšší soutěže. Tomáši, moc díky za váš čas, ať se vám daří a zase někdy naslyšenou.
2: Strašně moc děkuju za pozvání a přeju krásný den. Naschranou.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
4: Y'all still want me to come with you?

0: 8 hodin 26 minut, stále posloucháte pondělní vysílání radiožurnálu Sport a my si teď můžeme říci, že poprvé v České republice se koná mistrovství Evropy jachtařů v lodní třídě Twenty Niner. Ve startovní listině je téměř 200 posádek ze 27 zemí.
1: Hlavní rozhodčí šampionátu Václav Brabec na Lipně v Černé v Pošumaví. Specifika právě této lodní třídy vysvětlil.
2: Twenty Niner je juniorská dvouposádková plachetnice, to znamená na té lodi jsou dva. Jeden se nazývá kormidelník, druhý je kosatník, mají tři plachty a je to plachetnice určená pro závodníky ve věku od 12 do 19 let.
3: Ředitel závodu Michal Lojka je spokojený s konkurencí, která se v Černé v Pošumaví sešla.
4: V loňském roce, když se vlastně ten šampionát začínal připravovat, děláme ho od srpna loňského roku, tak jsme doufali, že se nám přihlásí 180 lodí a ono se jich přihlásilo 182. Takže my jsme nadšení, že se vlastně tohleto číslo podařilo naplnit a je to největší závod v podstatě v historii klubu této lodní třídy.
3: Důležitou součástí jachtařských závodů je zjišťování předpovědi počasí. Ředitel závodu se připravuje podobně jako závodníci.
4: Jsou různé aplikace, jich spoustu. Dvě světově nejrozšířenějších pochází z České republiky. Jachtaři samozřejmě používají ty placené verze, které vidí poměrně docela daleko a vidí docela přesně a i v jakoby krátkém horizontu dokážou se aktualizovat. My to sledujeme samozřejmě těch až 10 dnů dopředu, které jsou už poměrně jako teoretické předpovědi, ale naše zkušenost je, že u těch českých aplikací to vychází poměrně přesně. No.
3: Se rozfoukalo, vítr je velký nepřítel mikrofonu, vy z těch porivů větru máte radost, předpokládám.
4: Určitě, i když ne úplně jako z porivů, my potřebujeme stálejší vítr. Pro nás ideální, pokud se střídají teploty, protože pokud je v noci chladněji a přes den tepleji, tak samozřejmě ten vítr se pohybuje. A nebo když se blíží nějaká fronta, nebo když přijde fronta, tak potom je krásný vítr a z toho máme největší radost, když lidi vlastně odchází z pláže a začíná být tak jako po dešti nebo dešti a tak nám se to líbí nejvíc, protože nejvíc fouká.
3: Na Lipně jsou i mistři světa Alexander Mostyny a Rafael Allen z Francie. K favoritům určitě patří domácí posádka Karolína Lojková, Kristián Bezušek. Česká reprezentantka o ambicích říká.
5: Je to největší závod v historii. Je to moderní nová třída, která je vlastně juniorská pro olympijskou třídu 49er. A já se snažím ambice ani očekávání ideálně nemít, aby pak nebylo zklamání a nebyl zbytečný stres, ale samozřejmě ambice jsou na co nejvyšší místo.
3: Česká posádka a speciálně Karolína Lojková se pokusí využít toho, že v Černé v Pošumaví je vlastně doma.
5: Určitě, tak je to velká příležitost a už se na to dlouho těším. Ten šampionát bude tady na domácí vodě, takže snad toho využiju.
3: Doplnila česká reprezentantka. Šampionát skončí 8. srpna. Z Černé v Pošumaví Kamil Jáša, Radiožurnál.
6: Baví vás poslouchat Sport? Tak o nás řekněte ostatním.
7: Jsme rádi, že jste si jako svého rozhlasového společníka vybrali Radiožurnál Sport.
8: Jsme vaše rádio. Pravidelně vás zapojujeme do vysílání. Chceme znát vaše názory nebo sportovní zážitky.
9: Oni góla a oni se po sobě dívali. Viděl jsi to, to bylo super.
6: A každý všední den nebo při významných událostech s námi soutěžíte o věcné ceny.
10: Tak kdo je majitelem Interu Miami?
11: A to je jednoduché.
9: Je to David Beckham.
11: Je to David Beckham.
8: Ať už v síti DAB Plus nebo na internetu.
6: Těšíme se na vás. Radiožurnál Sport.
8: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.
12: Dobré ráno, je 8:30. Teď zprávy a Tereza Tomášková.
13: Lékárny by nově mohly nabízet očkování proti chřipce nebo covidu. Počítá s tím novela ministerstva zdravotnictví, která prošla připomínkovým řízením. Platit by mohla od poloviny příštího roku. Cílem je zvýšit proočkovanost proti chřipce. Ta je v Česku nižší než 10%. Proti je naopak sdružení praktických lékařů. Podle jeho předsedy Petra Šonky by stát měl hledat jiné řešení. Brazilský prezident Lula da Silva se stal oficiálním kandidátem strany pracujících do říjnových prezidentských voleb. V případě vítězství vyšlo o jeho čtvrtý mandát. Jeho nejsilnějším soupeřem ve volbách bude senátor Flavio Bolsonaro, syn krajně pravicového ex-prezidenta Jaira Bolsonara. Favoritem ale podle průzkumu zůstává da Silva. Pražská autobusová linka na letiště Airport Express od hlavního vlakového nádraží výjíždí ode dneška z dočasného stanoviště v Opletalově ulici. Organizátor veřejné dopravy Ropit zastávku přesunul z magistrály kvůli další etapě oprav stropní desky nádražní haly, která je pod silnicí. Kvůli pracím je magistrála zúžená do dvou pruhů v obou směrech. Omezení u hlavního nádraží by měla skončit v polovině listopadu.
8: Sport.
13: Česká tenistka Darja Vidmanová prohrála na turnaji WTA až ve finále. Rusce Ljutovové podlehla ve třech setech. V novém vydání světového žebříčku se Vidmanová poprvé posune do první stovky. Na turnaji v Torontu postoupila do druhého kola Sara Bejlek. Číňanku Wang Xinyu porazila 2-1 na sety.
14: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Uzavřená D4 u Příbramy a nehoda na D8 za Novou Vsí. Na dálnici D4 z Písku na Prahu za Milínem čekejte komplikace před sjezdem na Příbram a Sedlčany. Na 42. kilometru hoří vozidlo, dorazili hasiči a provoz dočasně úplně zastavili, vzniká kolona. Na dálnici D8 z Ústí do Prahy za sjezdem na Mělníka Slaný na 12. kilometru po havárii dodávky a kamionu průjezdný jenom levý pruh, kolona na půl hodiny od exitu 18 Nová Ves a popojíždí se i na možné náhradní trase po 608 skoro z Nové Vsi do omezení u Miřejovic před Veltrusy. Na silnici 16 Mělník Slaný vážná nehoda v křižovatce na Velvary a Kamenný most, střetla se dvě osobní auta, provoz pouští Kyvadlově, kolona hlavně směrem na Slaný od Chržína i na půl hodiny. A na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova kolony nejdřív od exitu 7 Kladno čtvrt hodiny ke schořelému autu za Středokluky na 4. kilometru a potom se znovu jede pomalu od exitu 3 Kněževé z dozužení u letiště. Před ním je fronta i opačným směrem skoro od Evropské. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
14: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
16: Od dnešního dne se k nám opět vrací horký vzduch a začíná další vlna veder. Teploty mohou v následujících dnech vystoupat až téměř ke 40. Meteorologové proto opět varují před velmi silnou až extrémní tepelnou zátěží a také upozorňují na zvýšené riziko vzniku a šíření požáru, které na jihu Moravy zůstává velmi vysoké. Dnes nás čeká převážně slunečný den. Na jihu s ojedinělými přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 35, na Moravě do 38 stupňů. Zítřek bude ještě teplejší. To už mohou teploty na celém našem území vyšplhat až k 39 stupňům a odpoledne se bude pro změnu nebe zatahovat v Čechách, kde také může sprchnout nebo se tam objeví bouřky. V polovině týdne pak do Česka postoupí zvlněné frontální rozhraní, které oddělí chladnější vzduch na západě Evropy od toho horkého na východě. Od západu se tedy bude pozvolna ochlazovat a také se přidá deštivé počasí. To byly zprávy.
14: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.
0: I krátce po 8:30 ráno posloucháte pondělní vysílání Radiožurnálu Sport, ve kterém si teď připomeneme jedno významné jubileum. Právě dnes je to totiž 30 let ode dne, kdy kanoista Martin Doktor získal své první olympijské zlato.
1: Současný sportovní ředitel Českého olympijského výboru a šéf českých olympijských misí je 3. srpna 1996 na hrách v Atlantě triumfoval na kilometru a my jsme rádi, že na to teď společně s ním budeme moct zavzpomínat. Martin Doktor je s námi ve vysílání. Dobré ráno.
17: Dobré ráno.
0: Tak pojďme se na úvod vrátit o těch 30 let zpět.
18: Martin Doktor stále drží vedoucí pozici, ale velice nebezpečně do dopředu Klementě. Udrží Martin Doktor tento náskok, zdá se, že ano, ano! Martin Doktor se stal olympijským vítězem!
0: Tak Martine, dělá to s vámi něco i po tolika letech, naskakují vzpomínky?
17: Ale jo, to v každém případě, tak to byly velké dny, oba dva. A nejenom ty dva dny, ale vše, co tomu předcházelo. Samozřejmě jsou to hezké vzpomínky a ne, že bych si to pouštěl každý den, ale vždycky, když mi to někdo pustí, tak samozřejmě na to zazpomínám a ty emoce si pamatuju. No.
1: Přijde vám, že už je to dnes přesně 30 let od toho zlata z Atlanty na kilometru, nebo byste řekl, jako by to bylo vlastně včera?
17: No tak zase tak úplně včera to nebylo, ale je pravda, že teda 30 let mi připadá skoro jako, že to není možný, ale no tak to bývá, ten čas běží rychle, ale jo, tak je to fajn zazpomínat, ale je to prostě historie, i když hezká.
0: Martine, pojďme k tomu samotnému finále na kilometru. Jak jste se cítil před závodem? Byl jste nervózní a s jakým plánem jste do jízdy šel?
17: No, nervózní, tak nějak napůl. Já bych řekl, že samozřejmě taková ta nervozita tam musí být vždy, protože přeci jenom, kdybych nebyl nervózní před finále olympijských her, kde jsem věděl, že mám šanci na medaili, tak to by bylo divný. Ale musím říct, že paradoxně teda jsem byl přímo na tom startu daleko míň nervózní než v jakýchkoliv jiných závodech předtím, protože měl jsem prostě ten pocit, že jsem pro to udělal úplně všechno. že víc jsem pro to udělat nemohl. Vlastně i ty všechny moje rituály, které já jsem měl, kdy od rána jsem měl nastavený program nějak a takový to, že všechno vám vyjde, vstanete správnou nohou a nevím co všechno, tak jsem měl pocit, že se jako povedlo. A vlastně, když jsem přijel na ten start a stál jsem na tom startu, tak jsem moc nervózní nebyl, tak jsem byl soustředěný na ten závod a takticky na ten kilák jsem byl rozhodnutý, že prostě pojedu, co to půjde a musím dojet do cíle. Věděl jsem, že Ivan Klementěv má velký závěry a že bude mít formu, protože on vždycky na té vrcholné soutěži toho roku tu formu měl, i přesto, že na jaře jezdil velice pomalu v porovnání s tím. Když jsem věděl, že rychlej bude a ale věřil jsem, že to dokážu dotáhnout až do cíle. Především i díky tomu, že mi foukal doopravdy ten správný vítr na finále.
1: Martin Doktor vzpomněl Lotyše Ivana Klementěva, jeho velkého soupeře i v tom olympijském finále v Atlantě před 30 lety na kilometrovém závodu nebo na kilometrové trati. Ten váš vztah byl zajímavý, vy jste od něj už co by dítě dostal jakýsi artefakt, je to tak?
17: No, já bych neřekl, že to byl můj soupeř, to prostě byl můj vzor, abych to řekl tak úplně přesně i přesto, že v té chvíli asi já jsem neměl žádný výrazný vzory. Ale na Ivana Klementěva jsme se dívali, jak jezdil a prostě byl to neuvěřitelný borec a právě on táta tenkrát mi koupil záklek a na něj, na ten záklek, což je taková kostka pěnové hmoty, na které se potom klečí, tak na ten záklek mi Ivan na nějakých závodech tenkrát napsal: Martin, želáju ti dalších úspěchov, takže já jsem si ten kousek z toho odříz a pak jsem na tom zákleku doopravdy jezdil. Tak to bylo takový zajímavý, že pak jsem mu to říkal v té Atlantě, že teda děkuju za podporu už od malička. Ale my jsme se o tom bavili už jako předtím, že samozřejmě jsme těch závodů pár předtím odjeli.
0: Martin Doktor je s námi na Radiožurnálu Sport. Martine, vy jste na olympijské trati v Atlantě dominoval už v rozjížďkách, a to jak na kilometru, tak na pětistovce. Den po výhře nad kilometru jste přidal i další zlato na poloviční trati. Věřil jste vzhledem k té vaší formě, že to může být vaše olympiáda?
17: No, abych se přiznal, já si myslím, že jsem rozhodně nevěřil v to, že vyhraju, a to ještě dvakrát. Jako to. Já jsem věděl, že mám na medaily, ale přesně z takový té pověrčivosti jsem o tom ani nechtěl přemýšlet. Jo. Věděl jsem, že ta možnost tam samozřejmě je. Myslím si, že táta si to říkal určitě tenkrát, ale já jsem v tomhle tom byl opatrný, protože tam jako vím, jak moc rychlý to je, když si myslíte, že vyhrajete, a ono to tak pak nedopadne. Takže ano, věděl jsem, že to mám, že mám na medaili, ale že jako bych mohl vyhrát dvě, tak to jsem samozřejmě ani ve snu si nemyslel. A bylo fajn, že to teda takhle vyšlo i vlastně s tím, že já sice všude říkám, že vlastně ten vítr pro mě teda hrál neuvěřitelně, že vlastně na ten den a půl, kdy to bylo potřeba, tak foukalo přesně z týmní strany, to znamená zleva ze zadu. A že vlastně odpoledne v neděli, jsme odjížděli ze závodiště, tak už foukalo zase zprava ze předu, což je nejhorší můj vítr. Ale musím vlastně říct, že já ty rozjížky jsem vyhrál i v tom větru, který mi moc jako nepřidával, že jsem doopravdy musel mít prostě životní formu a tak nějak to bylo někde daný, že to vyjde, což samozřejmě jsem moc rád.
1: S bývalým rychlostním kanoistou Martinem Doktorem vzpomínáme na jeho dvě zlata před 30 lety na olympijských hrách v Atlantě. Vy jste tam zaujal i svoji image, na hlavě jste měl pirátský šátek, tak kde ho máte dnes?
17: Pirátský šátek mi visí u našich doma nad postelí, mám pocit. Mám schovaný všechny tři z olympijských her. A ten šátek většinou vydržel, nebo vždycky vydržel maximálně jeden rok. A já jsem ho měl ani ne tak kvůli těm lepkám, já jsem ho doopravdy měl tenkrát, protože s lepkama a nevím, s Metallicou a s Iron Maiden, tam tyhle šátky dělali jako by v tom větším rozměru. A on se dal složit ne na úhlopříčku, ale jako na rovno. A tím pádem tam bylo víc těch vrst a on líp sál pot. Jo. Takže to, že jsem tam měl ty lepky, tak to bylo vlastně takový jako nezbytný, protože oni se ani moc jiný sehnat nedali. No. Ale po té Atlantě už jsem teda scháněl jenom ty lepky, teda to je pravda. No.
0: Martine, ještě jedna otázka. Jak jste tehdy slavil olympijská zlata. Připomínám, že na den přesně před 30 lety vyhrál olympiádu i oštěpař Jan Železný. Neslavili jste třeba i spolu později?
17: Asi myslím, že ne, protože já jsem to měl, vlastně já jsem závodil ještě, když to řeknu teď jako zítra, jo, že vlastně to, jsem to měl dva dny za sebou a já jsem ten svůj závod odjel dopoledne poslední den a vlastně to byl takový kvapík potom, že doping, tam jsem relativně dlouho byl, pak než to všechno zabalilo, než jsme přejeli z toho Gainesville do Atlanty, ještě mezi tím podle mě do český domů, pak do vesnice, pak zakončení, pak zpátky vesnice a mám pocit, že vlastně já jsem skončil někde na pokoji v olympijské vesnici, kde jsem spal nějak, nevím, jestli se zápasníkama nebo s kým, a tam jsem si prostě set a dal jsem si jako to jedno pivo tak úplně na závěr toho večera a byl jsem tak hotový, že žádný aktuální slavení přímo tam vlastně moc nebylo. No.
0: Asi. A povídejte.
17: Je pravda, že potom, jako když jsme se vrátili domů, tak byla obrovská oslava, i přesto, že ne úplně, že bych já jako slavil, tak byla velká oslava u nás se Zemicí, kde teda přišlo celý náměstí a to bylo teda neuvěřitelné, to jsem nečekal vůbec a to bylo super, ale já jsem pak samozřejmě velice rychle odpad, protože jsem byl prostě mrtvej po všem tom závodění a cestě a novinářích a různých jako oslavách a podobně, takže vlastně jsem moc dlouho si myslím nevydržel a bylo to teda náročný celý týden, no, potom.
0: Já si přeci jen ještě dovolím na úplný závěr jedinou nebo závěrečnou otázku, protože mě zaujalo, jak jste mluvil o tom, že v Atlantě se vám sešly i všechny ty rituály, že všechno šlo tak, jak mělo. Tak dnes po kariéře můžete prozradit, jaké ty hlavní rituály byly?
17: No to ne, nevím. To je takový, hele, to bylo tolik detailů, jo. Já prostě jsem měl, nevím, poslouchal jsem třeba stejnou, takový zajímavý, poslouchal jsem stejnou hudbu, ty písničky jsem měl za sebou jako na rozcvičování. A co je třeba zajímavý, tak já jsem měl vždycky Walkmana a pak třeba, když jsem si pořídil Discmana, tak i přesto jsem si udělal pauzu v té jedné písničce, jak se otáčí ta kazeta, jo. Tak prostě jsem si říkal, že když to neudělám, tak to bude blbě a nebude to fungovat. Tak prostě takovýhle detaily ten sportovec řeší. A je to doopravdy, si myslím, kvůli tomu, že já pak jsem měl tu možnost stát na tom startu a říct si, ale udělal jsem pro to úplně všechno.
0: Tak třeba i stejná hudba dovedla Martina Doktora před 30 lety ke dvěma olympijským triumfům v kanoistice. Připomínám, že právě dnes je to 30 let ode dne, kdy Martin Doktor získal své premiérové olympijské zlato na kilometrové trati. Martine, moc díky za váš čas, mějte se fajn a užijte si dnešní den, protože myslím si, že nejsme jediný, kdo vám toto jubileum připomene.
17: Já moc děkuju.
14: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: K vysílání radiožurnálu Sport už neodmyslitelně patří taky výjezdy naší fotbalové talk show Desítka.
1: Dobrý den, začíná další živá desítka Pavla Horváta. Tento rok je speciální, protože si připomínáme 50 let od zlata československých fotbalistů na Euro 1976 v Bělehradě a taky 30 let od stříbra českých fotbalistů v Anglii na mistrovství Evropy.
2: Ve čtvrtek 6. srpna se vypravíme do Zubří a kromě našeho experta Pavla Horváta se znovu můžete těšit i na historky autora legendárního gólu mistra Evropy z roku 1976 Antonína Panenky.
3: Můj spoluhráč Bohemce a do dneška nejlepší kamarád Karel Dobijáš, on se zhlídnul v anglickém hráči George Bestovi. A George Best byl jeden z mála hráčů, který měl opravdu dlouhý vlasy až na ramena. A on si ty vlasy nechal takhle narůst, takže byl tím známý. Já pamatuju se, když přišel do Bohemky, první, co ho přivítal trenér Pospíchal, mu říká: Karolko, ale s takovýma vlasama bys tady neměl hrát, měl bys se nechal ostříhat. A on říkal: pán trenér, to radši odjedím z tohoto klubu.
0: Kromě Horváta s Panenkou do Zubří dorazí i vzácný host, mistr německé Bundesligy s Kaiserslauternem a kapitán stříbrného výběru z Eura 1996 Miroslav Kadlec, který tehdy před finále ve Wembley představoval své spoluhráče anglické královně.
4: Nebylo to vůbec jednoduché, protože člověk se soustředí na fotbal a teď přišel tiskový mluvčí a vykládal mi tam nějaký protokol, co se bude dít před zápasem, jak se máme chovat, a v ten moment jsem si to tak neuvědomoval, ale když jsem přijel domů, tak se mě, musím říct, že lidi ptali víc snad na královnu, než na ten fotbal.
2: Desítka Pavla Horváta živě.
0: Ve čtvrtek 6. srpna od 19 hodin v klubu Zubří.
2: Podrobnosti najdete na webu radiožurnalsport.cz.
0: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
5: Jsme rádi, že posloucháte Sport na radiožurnálu Sport. Je pondělí 3. srpna 8:50. To znamená, že je tu čas naší pravidelné soutěže a dnes budeme hrát o opravdu exkluzivní ceny, Pavle.
6: Dvě stupenky na fotbalovou ligu mistrů, konkrétně 3. předkolo této soutěže a zápas mezi Spartou a francouzským Olympikem Lyon.
5: Číslo k nám do studia 221552222. Připomínám, že pokud jste s námi soutěžili v uplynulých 3 měsících, tak dejte šanci někomu jinému. Opět budete hádat hlas tedy muže nebo ženy, který nebo která promluví v našem zvuku. Tak pojďme na to.
7: To bude pro mě speciální zápas. Samozřejmě Lyon má neuvěřitelnou kvalitu, ale je to playoff a myslím si, že stát se může cokoliv, když budeme kompaktní a podáme všichni na standardní výkon, tak si myslím, že to může být zajímavý zápas.
5: Tak ještě jednou číslo k nám do studia 221552222. Už nám to tady bliká, beru do vysílání prvního volajícího. Dobrý den, kdo pak se nám dovolal?
8: Dobrý den, tady Honza.
5: Honzo, dobrý den, poznal jste muže ze zvuku?
8: Já jsem to úplně nepoznal, ale jsem to typnul, já jsem hned volal, takže Adam Karabec.
5: Je to skutečně Adam Karabec, takže velmi dobré z vaší strany a gratulujeme, protože ta dnešní cena je opravdu hodně lákavá. Jste Spartanem?
8: Jsem.
5: A jak se těšíte?
8: Vedlem

0: pátek, takže se těším.
1: A jak to vidíte, ten zápas proti slavnému Olympiku Lyon?
0: 2-1, vyhraje Sparta.
2: 2-1 vyhraje Sparta, kdo se prosadí gólově?
0: Ten nový, ten blondiák, ten bratrán toho Haalanda.
2: Jasně, a Brunés.
0: A Raslín.
2: Tak díky moc za to, že jste se dovolal do soutěže. Lukáš Raslín a Brunés jsou tedy vaši střelci, výhra 2-1. Ta by určitě Sparťany potěšila. Mějte se fajn a ještě nám prosím vydržte na telefonu, abychom si mohli zapsat vaše kontaktní údaje. Mějte hezké pondělí.
0: Dobře, děkuju, vy taky děkuju.

0: Už skoro 100 let vysíláme sportovní reportáže.
1: Už skoro 100 let jste s námi u všeho důležitého.
2: Nádherné, přátelé, Jirka Třásovská je olympijskou vítězkou.
0: A platí to dál na stanici Radiožurnál Sport.
3: A je to gól! A tenhle ten sen o medaili dostává reálné kontury.
1: Ročně vysíláme stovky přenosů z nejrůznějších disciplín i nejrůznějších míst na zemi.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
4: Gimme,

0: Výživa Umara nově v Česku. Běháte, jezdíte na kole nebo cvičíte ve fitku? Umara vám dodá energii i podporu v regeneraci. Spolehlivá švédská výživa pro každý sportovní výkon. www.umara.cz.
1: Devět hodin. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
2: Stát chce povolit očkování proti chřipce i v lékárnách. Prezident Donald Trump oznámil nová jednání s Íránem. Ten se k tomu zatím nevyjádřil. Fotbalisté Jablonce vyhráli i druhý zápas v ligové sezóně. V Pardubicích zvítězili 2-0. Po požáru auta je uzavřená dálnice D4 z Písku na Prahu u Příbramy. A bude slunečno a horko. Odpoledne na jihu ojediněle přehánky nebo bouřky a teploty až 35 stupňů, na Moravě až 38.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Očkování proti chřipce by od poloviny příštího roku mohlo být možné taky v lékárnách. Návrh novely zákona už prošel připomínkovým řízením. Ministerstvo zdravotnictví si od změny slibuje větší proočkovanost. Pokračuje ředitel odboru ochrany veřejného zdraví Matyáš Fošum.
4: Kdybychom to vzali při nějakém jako porovnání mezinárodně, tak dejme tomu v Dánsku, když v roce 2015 začali očkovat v lékárně, tak každý rok se zvyšovala ta míra pro očkovanosti o 3% nahoru. Máme tady 2 miliony 300 tisíc seniorů, takže každý rok by se tady vlastně jakoby ochránilo plus 70 tisíc seniorů.
2: Proti změně je sdružení praktických lékařů. Podle jeho předsedy Petra Šonky by stát měl hledat jiné řešení. Americký prezident Donald Trump ohlásil nová jednání s Íránem. Tvrdí, že mají začít dnes odpoledne. Podle Trumpa je blízko dohoda o Hormuzském průlivu a taky dohoda o íránském jaderném programu. Teherán se k tvrzením zatím nevyjádřil.
5: Americký prezident Donald Trump o víkendu odvolal ohlášený rozsáhlý útok proti Íránu. O odklad úderu podle něj žádali země v regionu i Teherán. Íránská média tvrzení o teheránské žádosti s odkazem na své zdroje označila za lež. Íránská zpravodajská agentura MER píše o tom, že tamní diplomacie finalizuje bilaterální rozhovory s Ománem o fungování Hormuzského průlivu. Mluvčí íránské diplomacie Ismail Bagáji prohlásil, že budoucí dohodnuté plavební spojení v úžině nepovede po současných trasách podél íránského ani ománského pobřeží, ale novou trasou, kterou určí dohoda mezi Íránem a Ománem. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
2: Na Kraví horu v Brně se vrací festival Planet. V parku bude až do neděle svítit 8 obřích nafukovacích modelů planet a vesmírných těles. Kromě Jupiteru, nazývaného Gigalon, jsou k vidění nafouknuté všechny další modely z předchozích ročníků, upřesňuje ředitel Hvězdárny a planetária Brno Jiří Dušek.
6: Je to model měsíce Lunalon, model planety Země Teralona, Marsmelon, tedy Mars, astrosféra, hvězdný globus, heliosféra, naše slunce a potom planeta Země v noci, Temnalona, a planeta Země bez vody, litosféra.
2: Lidé můžou zajít i na speciální program v planetáriu a doprovodné letní kino. Sport.
7: Fotbalisté Jablonce zvítězili na hřišti Pardubic 2-0 a v tabulce šance ligy jsou po dvou kolech druzí o skóre za Slaví. Olomouc remizovala s Mladou Boleslaví 2-2 a Bohemians s Hradcem Králové 0-0. Golfistka Sára Kousková skončila na dělené 12. pozici na brinském Women's Open. Nejlepší český výsledek na turnaji kategorie Major vybojovala nejlepším závěrečným kolem z celého startovního pole. Zahrála v něm 4 rány pod par, navzdory tomu, že na posledních dvou jamkách ztratila 3 údery.
8: Tím, že jsme měli 16 relativně hodně skvělých jamek, tak asi statistika si nás prostě našla. Trošku mě to samozřejmě mrzí, určitě bych chtěla zabojovat ještě o lepší výsledek, ale jsem na nás moc pyšná, jak jsme to zvládli, protože celý týden to byl fenomenální golf.
7: Zvítězila Japonka Shiho Kuwakiová.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Neprůjezdná D4 u Příbramy a nehoda na D8 za Novou Vsí. Na dálnici D4 ve směru z Písku na Prahu u Příbramy kousek před sjezdem na Sedlčany schořelo osobní auto. Na 42. kilometru už je uhašené, ale situaci zkomplikovalo množství vyteklé nafty. Tu teď uklízejí hasiči a provoz zůstává zastavený. Kolona stojí z kilometru 43,5. Sjet se dá předtím exitem 45 vzít to přes Příbram. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Mělník a Slaný počítejte s kolonou ze 17. kilometru, sunese 20 minut na 12. V pravém pruhu tam havarovala dodávka a kamion. Na silnici 16 Mělník Slaný v křižovatce na Velvary a Kamenný most uklízejí po střetu dvou osobních aut. Kyvadlový provoz, kolony obousměrně 15 až 20 minut od odboček na Uhy a Ješín. A na příjezdu do Prahy Chomutovskou D7 se tvoří kolona od exitu 5 Středokluky, tam je od rána nově uzavřený sjezd a nájezd na dálnici. Na čtvrtém kilometru potom uklízejí po požáru auta a roztrhaná fronta pokračuje celkem asi čtvrt hodiny do zúžení u odbočky na letiště. Před ním se popojíždí i směrem opačným z Prahy od Evropské asi 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude jasno nebo polojasno, odpoledne místy kupovitá oblačnost a na jihu ojediněle přehánky nebo bouřky. Teploty 31 až 35 stupňů, na Moravě až 38. Tolik zprávy.
7: Hezké pondělní ráno vám přejeme s Pavlem Telšarem 5 minut po 9. hodině.
10: Krásné ráno.
7: Nejsme tady ve studiu sami, tak pojďme na to. Včera se hrály 3 zápasy druhého kola fotbalové šance ligy a my je už za malou chvíli probereme detailněji.
3: Radiožurnál Sport.
11: Lukáš Michalík a Pavel Telšar.
7: Ve studiu totiž sedí náš oblíbený fotbalový expert, pětinásobný ligový šampion, kolikanásobný vítěz poháru? 6.
12: Já už ani nevím.
7: Já si to pamatuju.
12: Dobrý den.
7: Pavel Horvát. Pavle, hezký den.
10: Tak pojďme na ty 3 zápasy, které se hrály v neděli v nejvyšší domácí soutěži. Můžeme asi začít tím, že Jablonec je 100% po 2 kolech. Řekněme, že vyloupil Pardubice, protože ty jednoznačně přestříleli Severočechy, ale tým Luboše Kozla bere vítězství 2-0. Naopak Pardubice jsou bez bodu po 2 kolech. Tak to si říkal na takový možná úsporný výkon Severočechů.
12: Já jsem čekal, že to nezvládnou. Musím říct, že jsem čekal, nechci jako nějakou velkolepou oslavu, ale čekal jsem, že si trošku povolej ventil po tom poháru, který se jim podařil. Samozřejmě byly tam změny v sestavě. Řekl bych, že měli štěstí. Pardubice měli spoustu šancí, obzvlášť první půli, prostě, který neproměnili, bylo to až zarážející, ale prostě samozřejmě fotbal se hraje na góly a Jablonec byl včera šťastnější.
7: Luboš Kozel dokonce udělal 7 změn v základní sestavě, opět to dokládá, jak vyrovnaný a nabitý hráčský kádr má. Skutečně to byl velmi organizovaný výkon, tak jako trochu na jistotu, ale já jsem si na tebe, Pavle, včera vzpomněl, když jsme se bavili vlastně před soutěží, kdo bude hrát nahoře, leckdo tam typoval Pardubice, Olomouc a ty vždycky říkáš, no ale všichni nemůžou být spokojení. A zatímco Jablonec se tam pohybuje, tak Pardubice bez bodu a jedou na Slávy.
12: No, koukal jsem na tu tabulku i na ten los, samozřejmě je to nepříjemný, ty máš nějakou ambici a první 2 zápasy je jedno, jako jakou vinou, nebo ty faktory můžou být různý, ale prostě si nezvlád a samozřejmě to mužstvo i ty trenéři prostě jsou pod tlakem. No.
10: Jan Trousil mluvil v rozhovoru pro televizního vysílatele OnePlay Sport, že vlastně nejvíc asi na tom celém zápase proti Jablonci mu vadilo to, když přišel o poločasové přestávce do kabiny a tam bylo ticho a hráči koukali do země, nepoužiju teď přímo ten výraz, který Jan Trousil zmínil, ale ty, Pavle, jako trenér nebo jako bývalý hráč, tak když je o přestávce v kabině ticho, hráči se dívají do země, jaký to na tebe dělá dojem?
12: Já bych tohle téma rozebral ještě v desíce, protože opravdu jsou různý ty poločasové pauzy a evidentně prostě v Pardubicích to ty kluci cejtějí, že ten tlak najednou je jiný. Prostě ty vyhlásíš nějaký útok, já vím, že Pardubice neřekli, že budou mistři, ale prostě cejtíš, že to mužstvo už by mělo vyhrát a prohráváš poločas 2-0, takže samozřejmě ta nálada je špatná. Někdy trenéři dělají to, že opravdu ty kluky tam necháš samotný, no ale pokud neslyšíš v podstatě bych řekl řev nebo hádky, no tak tam jdeš sám a uděláš to, co udělal Honza Trousil, takže je to logický, ale taky to svědčí o tom, že ty kluci prostě cítějí ten tlak a že ne úplně všichni jsou tam naladění, takže se budou jako hádat a rvát, že jako možná i v tom kádru nebo v té jedenáctce máš hráče třeba, který jako to nechtějí, který chtějí, aby tu odpovědnost měl někdo jiný, a vlastně, když se podíváme na ty šance Pardubic, no tak je to taky o hráčích, to jako už není o trenérově, že neproměníš takhle veliký šance. No.
13: Jak už zmínil Pavel Horvát, i toto téma podrobněji budeme řešit v desítce po desáté hodině. Pojďme na další nedělní zápas, Bohemians Hradec Králové 0-0. Ten zápas navštívil i Pavel Telšar, samozřejmě asi největší příběh Václav Pilař, který se úplně v létě ne v dobrém rozloučil s Hradcem Králové, především tedy s jeho trenérem Davidem Horejšem. Včera nastoupil v základu Bohemians, byl v prvním poločase hodně aktivní, z Danovky sázel, tak co si říkal na jeho výkon, byl hodně namotivovaný.
12: No jasně, tak já znovu to zopakuju, já kdybych na to měl čas a prostě měl bych tu příležitost, tak bych prostě na Bohemku chodil se na něj koukat, samozřejmě asi taky všechno mu nevíde, druhá půle už nebyla taková, tam měl tam pár ztrát takových jako na něj jednoduchých, bych řekl, možná, že mu i taky došly síly, protože samozřejmě dlouho nehrál žádný zápas, tak to, ale myslím si, že prostě Hradec byl pro Bohemku velmi dobrý soupeř a myslím si, že Venca Pilař, jestli bude hrát takhle a s tím týmem se trošku zžije, takže bude fakt jako velkou posilou pro Bohemku.
10: No a teď co to hřiště v Dělíčku?
12: No to je taky téma, no to je jako, já jako chápu, že kolem těch Kačen, který stříkají, že občas prostě teď já nevím, že se to v poledne pustí a spálí se to, ale jako na téhle úrovni doufám, že nepotkám správce Bohemky, ale je to ostuda, jako to si, a to mluvím slušně, no.
13: Pojďme dál ještě na Radiožurnálu Sport společně s Pavly Tilšarem a Horvátem. Ve včerejším úvodním zápase druhého kola šance ligy Olomouc remizovala s Mladou Boleslaví 2-2, pro Hanáky nakonec asi zisk, protože dvakrát dotahovali, ale zatím málo asi na tak ambiciozní tým.
12: No je to ten druhý tým, který si zmiňoval. Samozřejmě zase taky měli v první půli obrovský šance, to, co nedal Dominik Janošek třeba v první půli, to jsou prostě obrovský šance. A to už ten trenér neovlivní, není to o herním stylu, není to o soubojích, je to o kvalitě toho hráče. Vím, že prostě stane se, že nepromění šance a i větší, ale jako ty potřebuješ výsledek a tyhle ty neproměněné šance ti to berou a samozřejmě i ten tlak na tu Olomouc bude větší, to je jednoznačný.
10: Ještě závěrečná otázka na Pavla Horváta v aktuálním vstupu, ať si nevystřílíme všechna témata do desítky, která začíná už zhruba za 50 minut, tak ten gól Václava Sejka na 2-2 z volného přímého kopu rána jako zděla z nějakých, já nevím, 25 metrů. Ty jsi někdy zakončoval trestňáky takhle razantně, ne technicky?
12: Pokoušel jsem se o to, ale neměl jsem takovou ránu, jako já trošku si myslím, že to je chyba golmana, nejsem brankář, ale myslím si, že možná, že mu to malinko zaplavalo, ale tohle by ty golmani měli chytat prostě a samozřejmě padají takovýhle góly, ta rána byla, řekl bych, jako mediální odborník, byla utěšená, jo, nebyla to taková Roberto Carlos, že se někam zatáčela, letěla podle mě přímo a možná ji viděl na poslední chvíli, že to tam vylítlo mezi těma hráčema, ale já si myslím, že tuhle tu střelu měl chytit.
13: Mimochodem, zhruba před hodinou jsme mluvili s golmanem fotbalového Ústí Tomášem Holím. Ústí vede tabulku druhé nejvyšší soutěže se 6 body, jediný 100% tým. Máme tě pozdravovat.
12: Děkuju moc.
13: Pozdravuješ také?
12: Já mu to vyřídím.
13: Pavel Horvát, opět ve vysílání Radiožurnálu Sport. Uslyšíte našeho experta také po 10. hodině, kdy začne další desítka. Tak Pavle, zatím díky.
12: Díky, naslyšenou.

0: 9.17, to je aktuální čas, který svítí na hodinách v našem vinohradském studiu a my vám přejeme odsud s Pavlem Tilšerem. Dobré ráno.
1: Krásné ráno.
0: Také další část vysílání do 10. hodiny bude hodně nabitá v našem vysílání radiožurnálu Sport. Budeme mít hned dva živé rozhovory, tak Pavle, kdo nás čeká krátce po 9:30?
1: Bude to místopředsedkyně Českého veslařského svazu Mirka Topinková-Knapková. Chceme s ní probrat skončené mistrovství Evropy ve veslování, kde se podařilo Pavlíně Flamíkové s Anou Šantručkovou na dvojce bez kormidelnice vybojovat stříbrné medaile a následně to bude rozhovor golfový.
0: Ano, bude se s námi bavit golfistka Sára Kousková. Věříme, že to tedy vyjde zhruba v 9.50, která v závěrečném čtvrtém kole British Open předvedla skvělý výkon, nejlepší výkon dne, 4 rány pod par a konečným 12. místem vylepšila české maximum na majorech. Takže na to se opravdu těšíme.
1: Rozhodně ano a samozřejmě nás bude zajímat i to, co zmínil Krištof Kousal před 7:30, že vítězství vybojovala Japonka Shiho Kuwakiová a ta si prý ráda dopřeje whisky se sodou, tak,
0: tak uvidíme.
1: Jestli to je opravdu pravda.
0: Ano, zeptáme se na to Sáry Kouskové před 10:00. Tak i dál poslouchejte Radiožurnál Sport.
2: Dobrý den. Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Stále posloucháte pondělní vysílání radiožurnálu Sport. V Třebíči na Vysočině vzniká první ženský hokejový tým.
1: Po trénincích se družstvo připravuje na svůj první přípravný zápas. Do brány se nejspíš postaví teprve 14-letá dívka.
2: Na ledě nového třebíčského stadionu se rozcvičuje 11 žen, včetně dvou golmanek. Jednou z nich je Nikola Havlíčková.
3: Jo, je to dobrý, jako mě baví, když jakoby můžu chytat jakoby a jakoby kazit tu radost druhému týmu.
2: To je dobrá motivace i strategie. A nebojte se puku, když třeba letí hodně z ostra?
3: Ne, vůbec.
2: Když se zeptat na věk?
3: 14 jsme teďka.
2: 14. Jste vyšší než já. A může u vás tady Střebíče?
3: No, já jsem ze Žďáru.
2: Vy dojíždíte ze Žďáru se?
3: Aha.
2: Jo. Tak to musí být opravdu vášeň. Tak děkuju moc.
3: Taky děkuju.
2: Tak přeju hodně štěstí.
3: Děkuju.
2: Jsem pomalu, já mám boty. Jaké to je být kapitánkou prvního ženského hokejového týmu v Třebíči?
3: Tak určitě jsem hrozně nervózní. Je to pro mě velká příležitost. Vlastně už v předešlém týmu jsem byla asistent, takže už jsem tak nahlídla do tady té hlavní roli tak trochu. Ale určitě být kapitánka bude pro mě čest, ale jsem fakt z toho velice nervózní, z toho všeho.
2: Karolína Beňovská se hokeji věnuje od 7 let. Sport navíc musí zkombinovat se studiem.
3: Teďka jsem vlastně maturovala a od října nastupu do Prahy na fyzioterapii.
2: Můžete to pak trénovat na spoluhráčkách.
3: Ano, říkala jsem, že právě se chci věnovat něčemu, co bude spojený s tím sportem, že je to něco, co mě jako bude bavit, tak proto jsem mířila právě na tu fyzioterapii. A když tak, když bude někdo zraněný, tak když tak někoho zachrání, když tak.
2: Tým má aktuálně celkem 19 hráček. A to je podle trenéra a nikdejšího aktivního hráče Hrácké Slávie Třebíč Tomáše Kousala málo.
4: Řeknu to jednoduše, máme nejmladší mančaft celý první lize. Věkový průměr zhruba 17 od základky až po vysokou školu. Chceme ještě aspoň 5-6 holek nabrat, aby ten kádr byl co nejširší.
2: První přípravný zápas čeká hokejistky už 9. srpna na domácím ledě proti soupeřkám z Rakouska. Střebíče Veronika Bartes-Vohradíková, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 9:30. Zprávy a Tereza Tomášková.
1: Po ukrajinském dronovém útoku začal hořet sklad ruského internetového prodejce Wildberries ve Vladimirské oblasti. Dva zaměstnanci jsou podle ruské státní agentury TAS zranění. Na místě zasahují hasiči. Ruské ministerstvo obrany na síti X informovalo o zásahu tří ukrajinských lodí převážejících vojenský materiál v Černém moři a jedné nákladní lodě v Mykolajivském přístavu. Na ruském kontrolovaném poloostrově Krym zemřeli po nočním ukrajinském útoku tři lidé. Další dva jsou zranění. Česko čekají mimořádně horké dny. Celý týden by měly teploty podle meteorologů stoupat až k 39 stupňům. Na víkend se pak mírně ochladí, bude ale stále kolem 30. Meteorologové proto varují před extrémní zátěží teplem a taky rizikem vzniku požárů. Přehánky nebo bouřky se můžou objevit každý den. Na většině území má ale pršet jen ve čtvrtek a v pátek. Do úvodního kurzu pro aktivní zálohy armády ve Vyškově dnes nastupují učitelé, kteří jindy během roku kvůli své práci nemůžou. Výcvikem na vojenské akademii spolu s nimi projdou taky další časově náročné profese, třeba lékaři, IT specialisté nebo herci. Kurs mají zkrácený ze 6 týdnů na 4, nemají ale volné víkendy. A v Praze začíná divadelní festival Letní grébovka. V Havlíčkových sadech nabídne celkem 5 inscenací. Zahájí ho premiéra komedie Jak je důležité míti Oscara, inspirovaná slavnou hrou Oscara Wilda. Diváky čeká i drama Být Marlene Dietrich, anebo Běh života, anebo neverbální představení Buenos Aires vystupte. Sport. Čeští hokejisté do 18 let vstoupí večer v Edmontonu do prestižního turnaje Hlinka Gretzky Cup. V 21 hodin se utkají s výběrem Spojených států. V dalších zápasech ve skupině je čeká Německo a Finsko. Na turnaj se tým naladil sobotní výhrou nad Kanadou 6-0.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zprůjezněná D4 u Příbramy a kolony na D7 před Prahou. Na dálnici D4 z Písku do Prahy za sjezdem na Příbram a Kamík se rozjíždí kolona ze 44. kilometru. Na 42. se po požáru auta podařilo uvolnit levý pruh. Zdržení 20 až 15 minut, krátí se to. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Mělník a Slaný už se dříve dlouhá kolona rozjela po srážce dodávky a kamionu na 12. kilometru je teď už uklizeno. Taky 16. Slaný Mělník po vážné nehodě u Velvar průjezdná bez zdržení. Na dálnici D7 před Prahou směrem Chomutova počítejte jednak na exitu 5 s nově uzavřeným sjezdem a nájezdem. A potom s kolonou ze 4. kilometru vleče se 10 minut do zúžení u odbočky na letiště. Před ní vzniká kolona i opačně na výjezdu z Prahy od sjezdu z Evropské zhruba na 15 minut. A ještě avízo z Národního dopravního informačního centra. Na dálnici D52 ve směru z Vídně na Brno se od 10. hodiny chystá úplná uzavírka. Zhruba hodinu tam budou odklánět provoz exit 23 u Pohořelic, za ním budou došetřovat víkendovou tragickou nehodu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude slunečno, odpoledne místy kupovitá oblačnost a na jihu ojediněle přehánky nebo bouřky. Teploty 31 až 35 stupňů, na Moravě až 38. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Posloucháte pondělní vysílání radiožurnálu Sport, je 9 hodin a 37 minut. V italském Varese skončilo mistrovství Evropy ve veslování. Česká výprava na něm získala jednu medaili. Stříbro vybojovali Pavlína Flamíková s Anou Šantrůčkovou na dvojce bez kormidelníka.
1: O šampionátu teď budeme mluvit s olympijskou vítězkou ve skifu z her v Londýně v roce 2012 a současnou místopředsedkyní Českého veslařského svazu Mirkou Topinkovou-Knapkovou. Pěkné pondělní ráno.
2: Dobrý den.
1: Flamíková se Šantrůčkovou, které v letošní sezóně ovládly světový pohár, se od počátku drželi v boji o medaile. Po polovině toho finálového závodu byli třetí, pak se dostali před Italky a v cíli na ně měli více než sekundový náskok. Za Rumunkami vítěznými zaostali o 7 sekund. Tak splnili Šantrůčková s Flamíkovou vaše očekávání?
2: No, já musím holkám jako pogratulovat, ujali se toho velmi dobře, splnili roli favoritek, kdy vlastně jsme od nich trošičku očekávali, že by mohli zasáhnout oboje o medaile. Na posledním závodě v Handley porazili právě italky porazili právě holky, tak jim teďka tu vlastně prohru vrátili. Takže jsme strašně rádi, že se to holkám podařilo a je to jejich první medaile z velkého mistrovství Evropy, takže moc velká gratulace holkám i trenérovi Petru Blechovi.
0: O medaili dlouho jela i párová čtyřka ve složení Zindulka Čížek, Ježek Smejkal, ještě po 15 metrech se držela na třetím místě, ale v závěrečné pětistovce českým veslařům došly síly a předstihli je Chorvaté a Rumuni. I tak je ale páté místo nejlepším výsledkem v této disciplíně od roku 2012. Tak velké pozitivum směrem do budoucna?
2: Tenhle závod byl moc, moc hezký, ten, kdo ho sledoval, tak určitě si všimnul, že vlastně kluci do posledních 500 metrech vlastně byli na té medailové pozici, bylo to velmi napínavé a tahle posádka je relativně mladá, takže vlastně mají velký potenciál do budoucna a i určitě máme z nich velkou radost vlastně z celé té párové skupiny mužů.
1: S místopředsedkyní Českého veslařského svazu Mirkou Topinkovou-Knapkovou mluvíme po evropském šampionátu veslařů v italském Vareze. Zdám se ještě na jednu českou reprezentantku, bronzová medailistka z předloňského mistrovství Evropy, skifařka Alice Prokešová, ta obsadila páté místo, ale ve finále B, tak u ní asi ty ambice byly vyšší, souhlasíte?
2: Určitě tam odjížděli s většíma ambicemi, bohužel se jí asi to nepodařilo podle očekávání, nevím, no, asi tam hrálo možná i počasí, nějak se jí to prostě nepodařilo a bude určitě mít touhu si to umístění polepšit na blížícím se mistrovství světa, který bude za 3 týdny.
0: Když vezmeme obecně tedy to mistrovství Evropy ve veslování z českého pohledu, tak jak ho vy ze své pozice hodnotíte?
2: Tak já ho hodnotím vlastně jako velmi vydařené, když to vlastně vezmu, když to porovnám třeba s loňským mistrovství Evropy, tak tam jsme měli 1. 6. místo a ostatní posádky byly ve finále B. Tady už jsme měli 3 posádky ve finále A a 1 medaili jsme přivezli, takže mně přijde, že vlastně ten trend, že se zlepšujeme, se tady ukazuje na tomhle závodě se ukázal a jsem strašně ráda, že se týmu daří a musím poděkovat celému realizačnímu týmu a trenérům a závodníkům za jejich přípravu a za jejich bojovnost.
1: Jak už sama Mirka Topinková-Knapková zmínila, místopředsedkyně Českého veslařského svazu ve vysílání radiožurnálu Sport, tak blíží se taky mistrovství světa, které bude na konci srpna v Amsterdamu. My jsme byli ve spojení v sobotu v našem vysílání právě i s Pavlínou Flamíkovou, s Anou Šantrůčkovou a oni mluvili o tom, že mistrovství Evropy pro ně nebyla zas tak velká priorita, že chtěli načasovat tu svoji nejlepší formu právě na světový šampionát. Tak vy máte olympijskou zlatou medaili ve skifu. Jak se dá ideálně ve veslování načasovat forma na tu největší akci?
2: No tak vlastně musíte si vzít ten vrchol sezóny a ten vrchol sezóny je pro holky mistrovství světa, takže chápu, že vlastně míří tam bude největší konkurence a tam vlastně to je největší závod v téhle sezóně a budou tam chtít uspět, takže musí se to naplánovat tak, aby to vlastně všechno vyšlo. Já si myslím, že holky jsou zkušený a určitě se na tenhle závod připravovali na mistrovství Evropy, ale nebylo to úplně tak, jako že by to bylo vyladěný, takže věřím, že ta forma ještě půjde nahoru.
0: To věříme také. Z vašeho pohledu v té světové konkurenci, na jaké umístění by Pavlína Flamíková s Anou Šantrůčkovou mohly na mistrovství světa cílit? Já vím, že je to obtížné samozřejmě typovat, ale zhruba s čím třeba vy byste byla spokojená?
2: Tak jako kdybych mluvila za sebe, tak já bych byla spokojená s finále A. To si myslím, že by mohly holky ujet, ale bude to těžký. Bude to těžký. Já myslím, že do toho finále A, což je 6 lodí, se tam budou chtít probojovat všichni. Holky tam pojedou ještě navíc v roli favoritek, tak ten tlak asi bude na ně taky velký. Takže když budou ve finále A, tak bych byla velmi spokojená. A myslím si, že holky taky. Samozřejmě určitě ty cíle budou mířit co nejvýše, budou určitě koukat po medaili. Ale sama z vlastní zkušenosti vím, že to úplně není jednoduchý a musí se prostě soustředit, připravit se a zvládnout ten tlak toho okolí.
1: A ještě závěrečná otázka na místo předsedkyni Českého veslařského svazu Mirku Topinkovou-Knapkovou směrem k mistrovství světa v Amsterdamu. Už víte, kolik českých posádek se představí na světovém šampionátu?
2: Měli by asi 4. Ty, co vlastně byly teďka, určitě dvojka bez žen, dvojsky v kluku, párová čtyřka kluků, vlastně tyhle všechny posádky, co byly teďka ve finále A a skifařka a Alice Prokešová.
0: A plánujete
2: se? Nevím, jestli přijde ještě nějaká změna, ale tyhle by měly jet.
0: Jasně, a plánujete se podívat přímo do Amsterdamu, nebo vám to pracovní povinnosti nepovolí?
2: No, budu určitě sledovat, nebudu na místě, ale budu sledovat z dálky a budu fandit a držet palce.
0: Tak společně s Mirkou Topinkovou-Knapkovou, tedy místo předsedkyní Českého veslařského svazu a olympijskou vítězkou ve skifu ZER v Londýně v roce 2012, pochopitelně českým veslařům, budeme na mistrovství světa držet palce i my. Paní Topinková-Knapková, moc díky za váš čas a mějte se fajn, hezké pondělí.
2: Taky děkuju, hezký den.

0: Stále posloucháte pondělní vysílání Radiožurnálu Sport. Máme pro vás další exkluzivní rozhovor. Už jste o tom v našem vysílání také slyšeli. Sára Kousková se o víkendu postarala o historicky nejlepší výsledek českého golfu.
1: Na turnaji nejvyšší kategorie Major britském Women's Open skončila na děleném 12. místě a konkurovala absolutní světové špičce. A se Sárou Kouskovou jsme teď na Radiožurnálu Sport ve spojení. Děkujeme za váš čas, gratulujeme a přejeme příjemné pondělí.
2: Moc děkuju, dobré ráno.
1: Tak výsledkově to pro vás byl turnaj trochu na horské dráze. Po prvním kole jste byla 128. V pátek jste ale díky birdie na poslední jamce prošla katem a v neděli jste tedy vyletěla nahoru, jak jsme zmínili. Tak jak jste to prožívala emočně?
2: Upřímně, asi jsem se snažila to celý vnímat relativně vyrovnaně. Ten linksový golf, který se hraje na ostrovech, je prostě strašně specifický a přesně přináší tady tu jako houpačku ve skóre, takže jsme se na to jako snažili připravit co nejlíp a s tou klidnou hlavou to většinou jde malinko líp. Takže emocionálně jsem byla, myslím, že relativně vyrovnaná a díky tomu to asi takhle jako hezky klaplo.
0: Sáro, vy jste zmínila specifika British Open, tak pojďte nám je trochu třeba pro golfové lajky, kteří nás poslouchají, vysvětlit.
2: Tak linksová hřiště jsou většinou hodně ovlivněná větrem, všechno je tam hodně otevřený, to znamená relativně málo stromů a další takovou jako libůstkou jsou hodně vysoký trávy okolo těch kratších fairway třeba, takže člověk se tam může dostat relativně jako do velkých potíží s tím větrem, ale pak asi tou největší takovou specifickou záležitostí jsou takzvané podbank, což přesně jak ten název napovídá, jsou takové jako kastrolový bankery, pískové překážky, které jsou jako relativně hodně malý a člověk, když do nich zahraje, tak prakticky musí připočíst minimálně jednu ránu na to, aby se prostě z ní vyhrál a pak mohl pokračovat dál. Takže spousta nástrah, samozřejmě to hřiště většinou je hodně tvrdý, takže ty míčky hodně odskakujou, někdy až třeba řeknu 50% toho, no to asi ne, třeba 30% té celkové vzdálenosti ten míček jenom běží po zemi, takže je hodně, hodně důležitý mít správnou strategii a tak, no, takže to je to vlastně úplně jiný než hřiště, které jsou měkčí a člověk v podstatě tam, kam zahraje, tam ten míček zůstane.
1: Přes všechny tyhle peripetie Sára Kousková skončila 12. na britském Women's Open. Tak pojďme ještě k tomu, co jste dokázala v tom včerejším programu ve finále, kdy jste byla absolutně nejlepší ze všech, 4 rány pod par a toto vlastně mohlo být ještě o hodně lepší. Jak si ale vážíte toho, že dokážete takto obstát v té nejlepší světové konkurenci?
2: Vážím si toho moc, vlastně tomu asi trošku zatím ještě nevěřím, ale bylo to skvělý a máme z toho obrovskou radost, protože je to přesně ten golf, na který jsme se připravovali celý rok nebo v podstatě celou moji kariéru, takže mám radost. Chtěli jsme si to letos pohlídat, protože loni jsem, myslím, byla už relativně docela unavená a na těch majorech to úplně nevyšlo, takže i s tou jsme se na to letos chtěli připravit a mám opravdu strašně velkou radost, jak to zatím vyšlo.
0: Golfistka Sára Kousková je s námi na Radiožurnálu Sport. Vy už jste to nakousla, britské Open bylo jasným vrcholem sezóny, tak jakým způsobem a jak dlouho jste ladila formu, že vám vyšla takto dokonale?
2: No, když to tak řeknu, tak myslím, že jsme začali už na zimním soustředění v Egyptě, kde taky docela hodně fouká a měli jsme šanci zapracovat na té hře ve větru. Ale člověk sbírá ty zkušenosti na tom linksovém golfu nebo primárně v tom silném větru a na turnajích. Takže v podstatě všechny ty turnaje předtím vedly k tomu, nebo ta příprava tam směřovala a Scottish Open byla jako skvělá taková

0: poslední zkouška před právě minulým týdnem. Takže asi to byla taková jako plynulá příprava a vážím si strašně moc práce, kterou jsme odvedli zhruba před měsícem a půl na patování a měla jsem čas i tím, že jsem si dala pauzu před třeba českým turnajem v Berouně pořádně potrénovat, tak asi to všechno do sebe tak krásně zaklaplo a byť v golfu ta forma plánovat vůbec nejde, tak musím říct, že se nám podařilo jí vygradovat až sem.
1: Ještě se zeptáme Sáry Kouckové na vítězku Women's Open v Británii, Japonku Shiho Kuwakiovou, která se na tiskové konferenci svěřila, že úspěch ráda zapije několika sklenkami whisky se sodou. Tak měli jste vy čas aspoň na malou oslavu vašeho úspěchu? Ťukla jste si s ní?
0: Upřímně vůbec. Já jsem se pokoušela přecestovat už na další turnaj, takže jsem většinu večera strávila v autě na cestě k Londýnu, ale věřím, že ten čas přijde a teďka mám teda na programu hlavně odpočinek, protože to bylo fakt hodně náročný, abych stihla nazbírat síly ještě před tím posledním turnajem tady na ostrovech a pak se těším domů, že to všechno budeme moc mít šanci oslavit.
2: To říká golfistka Sára Kousková, která se o víkendu postarala o historicky nejlepší výsledek českého golfu na turnaji nejvyšší kategorie Major. Britském Women's Open skončila na děleném 12. místě. Sáro, moc děkujeme za váš čas, mějte se fajn a věříme, že následná oslava toho obrovského úspěchu se vám povede. Mějte se.
0: Moc děkuji, mějte se hezky.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Čím dál více lidí jezdí na kole a běhá.
1: Snad za to mohou i kilometry Jiřího Ješka, které každý pátek propojují různé sporty.
2: Karel Poborský.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: Je to prostě Bára Strýcová. Báro, vítej a díky za tvůj čas.
5: Ahoj, dobrý den.
0: Nejen hvězdy českého sportu se vrhly na dlouhé tratě a do studia k šestinásobnému paralympijskému vítězi přišli říct své zkušenosti s maratonem.
6: Strašně se to posunulo. Oni prostě furtí.
2: Furt jako do sebe tlačí nějaký gely, cukry. Jak to máš ty při tom maratonu?
6: 8 gelů za ten maraton jsem schopná ujíst.
3: Pak v tom závodě většinou, když už to opravdu bolí, já si říkám, co já tady dělám? Ty, já už nikdy nikam nepoběžím.
4: Mám já tohle zapotřebí se svojí historií.
3: Pitomec se tady drží jak blázen.
1: Kilometry Jiřího Ješka.
0: To je také cyklistický servis pro amatéry, stejně jako rozbor dění mezi profesionály.
2: Paul Sexa z 19 let a on vyhrál ten valonský šíp tak suverénně, že všichni čekali, co předvede na Lutychu. A jestli třeba nebude konečně už někdo, kdo by konkuroval Tadej Pogačarovi. No a splnilo se to.
0: Pořad o běhání a cyklistice, kam pravidelně chodí zajímaví hosté.
1: To jsou kilometry Jiřího Ješka.
0: Každý pátek po 10. hodině.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
7: Posloucháte Radiožurnál Sport, za malou chvíli vám nabídneme aktuální zprávy a po nich už tradiční desítku Pavla Horváta. Příjemný poslech.
8: Radiožurnál je 10 hodin. A zprávy připravila Tereza Tomášková.
9: V Česku začala platit nová pravidla pro umělou inteligenci. Stovky handicapovaných čekají na takzvaný euroklíč. Jeho výdej se ale zastavil. Fotbalisté Jablonce jsou v lize dál 100%. V Pardubicích vyhráli 2-0. Kolony jsou v Praze na příjezdu k letišti jak z dálnice D7, tak z okruhu. A bude slunečno odpoledne na jihu ojedinělé přehánky nebo bouřky a teploty až 35 stupňů. Na Moravě až 38.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
9: Obsah vygenerovaný umělou inteligencí nově musí být jasně označený. Nová pravidla platí pro obsah, který zveřejní firmy nebo instituce. Pokud třeba na stránkách e-shopu jako podpora slouží chat s umělou inteligencí, zákazníci o tom musí vědět. Další pravidla se vztahují hlavně na firmy, které umělou inteligenci vyvíjejí. Pro fyzické osoby, které AI využívají pro osobní účely, nové nařízení neplatí. I to ale má svoje hranice, říká vládní zmocněnec pro umělou inteligenci Lukáš Kačena.
10: Ve chvíli, kdy i v nějaké soukromé komunikaci využiju AI pro to, abych dělal něco klamavého, manipulativního, co může zásadně narušit chování té druhé osoby nebo mu způsobit významnou újmu, tak to je všechno zakázané.
9: Na to, jestli firmy pravidla dodržují, bude dohlížet Český telekomunikační úřad. Pokuty můžou dosáhnout až 15 milionů eur. Stovky handicapovaných čekají na takzvaný euroklíč, kterým můžou otevírat bezbariérové toalety a další sociální zařízení v Česku i v zahraničí. Na nákup nových euroklíčů chybějí peníze. Každý rok je poskytuje Ministerstvo pro místní rozvoj jako dotaci.
11: Dobrá věc, ať do sprchy nebo na záchod, hezky dostupný.
12: Vozíčkář Jan Krauskop z Plzně ukazuje na svém svazku vcelku běžný klíč. Na vozíku je po nehodě na motorce 15 let a stejně dlouho euroklíčem otevírá bezbariérová sociální zařízení na nádražích, úřadech nebo čerpacích stanicích. Výpadek peněz na pořízení nových euroklíčů je podle mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj Veroniky Lukášové způsobený přípravou nové dotační výzvy.
13: Předpokládáme, že podpora na realizaci projektu bude poskytnuta v průběhu letošního roku.
12: Podle Národní rady osob se zdravotním postižením budou nové euroklíče k dispozici nejdřív v říjnu nebo listopadu letošního roku. Z Plzně Pavel Hala, Radiožurnál.
9: Pardubičtí strážníci mají 10 nových dronů za víc než 600 tisíc korun. Využívat je budou při dohledu na sportovních a dalších hromadných akcích a taky pro vyhledávání ztracených lidí v terénu. Některé z dronů jsou vybavené termovizí, mají vyspělejší optiku a zvládnou být déle ve vzduchu, říká mluvčí městské policie Jiří Sejkora.
14: Kapacita baterie u toho velkého modulu je samozřejmě zásadní věcí. Zároveň to má prostě lepší ty optické schopnosti, lepší další možnosti zobrazování a schopnost toho přenosu přímo na obrazovku ve vozidle, tak jako aby jsme mohli pracovat už s těmi informacemi a pilota si navádět, leť mi vlevo, leť mi vpravo, vejš níž.
0: Sport.
5: Fotbalisté Jablonce vyhráli i druhý zápas v této sezóně šance ligy. V Pardubicích zvítězili 2-0. Severočeši přitom v držení míče i střelách za domácími zaostávali, v šancích ale byli efektivní, pokračuje hlavní trenér Jablonce Luboš Kozel.
15: Nemusíme si nalhávat, myslím si, že jsme z toho zápasu vytěžili maximum, že po většinu zápasu domácí byli lepší, vlítli na nás. Řekl bych, že jsme to otupili, ten tlak jejich, ten úvodní vlastně tím gólem, trošku náhodným ze štěstím, ale ten nám pomohl a od té chvíle jsme trošku byli víc ve hře. Myslím si, že jsme byli tým na tom hřišti. V té defenzivní fázi můžeme vděčit za to, že jsme vyhráli a naší efektivitě jednoznačně nahoře.
5: Jablonec je na druhém místě ligové tabulky o skóre za mistrovskou Slavií. Další dva nedělní zápasy skončily remízami. Olomouc hrála s Mladou Boleslaví 2-2 a Bohemians s Hradcem Králové bez branek.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Uzavřená D52 u Pohořelic a omezení po požáru na D4 u Příbrami. Na dálnici D52 ve směru z Vídně a Mikulova do Brna teď čerstvě zastavili provoz u exitu 23 Pohořelice, respektive odklánějí ho. Provoz je tam zastavený nebo odkloněný, protože na 21. kilometru rekonstruují sobotní tragickou srážku 3 aut, kterou nepřežili 3 lidé. Jezdí se na Hrušovany. Na D4 z Písku do Prahy za sjezdem na Příbram a Kamík na 42. kilometru uklízejí po požáru osobního auta, projíždí se levým pruhem, na krátko chvílemi provoz ještě i pozastavují, ale kolona už se tvoří jenom kratší, z kilometru 42,5 zdržení na 5 minut. Na D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova počítejte s novou uzavírkou sjezdu a nájezdu na exitu 5 Středokluky a pak hlavně s kolonou ze 4. kilometru, je to na 10 minut do zúžení u odbočky na letiště. Před ní se tvoří kolona i opačně na výjezdu z Prahy z okruhu od exitu Davice, je to asi na 20 minut. A v Praze na východní části okruhu směrem na Boleslavskou D10 kolona od sjezdu na Běchovice, sunou se pomalej kamiony pravým pruhem až do Novopatské, do zúžení ve Kbelské. Další zelená vlna za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: Bude slunečno, odpoledne místy kupovitá oblačnost a na jihu ojediněle přehánky nebo bouřky. Teploty 31 až 35 stupňů, na Moravě až 38. Tolik zprávy.
17: Je pondělí, je 10 hodin a 5 minut, to znamená, že ve studiu Radiožurnálu Sport už sedí náš fotbalový expert Pavel Horvát a začíná jeho tradiční fotbalový pořad Desítka. Pavle, ahoj, dobrý den.
18: Už tady sedím pěkně dlouho, čekal jsem, těšil jsem se, dobrý den.
17: A jako už tradičně po jeho levém boku kolega fotbalový reportér a další velký znalec nejvyšší domácí soutěže Lukáš Michalík, taky vítej.
19: Takhle hezky mě ještě nikdo nepředstavil, krásný den.
17: Ano, Jan Pěruška to tak dělá, to nebudeme mu nadávat, když tu nesedí. Pokud vám chybí Jan Pěruška, tak nezoufejte, jeho dovolená potrvá jen týden. Začíná tedy pondělní Desítka Pavla Horváta po druhém kole nové sezony šance ligy.
0: Desítka Pavla Horváta.
17: 221 552 222, takové je číslo do studia Radiožurnálu Sport. Pavel Horvát je připravený taky odpovídat na vaše dotazy. Určitě se ho můžete zeptat na cokoliv, co se týká tedy nejvyšší domácí soutěže. My jdeme na to druhé kolo. Pavle, jaký byl podle tebe tým toho druhého kola? Nejlepší.
18: Tým nejlepší, no tak myslím si, že Slávě vyhrála v Ostravě. Já jsem to nečekal, že to bude takhle jednoduchý, ale musím říct, že standardní situace prostě jim fungujou a když si s nima pomůžeš takhle dobře, tak se ti hraje daleko jednodušeji i v Ostravě. Samozřejmě je to druhý kolo, Baník si myslím, že se ještě rozjede, tady to se může stát každému s tou Sláví, že dostaneš prostě trojku, čtyřku bůra, takže Baník asi nebude výjimkou, ale Slávě do toho vstoupila skvěle a myslím si, že si tenhle ten titul toho týmu zaslouží. No.
19: Až takový strojový výkon vlastně úplně v suchém triku, gól dali už ve třetí minutě a jenom doufám, že nebudeme gratulovat k titulu už třeba o zimní přestávce.
18: To snad nejde ani fyzicky možný.
19: Ne, ale jako výborný výkon, slávisté vypadají vyladění a když vezmeme v potaz jejich největší soupeře v boji o titul, tak zatím to mají velice snadné.
17: Slavia tedy 100% dala 9 gólů v úvodních dvou kolech, 4x se prosadila v Ostravě Vítkovicích v souboji s domácím Baníkem. Skórovali Viktor Novák, David Zima po centrech Michala Sadílka, to mluvím o těch prvních dvou brankách, a můžeme si poslechnout taky trenéra Jindřicha Trpišovského, který si pochvaloval, jak velký výběr obránců se skvělými hlavičkářskými schopnostmi v týmu má.
20: Když to zjednoduším, tak nemůžete šáhnout vedle, takže je to, jak když máte 8 dobrých lahví vína a šáhnete a vždycky vytáhnete tu dobrou, což je samozřejmě ale práce celý toho týmu, to není samozřejmě, že ty hráči se nahromadí. Je to hodně o té typologii těch hráčů, kteří tady budou, protože ne každý to umí, ta jako útočná hlava začíná být čím dál tím větší vzácnost u hráčů.
17: Útočné standardní situace je, Pavle Horváte, velká slavistická zbraň, když má Jindřich Trpišovský v týmu taky Michala Sadílka.
18: No určitě, já jenom bych se zastavil, já jsem teda nikdy na výběr 8 lahví vína neměl, ale...
19: Já jsem zrovna chtěl říct, jestli by si z toho vydedukoval, že Jindřich Trpišovský je spíš vinař.
18: No, jako podle figury, bez urážky bych řekl, že je pivař, ale samozřejmě, že možná... Já nevím, jestli po červeným vínu máš hlad, nevím, já nejsem vinař, nikdy jsem to, jako je pravda, jsem to párkrát zkoušel, spíš jako, že jako mi říkali, že je lepší pít víno, ale prostě já to mám v genech.
17: Já si myslím, že k červenému vínu maso a k bílému ryby.
18: No, a to není maso, jo, ryba.
17: Rybí maso. Myslel se, hovězí hlavně třeba, vepřové.
19: No ale na výběr máte.
18: Na výběr, ne, tak to jsem samozřejmě chtěl zažít. To mě to zaujalo, že jako na výběr z 8 lahví vína. Vždycky v té hospodě přinesli vždycky, nevím, červený a bílý, no, tak byly dvě. No, samozřejmě, že ta síla Slávie jednak v té šířce toho kádru, nejenom těch obránců, a souhlasím s tím, že útočná hlava je umění. Já byl tady i Luděk Pernica přednedávnem, já jsem teďka viděl nějaký sestřih tréninku Bčka Artisu, a tam byl centr a Luďa na první tyči prostě úplně suverénně hlavou to proměnil. Těch hráčů fakt není moc, no, je samozřejmě lehčí bořit než stavět, to je logický i jako ve hře, ale tady ta útočná hlava, ať už třeba jenom líznou ten balon na té první tyči, znovu zmíním toho Luďka Pernicu, a Spartani pamětníci určitě mi dají za pravdu, Lumír Mistr to uměl skvěle na první tyči, tak jako líznou ten balon, aby vzadu to někdo doklep. Je to umění v podstatě a myslím si, že už se to v tom pozdějším věku úplně nedá naučit. Je to o tom, že tak, jak si kopeš vozeť s balónem, takže prostě já jsem s bráchou chodil hrát za barák, uvědomuji si úplně přesně tenisákem nebo takovým tím menším balónem přes ty takový ty železní tyče, kde se věší prádlo, tak vlastně jsme hráli jako hlavičkovanou takovou a myslím si, že tam ta průprava opravdu jako je vidět. Já si myslím, že byť nejsem velký, tak taky jsem byl schopný tou hlavou zahrát, kam jsem potřeboval, a je to technická dovednost. No.
19: A standardní situace obecně neobjevíme. Ameriku je to obrovská zbraň, Slávia se tím strašně pomáhá, a když to porovnám třeba s Pardubicemi, jejich zápas s Jabloncem se včera viděl, tak ty měli několik rohů, v podstatě se vůbec neprosadili, Jablonečtí fotbalisté to odtrkali. A není to náhoda, protože Pardubice dali v té minulé ligové sezóně po rohu jediný gól. Takže když to máte,
18: a to je málo.
19: To je málo, když to máte nadrilované, je to znát.
17: Poslechneme si taky Michala Sadílka, který se na tom vítězství Slávie v Ostravě podílel golem a dvěma asistencemi, ale ještě předtím zveme do hry prvního z posluchačů. Dobrý den, kdo se dovolal do desítky Pavla Horváta?
21: Dobrý den, zdravím, tu je Juraj. Já ani nemám otázku na ligu a hlavně na Pavlíka, ale zkusím máte nového repretrenéra, je to cizinec, vím, jako to bylo u nás pod trenérem Kalconou. Není to taká dehonestácia trenérů českých, že se musí zavolat zahraniční trenér? A druhá taká otázka ještě na Pavlíka, že či nezavládlo v rodině zklamaně, keď Patrik skončil v penaltovom krále jako druhý. Díky, ahojte.
17: Juraj tedy zřejmě navštívil nějak akci penaltový král, ale pojďme tedy nejprve k tomu reprezentačnímu tématu, pak se vrátíme k lize.
18: Takhle, já si myslím, že spousta těch trenérů, který teďka působí na té nejvyšší úrovni, to může brát, jako fakt si troufnu teďka vžít do pozice Ivana Haška, Michala Bílka, možná i Míry Koupka, jako v čem ty naši trenéři jsou horší. Samozřejmě tady nevíme výsledek ještě, to je jasný, jako zní to všechno dobře, samozřejmě tiskovka, bavili jsme se s Lukášem o tom, jednoznačně taková jako seznamovací, to, že řekneš, že se ti líbí Praha, asi je logický, že jo. To nemyslím ve zlým teďka, budeš, já jsem taky říkal, že se mi Sokolov líbí tenkrát a byla to pravda, ale je to normální úvod toho, samozřejmě bude záležet, jak těm hráčům vtiskne nějakou jako tvář, protože není to jednoduchý, jako přejít s hráčema, teď jsme se o tom bavili, o hlavičkování, jako starýho hráče už nenaučíš timing, samozřejmě každý má jednu stranu silnější, takže hlavičkovat na tu slabší stranu tak, aby to bylo hodně podobné té silnější straně. To samý platí o těch hráčích, který nejsou zvyklí hrát jako opravdu od brány po zemi, jo, seš prostě odmala vedený k tomu, že si pomůžeš nějakým odkopem, nákopem, jo, hrajte to do hrotu nějakým bochánkem. Samozřejmě já jsem zvědavý, trenér určitě, který má obrovské zkušenosti s mládežnickýma reprezentacema úplně, ale on ty hráče vlastně viděl jako růst a tady ty naše hráče při vší úctě nejsem přesvědčený, že zná, teď plácnu Lukáše Červa z Plzně a jak typologicky jako hraje, nevím, jestli je schopnej to za 4-5 kolo navnímat ty kluky, který hrajou tady u nás. Samozřejmě o těch hráčích zvenku možná bude vědět víc, ale jako být odborníkem na český fotbal není jednoduchý, obzvlášť když seš cizinec.
19: On o tom mluvil i Jindřich Trpišovský na té poslední pozápasové tiskové konferenci. Je znát, že s Pavlem Horvátem jsou vzdálení příbuzní, protože i on použil slovní spojení pravda leží na hřišti, ale je to pravda, protože se ukáže, až jaké výsledky bude mít český tým, bude to chtít mít čas, ale zaujalo mě, že Jindřich Trpišovský mluvil o tom, že ho to trochu mrzí, že jde k reprezentaci zahraniční trenér, protože si myslí, že máme celou řadu dobrých trenérů. Já si myslím, že se s tím dá souhlasit. Na druhou stranu, ti nejlepší nejsou volní. Pak jsme se bavili o Luboši Kozlovi, nevím, jestli by z Jablonce chtěl odcházet. A já si myslím, že klidně je čas na tu zahraniční cestu. Jsem na to sám zvědavý, je to něco jiného a až čas ukáže, jestli to byla správná volba nebo ne. Pokud to nevyjde a byl by to nějaký průšvih, což nepředpokládám, tak si myslím, že se opět Česká asociace vrátí k té domácí cestě.
18: Já teď jako nechci jako rozmíchávat oheň a teď samozřejmě si uvědomuji ten plat. Jo. A proč vlastně cizí trenér bere 1,5 milionu nebo kolik a naši trenéři třeba berou jako 500 tisíc, i kdyby měli jenom milion, tak jaký je ten rozdíl jako, jo, nevím.
19: Uvidíme, jestli bude ten rozdíl. Pokud to samozřejmě vyhrajeme mistrovství Evropy.
18: Já to nemyslel ve zlým, ale vlastně jako proč? Prostě, jestli mi někdo vysvětlí, že má za sebou, OK, byl v Atletiku Madrid, byl u španělských nároďáků, Luboš Kozel byl taky u reprezentačních jako mládežnických týmů, teď je v lize.
19: Já vidím ten důvod, protože je asi složitější ho zkrátka dostat z té své rodné země, ale souhlasím, že ten rozdíl,
18: ale Praha je krásná,
19: o kterém se mluví, je velký. No.
17: Nový reprezentační kouč českých fotbalistů, baví vás posluchače Desítky Pavla Horváta, máme dalšího takzvaně na drátě, kdo se dovolal, dobrý den.
4: Dobrý den, tady Tonda z Brna, prosím vás, abych možná takovou prozbu, jestli byste nám mohl osvětlit pravidlo pro při rozehrávání odkopu od branky, jako když rozehrává míč jako spoluhráč brankáře, jestli může sahat na ten míč rukama, jak včera jsme to viděli několikrát, Hradec rozehrával balon, tak ten obránce, mám dojem, že už někdo za to nařídili penaltu, jako, tak to je přece nepřerušená hra a ten spoluhráč na to rukama nemá co, si staví balon rukama, jako, tak jestli je to správně nebo je to přestupek, děkuju.
18: Tak je to přesně k tomu tématu o tom nároďáku, ale ne, jsme rádi, že voláte, to je jasný. Já jenom to v rychlosti řeknu, pokud není zahájená hra nohou, tak ten hráč ten balon může si zastavit a postavit rukou. Takže jestli mu to někdo přihrál z toho malého vápna už nohou a on to chytne rukou, tak je to jasná penalta, to je prostě bez debat.
19: Já
18: taky si neuvědomuji, že bych to tam viděl včera, ale možná je se pletu.
17: Tak Tondo, stačí vám to takhle.
4: Jo, děkuju. Takže pokud si to nedonese sám rukama, že to, tak to může teda, nemůže to být nahrávka od toho.
18: Takhle, ještě, když stává se, určitě to uvidíte, že třeba golman má balon v ruce a hodí ho tomu hráči.
21: Ano.
18: Jo, a ten si ho může rukou postavit a hrát. Když by mu to náhodou ten golman rozehrál rukou, nohou. Tak a on si to chytne, tak je to penalta.
21: Děkuji.
18: Jo.
17: Tak děkujeme Tondovi za zavolání do desítky Pavla Horváta, přejeme krásný den a využijeme toho, že voláte do desítky Pavla Horváta, takže vítáme ve hře dalšího z posluchačů. Dobrý den, kdo se dovolal a ptáte se na něco směrem k reprezentaci?
3: No, Pavel Ústí na Labem, dobrý den, já vás srdečně všechny zdravím. Já jsem teda původně o reprezentaci nechtěl mluvit, nicméně už tam padnul jeden dotaz. Já ještě v úvodu bych si dovolil, když jsem se dovolal, pozdravit samozřejmě Pavla Horváta, ale i Pavla Tilšara. A chtěl bych ho hrozně moc pochválit za jeho komentář, jak teda z norského poháru, tak i včera vlastně z Vršovického dělíčku. A teď k té reprezentaci. Vy jste vlastně tomu pánovi neodpověděli na to, proč se angažoval zahraniční trenér. Je to trošku podle mě, aspoň teda z mýho pohledu, trošku chození kolem horký kaše, protože podle mého názoru ten problém je i v managementu celého našeho fotbalu a bohužel sebereflexe našich vrcholných manažerů je ani ne nulová, ale spíš minusová. A bohužel během čtvrt roku se vystřídali dva trenéři. Oba dva mohli své působení dokončit. Jak teda pan Hašek, tak i pan Koubek. Bohužel se to tak nestalo. A v téhle situaci, té hrozný nejistoty, která panuje kolem naší reprezentace a kolem manažerů, který do všeho jenom kecají a odpovědnost pak nemají žádnou, ani žádnou nejsou ochotní na sebe přijmout, je ta, že prostě v té zoufalé situace udělali manažerský krok a za velký peníze angažovali zahraničního trenéra, proti kterému já vůbec nic nemám a myslím si, že bude velmi kvalitní. Ale ten problém je prostě zakopaný v managementu našeho fotbalu. Nikoli v trenérech, ani ne v hráčích, protože ty mají své limity, ale vyloženě v tom managementu. A myslím si, že Pavel Nedvěd, ač byl naprosto superový fotbalista, tak jako manažer za mě tragédie. Hotová tragédie. To je můj názor, děkuju.
17: Tak děkujeme Pavlovi z Ústí, já děkuju za pochvalu a teď Pavel Horvát může reagovat.
18: Já teda děkuju strejdovi Pavla Tilšara, ale ne, já ještě řeknu teda jednu věc, která mě vlastně napadla teďka, že vlastně i to angažování toho trenéra z cizích končin, teďka Španělá, vlastně může být dobrý důvod k tomu, to, co tady všichni taky vnímáme, že ty manažeři prostě se znají různě s těma různýma trenérama. Prostě je to tady takový jako veřejný tajemství, že spousta manažerů má vazby na ty trenéry, logicky, protože prostě tady ten fotbalový rybník není tak velký, ale určitě nebudou mít tak velký vazby na španělského trenéra, takže ten trenér prostě v podstatě bude svobodný, bude moct vybírat a reagovat na různou formu těch hráčů podle sebe a neměl by být tak ovlivněný těma manažerama.
19: Já jsem pochopil to, o čem mluvil pan posluchač, on zmiňoval, že jsme neodpověděli na to, proč vlastně teď Česká fotbalová asociace přivedla zahraničního kouče, co je tím důvodem, vlastně jsem ani neslyšel, že by ten důvod řekl on, nicméně ta doba prostě nazrála. Já si myslím, že to nebyla jediná varianta, že by to nešlo udělat jinak. Myslím si, že kdyby Jindřich Trpišovský skončil ve Slavii, řekl, chci trénovat národní tým, tak prostě bude trenérem on, to je jednoznačné. Ale i ta společenská poptávka, ta doba nějak uzrála, ti ideální trenéři tady nebyli, tak to zkrátka vzal španělský kouč.
3: Mohl bych ještě reagovat?
17: Povídejte.
3: Já si myslím, že jsem to řekl, že ta chyba je v managementu našeho fotbalu a celým způsobu, jak se to vede. Jo, to ryba smrdí od hlavy, podle mýho. A já jsem to taky řekl, a není třeba se tomu prostě jakkoliv vyhejbat. Takže já si prostě myslím to, že ta chyba je hlavně za Pavlem Nedvědem a měl by on sám zvážit své působení další v našem fotbale.
17: Desítka Pavla Horváta je taky diskuzní pořad. Děkujeme, Pavle, z Ústí za váš názor.
19: Na to ještě zareaguju, s tím se dá souhlasit i pro mě Pavel Nedvěd a zatím jeho manažerské působení u reprezentace je velké zklamání, aby to zaznělo.
17: Pavle, díky.
3: Děkuju.
18: A já teda, abych to trošku odlehčil, já tohle přísloví moc jako nerespektuju, protože podle mě ryba smrdí úplně stejně všude.
19: Souhlasím.
17: Ocas i hlava je to stejné.
19: se dostaneme i k lize.
17: Chtěl jsem se k ní vrátit, ale samozřejmě mám nějaký scénář, ale teď se nám sem hrnou aktuální věci. Brankář Lukáš Horníček přestoupil z Bragy do Newcastle a podepsal pětiletou smlouvu s částkou 30 milionů eur, je třetím nejdražším českým fotbalistou v historii, právě po zmiňovaném Pavlu Nedvědovi, když šel z Lazia Řím do Juventusu, a po Patriku Šikovi. Tak co říkáte, pánové, na to, že máme druhého, nebo Česko má druhého golmana v Premier League?
18: Trošku to začíná připomínat NHL. Já mu to strašně přeju, moc, myslím si, že na to měla velký vliv ta Braga, že opravdu odchytal fantastický zápasy. Mrzí mě, že to není hráč, že je to golman prostě, no. Ale moc mu to přeju a samozřejmě obdivuhodný, že se takhle dostal. Pětiletá smlouva není zvykem, myslím si, že s ním velmi počítají a že tam ukáže kvalitu.
19: No, souhlasím s Pavlem, je to až škoda, že může v bráně fotbalového zápasu stát jenom jeden člověk. Teď ta konkurence mezi tyčemi bude obrovská. Kovář, Horníček, Kinský. Samozřejmě uvidíme, my už jsme to řešili s Pavlem Tilšerem. Horníček asi zpočátku nebude jedničkou v Newcastle, je tam Nick Pope, ale pětiletá smlouva do budoucna se tam dostane a trenéři budou mít z čeho vybírat.
17: Gratulujeme tedy Lukáši Horníčkovi k novému angažmá v Premier League. V desítce Pavla Horváta se vracíme k české šancelize.
0: Desítka Pavla Horváta.
17: Museli jsme trochu uspíšit téma Slávie, která zvítězila v Ostravě 4-0. Jdeme dál, protože máme další dva 100% týmy po dvou ligových kolech a jsou jimi Jablonec a Teplice, které vyhrály v Liberci 1-0. Byl to hodně divoký zápas, protože liberečtí dohrávali bez dvou vyloučených hráčů celý druhý poločas.
18: Oni už začínali zápas bez jednoho hráče, protože nepočítám těch 28 vteřin nebo kolik to bylo.
19: Necelá minuta, ale rozumíme si.
18: Vasil Kušej, jednoznačně přemotivovaný. Asi jako celý mužstvo, protože hráli domácí zápas, mají nějaký cíl, je to obvyklý, že si říká, že hrajem doma, ať je to vidět, ať je to cítit. Tohle bylo přes čáru a bohužel vlastně Vasil Kušej to mužstvo oslabil hned na začátku a je to úplně jiný zápas potom. No.
19: Úplně stupidní chyba, vůbec to nechápu. V první minutě na polovině soupeře, úplný zkrát vlastně tomu vůbec nerozumím, ovlivnilo to celý ten zápas. Branislav Fodrek mohl ten taktický plán zmuchlat a hodit do koše a nechápu to, protože Vasil Kušej odehrál v Plzni velice dobrý zápas, kde Liberec vyhrál 3-1, měli to nalajnované, určitě si na Teplice věřili, naopak liberečtí mohli být ti, kteří mají 6 bodů po dvou kolech a tohle je velký zkrát a určitě to samozřejmě i samotného Kušeje teď hodně mrzí.
17: Byla to jedna z nejrychlejších červených karet v historii české ligy. Ve 48. sekundě předvedl Kušej ten zákrok na Jakuba Jakubka z Teplic. Tu nejrychlejší černou kartu vůbec dostal Jan Vorel z pražské Dukly v březnu 2013 a bylo to v zápase proti Plzni. A pokud jsem se správně díval, tak Pavel Horvát v tom zápase byl v základní sestavě a připsal si i jednu asistenci. Vybavuješ si to?
18: Úplně ne, musím říct, že ne. Já si vybavuju, když jsem hrál za Spartu, že jo, tu červenou kartu Tomáše Řepky.
19: To byla taky rychlá.
18: Na bestu, tam akorát podle mě trvalo díl než jí vytáh rozhodčí, protože to bylo fakt jako podle mě v 15. vteřině jako se to stalo, no, takže někdy to tak je, prostě ty kluci jdou na to hřiště nahecovaný a prostě uděláš chybu, no.
17: Takže se shodujete na tom, že Vasil Kušej zasloužená červená?
19: Z mého pohledu jednoznačně.
17: Pavle?
18: No jasně, to je bez debat, jako.
19: Ale co ten Hodouš?
17: Toho si teď poslechneme.
2: Trefil jsem balón, potom jsem stáhl nohu, nevím, jestli tam došlo nějakým kontaktu. Nemyslím si, že by to měla být červená karta. Se žlutou bych byl asi spokojený, ale červená to si rozhodně nemyslím. Ale chci říct, že výkon fanoušků, co předvedli fanoušci naši, a já se neměl slov, jako dám velký kredit fanouškům hlavně a klukům, co předvedli, když jsme hráli o dva kluky míň.
17: Souhlasíte s Petrem Hodoušem, že to nebyl zákrok na červenou kartu?
18: No, takhle. Z různých pohledů, různý názory, já si myslím, že to červená prostě být mohla, rozhodčí se takhle rozhod a dneska už jsou fakt jako, řekl bych, takový jako odvážnější ty rozhodčí, nepřemýšlej nad tím, prostě jako vidí zákrok tak, jak ho viděl on, vytáh červenou a prostě VAR mu dal za pravdu.
19: Já bych si myslel, že to bude spíš žlutá karta, z mého pohledu to byl spíš žlutý zákrok, tím spíš když vezmeme v potaz, že takové zákroky, no samozřejmě je to česká liga, ale na mistrovství světa se to pískalo úplně jinak. Ono ho skutečně zase tolik podle mě neštrejchl, šel tam hloupě, to bez debat.
18: Já to chci říct, že prostě dneska už jako není úplně rozhodující, jestli trefíš nebo netrefíš, nebo jak, ale jak tam jdeš, jako ono to vypadalo prostě, vypadalo to blbě.
19: Já nechci znít alibisticky, ale vlastně tím, že rozhodčí dal červenou kartu přímo na hřišti, tak já nemám problém s tím, že do toho nešlo video, že se nevzalo ho se podívat na monitor, ale spíš by mi k tomu seděla žlutá karta přímo na hřišti.
17: Marek Radina zvolil červenou a tak tedy Liberec dohrával ten zápas v 9 mužích vlastně celý druhý poločas. Ještě jenom jedno vyjádření Petra Hudouše z tiskové pozápasové konference. Mluvil o tom, že vlastně když ho trefil David Moses a zlomil mu čelist, tak za to neviděl ani žlutou kartu, ale líbil se mi zase nějaký komentář na sociálních sítích, že vlastně není možné dávat červené karty jenom za zlámané čelisti, ale chápu frustraci Petra Hudouše. Do desítky Pavla Horváta se dovolal další z posluchačů. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady posluchač Jirka z Liberce.
17: Povídejte.
1: Já mám ve studiu i posluchače. Jenom mě jakoby zaráží, samozřejmě u toho Hudouše tam to bude diskutovat, jestli to by bylo oprávněný nebo neoprávněný. Ale mně chybí jakoby jedno pravidlo, co má rugby krásný, a to je vlastně, když někdo dostane žlutou kartu tady na 10 minut ven jakoby ze hřiště, a tam se ještě může přezkoumávat, jestli to náhodou není rovnou jakoby na červenou, a dneska se mu ještě udělí červená karta. A tím by se ještě vlastně jakoby vymezil jakoby další faktor, a to je, když máte vlastně tvrdý souboj, je oceněný žlutou kartou, tak ten hráč pokračuje hřiště, zatímco ten ošetřující musí být mimo hřiště, a vy v tu chvíli hrajete v osobení 10 lidí, takhle by se to aspoň dorovnalo. Teď je otázka, jestli by to bylo na 5 nebo na 10 minut, ale aspoň by se tady to pravidlo mohlo v tom fotbale jakoby zavíst, když tady to jakoby rugby, tady to jakoby zavedlo, tak se ta hra jakoby daleko, jakoby, ne, jakoby ty brutální zákroky se úplně odešly pryč. A že by tady to by mohlo v tom v českém fotbale jakoby tak, nebo v tom fotbale být jakoby vůbec, no.
19: Snad nás poslouchá pravidlový expert Jiří Kureš.
17: Nezajímavý námět, co na něj Pavel Horvát.
18: Jo, tak všechny ty pravidla, samozřejmě, když se to vyzkouší a bude to fungovat, tak jako na mistrovství světa, to zrychlování té hry, tak proč ne? Já jenom bych řekl, jenom upřesnil, že pokud dostane ten hráč žlutou kartu a někdo je ošetřovaný, tak ten hráč nemusí ze hřiště. Když se nechá ošetřit na hřiště a netrvá to 5 minut, tak se může nechat ošetřit na hřiště a pokračuje ve hře. Takže to, ale samozřejmě pokud má nějaký vážnější zranění, no tak musí jít ze hřiště. No.
17: Každopádně děkujeme za zavolání do desítky Pavla Horváta, mějte se fajn.
1: Taky, já se mnou.
17: Ještě se vraťme k tomu zápasu Liberce s Teplicemi, které jsou tedy 100% po dvou kolech. Vlastně mě zaujal výkon Slovanu ve druhém poločase i v 9 mužích na trávníku. Pavel Horvát zažil někdy takovou situaci, že dohrával v 9?
18: Já si myslím, že jo, ale neměli jsme takový jako řekl bych, ne tlak, ale neměli jsme jako šance, to oslabení o ty dva hráče je hodně velký a Liberec jako musím říct, že klobouk dolů, že vlastně když se pak podíváš na to, že si mohl hrát aspoň v 10, tak možná by ten zápas třeba i zvládli, ale o dva hráče je to fakt jako hodně. I přesto si myslím, že z toho bodík mohli vydolovat.
19: Já byl překvapený v tom samotném závěru, kdy měli liberečtí několik šancí. Nejprve střílel těsně mimo Stránský, potom se dostal do šance Krolis, kterého vychytal Matouš Trmál. Tam se podle mě ukázalo, že se Teplice necítí úplně komfortně v té pozici, kdy oni musí dobývat.
18: Když seš favorit, no, to
19: přesně.
18: Je, ne, ono to je, já bych to přirovnal fakt jako, je to panika, jo, ty vlastně cítíš, že vlastně už ty nic nemůžeš získat, jako hraješ proti 9, vedeš, jo, a teď vlastně samozřejmě Liberec nemá vůbec co ztratit, že jo. Trošku jsem čekal, že Tomáš Koubek začne chodit dřív do toho vápna, jo, ale jako Liberec klobouk dolů, Teplice si to uhráli a samozřejmě pro ně v úvozovkách to byl jako jednoduchý zápas, byť ten gól nebyl po vypracovaný akci, bylo to takový druhý odražený balón, krásná střela, ještě podle mě tečka tam byla nějaká, takže to nebyl úplně gól, že by někoho rozebrali, ale mají, jak jsi to říkal na začátku, mají 6 bodů, myslím si, že skvěle odstartovali.
17: Tak si pojďme poslechnout trenéra zatím 100% Teplic Zdenka Frťalu. Mimochodem dnes 150-tníka, tak přejeme všechno nejlepší. On po tom zápase v Liberci chválil domácí tým.
6: Tak myslím si, že fanoušci a všichni, kteří ten zápas sledli, by měli v první řadě ocenit domácí tým, který organizací a houževnatostí a tou defenzivní činností nás vlastně do poslední minuty držel v napětí. Ty tři body, které si odsad vezeme, byly těžce vybojované.
19: Ještě řeknu jednu věc. Zdenko Frtěla skvěle na ten průběh zápasu z mého pohledu zareagoval o poločasové přestávce. V tu dobu už byli liberečtí ve dvojnásobném oslabení a žlutou kartu držel Michal Bílek. Už se tam pouštěl do nějakých strkanic, slovních rozepří s protihráči a přesně jsem si říkal, tak to je jediná šance Liberce nebo fanoušků případně se pokusit vyprovokovat Michala Bílka a Zdenko Frtěla ho o poločase stáhl. Takže je vidět, že myslel na všechno.
17: Čas kvapí, abychom se dostali taky k Plzni a ke Spartě, tak ještě jen jedna zmínka o zápase Pardubic s Jabloncem, protože i svěřenci kouče Luboše Kozla mají po dvou kolech plný počet bodů, vyhráli tedy v Pardubicích 2-0 a my jsme tu i s Pavlem Horvátem zhruba před hodinkou a čtvrt mluvili o té přestávce Pardubice a o tom rozhovoru trenéra Jana Trousila pro televizního vysílatele OnePlay Sport, že když přišel o přestávce do kabiny, tak tam bylo ticho. Proč?
18: Myslím si, že na ty hráče pardubický dopad takovej tlak, který vlastně před tou sezónou trošku se navýšil. Ty kluci, když vezmeme jednoho po druhým, tak úplně tam nejsou hráči, který byli zvyklí hrát o titul a o poháry. A teďka to tak je. Prostě Pardubice jsou zabezpečený klub, mají já nechci říct neomezený možnosti, ale mají prostě možnosti, jak doplňovat ten kádr. Samozřejmě Honza Trousil, Tomáš Polách, ambiciozní trenéři, který prostě jsou tam nějakou dobu od té minulé sezony. Teď už se trošku jako čeká to, že uvidíš nějaký progres. No a dva zápasy, první prohraješ, druhý v půli prohráváš doma 2-0, kdy seš naspídovaný, rozjetej, říkáš si, Jablonec prostě má za sebou v nohách pohárový zápas, jdeme na ně a prohráváš o půli 2-0 a teď musíš mít ty typy hráčů. Já si úplně nejsem jistý, jestli třeba Michal Hlavatý je typem hráče, který v šatně bude jako křičet na někoho, jo, řekne svoje, ale tady možná to už zavánilo tím, že byť nehráli špatně, oni nehráli špatně, to tě možná ještě nalomí víc, ale teď já plácnu opravdu říct, ale jak můžeš tak tu šanci prostě proměnit, i kdyby to, samozřejmě všichni víme, že ne každá šance se promění, ale jo, jít k tomu střelci, říct, hele, tyhle, my tady všichni makáme a ty to nedáš, tak se kurník soustřeď, jo, ať prostě můžeme vyhrát, ale v té šatně evidentně podle reakce Honzy Trousila bylo ticho, no a pak je to na tobě, no, na tom trenérovi a pak už tam padají ostřejší slova, tak jako to bylo v tom rozhovoru, který já jsem taky slyšel.
19: No, abych se zastavil u Jablonce, protože zase jim ten úvod sezony vychází skvěle. Po té úvodní prohře teda v kvalifikaci konferenční ligy ve Varaždínu zvítězili vlastně ve všech zápasech. Opět, zase s nimi nikdo moc nepočítal v těch prognózách, všichni si říkali, oni půjdou dolů. Ne, podle mě budou hrát zase nahoře. Těží z toho, že jsou dlouho pospolu, mají zkušený tým, jsou skvěle organizovaní, ta defenziva je výborná, Tekijašky ten snad neprohrál hlavu v tom zápase, to je opravdu jeden z nejlepších stoperů ligy a ten kádr mají dostatečně široký, udělal vlastně trenér Kozel 7 změn.
18: A dobrý,
19: velmi kvalitní, prostě odešel Allegri, ale není to znát, ten kádr je nabitý a odvádějí tam Luboš Kozel se svým realizačním týmem skvělou práci, já jsem přesvědčený, že budou hrát tak zase nahoře.
18: Určitě, takhle, včera měli trošku štěstí, jako to je prostě bez debat, ale souhlasím s tím, že ty hráči jsou fakt jako kvalitní. Tam není rozdíl, jestli hraje Souček nebo bude hrát Cedidla. Jo, je to hodně, hodně vyrovnaný, prostě málo který hráč tam je nenahraditelný a to je velká výhoda.
19: A ještě jedna věc, která dokládá, jak velmi dobře Luboš Kozel skládá ten kádr. On má samozřejmě zkušenosti z těch mládežnických reprezentací a to se do toho hrozně promítá a on si je schopný vyzobnout ty hráče, kteří třeba jinde nehrají a on je zná. Jeden příklad za všechny, oporou Jablonce je teď Richard Sedláček, hraje výborně. Pamatuji si, jak jsem se o něm bavil s Lubošem Kozlem před desítkou v Jablonci, kdy Michal Beran odešel za velké peníze do Olomouce a on hned věděl, že typologicky ho nahradí Richardem Sedláčkem, který v Teplicích moc nehrál, tak si pro něj došel, dal jim Fortelného a vidíme.
18: A já si uvědomuji, že jsme se na Sedláčka dokonce ptali jako do Mostu, jestli by nechtěl jít do Mostu, že by tam hrál jako nahoře ČFL, ale logicky to nedopadlo, protože teď už hraje poháry. No,
19: takže... Ještě jsem neřekl to B, protože Luboš Kozel ho zná z mládežnických reprezentací, takže věděl, koho dělá v úvozovkách.
17: Fotbalisté Slavie, Teplice a Jablonce mají po dvou kolech šance ligy plný počet bodů. Na ten si pomýšleli zřejmě i ve Štruncových sadech, alespoň podle toho, co zaznělo na tiskové konferenci před startem nového ročníku od plzeňského šéfa Adolfa Šátka, ale ta realita, ta je trochu někde jinde.
0: Desítka Pavla Horváta.
17: Plzeň totiž má po dvou kolech jeden jediný bod, teď o víkendu remizovalo s brněnskou Zbrojevkou 1-1. Otázka je jednoduchá, odpověď asi bude složitější. Proč se Viktorii v úvodu ročníku nedaří?
18: Myslím si, že je hodně zasáhlo to, že to mužstvo nebylo pohromadě. Že samozřejmě ty jako trenér potřebuješ s tím mužstvem pracovat, něco nacvičit a ty hráči se tak nějak vraceli postupně, co mám možnost já vnímat. Samozřejmě vidíme formu hráčů. Jo, vždycky pak se bude asi říkat, že to je prostě trenéra věc, ale samozřejmě některý ty hráči si odpočinuli víc, některý míň, některý vůbec a je to na nich znát. Musím říct, že řeknu jeden příklad za všechny, nevím, jestli Denis Višinský třeba je zraněný nebo se něco stalo, nevím, ale vlastně za 20 minut, na který nastoupil, já jsem se ho nevšiml, všiml jsem si ho až při návratu v 90. minutě, kdy mu tam někdo utíkal. A vzhledem k tomu, že Denis Višinský je pro mě jako rychlej hráč, tak tohle mě úplně jako bouchlo do očí, bylo to před tou hlavní tribunou vlastně na soupeřově půlce, kdy Denis Višinský někoho honil a on mu s tím míčem utíkal. Takže to jsem si říkal, hele, to za mě to není normální. Něco se děje, něco se stalo, nevím. Říkám teďka jeho konkrétní příklad, samozřejmě zkoušíš tu sestavu, dáváš tam nový hráče, OK, nevím, jestli Pirgič je jako lepší než Lukáš Červ, který byl s základním stavebním kamenem prostě teďka poslední dvě sezóny a najednou nehraje, nevím, jestli Lukáš Červ je kondičně na tom tak, že nezvládne celý zápas. Za mě to třeba není hráč, kterýho bych tam dával na 20 minut, aby jako mi rozhodl zápas, protože potřebuješ fotbalově někoho přehrát. To jsou takové věci, které jako vidím. Něco se asi stalo, něco tam nefunguje a na tom hřišti bohužel pro Plzeň to vidět.
19: No a s tebou souhlasím, my v té kabině sedíme, ale z těch různých indicí mi přijde, že zkrátka ve Štruncových sadech není všechno v pořádku, je úvod sezony, máš být co nejvíc vyladěný, samozřejmě reprezentanti se připojili později, ale hledáš tu optimální sestavu, 5 změn oproti zápasu v Liberci, přesně to nemůže dělat dobrotu Lukáš Čer, který patří prostě k oporám Plzně, byl na mistrovství světa, podle mě je připravený, není v základu, hraje místo něj tedy nový hráč, teď hledáš to optimální složení té ofenzivy, Adu vůbec nehraje, kdo tam hrál vlastně v sobotu. Teď si to ani nevím. Jo, Christoph Kabongo, dobře, ten dal branku, pak to točíš, dáš tam Lavala, kterému se nedaří na lavičce Traoré. Pořád hledáš to optimální složení a vlastně i té trojice, jak to zmínil Pavel Višinský, najednou na lavičce Ladra nehrál a v podstatě nikomu se nedaří, takže je složité najít to optimální složení a hlavně v té předfinální, finální fázi měla Viktoria opravdu velké problémy a o tom mluvil i Martin Hiskin.
17: Ano, protože někteří fanoušci byli nespokojení potom zápase se Zbrojovkou Brno po remíze 1-1 a po utkání žádali skandováním konec právě kouče Martina Hiského.
7: Já respektuju diváky, já samozřejmě vnímám, co křičí, mají na ten svůj názor absolutní právo, ale mě to nezlomí, já věřím cestě svojí, vím, co tomu dávám, co tomu obětuju, vím, jakým směrem jdu a nechci z toho směru uhnout, věřím, že může být úspěšný, takže se soustředím na tým, nechci tu energii ztrácet někde kolem.
17: Martin Hiský zůstane v Plzni?
18: Já si myslím, že by měl zůstat ještě aspoň nějakou dobu. Já tohle, mně se to úplně nelíbí, jako vyhlásil se nějaký útok, dobře, dvě kola nebylo to dobrý. Samozřejmě nejsme v šatni, jak říkal Lukáš. Já tam nejsem, fakt nemám žádnou zprávu, ani jsem se nepokoušel někomu volat, protože vím, jaký to je, když se ti nedaří a někdo ti volá, protože víš, že jako by se chtěl něco dozvědět. Takže jsem se o to ani nepokoušel. Vnímám to tak, že mají nějakou cestu, jdou po ní a prostě teďka to nefunguje, takže potřeba nějaká reakce. Já ještě se vrátím tam k tomu, dokončím teda, nepřijde mi to jako férový vůči tomu trenérovi, který jako u druhého zápasu, u prvního domácího zápasu, kdy to ty kluci makají, to je jasný, oni makají, bohužel se to nepovedlo a začne se křičet jako hyský ven. Mně to přijde prostě nefér, bohužel ta naše kultura fotbalová takhle tady je, ale mně se to nelíbí.
19: A ti do toho ještě skočím, pak nezapomeň myšlenku, ale co na rozdíl od nás víš, tak jak moc trpělivý dokáže být Adolf Šádek?
18: No, tak samozřejmě jsem zažil zápasy, kdy odjížděl před koncem, kdy se mu to nelíbilo i z domácích zápasů, jako prostě bouchli v něm saze, byl brunátnej a toho pak nechceš potkat. Zažil jsem samozřejmě i bousky v trenérský šatně po zápase, ale to je takový jako obvyklý, není to nic příjemného, ale teď už tam není v tom vedení sám, teď už prostě musí rozhodovat i jiní lidi, nebo myslím si, že to tak je. Já ještě řeknu jedno jméno, který mě překvapilo, že nenastoupil dřív a byl to Soare, který prostě v minulý sezóně byl fantastický. Je to levák, který má, řekl bych, karabec, hodně podobný myšlení, hodně podobný vidění hry, zakončení, centry, nadstandardní hráč a nehrál. Jo, já došel tam, samozřejmě měl nějaký možnosti, asistoval tam u té Ladrovy, přihrával na tu střelu, která volízla tu spojnici. Je to pro mě nadstandardní hráč a zase nehrál. Jako jo, já si myslím, že tyhle hráči by prostě měli na tom hřišti bejt. Samozřejmě mohlo to vyjít, to střídání mohli mít nějaký herní plán, že bude 60 minut hrát nějak a pak tam dáš tyhle hráče, oni ti to otočej, ale nevyšlo to. Takže já jsem překvapený, že třeba on nehraje. No.
19: Do desítky Pavla Horváta se dovolal další z posluchačů. Dobrý den, na co se chcete zeptat?
8: Dobrý den, tady Vašek. Já mám dvě takové otázky, nebo jedno spíš doplnění, jednu otázku. Doplnění ohledně toho Denise Višinského. Tak to si myslím, že je naprosto správně řečený, ale bohužel to není jenom on. Myslím si, že je hodně hráčů okolo, třeba řeknu tý 65. minuty, oproti tomu soupeřícímu týmu ztrácíme fyzicky. Což mě úplně překvapuje, že jsme hodně často zatavený a chybí takový ty 2-3 rychlý kroky na ten balón, tak to je jenom takový jako doplnění, že to není třeba jenom Denis Višinský, třeba hodně často Samson Dvech a podobně. A ta otázka Pavla Horváta, vím, že mu asi nebude úplně příjemná, ale i tak se zeptám. Hodně se samozřejmě ty teda skloňuje pozice Martina Jiského a kdyby čirou náhodou, ty budu spekulovat, došlo té změně k nějakému impulzu a skloňuje se právě jméno Zdeňka Frtily. Předpokládám, že by si sebou chtěl vzít třeba Honzu Reska z Teplic a je varianta, jak by se přitěl třeba Marek Bakoš, jestli by zůstal, nezůstal v klubu a podobně. A mě by teda zajímalo, jestli by třeba Pavel Horvát, kdyby čirou náhodou došlo k nějakému naťukávání pro něj, byla třeba nějaká vize toho doplnit tu dvojici a mít vlastně obejít Plzně spolu s trenérem Frťalou, Reskem a právě vámi. Takže to mě jenom tak zajímá taková otázka. Možná trochu nepříjemná, ale chci se zeptat. Děkuju moc.
18: Není nepříjemná. Já si dovedu představit, že bych se Zdenou Frťalou chtěl spolupracovat, protože ho znám velmi dobře. Je to skvělej člověk a myslím si, že výborný trenér. Réza je na začátku té trenérské kariéry, na to, kolik mu je, tak si myslím, že už má taky spoustu zkušeností. Pokud by mě někdo oslovil, tak jsem zvědavý, aby se k tomu postavilo vedení Radiožurnálu.
19: Sport, je tam výstupní klauzule
18: za asistenta. takže to samozřejmě by mě to oslovilo, obzvlášť ve spojení s Plzní, samozřejmě to je jako moje srdcová záležitost, ale je to kdyby. No a tam na tu otázku, tam jde o to, co ty trenéři, který přijdou, tak jaký chtějí realizační tým samozřejmě. Jo. Teď ty týmy jsou opravdu široký. Já vlastně ani teďka nevím, jak to tam je poskládaný. V Plzni vím, že tam jsou vlastně jako dva takový přímí asistenti, bych řekl, Martina Hyskýho, dva trenéři golmanů, takže já nevím, jak by to bylo to, ale samozřejmě v dnešní době už je obvyklý, že prostě s tím hlavním trenérem končí vlastně všichni ty asistenti, takže já asi tak, no.
17: Děkujeme za zavolání do desítky Pavla Horváta.
8: Děkuji moc, mějte se krásně.
17: Ještě jenom jedna věc k těm trenérským možným rošádám v české nejvyšší soutěži. Taky se skloňuje v českých médiích údajná linka, že by Martin Hyský skončil v Plzni. Jeho místo by zaujal David Horejš z Hradce Králové a do Hradce Králové by putoval jakožto občan tohoto města Jaroslav Veselý z Bohemians. Byl jsem včera na zápase Bohemians a do Bohemky. Hradce Králové. Tam jsem se ještě nedostal.
19: Už ten potravní řetězec už tam nevede.
18: Už ta linka jako končí prostě.
19: Ale no, samozřejmě těch variant je hodně a bylo by to hodně drahé pro Plzeň. Nejdřív by samozřejmě museli vyplatit Martina Hyského realizační tým a Hradec by se rozhodně hodně cukal, aby pouštěl Davida Horejše.
17: Jenom k tomu doplním, že jak David Horejš, tak Jaroslav Veselý se k tomu víceméně nechtěli vyjadřovat, což je pochopitelně logické. Za chvíli pokračuje desítka Pavla Horváta.
10: Napětí, emoce, špičkový volejbal. Mistrovství Evropy ve volejbalu žen pod napětí, emoce, špičkový volejbal. Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny.

0: fotbalovou hvězdou. Ještě předtím, než se vrátíme ke druhému kolu Šance ligy, tak tu pro vás máme soutěž o dvě vstupenky na desítku Pavla Horváta živě, která bude už ve čtvrtek v Zubří. Dorazí tam samozřejmě náš expert Antonín Panenka a taky vicemistr Evropy z roku 96 Miroslav Kadlec a Lukáš Michalík si pro vás připravil záludnou otázku.
1: Já jsem si totiž vzpomněl ještě na jeden detail z toho utkání v Plzni, který jsme trochu opomenuli, a tak moje otázka zní: kdo dal jediný gól brněnské zbrojovky při remíze 1-1 v Plzni? Hrálo se v sobotu večer, není to složité. 2-2-1, 5-5-2, 2-2-2.
0: Když jsem tu seděl naposledy v pondělní desítce Pavla Horvát, tak jsem to dokonale prozradil, tentokrát to neudělám, takže čekáme na to, až zavoláte, pokud se chcete vypravit na desítku Pavla Horváta v Zubří, už teď ve čtvrtek 6.8.
2: A tak já trošku jako napovím, je to zajímavý, že opravdu ty hráči, který z toho klubu odejdou, ne třeba ve zlým, ale prostě se neprosadějí, tak najednou jim to začíná vycházet a jsou prostě zase ve svý kůži, bych řekl.
0: Bereme do vysílání prvního, kdo se dovolal, věříme, že aktuálně tedy do soutěže o vstupenky na desítku Pavla Horváta v Zubří. Dobrý den.
3: Dobrý den, ale jsou zhou telefonu.
0: Tak voláte do soutěže a víte, kdo dal gól za zbrojovku v zápase na stadionu Plzeňské Viktorie?
3: Já si trochu, že to byl Vašulín, bývalý hráč Plzně.
1: Ano, přesně tak.
0: Výborně, Daniel Vašulín, tak se na vás budeme těšit ve čtvrtek na desítce Pavla Horváta v Zubří. Zatím se mějte pěkně, naslyšenou.
3: Ano, díky.
0: A pokračuje tady desítka Pavla Horváta, máme vysoutěženo, vracíme se zpátky a to konkrétně na pražskou Letnou. Sparta právě po prohře na stadionu brněnské zbrojovky zabrala, když porazila Zlín 3-1. Co výkon svěřenců kouče Briana Priského byl už adekvátní k velikosti jména Sparta Praha?
2: Bylo to lepší. Myslím si, že vzhledem k tomu, že tam ta ambice prostě na ten titul 100% je, tak by to mělo být ještě lepší. Samozřejmě určitě zmíníme nový hráče, který se toho zápasu účastnili a byli vidět. Já znovu řeknu jméno Adam Karabec, který prostě dostává, bych řekl, do ruky dirigentskou taktovku a hezky se na něj dívá. Prostě je to pěkný, umí to, je sebevědomý. Byť u penalty měl kliku, tak ukazoval jméno, bouchal se na srdce, super. Ne, jako pecka, mně se to líbilo, je prostě sebevědomý a budu mu fandit, protože si myslím, že bychom takovýhle hráče tady měli jako vídat a budu mu fandit i v tom směru, aby zůstal ve Spartě, aby neodešel, protože si myslím, že být ve čtvrtém klubu za 3 roky by bylo hodně.
1: Souhlas, Karabec výborný, určitě nejlepší Spartan v úvodu sezóny, je to fotbalista a pro něj samozřejmě výhoda, že mu teď svědčí to rozestavení, ve kterém Sparta hraje. On je podle mě podhrotový hráč, není to křídlo a tam mu to svědčí, dokáže tam uplatnit ty svoje přednosti. Moc se mi líbí. Myslel jsem si, že odejde, ale teď vzhledem k tomu možná i on sám vidí, jakou vůdčí roli má v tom kádru konečně, že na něj i Brian Priske asi spoléhá, tak snad ta nabídka potenciální Anderlechtu nebude nějak astronomická, že ji Sparta bude muset přijmout, ale myslím si, že ani Sparta si teď moc nedokáže představit, že by ho pouštěla.
0: Na Letné se veslovalo, protože rozdílový gól dal po hodině hry v tom souboji se Zlínem při svém debutu norský útočník Jonathan Braut Brunes, který přišel na Letnou minulý týden.
4: Hráči i realizační tým mě přijali skvěle. Adaptace byla jednoduchá. Absolvoval jsem s týmem 3 nebo 4 tréninky a už od začátku jsem se cítil dobře. Určitě pozitivní start. Nejdůležitější jsou 3 body a ještě k tomu jsem dal gól. Užít si to s fanoušky byl úžasný pocit a budu si to pamatovat ještě určitě hodně dlouho.
0: Jak se vám líbí bratranec Erlinga Brauta Holanda ve spartianském dresu?
2: Jo, tak něco předved, je to samozřejmě začátek. Blbá zpráva pro Vojtu a pro Kuchtu. Nevím, jak je tam poskládat vlastně spolu. Ukázal dobrý výběr místa, ukázal to, že umí fotbal, cítí prostor, takže dal gól, jak tam zmiňoval, měl ještě nějaký další střelecký příležitosti, takže zajímavý hráč, uvidíme. Já si myslím, že Zlín úplně nebyl měřítko k tomu, jestli jako to bude nadstandardní nebo ne.
1: Souhlasím, ty těžší zápasy budou ještě Spartu čekat, ale já očekávám, on ty góly dával v polské extraklase, podle mě bude dávat i v české lize, když bude mít ten potřebný servis, což by mohl mít.

0: z čeho jsem trochu rozpačitý, tak to je defenziva Sparty, ale tam vidím hodně nedorazů, chyba Adama Ševínského, dobře, může se to stát, ale co obecně nechápu, je Mercado na levém kraji obrany ve chvíli, kdy on je tak nebezpečný na pravé straně těch křídelních pozic a z mého pohledu hlavně neumí bránit, takže... To pořád by měl, ne, obránce?
1: Je to v tom názvu, no. Tak by to jako se tomu měl věnovat, ale samozřejmě vídali jsme spoustu ofenzivních jako obránců. Zase tady, já myslím, že jsme tady zmiňovali Usejkovo gólu v tom vstupu předtím Roberta Carlose. To jsou hráči, který vlastně ti stačí na tu stranu celý, jako na tu celou stranu samotný, ale nevím, jestli Mercado je ten typ. Samozřejmě je to fantastický hráč a myslím si, že jeho ofenzivní schopnosti jednoznačně převažují nad těma defenzivníma, ale je možný, že takhle, tu defenzivu je možný se naučit. Je to o hlavě, je to o poctivosti, jak to budeš plnit a samozřejmě, kdyby si měl takovýhleho beka, tak to bude fantastický, protože Rineš měl takový, jako řekl bych, výkyvy. Je to taky výborný hráč, mně se ohromně líbí, taky je sebou ta levá, je prostě já pro ty leváky mám slabost obecně, ale tu levou má fantastickou a teď do toho zápasu taky vstoupil výborně, takže samozřejmě Sparta, jestli v rozestavení se třema stoperama nebo s dvouma stoperama, prostě bude na těch krajích potřebovat tu sílu a jak dopředu, tak dozadu, ale souhlasím s tím, že ta defenziva není úplně vyladěna.
0: Nechci Spartě radit, ale...
1: Ale můžeš.
0: Dobře se ví, že majitel Liberce Ondřej Kania je Sparťan, tak kdyby možná Sparťané přispěchali s nějakou lukrativní nabídkou za Azize Kajonda, že by ho zvládli získat. Má skvělou formu v úvodu sezony. Na pravé straně Suchomel, vůbec nic proti němu nemám, ale taky bych tam ve Spartě očekával větší kvalitu. Zřejmě se mu teď věří víc než Pavlu Kadeřábkovi, ale nevím. No. Zeptám se ještě na jedno jméno. Roman Macek přišel z Mladé Boleslavy do Sparty.
1: Já jsem rád, myslím si, že ptal se mě na to tady náš kolega ještě před tím, co si o tom myslím a já říkám, že je to výborný fotbalista. Líbil se mi hned, když přišel do Boleslavy. Vypadá to tak, že se jako plouží, ale umí kopat, je fantastický, má standardky skvělý. Myslím si, že je to, doufám, že to pro něj nebude jako málo, ale takový pravonohej Kairinen. Kairinen trošku jako byl takový, bych řekl, živější, ale Macek je skvělý fotbalista, vidí spoustu taky věcí, které ostatní nevidějí. Jenom je pro mě otázka, jestli bude hrát s Hugem anebo s Irvingem, protože trošku se bojím, že bychom touhle pozicí od toho Huga mohli malinko přijít. No.
0: To by byla škoda.
2: Přidám ještě jedno
1: a mě
2: jméno.
1: By to štvalo. Promiň.
2: Takže jsi větší fanoušek Huga Sochůrka než Romana Macka aktuálně?
1: Ne, jsem větší.
0: Píše Huga Sochůrka než Andrewa Irvina.
1: Takže
2: Hugo Sochůrek, Roman Macek, ideální složení
1: pro
2: středu pole pro Pavla Horváta v jeho pořadu desítka. Přidám ještě jedno jméno, Tobias Gudal, norský stoper, 23 let, přišel z Tromse, viděl jsem ho v tom zápase v Norsku za polárním kruhem, minimálně na umělé trávě, byl perfektní, připomínal mi třeba Filipa Panáka v té konstruktivní rozehrávce v práci s balónem a navíc je, řekl bych tak možná o půl o hlavu vyšší než Filip Panák.
0: Na druhou stranu cvičil ho lehce Mick van Buren. Ten už se na něj těší, podle mě, v české lize.
2: Ten se na něj těší určitě, Mick van Buren.
1: Ještě to chápu. Teď ještě třeba, jestli tyhle ty chyby, co ty spartianský, co třeba ten Adam Ševinský udělal, jestli nemůžou být z toho, že už ví, že přijde zase jako nová konkurence, víš? Jako,
0: může být.
1: No, já vím, že ve Spartě je tlak obrovský, ale jako může tě to jako v té hlavě trošku zasáhnout. No.
0: Určitě. Na druhou stranu zase třeba odejde Serencen, na to jsem zvědavý, ale určitě Adam Ševinský, to byla hrubka. Tedy.
1: A jo, ale stane se.
2: Sparta tady porazila Zlín 3-1 ve druhém kole šance ligy. Zítra večer vstoupí do kvalifikace Ligy mistrů. Od 20 hodin pro vás budeme mít na Radiožurnálu Sport přímý přenos ze zápasu z Letné proti Olympiku Lyon.
3: Výživa Umara nově v Česku. Běháte, jezdíte na kole nebo cvičíte ve fitku? Umara vám dodá energii i podporu v regeneraci. Spolehlivá švédská výživa pro každý sportovní výkon. www.umara.cz
2: Z desítky Pavla Horváta zbývají ještě zhruba 2 minuty, tak si pojďme ještě zrekapitulovat to, co se stalo o víkendu v nejvyšší domácí soutěži, což jsme ještě nezmínili. Sigma Olomouc, Mladá Boleslav 2-2, Bohemians, Hradec Králové 0-0 a ještě jsme nezmiňovali zápas Slovácka s Artisem Brno, remíza 1-1. Který z těchto remízových zápasů vás, pánové, zaujal nejvíc?
0: Určitě Olomouc, já od ní čekám víc, zatím to je velmi slabé a čekám, že půjdou nahoru. Co ty, Pavle?
1: Já bych taky čekal, že půjdou nahoru, na druhou stranu těch šancí měli spoustu, taky si myslím, že Boleslav, nechci říct, že úsporně, ale pozor na ně, mají po 2 venkovních zápasech 4 body, což si myslím, že je skvělý start, mají dobrý mužstvo, ale Olomouc musí jako začít vítězit. No.
0: A ještě mě zaujal Jan Jelínek, trenér Slovácka, který kritizoval hodně kritické fanoušky domácích, kterým se často nelíbilo, jak konstruktivně se snaží Slovácko rozhrávat od branky. Pak to jednou teda nevyšlo, no, samozřejmě, ale to se dá očekávat.
1: Tak no. To je stejný jako Hyský ven. No. Pravda leží na hřišti, když vyhráváš, tak tě všichni plácají po zádech, když ne, bohužel.
2: O konstruktivní rozehrávku se snažil ve Slovácku i trenér Roman Skuhravý, teď už aktuálně kouč Baníku Ostrava, a říkal po té prohře se Sláví 0-4 ve 2. kole šance ligy, že rozhodně ze své filozofie neustoupí. Pondělní desítka Pavla Horváta je téměř u konce, tak vás zveme ještě na čtvrtek do Zubří. Pokud máte čas, vyražte do klubu Zubří. Bude tam Pavel Horvát, Antonín Panenka a vicemistr Evropy z roku 96 Miroslav Kadlec. Pro dnešek děkujeme Pavlu Horvátovi.
1: Děkuji.
2: A taky Lukáši Michalíkovi.
0: Díky moc, zase někde naslyšenou.
2: Posloucháte Radiožurnál Sport, teď už zprávy v 11 hodin.
4: Radiožurnál je 11 hodin. Jana Gulda připravila zprávy.
5: Olomoučtí žalobci obžalovali 4 lidi kvůli bitcoinové kauze. Asi 0,5 tuny ryb uhynulo v řece Dřevnici ve Zlíně. Hokejový brankář Horníček posílil anglický Newcastle. Dálnice D52 je u Pohořelic směrem na Brno uzavřená. A počasí bude slunečno, výjimečně přeháňky nebo bouřky a teploty až 38 stupňů.
6: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
5: Olomoucké vrchní státní zastupitelství obžalovalo 4 lidi v souvislosti s bitcoinovou kauzou a Radiožurnálu to potvrdil šéf olomouckých žalobců Radim Dragoun. Jeden z obviněných údajně v letech 2014 až 2016 provozoval nelegální tržiště na takzvaném Darknetu. Z něj údajně legalizoval zhruba 1 000 000 000 korun. Zároveň přitom nakládal s omamnými nebo psychotropními látkami. Další 2 obžalovaní se měli podílet na legalizaci formou darování bitcoinů Ministerstvu spravedlnosti. Poslední obžalovaný měl celou akci organizovat. V řece Dřevnici ve Zlíně uhynulo po sobotní bouřce asi 0,5 tuny ryb. Šlo o štiky, parmy, kapry nebo třeba 30-kilového sumce. Oznámil to Zlínský spolek Moravského svazu rybářů. Asi 1,5 kilometru dlouhý úsek řeky je teď takřka bez ryb. Podle předsedy spolku Marcela Kresty za to může prudký nárůst teploty vody.
7: Se vyplavil odlehčovací kanál u Mácu, kde prostě voda, která spadla, rozehřátá, jo, co pozbíral Zlín, ty betonové plochy, tak vlastně vletěly do kanalizace, tam to přiletělo do Dřevnice, tam pak teče voda, která je třeba o 10 do 15 stupňů teplejší, než ta voda v té Dřevnici je, a navíc to vezme kyslík těm rybám.
5: Dětské skupiny postupně přijímají děti na nový školní rok. Ministerstvo práce a sociálních věcí podpořilo vznik víc než 500 skupin. Jednou z podmínek dotace je naplněnost alespoň 65% během prvních 5 let. Jinak by mohli přijít o část dotace, říká mluvčí ministerstva Anna Vacková.
8: Podmínka obsazenosti je jednou z podmínek udržitelnosti projektu. To bude průběžně sledováno během prvních 5 let udržitelnosti. Pokud nebude splněna, bude situace posouzena a může vést k uložení finanční opravy. Neznamená to však automaticky, že příjemce o celou dotaci přijde.
5: Dnes je to 100 let od začátku pravidelného vysílání rozhlasu na Slovensku. Signál z původního malého studia dosáhl jen do okolí Bratislavy. Postupně se proměnil v celostátní vysílání.
9: Pravidelné rozhlasové vysílání na Slovensku začalo 3. srpna 1926 větou Haló tu Bratislava a koncerty vážné hudby. Metropole přitom své prvenství získala tak trochu náhodou. Lepší podmínky měly Košice, krátce před spuštěním je ale zastavila technická závada. Vysílání tak začalo v provizorním studiu v centru Bratislavy. O několik let později se přestěhovalo na Jakubovo náměstí do budovy, která byla po Mnichově teprve druhou v Evropě navrženou přímo pro potřeby rozhlasu. Dnes sídlí v ikonické obrácené pyramidě v centru města. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
10: Sport. Brankář Lukáš Horníček se stal posilou anglického Newcastlu. Do 12. týmu tabulky uplynulé sezóny Premier League přestoupil z portugalské Bragy a podepsal 5letou smlouvu. Tenistka Daria Vidimanová prohrála ve finále v Memphisu a svůj premiérový titul na okruhu WTA nezískala. 16-leté Rusce Ljutovové podlehla 1-2 na sety.
11: I přes vyhraný první set ztratila česká tenistka utkání po více než 2 hodinách. Pro 23-letou Vidmanovou to bylo první finále na okruhu WTA v kariéře. Cestou do posledního utkání turnaje porazila třeba i Američanku Sloane Stephensovou. Ve finále 7x ztratila podání a v závěru zvládla ještě odvrátit 3 matchboly. Rozhodující set vyhrála soupeřka 6-3. Vidmanová se narodila v Moskvě. V 5 letech se přestěhovala s rodiči do Česka, které reprezentuje už 10 let. František Kuna, Radiožurnál.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Uzavřená D52 u Pohořelic a kolony v Praze před letištěm. Na D52 z Vídně na Brno za sjezdem na Pohořelice a Znojmo vzniká kolona z 25. kilometru po pojíždí 20 minut k exitu 23. Tam provoz odklánějí na téměř souběžnou silnici na Letce u Hrušovan, odkud se potom dá exitem 16 vrátit na D52. Důvodem je rekonstrukce víkendové tragické nehody na dálnici. Vyšetřovat se má ještě asi do 11:30. Na pražském okruhu z D1 na letiště nejdřív čekejte roztrhanou kolonu od exitu 4 Písnice do zúžení za nájezdem od Barandova na 17. kilometru. Osobním autem je to asi na 20 minut. A potom další kolona směrem na letiště vzniká za sjezdem do Karlovarské z 27. kilometru. Se sune přes 20 minut do ucpané odbočky na letiště. Před ní se tvoří fronta i opačně z Chomutovské D7 od exitu 3 Kněževes. Tam je to asi na 10 minut. A v Ostravě na Rudné se od víkendu jezdí mezi D1 a Plzeňskou v každém směru jenom jedním pruhem. Kolona se teď tvoří směrem na Havířov od Svinova s držení kolem 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
12: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Čekáme jasno až polojasno. Při přechodně zvětšené oblačnosti se výjimečně vytvoří přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů Celsia, na Moravě až 38 a na horách většinou kolem 27. Tolik zprávy.
14: Krásné dopoledne s Radiožurnálem Sport. Naše vysílání poslední hodinku před polednem začneme jednou zprávou z cyklistiky. Tady je Pogačara, zná dnes opravdu každý. Je to muž, který 5x, to znamená rekordním počtem, zvítězil na Staré dámě, tedy na Tour de France. Jednou také vyhrál Giro d'Italia, i když tam dokázal vyhrát i 6 etap. No ale ještě nikdy se mu nepodařilo zvítězit na 3. velkém podniku Grand Tour, tedy na španělské Vueltě. No a teď ohlásil, že právě tam se chystá startovat. Musíme připomenout, že letošní Vuelta začíná už 22. srpna. Na Radiožurnálu Sport to budeme sledovat.
12: Radiožurnál Sport
15: a Vojtěch Šafář.

0: stupid.
1: Dlouhých 27 let čekali fotbaloví příznivci v České Lípě na návrat druholigové soutěže a dočkali se v nedělním podvečeru. Arsenal po úvodní porážce na Dukle doma vyzval rezervu pražské Slávie. Utkání skončilo také remízou 1-1, zápas ale bavil, do hlediště přilákal 2,5 tisíce fanoušků.
2: Fanoušci si prostě tu domácí premiéru užívali. Nejen ti starší, ale i ti nejmenší. Totiž žákovské naděje fotbalu v České Lípě.
3: Mikuláš, Jakub, Tobiáš.
2: Tak vidím na vás drezy České Lípy, takže jste zdejší určitě. Jak moc jste se těšili na druhou ligu?
3: Já jsem se těšil hodně. Hlavně, jak ty týmy budou i dobře hrát proti tomu Arsenalu.
4: Taky jsem se těšil na Českou Lípu, na druhou ligu.
5: Já jsem se taky moc těšil. Myslel jsem si, že ta Slavia jako bude dřív výst, ale není to tak.
2: A prozradíte nějaké své cíle? Chtěli byste si někdy třeba tu druhou ligu tady zahrát, anebo byste chtěli ještě výš?
3: Chtěl bych ještě výš. Třeba i do zahraničí nebo v první lize tady.
4: Klidně druhá liga.
5: Mě by taky začala druhá liga.
2: Lepší vstup do zápasu si domácí ani nemohli přát. Už ve třetí minutě otevřel skóre Dominik Mašek, jenže krátce po přestávce zkazil českolipským radost Tomáš Necit. Střelec úvodní branky tak zažíval smíšené pocity.
6: Úsměv na tváři je vlastně díky tomu, že se mi líbilo, jak kluci makali, kolik fanoušků tady bylo, ale zklamání bylo obrovský, protože si myslím, že po třech bodách jsme rozhodně šahali, zvlášť když jsme vedli vlastně celý zápas, ale myslím si, že bych jako nic nám nevytkl, nebo že bychom tam někdo nemakal, nebo že jsem trošku spokojený za ten výkon.
7: V první půlce jsme byli jasně lepší, mohli jsme víc 2-0, pak do druhé půle jsme blbě stoupili, dostali jsme góla a ke konci jsme zase mohli rozhodnout, ale nakonec to skončilo remízou, takže asi takový bod spravedlivý pro oba.
2: Navázal kapitán domácího celku Martin Kouřil. Po dvou kolech mají hráči českolipského Arsenalu jeden bod a jednu jistotu. Druholigový fotbal bude fanoušky zajímat.
8: Fantazie, jako fanoušci, klobouk dolů před něma, jako že v České Lípě půjde na fotbal 2,5 tisíce lidí. To si myslím, že nečekal nikdo i po tom postupu, že si myslím, že to bylo takový jako opravdu nečekaný, takže máme to obrovskou radost, protože ty lidi nám dneska strašně moc pomohli. Už jsem se bavili s klukama, oni to cítí, tu podporu, to strašně znáte. Ještě jsme měli výhodu, že jsme hráli na tu bránu, kde jakou ten pomyslná tribuna sever jako mají slavisti, tak to prostě, jo, když tam házíte ten auta, ty lidi tam za váma buráci, tak prostě to je paráda. A pak ta děkovačka, prostě krásný, krásný.
2: Těšilo domácího trenéra Petra Madhausera z České Lípy. Pavel Petr, Radiožurnál.
9: Poslouchej Sport.
10: Radiožurnál Sport.
11: Každý

Sport ze všech úhlů nahlížíme na nejposlouchanější digitální stanici v Česku. No a následující zpráva bude trochu kuriózní, trochu z jiné než sportovní rubriky, než sportovní, ale také velmi důležitá pro hokejové fanoušky v České Třebové. Hodně divoký páteční večer totiž právě tady měl jeden řidič neurčeného věku, který se 2 promilemi v krvi vjel do vestibulu zimního stadionu, vstup na sportoviště tím poškodil, ale teď ta důležitá a pozitivní zpráva. Páteční přípravný hokejový zápas mezi Dynamem Česká Třebová a Vlky Žilina, ta není ohrožená tahle příprava na fungování ledové plochy a zázemí pro sportovce a diváky, neměla tahle kolize žádný vliv.

0: Už jsme se dozvěděli, že hokej v České Třebové není v ohrožení, ale teď se budeme věnovat hokejistům Litoměřic a nejenom teď, také po 17. hodině. I v nové sezóně bude oblékat dres právě prvoligový hokejistů Litoměřic 30-letý Filip Kuťák. Pro produktivního útočníka to bude už pátá sezóna v severočeském klubu. V něm už není jen odstřílení gólu a sbírání bodů. Během let se z něj star lídr mužstva, který dohlíží na výchovu talentovaných mladíků. Roli mentora na farmě Sparty Praha si užívá.
1: To mě právě, že naplňuje dost. Všeobecně rád jako pomáhám lidem a upřímně se o ně zajímám. A naopak, když oni jako mají upřímný zájem o moji pomoc, tak se rád roztrhám pro ně a poradím jim a pomůžu jim. Takže to mě naplňuje, to mě baví. A ať už na tom ledě nebo v té kabině, od toho tady jsem. A ty kluci to vědí. A když potřebují nebo chtějí, tak za mnou přijdou s čímkoliv. A já se snažím je vyslechnout nebo jim poradit.
0: Hokejista Filip Kuťák si osvojil roli lídra v Litoměřicích, které jsou farmou Sparty Praha a pomáhá v růstu mladším spoluhráčům. No a především o tom bude mluvit v odpoledním rozhovoru Radiožurnálu Sport.

Fotbalová Sparta se připravuje na předkolo Ligy mistrů proti Lyonu. Právě teď končí předzápasový trénink. Aktuality z Letné uslyšíte co nejdříve, nejspíš odpoledne na Radiožurnálu Sport.

0: Dobré dopoledne, je 11:30. Zprávy Radiožurnálu a Jana Gulda.
1: Všichni čtyři obvinění z březnového žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding v Pardubicích si podali stížnost proti prodloužení vazby. Okresní soud v Pardubicích ji minulý měsíc prodloužil o další 3 měsíce. Policie viní skupinu z teroristického útoku a účastnin na teroristické skupině. Při požáru výrobní haly vznikla škoda za stovky milionů korun. O stížnostech teď rozhodne krajský soud v Hradci Králové. Správa železnic a České dráhy se dohodly na převodu majetku za zhruba 7 miliard korun. Vzájemně si prodají pozemky pod tratěmi. Upozornil na to server z dopravy.cz. Smlouvu obě instituce uzavřely na konci července. Jihoindické státy Keralu a Karnátaku o víkendu zasáhly povodně. Počet obětí v obou státech je momentálně 14. V Kerale museli úřady evakuovat téměř 8 tisíc lidí. Uzavřená je taky většina škol. V sousední Karnátace připravil sesuv půdy o život 3členou rodinu. Úřad pro zvládání katastrof v Kerale očekává během dneška pokračování mírného deště a taky silný vítr. A komedie Jana Svěráka Pět švestek se na podzim dostane i do kin ve Velké Británii. Podle tvůrců jde teprve o 4. český film za posledních 30 let, kterému se podařilo proniknout do britské distribuce ve větším rozsahu. Snímek tam ponese název What a Way to Go. Film vypráví příběh 5 starých přátel, kteří se vydají na plavbu po řeckých ostrovech. Hlavní role stvárnili Lenka Termerová, Oldřich Kaiser, Petr Kostka, Dana Sislová a Jan Vlasák. Sport. Basketbalová reprezentantka Eliška Joklová podepsala v Minnesota smlouvu do konce sezóny WNBA. 24-letá rozehrávačka dosud nastoupila ve své premiérové sezóně v zámoří do 15 zápasů. Její původní roční smlouvu ale Minnesota předčasně ukončila.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Uzavřená D52 u Pohořelic a potíže na konci D35 u Ostrova. Dálnice D52 z Vídně směrem na Brno zůstává za Pohořelicemi uzavřená. Rekonstrukce víkendové tragické nehody se tam protahuje, zatím prodloužili odhad do 12:30. Objíždí se úsek mezi exity 23 Pohořelice a 16 Hrušovany. Před odklonem na 23. vzniká kolona na půl hodiny i víc od 26. kilometru, to je od sjezdu na Znojmo. Potíže hlásíte taky na D35 se ve směru z Hradce Králové na Vysoké Mýto. Je tam dlouhodobá uzavírka na konci dálnice u Ostrova. Stíždí se před tím exitem 157 a v tom sjezdu komplikuje provoz nehoda.
4: Úplně na konci odbočky na Chrudim je nehoda před kruháčem a úplně to tam stojí, vůbec se tam nedá projet.
3: Tvoří se kolony ze 155. kilometru D35 a taky na silnici 17 už od Stradouně. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně komplikace na exitu 50 Mýto, nedá se sjet z dálnice, sjezd blokuje kamion s upadlým kolem, musí se už dřív exitem 41 Cerhovice. A na pražském okruhu z D1 na D7 kolona před ucpanou odbočkou na letiště, v ní nehoda u nájezdu z Evropské, popouští se za Karlovarskou z 27. kilometru přes 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme jasno až polojasno. Při přechodně zvětšené oblačnosti se výjimečně vytvoří přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů Celsia, na Moravě až 38, na horách většinou kolem 27. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

Na radiožurnálu Sport už jste to slyšeli a rozhodně ještě několikrát a mnohokrát uslyšíte, protože je to opravdová bomba. Lukáš Horníček se stal třetím nejdražším českým fotbalistou, který teď přestoupil do Anglie, je v Newcastlu, stál 30 milionů eur a je tedy třetím nejdražším Čechem. Tím vůbec nejdražším stále zůstává Pavel Nedvěd, na druhém místě je Patrik Šik. No a můžete si vzpomenout na to, že z Girony do Wolverhamptonu Ladislav Krejčí odcházel také za 30 milionů. Bylo to ale o něco dříve, tím pádem asi můžeme započítat trochu inflace, ale každopádně na tom třetím místě se Krejčí s Horníčkem minimálně teď dělí.

0: Náš pravidelný seriál radiožurnálu Sport je tento týden o tom, jak se některé ryze mužské sporty staly přístupné i pro muže a i pro ženy a jak se začaly budovat svoji popularitu. Pokud nevíte, kam míříme, tak vám to ukážeme hned na tom sportu, který je nejpopulárnější, tedy na fotbalu. V našem seriálu se pokusíme zmapovat cestu, kterou si fotbalistky museli proklestit ze samého okraje zájmu. Vzpomínat bude první ženská členka české fotbalové síně slávy Eva Haňáková.
1: U nás fotbal vznikl v 36. roce, kdy Sparta Brno dala dohromady tým dívek a žen. A protože u nás neměli soupeře, tak jediný byl ve Vídni, takže jezdili hrát normální ligu do Vídně.
2: Na průkopnici ze Sparty Brno se začal navazovat až po 30 letech. Jedna z původních zakladatelek tohoto ženského týmu totiž připomněla jeho existenci v periodiku Mladý svět s dotazem, jestli by se s ženským fotbalem nemohlo v Československu znovu začít. A po vydání článku nakonec vzniklo 36 nových týmů. Jedním z nich i Slavia Praha. Kostru týmu tehdy tvořily hlavně házenkářky. V roce 1969 se k týmu přidala právě i Eva Haňáková, která za Slávy hrála až do roku 1990.
1: U nás vůbec nechodilo tolik lidí, chodili přátelé, chodila rodina, samozřejmě na ligové zápasy.
2: V tom udělal ženský fotbal velký pokrok i v Česku. Vždyť na loňské jarní derby Slávia Sparta dorazilo do Edenu 6322 diváků, což je ligový rekord. Nicméně ve světě se ženský fotbal těší ještě daleko větší popularitě. Na čtvrtfinále ligy mistryň mezi Barcelonou a Realem Madrid přišlo v dubnu 2022 přes 91 tisíc fanoušků. Ve stejném roce finále ženského Eura ve Wembley mezi domácí Anglií a Německem sledovalo 87 tisíc lidí. Přitom ani na ostrovech dříve zas tak moc ženský fotbal netáhl.
1: Ještě si pamatuju, že jsme jako já jako trenérka s panem trenérem Žovincem jsme v Anglii v Doncasteru remizovali 0-0 a tam bylo 7 tisíc lidí.
2: Připomněla Eva Haňáková kvalifikační utkání z Anglie z roku 2008 o postup na Euro do Finska. Právě tam pak Angličanky získaly stříbro a tímto prvním velkým úspěchem na velké akci odstartovali boom ženského fotbalu na ostrovech. Na něco takového Češky zatím čekají, protože na žádný závěrečný turnaj se ještě nikdy nedostali.
3: Potřebovali bychom to potvrdit a prokázat tím, že se dostaneme na jeden z těch závěrečných turnajů a to se nám prostě zatím bohužel nepodařilo. Takže z tohohle měřítka nám pořád ještě ten poslední krůček k tomu chybí, aby nás ten svět začal vnímat trošku vážně.
2: Říká Blanka Pěničková, další legenda českého ženského fotbalu a aktuálně trenérka reprezentačního výběru do 23 let. Tomáš Petr, Radiožurnál.

odchovancem Cugu, působil v mládežnických reprezentacích Švýcarska, dvakrát startoval také na mistrovství světa hráčů do 18 let. V nejvyšší švýcarské soutěži ale odehrál jenom 18 zápasů, většinou působil ve druhé lize. No a v minulé sezóně hrál za francouzský tým Angle, v 39 utkáních vstřelil gól a přidal 6 asistencí.

Tadej Pogačar se chystá po rekordním pátém triumfu na Tour de France, letos také na španělskou Vueltu. To je jediný ze závodů Grand Tour, který ještě nikdy v kariéře tenhle slavný Slovinec nedokázal vyhrát. Dvojnásobný mistr světa Pogačar před týdnem vyrovnal pátým triumfem na Tour de France rekord slavného závodu, navázal na svoje úspěchy, které začaly v roce 2020. Tenhle suverén posledních let na Vueltě startoval zatím jenom v roce 2020.

2019 a tehdy skončil třetí a to je jeho, připojíme si teď, opravdu neuvěřitelné, že je to jeho nejhorší výsledek, co se týče všech Grand Tour. No i Česko by chtělo jednou vychovat cyklistu takové velikosti, i proto v Tuzemsku nově působí také Czech Cycling Academy, tréninkové centrum pro mladé jezdce. Jak funguje, jaké jsou jeho ambice, jaké má vůbec česká cyklistika současné problémy, na to bude už po 13. hodině odpovídat ředitel Czech Cycling Academy Robert Kolář v pořadu Na rovinu s Tomášem Pancířem.

0: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
1: Jak sehnat pro sport víc peněz? Jak vychovávat úspěšné reprezentanty? A jak to funguje ve sportovním zákulisí?
0: Nejen na to se ptá moderátor Tomáš Pancíř v pořadu Na rovinu.
2: Ukazuje to sílu, nebo naopak malou sílu české sportovní diplomacie, nebo třeba to, že Ester Ledecká zkrátka není taková světová celebrita, aby kvůli ní se přistoupilo k takové změně?
3: Doufáte, že ten postup na šampionát tu kauzu překryje, anebo naopak doufáte, že ji nepřekryje?
4: To znamená, že jste neměl nikdy pocit, že Dukla třeba není tak chtěná v nejvyšší soutěži, nebo že Baník je víc chtěný než Dukla?
1: Na otázky Tomáše Pancíře odpovídají politici, sportovní funkcionáři i sami sportovci.
5: Tak jak jste říkal, je to 9 milionů jsou odměny, 1,5 milionů jsou náklady.
6: Asi by byl jinačí přístup, kdyby šlo o sportovce, který je z Ameriky, než z malé země, jako je Česko.
7: Já se ptám, proč nenechal tu situaci dohrát a pak se nepodíval na VAR, což běžně dělají u každé ruky, u každé penalty, kterou pískli proti nám ve všech ligových kolech.
1: Pořad Na rovinu s Tomášem Pancířem pro vás máme každé pondělí po 13. hodině.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
8: Radiožurnál 12 hodin. Začínají naše hlavní zprávy.
9: V bitcoinové kauze padly 4 obžaloby, jedna z nich i na hlavního aktéra Tomáše Jiříkovského.
10: Obviněné osobě hrozí uložení souhrnného trestu, a to ve výši odnětí svobody 20 let a propadnutí majetku a propadnutí věci.
9: Washington pomohl Tokiu s posílením japonské měny. Snaží se zabránit chaosu na světových trzích.
11: Mají oslabující jen a potřebovali trochu pomoci. Pro Japonsko jsme vždycky k dispozici.
9: Brankář Horníček přestoupil do anglického Newcastlu a stal se třetím nejdražším českým fotbalistou v historii. Na konci dálnice D35 z Hradce na Mýto před Stradouní je kolona a počasí bude slunečno, výjimečně přehánky nebo bouřky a teploty až 38 stupňů. Je pondělí 3. srpna, dobré poledne. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
9: Vrchní státní zastupitelství v Olomouci obžalovalo 4 lidi v souvislosti s bitcoinovou kauzou. Podle informací ČTK jde o už dřív odsouzeného Tomáše Jiříkovského a jeho advokáta. Dalším má být exministr spravedlnosti Pavel Blažek nebo jeho náměstek.
12: Jiříkovskému navrhla žalobkyně 20 let za mřížemi za provozování darknetového tržiště. Dalších 9 let pak za darování skoro miliardy korun ministerstvu spravedlnosti. Viní ho z praní špinavých peněz. Exministru Blažkovi a jeho někdejšímu náměstkovi Radomíru Danhelovi žalobkyně navrhuje 6,5 roku vězení a peněžité tresty v jednotkách milionů korun. Na legalizaci výnosů se měli podílet. Poslední obžalovaný advokát Kárim Tic podle státního zastupitelství celou akci zorganizoval. Hrozí mu odnětí svobody na 8 let, peněžitý trest v řádech desítek milionů korun a 8letý zákaz činnosti. Vyjádření obžalovaných scháníme. Marek Sedláček, Radiožurnál.
9: Japonsko a Spojené státy intervenovaly na devizových trzích, aby podpořili kurz jenu. Byl to první takový zásah do měnové politiky od roku 2011. Vlády obou zemí se snaží zastavit oslabování japonské měny a zabránit výprodeji státních dluhopisů. Ekonomická krize v Japonsku by totiž mohla rozkolísat globální finanční trhy.
13: Japonský jen byl na konci minulého týdne proti dolaru nejslabší za posledních 40 let. Japonskou ekonomiku dlouhodobě trápí stoupající ceny ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě. Podle japonské ministryně financí Satsuki Katayamaové jsou obě země připravené intervenovat na podporu měny i dál, pokud to bude potřeba. Pomoc komentoval i americký prezident Donald Trump. Podle něj obě země pojí velmi silné ekonomické vazby. Japonsko je mimo jiné největším vlastníkem amerických dluhopisů na světě. Jiří Chábera, Radiožurnál.
9: Maďaři začali po výzvách vlády výrazně šetřit elektřinou. O víkendu snížili spotřebu o víc než desetinu. Země se ale dál připravuje na úplné odstavení své jediné jaderné elektrárny Pakš. Kvůli kriticky nízké hladině Dunaje a nedostatku vody pro chlazení zůstává v provozu jen jeden blok.
14: Vláda spolu s odborníky a techniky podle premiéra Maďara hledá bezpečný způsob, jak v elektrárně udržet v chodu ještě poslední turbínu.
15: Bude to velmi obtížné, ale společně to zvládneme.
14: Domácnosti, firmy i instituce mezitím dobrovolně snižují spotřebu elektřiny. Zhasínají památky, snižují výkon klimatizací a večer se dočasně zastaví nákladní železniční doprava. Elektrárna Pakš totiž pokrývá asi 47% celé domácí výroby. Problémy ale hlásí i Bulharsko nebo Rumunsko. Tamní armáda včera pro zvýšení hladiny Dunaje dokonce odstřelila skálu nebo plánuje záměrně potápět čluny naložené asi 500 tunami kamení. Bára Vránová, Radiožurnál.
9: Marocká vláda obvinila z hromadného překračování hranic do španělské Seuty pašeráky. Poprvé se tak vyjádřila k událostem z minulého týdne. Při nekontrolovaném vstupu desítek tisíc migrantů na španělské území v Africe zahynulo přes 70 lidí. Pašeráky z incidentu oficiálně viní taky Madrid.
15: Svědci citovaní New Yorkskými Timesy nebo britským Guardianem uvádí, že marocká policie na hranicích v době incidentu nebyla jen nečinná, ale dokonce migranty k překročení hranice aktivně vybízela. Španělská vládní strana Sumar už taky požádala OSN o vyšetření role Maroka v incidentu. Arabské království skritizoval i šéf regionální vlády Seuty Juan Vivas. Řekl, že pokud si Maroko nepřeje dobré vztahy, musí alespoň respektovat územní celistvost Španělska. Ze Seuty Dominik Tesár, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
1: Víme, co se děje u vás.
9: Stovky handicapovaných čekají na takzvaný euroklíč. Potřebují ho k otvírání bezbariérových toalet, na nákup nových euroklíčů, ale chybí peníze, které každý rok poskytuje Ministerstvo pro místní rozvoj formou dotace.
16: Dobrá věc, ať do sprchy nebo na záchod, hezky dostupný.
17: Vozíčkář Jan Krauskop z Plzně ukazuje na svém svazku v celku běžný klíč. Na vozíku je po nehodě na motorce 15 let a stejně dlouho euroklíčem otevírá bezbariérová sociální zařízení na nádražích, úřadech nebo čerpacích stanicích. Výpadek peněz na pořízení nových euroklíčů je podle mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj Veroniky Lukášové způsobený přípravou nové dotační výzvy.
18: Předpokládáme, že podpora na realizaci projektu bude poskytnuta v průběhu letošního roku.
17: Podle Národní rady osob se zdravotním postižením budou nové euroklíče k dispozici nejdřív v říjnu nebo listopadu letošního roku. Z Plzně Pavel Hala, Radiožurnál.
9: Od tohoto měsíce platí nová pravidla pro využívání umělé inteligence. Obsah vytvořený nebo významně upravený AI musí být jasně označený. Platí to hlavně pro instituce nebo firmy. Například ikonou s textem Vytvořeno AI.
19: Nutíme makléře, aby všechny tyto fotky takto označovali. Máme na to dokonce vodoznak.
20: Popisuje výkonný ředitel realitní společnosti Century 21 Tomáš Jelínek. Cílem nových pravidel je právě to, aby lidé i hned poznali, že se dívají na obsah uměle vytvořený, nikoli reálný, nebo že si povídají se strojem, pokračuje Lucie Malá z České asociace umělé inteligence.
21: Označování chatbotů a voicebotů, vlastně kdykoliv interagujete s umělou inteligencí, tak máte právo vědět, že je to umělá inteligence a ne živý člověk.
20: Pravidla vycházejí z evropského nařízení AI Act. Za jejich porušení bude moct Český telekomunikační úřad uložit pokuty až v řádech milionů eur. Tereza Chlubná, Radiožurnál.
9: Meteorologové varují před extrémní zátěží z tepla a taky před rizikem vzniku požárů. Teploty dnes dosáhnou až 36 stupňů, zítra porostou až k 39. Horký vzduch, který do Evropy proudí z Afriky, způsobí, že se neochladí ani v noci. Jak řeší vysoké teploty v ZOO v Ústí nad Labem, teď řekne redaktorka Kateřina Kučerová.
22: Rosomákům chovatele během tropických dnů dovážejí led. Tapíry pravidelně kropí vodou a třeba prasatům visajánským připravují ovocno-zeleninové nanuky. Zvířata se můžou ochladit taky v bahništích. Asijským antilopám pak stačí stín nebo možnost schovat se do vnitřních prostor. Alpaky chovatele během dne osvěžují vodou z hadice. Ze ZOO v Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Radiožurnál.
0: Sport.
23: Brankář Lukáš Horníček se stal třetím nejdražším českým fotbalistou v historii. Zamířil z portugalské Bragy do anglického Newcastle, kde podepsal pětiletou smlouvu.
24: Za Newcastle United už v minulosti chytal jiný Čech, bývalý reprezentant Pavel Srníček. A Lukáš Horníček o něm mluvil v rozhovoru pro klubový web.
23: I odkaz, který tu zanechal, mi nakonec pomohl se rozhodnout. Je to lehčí tím, že tu nejsem prvním českým brankářem a fanoušci Pavla milovali. Byl důležitý
2: důležitým hráčem i pro národní tým. Je to velké jméno.
24: Dražšími českými fotbalisty než Horníček byli v historii jen Pavel Nedvěd při přestupu z Lazia Řím do Juventusu Turín v roce 2001 a Patrik Šik, který mířil v roce 2017 ze Sampdorie Janov do AS Řím. Kristián Šveda, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehody na D35 u Hradce a před Stradouní. Na D35 ve směru od Hradce Králové na Vysoké Mýto pozor na dvou místech. Nejdřív hned za sjezdem z D11 na kilometru 127,5 je po nehodě zabraný pravý pruh, vybočuje se tam bez kolony. Kolona potom vzniká na konci dálnice směr Mýto před dlouhodobou uzavírkou u Ostrova. Ze 156. kilometru se sunou hlavně kamiony asi 20 minut dál exitem 157 k nehodě před kruhovým objezdem. Před ním se popojíždí i silnicí 17, zámrzk Chrudim od Stradouně zase kolem 20 minut. A dálnice D52 z Vídně do Brna je za Pohořelicemi už volně, plynule průjezdná. Rekonstrukci víkendové tragické nehody dokončili, provoz je obnovený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
9: Čekáme jasno až polojasno, při přechodně zvětšené oblačnosti se výjimečně vytvoří přehánky nebo bouřky a nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů Celsia, na Moravě až 38 a na horách většinou kolem 27. Tolik zprávy.
5: Po zprávách 10 minut po 12. hodině pokračuje vysílání Radiožurnálu Sport. Připojíme jednu aktualitu, která se nevešla do hlavní zpravodajské relace. 17-letá Češka Aquabella Barbora Kalvodová obsadila na mistrovství Evropy v plaveckých sportech 11. místo, a to konkrétně v disciplíně volné solo po sobotním postupu z 10. pozice v kvalifikaci do 12členného finále. A tak dnes v Paříži nechala za sebou jenom jednu soupeřku a těsně prohrála souboj o 10. místo s Bulharkou Marii Valevovou.
3: Radiožurnál Sport
6: a Vojtěch Šafář.

0: Pirátský šátek s lepkami, přesné rituály i stejné řazení písniček za sebe. Tak to bylo podle kanoisty Martina Doktora klíčem k zisku dvou zlatých medailí na olympiádě v Atlantě. Od výhry na kilometrové trati je to dnes přesně 30 let, stejně jako od zlata oštěpaře Jana Železného. Ten se tehdy radoval z triumfu po druhé, protože zvítězil už v roce 1992 na hrách v Sydney. Ale pro Doktora to bylo premiérové olympijské zlato.
1: Udrží Martin Doktor tento náskok, zdá se, že ano, ano! Martin Doktor se stal olympijským vítězem!
2: Paradoxně teda jsem byl přímo na tom startu daleko míň nervózní než v jakýchkoliv jiných závodech předtím, protože měl jsem ten pocit, že jsem pro to udělal úplně všechno. I ty všechny moje rituály, které já jsem měl, kdy od rána jsem měl nastavený program, takový to, že všechno vám vyjde, vstanete správnou nohou a nevím co všechno, tak jsem byl soustředěný na ten závod.
3: Vzpomínal ve vysílání radiožurnálu Sport bývalý kanoista a současný sportovní ředitel Českého olympijského výboru Martin Doktor. Právě rituály a precizní příprava byly pro českého reprezentanta důležité.
2: To bylo tolik detailů, jo. Poslouchal jsem stejnou hudbu, ty písničky jsem měl za sebou jako na rozcvičování. A co je třeba zajímavý, tak já jsem měl vždycky Walkmana a pak třeba, když jsem si pořídil Discmana, tak i přesto jsem si udělal pauzu v té jedné písničce, jak se otáčí ta kazeta. Jsem si říkal, že když to neudělám, tak to bude blbě a nebude to fungovat.
3: A vedle rituálů měl Martin Doktor vždy i specifický šátek, černý a s lepkami.
2: Já jsem ho měl ani ne tak kvůli těm lepkám. Já jsem ho doopravdy měl tenkrát, protože s Metallicou a s Iron Maiden tyhle šátky dělali jako v tom větším rozměru. A on se dal složit ne na úhlopříčku, ale jako na rovno. A tím pádem tam bylo víc těch vrstav. On líp sál pot. To, že jsem tam měl ty lepky, tak to bylo vlastně nezbytný, protože oni se ani moc jiný sehnat nedali.
3: Martin Doktor vybojoval zlato na hrách v Atlantě nejprve na kilometru a následující den zvítězil i na poloviční trati. Ve dvou dnech to ale nebyly jediné zlaté medaile pro Česko. 3. srpna 1996 navázal na kanoistu Doktora taky Jan Železný, který vyhrál soutěž oštěpařů. Martin Doktor ale úspěch českého rekordmana ve velkém neslavil, protože ho následující den čekala právě 500-metrová trať. A tak to největší přišlo až po návratu ze Spojených států.
2: Když jsme se vrátili domů, tak byla obrovská oslava u nás se Zemicí, kde teda přišlo celý náměstí. To bylo teda neuvěřitelné, to jsem nečekal vůbec.
3: Mluvil Martin Doktor o oslavách zlatých úspěchů z olympiády v Atlantě. Kristián Šveda, Radiožurnál.
4: Radiožurnál Sport.
5: Jediná sportovní stanice v Česku.

Ve švýcarském Nyonu se dnes zase losují předkola evropských pohárů, ve 13 hodin Evropská liga, ve 14 hodin konferenční, no a losování toho, jak budou vypadat play-off pro Ligu mistrů, ty už máme za sebou a díky tomu víme, že fotbalisté pražské Sparty se v případě postupu přes Lyon utkají v závěrečném čtvrtém předkole Ligy mistrů s vítězem dvojzápasu mezi Fenerbahče Istanbul a Štýrským Hradcem. Sparta by začala závěrečné předkolo elitní soutěže 18. anebo 19. srpna na venkovním hřišti, odveta by potom byla na programu o týden později na Letné. Pokud by český vícemistr proti Lyonu ve třetím předkole neuspěl, tak by se rovnou přesunul do ligové fáze Evropské ligy. Sparta už má tedy všechno nalajnované. Zítra ji čeká důležitý první zápas proti Lyonu ve 20 hodin na Letné. Vy ho uslyšíte v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport.

0: Je vám teplo a potřebujete se alespoň trochu ochladit?
1: I v létě vás bereme k ledu.
0: Vysíláme totiž dál o hokeji.
1: S Martinem Procházkou je tak čas na vzpomínky na hokejové začátky a bývalé spoluhráče.
2: Já ho představím, já jsem samozřejmě hrozně rád, že Ota Vejvoda přijal pozvání do našeho pořadu.
3: Naše filozofie byla strávit co nejvíc času v útoční třetině, takže jsme byli celkem jakoby disciplinovaní ve ztrátách puku, že se nám nechtělo se nám jezdit 55 metrů na zpátek do vlastní třetiny, tak jsme se radši drželi na puku v útoční třetině. No. Hrozí to říkat vůbec, to je 30 let, je promlčení.
1: Martin Procházka si i v letních měsících zve hosty z hokejového prostředí. A do pořadu Čistá hra můžete zavolat i vy.
0: Každé úterý mezi 10. a 11. hodinou dopoledne vysíláme živě.
4: Já přišel ráno do kabiny a říkám dobrý den, tam byl jeden hráč, ten říká, ty jsi zdravil, říkám, no, já jsem tě neslyšel, tak přijď ještě jednou pozdrav na hlas, no, tak já jsem šel do dveře, vrátil jsem se zpátky, říkám dobrý den, jo, to už bylo lepší.
0: Ve vzpomínkách vás nevezmeme jen na ledovou plochu a na střídačku, ale i do hokejové šatny.
1: A ne vždy nutně za samotnými hráči, ale třeba i za kustody.
5: Jsme se honili stříkacíma pistolema a stříkali jsme po sobě vodu a kluci mě svazovali, házeli mě do bazénu a no, ale teď už to, že jo, by si říkali, aby jsme dětkovi neublížili. Vždycky za mnou přišli tyhle ta partička, tak co ty
6: slabé. Jména?
5: Neřeknu. No, tak byl to Skourovec, Kříž a tyhle ty.
1: I léto si můžete díky radiožurnálu Sport udělat částečně hokejové s pořadem Čistá hra Martina Procházky.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál je 12.30. A Jana Gulda pro vás má zprávy.
1: Skupina ČES ode dneška vyplácí svým akcionářům dividendu z loňského zisku. Za jednu akci to bude 42 korun. Energetická společnost takto celkem rozdělí přes 22 miliard. Z toho asi 16 dostane stát jako většinový akcionář. O výši dividendy rozhodla v červnu na návrh představenstva valná hromada ČESu. Výše dividendy odpovídá 80% loňského očištěného zisku firmy. Ve Vyškově dnes začíná zkrácený úvodní kurz pro aktivní zálohy. Potrvá 4 týdny, namísto obvyklých 6 účastníci, ale nebudou mít volné víkendy. Krátký letní turnus je určený lidem, kteří mají časově náročné zaměstnání nebo se jim nehodí jiný termín během roku, třeba učitelům, hercům nebo lékařům. V jihokorejském městě Yangsan naměřili v neděli 42,5 stupně Celsia. Je to nejvyšší teplota od začátku měření před 122 lety. Úřady zakázaly veškeré venkovní akce a zvýšily výstrahu před extrémním horkem. To umožní místním samosprávám čerpat peníze na zvládání krize. Ve městech se zdarma rozdává voda nebo slunečníky a vznikají také klimatizované prostory, kde se lidi můžou před vedrem ukrýt. A pokračuje divadelní festival Jiráskův Hronov. Dnešní program nabídne mimo jiné tragikomedii, prvočísla nebo drama Její pastorkyně. Pro návštěvníky je připravená i výstava o spisovateli Alojsi Jiráskovi, sokolských ideálech a hrdinství československých legionářů. Sport. Fotbalisti Sparty znají soupeře pro případné 4. předkolo Ligy mistrů, pokud Pražani postoupí přes Lyon. Utkají se s vítězem duelu Fenerbahce-Istanbul se Šturmem Graz. Určil to los v sídle Evropské fotbalové unie ve švýcarském Nyonu. První zápas 3. předkola s Lyonem se hrají letenští zítra večer na domácím hřišti.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda ve sjezdu z D11 na D35 a kolony taky na konci D35 u Ostrova. Na dálnici D11 ve směru z Prahy na Hradec Králové pozorně na exitu 84 v samotném sjezdu na dálnici D35 směr Vysoké Mýto vzniká kratší fronta, protože kousek za sjezdem na kilometru 127,5 se po kolizi osobního a nákladního auta projíždí jenom levým pruhem zdržení drobné. Potom na konci dálnice D35 ve směru z Hradce Králové na Vysoké Mýto je jednak dlouhodobá uzavírka, musí se z dálnice sjíždět exitem 157, to je sjezd na Chrudim, a tam před kruhovým objezdem u Ostrova řeší nehodu a vzniká kolona ze 156. kilometru D35. Ta zabere asi čtvrt hodiny a popojíždí se před kruhovým objezdem i silnicí 17 od Stradouně, zhruba 20 minut. Silnice 10 Železný Brod Tanwald je neprůjezdná v Loužnici, nákladní vozidlo tam strhlo elektrické kabely. V Praze na jižní spojce směr Černý most čekejte kratší kolonu od sjezdu do Švehlovy na Hostivař na Lanový most, tam překáží porouchané osobní auto. A na městském okruhu ve Strahovském tunelu ve směru ze Smíchova nahoru na Břevnov se teď rozjíždí kolona, velmi pomalu tam jelo porouchané auto pravým pruhem, už se dostalo mimo tunel, teď provoz sklidní. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme jasno až polojasno, při přechodně zvětšené oblačnosti se výjimečně vytvoří přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů Celsia, na Moravě až 38 a na horách většinou kolem 27. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Teploty v posledních týdnech stoupají nejenom v Česku nad tropickou třicítku a dopady horka jsou patrné i vysoko v horách. Kvůli tání se zvyšuje navíc i riziko pádu kamenů. No a na některých vrcholech teď platí omezení anebo doporučení vůbec se nahoru nevydávat. Je to běžné nebo jde o anomálii? I o tom teď budeme mluvit s manažerem sekce vzdělávání Českého horolezeckého svazu Břetislavem Brodským. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak to první, co asi udělá každý člověk, který by se chystal někam na vrchol, je právě si ten vrchol vybrat. Slyšeli jsme, že zavřený je Matterhorn, možná to platí i jinde. Jak vážná je ta situace a můžete nám i vysvětlit, proč ty cesty jsou zavřené?
1: Tak nejvíce teďka mluví samozřejmě o tom Matterhornu. Horští vůdci v Zermattu klientům výstup nedoporučují, protože v polovině července se na normální cestě pohřebení herny utrhly obrovské skály a záchranáři museli vrtulníkem stáhnout z hory asi 90 lesců. Podobně stažená italská papežská cesta na Mont Blanc. Formálně to není úřední zákaz, je to jen doporučení, ale beru to velmi vážně. Prezident Swiss Alpine klubu v Zermattu to označil za rovné sebevraždě, takže bych doporučil to skutečně vyslyšet.
0: Vy jste říkal, my jsme tedy řekli, že padají kameny, vy říkáte dokonce celé skály. Jak často se stává, že cesty se stávají neschůdnými? Je to normální, je to běžné každé léto?
1: Zatím je to spíš anomálie, ale začínáme podobné problémy v horách sledovat čím dál častěji, takže za pár let ta odpověď nejspíš bude, že to již anomálie není. Podobná uzavírka na Matterhornu je doložená i z minulosti, ale horský vůdci teď popisují, že se hory mění prakticky každou sezónu a nejednou za pár let jako dřív.
0: Představme si, že se tedy rozhodneme, že se vydáme na nějakou horu, tak by asi bylo dobré ověřit, jestli je tedy schůdná nebo ne, jestli je tam právě to zmiňované doporučení. Kde vlastně brát informace?
1: Tak ideálně je to od místních horských vůdců a horských služeb dané oblasti. Stránky horolezeckých spolků v Zermattu či Chamonix, hlášení horských chat, případně specializované servery a sledující aktuální podmínky. Určitě nefungují staré zkušenosti nebo turistický průvodce z minulých let. Bohužel neexistuje jednotný web, takže nejlepší jsou skutečně horský vůdci Chamonix, případně je super doporučení volat na chaty, kdy chataři mají nejaktuálnější info lokální znalost. Takže asi ty chaty bych doporučil jako nejlepší.
0: Chaty, stále si povídáme se šéfem sekce vzdělávání Českého horolezeckého svazu Břetislavem Brodským. Znamená to, že největší riziko, tedy Matterhorn, Mont Blanc, ten jste zmínil, co třeba takové Dolomity nebo nějaké hory, které jsou Česku daleko bližší. Zkrátka, kde všude je to podobné riziko, že se kameny uvolňují, kde to hrozí?
1: Tak v Česku to úplně není úplně stejný, protože tam je založeno na tání permafrostu, na vlastně nižší nulové teplotě, že vlastně klesá ta teplota vlastně ve vyšších výškách, ale celý Alpy, určitě celý Dolomity, v tuhle chvíli určitě i Himalaj.
0: No, kvůli kamení museli svůj výstup na pákistánskou horu Nanga Parbat ukončit dva čeští lezci, Tomáš Petreček a Martin Holeček, takže teď se dostáváme mimo Evropu. Dokázal byste našim posluchačům přiblížit, co jim vlastně hrozilo?
1: Tak tam přišla bouřka a s tím neobvykle vysoko vystoupila nulová izoterma, tedy hranice, na kterou už normálně mrzne. A ta se celkově posouvá teďka výš. Stejně tak u nás, stejně tak v tom Pakistánu. Podle jich vlastních slov kluků šlo skutečně o anomálii, jenže oni v tu chvíli byli přesně v jejím středu. Sníh měkl, skála v klíčovém kuáru se začala uvolňovat, začaly lítat kameny a s tím samým kuárem pod jejich bivakem spouštěly laviny, lítaly tam šutry. Byly víc než byly ve spodní třetině cesty, takže další čekání by znamenalo zůstat do střelu padajícího kamene a lavin. Proto kluci radši sestoupili a uvažují o dalším pokusu.
0: No, tak to vůbec nezní hezky, pokud vám na hlavu létají kameny a pod vaším stanem se začínají spouštět laviny. To vůbec nezní dobře. Stále si povídáme se šéfem sekce vzdělávání Českého horolezeckého svazu Břetislavem Brodským. My už jsme tedy zmínili, že kameny kvůli zvyšující se teplotě padají v Alpách, padají také v Himalájích. Co když se podíváme na sever, kam by tedy Čech, tuzemec, mohl zkusit vyrazit na nějakou vysokohorskou túru?
1: Tak obecně ty vysokohorské túry problém nejsou, když se nekombinuje led a sníh a skutečně se vyhýbat vlastně těm ledovcovým věcím tam, kde se taje ten permafrost. To znamená, je spousta túr, které se dají udělat i v Alpách, ale je potřeba skutečně jako výrazně vybírat. Je potřeba sledovat teplotu, sledovat srážky, když už jdeme po sněhu, kde je oteplení a hlavně mokrý sníh jako je velký spouštěč.
0: No, vy jste teďka,
1: pardon. Podmínky už, jenom to dopovím, několik týdnů dopředu, že neznamená to, že dneska zmrzlo, že je bezpečno, ale to je takový pocit falešného bezpečí, když už člověk někam jde, potřeba díl dopředu vědět, jaký tam podmínky jsou.
0: Zkusme si představit, že několik týdnů dopředu trochu podcením situaci a teď už se ocitnu v samotném terénu, tak jak poznat, že se ty podmínky zhoršují? Vy jste říkal, tající sníh, to je rozhodně varovné znamení, a v případě, že tedy zjistím, že to není dobré, co bych měl dělat? Jak se zachovat, pokud jsem vystavený podobnému riziku?
1: Určitě to chce poslouchat tu horu, zvuky padajícího kamení, určitě sledovat čerstvé stopy ze sesuvů. Je vhodný volit ranní hodiny, kdy je terén ještě zmrzlejší a stabilnější. A co je nejdůležitější, umět se včas otočit, jako to dělali kluci Mára Holeček s Tomášem Petrečkem. To je nejdůležitější, prostě posoudit situaci a říct, vracím se.
0: Tak to je rada na závěr od manažera sekce vzdělávání Českého horolezeckého svazu Břetislava Brodského. Mockrát děkujeme, že jste si na nás udělal čas.
1: Děkuju.

0: Golfistka Sára Kousková o víkendu vybojovala nejlepší český výsledek v historii mezi absolutní světovou špičkou na britském Women's Open, obsadila dělenou 12. pozici a dokázala konkurovat těm nejlepším hráčkám světa. A my si pustíme tenhle příspěvek, co nevidět.
1: Vážím se toho moc, vlastně tomu asi trošku zatím ještě nevěřím, ale bylo to skvělý a máme z toho obrovskou radost, protože je to přesně ten golf, na který jsme se připravovali celý rok nebo v podstatě celou moji kariéru.
2: Sára Kousková nechtěla opakovat minulý rok, kdy při svých prvních dvou startech na turnajích kategorie Major skončila ve druhé stovce pořadí.
1: Chtěli jsme si to letos pohlídat, protože loni jsem, myslím, byla už relativně docela unavená a na těch majorech to úplně nevyšlo, takže i s tou zkušeností jsme se na to letos chtěli připravit.
2: Kvalitní příprava se projevila už před několika týdny ve francouzském Evianu, když na tamním majoru Kousková prošla takzvaným katem do víkendových kol a skončila 57. Na Women's Open na hřišti Royal Litem a St. Anne's dokonce v posledním nedělním kole zahrála nejlepších 18 jamek ze všech hráček. Gradace formy tak díky vyváženému kalendáři přišla dokonale.
1: Tím, že jsem si dala pauzu před českým turnajem v Berouně pořádně potrénovat, tak asi to všechno do sebe tak krásně zaklaplo. A byť v golfu ta forma plánovat vůbec nejde, tak musím říct, že se nám podařilo jí vygradovat až sem.
2: 12. místo je výrazným vylepšením českého maxima, které 50. místem od roku 2018 držela Klára Davidson-Spilková. Už ve čtvrtek startuje další dobře obsazený turnaj v Londýně a na oslavu historického výsledku, tak 27letá Kousková čas neměla.
1: Upřímně vůbec. Já jsem se pokoušela přecestovat už na další turnaj, takže jsem většinu večera strávila v autě na cestě k Londýnu. Teďka mám teda na programu hlavně odpočinek, protože to bylo fakt hodně náročný, abych stihla nazbírat síle ještě před tím posledním. Tady na ostrovech a pak se těším.

0: vysílání radiožurnálu Sport už neodmyslitelně patří taky výjezdy naší fotbalové talk show Desítka.
1: Dobrý den, začíná další živá desítka Pavla Horváta. Tento rok je speciální, protože si připomínáme 50 let od zlata československých fotbalistů na Euro 1976 v Bělehradě a taky 30 let od stříbra českých fotbalistů v Anglii na mistrovství Evropy.
2: Ve čtvrtek 6. srpna se vypravíme do Zubří a kromě našeho experta Pavla Horváta se znovu můžete těšit i na historky autora legendárního gólu mistra Evropy z roku 1976 Antonína Panenky.
3: Můj spoluhráč Bohemce a do dneška nejlepší kamarád Karel Dobijáš, on se zhlídnul v anglickém hráči Georgi Bestovi. A George Best byl jeden z mála hráčů, který měl opravdu dlouhý vlasy až na ramena. A on si ty vlasy nechal takhle narůst, takže byl tím známý. Já pamatuju se, když přišel do Bohemky, první, co ho přivítal trenér Pospíchal, mu říká: Karolko, ale s takovýma vlasama bys tady neměl hrát, měl bys se nechal ostříhat. A on říkal: pán trenér, to radši odjedím z tohoto klubu.
0: Kromě Horváta s Panenkou do Zubří dorazí i vzácný host, mistr německé Bundesligy s Kaiserslauternem a kapitán stříbrného výběru z Eura 1996 Miroslav Kadlec, který tehdy před finále ve Wembley představoval své spoluhráče anglické královně.
4: Nebylo to vůbec jednoduché, protože člověk se soustředí na fotbal a teď přišel tiskový mluvčí a vykládal mi tam nějaký protokol, co se bude dít před zápasem, jak se máme chovat, a v ten moment jsem si to tak neuvědomoval, ale když jsem přijel domů, tak se mě, musím říct, že lidi ptali,

0: víc snad na královnu, než na ten fotbal.
1: Desítka Pavla Horváta živě.
2: Ve čtvrtek 6. srpna od 19 hodin v klubu Zubří.
1: Podrobnosti najdete na webu radiožurnalsport.cz.
2: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Výživa Umara nově v Česku. Běháte, jezdíte na kole nebo cvičíte ve fitku? Umara vám dodá energii i podporu v regeneraci. Spolehlivá švédská výživa pro každý sportovní výkon. www.umara.cz.
1: Dobré odpoledne, je 13 hodin. A Jana Gulda pro vás má zprávy.
2: Olomoucké státní zastupitelství obžalovalo v bitcoinové kauze 4 lidi. Fotbalisti Sparty se připravují na duel třetího předkola Ligy mistrů proti Olympiku Lyon. Nehoda brzdí provoz na dálnici D11 na 15. kilometru směrem do Hradce Králové. A počasí bude slunečno, výjimečně přeháňky nebo bouřky a teploty až 38 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Bitcoinová kauza míří k soudu. Vrchní státní zastupitelství v Olomouci obžalovalo 4 lidi. Radiožurnálu to potvrdil šéf olomouckých žalobců Radim Dragoun. Případ bude řešit brněnský krajský soud. Podle informací ČTK jde o Tomáše Jiřikovského, kterému žalobkyně navrhuje 20 let vězení za provozování darknetového tržiště s drogami a zbraněmi. Dalších 9 let pro něj chce za praní špinavých peněz, a to v podobě darování bitcoinů ministerstvu spravedlnosti. Na tom se další dva obžalovaní údajně podíleli, říká Dragoun.
3: Dále jsou trestně stíháni a následně tady na ně byla podána obžaloba další dvě osoby, kterým je kladenou za vinu, že se podíleli na legalizace výnosu z trestné činnosti související s darknetovým tržištěm a s darováním bitcoinu ministerstvu spravedlnosti, přičemž zároveň porušili své povinnosti jako úředních osob.
2: Podle ČTK jde o ex-ministra spravedlnosti Pavla Blaška a jeho náměstka Radomíra Daňhela. Posledním obžalovaným je advokát Jiřikovského Kárim Tic. Obžalovaní redakci nezvedají telefon. Web státního zdravotního ústavu po sobotním útoku hackerů znovu funguje, informovala o tom mluvčí ústavu Štěpánka Čechová. Podle ní výpadek nějak neovlivnil obsah webu ani neohrozil citlivá data nebo laboratorní údaje.
4: S ohledem na to, že webové stránky Státního zdravotního ústavu obsahují pouze veřejné informace a jsou provozovány odděleně od dalších systémů, nebyl nijak dotčen chod ústavu ani ohrožena jakákoliv laboratorní data. Celý incident jsme také nahlásili Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Nadále probíhá technická a forenzní analýza.
2: Meteorologové varují před přehřátím a dehydratací. Výstraha před extrémní zátěží teplem na jihu Moravy platí až do odvolání. Opatrní by ale měli být lidi i ve zbytku republiky, kde je zátěž vysoká. Situaci navíc zhoršují tropické noci, při kterých teploty neklesnou pod 20 stupňů. Na většině území Česka dál platí taky výstraha před vznikem požáru. Polský plavec Bartolomiej Kubkowski jako první člověk na světě přeplaval Baltské moře. Vzdálenost 160 kilometrů mezi Švédskem a Polskem urazil za 56 hodin. Kubkowského výkon taky doprovází charitativní sbírka pro nadaci Bojovníci s rakovinou.
5: Polák Bartolomiej Kubkowski se po celou dobu, kdy byl v moři, nesměl dotknout záchranného kruhu. Jídlo a pití mu podávali z doprovodného plavidla. Při každé zastávce mu ale hrozilo podchlazení. Po 56 hodinách plavání v Baltském moři se Kubkowski vynořil na pláži v Dživnově. Tam ho vítali nejen jeho blízcí a členové realizačního týmu, ale také turisté. Při posledních krocích, kdy vycházel z moře na pláž, se sotva držel na nohou. Kubkowski se Baltské moře mezi Švédskem a Polskem pokusil přeplavat celkem 5x. Čtvrtý pokus musel ukončit 11 kilometrů před cílem. Nyní během své plavby pomohl pro pacienty s rakovinou vybrat 3 miliony a 700 tisíc korun. Z Polska Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
6: Sport. Fotbalisté Sparty se chystají na boj o hlavní fázi Ligy mistrů. Už zítra je čeká na Letné úvodní zápas třetího předkola proti Olympiku Lyon.
7: Předzápasový trénink absolvovali fotbalisté Sparty dopoledne v tréninkovém centru na Strahově. Na soupisce pro duel proti Lyonu nechybí útočník Jonathan Braut Brunes, který v pátek při své premiéře v dresu Pražanů skóroval proti Zlínu. Na poslední chvíli Sparta dopsala i další posil, záložníka Romana Macka. Nastoupit naopak nesmí obránce Tobias Gudal, který ještě v Tromze zasáhl do kvalifikace Evropské ligy. Duel třetího předkola Ligy mistrů mezi fotbalisty Sparty a Lyonu začne v přímém přenosu Radiožurnálu Sport v úterý ve 20 hodin. Ze Strahova Tomáš Petr. Radiožurnál.
6: Pokud Sparta přes Lyon postoupí, čeká ji v závěrečném předkole vítěz duelu Fenerbahče Istanbul Sturm Graz.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Zavřená silnice do Harachova, kolony u Havlíčkova Brodu. Silnice 10 z Turnova do Harachova je v Loužnici, neprůjezdná v obou směrech. Hasiči odklízejí spadlé dráty vysokého napětí. Podle naší zpravodajky jsou tam objížďky pouze pro osobní auta.
9: Teď jsme to projeli, je to přímo v Loužnici a hasiči to doporučují objíždět v rámci té vesnice, ale pouze pro osobní auta. Nákladňáky musí stát v obou směrech.
8: Na silnici 17 z Vysokého Mýta do Chrudimi čekejte kolony za Stradouní. Na kruhovém objezdu nájezdu na dálnici D35 uklízejí po nehodě a zdržíte se hlavně ve směru z Mýta k dálnici. Kolona je tam asi na 15 minut. Na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova čekejte kolony za dálnicí D1 mezi Vystrkovem a Ončovicemi. Hned dva semafory za sebou a kolona je tam na 25 minut. Podobná situace je na silnici 38 z Jihlavy do Havlíčkova Brodu mezi D1 a Štoky na dvou místech omezení. A 38 ještě jednou kolony hlásíte i za Havlíčkovým Brodem směrem na Kolín. U Rozňáku taky u Skuhrova pracuje údržba, projíždí se Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme jasno až polojasno, při přechodně zvětšené oblačnosti se výjimečně vytvoří přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů Celsia, na Moravě až 38, na horách většinou kolem 27. Ještě informace o energetické situaci, základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
0: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
10: Bude za 3 roky startovat slavná Tour de France v Praze? Co by to obnášelo? Co čekat od největšího českého etapového závodu Czech Tour, který se pojede už příští týden? A co si cyklistický svaz slibuje od projektu České cyklistické akademie? O tom všem budeme mluvit na rovinu v příštích minutách vysílání radiožurnálu Sport. Naším dnešním hostem je Robert Kolář, viceprezident Českého svazu cyklistiky, člen pracovní skupiny ke startu Tour de France na českém území a také prezident největšího tuzemského závodu Czech Tour. Dobrý den, vítejte v našem vysílání.
11: Hezké odpoledne.
10: Před týdnem skončila Tour de France, viděli jsme, jakou obrovskou pozornost fanoušků přitáhla. Už za 3 roky by přitom tahle pozornost mohla být upřena také na české území, protože Česko se uchází o možnost, aby právě u nás slavná Tour de France odstartovala. Jaké jsou šance, že to klapne?
11: Tak já si myslím, že po formální stránce Česká republika učinila vše, co učinit měla. Ještě za předchozí vlády pan premiér Fiala přijal pana Prudhomme v Kramářově vile a vlastně započala ta diskuze o Tour de France a ještě tehdejší vláda ustanovila pracovní skupinu, která v podstatě začala dělat první kroky. Myslím si, že důležitým krokem pro to, aby Tour de France v České republice vůbec byla skutečnost, že dnešní vláda se vlastně k tomu projektu přihlásila a v podstatě tu pracovní skupinu pouze obměnila, logicky je v ní pan ministr pro sport Bolík Šťastný a logicky tím, že došlo k personální výměně na pozici předsedy Národní sportovní agentury, tak je tam Karel Kovář, jinak zůstala ta skupina v podstatě netknutá. Poté probíhala návštěva v České republice druhá pana Prudhomme, kde mu byl ten projekt, nebo naše představa o tom, jak by Tour de France v České republice mohla vypadat, už předložena v nějakých konkrétnějších obrysech. Nicméně ten klíčový okamžik se odehraje podle mého názoru v červnu 27, kdy se před Tour de France rozhodne, kde bude startovat v roce 29 a teď pokud jsme tedy nohama na zemi, tak je potřeba si na férovku říct, že jediným zájemcem není jenom Česká republika, je tady i Slovinsko. Slovinsko má určitě silného ambasadora a lobbystu.
10: Tady je
11: Pogačara, to je naprosto jasné a vezmeme-li v úvahu, že nikdo není sportovně nesmrtelný, takže i tady Pogačar bude mít nějakou křivku té své sportovní kariéry. A
10: mohlo by to být loučení Tadej Pogačara z Tour de France?
11: Přesně, lze předpokládat, že možná tady Pogačar má v hlavě, že by rád v roce 29 se rozloučil s domácím publikem, s domácími fanoušky, ale i s celým světem samozřejmě úvodem Tour de France ve Slovinsku, takže to bych vůbec nepodceňoval. A dalším uchazečem, pokud vím, který je Německo, kde v podstatě v roce 29 bude 40 let od změny režimu tady u nás ve východní a střední Evropě od pádu komunismu, a oni mají představu, že by Tour de France startovali vlastně na čáře, kde kdysi stála berlínská zeď, čili takový nějaký ideový podtext. Takže já si myslím, že my jsme na to připraveni jako Česká republika dobře, ale máme silné soupeře sportovní. A podle mého názoru to, co bude také klíčové, je zajištění financování projektu, protože Tour de France to není jenom to startovní pole, ale je to spousty a spousty lidí kolem, ať už z těch týmů, anebo těch samotných organizátorů, a samozřejmě je to finančně velmi nákladný projekt.
10: Kolik už stála příprava toho a kandidatura?
11: Aby vám pravdu řekl, to financování od ustanovení té skupiny jde přes Národní sportovní agenturu, a tudíž to nejsem schopný říct, ale vím úplně na konci, že se mluví, že samotná Tour de France, pokud by byla, takže je to nějaké 600-700 milionů za ty 3 dny.
10: Ty peníze, ano, jsou někde přislíbeny?
11: Já si myslím, že z mýho pohledu organizátor Tour de France ASO vychází z toho, co je naprosto běžné ve Francii, a tam to skutečně tak funguje, že tam se města, obce, regiony předhání o to, aby se Tour de France tam jela, a z převážné části ten závod je financován vlastně z těch municipálních rozpočtů. A když tady pan Prudhomme byl, nevím, jestli to byl březen, tuším, v České republice na návštěvě, tak ten dotaz přímo padl, jestli je možný nějakým způsobem to kofinancovat z privátních zdrojů, a on tenkrát odpověděl, jestli jsem tomu dobře rozuměl, že oni preferují, aby to bylo na bázi veřejných zdrojů, a proto vlastně chtějí vždycky garanci té lokální vlády.
10: Takže by to měl platit stát, kraje a
11: města? Ano, přesně. Měla by to být nějaká struktura, podle mého názoru, stát, kraje a municipality.
10: A to už je předdomluvené, protože už v únoru se objevily informace, kudy by ta trasa Tour de France na českém území měla vést. Jednala o tom i vláda. Plány jsou takové, že první etapa by měla být z Prahy přes Křivoklátsko zpátky do hlavního města, druhá z Tábora do Českých Budějovic, třetí z Českého Krumlova přes Prachatice, Vimperk do Šumavské Kvildy. Tak ty kraje a ta města, kterých se to týká, už s tím počítají?
11: Vím, že se s nima diskutuje, ale upřímně řečeno, a nevím, teď budu říkat opravdu, je to moje spekulace, nemyslím si, že o tom ta jednotlivá krajská zastupitelstva i vláda doposud hlasovali.
10: Ono, do té doby také budou volby, to znamená, že ty komunální letos na podzim, takže tam ten čas je. Tahle ta trasa, ta už je, řekněme, definitivní, nebo je šance, že by se nějakým zásadnějším způsobem ještě změnila?
11: Aby vám pravdu řekl, nevím. Jako já vycházím z toho, že pracovní skupina se zhodla na těchto 3 etapách, a já to beru, že to je dáno.
10: Vy jste z Moravy, závody, na kterých se podílíte, tak mají velké části na Moravě. Není vám líto, že tady Tour de France na Moravu nezavítá?
11: Tak bylo by to asi pěkné, kdyby se jedna z etap jela i na Moravě. Samozřejmě jedna věc je ta logistika vůbec toho, protože musím vám brát v úvahu nějaký takový trochu zázemí těch týmů, těch závodníků, že se pořád stěhují z místa na místo. To je jedna věc. Druhá věc, a to padlo na obou dvou schůzkách s představiteli ASA, že oni by preferovali, aby vlastně ta trasa, pak když by se jelo v České republice, tak aby byla pokud možno směřovaná tak, že bude co nejblíž hranicím s Německem. Jo. Případně oni preferovali, kdyby se třeba dalo domluvit, že vlastně ta poslední etapa by začínala v České republice a končila v Německu. Ale vlastně to zadání je takové, že oni by preferovali, aby v podstatě jsme se co nejblíž blížili k hranicím Francie.
10: Vy už jste říkal, že příprava celého toho projektu začala za minulé vlády Petra Fialy. Máte pocit, že ta podpora současné vlády je stejná, stejně intenzivní, dostatečná?
11: Tak já vycházím z toho, že první krok, a ten je naprosto zásadní, že nová vláda se vlastně k tomu projektu přihlásila se k němu tím, že do pracovní skupiny jmenovala ministra, člena vlády, což si myslím, že je výrazný signál, pakliže je člen vlády členem takové přípravné skupiny, a myslím si, že to je signál o tom, že to bere vážně tím, že je tam nový předseda Národní sportovní agentury, tak to je určitě další krok, který tomu dává tu kredibilitu tomu projektu. A já si myslím, že z mýho pohledu klíčový bude opravdu nějaký koordinovaný jednání vlády, ale teď říkám svůj názor, nevím, jestli k němu dojde, z představitelů těch krajů a větších měst, aby se to skutečně dohodlo to financování napříč.
10: Může hrát roli další lobbying, třeba komerční, protože samozřejmě Škoda Auto je dlouhodobě partnerem Tour de France. Může třeba tohle být plusový bod pro Česko?
11: Tak já bych určitě tenhle moment nepodceňoval, to, že Škodovka je partnerem Tour de France a dlouhodobým partnerem Tour de France, je všeobecně známo, to, že organizátoři Tour de France stojí o to, aby vlastně to partnerství pokračovalo, to je taky známo. Vím, že ve Škodovce, a to teď opravdu vím jenom z médií, že byly nějaké úvahy o tom, nebo diskuze, jestli vlastně v tomto projektu dál pokračovat, jestli se Škodovka má nadále účastnit Tour de France, takže já si myslím, že pro pořadatele Tour de France určitě to, že stojí o Škodovku a že Škodovka jako sídlí na území České republiky, není určitě opomenutelný argument.
10: Mluvíme o možnosti, že by se tady Tour de France jela v roce 2029. Pokud by tenhle rok nevyšel, budete mít zájem o nějaký další ročník?
11: Tak já si myslím, že z mýho pohledu je to naprosto logické, protože já to beru tak, při té konkurenci, kterou jsem tady vyjmenoval, tak to může vyjít, ale taky to nemusí vyjít nebylo by to zase podle mě žádná extra prohra, ale já si myslím, že na Tour de France už hodně odpracovalo a určitě, kdyby nevyšel rok 29, tak si myslím, že máme mít ambici usilovat o některý z dalších ročníků.
10: Viceprezident Českého svazu cyklistiky Robert Kulář je dnešním hostem radiožurnálu Sport.
0: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
10: Už příští týden začne Czech Tour, největší profesionální etapový cyklistický závod na českém území. Vám se ho letos podařilo dostat do vyšší kategorie UCI Pro Series. Co to pro Czech Tour znamená?
11: Tak pro Czech Tour to znamená především prestiž. Jo? Je to závod vyšší úrovně, tím, že je to závod vyšší úrovně, tak primárně si tam týmy a závodníci vědou lepší body a pak, když oni soutěží v rámci ratingu UCI o pořadí, o to být World Tourovým týmem, tak samozřejmě určitě na Czech Tour v roce 26 si vyjedou ty týmy úplně jiné body, než když si vyjeli na Czech Tour 2025. Takže to je ten první rozdíl.
10: Projeví se to v obsazení? Přijedou lepší cyklisté?
11: Já si myslím, že podle mého názoru se to projeví v obsazení určitě. Já mám zkušenost, že z těch minulých let, že český fanoušek rád uvítá nějaký známý jména, jo, prostě, který znají z historie, a myslím si, že ten závodník už nemusí být v tu chvíli na úplným vrcholu, že jo. V roce 24 byl na Czech Tour Alaphilippe, měli jsme tady Chrise Froome, a Chris Froome už v tu dobu, kdy byl na Czech Tour, určitě nepodával výkon jako v dobách, když vyhrával Tour de France, ale ta atmosféra podél trati byla naprosto úžasná. Ani jsem nevěřil, že jsou lidé po České republice schopni vytvořit tolik různých billboardů po domácku vyrobených, jo, na nějakých krabicích, které podporovali Chrise Froome. A vím, že když jsme startovali, tak kolem mě byl velký chumel fanoušků, který chtěli podepisovat knihy, tak nám to dokonce komplikovalo vlastně organizaci toho závodu, aby jsme zase dodrželi ten časový harmonogram, kdy teda odstartujeme. Takže já si myslím, že ty osobnosti světové cyklistiky jsou důležitý, a já bych řekl, že to, co asi nejvíc můžeme nabídnout letos příznivcům cyklistiky, kteří ať už budou sledovat Czech Tour v televizi, což je podle mě důležité, že to můžou, anebo podél trati, takže tady bude Mikel Landa. Mikel Landa se bude připravovat na Vueltu a byť je mu 630, tak si myslím, že patří k špičkovým cyklistům pořád. Byl domestikem Chrise Froome v týmu Ineos, takže já si myslím, že to je zrovna jméno, který bude asi diváky lákat.
10: Letos budou 4 etapy z Prahy do Karlových Varů, z Mladé Boleslavy na Ještěc, Pardubic na Dlouhé Stráně a závěrečná povede z Kroměříže na Pustevny. Když jsme před chvílí mluvili o tom, že na Tour de France přispívají ta města za to, že u nich Tour de France startuje, u Czech Tour to takhle nefunguje, anebo také je to jeden z příjmů celého toho podniku?
11: Je to jeden z příjmů, ale já bych řekl, že hodně, hodně zanedbatelných příjmů. Významné jsou spíše ty kraje. Ten krajský rozpočet je schopen přispět částkou, která už se v tom rozpočtu nějakým způsobem projeví. Upřímně řečeno, ta menší města, vzhledem k tomu, jaká mají rozpočty, a teď budu-li upřímný, tak já když vezmu, že jsem sám, já nevím, starosta, zastupitel, radní 20-30 tisícového města, tak úplně na rovinu. Kdyby oni nám dali 200 tisíc, tak nám těch 200 tisíc v tom rozpočtu toho závodu nehraje absolutně vůbec žádnou roli. A já si zase na druhé straně dovedu představit, že v tom menším městečku, když dají 200 tisíc nějakému místnímu klubu na děti sportující, tak to může být třeba jejich roční rozpočet. Jo? Takže já k tomu trochu přistupuji i tak, aby jsme my nevysávali přes Czech Tour peníze, které vlastně můžou sloužit těm místním klubům a pro ně jsou daleko důležitější než pro nás. Ale spíš moje taková nějaká idea, ke které bych rád doputoval diskuzi s hejtmany, by měla být taková, že my bychom vždycky každému hejtmanovi řekli, projedeme vaším krajem tolik a tolik kilometrů, máme tady tolik a tolik startovních míst, cílových míst, projednejte na krajském zastupitelstvu, že nám dáte větší částku a současně sdělte, že ta podpora z kraje už znamená, že my vůbec nebudeme ta města o nic žádat. Necháme ty prostředky opravdu na to, co je podle mě pro ně, vlastně to je jejich svět, oni jsou zastupitelé té dané municipality, té dané lokality a zodpovídají se těm lidem, kteří tam žijí, takže si myslím, že to je tak správně.
10: Kolik stojí Czech Tour?
11: No, samozřejmě je to trochu plovoucí, ale řekněme, ten rozptyl je nějakých 52 až 55 milionů a v podstatě ta asi největší položka, která vám v tom vyjíbe, jsou jednak kurzové vlivy, že jo, protože startovní a prize money platíte v eurech a druhý jako plovoucí parametr je vlastně, kolik World Tourových týmů vám přijede, protože samozřejmě to startovní se odvíjí od toho, na jaké úrovni ten klub, ten tým jezdí.
10: Co je nejtěžší na pořádání takového závodu? Uzavírky, vyjednání všech povolení ohledně trasy?
11: Já bych řekl ano, myslím, že jste to trefil naprosto přesně. Já mám v hlavě dvě priority. První priorita je ta, která a ta je ta nejvyšší, ta se odehrává přímo aktuálně při tom závodě a to je bezpečnost závodníků, protože já si myslím, že to je nade vše a v podstatě jde o jejich zdraví, jde o jejich kariéru a my musíme udělat jako pořadatel vše pro to, aby všichni vždycky dojeli zdraví a v pořádku ze startu do cíle. A druhá věc je ta, kterou jste zmiňoval a na tom vlastně začíná práce de facto už od listopadu, od prosince, kdy my si vydefinujeme tratě a pak musíme žádat o povolení pro takzvanou klouzavou závěru, na kterou jedem. A tam v podstatě spočívá největší úskalí a sice, že my vedeme ty diskuze, ale protože je vedeme v době, kdy ještě nejsou schváleny ty místní rozpočty, nejsou schváleny krajské rozpočty, ne každou investici se podaří zrealizovat, někdo se odvolává, a některá nezačne, takže ono se trochu mění priority těch investic stavebních A v podstatě, a není to výjimkou, že se nám řekne, že se nám stane, že v podstatě v únoru zjistíme, že trať, kterou jsme měli naplánovanou, není možná, protože most, který sice nebyl v plánu oprav v listopadu předchozího roku, tak se dostal mezi ty priority a bude opravován, a tím pádem vy to musíte celý překopat. Jo. Takže je to to poslední příklad, není to teda z Czech Tour, ale my jsme pořádali letos i mistrovství České a Slovenské republiky v silniční cyklistice a vlastně úplně původní plán byl, že časovka se pojede do Rýmařova a právě tady z těchto důvodů jsme nakonec volili Uničov.
10: Stejně jako Tour de France, i Czech Tour nabídne přímé televizní přenosy. Vy už jste o tom před chvílí mluvil, bude k vidění nejenom v České televizi, ale také na Eurosportu. Jestli jsem dobře pochopil, tak za to platíte. Vyplatí se to?
11: Já si myslím, že podle mě to má tři takové dimenze. První dimenze je ta, že když jsme postoupili z 2.1 do Pro Series, tak v podstatě UCI vám po každém závodě dává takové hodnocení a dává vám červený, oranžový a zelený čtverečky. A my jsme vlastně u kategorie publicita, komunikace a teda nikdy neměli zelený čtvereček, protože jsme neměli přímý televizní přenos. Jo? A teprve tím, že jsme vlastně začali realizovat Czech Tour na Eurosportu a i na veřejnoprávním kanále ČT Sport, tak teďka opakovaně už docílujeme toho, že máme všechny čtverečky zelený. Pořád zmiňuji, že pro mě je nejdůležitější ten čtvereček, ta bezpečnost. A čili to, že jsme v televizi, vlastně pak, když máme ambici jednou jet v České republice World Tourový závod, tak to je v podstatě nutná podmínka, aby jsme byli v televizi. Druhá věc je to, že podle mého názoru to pomáhá určitě atraktivitě závodu, protože my spolupracujeme s ASEM, vlastně my nemáme vztah přímo pořadatel Czech Tour a Eurosport, ale my vlastně Eurosport nakupujeme přes ASO. Výhoda
10: což
11: toho,
10: tedy je,
11: že
10: pořadatel Tour de France.
11: Ano, což je pořadatel Tour de France, ještě nám, tak se nám to trochu propoje s tou Škodovkou, že máme nějaký lepší vztahy nebo přímější vztahy. Tam je důležitý to, že oni jsou schopni jednak to šířit zase po svých platformách dál a druhá věc, že oni nabízí nějaký balíčky. Oni nás nenabízí jako Czech Tour, jako trhák, ale jsme třeba, nevím, s Dakarem nebo s něčím v balíčku s dalšíma dvěma, třema sportovníma pořadama a v podstatě loni nás takto prodali do 190 zemí. V praxi to neznamená, že 190 zemí vysílalo Czech Tour, ale prodali nás tam a samozřejmě najednou ta vizibilita závodu je někde úplně jinde. A třetí věc, já si myslím, že je to důležitý, ale nejenom co se týče té vizibility, že vlastně dostávají příležitost český týmy, že letos to jde ATT Investment, jde to Elkov a Pardus Prostějov.
10: A jsou vidět i v zahraničí.
11: Přesně, jsou vidět v zahraničí. Oni, já si myslím, že ti manažeři potom těch týmů můžou přijít za těma partnerama, že ale podívejte se, byli jsme čtyřikrát na České televize, byli jsme ten čtyřikrát vidět, teď nevím, kde všude, v Dánsku, v Polsku a tak. A myslím si, že jim to taky trochu vylepšuje tu pozici, když potom jednají o tom sponzorinku vlastně na příští období.
10: Samozřejmě i tyto přenosy fungují jako reklama na cyklistiku pro rodiče, pro děti, aby se přesně právě děti začaly věnovat. Vy v tomto směru máte projekt Czech Cycling Academy, který má vytipovávat talenty. Jak to funguje?
11: Funguje to tak, že někdy, to už bude pomalu 3 roky, přišel Zdeněk Štybar na podzim před vlastně tím závodem cyklokrosovým mistrovstvím světa, kde se v Táboře chtěl rozloučit s kariérou a tak nějak přišel i o tom, že bude končit, že ten závěr bude v Táboře a teda. A v podstatě tak jsme se začali bavit, co dál, co vlastně on bude dělat dál. On měl určitě nabídky, jako je dělat sportovního ředitele někde, no, pohybovat se dál v tom světě cyklistiky, ale v podstatě jsme začali diskutovat tady tento projekt a sice podle mého názoru hlavně díky tomu, že tím, že on žil v Belgii a napůl tam vlastně žije, má nějaké zkušenosti, jak funguje tamnější systém práce s mládeží a na druhou stranu má sám nějakou osobní zkušenost, co vlastně kam se on dostal díky v podstatě ne až moc systému v rámci České republiky, ale prostě, že měl štěstí, že měl nějakého trenéra a ten trenér ho někam dostal. Tak jsme se vlastně začali bavit o tom, že bychom začali budovat Czech Cycling Academy. Czech Cycling Academy má dnes tři vertikály, je to Czech Cycling Academy Roadshow. Každý týden jedou hoši 2 až 3 dny po základních školách v České republice a dělají tam velice kvalitní test jako děti a když se ukáže, že je někdo fakt dobrý, tak ho směrujem do nejbližšího.
10: A další priority a další roviny si budeme muset nechat na příště, protože čas pro dnešní rozhovor je u konce. Robert Kolář, viceprezident Českého svazu cyklistiky, byl naším hostem. Nashledanou.
11: Nashledanou.
12: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
13: Radiožurnál 13.30. Jana Gulda a zprávy.
2: Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek se nepovažuje za vinného z žádné trestné činnosti v bitcoinové kauze. Blažek na sociální sítě X napsal, že tvrzení vyšetřovatelů o původu peněz nejsou podložená. Státní zástupkyně pro Blažka požaduje 6,5 roku za mřížemi za legalizaci výnosu z trestné činnosti. Obžalovaný je i Blažkův tehdejší náměstek Radomír Daňhel, provozovatel darknetového tržiště Tomáš Jiříkovský a jeho advokát Karim Tic. Daňhel i svou vinu taky popírají a kritizují postup policie. Novým českým velvyslancem v Indii bude dosavadní vrchní ředitel sekce bezpečnostní a mimo evropských zemí ministerstva zahraničí Marek Libřický. Do čele nově zamíří diplomatka Daniela Čapková. Výměnu celkem 8 velvyslanců potvrdila rezort zahraničí. Většina by se měla ujmout nových postů během srpna a září, protože už má souhlasy přijímacích zemí. Přeobsazení postů je součástí balíku změn, které chválila předchozí vláda. V Íránu dnes popravili 2 íránské občany obviněné ze spolupráce s Izraelem. Podle informací státních médií posílali do Izraele souřadnice vojenských a bezpečnostních objektů. Írán podle agentury Human Rights Watch popravil v posledních 4 měsících na základě obvinění z ohrožení národní bezpečnosti nejméně 50 lidí. A začíná lidskoprávní festival Prague Pride. Už 15. rokem se snaží o změnu postavení LGBT+ lidí. Až do neděle organizátoři připravili 200 akcí, přednášky, filmové projekce nebo divadelní vystoupení. V sobotu projde Prahou tradiční duhový průvod. Tématem letošního ročníku je heslo Časy se mění. Sport. Fotbalisti Plzně vstoupí do kvalifikace o Evropskou ligu proti poraženému z dvojzápasu mezi Apoelem Berševa a Crvenou zvezdou Bělehrad. Určil to los ve švýcarském Nyonu. Pokud Hradec Králové ve stejné soutěži postoupí přes Bešiktaš Istanbul, utká se s poraženým z dvojice Dynamo Záhřeb Kauno Žalgiris.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na hradecké dálnici za Prahou a kolony u Litomyšle. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové čekejte kolony před sjezdem na Lysou nad Labem. Na 15. kilometru havarovala dodávka. Na místě jsou hasiči a projíždí se pouze jedním levým pruhem. Zdržíte se v koloně směrem z Prahy asi 15 minut, brzdí se na 12. kilometru. Na dálnici D1 silný provoz hlásíte na příjezdu do Brna směrem z Ostravy. Pomaleji pojedete od 211. kilometru až k omezení v Brně. Pomaleji jedou kamiony v pravém pruhu, osobním v levém pojedete rychleji. Kolony i na severní trase na silnici 35 z Mohelnice do Hradce Králové. Jednak před Litomyšlí, tam je kolona už z nové dálnice k semaforu v Litomyšli. A pak je ucpaná i silnice 17, nájezd na dálnici D35 za Vysokým Mýtem. Na kruhovém objezdu dálnice nehoda a stojí to už od Stradouně. Ještě silnice 34 z Humpolce do Pelhřimova postojíte v koloně za sjezdem z D1. Mezi Vystrkovem a Ončovicem je omezení a fronty jsou tam asi na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme jasno až polojasno, při přechodně zvětšené oblačnosti se výjimečně vytvoří přehánky nebo bouřky a nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů Celsia, na Moravě až 38 a na horách většinou kolem 27. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
12: Radiožurnál Sport.
14: Kdo se

Dnes je pondělí 3. srpna, posloucháte Radiožurnál Sport. Začínají přípravy na ledě extraligových týmů v kompletním složení, včetně hlavních letních posil, tedy Davida Kempfa a Janise Jakse. Zahájili další část přípravy na extraligovou sezonu také hokejisté Litvínova. Musíme zmínit, že to bylo pod vedením trenéra Roberta Reichla. Toho vedení severočeského klubu oficiálně potvrdilo v neděli. Verva teď vstupuje do nové éry a v nadcházející sezóně se bude snažit neopakovat výsledky z předešlého ročníku. Krom zápasu litvínovské Vervy samozřejmě každý zápas nové extraligové sezony uslyšíte od září na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu.

0: Český fotbal zaznamenal jeden z nejhodnotnějších přestupů historie. Anglickou Premier League si možná zahraje další gólman Lukáš Horníček. Podrobnosti přidá na úvod sportovního přehledu Krištof Kousal. Dobrý den.
1: Hezký den. Brankář Lukáš Horníček se stal třetím nejdražším českým fotbalistou v historii. Zamířil z portugalské Bragy do anglického Newcastle, kde podepsal pětiletou smlouvu.
2: Za Newcastle United už v minulosti chytal jiný Čech, bývalý reprezentant Pavel Srníček. A Lukáš Horníček o něm mluvil v rozhovoru pro klubový web.
3: I odkaz, který tu zanechal, mi nakonec pomohl se rozhodnout. Je to lehčí tím, že tu nejsem prvním českým brankářem a fanoušci Pavla milovali. Byl důležitým hráčem i pro národní tým. Je to velké jméno.
2: Dražšími českými fotbalisty než Horníček byli v historii jen Pavel Nedvěd při přestupu z Lazia Řím do Juventusu Turín v roce 2001 a Patrik Šik, který mířil v roce 2017 ze Sampdorie Janov do AS Řím. Kristián Šveda, Radiožurnál.
1: Fotbalisté pražské Sparty se v případě postupu přes Lyon utkají v závěrečném čtvrtém předkole Ligy mistrů s vítězem dvojzápasu mezi Fenerbahce Istanbul a Šturmem Graz. Rozhodl o tom los v sídle UEFA ve švýcarském Nyonu. Pokud by český vicemistr proti Lyonu neuspěl, přesunul by se rovnou do ligové fáze Evropské ligy.
0: Viktorii Plzeň zase čeká ve čtvrtém předkole Evropské ligy poražený z duelu předcházející fáze kvalifikace Ligy mistrů mezi Hapoelem Berševa a Červenou zvezdou Bělehrad. Dvojzápas začne Viktorie venku. Hradec Králové v případě postupu přes Besiktas Istanbul narazí buď na Dynamo Záhřeb anebo Kauno Žalgiris.
1: Tenistka Daria Vidmanová se poprvé posune do první stovky žebříčku WTA. Na 92. pozici si pomohla finálovou účastí na turnaji v Memphisu. V zápase o svůj premiérový titul podlehla 16-leté Rusce Ljutovové 1-2 na sety.
4: I přes vyhraný první set ztratila česká tenistka utkání po více než dvou hodinách. Pro 23-letou Vidmanovou to bylo první finále na okruhu WTA v kariéře. Cestou do posledního utkání turnaje porazila třeba i Američanku Sloane Stephensovou. Ve finále 7x ztratila podání a v závěru zvládla ještě odvrátit 3 matchboly. Rozhodující set vyhrála soupeřka 6-3. Vidmanová se narodila v Moskvě. V 5 letech se přestěhovala s rodiči do Česka, které reprezentuje už 10 let. František Kuna, Radiožurnál.
0: Na turnaji WTA kategorie 1000 v Torontu postoupila do druhého kola Sara Bejlek, která porazila Číňanku Wang Siyu 2-1 na sety. V prvním kole se dnes představí další tři Češky, jako první Karolína Plíšková proti Ukrajince Olijinkové, později se Nikola Bartuňková utká s Kanaďankou Andrea Skuovou a Tereza Valentová s Američankou Townsendovou. Mezi muži v Torontu se představí Vít Kopřiva, kterého čeká zápas s domácím Garnoem.
1: Největší hvězdou cyklistického závodu Czech Tour bude Španěl Mikel Landa. Účast vítěze etap na Vuelta a Giro d'Italia před malou chvílí ocenil v pořadu Na rovinu s Tomášem Pancířem na Radiožurnálu Sport prezident závodu Robert Kolář.
5: Mikel Landa se bude připravovat na Vueltu a byť je mu 630, tak si myslím, že patří k špičkovým cyklistům pořád. Byl domestikem Chrise Froome a v týmu Ineos, takže já si myslím, že to je zrovna jméno, který bude asi diváky lákat.
1: Czech Tour i s předními World Tourovými týmy se pojede od 13. do 16. srpna.
0: A to byla poslední zpráva sportovního přehledu. S Krištofem Kousalem děkujeme.
1: Naslyšenou.

0: Pink Floyd na Radiožurnálu Sport za 10 minut, budou 2 hodiny a my ještě v další rubrice znovu probereme velkou zprávu dne. Lukáš Horníček je nejdražším českým fotbalovým brankářem v historii, z portugalské Bragy přestoupil do anglického Newcastlu, i tomu se teď budeme věnovat v rubrice Hity sociálních sítí. Ve studiu už je připravený Kristián Šveda, vítej.
1: Krásný den, Lukáši Horníčkovi se v Braze hodně dařilo, byl jasnou jedničkou a v uplynulé sezóně přispěl jednak ke 4. místu v portugalské nejvyšší soutěži. A zároveň v tom roce hodně dařilo, byl jasnou jedničkou a v uplynulé sezóně přispěl jednak ke 4. místu v portugalské nejvyšší soutěži a zároveň v tom ročníku došel s tímto

0: Burgu zářil, Braga prohrála 1-3, ale o 6. minuty bojovala v 10 bez vyloučeného spoluhráče. Horníček předvedl v tom utkání mimo jiné 5 výborných zákroků. Tak teď tedy bude hájit barvy anglického Newcastle United, podepsal 5letou smlouvu.
1: I naše druhé téma v přehledu zajímavostí ze sociálních sítí bude fotbalové. Z Portugalska se ale přiblížíme daleko blíže tuzemsku, kam?
0: Přiblížíme se do Německa, protože na oficiálních profilech Schalke, týmu z německého Gelsenkirchenu, se objevilo video trénujícího brankáře Lorise Kariuse s činkou v ruce. Karius stojí před plnou tribunou fanoušků Schalke a pokaždé, kdy činku zvedne, tak lidé zareagují. Teď jak nad tím přemýšlím, tak mi to možná trochu připomíná i ty nory, jak veslovali, tak teď Karius zvedal činku a on si s fanoušky vlastně i trochu hrál, že nezvedal tu činku úplně pravidelně, ale vždy místy trochu počkal a fanoušky tak hecoval. A musím ale zmínit, že ne všechny ohlasy na tohle odlehčené, velmi pěkné video na sociálních sítích byly pozitivní. Otevřel jsem komentáře a tam se objevily i docela často rýpavé poznámky ve smyslu, že by Karius měl radši trénovat chytání a ne zvedání činky, nebo že jeho výkon ve finále Ligy mistrů v roce 2018 byl ten nejhorší, co kdy kdo viděl. Profily lidí, kteří tohle psali, tak jsem si je rozkliknul a ve většině případů šlo o fanoušky Liverpoolu, protože právě tento anglický klub před 8 lety prohrál ve finále nejprestižnější evropské klubové soutěže s Realem Madrid 1-3 a to po dvou velkých chybách Lorise Kariuse, no tak je vidět, že i tyhle negativní momenty jsou prostě ve fanouštích dodnes. Až mě to mrzí vlastně ta negace, která k němu směřuje.
1: A když se tak trochu zamyslíš, tak co se týče fanoušků Liverpoolu, ti zkrátka zapomínají jenom těžko. To byl Kristof, to byl Kristian Šveda, díky moc.
0: Naslyšenou.

0: Fotbal na Radiožurnálu Sport.
1: Fotbalisté Jablonce si po vyřazení chorvatského Varaždinu zahrají třetí předkolo konferenční ligy. V něm ve čtvrtek nastoupí doma na Střelnici proti lotyšskému celku RFS Riga.
2: Tam je hodně hráčů tmavý pleti, jako hlavně ty ofenzivní hráči a rychlí hráči. Hraje tam Ikauniex, vlastně bratr toho Ikauniex, co hrál tady v Jablonci. Určitě nic lehkého nás nečeká.
1: Říká na adresu soupeře kouč Luboš Kozel. Čtvrteční duel s Rigou jablonečtí fotbalisté rozehrají v 18 hodin. Radiožurnál Sport vám utkání nabídne v přímém přenosu.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál 14 hodin. Na řadě jsou zprávy s Janou Guldou.
1: V řece Dřevnici ve Zlíně uhynulo kvůli teplu asi půl tuny ryb. Korejský poloostrov zažívá nejteplejší dny v historii měření. Hokejisti Kladna zahájili přípravu pod trenérem Radimem Rulíkem. Na dálnici D11 popojíždějí kolony před nehodou na 15. kilometru směrem do Hradce Králové. A počasí bude slunečno, výjimečně přehánky nebo bouřky a teploty až 38 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Asi půl tuny ryb uhynulo po sobotní bouřce s přívalovým deštěm v řece Dřevnici ve Zlíně. Za nehodou jsou problémy s kanalizací, která do řeky vyplavila teplou vodu z rozpálených ulic Zlína. Na místě je reportér David Jabůrek.
3: Stojím u fotbalového stadionu nedaleko centra Zlína. V Dřevnici teď teče už jen několik centimetrů vody, ale v řece vidím jen minimum drobných ryb a mrtvého kapra. Podle předsedy zlínského rybářského spolku Marcela Kresty ve zhruba kilometr a půl dlouhém úseku uhynuly prakticky všechny ryby. Šlo o parmy, kapry nebo ostroretky. Jejich náhrada bude velmi složitá. Většina ryb byla dospělá a rybáři počítali s tím, že se budou množit. Nedělní nehoda kanalizace nebyla první. Podle města jsou ale její případné úpravy drahé a musí o nich rozhodnout vlastník sítě. David Jabůrek, Radiožurnál.
1: Všichni čtyři obvinění z březnového žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding v Pardubicích si podali stížnost proti prodloužení vazby. Okresní soud v Pardubicích ji minulý měsíc prodloužil o další 3 měsíce. O stížnostech teď rozhodne krajský soud v Hradci Králové. Radiožurnálu to potvrdil soudce pardubického okresního soudu Karel Gobernac.
4: Pokud bude stížnostní soud rozhodovat ve lhůtě standardní, tedy přibližně ve lhůtě 3 až 4 týdny a rozhodnutí nabyde právní moci, tak pak další postup je takový, že vazba je prodloužena tímto rozhodnutím na další 3 měsíce od právní moci rozhodnutí.
1: Policie viní skupinu z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. Při požáru výrobní haly vznikla škoda za stovky milionů korun. Korejský poloostrov zasáhly nejvyšší teploty v historii pravidelného měření. Na několika místech už třetí den po sobě překračují hranici 41 stupňů. Úřady omezily venkovní akce, vyzývají taky obyvatele, aby si všímali starších lidí žijících osamoceně a pravidelně chodili kontrolovat.
5: Nejhorší je situace tradičně v centrální a jihozápadní části Jižní Koreji. V Soulu vyrazilo zkontrolovat osamocené staré lidi přes 60 tisíc zdravotníků a dobrovolníků. Bezmála 2000 kilometrů silnic v jihokorejské metropoli třetí den po sobě skrápí přes 200 cisteren, protože na některých místech se pocitová teplota už blíží 50 stupňům. Podle aktuální předpovědi mají extrémní horka tento týden pokračovat a situaci zhoršuje naprosté bezvětří ve většině provincií. Ze Soulu David Jakš, Radiožurnál.
1: U Nalživic na Příbramsku hoří les, jde o plochu o rozměrech asi 150x200 metrů nad vodní nádrží Slapy. Hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu ze 4. Podle mluvčí středočeských hasičů Terezy Sýkory Flígrové je na místě 16 jednotek a vrtulník.
6: Je tam taky povolán vrtulník na hašení pomocí bambivaku a v současné chvíli tam máme to místo, dá se říct, obklíčené, protože jsme tam museli natáhnout metry, možná i kilometry dopravního vedení, jelikož to bylo v nepřístupném terénu.
1: Na místo vyrazil i Lesar tým z Berouna, speciální tým středočeských hasičů, vyškolený na hašení lesních požárů.
7: Sport. Hokejisté Kladna zahájili přípravu před novou extraligovou sezónou. Poprvé vedl tým někdejší kouč reprezentace Radim Rulík, který by rád s týmem navázal na výkony, které Rytíři předváděli v předkole posledního play-off.
8: Vždycky ambice jsou nejvyšší, to je jasný. Konkurence obrovská, bude strašně záležet na tom, jak to uchopíme, protože chceme, aby ty hráči to bavilo, aby ty hráči, i přesto, že to je dřina, ale aby v tom viděli smysl. Já to říkám hodně zjednodušeně. Pro mě to, co jsem viděl, navázat na ty zápasy toho předkola úrovní a tu úroveň posouvat.
7: Fotbalisté Sparty v případě postupu přes Lyon narazí ve čtvrtém předkole Ligy mistrů na vítěze duelu mezi Fenerbahce Istanbul a Šturmem Graz. Plzeň čeká ve stejné fázi Evropské ligy poražený z dvojzápasu mezi Hapoelem Berševa a Crvenou zvezdou Bělehrad. Pokud do závěrečného předkola Evropské ligy postoupí Hradec Králové, čeká ho buď Dynamo Záhřeb nebo Kauno Žalgiris.
2: Z Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na hradecké dálnici za Prahou a v Praze nepojízdné auto v tunelu Blanka. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové čekejte půlhodinovou kolonu před sjezdem na Lysou nad Labem. Na 15. kilometru likvidují následky nehody dodávky. Projíždí se pouze levým pruhem. Do kolony dojedete zhruba na 10. a 5. kilometru. Pozor, nedá se to jednoduše objet. Sjezd na 8. kilometru na Jirny je zavřený kvůli opravě. Muselo by se už z Prahy nenajíždět na dálnici a přes Horní Počernice. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy zbystřete a zpomalte před Humpolcem. Na kilometru 91 zasahují hasiči, zahořelo tam auto. Stojí na krajnici, v odstavném pruhu se pohybují lidé, tak pozor na to, vybočuje se. V Praze brzdí provoz nepojízdné auto v tunelu Blanka. Stojí ke konci tunelu v pravém jízdním pruhu a čeká na odtah. V tunelu kolony taky regulují vjezdy do tunelu. Ucpává se tak třeba Patočková ulice a nebo trasa z Barandovského mostu k tunelům. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme jasno až polojasno, při přechodně zvětšené oblačnosti se výjimečně vytvoří přeháňky nebo bouřky a nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů Celsia, na Moravě až 38 a na horách většinou kolem 27. Tolik zprávy.
7: Do startu dalšího ročníku hokejové extraligy ještě zbývá víc než měsíc. Vy už teď se můžete těšit na to, že znovu uslyšíte každý zápas, a to buď přímo na Radiožurnálu Sport, anebo na našich webových stránkách, případně v aplikaci. Hokejová Kometa, ta už se také těší, protože už od ledna by měla hrát své domácí zápasy v nové hale, totiž na brněnském výstavišti. První by podle majitele Zábranského měl být v téhle hale duel se Spartou, tedy 10. ledna. No a my vám můžeme slíbit už teď, že Radiožurnál Sport u toho rozhodně bude.
2: Radiožurnál Sport
10: a Vojtěch Šafář.

0: V národním dresu zářil do 21 let a na klubové úrovni v dresu portugalské Bragy zářil také. A ve 24 letech se fotbalový brankář Lukáš Horníček stal nejdražším českým golmanem v historii. Celkově třetím nejdražším českým fotbalistou po Pavlu Nedvědovi a Patriku Šikovi. Z Pyrenejského poloostrova teď Horníček zamířil do anglického Newcastle United.
1: Posledních pár dní bylo jako neuvěřitelná horská dráha emocí. Jsem neskutečně šťastný, že tu můžu být. Od prvního momentu cítím velkou podporu všech v klubu. Už jsem se potkal i se spoluhráči a jsou úžasní. Je skvělé, že jsem v tak fantastickém klubu.
2: Nešetřil pozitivními slovy brankář Lukáš Horníček v rozhovoru pro web anglického klubu.
1: Už jsem si i vybral písničku do společného playlistu, tak snad mě v kabině nevybudí.
2: Usmíval se český golman, do kterého si hned na úvod nového angažmá rýpl nový spoluhráč, Němec Nick Woltemade.
1: Popovídali jsme si a první, co mi připomněl, bylo loňské Euro 21, jak mi dal dva góly a na další přihrál, když jsme s Němci prohráli 2-4. Ale bylo to fajn a přivítal mě hezky.
2: Dražšími českými fotbalisty než Horníček byli v historii jen Pavel Nedvěd při přestupu z Lazia Řím do Juventusu Turín v roce 2001. A Patrik Šik, který mířil v roce 2017 ze Sampdorie Janov do AS Řím. Lukáš Horníček pomohl portugalské Braze v uplynulé sezóně ke čtvrtému místu v tamní soutěži a k postupu do semifinále Evropské ligy. O českém brankáři mluvil fotbalový expert radiožurnálu Sport Pavel Horvát ve svém pořadu Desítka.
3: Já mu to strašně přeju, myslím si, že na to měla velký vliv ta Braga, že odchytal fantastický zápasy. Obdivuhodný, že se takhle dostal. Pětiletá smlouva není zvykem. Myslím si, že s ním velmi počítají a že tam ukáže kvalitu. Mrzí mě, že to není hráč, že je to golman.
2: Mezi fotbalisty jsou populární přezdívky. Ovšem Lukáš Horníček zmínil, že mu bude stačit jen oslovení křestním jménem.
1: Řekl jsem jim, ať mě oslovují Lukáš. Jiný Lukáš tu není a zároveň mi v Portugalsku říkali Horny. A to není v anglickém prostředí úplně ideální.
2: Fotbalisté Newcastle United vstoupí do nové sezony anglické Premier League v neděli 23. srpna na svém stadionu budou hostit Liverpool. Kristián Šveda, Radiožurnál.

0: Přes dva soupeře musí přejít fotbalisté Sparty, pokud si chtějí stejně jako Slavia zahrát hlavní fázi Ligy mistrů. První překážkou bude Olympique Lyon. Ten přivítají fotbalisty Sparty na Letné v úvodním duelu třetího předkola už zítra večer v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Přípravu Sparty sleduje reportér Tomáš Petr a ten byl také na předzápasové tiskové konferenci. Teď ho vítám ve vysílání. Dobrý den.
1: Hezký den.
0: Záložník Sparty Adam Karabec v minulé sezóně hrál právě za Lyon. Jak velká výhoda to teď může pro Pražany být?
1: No, určitě by to výhoda být mohla, protože trenér Sparty Brian Priske také na tiskové konferenci přiznal, že s ním realizační tým konzultoval to, jakým způsobem Lyon hraje, jak funguje, jaké tam jsou zažité mechanismy. I když samozřejmě od té loňské sezony už se také ledaco změnilo, tak samozřejmě asistent videa, který stříhal ty šoty pro fotbalisty, tak konzultoval některé věci právě s Adamem Karabcem, tak jestli to bude fungovat, to se samozřejmě dozvíme až zítra, ale zároveň také musím zmínit, že právě Adam Karabec nepřišel na tu dnešní předzápasovou tiskovou konferenci s ohledem na to, že by ho to mohl dostat pod ještě větší tlak. Připomeňme, že v úvodu sezóny patří mezi ty nejlepší hráče Sparty a zároveň stále existuje i varianta, že by tuhle sezónu nemusel strávit právě na Letné. V poslední době se nejvíce spekulovalo o zájmu Anderlechtu o Brusel a je tedy otázkou, jak to všechno dopadne v těch následujících dnech nebo vlastně měsíci, protože ten přestupní termín tady v Čechách končí na začátku září.
0: Co dalšího ještě zaznělo na té předzápasové tiskové konferenci Sparty?
1: Mluvilo se o tom, že samozřejmě Liga mistrů je motivací ať už pro Briana Priskeho, anebo pro záložníka Andrewa Irvinga, který dorazil za hráčskou kabinu na tu předzápasovou tiskovou konferenci. Také samozřejmě je velkou výhodou pro Spartu to, že pokud to nevyjde, ať už proti Lyonu, anebo v tom dalším kole proti Fenerbahce Istanbul nebo Sturmu Graz, tak je tam vždy ta záchranná brzda v podobě účasti v hlavní fázi Evropské ligy a je jedno, jestli Sparta z tohohle pohledu selže už v tom třetím a nebo ve čtvrtém předkole, vždy to pro ní bude znamenat tedy přesun do té hlavní fáze Evropské ligy, což oproti loňsku, kdy musela zvládnout tři předkola konferenční ligy, je velký rozdíl.
0: No a vyjádřil se někdo ze Sparty třeba právě k těm potenciálním soupeřům Fenerbahce nebo Štýrský Hradec, jak už si to zmínil, pokud tedy Sparta přejde přes Lyon?
1: Brian Priske to samozřejmě naťukl, ale byl hodně diplomatický, protože tam byla ta jednoduchá věc, že nejprve je potřeba zvládnout ten duel s Lyonem a že až pak je možnost sledovat to, co Spartu bude čekat dále, že zkrátka tohle je zatím, dá se říci, daleko.
0: No, Sparta v pátek před zápasem domácí ligy proti Zlínu oznámila další dvě posily, jestli pak by se třeba proti Lyonu zítra už mohli představit i na hřišti.
1: Tak co se týče Tobiase Gudala, který přišel z Tromsø, tak tam ta šance je nulová, protože on už zasáhl do kvalifikace Evropské ligy. Připomeňme, že hrál proti Hradci Králové a v tu chvíli je tedy v uvozovkách, když to řeknu, diskvalifikovaný z toho, aby mohl nastoupit za Spartu v boji o Ligu mistrů. Ten tedy si může zahrát až tu hlavní fázi, ať už Ligy mistrů, anebo Evropské ligy, záleží na tom, jak se Spartě bude dařit. Roman Macek, který dorazil také v pátek z Mladé Boleslavy, tak ten je dopsaný na soupisku, respektive dopisuje se dnes, měl by být už nahlášený a dopsaný. No a z těch čerstvějších posil můžeme zmínit, že Jonathan Braut-Brunes, který proti Zlínu skóroval, tak ten už na té soupisce dokonce i je. Když si otevřeme stránky Evropské fotbalové unie, tak tam už na soupisce Sparty figuruje tenhle norský útočník.
0: No a ještě se zeptám tentokrát na soupeře pražské Sparty, tedy na Lyon, protože za něj kromě Karabce v minulé sezóně nastupoval také Pavel Šulc a ten nastupuje stále, i když tedy, co se týče přípravy, tak tam zatím nastoupil na pouhých 20 minut. Asi není velká pravděpodobnost, že by byl zdravý a na Letné se představil zítra?
1: Zatím nemáme žádné bližší informace. Já vlastně neustále žavím, ať už sociální sítě Olympiku Lyon, anebo webové stránky tohoto klubu, jestli se tam neobjeví nějaká informace o tom, v jakém složení francouzský celek cestuje do Čech k tomu prvnímu zápasu. To zatím se neukázalo, tahle informace, takže stále operujeme s tou spekulací, že Pavel Šulc na tom není zdravotně stoprocentně a že tenhle úvodní zápas v Praze na Letné nejspíš vynechá, ale samozřejmě z tohohle pohledu budeme výrazně chytřejší až po té večerní tiskové konferenci Lyonu, anebo případně zítra večer po 8. hodině nebo po 7. hodině, kdy vyjdou soupisky v 8 hodin, pak začne ten úvodní duel třetího předkola Ligy mistrů mezi Spartou a Lyonem.
0: No a v přímém přenosu na radiožurnálu Sport tohle byl Tomáš Petr, díky.
1: Hezký den.

0: Asi ho znáte jako Jardu Kužela ze seriálu Okresní přebor.
1: Ale už přes 5 let je také jedním z moderátorů radiožurnálu Sport.
2: David Novotný na place a se mnou na mým place a já se na tom moc těším, je Pepa Jindříšek. Ahoj Pepíku.
3: Ahoj, ahoj.
4: Tereza Zimovianová, která se věnuje triatlonu. Ahoj Terezo.
5: Čau.
2: David Dvořák, bojovník MMA.
6: Ahoj.
1: Pořad na place s Davidem Novotným, to jsou rozhovory s osobnostmi z různých sportů.
0: Jedno mají ale společné, pohodovou atmosféru.
7: Těch 70% těch jako vlastně zážitků bylo spíš nepěkných, bolavých, že jo? A teď si říkáš, v ten daný moment si říkáš, no co já tady dělám, jako, já jsem si za to zaplatil, že jo?
2: Já chci kamna,
7: přesně, kamna, kávička, pohoda, kožíšek, přesně.
8: Tam mám hodně co zlepšovat.
2: Jako fakt hodně, jako jo?
8: Jako hodně.
2: To smrdí devítkou teda někde. Jako když se hodně zlepšíš v každé disciplíně, tak 9000 čau.
8: Ještě asi ne.
2: Vy jste tam zlobili?
9: No my jsme
2: tam
9: zlobinkali. My jsme tam trošku jenom, jsme tam blbli, no. Prostě jak byla pauza, tak jsme letěli do Prátru.
2: A... No a co tam, jako větrat ruský kolo a nebo popadnout džber a prostě.
9: Ne, no tak nějaký pivo jsme si tam dali a pak pochopitelně ty atrakce všechny do toho a ty horský dráhy a nebylo nám úplně dobře s toho.
2: Jo, takhle.
10: Nás bylo hodně a maminka chodila do práce, takže vlastně nás museli hlídat. Dostě. Pokud chceš jít ven, tak jsem Pepička.
2: Musíš Pepička přibalit do baťohu.
10: Takže mě pak přivázali někdy ke stromu, já si srandu.
2: To jasně.
10: A šel to. A nejhorší bylo, když vlastně on chtěl se svojí partou jet do Železného Brodu na koupaliště.
2: A musel zjít Pepičku.
10: Musel.
1: Herec David Novotný je na place ve středu dopoledne od 10 do 11 hodin, kdy se jeho pořad střídá s rozhovory olympijské vítězky v běhu na lyžích Kateřiny Neumannové a grandslamové šampionky v tenisu Andreje Sestiny Hlaváčkové.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
11: Dobré odpoledne vám přejeme i v 14:30. Zprávy Radiožurnálu a Jana Gulda.
12: Vrchní státní zastupitelství v Olomouci obžalovalo 4 lidi kvůli bitcoinové kauze. Radiožurnálu to potvrdil šéf olomouckých žalobců Radim Dragoun. Případ se týká darování kryptoměny v hodnotě téměř 1 miliardy korun ministerstvu spravedlnosti. Rezort peníze dostal od dřív odsouzeného drogového dílera Tomáše Jiřikovského. Kromě něj jsou teď obžalovaní taky bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek, jeho někdejší náměstek Radomír Daňhel a advokát Karim Tic. V Indonésii pokračuje pátrání po 28 lidech pohřešovaných po víkendové nehodě trajektu. Loď začala hořet u ostrova Madura severovýchodně od pobřeží Jávy. Příčiny neštěstí zatím nejsou známé. Na palubě bylo celkem 271 pasažérů. 5 lidí při nehodě zemřelo. Do záchranné akce se zapojilo 7 člunů a 1 vrtulník. Od poloviny příštího roku by se lidi mohli nechat očkovat taky v lékárnách. Ministerstvo zdravotnictví připravuje změnu, která se týká vakcín proti COVID-19 a chřipce. Do projektu by se mohlo podle odhadů ministerstva zapojit 60-70% lékáren v Česku. A pražská autobusová linka na letiště Airport Express ode dneška vyjíždí od hlavního nádraží z dočasného stanoviště v Opletalově ulici. Zastávka je přesunutá z magistrály kvůli další etapě opravy stropní desky nádražní haly, která je pod silnicí. Kvůli pracím je taky magistrála zúžená do 2 pruhů v obou směrech. Omezení u hlavního nádraží by měla skončit v polovině listopadu.
0: Sport.
12: Pokud fotbalisti Hradce Králové postoupí v kvalifikaci Evropské ligy přes Bešiktaš Istanbul, změří síly s poraženým dvojutkání mezi Dynamem Záhřeb a Kaunem Žalgiris. V případě, že prohraje, čeká ho v závěrečném předkole konferenční ligy Panathinaikos Atény nebo CSKA Sofia. Jablonec ve stejné soutěži, pokud vyřadí Rigu, narazí na Jagiellony nebo Rangers.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Nebezpečí u Prostějova na dálnici a nehoda na D11 za Prahou. Na dálnici D46 z Vyškova směrem na Olomouc máme hlášené auto jedoucí v protisměru. Pokud jedete směr Olomouc a jste za sjezdem na Brodek u Prostějova, tak zbystřete. Zpomalte v okolí 17. kilometru, aby mělo jet auto v protisměru. Policisté už úsek projíždějí. Na dálnici D11 popojíždí půlhodinová kolona za Prahou směrem do Hradce Králové. Na 15. kilometru likvidují následky vážnější nehody dodávky. Průjezdný pouze levý pruh a brzdí se na 10. a 5. kilometru. Jednoduše se ta kolona obět nedá, sjezd na 8. kilometru je zavřený. Jedině z Prahy z okruhu na hradeckou dálnici nenajíždět a jete přes Počernice. Na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova čekejte kolony za dálnicí D1. Mezi Vystrkovem a Ončovicemi omezení. Hned dva semafory jsou tam za sebou a zdržíte se okolo 20 minut. Podobná situace je na silnici 38 z Jihlavy do Havlíčkova v Rodu. Mezi D1 a Štoky na dvou místech omezení. Tam jsou kolony asi na čtvrt hodiny. A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
12: Čekáme jasno až polojasno, při přechodně zvětšené oblačnosti se výjimečně vytvoří přehánky nebo bouřky a nejvyšší teploty dnes 31 až 36 stupňů, na Moravě až 38 a na horách většinou kolem 27. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Jiří Prskavec je jedním z nejlepších vodních slalomářů posledních let, ale o víkendu odložil kajak, vzal své oblíbené kolo a rozhodl se na něm závodit, pozor, s Tadejem Pogačarem, tedy s největší hvězdou současné cyklistiky. On nám to teď vysvětlí přímo ve studiu. Jan Suchan, dobrý den.
1: Krásné odpoledne.
0: Tak Pogačarovi teď nedokáží konkurovat ani další cyklistické hvězdy. Jak se to tím pádem seběhlo, že to zkusil i profesionální kajakář?
1: Zní to bláznivě, viď? Prostě on se jednoduše přihlásil do druhého ročníku závodu, který organizuje sám Pogačar, a v názvu má i jeho přezdívku Pogi Challenge, tedy Pogiho výzva. A ta výzva spočívá pro amatérské cyklisty v tom, zkusit slovinského mistra světa a pětinásobného vítěze Tour de France, který už ovládl také Giro d'Italia, udržet co nejdelší dobu za jejich zády. Startuje se v Pogačarově rodné vesnici Komenda a později se stoupá 15 kilometrů do lyžařského areálu Krvavec. Pod kopcem s převýšením 1200 metrů dá velkorysý pořadatel účastníkům 7-minutový náskok a pak zkrátka jednoho za druhým předjíždí. A to se stalo i Jiřímu Prskavcovi.
2: Já jsem byl někde tak v půlce balíku, protože jsem naposled jel cyklistický závod asi tak, nevím, v 7 letech, takže jsem úplně nechtěl se rvát dopředu. Tím pádem jsem vyjížděl do toho kopce asi 6 minut po prvním. No a tím, že Pogačar startuje se 7-minutovým handicapem, tak vlastně hned v úvodu toho kopce už se kolem nás prohnal. Tam byla fronta lidí, takže my jsme jakoby nemohli v tu chvíli ještě jet. On tam měl na ty první 2 kilometry svůj pruh, takže opravdu tam jenom proletěl.
1: Popisoval olympijský vítěz a několikanásobný mistr světa i Evropy ve vodním slalomu Jiří Prskavec, který před startem přece jenom doufal, že se před cyklistickým šampionem udrží delší dobu, ale i tak si závod užil.
2: Co na tom bylo asi jako nejúžasnější, tak bylo to, že opravdu podél té trati byla spousta lidí, kteří nám fandili, i těm amatérům. A když jsme jeli ten poslední kilometr, který opravdu bolel, bylo to v nějaký 13% stoupání na špičku toho kopce, tak tam to bylo obsypaný, skoro bych se nebál tvrdit, jako na Tour de France.
0: To jsou dojmy Jiřího Prskavce. Já předpokládám, že tu samotnou Pogi Challenge, tedy do cíle, že nakonec vyhrál právě Tadej Pogačar, pořádající.
1: Taky jsem si to myslel, že do cíle dojede jako první, ale letos se našlo hned 7 borců, kterým ten 7-minutový náskok stačil. Vyhrál Dan Frederik Nielsen, který dojel 4 minuty před Pogačarem. Z českých nadšenců byl nejlepší celkově 48. Vít Guldán, necelých 9 minut za slovinským organizátorem. Ten během prodlouženého víkendu připravil i dětské závody, hudební koncerty, autogramiádu nebo vědomostní kvíz s otázkami o Tadeji Pogačarovi.
0: To byl Jan Suchan, díky.
1: Rádo se stalo.

Ve švýcarském Nyonu je na nějakou dobu zase dolosováno. Jako poslední se dnes právě ve Švýcarsku v sídle UEFA losovalo závěrečné předkolo konferenční ligy a tak díky tomu víme, že fotbalisté Jablonce se v případě postupu přes RFS Riga utkají v tom play-off konferenční ligy s Bialystokem anebo s Glasgow Rangers, zkrátka s vítězem tohoto dvojí utkání. No a konferenční liga se teoreticky také může týkat fotbalistů Hradce Králové, a to v případě, že nepostoupí přes Bešiktaš v evropské lize. Hradečtí fotbalisté, zkrátka otroci, by se ve čtvrtém kole konferenční ligy měli utkat s Panathinaikosem anebo s CSKA Sofia.

0: Extrémní vedra nekomplikují situaci jenom ve městech. Ve vysokých horách kvůli nim taje permafrost, což je led, který běžně drží pohromadě celé skalní masivy. Kvůli tomu úřady nedoporučují výstupy na některé známé vrcholy. Víc už nám k tomu teď řekne Veronika Šlejzová. Dobrý den.
1: Krásné odpoledne.
0: Tak prosím tě, Veroniko, co se to tedy děje?
1: Ve vysokých nadmořských výškách funguje permafrost jako přirozené lepidlo, které drží skály pohromadě. Kvůli rostoucím teplotám led postupně rozmrzá a hornina ztrácí stabilitu a uvolňuje se. Problém je taky to, že se hroutí sněhové mosty přes ledovcové trhliny a ty se zároveň zvětšují. Břetislav Brodský z Českého horolezeckého svazu Radiožurnálu Sport řekl, že nejde o úplně nový jev. V posledních letech se ale změny v horách zrychlují.
2: Poslední několik let není bezpečné dělat klasické smíšené lezení po sněhu a ledu v období, kdy se dělávalo běžně dříve, tedy zhruba od června do konce září. Dřív to byla výjimečná krizová zpráva jednou za pár let. Dnes se z problémů stává spíš opakující se letní téma.
1: Omezení tedy platí například na Matterhornu nebo na části tras na Mont Blanc. Právě tam kvůli sesuvu kamení zemřeli zhruba před 2 týdny dva Češi. Neštěstí se stalo na jedné z tradičních výstupových tras. Podobný případ řešili taky v americkém národním parku Mount Rainier, kde zemřel jeden člověk.
0: No právě kvůli padajícímu kamení museli čeští horolezci Tomáš Petreček a Marek Holeček ukončit výpravu na pákistánskou horu Nanga Parbat. Tam se stalo co?
1: Nejprve přišla bouřka a oteplilo se. Kvůli tomu se začaly uvolňovat kameny a padat laviny. Petreček s Holečkem byli v tu chvíli v první třetině trasy, takže pokud by nesestoupili, stali by se terčem toho všeho, tedy kamenů i lavin. Oba proto museli vstát ve 2 hodiny ráno, aby se stihli dostat do bezpečí dřív, než bude svítit slunce a než se ještě víc oteplí.
0: O tomhle negativním jevu nám tady informovala Veronika Šlejzová. Díky moc.
1: Naslyšenou.

Ještě jednou připomínáme, že dnes se losovala závěrečná předkola evropských pohárů i Liga mistrů. Ta se týká fotbalové pražské Sparty. Ta se v případě, že postoupí přes Lyon, utká v závěrečném čtvrtém předkole téhle soutěže s vítězem dvojzápasu mezi Fenerbahce Istanbul a Štýrimským Hradcem. Nejprve se ale fotbalisté Sparty pokusí přejít právě přes francouzský celek. První zápas se hraje na Letné zítra ve 20 hodin a vy ho uslyšíte živě na Radiožurnálu Sport.

Hokejové kluby už se chystají na novou sezonu Extraligy. Začala příprava na ledě. Dokladna, Litvínova nebo do Plzně vás vezmeme na radiožurnálu Sport a poprvé už po 15. hodině.

0: Radiožurnál je 15 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
1: Schodek státního rozpočtu meziročně vzrostl o 8,5 miliardy korun. Stát chce od poloviny příštího roku povolit očkování proti chřipce v lékárnách. Fotbalisti Sparty se v případě postupu přes Lyon utkají ve čtvrtém předkole Ligy mistrů buď s Fenerbahče nebo Šturmem Graz. Na dálnici D11 ve směru do Hradce Králové brzdí provoz nehoda na 15. kilometru. A počasí zítra bude slunečno, v Čechách později ojediněle přeháňky nebo bouřky a teploty až 39 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Schodek státního rozpočtu na konci července dosáhl téměř 177 miliard korun. Meziročně se tak zvýšil o 8,5 miliardy. Proti červnu se ale snížil o 7 miliard. A rozpočtu pomohlo téměř 30 miliard korun z fondů Evropské unie. Právě díky nim skončil meziměsíčně s přebytkem. Informovalo o tom ministerstvo financí. Letošní červencový deficit je druhý nejnižší od roku 2020, ale zároveň šestý nejvyšší od vzniku Česka. Řidiči ve středočeském kraji můžou začít využívat takzvaný portál staveb. Jde o online mapu, která zobrazuje aktuální i plánované dopravní stavby na středočeských silnicích druhé a třetí třídy pro ten daný rok. Podle ředitele krajské správy a údržby silnic Aleše Čermáka si tak řidič při plánování trasy může najít všechny uzavírky, na které by mohl cestou narazit.
3: Výhoda je v tom, že my v době, kdy ještě nemáme stavbu vysoutěženou, nemáme třeba zhotovitele, dokážeme uvést tu informaci, aby se na to dokázali nejen řidiči, ale i místní samosprávy nebo ostatní investoři připravit.
1: Americký prezident Donald Trump ohlásil nová jednání s Íránem, tvrdí, že mají začít dnes odpoledne. Podle Trumpa je blízko dohoda o Hormuzském průlivu a že bude taky dohoda o íránském jaderném programu. Teherán ale oznámil, že žádná jednání se Spojenými státy nevede.
4: Americký prezident Donald Trump o víkendu odvolal ohlášený rozsáhlý útok proti Íránu. O odklad úderu podle něj žádali země v regionu i Teherán. Íránská média tvrzení o teheránské žádosti s odkazem na své zdroje označila za lež. Íránská zpravodajská agentura MER píše o tom, že tamní diplomacie finalizuje bilaterální rozhovory s Ománem o fungování Hormuzského průlivu. Mluvčí íránské diplomacie Ismail Bagáji prohlásil, že budoucí dohodnuté plavební spojení v úžině nepovede po současných trasách podél iránského ani ománského pobřeží, ale novou trasou, kterou určí dohoda mezi Íránem a Ománem. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
1: Ministerstvo zdravotnictví chce od poloviny příštího roku umožnit očkování proti chřipce v lékárnách. Návrh novely zákona už prošel mezirezortním připomínkovým řízením. Změna má pomoct zvýšit proočkovanost, která je v Česku dlouhodobě velmi nízká. Podle předsedy Sdružení praktických lékařů Petra Šonky by ale stát měl hledat řešení jinde.
5: Problém nízké proočkovanosti není nedostatek očkovacích míst, ale nezájem pacientů o tohle očkování. Asi bychom měli mluvit o tom, jestli nezvýšit počty pacientů, kterým to očkování hradíme ze zdravotního pojištění proti chřipce.
1: Změnu naopak vítá Česká lékárnická komora.
6: Sport. Fotbalisty pražské Sparty, pokud postoupí přes francouzský Lyon do čtvrtého předkola Ligy mistrů, čeká boj o postup do základní části soutěže s lepším z dvojice Fenerbahce Istanbul Sturm Graz. Nejen o tom rozhodl los ve švýcarském Lyonu.
7: Evropské lize čeká Viktorii Plzeň dvojutkání o účast v hlavní části soutěže s poraženým ze souboje Berševa, Crvena zvezda Bělehrad. Hradec Králové má před sebou ještě dvě kvalifikační kola. Pokud ve třetím předkole Evropské ligy vyřadí Bešiktaš Istanbul, narazí na horšího z dvojice Dynamo Záhřeb Kauno Žalgiris. A pokud by východočeši neuspěli, v boji o účast v konferenční lize vyzvou buď Panathinaikos Athény nebo CSKA Sofia. A pokud Jablonec vyřadí Rigu, ve stejné soutěži narazí na polskou Jagiellonii Bialystok nebo skotský tým Rangers. Kristián Šveda, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. známe lepší cestu.
8: Nehoda na hradecké dálnici za Prahou a v Praze komplikace v tunelu Blanka. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové čekejte dlouhé kolony před sjezdem na Lysou nad Labem. Na 15. kilometru likvidují následky nehody dodávky, projíždí se pouze levým pruhem. Do kolony dojedete zhruba na 10. kilometru a zdržíte se přes půl hodiny. Pozor, nedá se to jednoduše objet, sjezd na 8. kilometru na Jirny je zavřený, objíždět jedině už z Prahy. Na dálnici D5 ve směru z Prahy do Plzně dejte pozor u sjezdu na Žebrák. Na kilometru 33 hlásíte nepojízdné auto na krajnici.
9: Těsně před sjezdem na Žebrák v postavném pruhu mění pán kolo směrem do vozovky. Vybočujou tam ty větší vozidla.
8: V Praze brzdí provoz nepojízdné auto v tunelu Blanka. Stojí ke konci tunelu v pravém pruhu a čeká na odtah. V tunelu kolony taky regulují vjezdy do tunelu. Ucpává se Patočková, třeba i trasa z Barandovského mostu k tunelu. Ještě krátce dálnice D1. Na D1 vázne provoz v Brně. Delší jsou fronty na příjezdu z Ostravy do Brna. Brzdí se za sjezdem na Rousínov na 216. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra čekáme jasno až polojasno, v Čechách odpoledne a večer při přechodně zvětšené oblačnosti přehánky nebo bouřky a nejvyšší teploty zítra 34 až 39 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 30. Tolik zprávy.
10: Přejeme vám, abyste přežili ve zdraví tahle umorná vedra, která nás čekají zítra, jak jste slyšeli před malou chvílí. Zítra nás také čeká, ale další předkolo fotbalové ligy mistrů, konkrétně tedy pražskou Spartu na Letné, bude hrát proti Lyonu od 8 hodin večer a vy to uslyšíte živě na Radiožurnálu Sport. Dnes se losovala další předkola evropských soutěží, ale své předkolo bude hrát také fotbalová Slavia, ne ta mužská, ta má jistou ligovou fázi ligy mistrů. Ale ta ženská, ta se snaží dostat také do ligy mistryň. No a čeká jí teď důležitý dvojzápas. Nejprve se pokusí ve středu večer porazit skotské Rangers právě na jejich hřišti. No a pokud se to slávistkám podaří, tak si zahrají s vítězkami utkání Ajax nebo švédské Brøndby a potom teprve postoupí do posledního závěrečného čtvrtého předkola fotbalové ligy mistryň pro českého vicemistra. Ženské fotbalové soutěže to není jednoduchá cesta, ale nemožné to také není. Rozhodně o tom uslyšíte na naší stanici.
2: Radiožurnál Sport
11: a Vojtěch Šafář.

0: Mateřský Litvínov zachránil na jaře v hokejové extralize a s píšťalkou v ruce teď velel mužstvu také při prvním tréninku na ledě v nové sezóně. Olympijský vítěz Robert Reichl pokračuje v severočeském klubu jako hlavní kouč. Nově už dohlížel také i na největší letní posilu chemiku Davida Kempfa.
1: Mistr světa z Prahy po 9 letech opustil NHL, ve které byl defenzivním specialistou. Reichl ale věří, že v sobě oživí ofenzivní schopnosti. Před odchodem do Zámoří se Kempf loučil s extraligou 18 góly a 41 body.
2: Já si myslím, že to uměl, jo, že prostě v NHL musel vzít roli, která mu byla daná. Zvládl výborně a my už jsme se bavili trošku i o tom, že by hrál přesilovky a podobné věci, takže já si myslím, že to nezapomněl a pokud tam bude, že se mu to vrátí. Jo. To je jenom otázka hlavy a aby si věřil a věřím, že bez problému to zvládne.
1: Je přesvědčený Robert Reichl, že z Kempfa se stane opět produktivní hokejista. Nápomocen mu v tom může být i lotyšský obránce Janis Jaks, který se po 2 letech vrátil do Litvínova z Karlových Varů.
2: My jsme chtěli sem beka, který bude ofenzivní, který bude na přesilovku, který ho známe, což je ještě lepší a zná tohle prostředí a myslím si, že se nám vyplatilo počkat. Ty 2 roky, co tady byl, tak byl výborný a zapadl úplně v pohodě a má rád Litvínov, i fanoušci ho znají, takže si myslím, že pro nás je to jako super posun.
1: Do přípravy vzal Litvínov několik mladých hráčů. Robert Reichl doufá, že si někdo z nich místo v extraligovém kádru vybojuje.
2: Nikomu nic zadarmo dávat nebudu, to vám říkám na rovinu. Chceme jít touhle cestou, nikomu slibovat nic nebudu, když budou tvrdě trénovat, dostanou šanci, tak ji musí využít. A pak někdy potřebujete štěstí, aby někdo byl třeba i zraněný a takhle, jo. Takže uvidíme. Ale věřím, že aspoň jeden, vždycky, kdyby se povedl za sezónu, tak by to bylo úspěch.
1: Další výrazné zásahy do mužstva už nejsou během léta pravděpodobné.
2: Přijít může vždycky někdo, jo, ale zatím si myslím, že to máme složený dobře a ty hráče, co jsme chtěli, tady máme. Ty, co jsme nechtěli, tak ty nás opustili a já si myslím, že zatím dobrý.
1: Řekl Robert Reichl, hlavní trenér extraligových hokejistů Litvínova. David Kalvas, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

dneškem hodně hýbe přestup fotbalového brankáře Lukáše Horníčka z Portugalska do Anglie, ale nesmíme zapomenout ani na basketbal. Basketbalová reprezentantka Eliška Joklová, tedy Rozená Hamzová, obdržela v Minnesotě smlouvu do konce sezóny WNBA. O tom informoval teď web zámořské soutěže.

0: Stále posloucháte Radiožurnál Sport. Od 17 hodin už se dnes také rozehrají první tenisové zápasy, které pro vás budeme byť na dálku sledovat, protože se hrají v Kanadě. Co se týče mužského pavouka tenisového turnaje v Montrealu, Vít Kopřiva proti domácímu Galarneovi od 17 hodin. No a potom také trojice českých zástupkyň na turnaji v Kanadě. Tam je to zase turnaj WTA. Karolína Plíšková, Nikola Bartuňková a Tereza Valentová. Od 17.20, respektive 23 hodin, budeme vás pravidelně informovat. No a také si teď povíme o tom, že poprvé v České republice se koná mistrovství Evropy jachtařů v lodní třídě 29er. Ve startovní listině je skoro 200 posádek ze 27 zemí. Hlavní rozhodčí šampionátu Václav Brabec na Lipně v Černé v Pošumaví specifika právě téhle lodní třídy vysvětlil.
1: 29er je juniorská dvouposádková plachetnice, to znamená, na té lodi jsou dva. Jeden se nazývá kormidelník, druhý kosatník, mají tři plachty a je to plachetnice určená pro závodníky ve věku od 12 do 19 let.
2: Ředitel závodu Michal Lojka je spokojený s konkurencí, která se v Černé v Pošumaví sešla.
3: V loňském roce, když se vlastně ten šampionát začínal připravovat, děláme ho od srpna loňského roku, tak jsme doufali, že se nám přihlásí 180 lodí a ono se jich přihlásilo 182. Takže my jsme nadšení, že se vlastně tohleto číslo podařilo naplnit a je to největší závod v podstatě v historii klubu této lodní třídy.
2: Důležitou součástí jachtařských závodů je zjišťování předpovědi počasí. Ředitel závodu se připravuje podobně jako závodníci.
3: Jsou různé aplikace, jich spoustu. Dvě světově nejrozšířenějších pochází z České republiky. Jachtaři samozřejmě používají ty placené verze, které vidí poměrně docela daleko a vidí docela přesně a i v jakoby krátkém horizontu dokážou se aktualizovat. My to sledujeme samozřejmě těch až 10 dnů dopředu, které jsou už poměrně jako teoretické předpovědi, ale naše zkušenost je, že u těch českých aplikací to vychází poměrně přesně. No.
2: Se rozfoukalo, vítr je velký nepřítel mikrofonu, vy z těch porivů větru máte radost, předpokládám.
3: Určitě, i když ne úplně jako z porivů, my potřebujeme stálejší vítr. Pro nás ideální, pokud se střídají teploty, protože pokud je v noci chladněji a přes den tepleji, tak samozřejmě ten vítr se pohybuje. A nebo když se blíží nějaká fronta, nebo když přijde fronta, tak potom je krásný vítr a z toho máme největší radost, když lidi vlastně odchází z pláže a začíná být tak jako po dešti nebo dešti a tak nám se to líbí nejvíc, protože nejvíc fouká.
2: Na Lipně jsou i mistři světa Alexander Mostyny a Rafael Allen z Francie. K favoritům určitě patří domácí posádka Karolína Lojková, Kristián Bezušek. Česká reprezentantka o ambicích říká.
4: Je to největší závod v historii. Je to moderní nová třída, která je vlastně juniorská pro olympijskou třídu 49er. A já se snažím ambice ani očekávání ideálně nemít, aby pak nebylo zklamání a nebyl zbytečný stres. Ale samozřejmě ambice jsou na co nejvyšší místo.
2: Česká posádka a speciálně Karolína Lojková se pokusí využít toho, že v Černé v Pošumaví je vlastně doma.
4: Určitě, tak je to velká příležitost a už se na to dlouho těším. Ten šampionát bude tady na domácí vodě, takže snad toho využiju.
2: Doplnila česká reprezentantka. Šampionát skončí 8. srpna. Z Černé v Pošumaví Kamil Jáša, Radiožurnál.
5: Radiožurnál Sport.
6: Sport ze všech úhlů.

0: Nová sezóna fotbalové šance ligy je tady.
1: A s ní i přímé přenosy Radiožurnálu Sport.
2: Darida se rozbíhá a těsně vedle rukou gólmana Markoviče posílá míč do sítě. Hradec Králové vede nad Slavií 2-1 a to je obrovská hřava v tuhletu chvíli v Malšovické aréně.
0: Jsme tam, kde se píšou fotbalové příběhy.
3: To je všechno, je konec, Slavia se raduje, hráči vybíhají z lavičky, ve VIP sektoru se tleská, domácí mají ruce nad hlavou, poráží Jablonec 5-1, obhajují po roce titul.
1: Na každém zápase.
0: U každého důležitého momentu.
4: Bohemian Sparta 0-0, ale přichází velká komplikace pro favorizované hosty, protože před malou chvílí dostal přímou červenou kartu Jun Mercado.
1: Přinášíme radost vítězů i zklamání poražených.
5: Někdo se tady zbláznil. Já to nejsem. Rozhodčí slabý, slaboučkej. Sebevědomí tady, výkon tady. Katastrofa.
0: Fotbalová šance liga zní nejlíp na Radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
6: Felixi, potřebuju nové oblečení na trénink a musíme zaplatit příspěvky.
7: No, Adriánko, to znám moc dobře. Rostl jsem rychle, chtěl hrát volejbal, ale náš rodinný rozpočet na to taky nestačil. Řekni doma o České olympijské nadaci, ta pomáhá platit příspěvky nebo vybavení dětem od 6 do 18 let.
6: Fakt? A kdy zjistím víc?
7: No hele, mrkni na web olympijskytým.cz/nadace. Tam najdou všechny informace rodiče i ti, kdo chtějí pomoci dětem zůstat u sportu.
1: Informace k projektu uslyšíte i ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Česká televize a Big Board.
8: Hodin a 30 minut. Jsou tu zprávy s Janou Guldou.
9: Ministerstvo zemědělství rozdělí na projekty spojené s rozvojem venkova 2 miliardy a 400 milionů korun. Resort o tom informoval na svém webu s tím, že hlavním cílem je zajistit místní zpracování surovin, třeba mléka, masa nebo ovoce a zeleniny. Dotace jsou součástí strategického plánu společné zemědělské politiky na období 2023 až 2027. Žádosti bude možné podávat od 13. října do 3. listopadu. Víkendový ruský útok na sklad v ukrajinském Charkově zničil 8 milionů knih. Podle agentury AFP to oznámilo nakladatelství Ranok. Podle něj je to největší ztráta pro ukrajinskou knižní infrastrukturu od začátku plnohodnotné války v roce 2022. Výbor hnutí ANO schválil kandidátní listiny do říjnových komunálních voleb. Kandidátku v Praze povede současný zastupitel Jan Hušbauer. Informoval o tom první místopředseda hnutí a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Hušbauer nahradil dřívějšího kandidáta na primátora Ondřeje Prokopa, který po článcích serveru Seznam zprávy o nejasnostech kolem majetkových přiznání odstoupil. Opustil taky post předsedy pražské organizace. A v brněnských Bohunicích ode dneška platí systém rezidenčního parkování. První oblast modré zóny kategorie C je v městské části zpoplatněná ve všední dny, večer a přes noc od 17 do 6 hodin. Další rozšíření zón čeká Bohunice na začátku letošního října.
0: Sport.
9: Hokejisti extraligového Kladna, Komety Brno, Plzně a Litvínova zahájili přípravu na ledě. Se severočeským týmem je na zkoušku i švýcarský útočník s českými kořeny Dominik Volejníček, který bude usilovat o smlouvu. 28-letý hráč, který se narodil ve Švýcarsku, byl i v mládežnických reprezentačních výběrech a dvakrát startoval na mistrovství světa hráčů do 18 let.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Ucpaná hradecká dálnice za Prahou a kolona na D1 u Brna. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové čekejte dlouhé kolony za Prahou. Na 15. kilometru vyprošťují dodávku po nehodě z příkopu. Dálnice byla chvíli zavřená, teď už se jede minimálně jedním jízdním pruhem. Kolona ale dlouhá, zdržíte se přes půl hodiny zhruba od 10. kilometru. Obět se to dá jedině z Prahy, sjezd na 8. kilometru je je zavřený. Pozor na hradecké dálnici D11 ve směru do Prahy. Na stejném místě na 15. kilometru tam teď něco překáží a tvoří se kolona i ve směru do Prahy. Brzdí se u sjezdu na Lysou nad Labem na 18. kilometru. V Praze je silný provoz. Kolony hlásíte mimo jiné na jižní spojce směrem na Barandovský most. Tam za sjezdem na Pankrác a Krč blokuje jeden pruh nehoda dvou osobních aut. Na dálnici D1 vázne provoz v Brně. Delší jsou fronty na příjezdu z Ostravy do Brna. Brzdí se na 211. kilometru a nesouvislá fronta je až do Brna k omezení. Před Rohlenkou je ucpaný i levý jízdní pruh. Provoz vázne i na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy. Tam je kolona hlavně kamionů od 11. kilometru. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
9: Zítra čekáme jasno až polojasno, v Čechách odpoledne a večer při přechodně zvětšené oblačnosti přehánky nebo bouřky a nejvyšší teploty zítra 34 až 39 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 30. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

zpěvák na inzerát. Jde na šílný party, není to žádný med, tak kdo z vás to zkusí? Ať je velkej tak akorát, ať je vtipnej a hraje karty, za to zpívat vůbec umět nemusí. Garantujeme itinerář, plnej koncertu za honorář, taky svěží stravu stanic čerpací. Nabízíme i ubytování v ceně

Na Radiožurnálu Sport se věnujeme tomu, že extraligové kluby začaly přípravu na ledě na novou extraligovou sezónu. Vy od září uslyšíte každý zápas v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport, pokud ne přímo na Radiožurnálu Sport, tak nerušeně třeba v aplikaci nebo na našich webových stránkách, tak jak už jste několik ročníků zvyklí. No ale nevěnujeme se jenom extraligovému hokeji. Teď třeba probereme ještě jednou důležitou zprávu pro hokejové fanoušky v České Třebové. Hodně divoký páteční večer totiž v České Třebové měl jeden řidič, ten se 2 promilemi v krvi vjel do vestibulu zimního stadionu a tím pádem poškodil vstup na sportoviště, ale ta důležitá a pozitivní zpráva je, že páteční přípravný hokejový zápas mezi domácím Dynamem Česká Třebová a Vlky Žilina ohrožený není, protože na fungování ledové plochy a zázemí pro sportovce ani diváky tahle kolize vliv neměla.

Mauricio Pochettino zůstane u fotbalové reprezentace Spojených států amerických až do mistrovství světa v roce 2030. Dosavadní kontrakt mu vypršel v červenci hned po světovém šampionátu. Tam se s domácím výběrem dostal do osmifinále, což ale nejspíš americkému svazu přišlo dost, takže se dohodl na nové smlouvě na 4 roky.

0: Po třech letech u národního týmu a zisku titulu mistru světa se hokejový trenér Radim Rulík vrátil na klubovou úroveň. V Kladně začal přípravu s týmem Rytířů před novou sezónou.
1: Čtyři skupiny, ale půjdeme z jedné a z druhé současně, tady to krytí puku.
2: Hlas Radima Rulíka se nese kladenským zimním stadionem silněji než Píšťalka. Na ledě je s hráči 2,5 hodiny. Zatímco hokejisti se v půlce vystřídají, Rulíkův hlas zní na ledě dál a je na něm patrné, jak moc se na návrat ke klubové práci těšil.
3: Je to úplně něco jiného, člověk se zase do toho dostane úplně jako... co to jde, takže vlastně dennodenně je na ledě, dennodenně se připravují tréninky, dělají se tréninky, připravuje se ten tým, takže to se nedá vůbec porovnat s tím, co bylo předtím, takže je to změna, vždycky změna, vždycky obohacení.
2: Jedno cvičení střídá v rychlém sledu druhé. Na to, že je to první trénink na ledě v přípravě, má vysoké tempo.
4: Jako ten náboj toho tréninku určitě je jiný, má to velký tempo, už takhle od začátku samozřejmě bylo nám řečeno, ať jdeme s rozumem, ať si něco neurveme, ale i tak je vidět, že kluci jsou natěšený a že to ten náboj má.
2: Usmívá se brankář Adam Brýzgala a k vedení tréninku promlouvá další gólman. Nová posila Kladna Dominik Pavlát.
5: Prostě on z těch hráčů chce prostě vymáčknout maximum a on ví moc dobře, co dělá.
2: Když se Radimu Rulíkovi nezdá sebe menší detail, zastaví hru a...
1: Nedám tempo, kdyby ho měl sežrat, tak ho nedám soupeři.
2: I na takové vedení tréninku si musí hráči zvyknout.
4: Nikdy jsem ho neměl takhle na denní bázi nebo v klubu nebo v týmu, takže znám se akorát z nároďáku, takže těším se na to, já jsem sám na to zvědavý, jak to bude vypadat.
2: Těší se mistr světa a vítěz Stanley Cupu Michal Kempný, další z navrátilců ze zahraničí. A těch hlásí mnoho i ostatní týmy. I proto je podle Rulíka preciznost v přípravě velmi důležitá.
3: No a tak jde to nahoru, jasně, že jo, prostě... No, ty hráči se vracejí domů a tak je to, když si bylo v Rusku, že ty Rusáci se začali vracet domů a tím tu ligu ohromně zkvalitnili, tady to nebude jiný, jo. Takže pro tu ligu jednoznačně přínos a pro nás jako pro Kladno, jako samozřejmě soupeři bylo strašně, strašně silný a konkurence bude obrovská, je potřeba, aby jsme opravdu jediný den, aby nebyl zbytečný a aby jsme opravdu pracovali v každém dnu ze sebe vymáčkli maximum a co nejlépe si připravili, protože to vůbec nebude jiný.
2: Říká po prvním tréninku s Rytíři Radim Rulík. Nová sezóna Extraligy začne 15. září. Z Kladna Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
6: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

České fotbalové kluby už znají jména soupeřů pro play-off evropských pohárů. Sparta bude hrát zítra třetí předkolo Ligy mistrů proti Lyonu. Utkání na Letné i odvetu uslyšíte v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. No ale pokud Pražané postoupí, tak poslední překážkou před skupinovou fází soutěže bude lepší z dvojice Fenerbahče Šturm Graz Plzeň. Ta se o hlavní fázi evropské ligy střetne s Berševou anebo Červenou zvězdou Bělehrad. Hradec Králové, pokud uspěje v souboji s Bešiktašem Istanbul, zahraje si v play-off stejné soutěže s Dynamem Záhřeb anebo Žalgirisem Kaunas. Když dvojutkání s istanbulským celkem nezvládne v konferenční lize, potom narazí na Panathinaikos anebo CSKA Sofia. V případě, že Jablonec projde přes Rigu do závěrečného předkola, tak se utká s Jagiellonií Bialystok anebo Rangers. Tady je řeč zase o lize. Konferenční zápasy třetích předkol Hradce i Jablonce uslyšíte také v přímých přenosech, a to ve čtvrtek.

0: Fotbal na Radiožurnálu Sport.
1: Fotbalová Slavia má účast v hlavní fázi Ligy mistrů díky titulu jistou. Sparta musí v kvalifikaci přejít přes dva soupeře. Tím prvním bude Olympique Lyon, za který hraje reprezentační záložník Pavel Schulz. V minulé sezóně dres francouzského klubu oblékal i spartanský středopolař Adam Karabec.
2: To bude pro mě speciální zápas. Samozřejmě Lyon má neuvěřitelnou kvalitu, ale je to playoff a myslím si, že stát se může cokoliv, když budeme kompletní a podáme všichni na standardní výkon.
1: Úvodní duel třetího předkola Ligy mistrů mezi fotbalisty pražské Sparty a Olympique Lyon začne v úterý ve 20 hodin a Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu.
0: Pohárový fotbal v přímých přenosech na Radiožurnálu Sport.
3: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál je 16 hodin. Jsou tu zprávy s Janou Guldou.
1: Při letecké show na festivalu v Mostě létal blízko letadel dron, událost prověřuje policie. Evropská komise navrhuje po krizi ve španělské Seutě posílení vnějších hranic. Fotbalisti Sparty, Plzně, Hradce Králové a Jablonce znají další soupeře v kvalifikaci evropských pohárů. Na dálnici D11 na 15. kilometru směrem do Prahy brzdí provoz nehoda. A počasí zítra bude slunečno, v Čechách později ojediněle přeháňky nebo bouřky a teploty až 39. Stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Policie pátrá po pilotovi dronu, se kterým minulý čtvrtek létal v blízkosti známé akrobatické skupiny Flying Bulls. Mohl tak ohrozit piloty i diváky zahajovací show festivalu Let It Roll u jezera Most. Záběry z dronu byly zveřejněné na sociálních sítích. Dnes dopoledne pak někdo stáhnul.
3: Piloti neměli o dronu ani tušení, uvedl po shlédnutí videa šéf akrobatické skupiny Flying Bulls Stanislav Čejka.
4: Já jsem neměl tušení, byť jsem v tom odkaze viděl docela, že bylo docela blízko v nějakým okamžiku.
3: Mostecká policie začala výskyt stroje, který mohl ohrozit letadla, prověřovat.
5: A budeme nadále zjišťovat bližší okolnosti. Pokud se někomu podařilo video zálohovat, ozvěte se prosím policistům.
3: Uvedl policejní mluvčí Václav Krieger. Dohledat zpětně pilota dronu, pokud let nebyl registrovaný, je ale podle mluvčí úřadu pro civilní letectví Jitky Ungerové nemožné. Používání dronů pořadatelé festivalu během akce zakázali. Z Mostecka Gabriela Hauptvoglová, Radiožurnál.
1: Od srpna platí v Evropě nová pravidla pro umělou inteligenci. Firmy a instituce musí informovat lidi, pokud k vytvoření obsahu použijí AI, nebo když umělou inteligenci využijí jinak, třeba ke komunikaci se zákazníky. Vyplývá to z článku 50 evropského nařízení AI Act. Pravidla mají podle vládního zmocněnce pro umělou inteligenci Lukáše Kačeny zajistit větší bezpečnost v kyberprostoru.
6: Tak obecně je cílem té transparentnosti zajistit, aby lidé věděli, kdy interagují se systémem založeným na umělé inteligenci, nebo kdy jsou vystaveni obsahu, který je vytvořený strojem, což má samozřejmě obecně zabránit podvodům, manipulaci nebo dezinformacím.
1: Dodržování pravidel v Česku kontroluje telekomunikační úřad. Evropa musí podle předsedkyně Evropské komise udělat víc při ochraně vlastních hranic. Ursula von der Leyenová to napsala v dopise španělskému premiérovi Pedrovi Sánchezovi. Vyjádřila v něm taky podporu Madridu při řešení nelegální migrace. Španělské město Ceuta na severu Afriky se v pátek stalo cílem několika desítek tisíc nelegálních migrantů, kterým se podařilo překonat hranice. O situaci budou zítra jednat ministři vnitra členských zemí Evropské unie. Silničáři v Ostravě opravují 6-kilometrový úsek Rudné ulice. Jde o nejvytíženější silnici první třídy v kraji a důležitý průtah Ostravy. Silničáři budou na místě pracovat do 20. srpna, a to i v noci. Letní období podle mluvčího Jana Rídla vybralo ředitelství silnic a dálnic kvůli slabšímu provozu.
7: Kdybychom to dělali v září, v říjnu nebo například v dubnu, tak by tady jsme způsobili větší dopravní komplikace, neboť to dopravní zatížení v tom období je větší. Naopak v srpnu o prázdninách je nižší, o nějakých 10-15, nárazově 20%, proto jsme zvolili tento termín.
8: Sport. České fotbalové kluby se dozvěděly jména soupeřů pro závěrečnou fázi kvalifikace evropských pohárů. Sparta v případě postupu přes Lyon změří síly ve čtvrtém předkole Ligy mistrů s vítězem dvojutkání mezi Fenerbahče a Šturmem Graz. Pokračuje kouč Brian Priske.
9: Je to těžké. Když jsme skončili druzí v Šancelize a věděli, že musíme do kvalifikace, bylo jasné, že to bude náročná cesta do hlavní části Ligy mistrů. Nic se teď nemění. Nejdřív musíme porazit Lyon, až pak se budeme soustředit na dalšího soupeře.
8: Plzeň se o hlavní fázi Evropské ligy střetne s Berševou nebo Červenou zvezdou Bělehrad. Hradec Králové, pokud uspěje v souboji s Bešiktašem Istanbul, zahraje si ve čtvrtém předkole stejné soutěže s Dynamem Záhřeb nebo Žalgirisem Kaunas. Když dvojutkání s istanbulským celkem nezvládne, v konferenční lize narazí na Panathinaikos nebo CSKA Sofia. V případě, že Jablonec projde přes Rigu do závěrečného předkola, utká se s Jagiellonií Bialystok nebo Rangers.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na hradecké dálnici před Prahou a kolony na D1 u Brna. Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy popojíždí kolona za sjezdem na Lysou nad Labem. Na 14,5 kilometru se srazily tři auta. A podle našeho zpravodaje jsou to dodávky.
11: Jsou tři dodávky pravý průh, jsou tam veškeré záchranné složky, policie, hasiči, zásadnická, jede se pouze jedním levým průhem.
10: A tvoří se kolona směrem do Prahy od sjezdu na Lysou nad Labem od 18. kilometru a je to zhruba na 15 minut. Na D11 kolona i za Prahou směrem do Hradce Králové. Ta už se rozjíždí, je to zbytek kolony před teď už odstraněnou nehodou na 15. kilometru. Vydržte, brzdí se na 7. kilometru. Na D1 vázne provoz v Brně, delší jsou kolony na příjezdu z Ostravy do Brna. Brzdí se na 210. kilometru a nesouvislá fronta je až na omezení na 196. kilometru. Ještě zpět do Prahy je silný provoz, navíc na jižní spojce ve směru do Hradce Králové se srazila tři auta na Lanovém mostě. Blokují levý pruh na konci mostu a je tam kolona od Zahradního města. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra čekáme jasno až polojasno, v Čechách odpoledne a večer při přechodně zvětšené oblačnosti přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 34 až 39 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 30. Tolik zprávy.
2: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
12: Ve studiu Radiožurnálu Sport už sedí náš fotbalový expert Pavel Horvát a začíná jeho tradiční fotbalový pořad Desítka. Pavle, ahoj, dobrý den.
13: Už tady sedím pěkně dlouho, čekal jsem, těšil jsem se, dobrý den.
12: A jako už tradičně po jeho levém boku kolega fotbalový reportér a další velký znalec nejvyšší domácí soutěže Lukáš Michalík, taky vítej.
14: Takhle hezky mě ještě nikdo nepředstavil, krásný den.
12: Ano, Jan Pěruška to tak dělá to, nebudeme mu nadávat, když tu nesedí. Pokud vám chybí Jan Pěruška, tak nezoufejte, jeho dovolená potrvá jen týden. Začíná tedy pondělní desítka Pavla Horváta po druhém kole nové sezony Šance ligy.
2: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
12: Jdeme na to druhé kolo. Pavle, jaký byl podle tebe tým toho druhého kola? Nejlepší.
13: Tým nejlepší, no tak myslím si, že Slávy vyhrála v Ostravě. Já jsem to nečekal, že to bude takhle jednoduchý, ale musím říct, že standardní situace prostě jim fungujou a když si s nima pomůžeš takhle dobře, tak se ti hraje daleko jednodušejc i v Ostravě. Samozřejmě je to druhý kolo, Baník si myslím, že se ještě rozjede, tady to se může stát každému s tou Sláví, že dostaneš prostě trojku, čtyřku bůra, takže Baník asi nebude výjimkou, ale Slávě do toho stoupila skvěle a myslím si, že si ten titul toho týmu zaslouží. No.
14: Až takový strojový výkon, vlastně úplně v suchém triku, gól dali už ve třetí minutě a jenom doufám, že nebudeme gratulovat k titulu už třeba o zimní přestávce.
13: To snad nejde ani fyzicky možný.
14: Ne, ale jako výborný výkon, Slávisté vypadají vyladění a když vezmeme v potaz jejich největší soupeře v boji o titul, tak zatím to mají velice snadné.
12: Slavia tedy 100% dala 9 gólů v úvodních dvou kolech, 4x se prosadila v Ostravě Vítkovicích v souboji s domácím Baníkem. Skórovali Viktor Novák, David Zima, po centrech Michala Sadílka, to mluvím o těch prvních dvou brankách a můžeme si poslechnout taky trenéra Jindřicha Trpišovského, který si pochvaloval, jak velký výběr obránců se skvělými hlavičkářskými schopnostmi v týmu má.
15: Když to zjednoduším, tak nemůžete šáhnout vedle, takže je to, jak když máte 8 dobrých lahví vína a šáhnete a vždycky vytáhnete tu dobrou, což je samozřejmě ale práce celý toho týmu, to není samozřejmě, že ty hráči se nahromadí. A je to hodně o té typologii těch hráčů, kteří tady budou, protože ne každý to umí, ta jako útočná hlava začíná být čím dál tím větší vzácnost u hráčů.
12: Útočné standardní situace je, Pavle Horváte, velká slavistická zbraň, když má Jindřich Trpišovský v týmu taky Michala Sadílka.
13: No určitě, já jenom bych se zastavil, já jsem teda nikdy na výběr 8 lahví vína neměl, ale...
14: Já jsem zrovna chtěl říct, jestli by si z toho vydedukoval, že Jindřich Trpišovský je spíš vinař.
13: No, jako podle figury, bez urážky bych řekl, že je pivař, ale samozřejmě, že možná... Já nevím, jestli po červeným vínu máš hlad, nevím, já nejsem vinař, nikdy jsem to, jako je pravda, že jsem to párkrát zkoušel, spíš jako, že jako mi říkali, že je lepší pít víno, ale prostě já to mám v genech.
12: Já si myslím, že k červenému vínu maso a k bílému ryby.
13: A to není maso, jo, ryba.
12: Rybí maso. Myslím se hovězí hlavně třeba, vepřové.
16: No ale na výběr máte.
13: Na výběr, ne, tak to jsem samozřejmě chtěl zažít. To mě to zaujalo, že jako na výběr z 8 lahví vína vždycky v té hospodě přinesli vždycky, nevím, červený a bílý, no, tak byly dvě. No, samozřejmě, že ta síla Slávie jednak v té šířce toho kádru, nejenom těch obránců, a souhlasím s tím, že útočná hlava je umění. Já byl tady i Luděk Pernica přednedávnem, já jsem teďka viděl nějaký sestřih tréninku Bčka Artisu, a tam byl centra a Luďa na první tyči prostě úplně suverénně hlavou to proměnil. Těch hráčů fakt není moc, no. Je samozřejmě lehčí bořit než stavět, to je logický i jako ve hře, ale tady ta útočná hlava, ať už třeba jenom líznou ten balon na té první tyči, znovu zmíním toho Luďka Pernicu, a Spartani pamětníci určitě mi dají za pravdu, Lumír Mistr to uměl skvěle na první tyči, tak jako líznou ten balon, aby vzadu to někdo doklep. Je to umění v podstatě a myslím si, že už se to v tom pozdějším věku úplně nedá naučit. Je to o tom, že tak, jak si kopeš vozeť s balónem, takže prostě já jsem s bráchou chodil hrát za barák, uvědomuji si úplně přesně tenisákem nebo takovým tím menším balónem přes ty takový ty železní tyče, kde se věší prádlo, tak vlastně jsme hráli jako hlavičkovanou takovou a myslím si, že tam ta průprava opravdu jako je vidět. Já si myslím, že byť nejsem velký, tak taky jsem byl schopný tou hlavou zahrát, kam jsem potřeboval, a je to technická dovednost. No.
16: A standardní situace obecně neobjevíme. Ameriku je to obrovská zbraň, Slávia se tím strašně pomáhá, a když to porovnám třeba s Pardubicemi, jejich zápas s Jabloncem se včera viděl, tak ty měli několik rohů, v podstatě se vůbec neprosadili, fotbalisté to odtrkali. A není to náhoda, protože Pardubice dali v té minuloligové sezóně po rohu jediný gól. Takže když to máte,
13: a to je málo.
16: To je málo, když to máte nadrilované, je to znát.
12: Poslechneme si taky Michala Sadílka, který se na tom vítězství Slávie v Ostravě podílel golem a dvěma asistencemi, ale ještě předtím zveme do hry prvního z posluchačů. Dobrý den, kdo se dovolal do desítky Pavla Horváta?
17: Dobrý den, zdravím, tu je Juraj. Já ani nemám otázku na ligu a hlavně na Pavlíka, ale zkusím máte nového repretrenéra, je to cudzinec, vím, jako to bylo u nás pod trenérem Kalconou. Není to taká dehonestácia trenérů českých, že se musí zavolat zahraniční trenér? A druhá taká otázka ještě na Pavlíka, že či nezavládlo v rodině zklamaně, keď Patrik skončil v penaltovom krále jako druhý. Díky, ahojte.
12: Juraj tedy zřejmě navštívil nějak jou akci penaltový král, ale pojďme tedy nejprve k tomu reprezentačnímu tématu, pak se vrátíme k lize.
13: Takhle, já si myslím, že spousta těch trenérů, který teďka působí na té nejvyšší úrovni, to může brát, jako fakt si troufnu teďka vžít do pozice Ivana Haška, Michala Bílka, možná i Míry Koupka, jako v čem ty naši trenéři jsou horší. Samozřejmě tady nevíme výsledek ještě, to je jasný, jako zní to všechno dobře, samozřejmě tiskovka, bavili jsme se s Lukášem o tom, jednoznačně taková jako seznamovací, to, že řekneš, že se ti líbí Praha, asi je logický, že jo. To nemyslím ve zlým teďka, já jsem taky říkal, že se mi Sokolov líbí tenkrát a byla to pravda, ale je to normální úvod toho. Samozřejmě bude záležet, jak těm hráčům vtiskne nějakou jako tvář, protože není to jednoduchý, jako přejít s hráčema, teď jsme se o tom bavili, o hlavičkování, jako starýho hráče už nenaučíš timing, samozřejmě každý má jednu stranu silnější, takže hlavičkovat na tu slabší stranu tak, aby to bylo hodně podobné té silnější straně. To samé platí o těch hráčích, který nejsou zvyklí hrát jako opravdu od brány po zemi, jo, seš prostě odmala vedený k tomu, že si pomůžeš nějakým odkopem, nákopem. Jo, hrajte to do hrotu nějakým bochánkem. Samozřejmě já jsem zvědavej. Trenér určitě který má obrovské zkušenosti s mládežnickýma reprezentacemi úplně, ale on ty hráče vlastně viděl jako růst a tady ty naše hráče při vší úctě nejsem přesvědčený, že zná teď plácnu Lukáše Červa z Plzně a jak typologicky jako hraje, nevím, jestli je schopný to za 4-5 kolo navnímat ty kluky, který hrajou tady u nás. Samozřejmě o těch hráčích zvenku možná bude vědět víc, ale jako být odborníkem na český fotbal není jednoduchý, obzvlášť když seš cizinec.
14: On o tom mluvil i Jindřich Trpišovský na té poslední pozápasové tiskové konferenci. Je znát, že s Pavlem Horvátem jsou vzdálení příbuzní, protože i on použil slovní spojení pravda leží na hřišti, ale je to pravda, protože se ukáže, až jaké výsledky bude mít český tým, bude to chtít mít čas, ale zaujalo mě, že Jindřich Trpišovský mluvil o tom, že ho to trochu mrzí, že jde k reprezentaci zahraniční trenér, protože si myslí, že máme celou řadu dobrých trenérů. Já si myslím, že se s tím dá souhlasit. Na druhou stranu, ti nejlepší nejsou volní. Pak jsme se bavili o Luboši Kozlovi, nevím, jestli by z Jablonce chtěl odcházet. A já si myslím, že klidně je čas na tu zahraniční cestu. Jsem na to sám zvědavý, je to něco jiného a až čas ukáže, jestli to byla správná volba nebo ne. Pokud to nevyjde a byl by to nějaký průšvih, což nepředpokládám, tak si myslím, že se opět Česká asociace vrátí k té domácí cestě.
13: Já teď jako nechci jako rozmíchávat oheň a teď samozřejmě si uvědomuji ten plat. Jo. A proč vlastně cizí trenér bere 1,5 milionu nebo kolik a naši trenéři třeba berou jako 500 tisíc, i kdyby měli jenom milion, tak jaký je ten rozdíl jako... Jo, nevím.
14: Uvidíme, jestli bude ten rozdíl. Pokud to samozřejmě vyhrajeme mistrovství
13: Evropy. Já to nemyslel ve zlým, ale vlastně jako proč? Jestli mi někdo vysvětlí, že má za sebou, OK, byl v Atletiku Madrid, byl u španělských nároďáků, Luboš Kozel byl taky u reprezentačních jako mládežnických týmů, teď je v lize.
14: Já vidím ten důvod, protože je asi složitější ho zkrátka dostat z té své rodné země, ale souhlasím, že ten rozdíl...
13: No ale Praha je krásná.
14: ...o kterém se mluví je velký. No.
12: Nový reprezentační kouč českých fotbalistů, baví vás posluchače desítky Pavla Horváta, máme dalšího takzvaně na drátě, kdo se dovolal, dobrý den.
18: Dobrý den, tady Tonda z Brna, prosím vás, abych to možná takovou prozbu, jestli byste nám mohl osvětlit pravidlo pro při rozehrávání odkopu od branky, jako když rozehrává míč jako spoluhráč brankáře, jestli může sahat na ten míč rukám, jak včera jsme to viděli několikrát, Hradec rozehrával balon, tak ten obránce, mám dojem, že už někdo za to nařídili penaltu, jako tak to je přece nepřerušená hra a ten spoluhráč na to rukama nemá co, si staví balon rukama, jako tak jestli je to správně nebo je to přestupek. Děkuju.
13: Tak je to přesně k tomu tématu o tom nároďáku, ale ne, jsme rádi, že voláte, to je jasný. Já jenom to v rychlosti řeknu, pokud není zahájená hra nohou, tak ten hráč ten balon může si zastavit a postavit rukou, takže jestli mu to někdo přihrál z toho malého vápna už nohou a on to chytne rukou, tak je to jasná penalta, to je prostě bez debat.
14: Já taky si
13: neuvědomuji, že bych to tam viděl včera, ale možná je se pletu.
12: Tak to dostačí vám to takhle.
18: Jo, děkuju. Takže pokud si to nedonese sám rukama, že to, tak to může teda, nemůže to být nahrávka od toho.
13: Takhle, ještě, když stává se, určitě to uvidíte, že třeba golman má balon v ruce a hodí ho tomu hráči.
18: Ano.
13: Jo, a ten si ho může rukou postavit a hrát. Když by mu to náhodou ten golman rozehrál rukou, nohou. Tak a on si to chytne, tak je to penalta.
18: Děkuju.
12: Tak děkujeme Tondovi za zavolání do desítky Pavla Horváta. Přejeme krásný den a využijeme toho, že voláte do desítky Pavla Horváta, takže vítáme ve hře dalšího z posluchačů. Dobrý den, kdo se dovolal a ptáte se na něco směrem k reprezentaci?
19: No, Pavel Ústní na Labem, dobrý den, já vás srdečně všechny zdravím. Já jsem teda původně o reprezentaci nechtěl mluvit, nicméně už tam padnul jeden dotaz. Já ještě v úvodu bych si dovolil, když už jsem se dovolal, pozdravit samozřejmě Pavla Horváta, ale i Pavla Tilšara. A chtěl bych ho hrozně moc pochválit za jeho komentář, jak teda z norského poháru, tak i včera vlastně z Vršovic, z vršovického dělíčku. A teď k té reprezentaci. Vy jste vlastně tomu pánovi neodpověděli na to, proč se angažoval zahraniční trenér. Je to trošku podle mě, aspoň teda z mýho pohledu, trošku chození kolem horký kaše, protože podle mého názoru ten problém je i v managementu celého našeho fotbalu a bohužel sebereflexe našich vrcholných manažerů je ani ne nulová, ale spíš minusová. A bohužel během čtvrt roku se vystřídali dva trenéři. Oba dva mohli své působení dokončit, jak teda pan Hašek, tak i pan Koubek. Bohužel se to tak nestalo. A v téhle situaci, té hrozné nejistoty, která panuje kolem naší reprezentace a kolem manažerů, který do všeho jenom kecaj a odpovědnost pak nemají žádnou, ani žádnou nejsou ochotní na sebe přijmout, je ta, že prostě v té zoufalé situace udělali manažerský krok a za velký peníze angažovali zahraničního trenéra, proti kterému já vůbec nic nemám a myslím si, že bude velmi kvalitní, ale ten problém je prostě zakopaný v managementu našeho fotbalu, nikoli v trenérech, ani ne v hráčích, protože ty mají svoje limity, ale vyloženě v tom managementu. A myslím si, že Pavel Nedvěd, ač byl naprosto suprovej fotbalista, tak jako manažer za mě tragédie. Hotová tragédie. To je můj názor. Děkuju.
12: Tak děkujeme Pavlovi z Ústí. Já děkuju za pochvalu a teď Pavel Horvát může reagovat.
13: Já teda děkuju strejdovi Pavla Tilšara, ale ne, já ještě řeknu teda jednu věc, která mě vlastně napadla teďka, že vlastně i to angažování toho trenéra z cizích končin, teďka Španěla, vlastně může být dobrý důvod k tomu, to, co tady všichni taky vnímáme, že ty manažeři prostě se znají různě s těma různýma trenérama. Prostě je to tady takový jako veřejný tajemství, že spousta manažerů má vazby na ty trenéry, logicky, protože prostě tady ten fotbalový rybník není tak velký, ale určitě nebudou mít tak velký vazby na španělského trenéra, takže ten trenér prostě v podstatě bude svobodný, bude moct vybírat a reagovat na různou formu těch hráčů podle sebe a neměl by být tak ovlivněný těma manažerama.
14: Já jsem pochopil to, o čem mluvil pan posluchač, on zmiňoval, že jsme neodpověděli na to, proč vlastně teď Česká fotbalová asociace přivedla zahraničního kouče, co je tím důvodem. Vlastně jsem ani neslyšel, že by ten důvod řekl on, nicméně ta doba prostě nazrála. Já si myslím, že to nebyla jediná varianta, že by to nešlo udělat jinak. Myslím si, že kdyby Jindřich Trpišovský skončil ve Slávii, řekl, chci trénovat národní tým, tak prostě bude trenérem on, to je jednoznačné. Ale i ta společenská poptávka, ta doba nějak uzrála, ti ideální trenéři tady nebyli, tak to zkrátka vzal španělský kouč.
19: Mohl bych ještě reagovat?
14: Povídejte.
19: Já si myslím, že jsem to řekl, že ta chyba je v managementu našeho fotbalu a celým způsobu, jak se to vede. Jo, to ryba smrdí od hlavy, podle mýho. A já jsem to taky řekl, a není třeba se tomu prostě jakkoliv vyhejbat. Takže já si prostě myslím to, že ta chyba je hlavně za Pavlem Nedvědem a měl by on sám zvážit své působení další v našem fotbale.
12: Desítka Pavla Horváta je taky diskuzní a pořad. Děkujeme, Pavle, z Ústí za váš názor.
14: Já na to ještě zareaguju, s tím se dá souhlasit i pro mě Pavel Nedvěd a zatím jeho manažerské působení u reprezentace je velké zklamání, aby to zaznělo.
12: Pavle, díky.
19: Děkuju.
13: A já teda, abych to trošku odlehčil, já tohle přísloví moc jako nerespektuju, protože podle mě ryba smrdí úplně stejně všude.
14: Souhlasím.
12: Ocas i hlava, je to stejné.
14: Chtěl jsem se dostaneme i k lize.
12: Chtěl jsem se k ní vrátit, ale samozřejmě mám nějaký scénář, ale teď se nám sem hrnou aktuální věci. Brankář Lukáš Horníček přestoupil z Bragy do Newcastle a podepsal pětiletou smlouvu s částkou 30 milionů eur, je třetím nejdražším českým fotbalistou v historii, právě po zmiňovaném Pavlu Nedvědovi, když šel z Lazia Řím do Juventusu, a po Patriku Šikovi. Tak co říkáte, pánové, na to, že máme druhého, nebo Česko má druhého golmana v Premier League?
13: Trošku to začíná připomínat NHL. Já mu to strašně přeju, moc, myslím si, že na to měla velký vliv ta Braga, že opravdu odchytal fantastický zápasy. Mrzí mě, že to není hráč, že je to golman prostě, no. Ale moc mu to přeju a samozřejmě obdivuhodný, že se takhle dostal. Pětiletá smlouva není zvykem, myslím si, že s ním velmi počítají a že tam ukáže kvalitu.
14: No, souhlasím s Pavlem, je to až škoda, že může v bráně fotbalového zápasu stát jenom jeden člověk. Teď ta konkurence mezi tyčemi bude obrovská. Kovář, Horníček, Kinský. Samozřejmě uvidíme, my už jsme to řešili s Pavlem Tilšerem. Horníček asi zpočátku nebude jedničkou v Newcastlu, je tam Nick Pope, ale pětiletá smlouva, do budoucna se tam dostane a trenéři budou mít z čeho vybírat.
12: Gratulujeme tedy Lukáši Horníčkovi k novému angažmá v Premier League. V desítce Pavla Horváta se vracíme k české šancelize.
2: Desítka Pavla Horváta.
12: Museli jsme trochu uspíšit téma Slávie, která zvítězila v Ostravě 4-0. Jdeme dál, protože máme další dva 100% týmy po dvou ligových kolech a jsou jimi Jablonec a Teplice, které vyhrály v Liberci 1-0. Byl to hodně divoký zápas, protože liberečtí dohrávali bez dvou vyloučených hráčů celý druhý poločas.
13: Oni už začínali zápas bez jednoho hráče, protože nepočítám těch 28 vteřin nebo kolik to bylo.
14: Necelá minuta, ale rozumíme si.
13: Vasil Kušej, jednoznačně přemotivovaný. Asi jako celý mužstvo, protože hráli domácí zápas, mají nějaký cíl. Je to obvyklý, že si říká, že hrajem doma, ať je to vidět, ať je to cítit. Tohle bylo přes čáru a bohužel vlastně Vasil Kušej to mužstvo oslabil hned na začátku a je to úplně jiný zápas potom. No.
14: Úplně stupidní chyba, vůbec to nechápu. V první minutě na polovině soupeře, úplný zkrát vlastně tomu vůbec nerozumím, ovlivnilo to celý ten zápas. Branislav Fodrek mohl ten taktický plán zmuchlat a hodit do koše a nechápu to, protože Vasil Kušej odehrál v Plzni velice dobrý zápas, kde Liberec vyhrál 3-1, měli to nalajnované, určitě si na Teplice věřili, naopak liberečtí mohli být ti, kteří mají 6 bodů po dvou kolech a tohle je velký zkrát a určitě to samozřejmě i samotného Kuše teď hodně mrzí.
12: Byla to jedna z nejrychlejších červených karet v historii České ligy. Ve 48. sekundě předvedl Kušej ten zákrok na Jakuba Jakubka z Teplic. Tu nejrychlejší černou kartu vůbec dostal Jan Vorel z pražské Dukly v březnu 2013 a bylo to v zápase proti Plzni. A pokud jsem se správně díval, tak Pavel Horvát v tom zápase byl v základní sestavě a připsal si i jednu asistenci. Vybavuješ si to?
13: Úplně ne, musím říct, že ne. Já si vybavuju, když jsem hrál za Spartu, že jo, tu červenou kartu Tomáše Řepky.
12: To byla taky rychlá.
13: Na bestu, tam akorát podle mě trvalo díl než jí vytáh rozhodčí, protože to bylo fakt jako podle mě v 15. vteřině jako se to stalo, no, takže někdy to tak je, prostě ty kluci jdou na to hřiště nahecovaný a prostě uděláš chybu, no.
12: Takže se shodujete na tom, že Vasil Kušej zasloužená červená?
14: Z mého pohledu jednoznačně.
12: Pavle?
13: No jasně, to je bez debat, jako.
12: Ale co ten Hodouš? Toho si teď poslechneme.
20: Trefil jsem balón, potom jsem stáhl nohu, nevím, jestli tam došlo nějakým kontaktu. Nemyslím si, že by to měla být červená karta. Se žlutou bych byl asi spokojený, ale červená to si rozhodně nemyslím. Ale chci říct, že výkon fanoušků, co předvedli fanoušci naši, a já jsem neměl slov, jako dám velký kredit fanouškům hlavně a klukům, co předvedli, když jsme hráli o dva kluky míň.
12: Souhlasíte s Petrem Hodoušem, že to nebyl zákrok na červenou kartu?
13: No, takhle. Z různých pohledů, různý názory. Já si myslím, že to červená prostě být mohla, rozhodčí se takhle rozhod a dneska už jsou fakt jako, řekl bych, takový jako odvážnější ty rozhodčí. Nepřemýšlej nad tím, prostě jako vidí zákrok tak, jak ho viděl on, vytáhl červenou a prostě VAR mu dal za pravdu.
14: Já bych si myslel, že to bude spíš žlutá karta, z mého pohledu to byl spíš žlutý zákrok, tím spíš když vezmeme v potaz, že takové zákroky, no samozřejmě je to Česká liga, ale na mistrovství světa se to pískalo úplně jinak, ono skutečně zase tolik podle mě neštrejchl, šel tam hloupě, to bez debat.
13: Já to chci říct, že prostě dneska už jako není úplně rozhodující, jestli trefíš nebo netrefíš, nebo jak, ale jak tam jdeš, jako ono to vypadalo to blbě.
14: Já nechci znít alibisticky, ale vlastně tím, že rozhodčí dal červenou kartu přímo na hřišti, tak já nemám problém s tím, že do toho nešlo video, že se nevzalo ho se podívat na monitor, ale spíš by mi k tomu seděla žlutá karta přímo na hřišti.
12: Marek Radina zvolil červenou a tak tedy Liberec dohrával ten zápas v 9 mužích vlastně celý druhý poločas. Ještě jenom jedno vyjádření Petra Hodouše z tiskové pozápasové konference. Mluvil o tom, že vlastně když ho trefil David Moses a zlomil mu čelist, tak za to neviděl ani žlutou kartu, ale líbil se mi zase nějaký komentář na sociálních sítích, že vlastně není možné dávat dostávat červené karty jenom za zlámané čelisti, ale chápu frustraci Petra Horouše. Do desítky Pavla Horváta se dovolal další z posluchačů. Dobrý den.
0: Dobrý den, tady posluchač Jirka z Liberce.
12: Povídejte.
0: Já ve studiu i posluchače. Jenom mě jakoby zaráží, samozřejmě u toho Horouše, tam to bude diskutovat, jestli to bylo oprávněný nebo neoprávněný. Ale mě chybí jakoby jedno pravidlo, co má rugby krásný, a to je vlastně, když někdo dostane žlutou kartu, tady na 10 minut ven jakoby ze hřiště. A tam se ještě může přezkoumávat, jestli to náhodou není rovnou jakoby na červenou, a dneska se může ještě udělit červená karta. A tím by se ještě vlastně jakoby vymezil jakoby další faktor, a to je, když máte vlastně tvrdý souboj, je oceněný žlutou kartou, tak ten hráč pokračuje hřiště, zatímco ten ošetřující musí být mimo hřiště. A vy v tu chvíli hrajete v osobení 10 lidí, takhle by se to vlastně aspoň dorovnalo. Teď je otázka, jestli by to bylo na 5 nebo na 10 minut, ale aspoň by se tady to pravidlo mohlo v tom fotbale jakoby zavíst, když tady to jakoby rugby, tady to zavedlo, tak se ta hra jakoby daleko jakoby ne jakoby ty brutální zákroky se úplně odešly pryč. A že by tady to by mohlo v tom českém fotbale jakoby tak, nebo v tom fotbale být jakoby vůbec, no.
14: Snad nás poslouchá pravidlový expert Jiří Kureš.
12: Nezajímavý námět, co na něj Pavel Horvát.
13: Jo, tak všechny ty pravidla, samozřejmě, když se to vyzkouší a bude to fungovat, tak jako na mistrovství světa to zrychlování té hry, tak proč ne? Já jenom bych řekl, jenom upřesnil, že pokud dostane ten hráč žlutou kartu a někdo je ošetřovaný, tak ten hráč nemusí ze hřiště. Když se nechá ošetřit na hřiště a netrvá to 5 minut, tak se může nechat ošetřit na hřiště a pokračuje ve hře. Takže to, ale samozřejmě pokud má nějaký vážnější zranění, no tak musí ze hřiště. No.
12: Každopádně děkujeme za zavolání do desítky Pavla Horváta, mějte se fajn.
0: Taky, já se mnou.
12: Ještě se vraťme k tomu zápasu Liberce s Teplicemi, které jsou tedy 100% po dvou kolech. Vlastně mě zaujal výkon Slovanu ve druhém poločase i v 9 mužích na trávníku. Pavel Horvát zažil někdy takovou situaci, že dohrával 9?
13: Já si myslím, že jo, ale neměli jsme takový jako, řekl bych, ne tlak, ale neměli jsme jako šance. To oslabení o ty dva hráče je hodně velký a Liberec, jako musím říct, že klobouk dolů, že vlastně, když se pak podíváš na to, že si mohl hrát aspoň v 10, tak možná by ten zápas třeba i zvládli, ale o dva hráče je to fakt jako hodně. I přesto si myslím, že z toho bodík mohli vydolovat.
14: Já byl překvapený v tom samotném závěru, kdy měli liberečtí několik šancí. Nejprve střílel těsně mimo Stránský, potom se dostal do šance Krolis, kterého vychytal Matouš Trmál. Tam se podle mě ukázalo, že se Teplice necítí úplně komfortně v té pozici, kdy oni musí dobývat.
13: Jseš favorit, no, to
14: přesně.
13: Ne, ono to je, já bych to přirovnal fakt jako, je to panika, jo, ty vlastně cítíš, že vlastně už ty nic nemůžeš získat, jako hraješ vlastně proti 9, vedeš, jo, a teď vlastně samozřejmě Liberec nemá vůbec co ztratit, že jo, trošku jsem čekal, že Tomáš Koubek začne chodit dřív do toho vápna, jo, ale jako Liberec klobouk dolů, Teplice si to uhráli a samozřejmě pro ně v úvozovkách to byl jako jednoduchý zápas, byť ten gól nebyl po vypracovaný akci, bylo to takový druhý odražený balón, krásná střela, ještě podle mě tečka tam byla nějaká, takže to nebyl úplně gól, že by někoho rozebrali, ale mají, jak jsi to říkal na začátku, mají 6 bodů, myslím si, že skvěle odstartovali.
12: Tak si pojďme poslechnout trenéra zatím 100% Teplic Zdenka Frťalu, mimochodem dnes 56. tak přejeme všechno nejlepší. On po tom zápase v Liberci chválil domácí tým.
21: Tak myslím si, že fanoušci a všichni, kteří ten zápas chledli, by měli v první řadě ocenit domácí tým, který organizací a houževnatostí a tou defenzivní činností nás vlastně do poslední minuty držel v napětí. Ty 3 body, které si odsad vezeme, byly těžce vybojovány.
14: Ještě řeknu jednu věc. Zdenko Frťala skvěle na ten průběh zápasu z mého pohledu zareagoval o poločasové přestávce. V tu dobu už byli liberečtí ve dvojnásobném oslabení a žlutou kartu držel Michal Bílek. Už se tam pouštěl do nějakých strkanic, slovních rozepří s protihráči a přesně jsem si říkal, tak to je jediná šance Liberce nebo fanoušku případně se pokusit vyprovokovat Michala Bílka a Zdenko Frťala ho o poločase stáhl. Takže je vidět, že myslel na všechno.
12: Čas kvapí, abychom se dostali taky k Plzni a ke Spartě, tak ještě jen jedna zmínka o zápase Pardubic s Jabloncem, protože i svěřenci kouče Luboše Kozla mají po dvou kolech plný počet bodů, vyhráli tedy v Pardubic Pardubicích 2-0 a my jsme tu i s Pavlem Horvátem zhruba před hodinkou a čtvrtem mluvili o té přestávce Pardubice, o tom rozhovoru trenéra Jana Trousila pro televizního vysílatele OnePlay Sport, že když přišel o přestávce do kabiny, tak tam bylo ticho. Proč?
13: Myslím si, že na ty hráče pardubický dopad takovej tlak, který vlastně před tou sezónou trošku se navýšil. Ty kluci, když vezmeme jedno po druhém, tak úplně tam nejsou hráči, který byli zvyklí hrát o titul a o poháry. A teďka to tak je. Prostě Pardubice jsou zabezpečený klub, mají já nechci říct neomezený možnosti, ale mají prostě možnosti, jak doplňovat ten kádr. Samozřejmě Honza Trousil, Tomáš Polách, ambiciozní trenéři, který prostě jsou tam nějakou dobu od té minulé sezony. Teď už se trošku jako čeká to, že uvidíš nějaký progres, no a dva zápasy, první prohraješ, druhý v půli prohráváš doma 2-0, kdy seš naspídovaný, rozjetej, říkáš si, Jablonec prostě má za sebou v nohách pohárový zápas, jdeme na ně a prohráváš o půli 2-0 a teď musíš mít ty typy hráčů. Já si úplně nejsem jistý, jestli třeba Michal Hlavatý je typem hráče, který v šatně bude jako křičet na někoho, jo, řekne svoje, ale tady možná to už zavánilo tím, že byť nehráli špatně, oni nehráli špatně, to tě možná ještě nalomí víc, ale teď já plásnu opravdu říct, ale jak můžeš tak tu šanci prostě proměnit, i kdyby to, samozřejmě všichni víme, že ne každá šance se promění, ale jo, jít k tomu střelci říct, hele, tyhle, my tady všichni makáme a ty to nedáš, tak se kurník soustřeď, jo, ať prostě můžeme vyhrát, ale v té šatně evidentně podle reakce Honzy Trousila bylo ticho, no a pak je to na tobě, no, na tom trenérovi a pak už tam padají ostřejší slova, tak jako to bylo v tom rozhovoru, který já jsem taky slyšel.
14: No, abych se zastavil u Jablonce, protože zase jim ten úvod sezony vychází skvěle. Po té úvodní prohře teda v kvalifikaci konferenční ligy ve Varaždínu zvítězili vlastně ve všech zápasech. Opět zase s nimi nikdo moc nepočítal v těch prognózách, všichni si říkali, oni půjdou dolů. Ne, podle mě budou hrát zase nahoře. Těží z toho, že jsou dlouho pospolu, mají zkušený tým, jsou skvěle organizovaní. Ta defenziva je výborná, taky až snad neprohrál hlavu v tom zápase, to je opravdu jeden z nejlepších stoperů ligy a ten kádr mají dostatečně široký, udělal vlastně trenér Kozel 7 změn.
13: A dobrý,
14: velmi kvalitní, prostě odešel Allegri, ale není to znát, ten kádr je nabitý a odvádějí tam Luboš Kozel se svým realizačním týmem skvělou práci, já jsem přesvědčený, že budou hrát zase nahoře.
13: Určitě, takhle, včera měli trošku štěstí, jako to je prostě bez debat, ale souhlasím s tím, že ty hráči jsou fakt jako kvalitní. Tam není rozdíl, jestli hraje Souček nebo bude hrát tak. Sedidla. Jo, je to hodně, hodně vyrovnaný, prostě málo který hráč tam je nenahraditelný a to je velká výhoda.
14: A ještě jedna věc, která dokládá, jak velmi dobře Luboš Kozel skládá ten kádr. On má samozřejmě zkušenosti z těch mládežnických reprezentací a to se do toho hrozně promítá a on si je schopný vyzobnout ty hráče, kteří třeba jinde nehrají a on je zná. Jeden příklad za všechny, oporou Jablonce je teď Richard Sedláček, hraje výborně. Pamatuji si, jak jsem se o něm bavil s Lubošem Kozlem před desítkou v Jablonci, kdy Michal Beran odešel za velké peníze do Olomouce a on hned věděl, že typologicky ho nahradí Richardem Sedláčkem, který v Teplicích moc nehrál, tak si pro něj došel, dal jim Fortelného a vidíme.
13: A já si uvědomuji, že jsme se na Sedláčka dokonce ptali jako do Mostu, jestli by nechtěl jít do Mostu, že by tam hrál jako nahoře ČFL, ale logicky to nedopadlo, protože teď už hraje poháry. No,
14: takže ještě jsem neřekl to B, protože Luboš Kozel ho zná z mládežnických reprezentací, takže věděl, koho dělá v úvozovkách.
12: Fotbalisté Slavie, Teplice a Jablonce mají po dvou kolech šance ligy plný počet bodů. Na ten si pomýšleli zřejmě i ve Štruncových sadech, alespoň podle toho, co zaznělo na tiskové konferenci před startem nového ročníku od plzeňského šéfa Adolfa Šátka, ale ta realita, ta je trochu někde jinde.
2: Desítka Pavla Horváta.
12: Plzeň totiž má po dvou kolech jeden jediný bod, teď o víkendu remizovalo s brněnskou Zbrojevkou 1-1. Otázka je jednoduchá, odpověď asi bude složitější, proč se Viktorii v úvodu ročníku nedaří?
13: Myslím si, že je hodně zasáhlo to, že to mužstvo nebylo pohromadě, že samozřejmě ty jako trenér potřebuješ s tím mužstvem pracovat, něco nacvičit a ty hráči se tak nějak vraceli postupně, co mám možnost já vnímat, samozřejmě vidíme formu hráčů. Jo, vždycky pak se bude asi říkat, že to je prostě trenéra věc, ale samozřejmě některý ty hráči si odpočinuli víc, některý míň, některý vůbec a je to na nich znát. Musím říct, že řeknu jeden příklad za všechny, nevím, jestli Denis Višinský třeba je zraněný, nebo já nevím, nebo se něco stalo, nevím, ale vlastně za 20 minut, na který nastoupil, já jsem se ho nevšiml, všiml jsem si ho až při návratu v 90. minutě, kdy mu tam někdo utíkal. A vzhledem k tomu, že Denis Višinský je pro mě jako rychlej hráč, tak tohle mě úplně jako bouchlo do očí, bylo to před tou hlavní tribunou vlastně na soupeřově půlce, kdy Denis Višinský někoho honil a on mu s tím míčem utíkal. Takže to jsem si říkal, hele, to za mě to není normální. Něco se děje, něco se stalo, nevím. Říkám teďka jeho konkrétní příklad, samozřejmě zkoušíš tu sestavu, dáváš tam nový hráče, OK, nevím, jestli Pirgič je jako lepší než Lukáš Čer, který byl s základním stavebním kamenem prostě teďka poslední dvě sezóny a najednou nehraje. Nevím, jestli Lukáš Červ je kondičně na tom tak, že nezvládne celý zápas. Za mě to třeba není hráč, kterýho bych tam dával na 20 minut, aby jako mi rozhodl zápas, protože potřebuješ fotbalově někoho přehrát. To jsou takové věci, které jako vidím. Něco se asi stalo, něco tam nefunguje a na tom hřišti bohužel pro Plzeň to vidět.
14: No a s tebou souhlasím, my v té kabině sedíme, ale z těch různých indicí mi přijde, že zkrátka ve Štruncových sadech není všechno v pořádku, je úvod sezony, máš být co nejvíc vyladěný. Samozřejmě reprezentanti se připojili později, ale hledáš tu optimální sestavu, 5 změn oproti zápasu v Liberci. Přesně to nemůže dělat dobrotu Lukáš Červ, který patří prostě k oporám Plzně, byl na mistrovství světa, podle mě je připravený, není v základu, hraje místo něj tedy nový hráč. Teď hledáš to optimální složení té ofenzivy. Adu vůbec nehraje, kdo tam hrál vlastně v sobotu. Teď si to ani nevím. Jo, Christoph Kabongo, dobře, ten dal branku, pak to točíš, dáš tam Lavala, kterému se nedaří, na lavičce Traoré. Pořád hledáš to optimální složení a vlastně i té trojice, jak to zmínil Pavel Višinský, najednou na lavičce Ladra nehrál a v podstatě nikomu se nedaří, takže je složité najít to optimální složení a hlavně v té předfinální, finální fázi měla Viktoria opravdu velké problémy a o tom mluvil i Martin Hiský.
4: Ano, protože někteří fanoušci byli nespokojení po tom zápase se Zbrojovkou Brno po remíze 1-1 a po utkání žádali skandováním konec právě kouče Martina Hiského.
5: Já respektuju diváky, já samozřejmě vnímám, co křičí, mají na ten svůj názor absolutní právo, ale mě to nezlomí, já věřím cestě svojí, vím, co tomu dávám, co tomu obětuju, vím, jakým směrem jdu a nechci z toho směru uhnout, věřím, že může být úspěšný, takže se soustředím na tým. Nechci tu energii ztrácet někde kolem.
4: Martin Hiský zůstane v Plzni?
13: Já si myslím, že by měl zůstat ještě aspoň nějakou dobu. Já tohle, mně se to úplně nelíbí, jako vyhlásil se nějaký útok, dobře, dvě kola, nebylo to dobrý, samozřejmě nejsme v šatni, jak říkal Lukáš, já tam nejsem, fakt nemám žádnou zprávu, ani jsem se nepokoušel někomu volat, protože vím, jaký to je, když se ti nedaří a někdo ti volá, protože víš, že jakoby se chtěl něco dozvědět, takže jsem se o to ani nepokoušel. Vnímám to tak, že mají nějakou cestu, jdou po ní a prostě teďka to nefunguje, takže potřeba nějaká reakce. Já ještě se vrátím tam k tomu, dokončím teda, nepřijde mi to jako férový vůči tomu trenérovi, který jako u druhého zápasu, u prvního domácího zápasu, kdy to, ty kluci makají, to je jasný, oni makají, bohužel se to nepovedlo a začne se křičet jako Hiský ven. Mně to přijde prostě nefér, bohužel ta naše kultura fotbalová takhle tady je, ale mně se to nelíbí.
14: A ti do toho ještě skočím, pak nezapomeň myšlenku, ale co na rozdíl od nás víš, tak jak moc trpělivý dokáže být Adolf Šádek?
13: No, tak samozřejmě jsem zažil zápasy, kdy odjížděl před koncem, kdy se mu to nelíbilo i z domácích zápasů, jako prostě bouchli v něm saze, byl brunátnej a toho pak nechceš potkat. Zažil jsem samozřejmě i bousky v trenérský šatně po zápase, ale to je takový jako obvyklý, není to nic příjemného, ale teď už tam není v tom vedení sám, teď už prostě musí rozhodovat i jiní lidi, nebo myslím si, že to tak je. Já ještě řeknu jedno jméno, který mě překvapilo, že nenastoupil dřív a byl to Soare, který prostě v minulý sezóně byl fantastický. Je to levák, který má, řekl bych, karabec. Hodně, hodně podobný myšlení, hodně podobný vidění hry, zakončení, centry, nadstandardní hráč a nehrál. Došel tam, samozřejmě měl nějaký možnosti, asistoval tam u té Ladrovi, přihrával na tu střelu, která volízla tu spojnici. Je to pro mě nadstandardní hráč a zase nehrál. Jako jo. Já si myslím, že tyhle hráči by prostě měli na tom hřišti bejt. Samozřejmě mohlo to vyjít, to střídání, mohli mít nějaký herní plán, že bude 60 minut hrát nějak a pak tam dáš tyhle hráče, oni ti to otočej, ale nevyšlo to. Takže já jsem překvapený, že třeba on nehraje. No.
12: Do desítky Pavla Horváta se dovolal další z posluchačů. Dobrý den, na co se chcete zeptat?
3: Dobrý den, tady Vašek. Já mám dvě takové otázky, nebo jedno spíš doplnění, jednu otázku. Doplnění ohledně toho Denise Višinského, tak to si myslím, že je naprosto správně řečený, ale bohužel to není jenom on. Myslím si, že hodně hráčů okolo, třeba řeknu tý 65. minuty, oproti tomu soupeřícímu týmu ztrácíme fyzicky. Což mě úplně překvapuje, že jsme hodně často zatavený a chybí takový ty 2-3 rychlý kroky na ten balón, tak to je jenom takový jako doplnění, že to není třeba jenom Denis Višinský, třeba hodně často Samson Dvech a podobně. A ta otázka na Pavla Horváta, vím, že mu asi nebude úplně příjemná, ale i tak se zeptám. Hodně se samozřejmě ty teda skloňuje pozice Martina Jiského a kdyby čirou náhodou, ty budu spekulovat, došlo té změně k nějakému impulzu a skloňuje se právě jméno Zdeňka Frtily. Předpokládám, že by si sebou chtěl vzít třeba Honzu Reska z Teplic a je varianta, jak by se cítil třeba Marek Bakoš, jestli by nezůstal v klubu a podobně. A mě by teda zajímalo, jestli by třeba Pavel Horvát, kdyby čirou náhodou došlo k nějakému načukávání pro něj, byla třeba nějaká vize toho doplnit tu dvojici a mít vlastně obejít Plzně spolu s trenérem Frťalou, Reskem a právě vámi. Takže to mě jenom tak zajímá taková otázka. Možná trochu nepříjemná, ale chci se zeptat. Děkuju moc.
13: Není nepříjemná. Já si dovedu představit, že bych se Zdenou Frťalou chtěl spolupracovat, protože ho znám velmi dobře. Je to skvělý člověk a myslím si, že výborný trenér. Reza je na začátku té trenérské kariéry, na to, kolik mu je, tak si myslím, že už má taky spoustu zkušeností. Pokud by mě někdo oslovil, tak jsem zvědavý, aby se k tomu postavilo vedení radiožurnálu.
12: Je tam výstupní klauzule
13: za asistenta. takže to samozřejmě by mě to oslovilo, obzvlášť ve spojení s Plzní, samozřejmě to je jako moje srdcová záležitost, ale je to kdyby. No a tam na tu otázku, tam jde o to, co ty trenéři, který přijdou, tak jaký chtějí realizační tým samozřejmě. Jo. Teď ty týmy jsou opravdu široký. Já vlastně ani teďka nevím, jak to tam je poskládaný. V Plzni vím, že tam jsou vlastně jako dva takový přímí asistenti, bych řekl, Martina Hyskýho, dva trenéři golmanů, takže já nevím, jak by to bylo to, ale samozřejmě v dnešní době už je obvyklý, že prostě s tím hlavním trenérem končí vlastně všichni ty asistenti, takže já asi tak, no.
12: Děkujeme za zavolání do desítky Pavla Horváta.
3: Děkuju moc, mějte se krásně.
12: Ještě jenom jedna věc k těm trenérským možným rošádám v české nejvyšší soutěži. Taky se skloňuje v českých médiích údajná linka, že by Martin Hyský skončil v Plzni. Jeho místo by zaujal David Horejš z Hradce Králové a do Hradce Králové by putoval jakožto občan tohoto města Jaroslav Veselý z Bohemians. Byl jsem včera na zápase Bohemians
13: a do Bohemky.
12: Hradce Králové. Tam jsem se ještě nedostal.
6: Už ten potravní řetězec už tam nevede.
13: Už ta linka jako končí prostě.
6: Ale no, samozřejmě těch variant je hodně a bylo by to hodně drahé pro Plzeň. Nejdřív by samozřejmě museli vyplatit Martina Hyského a realizační tým a Hradec by se rozhodně hodně cukal, aby pouštěl Davida Horejše.
12: Jen k tomu doplním, že jak David Horejš, tak Jaroslav Veselý se k tomu víceméně nechtěli vyjadřovat, což je pochopitelně logické.
22: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
12: Vracíme se zpátky a to konkrétně na pražskou Letnou. Sparta právě po prohře na stadionu brněnské zbrojovky zabrala, když porazila Zlín 3-1. Co výkon svěřenců kouče Briana Priského byl už adekvátní k velikosti jména Sparta Praha?
13: Bylo to lepší. Myslím si, že vzhledem k tomu, že tam ta ambice prostě na ten titul 100% je, tak by to mělo být ještě lepší. Samozřejmě určitě zmíníme nový hráče, který se toho zápasu účastnili a byli vidět. Já znovu řeknu jméno Adam Karabec, který prostě dostává, bych řekl, do ruky dirigentskou taktovku a hezky se na něj dívá. Prostě je to pěkný, umí to, je sebevědomý. Byť u penalty měl kliku, tak ukazoval jméno, bouchal se na srdce, super. Ne, jako pecka, mně se to líbilo, je prostě sebevědomý a budu mu fandit, protože si myslím, že bychom takovýhle hráče tady měli jako vídat a budu mu fandit i v tom směru, aby zůstal ve Spartě, aby neodešel, protože si myslím, že být ve čtvrtém klubu za 3 roky by bylo hodně.
14: Souhlas, Karabec výborný, určitě nejlepší Spartan v úvodu sezóny, je to fotbalista a pro něj samozřejmě výhoda, že mu teď svědčí to rozestavení, ve kterém Sparta hraje. On je podle mě podhrotový hráč, není to křídlo a tam mu to svědčí, dokáže tam uplatnit ty svoje přednosti. Moc se mi líbí. Myslel jsem si, že odejde, ale teď vzhledem k tomu možná i on sám vidí, jakou vůdčí roli má v tom kádru konečně, že na něj i Brian Priske asi spoléhá, tak snad ta nabídka potenciální Anderlechtu nebude nějak astronomická, že Sparta bude muset přijmout, ale myslím si, že ani Sparta si teď moc nedokáže představit, že by ho pouštěla.
12: Na Letné se veslovalo, protože rozdílový gól dal po hodině hry v tom souboji se Zlínem při svém debutu norský útočník Jonathan Braut Brunes, který přišel na Letnou minulý týden.
7: Hráči i realizační tým mě přijali skvěle. Adaptace byla jednoduchá. Absolvoval jsem s týmem 3 nebo 4 tréninky a už od začátku jsem se cítil dobře. Určitě pozitivní start. Nejdůležitější jsou 3 body a ještě k tomu jsem dal gól. Užít si to s fanoušky byl úžasný pocit a budu si to pamatovat ještě určitě hodně dlouho.
12: Jak se vám líbí bratranec Erlinga Brauta Holanda ve spartianském dresu?
13: Jo, tak něco předved. Je to samozřejmě začátek. Blbá zpráva pro Vojtu a pro Kuchtu. Nevím, jak je tam poskládat vlastně spolu. Ukázal dobrý výběr místa, ukázal to, že umí fotbal, cítí prostor, takže dal gól, jak tam zmiňoval, měl ještě nějaký další střelecký příležitosti, takže zajímavý hráč, uvidíme. Já si myslím, že Zlín úplně nebyl měřítko k tomu, jestli jako to bude nadstandardní nebo ne.
14: Souhlasím, ty těžší zápasy budou ještě Spartu čekat, ale já očekávám, on ty góly dával v polské extraklase, podle mě bude dávat i v české lize, když bude mít ten potřebný servis, což by mohl mít, z čeho jsem trochu rozpačitý, tak to je defenziva Sparty, ale tam vidím hodně nedorazů, chyba Adama Ševínského, dobře, může se to stát, ale co obecně nechápu, je Mercado na levém kraji obrany, ve chvíli, kdy on je tak nebezpečný na pravé straně těch křídelních pozic a z mého pohledu hlavně neumí bránit, takže to pořád by měl, ne, obránce?
13: Je to v tom názvu, no. Tak by to, jako...
14: Neumí bránit, takže to pořád by měl, ne, obránce?
13: Je to v tom názvu, no. Tak by to jako se tomu měl věnovat, ale samozřejmě vydali jsme spoustu ofenziv.

0: naučit. Je to o hlavě, je to o poctivosti, jak to budeš plnit a samozřejmě, kdyby si měl takovýhleho beka, tak to bude fantastický, protože Rineš měl takový, jako řekl bych, výkyvy. Je to taky výborný hráč, mně se ohromně líbí, taky je sebou ta levá, je prostě já pro ty leváky mám slabost obecně, ale tu levou má fantastickou a teď do toho zápasu taky vstoupil výborně, takže samozřejmě Sparta jestli v rozestavení ze třema stoperama nebo s dvouma stoperama, prostě bude na těch krajích potřebovat tu sílu a jak dopředu, tak dozadu. Ale souhlasím s tím, že ta defenziva není úplně vyladěna.
1: Nechci Spartě radit, ale...
0: Ale můžeš.
1: Dobře se ví, že majitel Liberce Ondřej Kania je Sparťan, takže by možná Sparťané přispěchali s nějakou lukrativní nabídkou za Azize Kajonda, že by ho zvládli získat. Má skvělou formu v úvodu sezony. Na pravé straně Suchomel, vůbec nic proti němu nemám, ale taky bych tam ve Spartě očekával větší kvalitu. Zřejmě se mu teď věří víc než Pavlu Kadeřábkovi, ale nevím. No. Zeptám se ještě na jedno jméno. Roman Macek přišel z Mladé Boleslavy
0: super
1: do Sparty.
0: Já jsem rád, myslím si, že ptal se mě na to tady náš kolega ještě před tím, co si o to myslím, a já říkám, že je to výborný fotbalista. Líbil se mi hned, když přišel do Boleslavy. Vypadá to tak, že se jako plouží, ale umí kopat, je fantastický, má standardky skvělý. Myslím si, že je to, doufám, že to pro něj nebude jako málo, ale takový pravonohej Kairinen. Kairinen trošku jako byl takový, bych řekl, živější, ale Macek je skvělý fotbalista, vidí spoustu taky věcí, které ostatní nevidějí. Jenom je pro mě otázka, jestli bude hrát s Hugem anebo s Irvingem, protože trošku se bojím, že bychom touhle pozicí od toho Huga mohli malinko přijít. No.
1: To by byla škoda. Přidám ještě jedno
0: a mě
1: jméno.
0: By to štvalo. Promiň.
2: Takže jsi větší fanoušek Huga Sochůrka než Romana Macka aktuálně?
0: Ne, jsem větší.
1: Píše Huga Sochůrka než Andrewa Irvina.
0: Takže
2: Hugo Sochůrek, Roman Macek, ideální složení
0: pro
2: středu pole pro Pavla Horváta v jeho pořadu desítka. Přidám ještě jedno jméno, Tobias Gudal, norský stoper, 23 let, přišel z Tromse, viděl jsem ho v tom zápase v Norsku za polárním kruhem, minimálně na umělé trávě, byl perfektní, připomínal mi třeba Filipa Panáka v té konstruktivní rozehrávce v práci s balónem a navíc je, řekl bych tak, možná o půl o hlavu vyšší než Filip Panák.
1: Na druhou stranu cvičil ho lehce Mick van Buren. Ten už se na něj těší, podle mě, v české lize.
2: Ten se na něj těší určitě, Mick van Buren.
0: Ještě to chápu. Teď ještě třeba, jestli tyhle ty chyby, co ty spartianský, co třeba ten Adam Ševinský udělal, jestli nemůžou být z toho, že už ví, že přijde zase jako nová konkurence, víš? Jako,
1: může být.
0: No, já vím, že ve Spartě je tlak obrovský, ale jako může tě to jako v té hlavě trošku zasáhnout. No.
1: Určitě. Na druhou stranu zase třeba odejde Serencen, na to jsem zvědavý, ale určitě Adam Ševinský, to byla hrubka tedy.
0: A jo,
1: ale stane se.
2: Sparta tady porazila Zlín 3-1 ve druhém kole šance ligy. Zítra večer vstoupí do kvalifikace Ligy mistrů. Od 20 hodin pro vás budeme mít na Radiožurnálu Sport přímý přenos ze zápasu z Letné proti Olympiku Lyon. Z desítky Pavla Horváta zbývají ještě zhruba 2 minuty, tak si pojďme ještě zrekapitulovat to, co se stalo o víkendu v nejvyšší domácí soutěži, což jsme ještě nezmínili. Sigma Olomouc, Mladá Boleslav 2-2, Bohemia Hradec Králové 0-0 a ještě jsme nezmiňovali zápas Slovácka s Artisem Brno, remíza 1-1. Který z těchto remízových zápasů vás, pánové, zaujal nejvíc?
1: Určitě Olomouc, já od ní čekám víc. Zatím to je velmi slabé a čekám, že půjdou nahoru. Co ty, Pavle?
0: Já bych taky čekal, že půjdou nahoru. Na druhou stranu těch šancí měli spoustu. Taky si myslím, že Boleslav, nechci říct, že úsporně, ale pozor na ně, mají po dvou venkovních zápasech 4 body, což si myslím, že je skvělý start. Mají dobrý mužstvo, ale Olomouc musí jako začít vítězit. No.
1: A ještě mě zaujal Jan Jelínek, trenér Slovácka, který kritizoval hodně kritické fanoušky domácích, kterým se často nelíbilo, jak konstruktivně se snaží Slovácko rozehrávat od branky. Pak to jednou teda nevyšlo, no, samozřejmě, ale to se dá očekávat.
0: Tak
1: no.
0: To je stejný jako Hiský ven. No. Pravda leží na hřišti, když vyhráváš, tak tě všichni plácají po zádech, když ne, bohužel.
2: O konstruktivní rozehrávku se snažil ve Slovácku i trenér Roman Skuhravý, teď už aktuálně kouč Baníku Ostrava, a říkal po té prohře se Slaví 0-4 ve druhém kole šance ligy, že rozhodně ze své filozofie neustoupí. Pondělní desítka Pavla Horváta je téměř u konce, tak vás zveme ještě na čtvrtek do Zubří, pokud máte čas,

0: Vyražte do klubu Zubří, bude tam Pavel Horvát, Antonín Panenka a vicemistr Evropy z roku 96 Miroslav Kadlec. Pro dnešek děkujeme Pavlu Horvátovi.
1: Děkuji.
0: A taky Lukáši Michalíkovi.
2: Díky moc, zase někde naslyšenou.
3: Radiožurnál Sport.
4: Jediná sportovní stanice v Česku. Napětí, emoce, špičkový volejbal. Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny plné strhujících výměn, dramatických momentů a radosti z vítězství. Od 21. srpna na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho. Buďte sedmým hráčem na hřišti na cestě za vítězstvím české reprezentace. Více na eurovolej2026.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
3: Je vám teplo a potřebujete se alespoň trochu ochladit?
5: I v létě vás bereme k ledu.
3: Vysíláme totiž dál o hokeji.
5: S Martinem Procházkou je tak čas na vzpomínky na hokejové začátky a bývalé spoluhráče.
6: Já ho představím, já jsem samozřejmě hrozně rád, že Ota Vejvoda přijal pozvání do našeho pořadu.
7: Naše filozofie byla strávit co nejvíc času v útoční třetině, takže jsme byli celkem jakoby disciplinovaný ve ztrátách puku, protože se nám nechtělo se nám jezdit 55 metrů na zpátek do vlastní třetiny, tak jsme se radši drželi na puku v útoční třetině. Rozí to říkat vůbec, to je 30 let, to je promlčení.
5: Martin Procházka si i v letních měsících zve hosty z hokejového prostředí. A do pořadu Čistá hra můžete zavolat i vy.
3: Každé úterý mezi 10. a 11. hodinou dopoledne vysíláme živě.
8: Já přišel ráno do kabiny a říkám dobrý den, tam byl jeden hráč, ten říká, ty jsi zdravil, říkám, no, já jsem tě neslyšel, tak přijď ještě jednou pozdrav na hlas, no, tak já jsem šel za dveře, vrátil jsem se zpátky, říkám dobrý den, jo, to už bylo lepší.
3: Ve vzpomínkách vás nevezmeme jen na ledovou plochu a na střídačku, ale i do hokejové šatny.
5: A ne vždy nutně za samotnými hráči, ale třeba i za kustody.
9: Jsme se honili stříkacíma pistolema a stříkali jsme po sobě vodu a kluci mě svazovali, házeli mě do bazénu, no ale teď už to, že jo, by si říkali, aby jsme dětkovi neublížili. Vždycky za mnou přišli tyhle, ta partička, tak co ty
10: sráby? Kdo to byl? Jména?
9: Neříkám. No, tak byl to Skourovec, Kříž a tyhle ty.
5: I léto si můžete díky Radiožurnálu Sport udělat částečně hokejové s pořadem Čistá hra Martina Procházky.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
11: Radiožurnál je 17 hodin. Zprávy má Jana Utendorfská.
12: Bývalému náměstkovi u střední vojenské nemocnice hrozí zapadělání 8 let vězení. Vinu odmítá. Ruské útoky na sklad v Charkově zničil podle nakladatelství miliony knih. Brankář Lukáš Horníček je třetím nejdražším českým fotbalistou v historii. Zamířil do Newcastlu. Požár auta komplikuje dopravu na dálnici D11 u Hradce Králové směrem na Jaroměř. A zítra bude slunečno, v Čechách odpoledne místy přeháňky nebo bouřky. Teploty až 39 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
12: Vojenská policie navrhuje obžalovat bývalého náměstka ústřední vojenské nemocnice v Praze, zjistil to server iRozhlas.cz. Zdeněk Brabec měl podle vyšetřovatelů sfalšovat lustrační osvědčení, aby získal vyšší hodnost a pozici ve vedení nemocnice. Vinu ale odmítá. Informaci potvrdila mluvčí vojenských policistů Nikola Rimkevič-Hajková.
13: Obviněný je podezřelý ze zločinu padělání a pozměnění veřejné listiny, ze zločinu podvodu a dále z přečinu podvodu ve stádiu pokusu. V případě odsouzení mu hrozí až 8letý trest odnětí svobody.
12: O podání případné obžaloby rozhodne obvodní státní zastupitelství pro Prahu 6, které vyšetřování dozorovalo. Brabec byl náměstkem nemocnice pro personální záležitosti 10 let. Před rokem 1989 sloužil v úseku vnitřního zpravodajství státní bezpečnosti, který pronásledoval odpůrce režimu. Proto nemohl získat čisté lustrační osvědčení. Na jihu Moravy už před 15. hodinou padl 11 let starý teplotní rekord. Meteorologická stanice ve Strážnici na Horunínsku naměřila 39,9 stupně Celsia. To je nové maximum pro území Moravy a Slezska. Český hydrometeorologický ústav o tom informoval na sítích. Velmi teplé počasí má na jihu Moravy trvat až do čtvrtka. Vrchní státní zastupitelství v Olomouci obžalovalo 4 lidi kvůli bitcoinové kauze. Radiožurnál to potvrdil šéf olomouckých žalobců Radim Dragon. Případ se týká darování kryptoměny v hodnotě téměř 1 miliardy korun ministerstvu spravedlnosti. Rezort peníze dostal od dřív odsouzeného drogového dílera Tomáše Jiřikovského. Kromě něj jsou teď obžalovaní taky bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek, jeho někdejší náměstek Radomír Daňhel a advokát Karim Tic. Víkendový ruský útok na sklad v ukrajinském Charkově zničil 8 milionů knih. Podle agentury AFP to oznámilo nakladatelství Ranok. Podle něj je to největší ztráta pro ukrajinskou knižní infrastrukturu od začátku plnohodnotné války v roce 2022. Ruská armáda na různá vydavatelství mířila už v minulosti. Kyjev to považuje za cílenou snahu o poškození ukrajinské kultury, stejně jako útoky na muzea, galerie nebo kostely. Hvězdárna a Planetárium Brno zveřejnili pozdrav od česko-amerického vědce Václava Otakara Kostrouna. Ten téměř před 50 lety namluvil českou větu pro nahrávku, která letí vesmírem na 2 sondách Voyager. Ty se teď pohybují desítky miliard kilometrů od Země.
1: Já jsem byl ve svý laborce a dostal telefon, že natáčejí pro Voyager. Tak jsem měl pár minut přemýšlet. Já jsem říkal, milí přátelé, přejeme vám vše nejlepší.
10: Vzpomíná Václav Kostroun v rozhovoru vydaném brněnskou hvězdárnou. Kosmické sondy Voyager nesou pozlacené gramofonové desky s pozdravy v 55 jazycích.
1: Jsem hrdý, že díky mému hlasu je čeština nejdál ve vesmíru, kam jsme se jako lidstvo dostali.
10: Sonda Voyager 1 letos dosáhne vzdálenosti 1 světelného dne od Země a příští rok oslaví 50 let v kosmu. Martin Srp, Radiožurnál.
14: Sport. Fotbalový brankář Lukáš Horníček přestoupil z portugalské Bragy do anglického Newcastlu. S vedením United podepsal 5letou smlouvu a jeho předchozí zaměstnavatel za něj dostal 30 milionů eur. Po Pavlu Nedvědovi a Patriku Šikovi se tak Horníček stal 3. nejdražším českým fotbalistou v historii. V rozhovoru pro web Newcastlu mluvil o tom, jak ho v anglickém klubu přijali.
15: Posledních pár dní bylo jako neuvěřitelná horská dráha emocí. Jsem neskutečně šťastný, že tu můžu být. Od prvního momentu cítím velkou podporu všech v klubu. Už jsem se potkal i se spoluhráči a jsou úžasní. Je skvělé, že jsem v tak fantastickém klubu.
16: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Ucpaná D1 v Brně a komplikace na dálnici D11 u Hradce Králové. Na D1 čekejte kolony na příjezdu do Brna směrem z Ostravy. Provoz brzdí omezení na 196. kilometru. Teď navíc na začátku toho omezení chvíli stálo auto v levém pruhu, zřejmě nepojízdné. Zdržíte se osobním autem asi 20 minut. Dálnice D11 u Hradce Králové směrem na Jaroměř je opět průjezdná. Na 98. kilometru schořelo auto. Dálnice asi hodinu stála, teď už se podařilo zprůjezdnit alespoň levý pruh. Kolona od sjezdu na Hradec Králové plotiště se začíná pomalu hýbat. Na dálnici D11 komplikace je směrem do Prahy. Na 15. kilometru po nehodě zavřený pravý pruh dojíždí se do krátké kolony na 18. kilometru. V Praze je silný provoz kolony mimo jiné na okruhu před sjezdem na Ořech v obou směrech asi na 10 minut. Na okruhu fronty i na Černém mostě směr Ústí nad Labem od nájezdu z Hradecké dálnice přes Novopatskou až do Kbelské do omezení. A z Prahy i nehoda překáží na Karlovarské za Vypichem před Bílou horou a tvoří se kolona směrem z centra. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
16: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
12: Zítra bude jasno až polojasno, v Čechách odpoledne a večer při přechodně zvětšené oblačnosti, přehánky nebo bouřky. Teploty 34 až 39 stupňů. Tolik zprávy.
18: 17 hodin 6 minut, pondělí 3. srpna. Krásné odpoledne přejeme všem, kteří posloucháte Radiožurnál Sport. České fotbalové kluby se dozvěděly jména soupeřů pro závěrečnou fázi kvalifikace evropských pohárů. Sparta v případě postupu přes Lyon ve 4. předkole Ligy mistrů změří síly s vítězem dvojutkání mezi Fenerbahce a Šturmem Graz. Plzeň se o hlavní fázi Evropské ligy střetne s Berševou nebo Crvenou zvězdou Bělehrad. Hradec Králové, pokud uspěje v souboji s Bešiktašem Istanbul, zahraje si ve 4. předkole kole. Stejné soutěže s Dynamem Záhřeb nebo Žalgirisem Kaunas. No a když dvojutkání s istanbulským celkem nezvládne, v konferenční lize narazí na Panathinaikos nebo sofijské CSKA. V případě, že Jablonec projde přes Rigu do závěrečného předkola, utká se s Jagiellonní Bialystok nebo Rangers. Teď už Liquido, přeju příjemný poslech.
16: Radiožurnál Sport
5: a Karel Janů.

0: Nedávno oslavil 30. přesto stále čeká na svůj premiérový gól v české extralize hokejista Filip Kuťák se během své kariéry vyprofiloval ve špičkového hráče první ligy. V ní začínal v Litoměřicích už pátou sezonu. Díky spolupráci severočeského klubu se Spartou si ale v minulém ročníku zahrál 23 zápasů mezi elitou. Zatímco o patro níž patří mezi klíčové postavy mužstva, v pražském týmu se do vyšších formací neprobojoval. V rozhovoru s Davidem Kalvasem si ale nestěžoval. S ohledem na vývoj své kariéry je se svojí aktuální pozicí spokojený.
1: Tak jednak, ať už to byly samozřejmě zdravotní důvody, ale z těch sportovních důvodů, ta cestička, každý to má individuální a má to jinak. Někdo to má umetený, nebo samozřejmě má dar od Boha, má to prostě, má to štěstí, že dostane už jako mladý tu příležitost a chytne se toho, ale někdo se tím musí prokousat. Já jsem pořádně se prosadil až v 23 letech, potom i když jsem byl v mládežnických reprezentacích, to nic neznamená. Nebo potom jsou kluci, kteří v těch reprezentacích nejsou vůbec, ale potom se hnedka chytějí po 20 a jedou. Takže jsem si toho prošel spoustu. Díky rodinnému zázemí a rodičům jsem se tím mohl dovolit prokousat, ať finančně, tak nakonec se to podařilo. Já jsem za to hrozně vděčný a hrozně rád, ale přišly tam i chvíle, kdy jsem nebyl šťastný v tom hokeji, nebo že se mi na ten zimák nejezdilo úplně lehce, byly to takový, nechci říkat úplně vyhoření, to asi ne, to jsem nezažil, to nechci srovnávat, ale prostě pro mě to bylo složitý a nebyl jsem tam zas tak šťastný v těch rolích třeba, který jsem měl, nebyl jsem tolik vytěžovaný, takže to spíš bylo o tom. A potom, když člověk tu roli dostane a daří se mu a je tam spokojený a šťastný, tak si toho o to víc váží. Ty kluci si třeba kolikrát myslejí, že když něco není podle jejich představ, nebo že je trenér posadí, nebo cokoliv jiného, tak že to je špatně, že by hnedka to působiště chtěli měnit, ale tak to není. A ten hráč si tím musí prokousat a hlavně svojí pracovitostí si pro ten Einstein musí dojít.
2: Vy jste říkal, že i díky rodinnému zázemí jste vlastně mohl pokračovat v hokeji a prosadil jste se až ve 23 letech, že tam je období, kdy vlastně bez nějaké větší podpory třeba nejbližších je to hodně na hraně, jestli už jít pracovat nebo jestli ještě dát šanci tomu hokeji.
1: Jo, určitě to tak je. Říkám, já jsem měl to štěstí, nebo mám to štěstí, já jsem za to extrémně vděčný, že rodiče měli tu možnost mě podporovat a šli do toho s tím, že prostě to zkusíme a buď to vyjde a nebo ne, a naštěstí to vyšlo. Mám takový život, který mám díky nim, hlavně. Ale potom jsou situace, kdy ty kluci si to třeba nemůžou tak dovolit prostě dát tomu tak dlouhou šanci a musí prostě jít pracovat, protože jiná možnost není. Ale třeba konkrétně tady v těch Litoměřicích, protože třeba když někam přijdou, ještě odbočím, tak nemají kde bydlet, nebo když někam jdou, tak prostě si musí zaplatit bydlení, zaplatit si stravu. Ale tady to tak není v tom Liťáku. Ty mladí kluci se můžou přijít, mají tady ubytování, mají tady stravu zadarmo a v tomhle tom je obrovský benefit potom, že ty kluci tomu tu šanci třeba můžou dát, i když třeba momentálně jsou mladí a nemají takový finanční možnosti od toho klubu, ale tady je kompenzace úplně někde jinde a ruku v ruce s těma možnostma na pracování, tady ta příležitost je obrovská.
2: Filipe, už jste si říkal, co budu dělat, čím se budu živit, možná půjdu do práce.
1: To bych ani neřekl, tam jsem se naštěstí nedostal, měl jsem chviličkový období, když jsem si říkal, tyjo, tak jestli já ten hokej hrát nebudu, i když ho strašně milion a všechno, je to můj život a je to moje vášeň, já neříkám, že pracuju, protože dostávám peníze za něco, co miluju a dennodenně se na to těším a naplňuje mě to, ale bylo takový období, kdy jsem si říkal, že tyjo, když ten hokej hrát nebudu, tak mě to možná asi teďka momentálně nevadí, ale to bylo fakt v řádu dnů a potom jsem se hodně rychle z toho probudil zase a máme obrovský štěstí, že to můžeme dělat, že můžeme dělat radost i fanouškům a živit se tím, ale o to víc musíme jim potom finančně gramotný, že jednou to skončí a musíme mít plány a být předpřipravený na to, že co potom.
2: Jak těžké to je pro profesionálního hokejistu na rozhraní první ligy, extraligy nebo dokonce první hokejové lize?
1: Tak záleží obrovsky na možnostech toho daného hráče, ale myslím si, že ten hráč, ať už s jakoukoliv výplatou, tak vždycky, když je chytrej a šetřivej a není bláznivý, nemá nějaký neduhy a démony, tak si dokáže ušetřit korunu a v dnešní době s umělou inteligencí nebo s všelijakýma edukačníma videama na internetu se hráč může naučit s těma penězma hospodařit natolik, že ty peníze budou potom pracovat za něj a i malé částky potom fungují a ono se to nasčítá a v budoucnu za to může děkovat. Takže ať už s jakoukoliv výplatou, si myslím, že se to dá, a potom záleží na možnostech toho hráče a na tom, jak chytrej bude.
0: To řekl hokejista Litoměřic a pražské Sparty Filip Kuťák, který je odpoledním hostem Radiožurnálu Sport.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Cheryl Crow dohrává v 17:20 naším odpoledním hostem na radiožurnálu Sport je 30-letý hokejista Filip Kuťa, který v extralize stále čeká na svůj premiérový gól. Přitom je to špičkový hráč první ligy, ve které 4 sezony po sobě nazbíral minimálně 44 kanadských bodů. V Litoměřicích, které jsou farmou pražské Sparty, z něj vyrostl lídr hráčské kabiny a svoji roli mentora si užívá.
1: To mě právě že naplňuje dost. Všeobecně rád jako pomáhám lidem a upřímně se o ně zajímám a ba naopak, když oni jako mají upřímný zájem o moji pomoc, tak se rád roztrhám pro ně a poradím jim a pomůžu jim, takže to mě naplňuje, to mě baví a ať už na tom ledě nebo v té kabině, od toho tady jsem a ty kluci to vědí a když potřebují nebo chtějí, tak za mnou přijdou s čímkoliv a já se snažím je vyslechnout nebo jim poradit.
2: Na tréninku jste byl až do poslední chvilky, až jako poslední jste šel z ledu, čili chcete jít příkladem asi i v tomhletom, že opravdu nic nebude zadarmo.
1: Jednak příkladem, ale hlavně a primárně to dělám sám kvůli sobě a kvůli tomu, že vím, že já říkám, že člověk musí zaplatit určitou daň za to, aby potom mu to šlo naproti, aby potom byl úspěšný. A to, tu práci navíc, kterou člověk do toho vloží, tak ta se mu vrátí xkrát, si myslím, mám to vyzkoušený a myslím si, že díky tomu jsem relativně v úvozovkách úspěšný, si myslím, a tohle to je o tom. O tom, co ten člověk prostě tomu dá navíc, jak se na to připraví, jak o tom přemýšlí a jednak chci jít příkladem, ale spoustu kluků se potom ke mně chytí a vědí, že to funguje a že se jim ta práce potom vrací.
2: A teď mi napadlo, jedna věc je led, samozřejmě být příkladem na ledě, ale je to i hodně asi už i o tom, co člověk dělá mimo led, jak se třeba i stravuje, jak spí.
1: Myslím si, že spíš o tom to je, co dělá člověk jako potom. Sice na zimáku jsme jak dlouho v té práci, 4 hodiny denně, se vším všudy, ať už s rozcvičkou, s posilovnou, s ledem nebo s druhou posilovnou, teďka máme každý den po ledě, a nebo potom regeneraci. A to je jedna část, ale druhá část, ta hlavní část, podle mě, aby to tělo dokázalo regenerovat jak spánek, tak strava. To je extrémně důležitý a já osobně to řeším hodně, protože to je součást naší práce. A zase, co ten člověk tomu tělu dá, tak to tělo mu vrací.
2: Říká hokejista Filip Kuťák, který hraje za Litoměřice a také pražskou Spartu. Jak hodně na ty rady hokejové, mimohokejové, finanční slyší ti mladí kluci tady v Litoměřicích?
1: Musí chtít, když člověk sám od sebe nechce, tak mu já můžu říct cokoliv a projde mu to jako jedním uchem dovnitř, druhým ven. A když ten člověk chce, tak si jako nechá říct a hlavně jako oni sami přijdou, já za ním nepřijdu a řeknu mu, hele, investuj peníze do tohohle, nebo tohle to je dobrý. Když oni mají ten zájem, tak já jim poradím, ale to každý musí chtít sám, ale dlouhodobě od té doby, co tady jsem, tak si myslím, že po všech stránkách to mužstvo je i úspěšný z toho důvodu, že chtějí. Že ty kluci chtějí a že jsou pracovitý a že vědějí, že jinak to nejde. Vždycky to vedení, ať už teďka pan Martinez nebo pan Fischera nebo předtím třeba pan Přerost, tak si typologicky vybírali ty hráče, který chtěli, pracovali, byli ambiciozní a nebylo to, když to řeknu možná trošičku i hloupě, že ty hráči si sem chodili dohrávat kariéry úplně. To tady mohl být třeba jeden mentor jako Honza Vítisk, ale ten se tady nedohrával. Ten chtěl sežrat každý puk a ten byl ten, který měl toho hlavní slovo v té kabině. Ale říkám, charakterově a typologicky ty hráči jsou tady takový, který chtějí, který se hlavně chtějí posouvat a který chtějí pracovat a proto ten tým je x sezon po sobě úspěšný i bez jmén na soupisce.
2: Asi byste i sám sebe někam rád posunul třeba i výš. Ve 30 letech samozřejmě věk přibývá, na druhou stranu sportovní věk mi přijde, že se prodlužuje, takže ještě toho můžete mít hodně před sebou. Kde byste se rád viděl za 5 let?
1: Určitě dál, než jsem teď. Já si myslím, že nebo já sám říkám, a je to i o nastavení té hlavy, zdraví mi slouží, zaťukám. Čím starší, tím lepší. Zdraví jako dobrý víno, si myslím a věřím, že ještě třeba furt nejsem i na tom svým fyzickém vrcholu a že ty možnosti dneska jsou, ať už v medicíně, tak ve stravě a v těch vědomostech okolo, jak tomu tělu pomáhat a jak se furt posouvat. Za 5 let určitě se živit a hrát vrcholový hokej, ideálně minimálně dalších 10 let, živit se tím, mít z toho radost, milovat to a dělat radost divákům. Jako v tom vrcholovém hokeji se vidím, říkám, je to můj život a doufám, že to tak bude.
0: Odpoledním hostem radiožurnálu Sport byl hokejista Litoměřic a Sparty Praha Filip Kuťák, se kterým si povídal David Kalvas.

0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: 17 hodin a 30 minut. Zprávy má Jana Utendorfská.
3: Schodek státního rozpočtu na konci července dosáhl téměř 177 miliard korun. Meziročně se tak zvýšil o 8,5 miliardy. Proti červnu se ale snížil o 7 miliard. Informovalo o tom ministerstvo financí. Rozpočtu pomohlo téměř 30 miliard korun z fondů Evropské unie. Díky nim skončil meziměsíčně se 7-miliardovým přebytkem. Letošní červencový deficit je druhý nejnižší od roku 2020, současně ale šestý nejvyšší od vzniku Česka. Pád vojenského vrtulníku na Třebíčsku prověřuje vojenská policie jako obecné ohrožení z nedbalosti. Informaci serveru Seznam zprávy Radiožurnálu potvrdila mluvčí vojenských policistů Nikola Rimkevič-Hajková. Ta zatím nechtěla upřesnit, kolika lidí se vyšetřování týká. Podle armády se podobné nehody vyšetřují jako obecné ohrožení běžně. Stroj se před 2 týdny zřítil na základně v Náměšti nad Oslavou z výšky 50 metrů. Pád nepřežila jedna vojákyně. Energie v srpnu zřejmě podraží, očekává to alespoň energetický regulační úřad, kdy na začátku měsíce zveřejňuje orientační částky, kolem kterých by se měly pohybovat férové ceny energií. Proti červenci podle úřadu stoupnou ceny elektřiny asi o 4%, u plynu o 3,5%. Důvodem je mimo jiné pokračující konflikt na Blízkém východě. A komedie Jana Svěráka Pět švestek se na podzim dostane také do kin ve Velké Británii. Podle tvůrců jde teprve o čtvrtý český film za posledních 30 let, kterému se podařilo proniknout do britské distribuce ve větším rozsahu. Snímek tam ponese název What a Way to Go. Film vypráví příběh 5 starých přátel, kteří se vydají na plavbu po řeckých ostrovech. V hlavních rolích se představili Lenka Termerová, Oldřich Kaiser, Petr Kostka, Dana Syslová a Jan Vlasák. Sport. Basketbalová reprezentantka Eliška Joklová, dosud hrající pod dívčím jménem Hamzová, podepsala v Minnesotě smlouvu do konce ročníku WNBA. 24-letá rozehrávačka zatím nastoupila v premiérové sezóně v Zámoří do 15 zápasů. Joklové sice původní roční kontrakt vedení Minnesoty před několika dny předčasně ukončilo, ale po její svatbě se s ní domluvilo na pokračování.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Komplikace na dálnici D11 u Hradce Králové a taky před Prahou. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Jaroměře po pojíždí kolona u Hradce Králové. Na kilometru 98 schořelo osobní auto a projíždí se pouze levým pruhem. Zdržíte se 5 až 10 minut. Na D11 kolona i ve směru z Hradce Králové do Prahy. Po pojíždí za sjezdem na Lysou nad Labem. Na 15. kilometru je po nehodě neprůjezdný pravý pruh. A opět je tam kolona asi na 10 minut z 18. kilometru. Na silnici 3 z Prahy na České Budějovice silný provoz před Miličínem opatrně. Dojíždí se do krátké kolony, hlásí náš zpravodaj.
5: Silnice klesá dolů a v tom ohybu najednou stojí fronta aut směrem do Miličína. Při vstoupání do obce Oldřichovec se velmi prudce brzdí do té kolony.
4: V Praze hustý provoz na okruhu mezi plzeňskou dálnicí a tunely. Kolony popojíždějí v obou směrech, zdržíte se asi 10 minut před sjezdem na Ořech. Kolona i na Karlovarské směrem z centra před Bílou horou odstraňují následky nehody a je tam fronta od Vypichu asi na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: V noci se ochladí na 22 až 17 stupňů, v údolích ojediněle až na 14. Zítra pak čekáme jasno až polojasno, v Čechách odpoledne a večer při přechodně zvětšené oblačnosti, přeháňky nebo bouřky. Teploty opět vysoké, 34 až 39 stupňů. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Guns N' Roses, Paradise City, 17 hodin 40 minut, posloucháte pondělní radiožurnál Sport, přesně měsíc před prvním soutěžním zápasem v Lize mistrů vyjeli poprvé na let extraligoví hokejisté plzeňské Škody. Úvodní trénink vedli asistenti Václav Pletka a Jiří Weber. Hlavní kouč Josef Jandač pozoroval dění na ledě pouze z tribuny, kam se za ním s mikrofonem radiožurnálu Sport vypravil náš reportér Vladislav Janouškovec.
1: Trenér Josef Jandač sledoval první trénink na ledě svých svěřenců hokejistů Škody Plzeň pouze z tribuny. Proč, trenére?
2: Urval jsem si achilovku a ještě nejsem úplně do bruslí, takže ještě to nějaký týden, 14 dnů možná potrvá.
1: Znamená to, že jste měl aktivní léto, sportoval jste?
2: Tak to já tak nějak jako sportuju furt, nebo snažím se, když je čas, ale prostě už jsem starý a nevydrželo to. Ne?
1: Co to znamená pro trénink vašich svěřenců, že dáte pokyny před tréninkem asistentům a ti se o vše postarají a vy to máte pěkně jako na dlani?
2: Tak ten pohled zora. Někdy jsem to dělal, když jsem byl zdravý, že jsem se prostě šel dívat ze zora, protože člověk toho jako víc postřehne na ledě, než když je přímo na ledě. Ale už jako Venca Pletka s Jirkou Webrem jsou natolik dobrý a zkušený, že ten trénink můžou vést samostatně. Mě tam jako nepotřebuji. My si vždycky dopředu trénink máme všechno připravený a jde jenom o to, aby ty konkrétní postřehy na ledě předávali včas a správně. No.
1: Vy máte problém s achilovkou. Doufám, že vašich svěřenců se žádné zdravotní trable netýkají, takže sešli se v kompletní počtu, včetně těch zahraničních posil, které vlastně přiletěly až teď pár dní před prvním tréninkem na ledě.
2: Jo, tak žádný zdravotní trable zatím nejsou. Doufám, že to vydrží. Loni jsme si to říkali taky. První 14 dnů bylo úplně nádherných a jeli jsme na první zápas a byli jsme minus 3 hráči dlouhodobě, takže teď momentálně jsou všichni.
1: Pojďme k té nejnovější posile. Jejíž příchod jste oznámili nedávno, kanadský útočník. Teď nevím, jestli to řeknu správně, Denny Kettig, tak proč jste se jeho rozhodli angažovat?
2: Jednak, aby jsme měli dostatečnou šířku kádru. Hrajeme Ligu mistrů a potřebovali jsme doplnit o jednoho útočníka, odešel nám Olešinský, takže jsme reagovali a samozřejmě v rámci finančních možností a nějakého monitoringu trhu hráčů, tak je to kluk, který dal hodně gólů, je vysoký, silný, ale samozřejmě hrál třetí nejvyšší zámořskou soutěž a někdy tyhle ty hráči jsou trošku nevyspytatelný, takže uvidíme, jestli se to povedlo nebo ne.
1: Říká trenér plzeňských hokejistů Josef Jandač. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.

Cyklistická Czech Tour získala pro start na letošním 18. ročníku třetí worldtourový tým, největší domácí etapový závod, který se poprvé uskuteční jako podnik druhé nejvyšší kategorie UCI, pojede taky Staj Sudal Quickstep, v jehož nominaci by neměl chybět španělský veterán Mikel Landa. Organizátoři o tom informovali v tiskové zprávě. Czech Tour odstartuje 13. srpna, stejně jako loni v hlavním městě, tedy v Praze, a vyvrcholí 16. srpna čtvrtou etapou na Pustevny. 18. ročník nabídne nejtěžší trasu v historii závodu s celkovým převýšením takřka 10 000 metrů a délkou 650 km. Z World Tour se představí taky sestavy NSN a Netcompany Ineos. Teď už YouTube.

0: Pražská Sparta má před sebou úvodní zápas třetího předkola fotbalové ligy mistrů. Zítra bude v přímém přenosu radiožurnálu Sport na Letné hostit Lyon. Odvetu odehraje příští týden ve Francii. A pokud Sparta postoupí, bude ji čekat lepší z dvojice Fenerbahce Istanbul Sturm Graz. Soupeře určil Pražanům los ve švýcarském Lyonu. Budeme o tom teď mluvit s Jakubem Kantou. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Tak kde by Sparta čtvrté předkolo nejprestižnější evropské klubové soutěže zahájila?
1: První souboj by čekal na stadionu soupeře a odveta v Praze na Letné o týden později. Dánský trenér Sparty Brian Priske ale zatím nechce nad další částí kvalifikace moc přemýšlet.
2: Je to těžké. Když jsme skončili druzí v Šancelize a věděli, že musíme do kvalifikace, bylo jasné, že to bude náročná cesta do hlavní části Ligy mistrů. Nic se teď nemění. Nejdřív musíme porazit Lyon, až pak se budeme soustředit na dalšího soupeře.
1: Kdyby Sparta Lyon ve dvojutkání neporazila, šla by rovnou do základní části Evropské ligy. Připomenu, že jistou účast v Lize mistrů má Pražská Slavia jako mistr minulého ročníku nejvyšší tuzemské soutěže.
0: Kvalifikace právě do Evropské ligy čeká Viktorii Plzeň a Hradec Králové, na koho české celky narazí.
1: Plzeň bude ve čtvrtém předkole hrát s poraženým ze souboje Hapoel Berševa. Červená zvezda Bělehrad, pokud by Viktoria uspěla, jde rovnou do hlavní fáze soutěže. Oproti tomu čeká Králové hradecké fotbal. Teď ještě třetí předkolo, ve kterém budou bojovat s Bešiktašem Istanbul. Pokud ve dvojzápase nad favoritem zvítězí, narazí na horšího z dvojice Dynamo Záhřeb Žalgiris Kaunas.
0: Kdyby ovšem východočeši neuspěli, nebudou hrát o účast v evropské lize, čekal by je souboj o ligu konferenční s kým?
1: Královéhradečtí vyzvou buď Panathinaikos Atény nebo CSKA Sofia. V kvalifikaci konferenční ligy se představí taky Jablonec, který po triumfu nad chorvatským Varaždínem teď narazí na lotyšské klub FC Riga, a pokud ho vyřadí o účast v základní části soutěže si Varaždínem. Teď narazí na lotyšský klub FC Riga a pokud ho vyřadí o účast v základní části soutěže si zahraje buď s polskou Jagiellonii Bialy

0: Fotbal na Radiožurnálu Sport.
1: Fotbalisté Jablonce si po vyřazení chorvatského Varaždinu zahrají třetí předkolo konferenční ligy. V něm ve čtvrtek nastoupí doma na Střelnici proti lotyšskému celku RFS Riga.
2: Tam je hodně hráčů tmavý pleti, jako hlavně ty ofenzivní hráči a rychlí hráči. Hraje tam Ikauniex, vlastně bratr toho Ikauniexe, co hrál tady v Jablonci. Určitě nic lehkého nás nečeká.
1: Říká na adresu soupeře kouč Luboš Kozel. Čtvrteční duel s Rigou jablonečtí fotbalisté rozehrají v 18 hodin. Radiožurnál Sport vám utkání nabídne v přímém přenosu.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál je 18 hodin. Posloucháte hlavní zprávy.
1: Začal Prague Pride, pořadatelé a policie posilují bezpečnost.
2: Policisté budou ve zvýšené míře dohlížet na všechny doprovodné festivalové akce, které v sobotu vyvrcholí hlavním pochodem.
1: První člověk překonal Baltské moře. Polský plavec urazil 160 km za 56 hodin.
3: Jsem hrozně unavený. Vůbec nic nevím.
1: Lukáš Horníček je třetím nejdražším českým fotbalistou v historii. Přestoupil do Newcastle. Pozor na nehodu na dálnici D11 na 15. kilometru směrem z Hradce Králové do Prahy. A zítra bude slunečno, v Čechách odpoledne místy přehánky nebo bouřky. Teploty až 39 stupňů. Dobrý podvečer, je pondělí 3. srpna. U hlavních zpráv vás vítá Jana Utendorfská.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Ve španělském městě Ceuta na severu Afriky zůstává 3 až 5 tisíc běženců z migrační vlny z konce minulého týdne. Televizi Telecinco to řekl, že v regionální vlády Juan Vivas. Obě centra pro migranty ve městě jsou podle něj přeplněná a nemohou přijímat další lidi.
4: Přeplněné migrační centrum pro dospělé, kde lidé dostávají jídlo a další péči, hlídá policie. Před několika dny se tam příchozí snažili vtrhnout. Nejméně stovky migrantů převážně ze subsaharské Afriky čekají před centrem a na nedaleké pláži Del Trampolín. Většina z nich několik dní nejedla a občas se strhávají šarvátky o vodu nebo další pomoc, kterou dobrovolníci přivezou. Španělský rozhlas Cadena Ser uvedl, že španělská tajná služba ministerstvo vnitra minulý měsíc varovala před velkou migrační vlnou do Ceuty. Vládní mluvčí Elma Saizová to popřela. O migraci po incidentu na španělském území v Africe budou zítra jednat unijní ministři vnitra. Z pláže Del Trampolín v Ceutě Dominik Tesár, Radiožurnál.
1: Ukrajinské útoky na Krymu a v přilehlých částech Ruska podle tamních úřadů nepřežilo celkem 9 lidí. Jsou mezi nimi údajně i 3 děti, které zabila exploze po pádu trosek sestřeleného dronu na pláž. Tvrdí to úřady Krasnodarského kraje. Ukrajina zasáhla taky další obří sklad ruského e-shopu Wildberries nedaleko Moskvy. Ruským útokům naopak čelili oblasti na jihu a západě Ukrajiny.
5: Ruské bombardování v Záporožské oblasti nepřežil jeden člověk. Po víkendovém útoku ve východoukrajinském Charkově stále hoří taky sklad nakladatelství Ranok. Plameny už zničily na 8 milionů knih, včetně dětských učebnic. Podle šéfa nakladatelství Viktora Kruhlova série výbuchů zasáhla taky logistické centrum pro distribuci školních batohů. Není to první ruský útok na ukrajinská vydavatelství a kulturní instituce. Ruská armáda v minulosti zasáhla muzea, divadla i kostely, včetně historické Kyjevsko-Pečerské lávry. Matěj Kolář, Radiožurnál.
1: Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek za ODS odmítá vinu v bitcoinové kauze. Napsal to na síti X v reakci na podanou obžalobu. Vrchní státní zastupitelství v Olomouci v ní navrhuje tresty pro 4 obžalované.
6: Podle ex-ministra spravedlnosti Pavla Blažka jsou tvrzení vyšetřovatelů nepodložená. Citujeme ze sítě X.
7: Nepovažuji se za vinného z žádné trestné činnosti.
6: Žalobkyně navrhuje Blažkovi a jeho někdejšímu náměstkovi Danihelovi 6,5 roku vězení za podíl na praní špinavých peněz. Pro podnikatele Tomáše Jiřikovského celkem 20 let za provoz darknetového tržiště a 9 za legalizaci výnosů z trestné činnosti. Advokátovi Karimu Ticovi pak hrozí 8 let, říká šéf olomouckých žalobců Radim Dragoun.
8: Čtvrtému obviněnému je kladeno za vinu, že legalizaci výnosů z trestné činnosti spojenou s porušením povinností úředních osob zorganizoval.
6: Daniel i Tic obžalobu taky odmítají a kritizují postup policie. Martin Fischer, Radiožurnál.
1: Začal festival Prague Pride na podporu sexuálních menšin. Až do neděle organizátoři připravili 200 akcí. Spolu s policií zároveň po nedávném teroristickém útoku na podobnou akci v Berlíně posilují bezpečnostní opatření.
9: Policisté budou dohlížet na všechny doprovodné akce festivalu. Na sobotní duhový pochod centrem hlavního města pak nasadí celkem 100 lidí, vrtulník, ale třeba i policejní koně, říká mluvčí pražské policie Eva Kropáčová.
10: Policisté zajistí celou trasu pochodu od Václavského náměstí až na Císařský ostrov.
9: Organizátoři navíc mají i vlastní ochranku festivalu, popisuje jeho mluvčí Nikola Páleníčková.
11: Budou dohlížet na bezpečnost vlastně těch akcí v průběhu festivalu.
9: Samotný program festivalu se kvůli událostem v Berlíně nezměnil. Před sobotním průvodem je ale připomene minuta ticha. Po útoku islamisty v německé metropoli na konci července zemřela jedna žena a desítky lidí utrpěly zranění. David Šalek, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
12: Víme, co se děje u vás.
1: Policie pátrá po pilotovi dronu, se kterým minulý čtvrtek létal v blízkosti známé akrobatické skupiny Flying Bulls. Mohl tak ohrozit jak piloty, tak i diváky zahajovací show festivalu Let It Roll u jezera Most. Záběry z dronu byly zveřejněné na sociálních sítích. Dnes dopoledne je pak někdo stáhl.
13: Piloti neměli o dronu ani tušení, uvedl po shlédnutí videa šéf akrobatické skupiny Flying Bulls Stanislav Čejka.
14: Já jsem neměl tušení, když jsem v tom odkaze viděl docela, že bylo docela blízko v nějakým okamžiku.
13: Mostecká policie začala výskyt stroje, který mohl ohrozit letadla, prověřovat.
15: A budeme nadále zjišťovat bližší okolnosti. Pokud se někomu podařilo video zálohovat, ozvěte se prosím policistům.
13: Uvedl policejní mluvčí Václav Krieger. Dohledat zpětně pilota dronu, pokud let nebyl registrovaný, je ale podle mluvčí úřadu pro civilní letectví Jitky Ungerové nemožné. Používání dronů pořadatelé festivalu během akce zakázali. Z Mostecka Gabriela Hauptfoglová, Radiožurnál.
1: Hvězdárna a Planetárium Brno zveřejnili pozdrav od česko-amerického vědce Václava Otakara Kostrouna. Téměř před 50 lety namluvil českou větu pro nahrávku, která letí vesmírem na dvou sondách Voyager.
16: Milí přátelé, přejeme vám vše nejlepší.
17: Říká Václav Kostroun na pozlacené gramofonové desce umístěné na sondách. Spolu s ním tam znějí pozdravy v 54 dalších jazycích.
18: Já jsem byl ve své laborce a dostal telefon, že natáčejí pro Voyager, tak jsem měl pár minut přemýšlet.
17: Vzpomíná v rozhovoru vydaném brněnskou hvězdárnou.
18: Jsem hrdý, že díky mému hlasu je čeština nejdál ve vesmíru, kam jsme se jako lidstvo dostali.
17: Sonda Voyager 1 letos dosáhne vzdálenosti jednoho světelného dne od Země a příští rok oslaví 50 let v kosmu. Martin Srp, Radiožurnál.
1: Polský plavec Bartoloměj Kupkovský jako první člověk na světě přeplaval Baltské moře. Vzdálenost 160 kilometrů mezi Švédskem a Polskem urazil za 56 hodin. Kupkovského výkon taky doprovází charitativní sbírka pro nadaci Bojovníci s rakovinou.
19: Polák Bartoloměj Kupkovský se po celou dobu, kdy byl v moři, nesměl dotknout záchranného kruhu. Jídlo a pití mu podávali z doprovodného plavidla. Při každé zastávce mu ale hrozilo podchlazení. Po 56 hodinách plavání v Baltském moři se Kupkovský vynořil na pláži v Dživnově. Tam ho vítali nejen jeho blízcí a členové realizačního týmu, ale také turisté. Při posledních krocích, kdy vycházel z moře na pláž, se sotva držel na nohou. Kupkovský se Baltské moře mezi Švédskem a Polskem pokusil přeplavat celkem pětkrát. Čtvrtý pokus musel ukončit 11 kilometrů před cílem. Nyní během své plavby pomohl pro pacienty s rakovinou vybrat 3 miliony a 700 tisíc korun. Z Polska Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
20: Sport. Fotbalový brankář Lukáš Horníček přestoupil z portugalské Bragy do Newcastle. V anglickém klubu z Premier League podepsal 5letou smlouvu s přestupovou částkou 30 milionů eur. V přepočtu přes 720 milionů korun se stal třetím nejdražším českým fotbalistou. Spartančtí fotbalisté se v případě postupu přes Lyon utkají ve čtvrtém předkole Ligy mistrů s vítězem souboje mezi Fenerbahce Istanbul a Šturmem Graz. Los ve švýcarském Lyonu také rozhodl, že Plzeň vstoupí do čtvrtého předkola Evropské ligy s poraženým z dvojice Berševa Crvená zvezda Bělehrad. Hradec Králové, pokud v kvalifikaci stejné soutěže přejde přes Bešiktaš, změří síly s horším z dvojutkání mezi Dynamem Záhřeb a Žalgirisem Kaunas. V případě, že s istanbulským klubem prohraje, čeká ho v závěrečném předkole konferenční ligy Panathinaikos Atény nebo CSKA Sofia. To Jablonec, když ve stejné soutěži vyřadí Rigu, narazí na Jagellony Bialystok nebo Rangers z Glasgow.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
21: Nehoda na hradecké dálnici před Prahou a v Brně neprůjezdná Jedovnická ulice. Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy dejte pozor u sjezdu na Lysou nad Labem. Na 15. kilometru uklízejí po nehodě a dojíždí se do krátké kolony. V Brně je po nehodě zavřená Jedovnická ulice ve směru ze Slatiny do Líšně. U zastávky Bílá hora se srazilo auto s motorkou a zasahují záchranáři. Taky v Praze nehoda v Průmyslové ulici ve směru z Hloubětína do Hostivaře se srazila dvě auta u Prefy a je tam kratší kolona za Českobrodskou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Také zítra bude jasno až polojasno v Čechách, odpoledne a večer při přechodně zvětšené oblačnosti, přehánky nebo bouřky. Teploty 34 až 39 stupňů. Tolik hlavní zprávy.
2: 18 hodin 10 minut, pondělí 3. srpna, posloucháte Radiožurnál Sport. Pojďme na olympiádu. Zájem o vstupenky na letní olympijské hry 2028 v Los Angeles projevilo zatím 12 milionů lidí. O registracích do systému pro prodej lístků na nejbližší letní olympiádu informovali američtí pořadatelé. Zájemci jsou vlastně z celého světa. Ze všech 50 států Spojených států amerických a z dalších 200 zemí na planetě. Blíží se druhá vlna prodeje vstupenek, které předcházela speciální fáze určená pro držitele karet jedné nejmenované značky. Předprodej vstupenek na olympiádu už má za sebou, tedy první fázi, v ní se prodali víc než 4 miliony lístků. No a 3/4 z nich si koupili obyvatelé oblastí kolem pořadatelských měst, ať už to jsou Los Angeles nebo Oklahoma City. V rámci charitativního programu někteří lidé dostanou vstupenky na olympijské soutěže zdarma. Třeba profesionální klub amerického fotbalu Los Angeles Rams věnoval na tento účel 5 milionů dolarů a díky tomu 10 místních organizací získá celkem 1000 vstupenek na plavání a flag football. Přispěje to k tomu, že olympiádu ve svém sousedství na vlastní oči uvidí třeba i chudší obyvatelé oblasti Los Angeles. Teď už Metallica, příjemný poslech.
0: Radiožurnál Sport
12: a Karel Janů.

0: Zkušený anglický fotbalista Jordan Henderson bude pokračovat v kariéře v Chelsea, se kterou podepsal dvouletý kontrakt. 36-letý záložník působil v minulém ročníku v Brentfordu, kde si svými výkony taky zajistil účast na mistrovství světa. Po sezóně se ale s klubem dohodl na rozvázání smlouvy.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Zářil v národním týmu do 21 let a na klubové úrovni v dresu portugalské Bragy a ve 24 letech se fotbalový brankář Lukáš Horníček stal nejdražším českým golmanem v historii, celkově třetím nejdražším českým fotbalistou po Pavlu Nedvědovi a Patriku Šikovi. Z Pyrenejského poloostrova zamířil Horníček do anglického Newcastle United.
1: Posledních pár dní bylo jako neuvěřitelná horská dráha emocí. Jsem neskutečně šťastný, že tu můžu být. Od prvního momentu cítím velkou podporu všech v klubu. Už jsem se potkal i se spoluhráči a jsou úžasní. Je skvělé, že jsem v tak fantastickém klubu.
2: Nešetřil pozitivními slovy brankář Lukáš Horníček v rozhovoru pro web anglického klubu.
1: Už jsem si i vybral písničku do společného playlistu, tak snad mě v kabině nevybučí.
2: Usmíval se český golman, do kterého si hned na úvod nového angažmá rýpl nový spoluhráč, Němec Nick Woltemade.
1: Popovídali jsme si a první, co mi připomněl, bylo loňské Euro 21, jak mi dal dva góly a na další přihrál, když jsme s Němci prohráli 2-4. Ale bylo to fajn a přivítal mě hezky.
2: Dražšími českými fotbalisty než Horníček byli v historii jen Pavel Nedvěd při přestupu z Lazia Řím do Juventusu Turín v roce 2001 a Patrik Šik, který mířil v roce 2017 ze Sampdorie Janov do AS Řím. Lukáš Horníček pomohl portugalské Braze v uplynulé sezóně ke čtvrtému místu v tamní soutěži a k postupu do semifinále Evropské ligy. O českém brankáři mluvil fotbalový expert radiožurnálu Sport Pavel Horvát ve svém pořadu Desítka.
3: Já mu to strašně přeju, myslím si, že na to měla velký vliv ta Braga, že odchytal fantastický zápasy. Obdivuhodný, že se takhle dostal. Pětiletá smlouva není zvykem, myslím si, že s ním velmi počítá a že tam ukáže kvalitu. Mrzí mě, že to není hráč, že je to golman.
2: Mezi fotbalisty jsou populární přezdívky. Ovšem Lukáš Horníček zmínil, že mu bude stačit jen oslovení křestním jménem.
1: Řekl jsem jim, ať mě oslovují Lukáš. Jiný Lukáš tu není a zároveň mi v Portugalsku říkali Horny. A to není v anglickém prostředí úplně ideální.
2: Fotbalisté Newcastle United vstoupí do nové sezony anglické Premier League v neděli 23. srpna. Na svém stadionu budou hostit Liverpool. Kristián Čveda, Radiožurnál.

0: Cranberries Promises, 18 hodin a 25 minut, pondělí 3. srpna, posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku. Moderní pětibojaři Marek Grič a Matouš Tůma získali na úvod mistrovství Evropy v Istanbulu bronz. Ve štafetě Karolína Křenková a Kateřina Váňová potom byly čtvrté. Teď už, Anaka.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál Sport.
1: Jediná sportovní stanice v Česku.
2: 18 hodin a 30 minut. Zprávy a Jana Utendorfská.
3: Knihovna Václava Havla změní své jméno, v jejím čele zároveň končí filozof a ekonom Tomáš Sedláček. O rozhodnutí správní rady informoval krizový manažer instituce Marek Měrka s tím, že knihovna bude dál fungovat a její program běží podle plánu. Nebude se ale například podílet na organizaci ceny Václava Havla za lidská práva. Projekt v červnu opustila jeho spoluzakladatelka Dagmar Havlová. Později zároveň odvolala souhlas k užívání jména jejího manžela a prvního českého prezidenta. Odůvodnila to ztrátou důvěry k současnému vedení a směřování knihovny. Odbory pracovníků veřejného sektoru opět vyzvaly vládu k jednání o navýšení platů pro příští rok. Premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO žádají, aby stanovil konkrétní termín schůzky. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO uvedla, že kabinet je připravený vést s odbory debatu. Jednání o rozpočtu na rok 2027, ale podle ní teprve začínají. Teplotní rekord pro 3. srpen dnes padl na třetině stanic, které fungují alespoň 30 let. Desetina stanic pak má nové maximum pro celý srpen. Nejvíc naměřili v Jihomoravské Strážnici, kde bylo 39,9 stupně Celsia. Je to nejvyšší teplota na Moravě za celou dobu měření. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Zítra by podle meteorologů mělo být ještě tepleji. A kvůli nedostatku vody klesla hladina Rýna u německého města Kolín na místní historické minimum. Píše o tom agentura DPA. Nízká hladina Rýna výrazně omezila lodní dopravu. S nízkou hladinou se potýká také Dunaj. Maďarsko i Rumunsko museli kvůli nedostatku vody pro chlazení omezit provoz svých jaderných elektráren. Sport. Český fotbalový reprezentant Pavel Šulc se zítra na pražské Letné proti Spartě v kvalifikaci Ligy mistrů nepředstaví. 25-letý ofenzivní záložník totiž není v nominaci francouzského Lyonu na úvodní duel třetího předkola, který odvysílá zítra od 20 hodin v přímém přenosu Radiožurnál Sport. Radiožurnál nabídne aktuální vstupy.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehody v Brně a taky v Litomyšli. V Brně se ucpává Hradecká ulice, výjezd směrem na Svitavy. Kousek před sjezdem na Řečkovice zasahují hasiči u požáru přívěsu. Čekejte pomalé kolony od Králova pole asi na 15 minut. V Brně je taky neprůjezdná Jedovnická ulice. Ve směru ze Slatiny do Líšně vyšetřují u Bílé hory vážnější nehodu auta s motorkou. Z Brna teď do Litomyšle na silnici 35 na křižovatce za prodejnou byla, se srazila dvě auta. Okolí se tam mírně ucpává, provoz už je slabší. Taky v Praze už provoz mírný, menší kolony čekejte stále v centru, třeba na magistrále, kde ve směru na Holešovice brzdí provoz omezení. Zdržíte se do 10 minut. Chvilku postojíte i na okruhu z Černého mostu směr Ústí nad Labem. V Novopatské ulici popojíždí kolona před omezením ve Kbelské. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Před námi je jasná a teplá noc. Teploměr ukáže 22 až 17 stupňů, v údolích ojediněle 14. Zítra pak bude jasno až polojasno, v Čechách odpoledne a večer při přechodně zvětšené oblačnosti, přehánky nebo bouřky. Teploty opět vysoké, 34 až 39 stupňů. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Manic Street Preachers dohrávají v pondělním radiožurnálu Sport 18 hodin 38 minut a Česko má nově třetího nejdražšího fotbalistu v historii, respektive nového třetího nejdražšího fotbalistu v historii. Po Pavlu Nedvědovi a Patriku Šikovi se jim stal 24letý brankář Lukáš Horníček. Víc už řekne Jakub Kanta na úvod sportovního přehledu. Hezký den.
1: Dobrý večer. Český reprezentant zamířil z portugalské Bragy do anglického Newcastle, který za něj zaplatil 30 milionů eur v přepočtu 726 milionů korun. Golman Horníček je tak zhruba podobně stejně drahý, jako byl obránce Ladislav Krejčí při přestupu z Girony do Wolverhamptonu. V rozhovoru pro web Newcastle mluvil Lukáš Horníček o tom, jak ho v anglickém klubu z Premier League přijali.
2: Posledních pár dní bylo jako neuvěřitelná horská dráha emocí. Jsem neskutečně šťastný, že tu můžu být. Od prvního momentu cítím velkou podporu všech v klubu. Už jsem se potkal i se spoluhráči a jsou úžasní. Je skvělé, že jsem v tak fantastickém klubu.
0: Lukáš Horníček podepsal s Newcastlem United pětiletou smlouvu.
1: Fotbalisté Sparty Plzně, Hradce Králové a Jablonce znají další soupeře v kvalifikaci evropských pohárů. Spartané, pokud postoupí přes Lyon, střetnou se ve čtvrtém předkole Ligy mistrů s lepším z dua Fenerbahce Istanbul Sturm Graz. Plzeňští viktoriáni se o postup do hlavní fáze Evropské ligy utkají s Berševou nebo srbskou Crvenou zvezdou Bělehrad. Západočeši začnou dvojzápas čtvrtého předkola 20. srpna venku. V případě izraelského celku by to bylo na neutrální půdě. Pokračuje záložník Viktorie z Bosny a Hercegoviny Amar Memić.
3: Tak oba supera nepříjemná, těžký. Jako já bych si rád bral červenou zvězdu kvůli té atmosféry, protože vím, že ten Balkán asi to bude horět dole, ale samozřejmě, když se podívám, tak asi by pro nás bylo lepší, když by to byl jako ten druhý tým.
1: Královéhradečtí fotbalisté v případě postupu v kvalifikaci Evropské ligy přes Bešiktáš změří ve čtvrtém předkole síly s poraženým z dvojutkání mezi Dynamem Záhřeb a Žalgirisem Kaunas. Pokud istanbulský celek bude nad jejich síly, čeká východočechy v závěrečném předkole konferenční ligy Panathinaikos Atény nebo CSKA Sofia. Jablonec ve stejné soutěži, když vyřadí Rigu, zahraje si o postup do skupinové části s Jagellonií Bialystok nebo Glasgowskými Rangers.
0: Moderní pětibojaři Marek Grič a Matouš Tuma získali na úvod evropského šampionátu v Istanbulu bronz ve štafetě. Karolina Křenková a Kateřina Váňová byly mezi ženskými týmy čtvrté. Titul slaví Francouzi a Švýcarky.
1: Hokejisté extraligového Kladna, Komety Brno, Plzně a Litvínova zahájili přípravu na ledě se severočeským týmem. Je na zkoušku i švýcarský útočník s českými kořeny Dominik Volejníček, který bude usilovat o smlouvu. 28letý hráč, který se narodil ve Švýcarsku, byl i v mládežnických reprezentačních výběrech a dvakrát startoval na mistrovství světa hráčů do 18 let. To plzeňští šli před novým ročníkem poprvé na lety s třemi kanadskými posilami, obránci Robertsonem a McPhersonem a útočníkem Katyčem. Pouze z tribuny ale sledoval své svěřence kvůli zranění z fotbalu hlavní trenér Škody Josef Jandač.
4: Urval jsem si achilovku a ještě nejsem úplně do bruslí, takže ještě to nějaký týden, 14 dnů možná potrvá. To já tak nějak jako sportuju furt, nebo snažím se, když je čas, ale prostě už jsem starý. Někdy jsem to dělal, když jsem byl zdravý, že jsem se prostě šel dívat ze zora, protože člověk toho jako víc postřehne na ledě, než když je přímo na ledě.
0: Největší hvězdou cyklistického závodu Czech Tour bude Španěl Mikel Landa. Účast vítěze etap na Vuelta a Giro d'Italia ocenil v pořadu Na rovinu s Tomášem Pancířem. Na radiožurnálu Sport prezident závodu Robert Kolář.
5: Mikel Landa se bude připravovat na Vueltu a být mu 36, tak si myslím, že patří k špičkovým cyklistům pořád. Byl domestikem Chrise Froome a v týmu Ineos, takže já si myslím, že to je zrovna jméno, který bude asi diváky lákat.
0: Czech Tour se pojede od 13. do 16. srpna. Celý rozhovor s Kolářem v pořadu Na rovinu Tomáše Pancíře nabídneme v našem vysílání v repríze krátce po 19. hodině.
1: A golfistka Sára Kousková se po životním 12. místě na majoru British Open posunula ve světovém žebříčku o 630 míst. V novém vydání patří aktuálně nejlepší české hráčce 149. pozice.
0: Tolik sportovní přehled připravil Jakub Kanta. Naslyšenou.
1: Naslyšenou. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Ed Sheeran, Castle on the Hill, 18 hodin 47 minut. Přejeme příjemný pondělní podvečer všem, kteří posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku. Jsme za to moc rádi. V Třebíči na Vysočině vzniká první ženský hokejový tým. Po trénincích se družstvo připravuje na svůj první přípravný zápas a do brány se nejspíš postaví teprve 14-letá dívka.
1: Na ledě nového třebíčského stadionu se rozcvičuje 11 žen, včetně dvou golmanek. Jednou z nich je Nikola Havlíčková.
2: Jo, je to dobrý, jako mě baví, když jakoby můžu chytat jakoby a jakoby kazit tu radost druhému týmu.
1: To je dobrá motivace i strategie. A nebojte se puku, když třeba letí hodně z ostra?
2: Ne, vůbec.
1: Když se zeptat na věk?
2: 14 mě teďka.
1: 14? Mm-hmm. No, jste vyšší než já. Když teď máte to oblečení, kolik to tak může vážit?
2: To vůbec nevím, ale jako je to docela těžký, no.
1: A může u vás tady z Třebíče?
2: No, já jsem ze Žďáru.
1: Vy dojíždíte ze Žďáru sem?
2: Aha.
1: Jo. Yeah. Tak to musí být opravdu vášeň.
2: Mm-hmm.
1: Tak děkuju moc.
2: Taky děkuju.
1: Tak přeju hodně štěstí.
2: Děkuju.
1: Jsem pomalu, já mám boty. Jaké to je být kapitánkou prvního ženského hokejového týmu v Třebíči?
2: Tak určitě jsem hrozně nervózní. Je to pro mě velká příležitost. Vlastně už v předešlém týmu jsem byla asistent, takže už jsem tak nahlídla do tady té hlavní roli tak trochu. Ale určitě být kapitánka bude pro mě čest, ale jsem fakt z toho velice nervózní, z toho všeho.
1: Karolína Beňovská se hokeji věnuje od 7 let. Sport navíc musí zkombinovat se studiem.
2: Teďka jsem vlastně maturovala a od října nastupuji do Prahy na fyzioterapii.
1: Můžete to pak trénovat na spoluhráčkách.
2: Ano, říkala jsem, že právě se chci věnovat něčemu, co bude spojený s tím sportem, že je to něco, co mě jako bude bavit, tak proto jsem mířila právě na tu fyzioterapii. A když tak, když bude někdo zraněný, tak když tak někoho zachrání, když tak.
1: Tým má aktuálně celkem 19 hráček. A to je podle trenéra a někdejšího aktivního hráče hradecké Slavie Třebíč Tomáše Kousala málo.
3: Řeknu to jednoduše, máme nejmladší mančaft v celé první lize. Věkový průměr zhruba 17 od základky až po vysokou školu. Chceme ještě aspoň 5-6 holek nabrat, aby ten kádr byl co nejširší.
1: První přípravný zápas čeká hokejistky už 9. srpna na domácím ledě proti soupeřkám z Rakouska. Z Třebíče Veronika Bartes-Vohradíková, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Čím dál více lidí jezdí na kole a běhá.
1: Snad za to mohou i kilometry Jiřího Ješka, které každý pátek propojují různé sporty.
2: Karel Poborský.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: Je to prostě Bára Strýcová. Báro, vítej a díky za tvůj čas.
5: Ahoj, dobrý den.
0: Nejen hvězdy českého sportu se vrhly na dlouhé tratě a do studia k šestinásobnému paralympijskému vítězi přišli říct své zkušenosti s maratonem.
5: Strašně se to posunulo.
4: Oni
5: prostě furtí.
4: Furt jako do sebe tlačí nějaký gely, cukry. Jak to máš ty při tom maratonu?
5: 8 gelů za ten maraton jsem schopná ujíst.
3: Pak v tom závodě většinou, když už to opravdu bolí, já si říkám, co já tady dělám? Ty, já už nikdy nikam nepoběžím.
4: Mám já tohle zapotřebí se svojí historií.
3: Pitomec se tady drží jak blázen.
1: Kilometry Jiřího Ješka.
0: To je také cyklistický servis pro amatéry, stejně jako rozbor dění mezi profesionály.
4: Paul Sexa z 19 let a on vyhrál ten valonský šíp tak suverénně, že všichni čekali, co předvede na Lutychu. A jestli třeba nebude konečně už někdo, kdo by konkuroval Tadej Pogačarovi. No a splnilo se to.
0: Pořad o běhání a cyklistice, kam pravidelně chodí zajímaví hosté.
1: To jsou kilometry Jiřího Ješka.
0: Každý pátek po 10. hodině.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál je 19 hodin. Zprávy a Jana Utendorovská.
1: Vojenská policie vyšetřuje pád vrtulníku na Třebíčsku jako obecné ohrožení z nedbalosti. Představenstvo pražského letiště zvolilo do svého čela Radomíra Lašáka. Fotbalisty Plzně čeká ve čtvrtém předkole Evropské ligy soupeře ze Srbska nebo Izraele. V Brně je po požáru auta ucpaná Hradecká ulice na výjezdu směr Svitavy. A zítra bude slunečno, v Čechách odpoledne místy přehánky nebo bouřky. Teploty až 39 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Vojenská policie vyšetřuje okolnosti pádu vojenského vrtulníku v Námništi nad Oslavou jako obecné ohrožení z nedbalosti. Informaci serveru Seznam zprávy potvrdila Radiožurnálu mluvčí Nikola Rimkevič-Hájková. Podle armády jde ale o běžný postup. Mluvčí generálního štábu Vladimír Hola zdůrazňuje, že dál pokračuje prověřování všech možných příčin.
3: V žádném případě to neznamená, že v této fázi vyšetřování stanovena příčina letecké nehody a ani že je podezřelá konkrétní osoba. Samozřejmě současně nadále pokračuje prověřování všech ostatních možných příčin, včetně technického selhání.
1: Při nehodě před dvěma týdny zemřela jedna vojákyně. Podnikatel Radomír Lašák je novým předsedou představenstva letiště Praha. Toho do funkce zvolilo dnes. Lašák k vedení společnosti nastoupil na začátku měsíce po rozhodnutí ministerstva financí, které je jediným akcionářem letiště. Jeho výběr ale kritizuje opozice nebo letištní odbory. Ty proto v červenci vyhlásili stávkovou pohotovost. Připomínají, že Lašák řídil České aerolinie v době jejich úpadku. V souvislosti s letošními rozsáhlými lesními požáry zadrželi francouzské úřady přes 370 lidí, mezi nimi i na 150 nezletilých. Informuje o tom agentura AFP s odvoláním na ministerstvo vnitra. Ve vazbě kvůli podezření ze žhářství skončilo několik desítek lidí. Uvádí to stanice BFM TV. Francie se s rozsáhlými požáry potýká od začátku léta. Největší zasáhl departmán Gironde na jihozápadě země. Hasiči už mají plameny pod kontrolou a evakuovaní se postupně vrací do svých domovů. Výbor hnutí ANO schválil kandidátní listiny do říjnových komunálních voleb. Kandidátku v Praze povede současný zastupitel Jan Hušbauer. Informoval o tom první místopředseda hnutí a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Hušbauer nahradil dřívějšího kandidáta na primátora Ondřeje Prokopa, který po článcích serveru Seznam zprávy o nejasnostech kolem majetkových přiznání odstoupil. Opustil taky post předsedy pražské organizace. Lhůta pro přihlášení kandidátek vyprší zítra v 16 hodin. V řece Dřevnici ve Zlíně uhynulo po sobotní bouřce asi půl tuny ryb. Šlo o štiky, parmy, kapry nebo třeba 30-kilového sunce. Uvedl to zlínský spolek Moravského svazu rybářů. Asi kilometr a půl dlouhý úsek řeky je tak teď takřka bez ryb. Podle předsedy spolku Marcela Kresty za to může prudký nárůst teploty vody.
4: Se vyplavil odlehčovací kanál u Mácu, kde prostě voda, která spadla, rozehřátá, jo, co pozbíral Zlín, ty betonové plochy, tak vlastně vletěly do kanalizace, tam to přiletělo do Dřevnice. Tam pak teče voda, která je třeba o 10 do 15 stupňů teplejší, než ta voda v té Dřevnici je, a navíc to vezme kyslík těm rybám.
5: Sport. Fotbalová Sparta se v případě postupu přes Lyon utká v závěrečném předkole Ligy mistrů s lepším z dvojice Fenerbahce Istanbul Sturm Graz. Plzeň narazí ve čtvrtém předkole Evropské ligy na poražený tým ze souboje mezi srbskou Crvenou zvezdou Bělehrad a izraelskou Berševou. Podle golmana Viktorie Floriana Vigeleho je jedno, s kým si jeho tým zahraje.
6: Nemám žádnou preferenci. Musíme přijmout soupeře, který na nás vyjde. A co nejlépe se na něj připravit. Myslím, že každý z nás by si opět rád zahrál Evropskou ligu, ale víme, že proto musíme hodně udělat a v těch dvou zápasech odevzdat všechno, aby se to podařilo.
5: Hradec Králové se po losu v Nyonu a v případě postupu přes Bešiktaš střetne s Dynamem Záhřeb nebo Žalgirisem Kaunas. Pokud dvojutkání ale nezvládne, o hlavní fázi konferenční ligy si zahraje s aténským Panathinaikosem nebo CSKA Sofia. Jablonec čeká v závěrečné části kvalifikace Bialystok nebo Rangers, ale nejprve musí přejít přes Rigu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nepojízdné auto na D8 u Prackovice a komplikace v Brně. Na dálnici D8 ve směru Soustí nad Labem do Prahy dejte pozor za sjezdem na Teplice. Na kilometru 61 ve stoupání před tunelem Radejčín hlásíte nepojízdné auto.
8: V tom pomalém pruhu tam stojí osobák na varovkách. Ještě tam u toho nikdo nebyl, má si zřejmě nějakou poruchu.
7: A kamiony vybočují prudce doleva. Na dálnici D8 dejte pozor i za Prahou, směr Ústí nad Labem. Zhruba na 4. kilometru za benzinkou hlásíte srnku na vozovce.
9: Vybíhala srnka akorát na silnici, tak ať si dávají všichni pozor. Byla už na krajnici.
7: V Brně čekejte kolony v Hradecké ulici před sjezdem na Řečkovice. Zasahují tam hasiči u požáru auta a je tam menší fronta na výjezdu směr Svitavy. V Brně se ucpává i Kníničská ulice směrem na Bystrc. Na křižovatce s Veselařskou se srazila 2 auta. A stále zavřená je v Brně Jedovnická ulice ve směru ze Slatiny do Líšně. U Bílé hory vyšetřují vážnou nehodu auta s motorkou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude jasno až polojasno, v Čechách odpoledne a večer při přechodně zvětšené oblačnosti, přehánky nebo bouřky. Teploty 34 až 39 stupňů. Tolik zprávy.
2: Repríza pořadu Na rovinu s Tomášem Pancířem.
10: Bude za 3 roky startovat slavná Tour de France v Praze? Co by to obnášelo? Co čekat od největšího českého etapového závodu Czech Tour, který se pojede už příští týden? A co si cyklistický svaz slibuje od projektu České cyklistické akademie? O tom všem budeme mluvit na rovinu v příštích minutách vysílání Radiožurnálu Sport. Naším dnešním hostem je Robert Kolář, viceprezident Českého svazu cyklistiky, člen pracovní skupiny ke startu Tour de France na českém území a také prezident největšího tuzemského závodu Czech Tour. Dobrý den, vítejte v našem vysílání.
11: Hezké odpoledne.
10: Před týdnem skončila Tour de France, viděli jsme, jakou obrovskou pozornost fanoušků přitáhla. Už za 3 roky by přitom tahle pozornost mohla být upřena také na české území, protože Česko se uchází o možnost, aby právě u nás slavná Tour de France odstartovala. Jaké jsou šance, že to klapne?
11: Tak já si myslím, že po formální stránce Česká republika učinila vše, co učinit měla. Ještě za předchozí vlády pan premiér Fiala přijal pana Prudhomme v Kramářově vile a vlastně započala ta diskuze o Tour de France a ještě tehdejší vláda ustanovila pracovní skupinu, která v podstatě začala dělat první kroky. Myslím si, že důležitým krokem pro to, aby Tour de France v České republice vůbec byla skutečnost, že dnešní vláda se vlastně k tomu projektu přihlásila a v podstatě tu pracovní skupinu pouze obměnila. Logicky je v ní pan ministr pro sport Bolík Šťastný a logicky tím, že došlo k personální výměně na pozici předsedy Národní sportovní agentury, tak je tam Karel Kovář, jinak zůstala ta skupina v podstatě netknutá. A poté probíhala návštěva v České republice druhá pana Prudhomme, kde mu byl ten projekt, nebo naše představa o tom, jak by Tour de France v České republice mohla vypadat, už předložena v nějakých konkrétnějších obrysech. Nicméně ten klíčový okamžik se odehraje podle mého názoru v červnu 27, kdy se před Tour de France rozhodne, kde bude startovat v roce 29 a teď pokud jsme tedy nohama na zemi, tak je potřeba si na férovku říct, že jediným zájemcem není jenom Česká republika, je tady i Slovinsko. Slovinsko má určitě silného ambasadora a lobbystu.
10: Tady
11: Pogačara, to je naprosto jasné. A vezmeme-li v úvahu, že nikdo není sportovně nesmrtelný, takže i tady Pogačar bude mít nějakou křivku té své sportovní kariéry. A
10: mohlo by to být loučení Tadej Pogačara z Tour de France?
11: Přesně, lze předpokládat, že možná tady Pogačar má v hlavě, že by rád v roce 29 se rozloučil s domácím publikem, s domácími fanoušky, ale i s celým světem samozřejmě úvodem Tour de France ve Slovinsku, takže to bych vůbec nepodceňoval. A dalším uchazečem, pokud vím, který je Německo, kde v podstatě v roce 29 bude 40 let od změny režimu tady u nás ve východní a střední Evropě a od pádu komunismu a oni mají představu, představu, že by Tour de France startovali vlastně na čáře, kde kdysi stála berlínská zeď, čili takový nějaký ideový podtext. Takže já si myslím, že my jsme na to připraveni jako Česká republika dobře, ale máme silné soupeře sportovní a podle mého názoru to, co bude také klíčové, je zajištění financování projektu, protože Tour de France to není jenom to startovní pole, ale je to spousty a spousty lidí kolem, ať už z těch týmů, anebo těch samotných organizátorů a samozřejmě je to finančně velmi nákladný projekt.
10: Kolik už stála příprava toho a kandidatura?
11: Aby vám pravdu řekl, to financování od ustanovení té skupiny jde přes Národní sportovní agenturu a tudíž to nejsem schopný říct, ale vím úplně na konci, že se mluví, že samotná Tour de France, pokud by byla, takže je to nějakých 600-700 milionů za ty 3 dny.
10: Ty peníze jsou někde přislíbeny?
11: Já si myslím, že z mýho pohledu organizátor Tour de France ASO vychází z toho, co je naprosto běžné ve Francii a tam to skutečně tak funguje, že tam se města, obce, regiony předhání o to, aby se Tour de France tam jela a z převážné části ten závod je financován vlastně z těch municipálních rozpočtů. A když tady pan Prudhomme byl, nevím, jestli to byl březen, tuším, v České republice na návštěvě, tak ten dotaz přímo padl, jestli je možný nějakým způsobem to kofinancovat z privátních zdrojů. A on tenkrát odpověděl, jestli jsem tomu dobře rozuměl, že oni preferují, aby to bylo na bázi veřejných zdrojů a proto vlastně chtějí vždycky garanci té lokální vlády.
10: Takže by to měl platit stát, kraje a města?
11: Ano, přesně. Měla by to být nějaká struktura, podle mého názoru, stát, kraje a municipality.
10: A to už je předdomluvené, protože už v únoru se objevily informace, kudy by ta trasa Tour de France na českém území měla vést. Jednala o tom i vláda. Plány jsou takové, že první etapa by měla být z Prahy přes Křivoklátsko zpátky do hlavního města, druhá z Tábora do Českých Budějovic, třetí z Českého Krumlova přes Prachatice Vimperk do Šumavské Kvildy. Tak ty kraje a ta města, kterých se to týká, už s tím počítají?
11: Vím, že se s nima diskutuje, ale upřímně řečeno, a nevím, teď budu říkat opravdu, je to moje spekulace, nemyslím si, že o tom ta jednotlivá krajská zastupitelstva i vláda doposud hlasovali.
10: Ono, do té doby také budou volby, to znamená, že ty komunální letos na podzim, takže tam ten čas je. Tahle ta trasa, ta už je, řekněme, definitivní, nebo je šance, že by se nějakým zásadnějším způsobem ještě změnila?
11: Aby vám pravdu řekl, nevím, jako já vycházím z toho, že pracovní skupina se zhodla na těchto 3 etapách a já to beru, že to je dáno.
10: Vy jste z Moravy, závody, na kterých se podílíte, tak mají velké části na Moravě. Není vám líto, že tady Tour de France na Moravu nezavítá?
11: Tak bylo by to asi pěkné, kdyby se jedna z etap jela i na Moravě. Samozřejmě jedna věc je ta logistika vůbec toho, protože musím vám brát v úvahu nějaký takový trochu zázemí těch týmů, těch závodníků, že se pořád stěhují z místa na místo. To je jedna věc. Druhá věc, a to padlo na obou dvou schůzkách s představiteli ASA, že oni by preferovali, aby vlastně ta trasa, pak když by se jelo v České republice, tak aby byla pokud možno směřovaná tak, že bude co nejblíž k hranicím s Německem. Jo. Případně oni preferovali, kdyby se třeba dalo domluvit, že vlastně ta poslední etapa by začínala v České republice a končila v Německu. Ale vlastně to zadání je takové, že oni by preferovali, aby v podstatě jsme se co nejblíž blížili k hranicím Francie.
10: Vy jste říkal, že příprava celého toho projektu začala za minulé vlády Petra Fialy. Máte pocit, že ta podpora současné vlády je stejná, stejně intenzivní, dostatečná?
11: Tak já vycházím z toho, že první krok, a ten je naprosto zásadní, že nová vláda se vlastně k tomu projektu přihlásila tím, že do pracovní skupiny jmenovala ministra, člena vlády, což si myslím, že je výrazný signál, pakliže je člen vlády členem takové přípravné skupiny a myslím si, že to je signál o tom, že to bude vážně tím, že je tam nový předseda Národní sportovní agentury, tak to je určitě další krok, který tomu dává tu kredibilitu tomu projektu a já si myslím, že z mýho pohledu klíčový bude opravdu nějaký koordinovaný jednání vlády, ale teď říkám svůj názor, nevím, jestli k němu dojde, z představitel těch krajů a větších měst, aby se teda skutečně dohodlo to financování napříč.
10: Může hrát roli další lobbying, třeba komerční, protože samozřejmě Škoda Auto je dlouhodobě partnerem Tour de France. Může třeba tohle být plusový bod pro Česko?
11: Tak já bych určitě tenhle moment nepodceňoval, to, že Škodovka je partnerem Tour de France a dlouhodobým partnerem Tour de France, je všeobecně známo. To, že organizátoři Tour de France stojí o to, aby vlastně to partnerství pokračovalo, to je taky známo. Vím, že ve Škodovce, a to teď opravdu vím jenom z médií, že byly nějaké úvahy o tom, jestli vlastně v tomto projektu dál pokračovat, jestli se Škodovka má nadále účastnit Tour de France, takže já si myslím, že pro pořadatele Tour de France určitě to, že stojí o Škodovku a že Škodovka jako sídlí na území České republiky, není určitě opomenutelný argument.
10: Mluvíme o možnosti, že by se tady Tour de France jela v roce 2029. Pokud by tenhle rok nevyšel, budete mít zájem o nějaký další ročník?
11: Tak já si myslím, že z mýho pohledu je to naprosto logické, protože já to beru tak, při té konkurenci, kterou jsem tady vyjmenoval, tak to může vyjít, ale taky to nemusí vyjít nebylo by to zase podle mě žádná extra prohra, ale já si myslím, že na Tour de France už hodně odpracovalo a určitě, kdyby nevyšel rok 29, tak si myslím, že máme mít ambici usilovat o některý z dalších ročníků.
10: Viceprezident Českého svazu cyklistiky Robert Kulář je dnešním hostem Radiožurnálu Sport.
2: Repríza pořadu Na rovinu s Tomášem Pancířem.
10: Už příští týden začne Czech Tour, největší profesionální etapový cyklistický závod na českém území. Vám se ho letos podařilo dostat do vyšší kategorie UCI Pro Series. Co to pro Czech Tour znamená?
11: Tak pro Czech Tour to znamená především prestiž. Jo? Je to závod vyšší úrovně, tím, že je to závod vyšší úrovně, tak primárně si tam týmy a závodníci vědou lepší body a pak, když oni soutěží v rámci ratingu UCI o pořadí, o to být World Tourovým týmem, tak samozřejmě určitě na Czech Tour v roce 26 si vyjedou ty týmy úplně jiné body, než když si vyjeli na Czech Tour 25. Takže to je ten první rozdíl.
10: Projeví se to v obsazení? Přijedou lepší cyklisté?
11: Podle mýho názoru se to projeví v obsazení určitě. Já mám zkušenost, že z těch minulých let, že český fanoušek rád uvídá nějaký známý jména, jo, prostě, který znají z historie a myslím si, že ten závodník už nemusí být v tu chvíli na úplným vrcholu, že jo, v roce 24 byl na Czech Tour Alaphilippe, měli jsme tady Chrise Froome a Chris Froome už v tu dobu, kdy byl na Czech Tour, určitě nepodával výkony jako v dobách, když vyhrával Tour de France, ale ta atmosféra podél trati byla naprosto úžasná. Ani jsem nevěřil, že jsou lidé po České republice schopni vytvořit tolik různých billboardů po domácku vyrobených, jo, na nějakých krabicích, které podporovali Chrise Froome. A vím, že když jsme startovali, tak kolem mě byl velký chumel fanoušků, který chtěli podepisovat k ní, tak nám to dokonce komplikovalo vlastně organizaci toho závodu, aby jsme zase dodrželi ten časový monogram, kdy teda odstartujem. Takže já si myslím, že ty osobnosti světové cyklistiky jsou důležitý a já bych řekl, že to, co asi nejvíc můžeme nabídnout letos příznivcům cyklistiky, kteří ať už budou sledovat Czech Tour v televizi, což je podle mě důležité, že to můžou, anebo podél trati, takže tady bude Mikel Landa. Mikel Landa se bude připravovat na Vueltu a být mu 36, tak si myslím, že patří k špičkovým cyklistům pořád. Byl domestikem Chrise Froomea v týmu Ineos, takže já si myslím, že to je zrovna jméno, který bude asi diváky lákat.
10: Letos budou 4 etapy z Prahy do Karlových Varů, z Mladé Boleslavy na Ještěc, z Pardubic na Dlouhé Stráně a závěrečná povede z Kroměříže na Pustevny. Když jsme před chvílí mluvili o tom, že na Tour de France přispívají ta města za to, že u nich Tour de France startuje, u Czech Tour to takhle nefunguje, anebo také je to jeden z příjmů celého toho podniku?
11: Je to jeden z příjmů, ale já bych řekl, že hodně zanedbatelných příjmů na významné jsou spíše ty kraje. Ten krajský rozpočet je schopen přispět částkou, která už se v tom rozpočtu nějakým způsobem projeví. Upřímně řečeno, ta menší města, vzhledem k tomu, jaká mají rozpočty, a teď budu-li upřímný, tak já když vezmu, že jsem sám, já nevím, starosta, zastupitel, radní 20-30 tisícového města, tak úplně na rovinu. Kdyby oni nám dali 200 tisíc, tak nám těch 200 tisíc v tom rozpočtu toho závodu nehraje absolutně vůbec žádnou roli. A já si zase na druhé straně dovedu představit, že v tom menším městečku, když dají 200 tisíc nějakému místnímu klubu na děti sportující, tak to může být třeba jejich roční rozpočet. Jo? Takže já k tomu trochu přistupuji i tak, aby jsme my nevysávali přes Czech Tour peníze, které vlastně můžou sloužit těm místním klubům a pro ně jsou daleko důležitější než pro nás. Ale spíš moje taková nějaká idea, ke které bych rád doputoval diskuzi s hejtmany, by měla být taková, že my bychom vždycky každému hejtmanovi řekli, projedeme vaším krajem tolik a tolik kilometrů, máme tady tolik a tolik startovních míst, cílových míst, projednejte na krajském zastupitelstvu, že nám dáte větší částku a současně sdělte, že ta podpora z kraje už znamená, že my vůbec nebudeme ta města o nic žádat. Necháme ty prostředky opravdu na to, co je podle mě pro ně, vlastně to je jejich svět, oni jsou zastupitelé té dané municipality, té dané lokality a zodpovídají se těm lidem, kteří tam žijí, takže si myslím, že to je tak správně.
12: Kolik stojí Czech Tour?
11: No, samozřejmě je to trochu plovoucí, ale řekněme, ten rozptyl je nějakých 52 až 55 milionů a v podstatě ta asi největší položka, která vám v tom vyjíbe, jsou jednak kurzové vlivy, že jo, protože startovní a prize money platíte v eurech a druhý jako plovoucí parametr je vlastně, kolik World Tourových týmů vám přijede, protože samozřejmě to startovní se odvíjí od toho, na jaké úrovni ten klub, ten tým jezdí.
12: Co je nejtěžší na pořádání takového závodu? Uzavírky, vyjednání všech povolení ohledně trasy?
11: Já bych řekl ano, myslím, že jste to trefil naprosto přesně. Já mám v hlavě dvě priority. První priorita je ta, která a ta je ta nejvyšší, ta se odehrává přímo aktuálně při tom závodě a to je bezpečnost závodníků, protože já si myslím, že to je nade vše a v podstatě jde o jejich zdraví, jde o jejich kariéru a my musíme udělat jako pořadatel vše pro to, aby všichni vždycky dojeli zdraví a v pořádku ze startu do cíle. A druhá věc je ta, kterou jste zmiňoval a na tom vlastně začíná práce de facto už od listopadu, od prosince, kdy my si vydefinujeme tratě a pak musíme žádat o povolení pro takzvanou klouzavou závěru, na kterou jedem. A tam v podstatě spočívá největší úskalí a sice, že my vedeme ty diskuze, ale protože je vedeme v době, kdy ještě nejsou schváleny ty místní rozpočty, nejsou schváleny krajské rozpočty, ne každou investici se podaří zrealizovat, někdo se odvolává a některá nezačne, takže ono se trochu mění priority těch investic stavebních a v podstatě, a není to výjimkou, že se nám řekne, že se nám stane, že v podstatě v únoru zjistíme, že trať, kterou jsme měli naplánovanou, není možná, protože most, který sice nebyl v plánu oprav v listopadu předchozího roku, tak se dostal mezi ty priority a bude opravován a tím pádem vy to musíte celý překopat. Jo? Takže je to to poslední příklad, není to teda z Czech Tour, ale my jsme pořádali letos i mistrovství České a Slovenské republiky v silniční cyklistice a vlastně úplně původní plán byl, že časovka se pojede do Rýmařova a právě tady z těchto důvodů jsme nakonec volili Uničov.
12: Stejně jako Tour de France, i Czech Tour nabídne přímé televizní přenosy. Vy už jste o tom před chvílí mluvil. Bude k vidění nejenom v České televizi, ale také na Eurosportu. Jestli jsem dobře pochopil, tak za to platíte. Vyplatí se to?
11: Podle mě to má tři takové dimenze. První dimenze je ta, že když jsme postoupili z 2.1 do Pro Series, tak v podstatě UCI vám po každém závodě dává takové hodnocení a dává vám červený, oranžový a zelený čtverečky. A my jsme vlastně u kategorie, publicita, komunikace a teda, nikdy neměli zelený čtvereček, protože jsme neměli přímý televizní přenos. Jo? A teprve tím, že jsme vlastně začali realizovat Czech Tour na Eurosportu a i na veřejnoprávním kanále ČT Sport, tak teďka opakovaně už docílujeme toho, že máme všechny čtverečky zelený. Pořád zmiňuji, že pro mě je nejdůležitější ten čtvereček, ta bezpečnost. A to, že jsme v televizi, vlastně pak, když máme ambici jednou jet v České republice World Tourový závod, tak to je v podstatě nutná podmínka, aby jsme byli v televizi. Druhá věc je to, že podle mého názoru to pomáhá určitě atraktivitě závodu, protože my spolupracujeme s ASEM, vlastně my nemáme vztah přímo pořadatel Czech Tour a Eurosport, ale my vlastně Eurosport nakupujeme přes ASO. Výhoda
12: což
11: toho,
12: tedy
11: že...
12: je pořadatel Tour de France.
11: Ano, což je pořadatel Tour de France, ještě nám, tak se nám to trochu propoje s tou Škodovkou, že máme nějaký lepší vztahy nebo přímější vztahy. Tam je důležitý to, že oni jsou schopni jednak to šířit zase po svých platformách dál a druhá věc, že oni nabízí nějaký balíčky. Oni nás nenabízí jako Czech Tour, jako trhák, ale jsme třeba, nevím, s Dakarem nebo s něčím balíčku, s dalšíma dvěma, třema sportovníma pořadama a v podstatě loni nás takto prodali do 190 zemí. V praxi to neznamená, že 190 zemí vysílalo Czech Tour, ale prodali nás tam a samozřejmě najednou ta vizibilita závodu je někde úplně jinde. A třetí věc, já si myslím, že je to důležitý, ale nejenom co se týče té visibility, že vlastně dostávají příležitost český týmy, že letos to jede ATT Investment, jede to Elkov a Pardus Prostějov.
12: A jsou vidět i v zahraničí.
11: Přesně, jsou vidět v zahraničí. Oni, já si myslím, že ti manažeři potom těch týmů můžou přijít za těma partnerama, že ale podívejte se, byli jsme čtyřikrát na české televize, byli jsme tam čtyřikrát vidět, a teď nevím, kde všude, v Dánsku, v Polsku a teda. A myslím si, že jim to taky trochu vylepšuje tu pozici, když potom jednají o tom sponzorinku vlastně na příští období.
12: Samozřejmě i tyto přenosy fungují jako reklama na cyklistiku pro rodiče, pro děti, aby se právě děti začaly věnovat. Vy v tomto směru máte projekt Czech Cycling Academy, který má vytipovávat talenty. Jak to funguje?
11: Funguje to tak, že někdy, to už bude pomalu 3 roky, přišel Zdeněk Štybar na podzim před vlastně tím závodem cyklo krosovým mistrovstvím světa, kde se v Táboře chtěl rozloučit s kariérou a tak nějak přišel o tom, že bude končit, že ten závěr bude v Táboře a teda. A v podstatě tak jsme se začali bavit, co dál, co vlastně on bude dělat dál. On měl určitě nabídky, jako je dělat sportovního ředitele někde, no, pohybovat se dál v tom světě cyklistiky, ale v podstatě jsme začali diskutovat tady tento projekt a sice podle mého názoru hlavně díky tomu, že tím, že on žil v Belgii a napůl tam vlastně žije, má nějaké zkušenosti, jak funguje tamnější systém práce s mládeží a na druhou stranu má sám nějakou osobní zkušenost, co vlastně, kam se on dostal díky v podstatě ne až moc systému v rámci České republiky, ale prostě, že měl štěstí, že měl nějakýho trenéra a ten trenér ho někam dostal. Tak jsme se vlastně začali bavit o tom, že bychom začali budovat Czech Cycling Academy. Czech Cycling Academy má dnes 3 vertikály, je to Czech Cycling Academy Roadshow. Každý týden jedou hoši 2 až 3 dny po základních školách v České republice a dělají tam velice kvalitní test jako děti a když se ukáže, že je někdo fakt dobrý, tak ho směrujem do nejbližšího.
12: A další priority a další roviny si budeme muset nechat na příště, protože čas pro dnešní rozhovor je u konce. Robert Kolář, viceprezident Českého svazu cyklistiky, byl naším hostem. Naschledanou.
11: Naschledanou.
2: Fotbal na radiožurnálu Sport. To jsou přímé přenosy z domácí ligy, evropských soutěží i mezinárodních turnajů.
13: A taky pravidelný pořad našeho experta Pavla Horváta Desítka.
14: Krásný den, milí posluchači, Desítka Pavla Horváta je tady i s Pavlem Horvátem, aby ne, Pavle, vítej.
15: Dobrý den.
13: Každé pondělí glosuje 5násobný ligový šampion aktuální fotbalové dění.
15: Nedokážu pochopit, že dostal za 4 měsíce 3 červené karty a jedna mu byla odpuštěna. Na druhou stranu, jako sportovně si myslím, že opravdu on na tom říká. hřišti je pro to mužstvo nebo byl pro tu Slávy tak důležitý, že má obrovský podíl na těch dvou titulech a kdo říká, že ne, tak si myslím, že se plete.
2: A vždy ve čtvrtek si zve do studia zajímavé hosty.
13: Současné i bývalé trenéry i hráče, ale taky další osobnosti, které jsou s fotbalem spojené.
16: Chci vám říct, kluci, že je pozoruhodný, jak se to vyvíjí. Dřív, když Sparta prohrála, tak jsem měl depresi. Když prohrál nároďák, tak jsem měl taky depresi. Já jsem to třeba neuvědomoval, ale nic do mě nebylo. Celý týden jsem byl marnej. Prostě bylo to těžší žít jako na světě.
2: Poslouchejte Desítku Pavla Horváta na Radiožurnálu Sport.
13: Každé pondělí a čtvrtek od 10 hodin.
2: Poslouchej Sport.
13: Radiožurnál Sport.
2: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: 19 hodin a 30 minut. Zprávy a Jana Utendorfská.
1: Jižně jsou díky slunečnému počasí rychlejší než loni. Zemědělci sklidili 80% ploch obilnin a 88% ploch řepky. Uvedlo to dnes Ministerstvo zemědělství s odkazem na data Státního zemědělského intervenčního fondu. Ve třech moravských okresech už zemědělci mohli slavit dužínky. Dosavadní průměrné výnosy obilnin a řepky jsou proti loňsku nižší. Lékárny budou balení tamoxifenu k léčbě rakoviny prsu rozdělovat individuálně na míru každé pacientce. Porušených blistrů budou sestavovat menší balení tak, aby odpovídala předepsanému dávkování a vystačila přibližně na 2 měsíce. Ministerstvo zdravotnictví tak reaguje na výpadek dodávek léku. Ukrajinští velvyslanci v Česku a Polsku Vasil Zvarič a Vasil Bodnar by se měli stát náměstky ukrajinského ministra zahraničí. Píše to agentura Interfax Ukrajina s odvoláním na prezidenta Volodymyra Zelenského. Ten při poradě s vedoucími ukrajinských diplomatických misí řekl, že se připravují změny. Zelenský dnes také jmenoval hlavního ukrajinského vyjednavače Rustema Umerova do funkce šéfa vnitřní rozvědky. Bude ale dál zodpovědný i za mírová jednání. A nový snímek o Spider-Manovi s podtitulem Z Brusu nový den překonal severoamerický rekord tržeb za první víkend v kinech. Ve Spojených státech a Kanadě se na vstupném vybralo 360 milionů dolarů. Přepočtu přes 7,5 miliardy korun. Informuje o tom agentura AP s odkazem na společnost Sony Pictures. Předchozí rekord držel film Avengers Endgame, který v roce 2019 za první víkend od uvedení utržil o 3 miliony dolarů méně.
2: Sport.
1: Hned úvodní den mistrovství Evropy v moderním pětiboji získala česká výprava první medaily. O bronz se v Istanbulu postarali ve štafetě Marek Grič a Matouš Tůma, kteří před rokem v Madridu vybojovali titul. Mezi ženami skončili v Turecku Karolína Křenková s Kateřinou Váňovou těsně pod stupni vítězů na 4. místě. Zlato si zajistili Francouzi a Švýcarky.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážka na D1 u Humpolce a nové omezení u Havlíčkova Brodu. Na D1 ve směru z Brna do Prahy dejte pozor za sjezdem na Humpolec. Na kilometru 84,5 leží kusy pneumatiky v pravém pruhu. Kamiony tam vybočují doleva. Jinak ale dálnice D1 i ostatní už průjezdné plynule. Na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova čekejte kolony za dálnicí D1. Mezi Vystrkovem a Ončovicemi jsou hned 2 semafory za sebou a zdržíte se asi 15 minut. A podobná situace je na silnici 38 z Jihlavy do Havlíčkova Brodu. Mezi D1 a Štoky na 2 místech omezení a semafor. A 38 ještě jednou kolony hlásíte za Havlíčkovým Brodem směrem na Kolín. Mezi Brodem a Skuhrovem začala o víkendu oprava vozovky. Na 3 místech se jede Kyvadlově a pracovat se v úseku bude až do října. A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Také zítra bude jasno až polojasno, v Čechách odpoledne a večer při přechodně zvětšené oblačnosti, přehánky nebo bouřky. Teploty opět vysoké, 34 až 39 stupňů. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
13: Radiožurnál Sport.

0: Skupina Coldplay dohrává v 19 hodin a 38 minut. Posloucháte pondělní radiožurnál Sport. Nejlepší cyklista současnosti tady Pogačar se pokusí vyhrát i španělskou Vueltu. Tam mu ještě chybí. Startoval na ní jednou jedinkrát v roce 2019. Po pátém titulu z Tour de France se tedy znovu postaví proti profesionálům teď o víkendu. Si s ním ale síly mohli změřit i nadšení amatéři. No a to včetně Jiřího Prskavce, tedy jednoho z nejlepších vodních slalomářů posledních let. Podrobnosti probereme s Davidem Prouzou. David, hezký večer.
1: Krásný večer.
0: Tak tady Pogačarovi aktuálně nedokáže konkurovat v podstatě nikdo. Tu Tour de France vyhrál zase velmi jasně. Tak jak se to seběhlo, že to zkusil proti němu Jiří Prskavec?
1: Je to jednoduché a vlastně, když jsme spolu moderovali před pár měsíce, tak ty si o tom mluvil. Prskavec se totiž přihlásil do druhého ročníku závodu, který organizuje právě sám Slovinec Pogačar. A v názvu je i jeho jméno, nebo respektive jeho přezdívka. Ten závod se jmenuje Pogi Challenge, tedy Pogiho výzva. A ta výzva spočívá pro amatérské cyklisty v tom, zkusit slovinského mistra světa a šampiona Tour de France udržet co nejdelší dobu za zády. Startuje se v Pogačarově rodné vesnici Komenda a později se stoupá 15 kilometrů do lyžařského areálu Krvavec. Pod kopcem s převýšením 1200 metrů dá velkorysý pořadatel účastníkům 7-minutový náskok a pak jednoho za druhým předjíždí, no a to se stalo i Jiřímu Prskavcovi.
2: Já jsem byl někde tak v půlce balíku, protože jsem naposled jel cyklistický závod asi tak, nevím, v 7 letech, takže jsem úplně nechtěl se rvát dopředu. Tím pádem jsem vyjížděl do toho kopce asi 6 minut po prvním. No a tím, že Pogačar startuje se 7-minutovým handicapem, tak vlastně hned v úvodu toho kopce už se kolem nás prohnal. Tam byla fronta lidí, takže my jsme jakoby nemohli v tu chvíli ještě jet. On tam měl na ty první 2 kilometry svůj pruh, takže opravdu tam jenom proletěl.
1: Popisoval pro radiožurnál Sport olympijský vítěz a několikanásobný mistr světa i Evropy ve vodním slalomu Jiří Prskavec, který před startem doufal, že se před cyklistickým šampionem udrží přece jen delší dobu. Nicméně i tak si závod užil.
2: Co na tom bylo asi jako nejúžasnější, tak bylo to, že opravdu podél té trati byla spousta lidí, kteří nám fandili, i těm amatérům. A když jsme jeli ten poslední kilometr, který opravdu bolel, bylo to v nějaký 13% stoupání na špičku toho kopce, tak tam to bylo obsypaný, skoro bych se nebál tvrdit, jako na Tour de France.
1: To byl tady Jiří Prskavec v našem vysílání. Teď si můžeme s Karlem Janu na chviličku prohodit role. Já položím otázku s ohledem na to, jak dobrým sportovcem je Prskavec a umím si představit, že i na kole mu to asi docela půjde, tak myslíš si, že kdyby třeba startoval dříve, že by to nebylo tak rychle, že Pogačar prostě nemůže stihnout všechno?
0: Kdyby Jiří Prskavec, si myslím, že měl víc prostoru před sebou, kdyby mu tam nepřekáželi další cyklisté, tak i podle toho, jak vím, že Jiří Prskavec třeba běhá na běžkách, tak bych čekal, že na kole to bude podobné a na běžkách asi málo koho to překvapí. Jiří Prskavec je opravdu excelentní, to vrcholový sportovec. Takže si myslím, že by se býval Tadeje Pogačara určitě udržel díl, ale takhle ho to asi zaskočilo. Tak jestli se tam olympijský šampion chystá ještě někdy v budoucnu, tak třeba bude chytřejší, třeba se postaví
1: dřív.
0: Přesně tak, postaví se na startu, se nacpe někam dopředu a bude mít prostě větší náskok. Já k tomu řeknu tohle. My jsme vlastně chtěli navázat, že posluchači asi očekávají, Davide, že Tadej Pogačar ten závod vyhrál. On vyhrává všechno, ale tady to tak nebylo.
1: A možná i pro něj dobře, ona podle mě i ta první místa se časem trochu omrzí. Měl jsem taky dojem, že by to mohlo dopadnout vítězstvím Tadeje Pogačara, ale nakonec to nevyšlo, bylo vlastně v uvozovkách 8. Protože 7 borců, těm se povedlo ten 7-minutový náskok udržet. Vyhrál Dan Frederik Nissen, který dojel 4 minuty před Pogačarem. Z českých nadšenců byl pak nejlepší celkově 48. Vít Guldán. Ten ztratil zhruba necelých 9 minut na slovenského organizátora. Ten mimochodem během prodlouženého víkendu připravil pro návštěvníky i dětské závody, nebo také hudební koncerty, autogramiádu a také, Karle, vědomostní kvíz s otázkami o tady Pogačarovi.
0: To by mě hodně bavilo.
1: Ne tolik, ale tam už jako, nesoutěžil, doufám.
0: Ne tolik jako jet s Tadejem Pogačarem. Já jenom přece jenom pro ten kontext přidám prostě 2 čísla. Tadej Pogačar tady na téhle akci vlastně se fanouškům představuje doma po té, co vyhraje Tour de France. Je to exibice, je to prostě charitativní vlastně celý prodloužený víkend a tady Pogačar ten kopec vyjel za 43 minut. I tak ho měl vlastně nejrychleji vůbec ze všech, kdo odstartu. startovali do toho závodu, jen prostě jak tam byl ten náskok, tak handicap. Ne každého dojel, jak tam byl ten handicap, ale já jsem si našel, protože je sociální síť Strava, kdo tam má nejrychlejší zajetý čas na tomhle kopci, je to tady Pogačar, to nikoho nepřekvapí, no jo, ale není to 43 minut, ale je to 33 minut, takže je ten čas z loňského října, takže kdyby tady Pogačar chtěl a jel naplno tak, jako jel Alpe d'Huez na Tour de France, tak byl o celých dalších 10 minut rychlejší. Ale ono by to prostě už zaprvé nevypadalo tak dobře, protože by si po cestě nemohl s nikým popovídat. Všichni by ho včetně Jiřího Prskavce viděli ještě kratší dobu a bylo by to celé vlastně k ničemu. A takhle těch 6 nebo 7 lidí, co si říkal, kteří dojeli před ním, tak si myslím, že z toho klidně můžou do konce života jako žít.
1: 100%. Já k tomu přidám svoji vlastní zkušenost, kdy to nebylo s Tadejem Pogačarem, ale bylo to s naším Jiřím Ježkem na jedné z prvních výjížděk, kdy já už jsem se potil do nějakého druhého kopce. Jiří Ježek ho nejdříve vyjel, pak se vrátil zpátky, pak zase projel okolo mě a pak mě tam i vytlačil. Takže to je jenom takový zážitek, ale myslím, že třeba Jirka Ježek asi, kdyby dostal toho 7minutového fóra a měl otevřeno před sebou, jak by to dopadlo?
0: Hele, asi by ho tady Pogačar dojel, no, ale prostě nevím. Zase Jirka Ježek pořád tu výkonnost má neuvěřitelnou a to, co mu zůstalo. A to je to, proč on opravdu 6krát vyhrál jak tedy mistrovství světa, tak proč 6krát byl nejlepší na paralympijských hrách, je, že on je neuvěřitelně bojovník. Já si myslím, že tam on by ze sebe dokázal vytlačit. On by dokázal vytlačit ta čísla, která naposledy třeba předvedl v Londýně. No jenom opravdu jako poslední věc řeknu, tady Pogačar, když takhle jede tu půl hodinu naplno, tak já jsem si to zkoušel spočítat a vydržím s ním minutu a půl. Z těch 33 minut já vydržím 90 sekund. A to by byl můj sprint, vlastně to není nic jiného, to by byl můj sprint a pak bych ale spadl do strany, ne že bych zpomalil, spadl bych prostě do příkopu. Takže tak, o tady Pogačarovi, o Jiřím Prskavcovi, o cyklistice a o mnohem dalším, o Jiřím Ježkovi jsme povídali s Davidem Prouzou. Díky moc.
1: Hezký den.

0: To byl Beck a jeho Loser v pondělním radiožurnálu Sporty 19 hodin 49 minut. Moderní pětibojaři Marek Grejč a Matouš Tůma rozhodně nejsou žádní lůzři. Získali na úvod mistrovství Evropy v Istanbulu bronz ve štafetě. Ziskem medaile tak navázali na loňský titul z Madridu a teď si můžeme vlastně poslechnout v našem vysílání, protože jsme poprosili o vyjádření a dorazil nám následující zvuk.
1: Zdravíme z Istanbulu, tady s Matouchem po dnešní bronzové štafetě na mistrovství Evropy dospělých. Závod se nám docela povedl, skončili jsme třetí, teda věřili jsme si možná i na vyšší umístění, protože před rokem se nám povedlo vyhrát, ale nejsme kapela, abychom pořád vyhrávali a zbytek zhodnocení nechám tady na Matouchovi.
2: Tak já taky zdravím a mám velkou radost z toho, že se nám podařilo získat opět medaily. Myslím, že i přesto, že jsme v závodě udělali nějaké chyby, tak jsme to zvládli krásně dohnat a ve finále je z toho třetí místo, takže to bereme a jsme spokojení.
0: Nejsou kapela, aby jenom vyhrávali bronz, taky rozhodně dobrý Marek Grič, Matouš Tůma. Moc děkujeme za tenhle ohlas a taky můžu rovnou nalákat zítra v ranním vysílání radiožurnálu Sport. Se s nimi spojíme, tak si to nenechte ujít. A ještě doplním, že Karolína Křenková a Kateřina Váňová skončily čtvrté.

0: Asi ho znáte jako Jardu Kužela ze seriálu Okresní přebor.
1: Ale už přes 5 let je také jedním z moderátorů radiožurnálu Sport.
2: David Novotný na place a se mnou na mým place a já se na tom moc těším, je Pepa Jindříšek. Ahoj Pepíku.
3: Ahoj, ahoj.
4: Tereza Zimovianová, která se věnuje triatlonu. Ahoj Terezo.
5: Čau.
2: David Dvořák, bojovník MMA.
6: Ahoj.
1: Pořad na place s Davidem Novotným, to jsou rozhovory s osobnostmi z různých sportů.
0: Jedno mají ale společné, pohodovou atmosféru.
7: Těch 70% těch jako vlastně zážitků bylo spíš nepěkných, bolavých, že jo? A teď si říkáš, v ten daný moment si říkáš, no co já tady dělám, jako, já jsem si za to zaplatil, že jo?
2: Já chci kamna,
7: přesně, kamna, kávička, pohoda, kožíšek, přesně.
8: Tam mám hodně co zlepšovat.
2: Jako fakt hodně, jako jo?
8: Jako hodně.
2: To smrdí 9 teda někde, jako když se hodně zlepšíš v každé disciplíně, tak 9000, čau.
8: Ještě asi ne.
2: Vy jste tam zlobili?
9: No my jsme tam
2: zlobinkali.
9: My jsme tam trošku jenom, jsme tam blbli, no. Prostě jak byla pauza, tak jsme letěli do Prátru.
2: A... No a co tam, jako větrat ruský kolo a nebo popadnout džber a prostě...
9: Ne, no tak nějaký pivo jsme si tam dali a pak pochopitelně ty atrakce všechny do toho a ty horský dráhy a nebylo nám úplně dobře s toho.
2: Jo, takhle.
10: Nás bylo hodně a maminka chodila do práce, takže vlastně nás museli hlídat. No, pokud chceš jít ven, tak se vem Pepíčka.
2: Musíš Pepíčka přibalit do baťohu.
10: Takže mě pak přivázala někdy ke stromu, já si srandu.
2: To jasně.
10: A šel to. A nejhorší bylo, když vlastně on chtěl se svojí partou jet do Železného Brodu na koupaliště.
2: A musel zjít Pepíčku.
10: Musel.
1: Herec David Novotný je na place ve středu dopoledne od 10 do 11 hodin, kdy se jeho pořad střídá s rozhovory olympijské vítězky v běhu na lyžích Kateřiny Neumannové a grandslamové šampionky v tenisu Andreje Sestiny Hlaváčkové.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 20 hodin. A to je čas na zprávy s Janou Utendorskou.
1: Knihovna Václava Havla bude pokračovat pod novým jménem. Rýn nebo Dunaj se dál potýkají s rekordními poklesy hladiny. Hokejisté Litvínova zahájili přípravu na ledě i s Davidem Kempfem. A zítra bude slunečno, v Čechách odpoledne místy přeháňky nebo bouřky. Teploty až 39 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Knihovna Václava Havla změní své jméno Radiožurnál, to potvrdil předseda její správní rady David Dušek z Hnutí STAN. Rozhodnutí souvisí s krokem Dagmar Havlové, která odvolala souhlas s užíváním jména svého manžela a prvního českého prezidenta. Kvůli tomu se instituce taky nebude podílet na organizaci ceny Václava Havla za lidská práva. Jiné své projekty a aktivity chce ale zachovat. V čele knihovny zároveň podle Duška končí filozof a ekonom Tomáš Sedláček.
3: Pan Sedláček se prokázal jako výborný kolega a zaměstnanec v momentě, kdy jsme řešili rozvoj a budoucí vize knihovny Václava Havla. V tuto chvíli stále jsme v modu spíš stabilizujícím než plně rozvojovém.
1: Správní rada podle Duška vyhlásí výběrové řízení na nového ředitele v následujících měsících. Vrchní státní zastupitelství v Olomouci obžalovalo 4 lidi kvůli bitcoinové kauze. Radiožurnálu to potvrdil šéf olomouckých žalobců Radim Dragoun. Případ se týká darování kryptoměny v hodnotě téměř 1 miliardy korun ministerstvu spravedlnosti. Rezort peníze dostal od dřív odsouzeného drogového dílera Tomáše Jiříkovského. Kromě něj jsou teď obžalovaní taky bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek za ODS, jeho někdejší náměstek Radomír Daňhel a advokát Karim Tic. Teplota ve Strážnici na Hodonínsku dnes překonala rekord pro Moravu a Slezsko. Meteorologové tam naměřili 39,9 stupně Celsia. Teplotní rekord pro dnešní den pak padl zhruba na třetině stanic, které fungují alespoň 30 let. Velmi teplé počasí má na jihu Moravy pokračovat nejméně do čtvrtka. Zítra můžou teploty znovu vystoupat až ke 40 stupňům. Kvůli nedostatku vody klesla hladina Rýna u německého města Kolín na místní historické minimum. Píše o tom agentura DPA. Nízká hladina Rýna výrazně omezila lodní dopravu. S nízkou hladinou se potýká taky Dunaj. Maďarsko i Rumunsko museli kvůli nedostatku vody pro chlazení omezit provoz svých jaderných elektráren. Silničáři v Ostravě vyměňují asfalt na nejvytíženější silnici první třídy v kraji a důležitém průtahu Ostravou. Kvůli opravám Rudné ulice se můžou tvořit kolony z dálnice D1 ve směru na Havířov i v opačném směru na Opavu.
4: Finální vrstvy bude pokládat až 6 finisherů. Dělníci pracují i v noci.
5: V sobotu tady bylo nasazeno 12 silničních fréz. Během 20 dnů vlastně přemístíme 150 000 tun materiálu.
4: Popisuje technický vedoucí Jan Vavřík z firmy Štrabak, která na opravě pracuje společně s firmami Eurovia a POR. Vyměnit povrch v obou směrech 6-kilometrového úseku chtějí stavbaři stihnout do 20. srpna.
6: Máme podepsanou smlouvu s takto krátkým harmonogramem poté, co jsme samozřejmě prověřili reálnost.
4: Dodává mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl. Práce vyjdou na 155 milionů korun. Z Ostravy František Kuča, Radiožurnál.
7: Sport. Poprvé na led před novou sezónou hokejové Tipsport Extraligy dnes vyjeli 4 kluby Litvínov, Kometa Brno, Kladno a Plzeň. Litvínovští už trénovali i s mistrem světa z Prahy Davidem Kempfem, který odehrál jako defenzivní specialista 9 sezón v NHL. V severočeském klubu ale dostane ofenzivnější roli a podle trenéra Roberta Reichla bude mít na hru týmu velký vliv.
8: V přítomnosti, jak pracuje, je to profík, který 600 zápasů má v NHL a věřím, že ty naši hráči ho uvidí, jak pracuje a to mužstvo ještě zvedne. My už jsme se bavili trošku i o tom, že by hrál přesilovky a podobné věci, takže já si myslím, že to nezapomněl.
7: Tenistka Karolína Plíšková vstoupila do turnaje v Torontu vítězně. Ukrajinku Olejnikovovou vyřadila po setech 2x6-4 a příště vyzve světovou pětku Rusku Andrejevovou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: překážka na D1 u sjezdu Hnarousínov a neprůjezdná silnice na Českou Krumlovsku. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za Humpolcem už uklizeno. Na kilometru 84 byl na dálnici nepořádek. Silničáři odjeli a odvezli i značení. Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Hrousínov stojí dvě nákladní auta. 215. kilometr blokují krajnici, něco tam opravují, značení kolem vozidel blokuje část pravého pruhu. Opatrně vybočuje se vlevo. V Brně na městském okruhu v Černovické ulici komplikace. Na křížení s Ostravskou nefunguje světelná signalizace. A na Českou Krumlovsku je neprůjezdná trasa Mirkovice-Markvartice. V úseku odklízí spadlý strom, to omezení by tak nemělo trvat dlouho. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude jasno až polojasno, v Čechách odpoledne a večer při přechodně zvětšené oblačnosti, přehánky nebo bouřky. Teploty 34 až 39 stupňů. Tolik zprávy.
10: 20 hodin 6 minut, pondělí 3.8. posloucháte večerní Radiožurnál Sport. Třetí etapu ženské Tour de France vyhrála po víc než 80 km dlouhém solu Sigrid Hauksetová. Stala se tak první norskou vítězkou etapy na ženské verzi staré dámy a taky první norskou držitelkou a nositelkou žlutého dresu. 27-letá Hauksetová projela cílem v Polini o skoro minutu a půl dřív než Belgičanka Kopecká, která se jí vydala marně stíhat. Spurt hlavní skupiny o třetí místo potom vyhrála nizozemská legenda Marianne Vosová. V pelotonu s odstupem 2 minuty 48 sekund na vítězku nechyběla celkově na 26. pozici taky česká účastnice závodu Nikola Nosková. V průběžném pořadí si polepšila na 39. místo.
2: Radiožurnál Sport
0: a Karel Janů.

0: Tonight. Pirátský šátek s lepkami, přesné rituály i stejné řazení písniček za sebe, tak to bylo podle kanoisty Martina Doktora klíčem k zisku dvou zlatých medailí na olympiádě v Atlantě. Od výhry na kilometrové trati je to dnes přesně 30 let, stejně jako od zlata oštěpaře Jana Železného. Ten se tehdy radoval z triumfu podruhé, protože zvítězil už na hrách 1992 v Barceloně, ale pro Martina Doktora to bylo premiérové olympijské zlato.
1: Udrží Martin Doktor tento náskok, zdá se, že ano, ano! Martin Doktor se stal olympijským vítězem!
2: Paradoxně teda jsem byl přímo na tom startu daleko míň nervózní než v jakýchkoliv jiných závodech předtím, protože měl jsem ten pocit, že jsem pro to udělal úplně všechno. I ty všechny moje rituály, které já jsem měl, kdy od rána jsem měl nastavený program, takový to, že všechno vám vyjde, vstanete správnou nohou a nevím co všechno, tak jsem byl soustředěný na ten závod.
3: Vzpomínal ve vysílání radiožurnálu Sport bývalý kanoista a současný sportovní ředitel Českého olympijského výboru Martin Doktor. Právě rituály a precizní příprava byly pro českého reprezentanta důležité.
2: To bylo tolik detailů, jo. Poslouchal jsem stejnou hudbu, ty písničky jsem měl za sebou jako na rozcvičování. A co je třeba zajímavý, tak já jsem měl vždycky Walkmana a pak třeba, když jsem si pořídil Discmana, tak i přesto jsem si udělal pauzu v té jedné písničce, jak se otáčí ta kazeta. Jsem si říkal, že když to neudělám, tak to bude blbě a nebude to fungovat.
3: A vedle rituálů měl Martin Doktor vždy i specifický šátek. Černý a s lepkami.
2: Já jsem ho měl ani ne tak kvůli těm lepkám. Já jsem ho doopravdy měl tenkrát, protože s Metallicou a s Iron Maiden tyhle šátky dělali jako v tom větším rozměru. A on se dal složit ne na úhlopříčku, ale jako na rovno. A tím pádem tam bylo víc těch vrstav. On líp sál pot. To, že jsem tam měl ty lepky, tak to bylo vlastně nezbytný, protože oni se ani moc jiný sehnat nedali.
3: Martin Doktor vybojoval zlato na hrách v Atlantě nejprve na kilometru a následující den zvítězil i na poloviční trati. Ve dvou dnech to ale nebyly jediné zlaté medaile pro Česko. 3. srpna 1996 navázal na kanoistu Doktora taky Jan Železný, který vyhrál soutěž oštěpařů. Martin Doktor ale úspěch českého rekordmana ve velkém neslavil, protože ho následující den čekala právě 500-metrová trať. A tak to největší přišlo až po návratu ze Spojených států.
2: Když jsme se vrátili domů, tak byla obrovská oslava u nás se Zemicí, kde teda přišlo celý náměstí. To bylo teda neuvěřitelné, to jsem nečekal vůbec.
3: Mluvil Martin Doktor o oslavách zlatých úspěchů z olympiády v Atlantě. Kristián Šveda, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Teniska Karolína Plíšková vstoupila do turnaje v Torontu výhrou nad Ukrajinkou Olinkovou 2x6-4 na Canadian Open, na kterém si před 5 lety zahrála ve finále, i když při střídání dějiš to bylo v Montrealu, tedy Plíšková teď vyzve světovou pětku Miru Andrejevovou z Ruska.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: byli Scorpion s pondělním radiožurnálu Sport. V naší pravidelné encyklopedii si tento týden představíme slavné sportovní trofeje světa. Začneme teď s Lukášem Antošem, jednou hodně prestižní, kterou český, respektive československý výběr vybojoval celkem třikrát. Tak vítej ve studiu, hezký večer.
1: Hezký večer, Karle. Poprvé to bylo 7. prosince roku 1980, kdy se radovala čtveřice Tomáš Šmíd, Ivan Lendl, Pavel Složil a Jan Kodeš. Na další triumf Davisově poháru pak čekal český tenis 32 let, než se mohl znovu radovat ze slavné trofeje. Víte, o který pohár se jedná?
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
1: Jde o salátovou místu, kterou získává vítěz Davis Cupu.
0: Její současnou cenu nelze vyčíslit. Před zhruba 113 lety přitom tehdejší majitel Dwight Philly Davis pořídil za pár desítek dolarů.
1: Přes 100 lety trofej tvořila pouze vrchní část. Podstavec byl s ohledem na vskutku rozsáhlou historii Davisova poháru k vrchní části připojen až dodatečně.
0: No a právě stříbrný hořejšek dává odpověď na otázku, proč že se poháru přezdívá salátová mísa.
1: Původní majitel a zakladatel nejuznávanější tenisové soutěže v týmech Dwight Davis tehdy opravdu kupoval salátovou mísu. Přesně tak to součást kuchyňského nádobí před 100 lety vypadala. Davis prý chtěl, aby z budoucí legendární trofeje dál konzumoval punč.
0: Kořeny Davisova poháru sahají do roku 1899. Dwight Davis sestavil hrací plán a na začátku se měly střetnout pouze týmy Spojených států amerických a Velké Británie. V roce 1900 se pak uskutečnil první ročník.
1: Do Čech se salátová mísa znovu podívala v roce 2012, kdy Tomáš Berdych s Radkem Štěpánkem v Praze ve finále zdolali 3-2 na zápasy Španěly. O rok později mohli s trofejí pózovat znovu po triumfu proti Srbsku a takto obhajovat trifulu okomentoval opora týmu Radek Štěpánek.
3: Myslím si, že to, proč nám to povedlo, byla vůle tu trofej získat. Bylo to dání srdce do každého utkání, do každé té partie, kterou jsme hráli.
0: No a teď jsme tuhle velmi slavnou sportovní trofej připomněli s Lukášem Antošem. Moc díky.
1: Hezký večer. We'll be right back.

0: Je vám teplo a potřebujete se alespoň trochu ochladit?
1: I v létě vás bereme k ledu.
0: Vysíláme totiž dál o hokeji.
1: S Martinem Procházkou je tak čas na vzpomínky na hokejové začátky a bývalé spoluhráče.
2: Já ho představím, já jsem samozřejmě hrozně rád, že ta Vejvoda přijal pozvání do našeho pořadu.
3: Naše filozofie byla strávit co nejvíc času v útoční třetině, takže jsme byli celkem jakoby disciplinovaní ve ztrátách puku, protože se nám nechtělo se nám jezdit 55 metrů na zpátek do vlastní třetiny, tak jsme se radši drželi na puku v útoční třetině. Hrozí to říkat vůbec, to je 30 let, to je promlčení.
1: Martin Procházka si i v letních měsících zve hosty z hokejového prostředí. A do pořadu Čistá hra můžete zavolat i vy.
0: Každé úterý mezi 10. a 11. hodinou dopoledne vysíláme živě.
4: Já přišel ráno do kabiny a říkám dobrý den, tam byl jeden hráč, říká, ty jsi zdravil, říkám, no, já jsem tě neslyšel, tak přijď ještě jednou pozdrav na hlas, no, tak já jsem šel za dveře, vrátil jsem se zpátky, říkám dobrý den, jo, to už bylo lepší.
0: Ve vzpomínkách vás nevezmeme jen na ledovou plochu a na střídačku, ale i do hokejové šatny.
1: A ne vždy nutně za samotnými hráči, ale třeba i za kustody.
5: Jsme se honili stříkacíma pistolema a stříkali jsme po sobě vodu a kluci mě svazovali, házeli mě do bazénu a no, ale teď už to, že jo, by si říkali, aby jsme dětkovi neublížili. Vždycky za mnou přišli tyhle ta partička, tak co ty
6: slabé. Jména?
5: Neřeknu. No, tak byl to Skourovec, Kříž a tyhle ty.
1: I léto si můžete díky radiožurnálu Sport udělat částečně hokejové s pořadem Čistá hra Martina Procházky.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
7: Radiožurnál je s vámi v 8:30. A taky Jana Utendorfská se zprávami.
8: Policie nebude stíhat poslance Filipa Turka za motoristy. Odložení případu nenávistných výroků na jeho sociálních sítích je pravomocné. Oznámilo to obvodní státní zastupitelství pro Prahu 4. Podle žalobce sice část obsahu naplnila skutkovou podstatu, šlo ale o příspěvky starší než 5 let. Věc je tak promlčená. Policie pátrá po pilotovi dronu, se kterým minulý čtvrtek létal v blízkosti známé akrobatické skupiny Flying Bulls. Mohl tak ohrozit jak piloty, tak i diváky zahajovací show festivalu Let It Roll u jezera Most. Zhruba 1600 odvedenců dnes v Dánsku nastoupilo nově prodlouženou povinnou vojenskou službu. Ta bude trvat 11 místo dosavadních 4 měsíců. Informovala o tom agentura Reuters. Dánsko se chystá koncem tohoto měsíce brance poprvé nasadit do Grónska. A začal festival Prague Pride na podporu sexuálních menšin. Až do neděle organizátoři připravili 200 akcí. Spolu s policií zároveň po nedávném teroristickém útoku na podobnou akci v Berlíně posilují bezpečnostní opatření.
0: Sport.
8: Zájem o vstupenky na letní olympijské hry 2028 v Los Angeles už projevilo 12 milionů lidí z celé planety. Zájemci jsou ze všech 50 států USA a z dalších 200 zemí světa. V první fázi si zatím lístky pořídili 4 miliony lidí. Američtí pořadatelé o tom informovali před blížící se druhou vlnou prodeje vstupenek na olympiádu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Omezení na D1 na Vyškovsku a nehoda u Veselí nad Lužnicí. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Rousínov stále stojí dvě nákladní auta. Kilometr 215 na krajnici. Kvůli opravám značení kolem vozidel blokuje část pravého pruhu, takže opatrně vybočuje se vlevo. U dálnice D3 na Táborsku směr jízdy Praha je osobní auto mimo vozovku. Havarovalo u exitu 107 Třeboň směr jízdy Praha pod dálnicí mezi sjezdem a nájezdem. Na Opavsku pozorně na trase Košetice Velké Hraltice v úseku narazilo auto do stromu. Nehodu šetří policie. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Před námi je jasná a teplá noc, teploměr ukáže 22 až 17 stupňů, v údolích ojediněle 14. Zítra pak bude jasno až polojasno, v Čechách odpoledne a večer při přechodně zvětšené oblačnosti, přehánky nebo bouřky. Teploty 34 až 39 stupňů, na horách většinou kolem 30. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

Fotbalová Slavia prodloužila smlouvu s obráncem Mikulášem Konečným. 20-letý odchovanec pražského klubu se v Edenu nově upsal do roku 2031. Konečný si první ligové starty za Slavii připsal už v sezóně 24-25. Minulý ročník strávil český mládežnický reprezentant na hostování v Pardubicích. Do Edenu se v létě vrátil a v úvodu sezóny se udržel v A týmu při výhře 5-1 v úvodním kole nad Slováckem. Naskočil v základní sestavě, v závěru ale dostal červenou kartu a do druhého duelu ročníku v Ostravě tak zasáhl.

0: Golfistka Sára Kousková o víkendu vybojovala nejlepší český výsledek v historii. Mezi absolutní světovou špičkou na britském Women's Open obsadila dělenou 12. pozici a dokázala konkurovat nejlepším hráčkám světa.
1: Vážím se toho moc, vlastně tomu asi trošku zatím ještě nevěřím, ale bylo to skvělý a máme z toho obrovskou radost, protože je to přesně ten golf, na který jsme se připravovali celý rok nebo v podstatě celou moji kariéru.
2: Sára Kousková nechtěla opakovat minulý rok, kdy při svých prvních dvou startech na turnajích kategorie Major skončila ve druhé stovce pořadí.
1: Chtěli jsme si to léto letos pohlídat, protože loni jsem, myslím, byla už relativně docela unavená a na těch majorech to úplně nevyšlo, takže i s tou zkušeností jsme se na to léto letos chtěli připravit.
2: Kvalitní příprava se projevila už před několika týdny ve francouzském Evianu, když na tamním majoru Kousková prošla takzvaným katem do víkendových kol a skončila 57. Na Women's Open na hřišti Royal Lithem a St. Anne's dokonce v posledním nedělním kole zahrála nejlepších 18 jamek ze všech hráček. Gradace formy tak díky vyváženému kalendáři přišla dokonale.
1: I tím, že jsem si dala pauzu před českým turnajem v Berouně pořádně potrénovat, tak asi to všechno do sebe tak krásně zaklaplo. A byť v golfu ta forma plánovat vůbec nejde, tak musím říct, že se nám podařilo jí vygradovat až sem.
2: 12. místo je výrazným vylepšením českého maxima, které 50. místem od roku 2018 držela Klára Davidson-Spilková. Už ve čtvrtek startuje další dobře obsazený turnaj v Londýně a na oslavu historického výsledku tak 27-letá Kousková čas neměla.
1: Upřímně vůbec. Já jsem se pokoušela přecestovat už na další turnaj, takže jsem většinu večera strávila v autě na cestě k Londýnu. Teďka mám teda na programu hlavně odpočinek, protože to bylo fakt hodně náročný, abych stihla nazbírat síle ještě před tím posledním turnajem tady na ostrovech a pak se těším domů, že to všechno budeme mít šanci oslavit.
2: Řekla ve vysílání radiožurnálu Sport česká golfová jednička Sára Kousková po životním výkonu na britském Women's Open. Krištof Kousal, radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: LP, 20 hodin, 49 minut, pondělí 3. srpna, posloucháte večerní radiožurnál Sport. Emma Raducanová léčí unavovou zlomeninu nohy a není jisté, zda stihne být fit pro finálový turnaj Billie Jean Kingové, ve kterém Britky budou soupeřkami Češek. Ve čtvrtfinále britská média dnes uvedla, že 23-letá tenistka podstupuje rehabilitaci a určitě přijde tedy o Grand Slam US Open, který v roce 2001, připomeňme, senzačně vyhrála. Turnaj ve Flushing Meadows začne 31. srpna, finálový turnaj Billie Jean Kingové v Číně, potom 22. září, ukazuje už tady naproti mě sedící David Prouza. Davide, my ale budeme mluvit hlavně o českých tenistkách. Ještě jednou hezký večer.
1: Krásný večer.
0: Pojďme to odpíchnout všechno od Karolíny Plíškové, protože ta začala ten tenisový turnaj v Torontu výhrou nad Ukrajinkou Olejnikovovou. 6-4 a 6-4, tak kanadské betony, Karolína Plíšková, teplo, tvrdý povrch, to by mohlo jít dohromady.
1: Já myslím, že stoprocentně, že Karolína Plíšková podle mě i trochu čekala a těšila se právě na tuhle fázi, protože přeci jenom, byť se jí třeba dařilo v Madridu na Antuce a v Australii na Australian Open došla do 3. kola na začátku toho celého comebacku, tak přeci jenom ty betony mi přijdou tak nějak jakoby podobnější, byť se třeba střídají míče a tak dále, to bylo také téma, které otevřela Jessica Pegulová v nedávných hodinách a dnech, ale celkově zkrátka na tom betonu to je relativně podobné a když hrajete agresivně jako Karolína Plíšková, tak si myslím, že by se jí dařit mohlo tenhle zápas, který zvládla, byť to bylo s drobnými klopítnutími v podobě ztracených servisů, tak nakonec 2x6-4. A teď zajímavá, řekněme, výzva, byť to slovo nemám úplně rád, stojí před Karolínou Plíškovou. Zahraje si s ruskou Andrejevovou nasazenou pětkou a bude to taková první ukázka nebo zátěžová zkouška, jestli opravdu Karolína Plíšková má stále tu kvalitu. Stoupá žebříčkem stále, to můžeme říct, začala hodně, hodně hluboko, teď už je někde okolo 60. místa a připomínám, že v Torontu se dá nahrát hodně bodů, protože je to sice tisícovka, ale zároveň je to turnaj, kterého se účastní 128 hráčů a hráček v základním pavouku nebo v základní části, chcete-li. A
0: stejně jako vlastně, na Grand Slamu.
1: Je to prostě malý Grand Slam. Taková je ta cesta. Dá se tam opravdu uhrát hodně a dá se tam výborně nastartovat právě třeba k blížícímu se US Open.
0: No já se přiznám, že se snažím usledovat všechny české tenistky, ale není to vůbec jednoduché a je to samozřejmě, jsou to příjemné starosti. To, že zas a znovu prostě přicházejí další jména a některé tady máme stálice, jako třeba Karolínu Plíškovou, kterou jsme začali. Ale když to tedy vezmeme aspoň velmi rychle, protože jinak bychom tu byli do zpráv v 9, tak kdo další ještě z českých tenistek, Davide, se představí v Torontu a jaké jsou šance, myslíš?
1: Už jsme informovali včera, že postoupila Sára Bejlek do druhého kola, Nikola Bartuňková, to nastoupí za chvíli, za pár desítek minut, nastoupí proti domácí Biance Andreescuové, což je grandslamová šampionka, byť už tady je to nějaký čas, tuším US Open 2019, ale ruku do ohně bych za to úplně nedal. Na každý pád složitá soupeřka, když hrajete v Torontu. Ještě by dnes měla nastoupit třeba Tereza Valentová proti spoluhráčce Kateřiny Siniakové, Taylor Townsendové, americké tenistce, ale těch českých hráček, českých reprezentantek je tam opravdu celá další řada. Řada z nich je dokonce předsazených, takže vstoupí právě až do druhého kola. To se týká třeba Kateřiny Siniakové, Marie Bouskové, Lindy Noskové, Barbory Krejčíkové a ten seznam vlastně bych takhle mohl pokračovat dál a dál. Je to paráda a s ohledem právě na to, že se teď bude hrát často v podobných, řekl bych, podmínkách, ať už jde o počasí, teplotu nebo typ kurtu, tak by to mohlo být zase hodně zajímavé. Připomínám, že není to tak dávno, co jsme měli české finále ve Wimbledonu. Netvrdím, že se to stane znovu v New Yorku, ale nějaké další překvapení, nějakou další v úzovkách českou sportovní kometu bychom klidně mohli zase zažít.
0: Bylo by to krásné, budeme držet palce, jenom tady mezi tím přikivuji. Bianca Andreescuová skutečně vyhrála US Open 2019. No a ty příští dny tedy minimálně budou hodně tenisové, protože těch hráček, jak David Prouza naznačil, tedy se představí v Torontu opravdu moc a moc těch českých máme na mysli, tak budeme jim držet palce, ať dojdou co nejdál a všechno to pomalu, ale jistě spěje tedy k US Open. Tam jedeš ty? Je to tak?
1: Je to tak a jsem sám zvědavý na to, protože těch men bude zase o dost více, řekl bych, než tomu bylo před rokem a zase o něco více, než tomu bylo před 2 lety. A jsem sám zvědavý na muže taky hlavně, protože očekávání si myslím třeba od Jakuba Menčíka budou velká a americké betony jemu svědčí nejvíc podle mě ze všech Grand Slamů na US Open se mu dařilo od začátku toho mladistvého věku, kdy on tam prolétl několikrát do 3. kola a nečekalo se to vůbec. Teď se to samozřejmě čekat bude hodně a bude to, jak jsem říkal, hodně zajímavé. Chtěl jsem se ještě vrátit, že se hraje kromě Toronto také v Montrealu. Hmm. Tam by dnes mohl teoreticky někdy rád Vít Kopřiva, ale musí se počkat, až se umoudří počasí, protože kvůli dešti jeho zápas s Kanaděnem Gallardnem vlastně skončil dřív, než začal. Je to 1-0 pro Kanaděna, 30-0 při servisu počasí, protože kvůli dešti jeho zápas s Kanaděnem Gallardnem vlastně skončil dřív, než začal. Je to 1-0 pro Kanaděna, 30-0 při servisu Kopřivy a čeká se.
0: Tolik o tenisu.

0: K vysílání radiožurnálu Sport už neodmyslitelně patří taky výjezdy naší fotbalové talk show Desítka.
1: Dobrý den, začíná další živá desítka Pavla Horváta. Tento rok je speciální, protože si připomínáme 50 let od zlata československých fotbalistů na Euro 1976 v Bělehradě a taky 30 let od stříbra českých fotbalistů v Anglii na mistrovství Evropy.
2: Ve čtvrtek 6. srpna se vypravíme do Zubří a kromě našeho experta Pavla Horváta se znovu můžete těšit i na historky autora legendárního gólu mistra Evropy z roku 1976 Antonína Panenky.
3: Můj spoluhráč Bohemce a do dneška nejlepší kamarád Karel Dobijáš, on se zhlídnul v anglickém hráči Georgi Bestovi a George Best byl jeden z mála hráčů, který měl opravdu dlouhý vlasy až na ramena a on si ty vlasy nechal takhle narůst, takže byl tím známý. Já pamatuju se, když přišel do Bohemky, první, co ho přivítal trenér Pospíchal, mu říká: Karolko, ale s takovýma vlasama bys tady neměl hrát, měl bys se nechal ostříhat. A on říkal: pán trenér, to radši odjedím z tohoto klubu.
0: Kromě Horváta s Panenkou do Zubří dorazí i vzácný host, mistr německé Bundesligy s Kaiserslauternem a kapitán stříbrného výběru z Eura 1996 Miroslav Kadlec, který tehdy před finále ve Wembley představoval své spoluhráče anglické královně.
4: Nebylo to vůbec jednoduché, protože člověk se soustředí na fotbal a teď přišel tiskový mluvčí a vykládal mi tam nějaký protokol, co se bude dít před zápasem, jak se máme chovat a v ten moment jsem si to tak neuvědomoval, ale když jsem přijel domů, tak se mě, musím říct, že lidi ptali víc snad na královnu, než na ten fotbal.
2: Desítka Pavla Horváta živě.
0: Ve čtvrtek 6. srpna od 19 hodin v klubu Zubří.
2: Podrobnosti najdete na webu radiožurnalsport.cz.
0: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
5: Radiožurnál je 9 hodin večer. Zprávy

0: připravila Jana Utendorfská.
1: Bývalému náměstkovi ústřední vojenské nemocnice hrozí zapadělání 8 let vězení. Ukrajina zaútočila na další sklady ruské společnosti Wildberries. Po ruském útoku na Charkov schořelo 8 milionů knih. Fotbalisté Sparty se v případě postupu přes Lyon utkají ve čtvrtém předkole Ligy mistrů, buď s Fenerbahče nebo Šturmem Graz. A zítra bude slunečno, v Čechách odpoledne místy přehánky nebo bouřky. Teploty až 39 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Vojenská policie navrhuje obžalovat bývalého náměstka ústřední vojenské nemocnice v Praze. Zjistil to server iRozhlas.cz. Zdeněk Brabec měl podle vyšetřovatelů sfalšovat lustrační osvědčení, aby získal vyšší hodnost a pozici ve vedení nemocnice. Vinu ale odmítá. Informaci potvrdila mluvčí vojenských policistů Nikola Rimkevič-Hajková.
3: Obviněný je podezřelý ze zločinu padělání a pozměnění veřejné listiny, ze zločinu podvodu a dále z přečinu podvodu ve stádiu pokusu. V případě odsouzení mu hrozí až 8letý trest odnětí svobody.
1: O podání případné obžaloby rozhodne obvodní státní zastupitelství pro Prahu 6. Brabec byl náměstkem nemocnice pro personální záležitosti 10 let. Před rokem 1989 sloužil v úseku vnitřního zpravodajství státní bezpečnosti, který pronásledoval odpůrce režimu. Proto nemohl získat čisté lustrační osvědčení. Lékárny budou balení tamoxifenu k léčbě rakoviny prsu rozdělovat individuálně, na míru každé pacientce. Z neporušených blistrů budou sestavovat menší balení tak, aby odpovídala předepsanému dávkování a vystačila přibližně na 2 měsíce. Ministerstvo zdravotnictví tak reaguje na výpadek dodávek léku. Ukrajinské útoky na Krymu a v přilehlých částech Ruska podle tamních úřadů nepřežilo celkem 9 lidí. Jsou mezi nimi údajně i 3 děti, které zabila exploze po pádu trosek sestřeleného dronu na pláž. Informovali o tom úřady Krasnodarského kraje. Ukrajina zasáhla taky další obří sklad ruského e-shopu Wildberries nedaleko Moskvy. Ruským útokům naopak čelili oblasti na jihu a západě Ukrajiny.
4: Ruské bombardování v Záporožské oblasti nepřežil 1 člověk. Po víkendovém útoku ve východoukrajinském Charkově stále hoří taky sklad nakladatelství Ranok. Plameny už zničily na 8 milionů knih, včetně dětských učebnic. Podle šéfa nakladatelství Viktora Kruhlova série výbuchů zasáhla taky logistické centrum pro distribuci školních batohů. Není to první ruský útok na ukrajinská vydavatelství a kulturní instituce. Ruská armáda v minulosti zasáhla muzea, divadla i kostely, včetně historické Kyjevsko-Pečerské lávry. Matěj Kolář, Radiožurnál.
1: O využití peněz, které Severní energetická ušetřila na rekultivaci chlomu ČSA na Mostecku, chce společnost rozhodnout sama, bez účasti státu, informovala o tom mluvčí Eva Maříková. Podle ní bude společnost jednat přímo s obcemi v okolí těžební jámy.
5: Částku, kterou chtějí těžaři mezi obce rozdělit, ale neuvádí. Podle jejich dřívějších informací mělo jít o 100 miliony korun. Severní energetická původně plánovala dát peníze obcím prostřednictvím Státního fondu životního prostředí. Ten se zatím Českému rozhlasu nevyjádřil. Z Mostu Lucie Hejzlová, Radiožurnál.
6: Sport. Fotbalisty pražské Sparty, pokud projdou přes francouzský Lyon do 4. předkola Ligy mistrů, čeká boj o postup do základní části soutěže s lepším z dvojice Fenerbahče Istanbul Sturm Graz. Nejen o tom rozhodl los ve švýcarském Lyonu.
7: Evropské lize čeká Viktorii Plzeň dvojutkání o účast v hlavní části soutěže s poraženým ze souboje Berševa, Crvena zvezda Bělehrad. Hradec Králové má před sebou ještě 2 kvalifikační kola. Pokud ve 3. předkole Evropské ligy vyřadí Bešiktaš Istanbul, narazí na horšího z dvojice Dynamo Záhřeb Kauno Žalgiris. A pokud by východočeši neuspěli, v boji o účast v konferenční lize vyzvou buď Panathinaikos Atény nebo CSKA Sofia. A pokud Jablonec vyřadí Rigu, ve stejné soutěži narazí na polskou Jagiellonii Bialystok nebo skotský tým Rangers. Kristián Šveda, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Neprůjezdná 13 na Karlovarsku a nehoda u Veselí nad Lužnicí. Silnice 13 z Karlových Varů do Chomutova neprůjezdná. Uzavírka kvůli spadlému stromu nebo několika spadlým stromům je v úseku Stráž nad Ohří Pernštejn. Zasahují tam hasiči. Možná objízdná trasa vede po druhé straně řeky, hlavně pro osobní auta přes obce Koruní, Kamenec a Okounov. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna se se za sjezdem na Rousínov stále vybočuje do levého pruhu. Na kilometru 215 stojí dvě nákladní auta a značení podél vozidel částečně zasahuje do pravého pruhu na místě policie a taky silničářská šipka. Udání se D3 na Táborsku u Veselí nad Lužnicí směr jízdy Praha je osobní auto mimo vozovku. Havarovalo pod dálnicí pod exitem 107 Třeboň, je to mezi sjezdem a nájezdem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude jasno až polojasno, v Čechách odpoledne a večer při přechodně zvětšené oblačnosti, přehánky nebo bouřky. Teploty vysoké 34 až 39 stupňů. Tolik zprávy.
9: 21 hodin 6 minut, pondělí 3. srpna, posloucháte večerní radiožurnál Sport. Tenisové sestry Serena a Venus Williamsovy by si měly na srpnovém turnaji v Cincinnati poprvé po téměř 4 letech znovu společně zahrát čtyřhru. Legendární Američanky totiž dostaly od pořadatelů turnaje volnou kartu. Můžeme připomenout, že sestry Williamsovy společně získaly 14 Grand Slamových titulů, včetně 6 na Wimbledonu, a vybojovaly taky 3 olympijská zlata.
2: Radiožurnál Sport
0: a Karel Janů.

0: R.E.M. posloucháte pondělní radiožurnál Sport, je 21 hodin a 10 minut. Mateřský Litvínov zachránil na jaře v hokejové extralize a s píšťalkou v ruce teď velel mužstvu taky při prvním tréninku na ledě v nové sezóně. Olympijský vítěz Robert Reichl pokračuje v severočeském klubu jako hlavní kouč. Nově už dohlížel taky na největší letní posilu chemiků Davida Kempfa.
1: Mistr světa z Prahy po 9 letech opustil NHL, ve které byl defenzivním specialistou. Reichl ale věří, že v sobě oživí ofenzivní schopnosti. Před odchodem do zámoří se Kempf loučil s extraligou 18 góly a 41 body.
2: Já si myslím, že to uměl, jo, že prostě finál musel vzít roli, která mu byla daná. Zlatý výborně a my už jsme se bavili trošku i o tom, že by hrál přesilovky a podobné věci, takže já si myslím, že to nezapomněl a pokud tam bude, že se mu to vrátí. Jo. To je jenom otázka hlavy a aby si věřil a věřím, že bez problému to zvládne.
1: Je přesvědčený Robert Reichl, že z Kempfa se stane opět produktivní hokejista. Nápomocen mu v tom může být i lotyšský obránce Janis Jaks, který se po 2 letech vrátil do Litvínova z Karlových Varů.
2: My jsme chtěli sem beka, který bude ofenzivní, který bude na přesilovku, který ho známe, což je ještě lepší a zná tohle prostředí a myslím si, že se nám vyplatilo počkat. Ty 2 roky, co tady byl, tak byl výborný a zapadl úplně v pohodě a má rád Litvínov, i fanoušci ho znají, takže si myslím, že pro nás je to jako super posun.
1: Do přípravy vzal Litvínov několik mladých hráčů. Robert Reichl doufá, že si někdo z nich místo v extraligovém kádru vybojuje.
2: Nikomu nic zadarmo dávat nebudu, to vám říkám na rovinu. Chceme jít touhle cestou. Nikomu slibovat nic nebudu, když budou tvrdě trénovat, dostanou šanci, tak ji musí využít. A pak někdy potřebujete štěstí, aby někdo byl třeba i zraněný a takhle, jo. Takže uvidíme. Ale věřím, že aspoň jeden, vždycky, kdyby se povedl za sezónu, tak by to bylo úspěch.
1: Další výrazné zásahy do mužstva už nejsou během léta pravděpodobné.
2: Přijít může vždycky někdo, jo, ale zatím si myslím, že to máme složený dobře a ty hráče, co jsme chtěli, tady máme, ty, co jsme nechtěli, tak ty nás opustili a já si myslím, že zatím dobrý.
1: Řekl Robert Reichl, hlavní trenér extraligových hokejistů Litvínova. David Kalvas, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Seriál Radiožurnálu Sport je tento týden o tom, jak se některé ryze mužské sporty staly postupně přístupné i pro muže a jak si začaly budovat svoji popularitu. Pokud nevíte, kam míříme, tak vám to ukážeme hned na tom sportu nejpopulárnějším, tedy na fotbalu. V našem seriálu se pokusíme zmapovat cestu, kterou si fotbalistky museli proklestit ze samého okraje zájmu. Vzpomínat bude první česká ženská členka fotbalové síně Slávy Eva Haňáková.
1: U nás fotbal vznikl v 36. roce, kdy Sparta Brno dala dohromady tým dívek a žen. A protože u nás neměli soupeře, tak jediný byl ve Vídni, takže jezdili hrát normální ligu do Vídně.
2: Na průkopnice ze Sparty Brno se začal navazovat až po 30 letech. Jedna z původních zakladatelek tohoto ženského týmu totiž připomněla jeho existenci v periodiku Mladý svět s dotazem, jestli by se s ženským fotbalem nemohlo v Československu znovu začít. A po vydání článku nakonec vzniklo 36 nových týmů. Jedním z nich i Slavia Praha. Kostru týmu tehdy tvořily hlavně házenkářky. V roce 1969 se k týmu přidala právě i Eva Haňáková, která za Slávy hrála až do roku 1990.
1: U nás vůbec nechodilo tolik lidí, chodili přátelé, chodila rodina, samozřejmě na ligové zápasy.
2: V tom udělal ženský fotbal velký pokrok i v Česku. Vždyť na loňské jarní derby Slávia Sparta dorazilo do Edenu 6322 diváků, což je ligový rekord. Nicméně ve světě se ženský fotbal těší ještě daleko větší popularitě. Na čtvrtfinále Ligy mistryň mezi Barcelonou a Realem Madrid přišlo v dubnu 2022 přes 91 tisíc fanoušků. Ve stejném roce finále ženského Eura ve Wembley mezi domácí Anglií a Německem sledovalo 87 tisíc lidí. Přitom ani na ostrovech dříve zas tak moc ženský fotbal netáhl.
1: Ještě si pamatuju, že jsme jako já jako trenérka s panem trenérem Žovincem jsme v Anglii v Doncasteru remizovali 0-0 a tam bylo 7 tisíc lidí.
2: Připomněla Eva Haňáková kvalifikační utkání z Anglie z roku 2008 o postup na Euro do Finska. Právě tam pak Angličanky získaly stříbro a tímto prvním velkým úspěchem na velké akci odstartovali boom ženského fotbalu na ostrovech. Na něco takového Češky zatím čekají, protože na žádný závěrečný turnaj se ještě nikdy nedostali.
3: Potřebovali bychom to potvrdit a prokázat tím, že se dostaneme na jeden z těch závěrečných turnajů a to se nám prostě zatím bohužel nepodařilo, takže z tohohle měřítka nám pořád ještě ten poslední krůček k tomu chybí, aby nás ten svět začal vnímat trošku vážněji.
2: Říká Blanka Pěničková, další legenda českého ženského fotbalu a aktuálně trenérka reprezentačního výběru do 23 let. Tomáš Petr, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Fotbal na Radiožurnálu Sport.
1: Fotbalová Slavia má účast v hlavní fázi Ligy mistrů díky titulu jistou. Sparta musí v kvalifikaci přejít přes dva soupeře. Tím prvním bude Olympique Lyon, za který hraje reprezentační záložník Pavel Schulz. V minulé sezóně dres francouzského klubu oblékal i spartanský středopolař Adam Karabec.
2: To bude pro mě speciální zápas. Samozřejmě Lyon má neuvěřitelnou kvalitu, ale je to playoff a myslím si, že stát se může cokoliv, když budeme kompletní a podáme všichni na standardní výkon.
1: Úvodní duel třetího předkola Ligy mistrů mezi fotbalisty pražské Sparty a Olympiku Lyon začne v úterý ve 20 hodin a Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu.
0: Pohárový fotbal v přímých přenosech na Radiožurnálu Sport.
3: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

Tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami, tu noc, co je tu s námi. Tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami, tu noc, co je tu s námi. Tvé oči hvězdy

0: Radiožurnál posloucháte v půl desáté. A také zprávy s Janou Utendorskou.
1: Schodek státního rozpočtu na konci července dosáhl téměř 177 miliard korun. Meziročně se tak zvýšil o 8,5 miliardy, proti červnu se ale snížil o 7 miliard. Informovalo o tom ministerstvo financí. Rozpočtu pomohlo téměř 30 miliard korun z fondů Evropské unie. Díky nim skončil meziměsíčně se 7-miliardovým přebytkem. Letošní červencový deficit je druhý nejnižší od roku 2020, současně ale šestý nejvyšší od vzniku Česka. Spojené státy zaznamenaly první dvě úmrtí na střevní nemoc cyklosporózu. Oba nakažení zemřeli v nejzasaženějším státě Michigan. Ten dosud registroval přes 11 000 případů nákazy. Informovali o tom dnes agentury AP a Reuters. Průjmové onemocnění spojují americké úřady v několika státech s ledovým salátem servírovaným v řetězci rychlého občerstvení Taco Bell. Dětské skupiny postupně přijímají děti na nový školní rok. Ministerstvo práce podpořilo vznik více než 500 skupin. Podmínkou pro dotace je ale zaplnění kapacity alespoň z 65%. To se zatím některým skupinám nedaří a hrozí, že kvůli tomu o dotaci nebo její část přijdou. A na Kraví horu v Brně se tento týden vrátil festival Planet. V parku až do neděle svítí 8 obřích nafukovacích modelů Planeta vesmírných těles. Vstup na festival je zdarma, placený je program v planetáriu a doprovodné letní kino. Sport. Český fotbalový reprezentant Pavel Šulc se zítra na pražské Letné proti Spartě v kvalifikaci Ligy mistrů nepředstaví. 25-letý ofenzivní záložník totiž není v nominaci francouzského Lyonu na úvodní duel třetího předkola. Trenér Fonseca zároveň nevyloučil, že by Šulc mohl Olympik opustit a přestoupit. Vedení Slávie pak prodloužilo smlouvu s 20-letým obráncem Mikulášem Konečným, a to do roku 2031.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Neprůjezdná silnice na Českolipsku a nehoda v Brně. Na dálnicích teď nehody hlášeny nejsou. Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Rousínov stojí dva kamiony. Kilometr 215, oba na krajnici, jen značení podél vozidel trochu zasahuje do pravého pruhu. Většina projíždějících aut v místě vybočuje vlevo. Silnice 13 z Karlových Varů do Chomutova je už průjezdná. Zbírka kvůli spadlému stromu v úseku Stráž nad Ohří Perštejn skončila. Naopak na Českolipsku je kvůli odklízení spadlého stromu neprůjezdná silnice 270 na výjezdu z Dox do Dubé. Osobním autem se dá uzavírka objet přes Skalku. A v Brně Židenicích v Líšeňské ulici zasahují záchranáři u nehody motorky. U zastávky Juliánov je proto zavřený jízdní pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Před námi je jasná a teplá noc. Teploměr ukáže 22 až 17 stupňů, v údolích ojediněle 14. Zítra pak bude jasno až polojasno, v Čechách odpoledne a večer při přechodně zvětšené oblačnosti, přehánky nebo bouřky. A teploty 34 až 39 stupňů. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: 21 hodin 37 minut pondělí 3. srpna posloucháte večerní radiožurnál Sport. Po třech letech u národního týmu a zisku titulu mistrů světa se hokejový trenér Radim Rulík vrátil na klubovou úroveň. V Kladně začal přípravu s týmem Rytířů před novou sezónou.
1: Čtyři skupiny, ale půjdeme z jedné a z druhé současně, tady to krytí puku.
2: Hlas Radima Rulíka se nese kladenským zimním stadionem silněji než Píšťalka. Na ledě je z hráči 2,5 hodiny. Zatímco hokejisti se v půlce vystřídají, Rulíkův hlas zní na ledě dál a je na něm patrné, jak moc se na návrat ke klubové práci těšil.
3: Je to úplně něco jiného, člověk se zase do toho dostane úplně jako... co to jde, takže vlastně denodenně je na ledě, denodenně se připravují tréninky, dělají se tréninky, připravuje se ten tým, takže to se nedá vůbec porovnat s tím, co bylo předtím, takže je to změna, vždycky změna, vždycky obohacení.
2: Jedno cvičení střídá v rychlém sledu druhé. Na to, že je to první trénink na ledě v přípravě, má vysoké tempo.
4: Jako ten náboj toho tréninku určitě je jiný, má to velký tempo, už takhle od začátku samozřejmě bylo nám řečeno, ať jdeme s rozumem, ať si něco neurveme, ale i tak je vidět, že kluci jsou natěšený a že to ten náboj má.
2: Usmívá se brankář Adam Brýzgala a k vedení tréninku promlouvá další gólman. Nová posila Kladna Dominik Pavlát.
5: Prostě on z těch hráčů chce prostě vymáčknout maximum a on ví moc dobře, co dělá.
2: Když se Radimu Rulíkovi nezdá sebe menší detail, zastaví hru a...
1: Nedám tempo, kdyby ho měl sežrat, tak ho nedám soupeři.
2: I na takové vedení tréninku si musí hráči zvyknout.
4: Nikdy jsem ho neměl takhle na denní bázi nebo v klubu nebo v týmu, takže znám se akorát z nároďáku, takže těším se na to, já jsem sám na to zvědavý, jak to bude vypadat.
2: Těší se mistr světa a vítěz Stanley Cupu Michal Kempný, další z navrátilců ze zahraničí. A těch hlásí mnoho i ostatní týmy. I proto je podle Rulíka preciznost v přípravě velmi důležitá.
3: No a tak jde to nahoru, jasně, že jo, prostě... Ty hráči se vracejí domů a tak je to, když si bylo v Rusku, že ty Rusáci se začali vracet domů a tím tu ligu ohromně zkvalitnili, tady to nebude jiný. Jo. Takže pro tu ligu jednoznačně přínos a pro nás jako pro Kladno, jako samozřejmě soupeři bylo strašně, strašně silný a konkurence bude obrovská, je potřeba, aby jsme opravdu jediný den, aby nebyl zbytečný a aby jsme opravdu pracovali v každém dnu ze sebe vymáčkli maximum a co nejlépe se připravili, protože to vůbec nebude jednoduché.
2: Říká po prvním tréninku s Rytíři Radim Rulík. Nová sezóna Extraligy začne 15. září. Z Kladna Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

0: Lopez, indiánská dýmka míru v pondělním radiožurnálu Sport. Jsme moc rádi, že posloucháte. V 21 hodin a 43 minut jediné čistě sportovní rádio v Česku. Americký tenista Taylor Fritz porazil v odloženém finále turnaje ve Washingtonu Španěla Chodara 7-6 a 6-4 a získal svůj první titul v téhle sezóně.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Pražská Sparta má před sebou úvodní zápas třetího předkola fotbalové ligy mistrů. Zítra bude v přímém přenosu Radiožurnálu Sport na Letné hostit Lyon. Odvetu odehraje příští týden ve Francii. A pokud Sparta postoupí, bude ji čekat lepší z dvojice Fenerbahce Istanbul Sturm Graz. Soupeře určil Pražanům los. Ve švýcarském Lyonu budeme o tom teď mluvit podrobněji s Lukášem Antošem. Hezký večer.
1: Hezký večer všem.
0: Tak kde by Sparta čtvrté předkolo nejprestižnější evropské klubové soutěže zahájila?
1: První souboj by čekal na stadionu soupeře odveta v Praze na Letné. Dánský trenér Sparty Brian Priske ale zatím nechce na další části kvalifikace moc přemýšlet.
2: Je to těžké. Když jsme skončili druzí v šancelize a věděli, že musíme do kvalifikace, bylo jasné, že to bude náročná cesta do hlavní části Ligy mistrů. Nic se teď nemění. Nejdřív musíme porazit Lyon, až pak se budeme soustředit na dalšího soupeře.
1: Kdyby Sparta Lyon ve dvou utkání neporazila, šla by rovnou do základní části Evropské ligy. Připomenu, že jistou účast v Lize mistrů má Pražská Slavia jako mistr loňského ročníku nejvyšší tuzemské soutěže.
0: Kvalifikace právě do Evropské ligy čeká Viktorii Plzeň a taky Hradec Králové, na koho české celky narazí.
1: Plzeň bude ve čtvrtém předkole hrát s poraženým ze souboje Apoel Berševa Červená zvezda Bělehrad. Pokud by Viktoria uspěla, jde rovnou do hlavní fáze této soutěže. Oproti tomu čeká Králové hradecké fotbalisty teď ještě třetí předkolo, ve které budou bojovat proti Bešiktaši Istanbul. Pokud ve dvojzápase nad favoritem zvítězí, narazí na horšího z dvojice Dynamo Záhřeb Žalgiris Kaunas.
0: Kdyby ovšem Východočeši neuspěli, což jim samozřejmě nepřejeme, tak nebudou hrát o účast v Evropské lize. Čekal by je souboj o ligu konferenční. S kým by to bylo?
1: Králové hradeští vyzvou buď Panathinaikos Athény nebo CSKA Sofia. V kvalifikaci konferenční ligy se představí také Jablonec, který po triumfu nad Chorvatskem Varaždínem teď narazí na lotyšský klub FC Riga. A pokud ho vyřadí, o účast v základní části soutěže si zahraje buď s polskou Jagiellonií Białystok nebo Rangers s týmem ze skotského Glasgow.
0: O losu kvalifikačních dvojutkání ve fotbalových pohárových soutěžích jsme mluvili s Lukášem Antošem. Moc díky.
1: Dobrou noc.

0: Ve 21 hodina 53 minut se v pondělním radiožurnálu Sport můžeme podívat za oceán za českými tenisty. Tam se hrají na tvrdých površích velké turnaje tisícovkové. Montrealu Vít Kopřiva hraje v prvním setu s domácím Galarnoem a český tenista je na tom zatím lépe v tomhle duelu prvního kola, protože vede 3-2 s výhodou servisu. Za chviličku půjde na svoje podání. No a když se podíváme na ženskou část, řekněme toho kanadského tenisového programu, tak tam se hraje aktuálně v Torontu a Nikola Bartůnková hraje proti další domácí hráčce Biance Andreescuové a první set je velmi vyrovnaný. Nikola Bartůnková aktuálně podává v 11. gemu 40-15 při jejím servisu a je to vyrovnané 5-5.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Asi ho znáte jako Jardu Kužela ze seriálu Okresní přebor.
1: Ale už přes 5 let je také jedním z moderátorů radiožurnálu Sport.
2: David Novotný na place a se mnou na mým place a já se na tom moc těším, je Pepa Jindříšek. Ahoj Pepíku.
3: Ahoj, ahoj.
4: Tereza Zimovjanová, která se věnuje triatlonu. Ahoj Terezo.
5: Čau.
2: David Dvořák, bojovník MMA.
6: Ahoj.
1: Pořad na place s Davidem Novotným, to jsou rozhovory s osobnostmi z různých sportů.
0: Jedno mají ale společné, pohodovou atmosféru.
7: Těch 70% těch jako vlastně zážitků bylo spíš nepěkných, bolavých, že jo? A teď si říkáš, v ten daný moment si říkáš, no co já tady dělám, jako, já jsem si za to zaplatil, že jo?
2: Já chci kamna,
7: přesně, kamna, kávička, pohoda, kožíšek, přesně.
8: Tam mám hodně co zlepšovat.
2: Jako fakt hodně, jako jo?
8: Jako hodně.
2: To smrdí 9 teda někde. Jako když se hodně zlepšíš v každé disciplíně, tak 9000, čau.
8: Ještě asi ne.
2: Vy jste tam zlobili?
9: No my jsme
2: tam
9: zlobíkali. My jsme tam trošku jenom, jsme tam blbli, no. Prostě jak byla pauza, tak jsme letěli do Prátru.
2: A... No a co tam, jako větrat ruský kolo a nebo popadnout džber a prostě?
9: Ne, no tak nějaký pivo jsme si tam dali. Jasně. A pak pochopitelně ty atrakce všechny do toho a ty horský dráhy a nebylo nám úplně dobře s toho.
2: Jo, takhle.
10: Nás bylo hodně a maminka chodila do práce, takže vlastně nás museli hlídat. Dostě. Pokud chceš jít ven, tak jsem Pepička.
2: Musíš Pepička přibalit do baťohu.
10: Takže mě pak přivázal někdy ke stromu, já si srandu.
2: No jasně.
10: A šel to. A nejhorší bylo, když vlastně on chtěl se svojí partou jet do Železného Brodu na koupaliště.
2: A musel zjít Pepičku.
10: Musel.
1: Herec David Novotný je na place ve středu dopoledne od 10 do 11 hodin, kdy se jeho pořad střídá s rozhovory olympijské vítězky v běhu na lyžích Kateřiny Neumannové a grandslamové šampionky v tenisu Andreje Sestiny Hlaváčkové.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
11: Jsme moc rádi, že posloucháte pondělní Radiožurnál Sport krátce před 10. hodinou.
12: Dobrý večer s Radiožurnálem, je 22 hodin. Zprávy připravila Jana Utendorfská.
13: Při letecké show na festivalu v Mostě se blízko letadel pohyboval dron. Událost prověřuje policie. Evropská komise navrhuje posílení vnějších hranic Unie. Reaguje tak na krizi ve španělské Seutě. Hokejisté Kladna zahájili přípravu pod trenérem Radimem Rulíkem. A zítra bude slunečno, v Čechách odpoledne místy přehánky nebo bouřky. Teploty až 39 stupňů.
0: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
13: Policie pátrá po pilotovi dronu, se kterým minulý čtvrtek létal v blízkosti známé akrobatické skupiny Flying

0: Vůz mohl tak ohrozit jak piloty, tak i diváky zahajovací show festivalu Let It Roll u jezera Most. Záběry z dronu byly zveřejněné na sociálních sítích. Dnes dopoledne je pak někdo stáhl.
1: Piloti neměli o dronu ani tušení, uvedl po shlédnutí videa šéf akrobatické skupiny Flying Bulls Stanislav Čejka.
2: Já jsem neměl tušení, byť jsem v tom odkaze viděl docela, že bylo docela blízko v nějakým okamžiku.
1: Mostecká policie začala výskyt stroje, který mohl ohrozit letadla, prověřovat.
3: A budeme nadále zjišťovat bližší okolnosti. Pokud se někomu podařilo video zálohovat, ozvěte se prosím policistům.
1: Uvedl policejní mluvčí Václav Krieger. Dohledat zpětně pilota dronu, pokud let nebyl registrovaný, je ale podle mluvčí úřadu pro civilní letectví Jitky Ungerové nemožné. Používání dronů pořadatelé festivalu během akce zakázali. Z Mostecka Gabriela Hauptvoglová, Radiožurnál.
0: Správa Železnice České dráhy se dohodly na převodu majetku za zhruba 7 miliard korun. Vzájemně si prodají pozemky pod tratěmi, upozornil na to server z dopravy CZ. Správa železnic za ně zaplatí necelých 6 miliard 800 milionů korun bez DPH. České dráhy odkoupí majetek za přibližně 212 milionů korun. Smlouvu obě instituce uzavřely na konci července. Evropa musí podle předsedkyně Evropské komise udělat víc při ochraně vlastních hranic. Ursula von der Leyenová to napsala v dopise španělskému premiérovi Pedrovi Sanchezovi. Vyjádřila v něm taky podporu Madridu při řešení nelegální migrace. Španělské město Ceuta na severu Afriky se v pátek stalo cílem několika desítek tisíc nelegálních migrantů, kterým se podařilo překonat hranice. O situaci budou zítra jednat ministři vnitra členských zemí Evropské unie. Po zápisu zříceniny hradu Michalovice v Mladé Boleslavi do Guinnessovy knihy rekordů rozhodnou až noví zastupitelé po říjnových volbách. Radní se na tom shodli na dnešním jednání. Válcová věž zříceniny se má oficiálně stát nejšikmější neúmyslně nakloněnou stavbou na světě. Geodeti před pár dny měřením potvrdili její rekordní náklon 7,315 stupně.
4: Zápis do Guinnessovy knihy rekordů vyjde na asi 1 milion korun. I proto chce město nechat rozhodnutí o zápisu na nové zastupitele. Aktuálně drží světový rekord věž zvonice kostela v Gauvenheimu v Německu, a to se sklonem 5,42 stupně. Z Mladé Boleslavy Radek Duchoň, Radiožurnál.
0: Sport. Hokejisté Kladna zahájili přípravu před novou extraligovou sezónou. Poprvé vedl tým na ledě někdejší kouč reprezentace Radim Rulí, který by rád se svými svěřenci navázal na výkony, které Rytíři předváděli v předkole posledního play-off.
5: Vždycky ambice jsou nejvyšší, to je jasný. Konkurence obrovská. Bude strašně záležet na tom, jak to uchopíme, protože chceme, aby ty hráči to bavilo, aby ty hráči, i přesto, že to je dřina, ale aby v tom viděli smysl. Já to říkám hodně zjednodušeně. Pro mě to, co jsem viděl, navázat na typ zápasy toho předkola, úrovní a tu úroveň posouvat.
0: Na ledě se dnes premiérově taky představili hokejisté Litvínova Plzně a taky Komety Brno, kteří by měli od nového roku hrát domácí zápasy v nové hale na výstavišti. Jejich prvním soupeřem by tam měla být 10. ledna Sparta Praha.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Omezení na dálnici D1 na Vysočině a překážka u Dox. Po dálnici D1 z Brna do Prahy jede nadměrný náklad s doprovodem 40 tun, skoro 7 metrů na šířku, a zpomaluje provoz. Před chvílí u exitu 119 Velký Beranov po D1 pojede až do Prahy. Na silnici 38 z Dox do Mladé Boleslavy řidiči hlásí sraženou lesní zvěř. Pomaleji projíždějte mezi odbočkami na Mělník a Bezděz. Na Českolipsku silnici 207 na výjezdu z Dox do Dubé už odklidili spadlý strom a úsek je opět průjezdný. Na brněnskou silnici 377 z Tišnova do obce Železné narazilo osobní auto do mostu, na místě policie a neprůjezdný jeden jízdní pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, v Čechách odpoledne a večer při přechodně zvětšené oblačnosti, přehánky nebo bouřky. Teploty 34 až 39 stupňů. Tolik zprávy.
8: A po zprávách ve 22 hodin a 5 minut dál posloucháte pondělní radiožurnál Sport. Trenér fotbalistů Lyonu Paulo Fonseca nevyloučil, že by záložník Pavel Schulz mohl Olympik opustit a přestoupit jinam. U českého reprezentanta je v Evropě po vydařené minulé sezóně prý velký zájem. Připustil to portugalský kouč na dnešní tiskové konferenci v Praze před úvodním zápasem třetího předkola Ligy mistrů proti pražské Spartě. Na Letné se ale Pavel Schulz nepředstaví, a to kvůli zánětu kolene. Není vůbec v nominaci.
6: Radiožurnál Sport
9: a Karel Janů.

0: Nedávno osladil 30. přesto stále čeká na svůj premiérový gol v české extralize. Hokejista Filip Kuťák se během svojí kariéry vyprofiloval ve špičkového hráče první ligy. V ní začíná v Litoměřicích už svoji pátou sezónu. Díky spolupráci severočeského klubu se Spartou si ale v minulém ročníku zahrál 23 zápasů mezi elitou. Zatímco o patro níž patří mezi klíčové postavy mužstva, v pražském týmu se do vyšších formací neprobojoval. V rozhovoru s Davidem Kalvasem si ale nestěžuje. Ohledem na vývoj své kariéry je se svojí aktuální pozicí spokojený.
1: Tak jednak, ať už to byly samozřejmě zdravotní důvody, ale z těch sportovních důvodů, ta cestička, každý to má individuální a má to jinak. Někdo to má umetený, nebo samozřejmě má dar od Boha, má to štěstí, že dostane už jako mladý tu příležitost a chytne se toho, ale někdo se tím musí prokousat. Já jsem pořádně se prosadil až v 23 letech, potom i když jsem byl v mládežnických reprezentacích, to nic neznamená. Nebo potom jsou kluci, kteří v těch reprezentacích nejsou vůbec, ale potom se hnedka chytějí po 20 a jedou. A takže jsem si toho prošel spoustu. Díky rodinnému zázemí a rodičům jsem se tím mohl dovolit prokousat, ať finančně, tak nakonec se to podařilo. Já jsem za to hrozně vděčný, hrozně rád, ale přišly tam i chvíle, kdy jsem nebyl šťastný v tom hokeji, nebo že se mi na ten zimák nejezdilo úplně lehce, byly to takový, nechci říkat úplně vyhoření, to asi ne, to jsem nezažil, to nechci srovnávat, ale prostě pro mě to bylo složitý a nebyl jsem tam zas tak šťastný v těch rolích, třeba který jsem měl, nebyl jsem tolik vytěžovaný, takže to spíš bylo o tom. A potom, když člověk tu roli dostane a daří se mu a je tam spokojený a šťastný, tak si toho o to víc váží. Ty kluci si třeba kolikrát myslejí, že když něco není podle jejich představ, nebo že je trenér posadí, nebo cokoliv jiného, tak že to je špatně, že by hnedka to působiště chtěli měnit, ale tak to není. A ten hráč si tím musí prokousat a hlavně svojí pracovitostí si pro ten ice time musí dojít.
2: Vy jste říkal, že i díky rodinnému zázemí jste vlastně mohl pokračovat v hokeji a prosadil jste se až ve 23 letech, že tam je období, kdy vlastně bez nějaké větší podpory třeba nejbližších je to hodně na hraně. Jestli už jít pracovat, nebo jestli ještě dát šanci tomu hokeji?
1: Jo, určitě to tak je. Říkám, já jsem měl to štěstí, nebo mám to štěstí, já jsem za to extrémně vděčný, že rodiče měli tu možnost mě podporovat a šli do toho s tím, že prostě to zkusíme a buď to vyjde a nebo ne. A naštěstí to vyšlo. Mám takový život, který mám díky nim hlavně. Ale potom jsou situace, kdy ty kluci si to třeba nemůžou tak dovolit prostě dát tomu tak dlouhou šanci a musí prostě jít pracovat, protože jiná možnost není. Ale třeba konkrétně tady v těch Litoměřicích, protože třeba když někam přijdou, ještě odbočím, tak nemají kde bydlet, nebo když někam jdou, tak prostě si musí zaplatit bydlení, zaplatit si stravu. Ale tady to tak není v tom Liťáku. Ty mladí kluci se můžou přijít, mají tady ubytování, mají tady stravu zadarmo a v tomhle tom je obrovský benefit potom, že ty kluci tomu tu šanci třeba můžou dát, i když třeba momentálně jsou mladí a nemají takový finanční možnosti od toho klubu, ale tady je kompenzace úplně někde jinde a ruku v ruce s těma možnostma na pracování, tady ta příležitost je obrovská.
2: Filipe, už jste si říkal, co budu dělat, čím se budu živit, možná půjdu do práce.
1: To bych ani neřekl, tam jsem se naštěstí nedostal, měl jsem chviličkový období, když jsem si říkal, tyjo, tak jestli já ten hokej hrát nebudu, i když ho strašně milion, aby všechno je to můj život a je to moje vášeň, já neříkám, že pracuju, protože dostávám peníze za něco, co miluju a dennodenně se na to těším a naplňuje mě to, ale bylo takový období, kdy jsem si říkal, že tyjo, když ten hokej hrát nebudu, tak mě to možná asi teďka momentálně nevadí, ale to bylo fakt v řádu dnů a potom jsem se hodně rychle z toho probudil zase a máme obrovský štěstí, že to můžeme dělat, že můžeme dělat radost i fanouškům a živit se tím, ale o to víc musíme jim potom finančně gramotný, že jednou to skončí a musíme mít plány a být předpřipravený na to, že co potom.
2: Jak těžké to je pro profesionálního hokejistu na rozhraní první ligy, extraligy nebo dokonce první hokejové lize?
1: Tak záleží obrovsky na možnostech toho daného hráče, ale myslím si, že ten hráč, ať už s jakoukoliv výplatou, tak vždycky, když je chytrej a šetřivej a není bláznivý, nemá nějaký neduhy a démony, tak si dokáže ušetřit korunu a v dnešní době s umělou inteligencí nebo s všelijakýma edukačníma videama na internetu se hráč může naučit s těma penězma hospodařit natolik, že ty peníze budou potom pracovat za něj a i malé částky potom fungují a ono se to nasčítá a v budoucnu za to může děkovat. Takže ať už s jakoukoliv výplatou, si myslím, že se to dá, a potom záleží na možnostech toho hráče a na tom, jak chytrej bude.
0: To říká hokejista Litoměřice a Sparty Praha Filip Kuťák, který je dnešním hostem Radiožurnálu Sport.

0: skupině Roxette. Pojďme na druhou polovinu rozhovoru. Hostem je 30-letý hokejista Filip Kuťák, který v extralize stále čeká na svůj premiérový gol. Přitom je to špičkový hráč první ligy, ve které 4 sezony po sobě nazbíral minimálně 44 kanadských bodů. V Litoměřicích, které jsou farmou Sparty Praha, z něj vyrostl lídr hráčské kabiny. No a svoji roli mentora si užívá.
1: To mě právě že naplňuje dost. Všeobecně rád jako pomáhám lidem a upřímně se o ně zajímám. A naopak, když oni jako mají upřímný zájem o moji pomoc, tak se rád roztrhám pro ně a poradím jim a pomůžu jim. Takže to mě naplňuje, to mě baví. A ať už na tom ledě nebo v té kabině, od toho tady jsem. A ty kluci to vědí. A když potřebují nebo chtějí, tak za mnou přijdou s čímkoliv a já se snažím je vyslechnout nebo jim poradit.
2: Na tréninku jste byl až do poslední chvilky. Až jako poslední jste šel z ledu, čili chcete jít příkladem asi i v tomhletom, že opravdu nic nebude zadarmo.
1: Jednak příkladem, ale hlavně a primárně to dělám sám kvůli sebe a kvůli tomu, že vím, že já říkám, že člověk musí zaplatit určitou daň za to, aby potom mu to šlo naproti, aby potom byl úspěšný. A to, tu práci navíc, kterou člověk do toho vloží, tak ta se mu vrátí xkrát, si myslím, mám to vyzkoušený a myslím si, že díky tomu jsem relativně v úvozovkách úspěšný, si myslím. A tohle to je o tom, co ten člověk prostě tomu dá navíc, jak se na to připraví, jak o tom přemýšlí a jednak chci jít příkladem, ale spoustu kluků se potom ke mně chytí a vědí, že to funguje a že se jim ta práce potom vrací.
2: A teď mi napadlo, jedna věc je led, samozřejmě být příkladem na ledě, ale je to i hodně asi už i o tom, co člověk dělá mimo led, jak se třeba i stravuje, jak spí.
1: Myslím si, že spíš o tom to je, co dělá člověk jako potom. Sice na zimáku jsme jak dlouho v té práci, 4 hodiny denně, se vším všudy, ať už s rozcvičkou, s posilovnou, s ledem nebo s druhou posilovnou, teďka máme každý den po ledě, a nebo potom regeneraci. A to je jedna část, ale druhá část, ta hlavní část, podle mě, aby to tělo dokázalo regenerovat, jak spánek, tak strava. To je extrémně důležitý a já osobně to řeším hodně, hodně, protože to je součást naší práce. A zase, co ten člověk tomu tělu dá, tak to tělo mu vrací.
2: Říká hokejista Filip Kuťák, který hraje za Litoměřice a také pražskou Spartu. Jak hodně na ty rady hokejové, mimohokejové, finanční slyší ti mladí kluci tady v Litoměřicích?
1: Musí chtít, když člověk sám od sebe nechce, tak mu já můžu říct cokoliv a projde mu to jako jedním uchem dovnitř, druhým ven. A když ten člověk chce, tak si jako nechá říct a hlavně jako oni sami přijdou, já za ním nepřijdu a řeknu mu, hele, investuj peníze do tohohle, nebo tohle to je dobrý. Když oni mají ten zájem, tak já jim poradím, ale to každý musí chtít sám, ale dlouhodobě od té doby, co tady jsem, tak si myslím, že po všech stránkách to mužstvo je i úspěšný z toho důvodu, že chtějí. Že ty kluci chtějí a že jsou pracovitý a že vědějí, že jinak to nejde. Vždycky to vedení, ať už teďka pan Martinez nebo pan Fischera nebo předtím třeba pan Přerost, tak si typologicky vybírali ty hráče, který chtěli, pracovali, byli ambiciozní a nebylo to, když to řeknu možná trošičku i hloupě, že ty hráči si sem chodili dohrávat kariéry úplně. To tady mohl být třeba jeden mentor jako Honza Vítisk, ale ten se tady nedohrával. Ten chtěl sežrat každý puk a ten byl ten, který měl toho hlavní slovo v té kabině. Ale říkám, charakterově a typologicky ty hráči jsou tady takový, který chtějí, který se hlavně chtějí posouvat a který chtějí pracovat a proto ten tým je x sezon po sobě úspěšný i bez jmén na soupisce.
2: Asi byste i sám sebe někam rád posunul třeba i výš. Ve 30 letech samozřejmě věk přibývá, na druhou stranu sportovní věk mi přijde, že se prodlužuje, takže ještě toho můžete mít hodně před sebou. Kde byste se rád viděl za 5 let?
1: Určitě dál než jsem teď. Já si myslím, že nebo já sám říkám, a je to i o nastavení té hlavy. Zdraví mi slouží, zaťukám. Čím starší, tím lepší. Zdraví jako dobrý víno si myslím a věřím, že ještě třeba furt nejsem i na tom svým fyzickém vrcholu a že ty možnosti dneska jsou, ať už v medicíně, tak ve stravě, v těch vědomostech okolo, jak tomu tělu pomáhat a jak se furt posouvat. Za 5 let určitě se živit a hrát vrcholový hokej, ideálně minimálně dalších 10 let, živit se tím, mít z toho radost, milovat to a dělat radost divákům. Jako v tom vrcholovém hokeji se vidím, říkám, je to můj život a doufám, že to tak bude.
0: Hostem Radiožurnálu Sport byl hokejista Litoměřic a Sparty Praha Filip Kuťák. Povídal si s ním David Kalvas.

Tom Walker, 22 hodin 26 minut pondělí 3. srpna. Pojďme se znovu podívat na kanadské tenisové turnaje, které nás zajímají z českého pohledu a daří se českým reprezentantům. Vít Kopřiva vyhrál první set nad Kanaďanem Gallarnoem 6-4 a v tom druhém teď podává za stavu 40-30 a 0-1 z jeho pohledu. No a v Torontu Nikola Bartuňková získala první sadu nad Biankou Andreescuovou 7-5 a v tom druhém setu zatím česká hráčka vede 3-2.

0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport. Radiožurnál posloucháte v 10:30. A taky Pavla Prouzu se zprávami.
2: Vrchní státní zastupitelství v Olomouci obžalovalo 4 lidi kvůli bitcoinové kauze. Radiožurnálu to potvrdil šéf olomouckých žalobců Radim Dragoun. Případ se týká darování kryptoměny v hodnotě téměř 1 miliardy korun ministerstvu spravedlnosti. Rezort peníze dostal od dřív odsouzeného drogového dílera Tomáše Jiříkovského. Kromě něj jsou teď obžalovaní taky bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek za ODS, jeho někdejší náměstek Radomír Daňhel a advokát Karim Tic. Knihovna Václava Havla změní své jméno. V jejím čele zároveň končí filozof a ekonom Tomáš Sedláček. O rozhodnutí správní rady informoval krizový manažer instituce Marek Měrka s tím, že knihovna bude dál fungovat a její program běží podle plánu. Nebude se ale například podílet na organizaci Ceny Václava Havla za lidská práva. Odbory pracovníků veřejného sektoru opět vyzvali vládu k jednání o navýšení platů pro příští rok. Premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO žádají, aby stanovil konkrétní termín schůzky. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO uvedla, že kabinet je připravený vést s odbory debatu. Jednání o rozpočtu na rok 2027 ale podle ní teprve začínají. Teplotní rekord pro 3. srpen dnes padl na třetině stanic, které fungují alespoň 30 let. Desetina stanic pak má nové maximum pro celý srpen. Nejvíce naměřili v Jihomoravské Strážnici, kde bylo 39,9 stupně Celsia. Je to nejvyšší teplota na Moravě za celou dobu měření, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Zítra by podle meteorologů mělo být ještě teplej. Sport. Karolína Plíšková vstoupila do tenisového turnaje v Torontu výhrou nad Olejnikovovou z Ukrajiny 2x6-4. Její další soupeřkou bude pátá hráčka světa, Ruska Andrejevová. Alexandra Ilaová porazila v dohrávaném finále ve Washingtonu 2-1 na sety nasazenou jedničku Američanku Pegulovou. A jako první tenistka z Filipín vyhrála některý z podniků WTA Tour.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na dálnici D1 na Vysočině a nehoda na Českokrumlovsku. Na dálnici D1 z Brna do Prahy na Vysočině zpomaluje. Provoz nadměrný náklad s doprovodem má skoro 7 metrů na šířku a je za ním hustý provoz. Před chvílí projeli kolem sjezdu na Ledeč nad Sázavou kilometru 81. Po D1 pojede náklad do Prahy. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Rousínov se objíždí odstavený kamion. Kilometr 215 na krajnici a stále platí, že podél vozidla to značení zasahuje do pravého pruhu a většina projíždějících aut vybočuje vlevo. Na silnici 39 z Českého Krumlova do Horní Plané narazilo osobní auto do svodidel. Nehodu taky omezený průjezd čekejte za Kájovem u obce Kladenské Rovné. Je další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Před námi je jasná a teplá noc. Teploměr ukáže 22 až 17 stupňů, v údolích ojediněle 14. Zítra bude jasno až polojasno, v Čechách odpoledne a večera při přechodně zvětšené oblačnosti přehánky nebo bouřky. Teploty 34 až 39 stupňů, na horách většinou kolem 30. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Brankář Lukáš Horníček se stal třetím nejdražším českým fotbalistou historie. Víc některý z klubů zaplatil v minulosti jenom za Pavla Nedvěda, to byl Juventus Turín, a pak už jen AS Řím za Patrika Schicka. Přestupovou částku, za kterou Horníček zamířil z portugalské Bragy do anglického Newcastle, už dodá na úvod dnešního posledního sportovního přehledu Tereza Cedidlová. Hezký večer.
1: Dobrý den. 12. tým posledního ročníku Premier League aktivoval výstupní kauzuly v Horníčkově smlouvě. Do portugalské Bragy tak poslal 30 milionů eur, tedy v přepočtu přes 720 milionů korun. 24-letý gólman tak mohl v Newcastle podepsat pětiletou smlouvu.
2: Za Newcastle United už v minulosti chytal jiný Čech, bývalý reprezentant Pavel Srníček, a Lukáš Horníček o něm mluvil v rozhovoru pro klubový web.
3: I odkaz, který tu zanechal, mi nakonec pomohl se rozhodnout. Je to lehčí tím, že tu nejsem prvním českým brankářem a fanoušci Pavla milovali. Byl důležitým hráčem i pro národní tým. Je to velké jméno.
2: Dražšími českými fotbalisty než Horníček byli v historii jen Pavel Nedvěd při přestupu z Lazia Řím do Juventusu Turín v roce 2001 a Patrik Schick, který mířil v roce 2017 ze Sampdorie Janov do AS Řím. Kristián Šveda, Radiožurnál.
0: České fotbalové kluby se dozvěděly jména soupeřů pro závěrečnou fázi kvalifikace evropských pohárů. Sparta v případě postupu přes Lyon změří síly ve čtvrtém předkole Ligy mistrů. S vítězem dvojutkání mezi Fenerbahče a Šturmem Graz pokračuje její trenér Brian Priske.
4: Je to těžké, když jsme skončili druzí v Šancelize a věděli, že musíme do kvalifikace, bylo jasné, že to bude náročná cesta do hlavní části Ligy mistrů. Nic se teď nemění. Nejdřív musíme porazit Lyon, až pak se budeme soustředit na dalšího soupeře.
1: Pokud by Sparta proti Lyonu ve třetím předkole neuspěla, posunula by se rovnou do hlavní fáze Evropské ligy. O účast v ní bude bojovat také Plzeň, která se ve čtvrtém předkole utká s lepším z dvojice Berševa Crvena zvezda Bělehrad. Hradec Králové v případě postupu přes Bešiktaš Istanbul narazí na Dynamo Záhřeb nebo Žalgiris Kaunas. Když dvojutkání s istanbulským celkem Hradec nezvládne, narazí v konferenční lize na Panathinaikos nebo CSKA Sofia. V případě, že Jablonec projde přes Rigu do závěrečného předkola, utká se s Jagiellonií, Bialystok nebo Rangers.
0: No a my pojďme na trenéra fotbalistů Lyonu Paulo Fonseku. Ten totiž nevyloučil, že by záložník Pavel Schulz mohl Olympik opustit a přestoupit jinam. O 25-letého českého reprezentanta je v Evropě po vydařené minulé sezóně velký zájem, připustil portugalský kouč na tiskové konferenci v Praze před úvodním zápasem třetího předkola Ligy mistrů proti Spartě. Na Letné se Pavel Schulz zítra od 20 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport nepředstaví, kvůli zánětu kolene vůbec není v nominaci.
1: Moderní pětibojaři Marek Grič a Matouš Tůma získali na úvod evropského šampionátu v Istanbulu bronz ve štafetě. Obhájcům zlata se v soutěži povedla hlavně závěrečná kombinovaná disciplína běhu a střelby, kde byli druzí nejlepší, pokračuje Tůma.
5: Mám velkou radost z toho, že se nám podařilo získat opět medaily po roce. A myslím, že i přesto, že jsme v závodě udělali nějaké chyby, tak jsme to zvládli krásně dohnat a ve finále je z toho třetí místo, takže to bereme a jsme spokojení.
1: Karolína Křenková a Kateřina Váňová byly mezi ženskými týmy v Turecku čtvrté. Titul vybojovali Francouzi a Švýcarky.
0: Poprvé na led před novým ročníkem hokejové Tipsport Extraligy dnes vyjeli čtyři kluby: Litvínov, brněnská Kometa, Kladno a Plzeň. Litvínovští už trénovali i s mistrem světa z Prahy Davidem Kempfem, který odehrál jako defenzivní specialista 9 sezon v zámořské NHL. V severočeském klubu ale dostane ofenzivnější roli a podle trenéra Roberta Reichla bude mít na hru týmu velký vliv.
6: Jak pracuje, je to profík, který 600 zápasů má v NHL a věřím, že ty naši hráči ho uvidí, jak pracuje, a to mužstvo ještě zvedne. My už jsme se bavili trošku i o tom, kde by hrál přesilovky a podobné věci, takže já si myslím, že to nezapomněl.
1: Golfistka Sára Kousková se po životním 12. místě na majoru British Open posunula ve světovém žebříčku o 36 míst. V jeho novém vydání patří aktuálně nejlepší české hráčce 149. pozice.
0: Tenistka Karolína Plíšková vstoupila do turnaje v Torontu vítězně, postoupila, protože Ukrajinku Oliankovou vyřadila po setech 2x6-4 a příště vyzve světovou pětku Rusku Andrejevovou. V těchto chvílích stále ještě hraje Nikola Bartuňková, s Kanaďankou Andreou Skuovou. První set česká tenistka vyhrála 7-5, v tom druhém vede 4-3 a aktuálně má při servisu soupeřky breakball, tím pádem výhodu. Pak se na Canadian Open později ještě dnes v noci představí Tereza Valentová proti domácí Townsendové.
1: A největší hvězdou cyklistického závodu Czech Tour bude Španěl Mikel Landa. Účast vítěze etap na Vuelte a Giro d'Italia zveřejnil v pořadu Na rovinu s Tomášem Pancířem v našem vysílání prezident závodu Robert Kolář.
0: Tolik sportovní přehled, připravila ho Tereza Cedidlová. Děkujeme.
1: Díky, naslyšenou.

0: Přesně měsíc před prvním soutěžním zápasem v Lize mistrů vyjeli poprvé na led extraligoví hokejisti Škody Plzeň. Úvodní trénink vedli asistenti Václav Pletka a Jiří Weber. Hlavní kouč Josef Jandač pozoroval dění na ledě jenom z tribuny, kam se za ním s mikrofonem radiožurnálu Sport vypravil náš reportér Vladislav Janouškovec.
1: Trenér Josef Jandač sledoval první trénink na ledě svých svěřenců hokejistů Škody Plzeň pouze z tribuny. Proč, trenére?
2: Urval jsem si achilovku a ještě nejsem úplně do bruslí, takže ještě to nějaký týden, 14 dnů možná potrvá.
1: Znamená to, že jste měl aktivní léto, sportoval jste?
2: Tak to já tak nějak jako sportuju furt, nebo snažím se, když je čas, ale prostě už jsem starý a nevydrželo to. Ne?
1: Co to znamená pro trénink vašich svěřenců, že dáte pokyny před tréninkem asistentům a ti se o vše postarají a vy to máte pěkně jako na dlani?
2: Tak ten pohled zora. Někdy jsem to dělal, když jsem byl zdravý, že jsem se prostě šel dívat ze zora, protože člověk toho jako víc postřehne na ledě, než když je přímo na ledě. Ale už jako Venca Pletka s Jirkou Weberem jsou natolik dobrý a zkušený, že ten trénink můžou vést samostatně. Mě tam jako nepotřebuji. My si vždycky dopředu trénink máme všechno připravený a jde jenom o to, aby ty konkrétní postřehy na ledě předávali včas a správně. No.
1: Vy máte problém s achilovkou. Doufám, že vašich svěřenců se žádné zdravotní trable netýkají, takže sešli se v kompletní počtu, včetně těch zahraničních posil, které vlastně přiletěly až teď pár dní před prvním tréninkem na ledě.
2: Jo, tak žádný zdravotní trable zatím nejsou. Doufám, že to vydrží. Loni jsme si to říkali taky. První 14 dnů bylo úplně nádherných a jeli jsme na první zápas a byli jsme minus 3 hráči dlouhodobě, takže teď momentálně jsou všichni.
1: Pojďme k té nejnovější posile. Jejíž příchod jste oznámili nedávno, kanadský útočník. Teď nevím, jestli to řeknu správně, Denny Kettig, tak proč jste se jeho rozhodli angažovat?
2: Jednak aby jsme měli dostatečnou šířku kádru. Hrajeme Ligu mistrů a potřebovali jsme doplnit o jednoho útočníka, odešel nám Lešinský, takže jsme reagovali a samozřejmě v rámci finančních možností a nějakého monitoringu trhu hráčů, tak je to kluk, který dal hodně gólů, je vysoký, silný, ale samozřejmě hrál třetí nejvyšší zámořskou soutěž a někdy tyhle ty hráči jsou trošku nevyspytatelný, takže uvidíme, jestli se to povedlo nebo ne.
1: Říká trenér plzeňských hokejistů Josef Jandač. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál. We'll be right back.

Bruce Springsteen dohrává v pondělním radiožurnálu Sport. Je 22 hodin a 54 minut a Nikola Bartuňková zvládla dotáhnout ten dobře rozehraný zápas proti Kanaďance Biance Andreescuové a na turnaji v Torontu dokázala postoupit do druhého kola. Vyhrála 7-5 a 6-4.

0: vysílání radiožurnálu Sport už neodmyslitelně patří taky výjezdy naší fotbalové talk show Desítka.
1: Dobrý den, začíná další živá desítka Pavla Horváta. Tento rok je speciální, protože si připomínáme 50 let od zlata československých fotbalistů na Euro 1976 v Bělehradě a taky 30 let od stříbra českých fotbalistů v Anglii na mistrovství Evropy.
2: Ve čtvrtek 6. srpna se vypravíme do Zubří a kromě našeho experta Pavla Horváta se znovu můžete těšit i na historky autora legendárního gólu mistra Evropy z roku 1976 Antonína Panenky.
3: Můj spoluhráč Bohemce a do dneška nejlepší kamarád Karel Dobijáš, on se zhlídnul v anglickém hráči George Bestovi. A George Best byl jeden z mála hráčů, který měl opravdu dlouhý vlasy až na ramena. A on si ty vlasy nechal takhle narůst, takže byl tím známý. Já pamatuju se, když přišel do Bohemky, první, co ho přivítal trenér Pospíchal, mu říká: Karolko, ale s takovýma vlasama bys tady neměl hrát, měl bys se nechal ostříhat. A on říkal: pán trenér, to radši odjedím z tohoto klubu.
0: Kromě Horváta s Panenkou do Zubří dorazí i vzácný host, mistr německé Bundesligy s Kaiserslauternem a kapitán stříbrného výběru z Eura 1996 Miroslav Kadlec, který tehdy před finále ve Wembley představoval své spoluhráče anglické královně.
4: Nebylo to vůbec jednoduché, protože člověk se soustředí na fotbal a teď přišel tiskový mluvčí a vykládal mě tam nějaký protokol, co se bude dít před zápasem, jak se máme chovat, a v ten moment jsem si to tak neuvědomoval, ale když jsem přijel domů, tak se mě, musím říct, že lidi ptali víc snad na královnu, než na ten fotbal.
2: Desítka Pavla Horváta živě.
0: Ve čtvrtek 6. srpna od 19 hodin v klubu Zubří.
2: Podrobnosti najdete na webu radiožurnalsport.cz.
0: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
5: Posloucháte Radiožurnál, je 23 hodin. Zprávu připravil Pavel Prouza.
6: Po velké migrační vlně zůstává ve španělském městě Ceuta na severu Afriky 3 až 5 tisíc běženců. Domácnosti pěti obcí na Brněnsku jsou kvůli suchu bez pitné vody. Fotbalisty Plzně čeká ve čtvrtém předkole Evropské ligy soupeř ze Srbska nebo Izraele. Zítra bude slunečno, přechodně přehánky nebo bouřky, teploty do 39 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Ve španělském městě Ceuta na severu Afriky zůstává 3 až 5 tisíc běženců z migrační vlny z konce minulého týdne. Televizi Telecinco to řekl šéf regionální vlády Juan Vivas. Obě centra pro migranty ve městě jsou podle něj přeplněná a nemohou přijímat další lidi.
7: Přeplněné migrační centrum pro dospělé, kde lidé dostávají jídlo a další péči, hlídá policie. Před několika dny se tam příchozí snažili vtrhnout. Nejméně stovky migrantů, převážně ze subsaharské Afriky, čekají před centrem a na nedaleké pláži Del Trampolín. Většina z nich několik dní nejedla a občas se strhávají šarvátky o vodu nebo další pomoc, kterou dobrovolníci přivezou. Španělský rozhlas Cadena Ser uvedl, že španělská tajná služba ministerstvo vnitra minulý měsíc varovala před velkou migrační vlnou do Ceuty. Vládní mluvčí Elma Saizová to popřela.

0: O migraci po incidentu na španělském území v Africe budou zítra jednat unijní ministři vnitra. Z pláže del Trampolín v Ceutě Dominik Tesár, Radiožurnál.
1: V 5 obcích na Brněnsku neteče kvůli dlouhodobému suchu pitná voda. Vyčerpaly se tam zásoby vody ve vodojemech. Jde o Domašov, Rudku, Říčky, Javůrek a Litostrov. Dodávky pitné vody z veřejného vodovodu jsou tam teď přerušené. Obce přitom před 4 dny omezily kvůli situaci odběr pitné vody. Zakázaly například zalévání zahrad, mytí aut nebo napouštění bazénů. Podle dobrovolného svazku obcí Domašov, který 5 obcí sdružuje, přesto spotřeba neklesla tolik, aby se podařilo zásoby vody doplnit. Místní si teď můžou pitnou vodu odebírat z přistavených kontejnerů. Vojenská policie vyšetřuje okolnosti pádu vojenského vrtulníku v Náměšti nad Oslavou jako obecné ohrožení z nedbalosti. Informaci serveru Seznam zprávy potvrdila Radiožurnálu mluvčí Nikola Rimkevič-Hajková. Podle armády jde o běžný postup. Mluvčí generálního štábu Vladimír Holas zdůrazňuje, že dál pokračuje prověřování všech možných příčin.
2: V žádném případě to neznamená, že v této fázi vyšetřování stanovena příčina letecké nehody a ani že je podezřelá konkrétní osoba. Samozřejmě současně nadále pokračuje prověřování všech ostatních možných příčin, včetně technického selhání.
1: Při nehodě před 2 týdny zemřela jedna vojákyně, 4 její kolegové skončili v nemocnici. Sport. Fotbalová Sparta se v případě postupu přes Lyon utká v závěrečném předkole Ligy mistrů s lepším z dvojice Fenerbahče Istanbul Sturm Graz. Plzeň narazí ve čtvrtém předkole Evropské ligy na poražený tým ze souboje mezi Červenou zvezdou Bělehrad a Berševou. Podle golmana Floriana Wiegeleho je jedno, s kým se Viktoria střetne.
3: Preferenz gibt es keine.
4: Nemám žádnou preferenci. Musíme přijmout soupeře, který na nás vyjde. A co nejlépe se na něj připravit. Myslím, že každý z nás by si opět rád zahrál Evropskou ligu, ale víme, že proto musíme hodně udělat a v těch dvou zápasech odevzdat všechno, aby se to podařilo.
1: Hradec Králové se v případě postupu přes Bešiktaš střetne s Dynamem Záhřeb nebo Žalgirisem Kaunas. Pokud dvojutkání nezvládne, o hlavní fázi konferenční ligy si zahraje s aténským Panathinaikosem nebo CSKA Sofia. Jablonec čeká Bialystok nebo Rangers, ale nejprve musí přejít přes Rigu.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Omezení na dálnici D1 na Benešovsku a nehoda u Českého Krumlova. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Chocerady jede nadměrný náklad s doprovodem. Zpomaluje provoz, teď zhruba kilometry 28 až 27 míří k omezení u Šmejkalky a pak v Praze přejedou na Pražský okruh směr Ruzině. Na dálnici D35 ve směru z Vysokého Mýta do Hradce Králové stojí porouchané osobní auto. Za sjezdem na Dašice 147 kilometrů na krajnici opatrně kolem se pohybují lidé, na místě je silničářské značení. Na silnici 39 z Českého Krumlova do Horní Plané narazilo osobní auto do svodidel. Nehoda je za Kájovem u obce Kladenské Rovné a místo s opatrností průjezdné. A na Břeclavsku silnici z Drnholce do Mikulova nepřihlédněte chodce, pohybuje se v úseku Novosedli Březí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Noc bude jasná až polojasná, při přechodně zvětšené oblačnosti přehánky nebo bouřky. Teploty 18 až 23 stupňů, v údolích ojediněle kolem 14, na horách kolem 17 stupňů. Zítra má být jasno až polojasno, v Čechách se odpoledne a večer budou při přechodně zvětšené oblačnosti lokálně vytvářet přehánky nebo bouřky. Teploty 34 až 39 stupňů, na horách kolem 30. Tolik zprávy.
5: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
7: Ve studiu Radiožurnálu Sport už sedí náš fotbalový expert Pavel Horvát a začíná jeho tradiční fotbalový pořad Desítka. Pavle, ahoj, dobrý den.
8: Už tady sedím pěkně dlouho, čekal jsem, těšil jsem se, dobrý den.
7: A jako už tradičně po jeho levém boku kolega fotbalový reportér a další velký znalec nejvyšší domácí soutěže Lukáš Michalík, taky vítej.
9: Takhle hezky mě ještě nikdo nepředstavil. Krásný den.
7: Ano, Jan Pěruška to tak dělá to, nebudeme mu nadávat, když tu nesedí. Pokud vám chybí Jan Pěruška, tak nezoufejte, jeho dovolená potrvá jen týden. Začíná tedy pondělní Desítka Pavla Horváta po druhém kole nové sezony Šance ligy.
5: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
7: Jdeme na to druhé kolo. Pavle, jaký byl podle tebe tým toho druhého kola? Nejlepší.
10: Tým nejlepší, no tak myslím si, že Slávě vyhrála v Ostravě. Já jsem to nečekal, že to bude takhle jednoduchý, ale musím říct, že standardní situace prostě jim fungujou a když si s nima pomůžeš takhle dobře, tak se ti hraje daleko jednodušeji i v Ostravě. Samozřejmě je to druhý kolo, Baník si myslím, že se ještě rozjede, tady to se může stát každému s tou Sláví, že dostaneš prostě trojku, čtyřku bůra, takže Baník asi nebude výjimkou, ale Slávě do toho stoupila skvěle a myslím si, že si ten titul toho týmu zaslouží. No.
9: Až takový strojový výkon, vlastně úplně v suchém triku, gól dali už ve třetí minutě a jenom doufám, že nebudeme gratulovat k titulu už třeba o zimní přestávce.
10: To snad nejde ani fyzicky možný.
9: Ne, ale jako výborný výkon, Slávisté vypadají vyladění a když vezmeme v potaz jejich největší soupeře v boji o titul, tak zatím to mají velice snadné.
7: Slávia tedy 100% dala 9 gólů v úvodních dvou kolech, 4x se prosadila v Ostravě Vítkovicích v souboji s domácím Baníkem. Skórovali Viktor Novák, David Zima po centrech Michala Sadílka, to mluvím o těch prvních dvou brankách a můžeme si poslechnout taky trenéra Jindřicha Trpišovského, který si pochvaloval, jak velký výběr obránců se skvělými hlavičkářskými schopnostmi v týmu má.
11: Když to zjednoduším, tak nemůžete šáhnout vedle, takže je to, jak když máte 8 dobrých lahví vína a šáhnete a vždycky vytáhnete tu dobrou, což je samozřejmě ale práce celý toho týmu, to není samozřejmě, že ty hráči se nahromadí. Je to hodně o té typologii těch hráčů, kteří tady budou, protože ne každý to umí, ta jako útočná hlava začíná být čím dál tím větší vzácnost u hráčů.
7: Útočné standardní situace je, Pavle Horváte, velká slavistická zbraň, když má Jindřich Trpišovský v týmu taky Michala Sadílka.
10: No určitě, já jenom bych se zastavil, já jsem teda nikdy na výběr 8 lahví vína neměl, ale...
9: Já jsem zrovna chtěl říct, jestli by si z toho vydedukoval, že Jindřich Trpišovský je spíš vinař.
10: No, jako podle figury, bez urážky bych řekl, že je pivař, ale samozřejmě, že možná... Já nevím, jestli po červeným vínu máš hlad, nevím, já nejsem vinař, nikdy jsem to, jako je pravda, jsem to párkrát zkoušel, spíš jako, že jako mi říkali, že je lepší pít víno, ale prostě já to mám v genech.
7: Já si myslím, že k červenému vínu maso a k bílému ryby.
10: A to není maso, jo, ryba.
7: Rybí maso. Myslím se hovězí hlavně třeba, vepřové.
9: To ale na výběr máte.
10: Na výběr ne, tak to jsem samozřejmě chtěl zažít. To mě to zaujalo, že jako na výběr z 8 lahví vína vždycky v té hospodě přinesli vždycky, nevím, červený a bílý, no, tak byly dvě. No, samozřejmě, že ta síla Slávie jednak v té šířce toho kádru, nejenom těch obránců a souhlasím s tím, že útočná hlava je umění. Já byl tady i Luděk Pernica přednedávnem, já jsem teďka viděl nějaký sestřih tréninku Bčka Artisu a tam byl centr a Luďa na první tyči prostě úplně suverénně hlavou to proměnil. Těch hráčů fakt není moc, no, je samozřejmě lehčí bořit než stavět, to je logický i jako ve hře, ale tady ta útočná hlava, ať už třeba jenom líznou ten balon na té první tyči, znovu zmíním toho Luďka Pernicu a Spartani pamětníci určitě mi dají za pravdu, Lumír Mistr to uměl skvěle na první tyči, tak jako líznou ten balon, aby vzadu to někdo doklep. Je to umění v podstatě a myslím si, že už se to v tom pozdějším věku úplně nedá naučit. Je to o tom, že tak, jak si kopeš vozeť s balónem, takže prostě já jsem s bráchou chodil hrát za barák, uvědomuji si úplně přesně tenisákem nebo takovým tím menším balónem přes ty takový ty železní tyče, kde se věší prádlo, tak vlastně jsme hráli jako hlavičkovanou takovou a myslím si, že tam ta průprava opravdu jako je vidět. Já si myslím, že byť nejsem velký, tak taky jsem byl schopný tou hlavou zahrát, kam jsem potřeboval a je to technická dovednost. No.
9: A standardní situace obecně neobjevíme. Ameriku je to obrovská zbraň, Slávia si tím strašně pomáhá a když to porovnám třeba s Pardubicemi, jejich zápas s Jabloncem se včera viděl, tak ty měli několik rohů, v podstatě se vůbec neprosadili, Jablonečtí fotbalisté to odtrkali. A není to náhoda, protože Pardubice dali v té minulé ligové sezóně po rohu jediný gól. Takže když to máte.
10: A to je málo.
9: To je málo. Když to máte nadrilované, je to znát.
7: Poslechneme si taky Michala Sadílka, který se na tom vítězství Slávie v Ostravě podílel golem a dvěma asistencemi, ale ještě předtím zveme do hry prvního z posluchačů. Dobrý den, kdo se dovolal do desítky Pavla Horváta?
12: Dobrý den, zdravím, tu je Juraj. Já ani nemám otázku na ligu a hlavně na Pavlíka, ale zkusím, máte nového repretrenéra, je to cudzinec, vím, jako to bylo u nás pod trenérom Kalconou. Není to taká dehonestácia trenérů českých, že se musí zavolat zahraniční trenér? A druhá taká otázka ještě na Pavlíka, že či nezavládlo v rodině zklamání, keď Patrik skončil v penaltovom krále jako druhý. Díky, ahojte.
7: Juraj tedy zřejmě navštívil nějakou akci penaltový král, ale pojďme tedy nejprve k tomu reprezentačnímu tématu, pak se vrátíme k lize.
10: Takhle, já si myslím, že spousta těch trenérů, který teďka působí na té nejvyšší úrovni, to může brát jako fakt si troufnu teďka vžít do pozice Ivana Haška, Michala Bílka, možná i Míry Koupka, jako v čem ty naši trenéři jsou horší. Samozřejmě tady nevíme výsledek ještě, to je jasný, jako zní to všechno dobře, samozřejmě tiskovka, bavili jsme se s Lukášem o tom, jednoznačně taková jako seznamovací, to, že řekneš, že se ti líbí Praha, asi je logický, že jo. To nemyslím ve zlým teďka, já jsem taky říkal, že se mi Sokolov líbí tenkrát a byla to pravda, ale je to normální úvod toho. Samozřejmě bude záležet, jak těm hráčům vtiskne nějakou jako tvář, protože není to jednoduchý, jako přejít s hráčem, a teď jsme se o tom bavili, o hlavičkování, jako starýho hráče už nenaučíš timing, samozřejmě každý má jednu stranu silnější, takže hlavičkovat na tu slabší stranu tak, aby to bylo hodně podobné té silnější straně. To samé platí o těch hráčích, který nejsou zvyklí hrát jako opravdu od brány po zemi, jo, seš prostě odmala vedenej k tomu, že si pomůžeš nějakým odkopem, nákopem, jo, hrajte to do hrotu nějakým bochánkem. Samozřejmě já jsem zvědavej, trenér určitě, který má obrovské zkušenosti s mládežnickýma reprezentacema úplně, ale on ty hráče vlastně viděl jako růst, a tady ty naše hráče při vší úctě nejsem přesvědčený, že zná, teď plácnu Lukáše Červa z Plzně a jak typologicky jako hraje, nevím, jestli je schopný to za 4-5 kolo navnímat, ty kluky, který hrajou tady u nás, samozřejmě o těch hráčích zvenku možná bude vědět víc, ale jako být odborníkem na český fotbal není jednoduchý, obzvlášť když seš cizinec.
7: On o tom mluvil i Jindřich Trpišovský na té poslední pozápasové tiskové konferenci. Je znát, že s Pavlem Horvátem jsou vzdálení příbuzní, protože i on použil slovní spojení pravda leží na hřišti, ale je to pravda, protože se ukáže, až jaké výsledky bude mít český tým, bude to chtít mít čas, ale zaujalo mě, že Jindřich Trpišovský mluvil o tom, že ho to trochu mrzí, že jde k reprezentaci zahraniční trenér, protože si myslí, že máme celou řadu dobrých trenérů. Já si myslím, že se s tím dá souhlasit. Na druhou stranu, ti nejlepší nejsou volní. Pak jsme se bavili o Luboši Kozlovi, nevím, jestli by z Jablonce chtěl odcházet. A já si myslím, že klidně je čas na tu zahraniční cestu. Jsem na to sám zvědavý, je to něco jiného, a až čas ukáže, jestli to byla správná volba nebo ne. Pokud to nevyjde a byl by to nějaký průšvih, což nepředpokládám, tak si myslím, že se opět česká asociace vrátí k té domácí cestě.
10: Já teď jako nechci jako rozdmíchávat oheň, a teď samozřejmě si uvědomuji ten plat. Jo. A proč vlastně cizí trenér bere 1,5 milionu nebo kolik, a naši trenéři třeba berou jako 500 tisíc, i kdyby měli jenom milion, tak jaký je ten rozdíl jako? Jo, nevím.
7: Uvidíme, jestli bude ten rozdíl. Pokud to samozřejmě vyhrajeme mistrovství Evropy.
10: Já to nemyslel ve zlým, ale vlastně jako proč? Prostě, jestli mi někdo vysvětlí, že má za sebou, OK, byl v Atletiku Madrid, byl u španělských nároďáků, Luboš Kozel byl taky u reprezentačních jako mládežnických týmů, teď je v lize.
7: Já vidím ten důvod, protože je asi složitější ho zkrátka dostat z té své rodné země, ale souhlasím, že ten rozdíl...
10: No ale Praha je krásná.
7: ...o kterém se mluví, je velký. No.
13: Nový reprezentační kouč českých fotbalistů, baví vás posluchače Desítky Pavla Horváta, máme dalšího takzvaně na drátě, kdo se dovolal, dobrý den.
14: Dobrý den, tady Tonda z Brna, prosím vás, abych možná takovou prozbu, jestli byste nám mohl osvětlit, pravidlo pro při rozehrávání odkopu od branky. Jako, když rozehrává míč jako spoluhráč brankáře, jestli může sahat na ten míč rukama. Jak včera jsme to viděli několikrát, Hradec rozehrával balon, tak ten obránce mám dojem, že už někdo za to nařídil penaltu. Jako, tak to je přece nepřerušená hra. A ten spoluhráč na to rukama nemá co, si staví balon rukama. Jako, tak jestli je to správně, nebo je to přestupek. Děkuju.
10: Tak je to přesně k tomu tématu o tom nároďáku, ale ne, jsme rádi, že voláte, to je jasný. Já jenom to v rychlosti řeknu, pokud není zahájená hra nohou, tak ten hráč ten balon může si zastavit a postavit rukou. Takže jo. Jestli mu to někdo přihrál z toho malého vápna už nohou a on to chytne rukou, tak je to jasná penalta, jo. To je jo. Prostě bez debat.
13: Já si
10: já
13: si to nevšiml.
10: Já taky si neuvědomuji, že bych to tam viděl včera, ale možná je se pletu.
13: Tak Tondo, stačí vám to takhle.
14: Jo, děkuju. Takže pokud si to nedonese sám rukama, že to, tak to může teda, nemůže to být nahrávka od toho.
10: Takhle, ještě, když stává se, určitě to uvidíte, že třeba golman má balon v ruce a hodí ho tomu hráči.
14: Ano.
10: Jo, a ten si ho může rukou postavit a hrát. Když by mu to náhodou ten golman rozehrál rukou, nohou. Tak a on si to chytne, tak je to penalta.
14: Děkuju.
10: Jo.
13: Tak děkujeme Tondovi za zavolání do desítky Pavla Horváta. Přejeme krásný den a využijeme toho, že voláte do desítky Pavla Horváta, takže vítáme ve hře dalšího z posluchačů. Dobrý den, kdo se dovolal a ptáte se na něco směrem k reprezentaci?
15: No, Pavel Ústí na Labem, dobrý den, já vás srdečně všechny zdravím. Já jsem teda původně o reprezentaci nechtěl mluvit, nicméně už tam padnul jeden dotaz. Já ještě v úvodu bych si dovolil, když jsem se dovolal, pozdravit samozřejmě Pavla Horváta, ale i Pavla Tilšara. A chtěl bych ho hrozně moc pochválit za jeho komentář, jak teda z norského poháru, tak i včera vlastně z vršovického dělíčku. A teď k té reprezentaci. Vy jste vlastně tomu pánovi neodpověděli na to, proč se angažoval zahraniční trenér. Je to trošku podle mě, aspoň teda z mýho pohledu, trošku chození kolem horký kaše, protože podle mého názoru ten problém je i v managementu celého našeho fotbalu a bohužel sebereflexe našich vrcholných manažerů je ani ne nulová, ale spíš minusová. A bohužel během čtvrt roku se vystřídali dva trenéři. Oba dva mohli své působení dokončit, jak teda pan Hašek, tak i pan Koubek. Bohužel se to tak nestalo. A v téhle situaci, té hrozný nejistoty, která panuje kolem naší reprezentace a kolem manažerů, který do všeho jenom kecají a odpovědnost pak nemají žádnou, ani žádnou nejsou ochotní na sebe přijmout, je ta, že prostě v té zoufalé situace udělali manažerský krok a za velký peníze angažovali zahraničního trenéra, proti kterému já vůbec nic nemám a myslím si, že bude velmi kvalitní. Ale ten problém je prostě zakopaný v managementu našeho fotbalu. Nikoli v trenérech, ani ne v hráčích, protože ty mají svoje limity, ale vyloženě v tom managementu. A myslím si, že Pavel Nedvěd, ač byl naprosto suprovej fotbalista, tak jako manažer za mě tragédie. Hotová tragédie. To je můj názor. Děkuju.
13: Tak děkujeme Pavlovi z Ústí. Já děkuju za pochvalu a teď Pavel Horvát může reagovat.
10: Já teda děkuju strejdovi Pavla Tilšara, ale ne, já ještě řeknu teda jednu věc, která mě vlastně napadla teďka. Že vlastně i to angažování toho trenéra z cizích končin, teďka Španělá, vlastně může být dobrý důvod k tomu, to, co tady všichni taky vnímáme, že ty manažeři prostě se znají různě s těma různýma trenérama. Prostě je to tady takový jako veřejný tajemství, že spousta manažerů má vazby na ty trenéry, logicky, protože prostě tady ten fotbalový rybník není tak velký, ale určitě nebudou mít tak velký vazby na španělského trenéra, takže ten trenér prostě v podstatě bude svobodný, bude moc vybírat a reagovat na různou formu těch hráčů podle sebe a neměl by být tak ovlivněný těma manažerama.
16: Já jsem pochopil to, o čem mluvil pan posluchač, on zmiňoval, že jsme neodpověděli na to, proč vlastně teď Česká fotbalová asociace přivedla zahraničního kouče, co je tím důvodem. Vlastně jsem ani neslyšel, že by ten důvod řekl. on, nicméně ta doba prostě nazrála. Já si myslím, že to nebyla jediná varianta, že by to nešlo udělat jinak. Myslím si, že kdyby Jindřich Trpišovský skončil ve Slávii, řekl, chci trénovat národní tým, tak prostě bude trenérem on, to je jednoznačné. Ale i ta společenská poptávka, ta doba nějak uzrála, ti ideální trenéři tady nebyli, tak to zkrátka vzal španělský kouč.
15: Mohl bych ještě reagovat?
13: Povídejte.
15: Já si myslím, že jsem to řekl, že ta chyba je v managementu našeho fotbalu a celým způsobu, jak se to vede. Jo, to ryba smrdí od hlavy, podle mýho. A já jsem to taky řekl, a není třeba se tomu prostě jakkoliv vyhejbat. Takže já si prostě myslím to, že ta chyba je hlavně za Pavlem Nedvědem a měl by on sám zvážit své působení další v našem fotbale.
13: Desítka Pavla Horváta je taky diskuzní pořad. Děkujeme, Pavle, z Ústí za váš názor.
16: Na to ještě zareaguju, s tím se dá souhlasit i pro mě Pavel Nedvěd a zatím jeho manažerské působení u reprezentace je velké zklamání, aby to zaznělo.
13: Pavle, díky.
15: Děkuju.
10: A já teda, abych to trošku odlehčil, já tohle přísloví moc jako nerespektuju, protože podle mě ryba smrdí úplně stejně všude.
16: Souhlasím.
13: Ocas i hlava, je to stejné. Chtěl jsem se k ní vrátit, ale samozřejmě mám nějaký scénář, ale teď se nám sem hrnou aktuální věci. Brankář Lukáš Horníček přestoupil z Bragy do Newcastle a podepsal 5letou smlouvu s částkou 30 milionů eur, je třetím nejdražším českým fotbalistou v historii, právě po zmiňovaném Pavlu Nedvědovi, když šel z Lazia Řím do Juventusu a po Patriku Šikovi. Tak co říkáte, pánové, na to, že máme druhého, nebo Česko má druhého golmana v Premier League?
10: Trošku to začíná připomínat NHL. Já mu to strašně přeju, moc myslím si, že na to měla velký vliv ta Braga, že opravdu odchytal fantastický zápasy. Mrzí mě, že to není hráč, že je to golman prostě, no. Ale moc mu to přeju a samozřejmě obdivuhodný, že se takhle dostal. Pětiletá smlouva není zvykem, myslím si, že s ním velmi počítá a že tam ukáže kvalitu.
16: No, souhlasím s Pavlem, je to až škoda, že může v bráně fotbalového zápasu stát jenom jeden člověk. Teď ta konkurence mezi tyčemi bude obrovská. Kovář, Horníček, Kinský. Samozřejmě uvidíme, my už jsme to řešili s Pavlem Tilšerem. Horníček asi zpočátku nebude jedničkou v Newcastle, je tam Nick Pope, ale pětiletá smlouva do budoucna se tam dostane a trenéři budou mít z čeho vybírat.
13: Gratulujeme tedy Lukáši Horníčkovi k novému angažmá v Premier League. V desítce Pavla Horváta se vracíme k české šancelize.
5: Desítka Pavla Horváta.
13: Museli jsme trochu uspíšit téma Slávie, která zvítězila v Ostravě 4-0. Jdeme dál, protože máme další dva 100% týmy po dvou ligových kolech a jsou jimi Jablonec a Teplice, které vyhrály v Liberci 1-0. Byl to hodně divoký zápas, protože liberečtí dohrávali bez dvou vyloučených hráčů celý druhý poločas.
10: Oni už začínali zápas bez jednoho hráče, protože nepočítám těch 28 vteřin nebo kolik to bylo.
16: Necelá minuta, ale rozumíme si.
10: Vasil Kušej, jednoznačně přemotivovaný. Asi jako celý mužstvo, protože hráli domácí zápas, mají nějaký cíl. Je to obvyklý, že si říká, že hrajem doma, tě to vidět, tak je to cítit. Tohle bylo přes čáru a bohužel vlastně Vasil Kušej to mužstvo oslabil hned na začátku a je to úplně jiný zápas potom. No.
16: Úplně stupidní chyba, vůbec to nechápu. V první minutě na polovině soupeře úplný zkrát, vlastně tomu vůbec nerozumím, ovlivnilo to celý ten zápas. Branislav Fodrek mohl ten taktický plán zmuchlat a hodit do koše a nechápu to, protože Vasil Kušej odehrál v Plzni velice dobrý zápas, kde Liberec vyhrál 3-1, měli to nalajnované, určitě si na Teplice věřili, naopak liberečtí mohli být ti, kteří mají 6 bodů po dvou kolech a tohle je velký zkrát a určitě to samozřejmě i samotného Kušeje teď hodně mrzí.
13: Byla to jedna z nejrychlejších červených karet v historii české ligy. Ve 48. sekundě předvedl Kušej ten zákrok na Jakuba Jakubka z Teplic. Tu nejrychlejší černou kartu vůbec dostal Jan Vorel z pražské Dukly v březnu 2013 a bylo to v zápase proti Plzni. A pokud jsem se správně díval, tak Pavel Horvát v tom zápase byl v základní sestavě a připsal si i jednu asistenci. Vybavuješ si to?
10: Úplně ne, musím říct, že ne. Já si vybavuju, když jsem hrál za Spartu, že jo, tu červenou kartu Tomáše Řepky.
13: To byla taky rychlá.
10: Na bestu tam, akorát podle mě trvalo díl než jí vytáh rozhodčí, protože to bylo fakt jako podle mě v 15. vteřině jako se to stalo, no, takže někdy to tak je, prostě ty kluci jdou na to hřiště nahecovaný a prostě uděláš chybu, no.
13: Takže se shodujete na tom, že Vasil Kušej zasloužená červená?
9: Z mého pohledu jednoznačně.
13: Pavle?
10: No jasně, to je bez debat, jako.
13: Ale co ten Hodouš? Toho si teď poslechneme.
17: Trefil jsem balón, potom jsem stáhl nohu, nevím, jestli tam došlo na tím kontaktu. Nemyslím si, že by to měla být červená karta. Se žlutou bych byl asi spokojený, ale červená to si rozhodně nemyslím. Ale chci říct, že výkon fanoušků, co předvedli fanoušci naši, a já jsem neměl slov, jako dám velký kredit fanouškům hlavně a klukům, co předvedli, když jsme hráli o dva kluky míň.
13: Souhlasíte s Petrem Hodoušem, že to nebyl zákrok na červenou kartu?
10: No, takhle. Z různých pohledů, různý názory. Já si myslím, že to červená prostě být mohla, rozhodčí se takhle rozhod a dneska už jsou fakt jako, řekl bych, takový jako odvážnější ty rozhodčí. Nepřemýšlej nad tím, prostě jako vidí zákrok tak, jak ho viděl on, vytáhl červenou a prostě VAR mu dal za pravdu.
9: Já bych si myslel, že to bude spíš žlutá karta, z mého pohledu to byl spíš žlutý zákrok, tím spíš když vezmeme v potaz, že takové zákroky, no samozřejmě je to česká liga, ale na mistrovství světa se to pískalo úplně jinak, ono ho skutečně zase tolik podle mě neštrejchl, šel tam hloupě, to bez debat.
10: Já to chci říct, že prostě dneska už jako není úplně rozhodující, jestli trefíš nebo netrefíš, nebo jak, ale jak tam jdeš, jako ono to vypadalo to blbě.
9: Ne? Já nechci znít alibisticky, ale vlastně tím, že rozhodčí dal červenou kartu přímo na hřišti, tak já nemám problém s tím, že do toho nešlo video, že se nevzalo ho se podívat na monitor, ale spíš by mi k tomu seděla žlutá karta přímo na hřišti.
13: Marek Radina zvolil červenou a tak tedy Liberec dohrával ten zápas v 9 mužích. Vlastně celý druhý poločas, ještě jenom jedno vyjádření Petra Hodouše z tiskové pozápasové konference, mluvil o tom, že vlastně když ho trefil David Moses a zlomil mu čelist, tak za to neviděl ani žlutou kartu, ale líbil se mi zase nějaký komentář na sociálních sítích, že vlastně není možné dávat červené karty jenom za zlámané čelisti, ale chápu frustraci Petra Hodouše. Do desítky Pavla Horváta se dovolal další z posluchačů, dobrý den.
18: Dobrý den, tady posluchač Jirka z Liberce.
13: Povídejte.
18: Já mám ve studiu i posluchače. Jenom mě jakoby zaráží, samozřejmě u toho Hrouši, tam to bude diskutovat, jestli to by bylo oprávněný nebo neoprávněný. Ale mě chybí jakoby jedno pravidlo, co má rugby krásný, a to je vlastně, když někdo dostane žlutou kartu tady na 10 minut ven jakoby ze hřiště, a tam se ještě může přezkoumávat, jestli to náhodou není rovnou jakoby na červenou, a dneska se může udělit červená karta. A tím by se ještě vlastně jakoby vymezil jakoby další faktor, a to je, když máte vlastně tvrdý souboj, oceněný žlutou kartou, tak ten hráč pokračuje ve hřišti, zatímco ten ošetřující musí být mimo hřiště, a vy v tu chvíli hrajete v osobě 10 lidí, takhle by se to vlastně aspoň dorovnalo. Teď je otázka, jestli by to bylo na 5 nebo na 10 minut, ale aspoň by se tady to pravidlo mohlo v tom fotbale jakoby zavíst, když tady to jakoby rugby, tady to jakoby zavedlo, tak se ta hra jakoby daleko, jakoby ne, jakoby ty brutální zákroky se úplně odešly pryč. A že by tady to by mohlo v tom v českém fotbale jakoby taky, nebo v tom fotbale být jakoby vůbec, no.
9: Snad nás poslouchá pravidlový expert Jiří Kureš.
13: Nezajímavý námět, co na něj Pavel Horvát.
10: Jo, tak všechny ty pravidla, samozřejmě, když se to vyzkouší a bude to fungovat, tak jako na mistrovství světa, to zrychlování té hry, tak proč ne? Já jenom bych řekl, jenom upřesnil, že pokud dostane ten hráč žlutou kartu a někdo je ošetřovaný, tak ten hráč nemusí ze hřiště. Když se nechá ošetřit na hřiště a netrvá to 5 minut, tak se může nechat ošetřit na hřiště a pokračuje ve hře. Takže to, ale samozřejmě pokud má nějaký vážnější zranění, no tak musí jít ze hřiště. No.
13: Každopádně děkujeme za zavolání do desítky Pavla Horváta, mějte se fajn.
18: Taky, já se mnou.
13: Ještě se vraťme k tomu zápasu Liberce s Teplicemi, které jsou tedy 100% po dvou kolech. Vlastně mě zaujal výkon Slovanu ve druhém poločase i v 9 mužích na trávníku. Pavel Horvát zažil někdy takovou situaci, že dohrával 9?
10: Já si myslím, že jo, ale neměli jsme takový jako, řekl bych, ne tlak, ale neměli jsme jako šance. To oslabení o ty dva hráče je hodně velký a a Liberec, jako musím říct, že klobouk dolů, že vlastně, když se pak podíváš na to, že si mohl hrát aspoň v deseti, tak možná by ten zápas třeba i zvládli, ale o dva hráče je to fakt jako hodně. I přesto si myslím, že z toho bodík mohli vydolovat.
16: Já byl překvapený v tom samotném závěru, kdy měli liberečtí několik šancí. Nejprve střílel těsně mimo Stránský, potom se dostal do šance Krolis, kterého vychytal Matouš Trmál. Tam se podle mě ukázalo, že se Teplice necítí úplně komfortně v té pozici, kdy oni musí dobývat.
10: Ty seš favorit, no, to je,
16: přesně.
10: Ne, ono to je, já bych to přirovnal fakt jako, je to panika, jo, ty vlastně cítíš, že vlastně už ty nic nemůžeš získat, jako hraješ proti devíti, vedeš, jo, a teď vlastně, samozřejmě Liberec nemá vůbec co ztratit, že jo, trošku jsem čekal, že Tomáš Koubek začne chodit dřív do toho vápna, jo, ale jako Liberec klobouk dolů, Teplice si to uhráli a samozřejmě pro ně v úvozovkách to byl jako jednoduchý zápas, byť ten gól nebyl po vypracovaný akci, bylo to takový druhý odražený balón, krásná střela, ještě podle mě tečka tam byla nějaká, takže to nebyl úplně gól, že by někoho rozebrali, ale mají, jak jsi to říkal na začátku, mají 6 bodů, myslím si, že skvěle odstartovali.
13: Tak si pojďme poslechnout trenéra zatím 100% Teplic Zdenka Frťalu, mimochodem dnes 56. tak přejeme všechno nejlepší. On po tom zápase v Liberci chválil domácí tým.
19: Tak myslím si, že fanoušci a všichni, kteří ten zápas chledli, by měli v první řadě ocenit domácí tým, který organizací a houževnatostí a tou defenzivní činností nás vlastně do poslední minuty držel v napětí. Ty 3 body, které si odsad vezeme, byly těžce vybojované.
16: Ještě řeknu jednu věc. Zdenko Frťala skvěle na ten průběh zápasu z mého pohledu zareagoval o poločasové přestávce. V tu dobu už byli liberečtí ve dvojnásobném oslabení a žlutou kartu držel Michal Bílek. Už se tam pouštěl do nějakých strkanic, slovních rozepří s protihráči a přesně jsem si říkal, tak to je jediná šance Liberce nebo fanoušků případně se pokusit vyprovokovat Michala Bílka a Zdenko Frťala ho o poločase stáhl. Takže je vidět, že myslel na všechno.
13: Čas kvapí, abychom se dostali taky k Plzni a ke Spartě, tak ještě jen jedna zmínka o zápase Pardubic s Jabloncem, protože i svěřenci kouče Luboše Kozla mají po dvou kolech plný počet bodů, vyhráli tedy v Pardubicích 2-0 a my jsme tu i s Pavlem Horvátem zhruba před hodinkou a čtvrt mluvili o té přestávce Pardubice a o tom rozhovoru trenéra Jana Trousila pro televizního vysílatele OnePlay Sport, že když přišel o přestávce do kabiny, tak tam bylo ticho. Proč?
10: Myslím si, že na ty hráče pardubický dopad takovej tlak, který vlastně před tou sezónou trošku se navýšil. Ty kluci, když vezmeme jedno po druhým, tak úplně tam nejsou hráči, který byli zvyklí hrát o titul a o poháry. A teďka to tak je. Prostě Pardubice jsou zabezpečený klub, mají, já nechci říct neomezený možnosti, ale mají prostě možnosti, jak doplňovat ten kádr. Samozřejmě Honza Trousil, Tomáš Polách, ambiciozní trenéři, který prostě jsou tam nějakou dobu od té minulé sezony. Teď už se trošku jako čeká to, že uvidíš nějaký progres, no a 2 zápasy, první prohraješ, druhý v půli prohráváš doma 2-0, kdy seš naspídovaný, rozjetej, říkáš si, Jablonec prostě má za sebou v nohách pohárový zápas, jdeme na ně a prohráváš o půli 2-0 a teď musíš mít ty typy hráčů. Já si úplně nejsem jistý, jestli třeba Michal Hlavatý je typem hráče, který v šatně bude jako křičet na někoho, jo, řekne svoje, ale tady možná to už zavánilo tím, že byť nehráli špatně. Oni nehráli špatně, to tě možná ještě nalomí víc, ale teď já plácnu opravdu říct, ale jak můžeš tak tu šanci prostě proměnit, i kdyby to, samozřejmě všichni víme, že ne každá šance se promění, ale jo, jít k tomu střelci, říct, hele, tyhle, my tady všichni makáme a ty to nedáš, tak se kurník soustřeď, jo, ať prostě můžeme vyhrát, ale v té šatně evidentně podle reakce Honzy Trousila bylo ticho, no a pak je to na tobě, no, na tom trenérovi a pak už tam padají ostřejší slova, tak jako to bylo v tom rozhovoru, který já jsem taky slyšel.
16: No, abych se zastavil u Jablonce, protože zase jim ten úvod sezony vychází skvěle. Po té úvodní prohře teda v kvalifikaci konferenční ligy ve Varaždínu zvítězili vlastně ve všech zápasech. Opět, zase s nimi nikdo moc nepočítal v těch prognózách, všichni si říkali, oni půjdou dolů. Ne, podle mě budou hrát zase nahoře. Těží z toho, že jsou dlouho pospolu, mají zkušený tým, jsou skvěle organizovaní, ta defenziva je výborná, teky až ten snad neprohrál hlavu v tom zápase. To je opravdu jeden z nejlepších stoperů ligy a ten kádr mají dostatečně široký. Udělal vlastně trenér Kozel 7 změn.
10: A dobrý,
16: velmi kvalitní, prostě odešel Allegri, ale není to znát. Ten kádr je nabitý a odvádějí tam Luboš Kozel se svým realizačním týmem skvělou práci. Já jsem přesvědčený, že budou hrát zase nahoře.
10: Určitě takhle včera měli trošku štěstí, jako to je prostě bez debat, ale souhlasím s tím, že ty hráči jsou fakt jako kvalitní, tam není rozdíl, jestli hraje Souček nebo bude hrát Cedidla. Jo, je to hodně vyrovnaný, prostě málo který hráč tam je nenahraditelný a to je velká výhoda.
16: A ještě jedna věc, která dokládá, jak velmi dobře Luboš Kozel skládá ten kádr. On má samozřejmě zkušenosti z těch mládežnických reprezentací a to se do toho hrozně promítá a on si je schopný vyzobnout ty hráče, kteří třeba jinde nehrají a on je zná. Jeden příklad za všechny, oporou Jablonce je teď Richard Sedláček, hraje výborně. Pamatuju si, jak jsem se o něm bavil s Lubošem Kozlem před desítkou v Jablonci, kdy Michal Beran odešel za velké peníze do Olomouce a on hned věděl, že typologicky ho nahradí Richardem Sedláčkem, který v Teplicích moc nehrál, tak si pro něj došel, dal jim Fortelného a vidíme.
10: A já si uvědomuji, že jsme se na Sedláčka dokonce ptali jako do Mostu, jestli by nechtěl jít do Mostu, že by tam hrál jako nahoře ČFL, ale logicky to nedopadlo, protože teď už hraje poháry. No,
16: takže jsem neřekl to B, protože Luboš Kozel ho zná z mládežnických reprezentací, takže věděl, koho dělá v úvozovkách.
13: Fotbalisté Slavie, Teplice a Jablonce mají po dvou kolech šance ligy plný počet bodů. Na ten si pomýšleli zřejmě i ve Štruncových sadech, alespoň podle toho, co zaznělo na tiskové konferenci před startem nového ročníku od plzeňského šéfa Adolfa Šátka, ale ta realita, ta je trochu někde jinde.
5: Desítka Pavla Horváta.
13: Plzeň totiž má po dvou kolech jeden jediný bod, teď o víkendu remizovalo s brněnskou Zbrojevkou 1-1. Otázka je jednoduchá, odpověď asi bude složitější, proč se Viktorii v úvodu ročníku nedaří?
10: Myslím si, že je hodně zasáhlo to, že to mužstvo nebylo pohromadě, že samozřejmě ty jako trenér potřebuješ s tím mužstvem pracovat, něco nacvičit a ty hráči se tak nějak vraceli postupně, co mám možnost já vnímat, samozřejmě vidíme formu hráčů. Jo, vždycky pak se bude asi říkat, že to je prostě trenéra věc, ale samozřejmě některý ty hráči si odpočinuli víc, některý míň, některý vůbec a je to na nich znát. Musím říct, že řeknu jeden příklad za všechny, nevím, jestli Denis Višinský třeba je zraněný nebo se něco stalo, nevím, ale vlastně za 20 minut, na který nastoupil, já jsem se ho nevšiml, všiml jsem si ho až při návratu v 90. minutě, kdy mu tam někdo utíkal. A vzhledem k tomu, že Denis Višinský je pro mě jako rychlej hráč, tak tohle mě úplně jako bouchlo do očí, bylo to před tou hlavní tribunou vlastně na soupeřově půlce, kdy Denis Višinský někoho honil a on mu s tím míčem utíkal. Takže to jsem si říkal, hele, to za mě to není normální. Něco se děje, něco se stalo, nevím. Říkám teďka jeho konkrétní příklad, samozřejmě zkoušíš tu sestavu, dáváš tam nový hráče, OK, nevím, jestli Pirgič je jako lepší než Lukáš Červ, který byl s základním stavebním kamenem prostě teďka poslední dvě sezóny a najednou nehraje, nevím, jestli Lukáš Červ je kondičně na tom tak, že nezvládne celý zápas. Za mě to třeba není hráč, kterýho bych tam dával na 20 minut, aby jako mi rozhodl zápas, protože potřebuješ fotbalově někoho přehrát. To jsou takové věci, které jako vidím. Něco se asi stalo, něco tam nefunguje a na tom hřišti bohužel pro Plzeň to vidět.
16: No a s tebou souhlasím, my v té kabině sedíme, ale z těch různých indicií mi přijde, že zkrátka ve Štruncových sadech není všechno v pořádku, je úvod sezony, máš být co nejvíc vyladěný, samozřejmě reprezentanti se připojili později, ale hledáš tu optimální sestavu, 5 změn oproti zápasu v Liberci, přesně to nemůže dělat dobrotu Lukáš Čer, který patří prostě k oporám Plzně, byl na mistrovství světa, podle mě je připravený, není v základu, hraje místo něj tedy nový hráč, teď hledáš to optimální složení té ofenzivy, Adu vůbec nehraje, kdo tam hrál vlastně v v sobotu. Teď si to ani nevím. Jo, Christophe Kabongo, dobře, ten dal branku, pak to točíš, dáš tam Lavala, kterému se nedaří na lavičce Traoré. Pořád hledáš to optimální složení a vlastně i té trojice, jak to zmínil Pavel Višinský, najednou na lavičce Ladra nehrál a v podstatě nikomu se nedaří, takže je složité najít to optimální složení a hlavně v té předfinální, finální fázi měla Viktoria opravdu velké problémy a o tom mluvil i Martin Hiský.
13: Ano, protože někteří fanoušci byli nespokojení po tom zápase se Zbrojovkou Brno po remíze 1-1 a po utkání žádali skandováním konec právě kouče Martina Hiského.
20: Já respektuju diváky, já samozřejmě vnímám, co křičí, mají na ten svůj názor absolutní právo, ale mě to nezlomí, já věřím cestě svojí, vím, co tomu dávám, co tomu obětuju, vím, jakým směrem jdu a nechci z toho směru uhnout, věřím, že může být úspěšný, takže se soustředím na tým, nechci tu energii ztrácet někde kolem.
13: Martin Hiský zůstane v Plzni?
10: Já si myslím, že by měl zůstat ještě aspoň nějakou dobu. Já tohle, mně se to úplně nelíbí, jako vyhlásil se nějaký útok, dobře, dvě kola, nebylo to dobrý, samozřejmě nejsme v šatně, jak říkal Lukáš, já tam nejsem, fakt nemám žádnou zprávu, ani jsem se nepokoušel někomu volat, protože vím, jaký to je, když se ti nedaří a někdo ti volá, protože víš, že jakoby se chtěl něco dozvědět, takže jsem se o to ani nepokoušel. Vnímám to tak, že mají nějakou cestu, jdou po ní a prostě teďka to nefunguje, takže potřeba nějaká reakce. Já ještě se vrátím tam k tomu, ještě, pardon, dokončím teda, nepřijde mi to jako férový vůči tomu trenérovi, který jako u druhého zápasu, u prvního domácího zápasu, kdy to, ty kluci makají, to je jasný, oni makají, bohužel se to nepovedlo a začne se křičet jako Hiský ven. Mně to přijde prostě nefér, bohužel ta naše kultura fotbalová takhle tady je, ale mně se to nelíbí.
16: A ti do toho ještě skočím, pak nezapomeň myšlenku, ale co na rozdíl od nás víš, tak jak moc trpělivý dokáže být Adolf Šádek?
10: No, tak samozřejmě jsem zažil zápasy, kdy odjížděl před koncem, kdy se mu to nelíbilo i z domácích zápasů, jako prostě bouchli v něm slze, byl brunátnej a toho pak nechceš potkat. Zažil jsem samozřejmě i bousky v trenérský šatně po zápase, ale to je takový jako obvyklý. Není to nic příjemného, ale teď už tam není v tom vedení sám, teď už prostě musí rozhodovat i jiní lidi, nebo myslím si, že to tak je. Já ještě řeknu jedno jméno, který mě překvapilo, že nenastoupil dřív a byl to Soare, který prostě v minulý sezóně byl fantastický. To levá, který má, řekl bych, karabec, hodně podobný myšlení, hodně podobný vidění hry, zakončení, centry, nadstandardní hráč a nehrál. Došel tam, samozřejmě měl nějaký možnosti, asistoval tam u té Ladrovi, přihrával na tu střelu, která volízla tu spojnici. Je to pro mě nadstandardní hráč a zase nehrál. Jako jo. Já si myslím, že tyhle hráči by prostě měli na tom hřišti bejt. Samozřejmě mohlo to vyjít, to střídání, mohli mít nějaký herní plán, že bude 60 minut hrát nějak a pak tam dáš tyhle hráče, oni ti to otočej, ale nevyšlo to. Takže já jsem překvapený, že třeba on nehraje. No.
13: Do desítky Pavla Horváta se dovolal další z posluchačů. Dobrý den, na co se chcete zeptat?
21: Dobrý den, tady Vašek. Já mám dvě takové otázky, nebo jedno spíš doplnění, jednu otázku. Doplnění ohledně toho Denise Višinského, tak si myslím, že je naprosto správně řečený, ale bohužel to není jenom on. Myslím si, že je hodně hráčů okolo, třeba řeknu tý 65. minuty, oproti tomu soupeřícímu týmu ztrácíme fyzicky. Což mě úplně překvapuje, že jsme hodně často zatavený a chybí takový ty 2-3 rychlý kroky na ten balón, tak to je jenom takový jako doplnění, že to není třeba jenom Denis Višinský, třeba hodně často Samson Dvech a podobně. A ta otázka na Pavla Horváta, vím, že mu asi nebude úplně příjemná, ale i tak se zeptám. Hodně se samozřejmě teď teda skloňuje pozice Martina Hiského a kdyby čirou náhodou, ty budu spekulovat, došlo té změně k nějakému impulzu a skloňuje se právě jméno Zdeňka Frtily. Předpokládám, že by si sebou chtěl vzít třeba Honzu Reska z Teplic a je varianta, jak by se cítil třeba Marek Bakoš, jestli by zůstal, nezůstal v klubu a podobně. A mě by teda zajímalo, jestli by třeba Pavel Horvát, kdyby čirou náhodou došlo k nějakému načukávání pro něj, byla třeba nějaká vize toho doplnit tu dvojici a mít vlastně obejít v Plzni spolu s trenérem Frťalou, Reskem a právě vámi. Takže to mě jenom tak zajímá taková otázka. Možná trochu nepříjemná, ale chci se zeptat. Děkuju moc.
10: To není nepříjemná. Já si dovedu představit, že bych se Zdendou Frťalou chtěl spolupracovat, protože ho znám velmi dobře. Je to skvělý člověk a myslím si, že výborný trenér. Réza je na začátku té trenérské kariéry, na to, kolik mu je, tak si myslím, že už má taky spoustu zkušeností. Pokud by mě někdo oslovil, tak jsem zvědavý, aby se k tomu postavilo vedení Radiožurnálu.
16: Je tam výstupní klauzule
10: za asistenta. takže to samozřejmě by mě to oslovilo, obzvlášť ve spojení s Plzní, samozřejmě to je jako moje srdcová záležitost, ale je to kdyby. No a tam na tu otázku, tam jde o to, co ty trenéři, který přijdou, tak jaký chtějí realizační tým samozřejmě. Jo. Teď ty týmy jsou opravdu široký. Já vlastně ani teďka nevím, jak to tam je poskládaný. V Plzni vím, že tam jsou vlastně jako dva takový přímí asistenti, bych řekl, Martina Hyskýho, dva trenéři golmanů, takže já nevím, jak by to bylo to, ale samozřejmě v dnešní době už je obvyklý, že prostě s tím hlavním trenérem končí vlastně všichni ty asistenti, takže já asi tak, no.
13: Děkujeme za zavolání do desítky Pavla Horváta.
21: Děkuju moc, mějte se krásně.
13: Ještě jenom jedna věc k těm trenérským možným rošádám v české nejvyšší soutěži. Taky se skloňuje v českých médiích údajná linka, že by Martin Hyský skončil v Plzni. Jeho místo by zaujal David Horejš z Hradce Králové a do Hradce Králové by putoval jakožto občan tohoto města Jaroslav Veselý z Bohemians. Byl jsem včera na zápase Bohemians a do Bohemky. Hradce Králové. Tam jsem se ještě nedostal.
16: už ten potravní řetězec už tam nevede.
10: Ta linka jako končí prostě.
16: Ale no, samozřejmě těch variant je hodně a bylo by to hodně drahé pro Plzeň. Nejdřív by samozřejmě museli vyplatit Martina Hyského realizační tým a Hradec by se rozhodně hodně cukal, aby pouštěl Davida Horejše.
13: Jenom k tomu doplním, že jak David Horejš, tak Jaroslav Veselý se k tomu víceméně nechtěli vyjadřovat, což je pochopitelně logické.
5: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
13: Vracíme se zpátky a to konkrétně na pražskou Letnou. Sparta právě po prohře na stadionu brněnské zbrojovky zabrala, když porazila Zlín 3-1. Co výkon svěřenců kouče Briana Priského byl už adekvátní k velikosti jména Sparta Praha?
10: Bylo to lepší. Myslím si, že vzhledem k tomu, že tam ta ambice prostě na ten titul 100% je, tak by to mělo být ještě lepší. Samozřejmě určitě zmíníme nový hráče, který se toho zápasu účastnili a byli vidět. Já znovu řeknu jméno Adam Karabec, který prostě dostává, bych řekl, do ruky dirigentskou taktovku a hezky se na ně dívá. Prostě je to pěkný, umí to, je sebevědomý. Byť u penalty měl kliku, tak ukazoval jméno, bouchal se na srdce, super. Ne, jako pecka, mně se to líbilo, je prostě sebevědomý a budu mu fandit, protože si myslím, že bychom takovýhle hráče tady měli jako vídat a budu mu fandit i v tom směru, aby zůstal ve Spartě, aby neodešel, protože si myslím, že být ve čtvrtém klubu za 3 roky by bylo hodně.
16: Souhlas, Karabec výborný, určitě nejlepší Spartan v úvodu sezóny, je to fotbalista a pro něj samozřejmě výhoda, že mu teď svědčí to rozestavení, ve kterém Sparta hraje. On je podle mě podhrotový hráč, není to křídlo a tam mu to svědčí, dokáže tam uplatnit ty svoje přednosti. Moc se mi líbí. Myslel jsem si, že odejde, ale teď vzhledem k tomu možná i on sám vidí, jakou vůdčí roli má v tom kádru konečně, že na něj i Brian Priske asi spoléhá, tak snad ta nabídka potenciální Anderlechtu nebude nějak astronomická, že i Sparta bude muset přijmout, ale myslím si, že ani Sparta si teď moc nedokáže představit, že by ho pouštěla.
13: Na Letné se veslovalo, protože rozdílový gól dal po hodině hry v tom souboji se Zlínem při svém debutu norský útočník Jonathan Braut Brunes, který přišel na Letnou minulý týden.
0: Hráči i realizační tým mě přijali skvěle. Adaptace byla jednoduchá. Absolvoval jsem s týmem 3 nebo 4 tréninky a už od začátku jsem se cítil dobře. Určitě pozitivní start. Nejdůležitější jsou 3 body a ještě k tomu jsem dal gól. Užít si to s fanoušky byl úžasný pocit a budu si to pamatovat ještě určitě hodně dlouho.
13: Jak se vám líbí bratranec Erlinga Brauta Holanda ve spartianském dresu?
10: Jo, tak něco předved. Je to samozřejmě začátek. Blbá zpráva pro Vojtu a pro Kuchtu. Nevím, jak je tam poskládat vlastně spolu. Ukázal dobrý výběr místa, ukázal to, že umí fotbal, cítí prostor, takže dal gól, jak tam zmiňoval, měl ještě nějaký další střelecký příležitosti, takže zajímavý hráč, uvidíme. Já si myslím, že Zlín úplně nebyl měřítko k tomu, jestli jako to bude nadstandardní nebo ne.
16: Souhlasím, ty těžší zápasy budou ještě Spartu čekat, ale já očekávám, on ty góly dával v polské extraklase, podle mě je bude dávat i v české lize, když bude mít ten potřebný servis, což by mohl mít, z čeho jsem trochu rozpačitý, tak to je defenziva Sparty, ale tam vidím hodně nedorazů, chyba Adama Ševínského, dobře, může se to stát, ale co obecně nechápu, je Mercado na levém kraji obrany ve chvíli, kdy on je tak nebezpečný na pravé straně těch křídelních pozic a z mého pohledu hlavně neumí bránit, takže to pořád by měl, ne, obránce?
10: Je to v tom názvu, no, tak by to, jako se tomu měl věnovat, ale samozřejmě vídali jsme spoustu ofenzivních jako obránců, zase tady, já myslím, že jsme tady zmiňovali Usejkovo gólu v tom vstupu předtím Roberta Carlose, to jsou hráči, který vlastně ti stačí na tu stranu celý, jako na tu celou stranu samotný, ale nevím, jestli Mercado je ten typ, samozřejmě je to fantastický hráč a myslím si, že jeho ofenzivní schopnosti jednoznačně převažují nad těma defenzivníma, ale je možný, že takhle, tu defenzivu je možný se naučit, je to o hlavě, je to o poctivosti, jak to budeš plnit a samozřejmě, kdyby si měl takovýhleho beka, tak to bude fantastický, protože Rineš měl takový, jako řekl bych, výkyvy, je to taky výborný hráč, mně se ohromně líbí, taky je sebevědomě ta levá, je prostě já pro ty leváky mám slabost obecně, ale tu levou má fantastickou a teď do toho zápasu taky vstoupil výborně, takže samozřejmě Sparta, jestli v rozestavení se třema stoperama nebo s dvouma stoperama, prostě bude na těch krajích potřebovat tu sílu a jak dopředu, tak dozadu, ale souhlasím s tím, že ta defenziva není úplně vyladěna.
16: Nechci Spartě radit, ale...
10: Ale můžeš.
16: Dobře se ví, že majitel Liberce Ondřej Kania je Sparťan, tak kdyby možná Spartané přispěchali s nějakou lukrativní nabídkou za Azize Kajonda, že by ho zvládli získat. Má skvělou formu v úvodu sezony. Na pravé straně Suchomel vůbec nic proti němu nemám, ale taky bych tam ve Spartě očekával větší kvalitu. Zřejmě se mu teď věří víc než Pavlu Kadeřábkovi, ale nevím. No. Zeptám se ještě na jedno jméno. Roman Macek přišel z Mladé Boleslavy
10: super
16: do Sparty.
10: Já jsem rád, myslím si, že ptal se mě na to tady náš kolega ještě před tím, co si o to myslím, a já říkám, že je to výborný fotbalista. Líbil se mi hned, když přišel do Boleslavy. Vypadá to tak, že se jako plouží, ale umí kopat, je fantastický, má standardky skvělý. Myslím si, že to, doufám, že to pro něj nebude jako málo, ale takový pravonohej Kairinen. Kairinen trošku jako byl takový, bych řekl, živější, ale Macek je skvělý fotbalista, vidí spoustu taky věcí, které ostatní nevidějí. Jenom je pro mě otázka, jestli bude hrát s Hugem anebo s Irvingem, protože trošku se bojím, že bychom touhle pozicí od toho Huga mohli malinko přijít. No.
16: To by byla škoda. Přidám ještě jedno
10: a mě
16: jméno.
10: By to štvalo. Promiň.
2: Takže jsi větší fanoušek Huga Sochůrka než Romana Macka aktuálně?
10: Ne, jsem větší.
16: Píše Huga Sochůrka než Andrewa Irvina.
2: Takže Hugo Sochůrek, Roman Macek, ideální složení
10: pro
2: středu pole pro Pavla Horváta v jeho pořadu desítka. Přidám ještě jedno jméno, Tobias Gudal, norský stoper, 23 let, přišel z Tromse, viděl jsem ho v tom zápase v Norsku za polárním kruhem, minimálně na umělé trávě, byl perfektní, připomínal mi třeba Filipa Panáka v té konstruktivní rozehrávce v práci s balónem a navíc je, řekl bych tak možná o půl o hlavu vyšší než Filip Panák.
16: Na druhou stranu cvičil ho lehce Mick van Biren. Ten už se na něj těší, podle mě, v české lize.
2: Ten se na něj těší určitě, Mick van Biren.
10: Ještě to chápu. Teď ještě třeba, jestli tyhle ty chyby, co ty spartianský, co třeba ten Adam Ševinský udělal, jestli nemůžou být z toho, že už ví, že přijde zase jako nová konkurence, víš? Jako,
16: může být.
10: No, já vím, že ve Spartě je tlak obrovský, ale jako může tě to jako v té hlavě trošku zasáhnout. No.
16: Určitě. Na druhou stranu zase třeba odejde Serencen, na to jsem zvědavý, ale určitě Adam Ševinský, to byla hrubka tedy.
3: A jo, no, ale stane se.
13: Sparta tady porazila Zlín 3-1 ve druhém kole šance ligy. Zítra večer vstoupí do kvalifikace Ligy mistrů. Od 20 hodin pro vás budeme mít na Radiožurnálu Sport přímý přenos ze zápasu z Letné proti Olympiku Lyon. Z desítky Pavla Horváta zbývají ještě zhruba 2 minuty, tak si pojďme ještě zrekapitulovat to, co se stalo o víkendu v nejvyšší domácí soutěži, což jsme ještě nezmínili. Sigma Olomouc, Mladá Boleslav 2-2, Bohemians Hradec Králové 0-0 a ještě jsme nezmiňovali zápas Slovácka s Artisem Brno, remíza 1-1. Který z těchto remízových zápasů vás, pánové, zaujal nejvíc?
16: Určitě Olomouc, já od ní čekám víc. Zatím to je velmi slabé a čekám, že půjdou nahoru. Co ty, Pavle?
3: Já bych taky čekal, že půjdou nahoru. Na druhou stranu těch šancí měli spoustu. Taky si myslím, že Boleslav, nechci říct, že úsporně, ale pozor na ně, mají po dvou venkovních zápasech 4 body, což si myslím, že je skvělý start. Mají dobrý mužstvo. Ale Olomouc musí jako začít vítězit. No.
16: A ještě mě zaujal Jan Jelínek, trenér Slovácka, který kritizoval hodně kritické fanoušky domácích, kterým se často nelíbilo, jak konstruktivně se snaží Slovácko rozehrávat od branky. Pak to jednou teda nevyšlo, no, samozřejmě, ale to se dá očekávat.
3: Tak
16: no.
3: To je stejný jako Hiský ven. No. Pravda leží na hřišti, když vyhráváš, tak tě všichni plácají po zádech, když ne, bohužel.
13: O konstruktivní rozehrávku se snažil ve Slovácku i trenér Roman Skuhravý, teď už aktuálně kouč Baníku Ostrava, a říkal po té prohře se Slaví 0-4 ve druhém kole šance ligy, že rozhodně ze své filozofie neustoupí. Pondělní desítka Pavla Horváta je téměř u konce, tak vás zveme ještě na čtvrtek do Zubří. Pokud máte čas, vyražte do klubu Zubří. Bude tam Pavel Horvát, Antonín Panenka a vicemistr Evropy z roku 96 Miroslav Kadlec. Máte čas, vyražte do klubu Zubří, bude tam Pavel Horvát, Antonín Panenka a vicemistr Evropy z roku 96 Miroslav Kadlec. Pro dnešek děkujeme Pavlu Horvátovi.

0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál.
2: Začal nový den, je půlnoc. Radiožurnál, hlavní zprávy.
3: Unijní ministři vnitra projednají migrační krizi ve španělské Seutě. Ex-ministr spravedlnosti Pavel Blažek odmítá obžalobu v bitcoinové kauze. Žalobkyně navrhuje tresty pro 4 obžalované. Brankář Horníček přestoupil do anglického Newcastlu a stal se třetím nejdražším českým fotbalistou v historii. Dnes bude slunečno, přechodně přehánky nebo bouřky, teploty do 39 stupňů. Je úterý 4. srpna, začínají hlavní zprávy a Pavel Prouza.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Ministři vnitra zemí Evropské unie dnes mimořádně projednají migrační krizi ve španělském městě Ceuta. Minulý týden ve čtvrtek se tam nelegálně dostalo zhruba 50 000 lidí z Maroka. Skoro všichni podle španělských úřadů hned následující den odešli.
4: K mimořádné schůzi kvůli Ceutě vyzvali prezidenti a premiéři 22 států Evropské unie, včetně Česka, ve společném dopise šéfům unijních institucí. Prohlásili, že události z posledních dnů vyžadují okamžitou a koordinovanou evropskou odezvu. Samostatně o jednání ministrů požádal také španělský premiér Pedro Sánchez. Napsal, že většina zemí projevila Španělsku podporu a solidaritu a nabídla pomoc. Jiní se ale podle Sáncheze rozhodli na jeho zem útočit a žádat o dočasné vyloučení Španělska ze schengenského prostoru. Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
3: Ex-ministr spravedlnosti Pavel Blažek odmítá vinu v bitcoinové kauze. Napsal to na síti X v reakci na podanou obžalobu. Vrchní státní zastupitelství v Olomouci v ní navrhuje tresty pro 4 obžalované.
5: Podle ex-ministra spravedlnosti Pavla Blažka jsou tvrzení vyšetřovatelů nepodložená. Citujeme ze sítě X.
6: Nepovažuji se za vinného z žádné trestné činnosti.
5: Žalobkyně navrhuje Blažkovi a jeho někdejšímu náměstkovi Danielovi 6,5 roku vězení.

0: za podíl na praní špinavých peněz. Pro podnikatele Tomáše Jiřikovského celkem 20 let za provoz darknetového tržiště a 9 za legalizaci výnosů z trestné činnosti. Advokátovi Karimu Ticovi pak hrozí 8 let, říká šéf olomouckých žalobců Radim Dragoun.
1: Čtvrtému obviněnému je kladeno za vinu, že legalizaci výnosů z trestné činnosti spojenou s porušení povinností úředních osob zorganizoval.
0: Daniel i Tic obžalobu taky odmítají a kritizují postup policie. Martin Fischer, Radiožurnál.
2: V Metropoli začal festival Prague Pride na podporu LGBTQ+ lidí. Až do neděle organizátoři připravili 200 akcí. Spolu s policií zároveň po nedávném teroristickém útoku na podobnou akci v Berlíně posílili bezpečnostní opatření.
3: Policisté budou dohlížet na všechny doprovodné akce festivalu. Na sobotní duhový pochod centrem hlavního města pak nasadí celkem 100 lidí, vrtulník, ale třeba i policejní koně, říká mluvčí pražské policie Eva Kropáčová.
4: Policisté zajistí celou trasu pochodu od Václavského náměstí až na Císařský ostrov.
3: Organizátoři navíc mají i vlastní ochranku festivalu, popisuje jeho mluvčí Nikola Páleníčková.
5: Budou dohlížet na bezpečnost vlastně těch akcí v průběhu festivalu.
3: Samotný program festivalu se kvůli událostem v Berlíně nezměnil. Před sobotním průvodem je ale připomene minuta ticha. Po útoku islamisty v německé metropoli na konci července zemřela jedna žena a desítky lidí utrpěly zranění. David Šalek, Radiožurnál.
2: Ukrajinské útoky na Krymu a v přilehlých částech Ruska podle tamních úřadů nepřežilo nejméně 9 lidí. Jsou mezi nimi údajně i 3 děti, které zabila exploze po pádu trosek sestřeleného dronu na pláž. Informovali o tom úřady Krasnodarského kraje. Ukrajina zasáhla taky další obří sklad ruského e-shopu Wildberries nedaleko Moskvy. Ruským útokům naopak čelili oblasti na jihu a západě Ukrajiny.
6: Ruské bombardování v Záporožské oblasti nepřežil jeden člověk. Po víkendovém útoku ve východoukrajinském Charkově stále hoří taky sklad nakladatelství Ranok. Plameny už zničily na 8 milionů knih, včetně dětských učebnic. Podle šéfa nakladatelství Viktora Kruhlova série výbuchů zasáhla taky logistické centrum pro distribuci školních batohů. Není to první ruský útok na ukrajinská vydavatelství a kulturní instituce. Ruská armáda v minulosti zasáhla muzea, divadla i kostely, včetně historické Kyjevsko-Pečerské lávry. Matěj Kolář, Radiožurnál.
2: Do Česka se dnes vrátí vrtulník Black Hawk, který ve Francii pomáhal s hašením rozsáhlých lesních požárů, informoval o tom mluvčí Českého hasičského záchranného sboru Václav Pilný. Stroj soukromého provozovatele s hasiči, piloty a techniky odletěl do Francie v předminulém týdnu. Na místě pomáhali i hasiči ze Slovenska, Chorvatska nebo Portugalska. Policie pátrá po pilotovi dronu, se kterým minulý čtvrtek letěl v blízkosti známé akrobatické skupiny Flying Bulls. Mohl tak ohrozit jak piloty, tak i diváky zahajovací show festivalu Lety Troll u jezera Most. Záběry z dronu byly zveřejněné na sociálních sítích. V pondělí dopoledne pak někdo stáhnul.
7: Piloti neměli o dronu ani tušení, uvedl po shlédnutí videa šéf akrobatické skupiny Flying Bulls Stanislav Čejka.
8: Já jsem neměl tušení, byť jsem v tom odkaze viděl docela, že bylo docela blízko v nějakým okamžiku.
7: Mostecká policie začala výskyt stroje, který mohl ohrozit letadla, prověřovat.
9: A budeme nadále zjišťovat bližší okolnosti. Pokud se někomu podařilo video zálohovat, ozvěte se prosím policistům.
7: Uvedl policejní mluvčí Václav Krieger. Dohledat zpětně pilota dronu, pokud let nebyl registrovaný, je ale podle mluvčí úřadu pro civilní letectví Jitky Ungerové nemožné. Používání dronů pořadatelé festivalu během akce zakázali. Z Mostecka Gabriela Hauptfoglová, Radiožurnál.
2: Polský plavec Bartoloměj Kupkovský jako první člověk na světě přeplaval Baltské moře. Vzdálenost 160 kilometrů mezi Švédskem a Polskem urazil za 56 hodin. Kupkovského výkon taky doprovází charitativní sbírka pro nadaci Bojovníci s rakovinou.
10: Polák Bartoloměj Kupkovský se po celou dobu, kdy byl v moři, nesměl dotknout záchranného kruhu. Jídlo a pití mu podávali z doprovodného plavidla. Při každé zastávce mu ale hrozilo podchlazení. Po 56 hodinách plavání v Baltském moři se Kupkovský vynořil na pláži v Dživnově. Tam ho vítali nejen jeho blízcí a členové realizačního týmu, ale také turisté. Při posledních krocích, kdy vycházel z moře na pláž, se sotva držel na nohou. Kupkovský se Baltské moře mezi Švédskem a Polskem pokusil přeplavat celkem 5x. Čtvrtý pokus musel ukončit 11 kilometrů před cílem. Nyní během své plavby pomohlo pro pacienty s rakovinou vybrat 3 miliony a 700 tisíc korun. Z Polska Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
11: Sport.
2: Brankář Lukáš Horníček se stal třetím nejdražším českým fotbalistou v historii. Zamířil z portugalské Bragy do anglického Newcastle, kde podepsal pětiletou smlouvu.
11: Za Newcastle United už v minulosti chytal jiný Čech, bývalý reprezentant Pavel Srníček, a Lukáš Horníček o něm mluvil v rozhovoru pro klubový web.
12: I odkaz, který tu zanechal, mi nakonec pomohl se rozhodnout. Je to lehčí tím, že tu nejsem prvním českým brankářem a fanoušci Pavla milovali. Byl důležitým hráčem i pro národní tým. Je to velké jméno.
13: Big name for us.
11: Dražšími českými fotbalisty než Horníček byli v historii jen Pavel Nedvěd při přestupu z Lazia Řím do Juventusu Turín v roce 2001 a Patrik Šik, který mířil v roce 2017 ze Sampdorie Janov do AS Řím. Kristián Šveda, Radiožurnál.
2: Fotbalisté Sparty dnes vstoupí do kvalifikace Ligy mistrů. V úvodním utkání třetího předkola přivítají od 20 hodin na Letné francouzský Lyon. Zápas uslyšíte v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Radiožurnál nabídne pravidelné vstupy. Hosté přijedou bez českého reprezentanta Pavla Šulce, který kvůli zánětu kolene chybí v nominaci. Pokračuje slovenský brankář Lyonu Dominik Graif.
14: Tak samozrejme, Pavel je sklamaný, ako sme my všetci sklamaní, pretože taký hráč nám samozrejme chýba. Pre ňoho samozrejme je to ešte špeciálnejšie. Veľa ľudí mu sa malo prísť, takže rozhodne sa chcel vrátiť na známe trávniky a bohužiaľ aj takýto je niekedy futbal.
15: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Omezení na D1 u sjezdu na Rousínov a nebezpečí na Břeclavsku. Dálnice bez nahlášených nehod. Na D1 z Vyškova do Brna se za sjezdem na Rousínov stále objíždí odstavený kamion. Kilometr 215. Auto na krajnici, značení kolem, zasahuje do pravého pruhu, takže kdo místem projíždí, vybočuje vlevo. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové pozorně na exitu 42 sjezdu na Jičín. Vlevo teď už na trávě stojí osobní autořidič. Vozidlo posunul. A na Břeclavsku trase Lednice Bulhary je po havárii vodovodního potrubí zaplavená vozovka. Laguna vody je u odbočky k firmě Megaplast. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
15: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Noci většinou jasná nebo polojasná, přechodně oblačná s přeháňkami nebo bouřkami, teploty 18 až 23 stupňů, v údolích ojediněle kolem 14. Přes den má být jasno až polojasno, v Čechách se odpoledne a večer budou přechodně zvětšené oblačnosti lokálně vytvářet přeháňky nebo bouřky, teploty 34 až 39 stupňů, na horách kolem 30. Tolik zprávy. A teď začíná repríza 20 minut Radiožurnálu s Tomášem Pancířem.
17: Už příští týden začne platit první část nařízení Evropské unie o obalech, které má být největší změnou v této oblasti za poslední desítky let. Co se změní pro firmy a pro spotřebitele? Zaplatíme kvůli tomu za zboží tisíce korun navíc, jak tvrdí viceprezident hospodářské komory, a může lobbying firem a snahy politiků ještě některé plánované kroky zmírnit? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je členka správní rady Institutu cirkulární ekonomiky, odbornice na falešný ekologický marketing a také expertka Ministerstva průmyslu a obchodu pro cirkulární ekonomiku Lenka Minářová. Dobrý den, zdravím vás do Ostravy.
18: Dobrý den, zdravím z horké Ostravy.
17: Příští středu 12. srpna vstoupí v účinnost unijní nařízení o obalech a obalových odpadech. O tom se mluví, jak už jsem říkal, jako o největší změně v regulaci obalů za posledních 30 let. Některé věci budou závazné už od příští středy, některé mají pozdější termíny s tím, že na některé dojde až v roce 2030. Co se změní příští týden? Poznáme to jako běžní zákazníci?
18: Já myslím, že jako běžní zákazníci nepoznáme nic, ale samozřejmě ze strany firem běží velká příprava, protože přesně jak jste říkal, ta změna je opravdu zásadní. Takže je to spíše o zcela nových procesech, o zcela novém posuzování, ale spotřebitel nepozná prakticky nic.
17: Co se tedy příští středu změní pro firmy?
18: Když bych to řekla úplně jednoduše, tak firmy, které nebudou schopny doložit a prokázat shodu jejich stávajících obalů s novým nařízením, tak produkty v těch obalech budou na trhu nelegálně. Ono to zní možná banálně, ale je to prostě naprosto zásadní změna. Nikdy firmy neodpovídaly za své obaly. To znamená, ta změna přináší obrovskou spoustu výzev, problémů. Je to prostě opravdu systémová zásadní změna a je to zcela nové.
17: A tahle změna přijde opravdu už ten příští týden nebo potom v některých těch dalších fázích?
18: Ta první zásadní změna, to, že musíte doložit, že vaše obaly jsou shodné, v angličtině takzvané compliant, ta přichází opravdu už příští týden a týká se těch ustanovení nařízení, které vstupují v platnost právě 12.8. To znamená, u všech food contact obalů, to znamená potravinářských obalů, musí mít firmy doloženy, že takzvané PFASy, věčné chemikálie, jsou pod limity. Musí to prokazovat reportem, nestačí jenom nějaký papír, že je tam nepřidávají, což je nejtypičtější výstup dneška. Dále musí mít posouzenou takzvanou recyklovatelnost, to ještě podle aktuální normy, nikoliv podle nových pravidel Design for Recycling. Dále minimalizaci, to znamená, že ten obal, když to zase úplně zjednoduším, je tak akorát. A třetí věc, nebo čtvrtá v případě těch obalů s food contactem, jsou takzvané látky vyvolávající obavy, substances of concern, kde zase se firmy musí věnovat tomu, jestli v těch obalech mají a v případě, že mají, v jaké koncentraci. A to jsou všechno zcela nové požadavky.
17: Jsou na tohle firmy připravené, pokud to má začít platit za 9 dní?
18: Já jako expert vlastně pracuji s tou částí firem, která se připravuje. Můžu třeba dát příklad plastikářského klastru, protože ta legislativa rozhodně není zcela nová. Ona se vytváří už dlouhé roky.
17: A schválena vlastně byla před rokem, když dodáme, teď přichází v účinnost, ale platná už je rok.
18: Déle než rok, od 12.2.2025. Takže třeba členské firmy plastikářského klastru, což je jakoby reprezentuje největší plastikáři v České republice, zahájili přípravu už před 2 lety. To znamená, ještě nebyla ta legislativa ani finálně schválena. A zas na druhé straně jsou firmy, které o té legislativě ani neví a jsou to i výrobci obalu.
17: Vy už jste se zmínila o tom, že jednou z těch změn, které budou od příští středy, tak to je omezení obalů z takzvaných věčných plastů. Ty se používají například na masné potraviny, typicky na pizzu nebo na popcorn. To bude mít nějaké výjimky?
18: Ne. Tam opravdu musí všechny potravinářské obaly splnit limit, screeningové kritérium je takzvaný celkový fluor. Je tam poměrně přísný limit, který je přímo definovaný v té legislativě a pokud ten obal reportem neprokáže, že ten limit splnil, tak nesmí být 13.8. na trhu. A jenom bych chtěla říct, proč mýma rukama prochází tisíce testů na PFASy ve firmách, kterými spolupracují, těch nadlimitních je několik procent. To znamená, není to tak, že by tam věčné chemikálie nebyly. Jsou tam, je to pro ty firmy samozřejmě nejednoduché, ale za mě je to naprosto správně. Jsou to opravdu velmi nebezpečné látky a v potravinářských, ale i dalších obalech a produktech prostě opravdu nemají co dělat.
17: Členka správní rady Institutu cirkulární ekonomiky Lenka Minářová je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Nařízení o obalech a obalových odpadech, které začne být účinné od příští středy a o které mluvíme, má zavést také povinné označování obalů dalšími údaji o výrobci obalů. Výhledově mají na všechny obaly přijít také unifikované piktogramy ohledně recyklace. Jak tohle má vypadat?
18: Tak tady nám sekundární legislativa ještě chybí, především pro tu část těch piktogramů, těch označovacích prvků tam bude více, časem budou veškeré údaje v QR kodech, tak aby to bylo co nejjednodušší. Takže já se zastavím u té první části, to znamená takzvaná trasovatelnost obalu, to znamená schopnost poskytnout takové údaje, aby byl každý obal dohledatelný. A tady už ty prováděcí předpisy máme. Tam vlastně Evropská komise poměrně jasně řekla, že to nemusí být přímo na obalu, jestliže to obal neumožňuje například svoji velikostí, ale musí být tyto údaje dostupné například v dodacím listu, expedičním listu. Pro většinu firem to žádný problém není, protože oni opravdu mají obaly provázány se svým produktem, pracují s takzvanými šaržemi, to znamená, je to jenom umístění na vhodný nosič, vhodnou formou, firmy v tom mají volnost. Co se týče piktogramu, tam se očekává sekundární legislativa do konce tohoto roku a tam budou povinné symboly, které na těch obalech budou muset být tak, aby byly co nejsrozumitelnější. První návrhy, jak by to mělo vypadat, už máme k dispozici, takže bude to prostě hezký grafický symbol na obalu místo stávajících, které tam dneska jsou v takovém tom trojuhelníčku.
17: Znamená to tedy, že se budou muset vyměnit úplně všechny nebo změnit grafiky úplně všech obalů, úplně veškerého zboží?
18: Jednak je vždycky lhůta, která je na výměnu a většina firem na výměnu obalu a většina firem vyčkává se změnami obalu v současné chvíli a právě čeká na sekundární legislativu tak, aby byla schopna tu změnu provést v té stanovené lhůtě, což je zpravidla do 2 let od platnosti, může být definováno jinak, třeba 18 měsíců a vlastně připravuje se na to, aby v té době potom tu obměnu obalu zvládla a samozřejmě připravují se i na budoucí QR kody a to tak, že buď tam nechají volný prostor anebo tam umístí QR kód, kde do doby platnosti, než budou všechny informace muset být povinně v QR kódu, budou třeba informace marketingové.
17: Zatímco některé informace, věci, piktogramy na obaly budou muset přibýt, některé údaje by naopak měly zmizet, tím myslím hlavně klamavá hesla o tom, že je ten obal ekologický. To nové nařízení totiž zakazuje takzvaný greenwashing, matení spotřebitele tím, že se něco tváří, že je ekologičtější, než odpovídá realitě. Četl jsem výklady, že problémy mohou způsobit i obecné nápisy typu 100% udržitelný obal nebo eco-friendly obal. Opravdu za taková hesla budou hrozit postihy?
18: Ano, budou a zase musíme jakoby vždycky chápat, co je příčina, co je důsledek. To znamená, ta regulace greenwashingu je důsledek a příčina je ta, že vlastně my jsme denně vystavováni naprosto nepředstavitelnému greenwashingu, který se stal klasickým marketingovým nástrojem. A ta nová regulace, a to se netýká jenom nařízení o obalech, ale to se týká i dalších právních aktů a směrnic, vlastně říká, nesmíte uvést nic, co vyvolává falešný pocit, že se jedná o nějaký udržitelný prvek, claim, cokoliv. To se týká i kapek vody, zelených lístků, těch taky máme všude nepřeberně. A pokud to chcete uvést, tak musíte mít důkaz. A ta regulace greenwashingu jde ještě dál, protože ona říká, nestačí, že máte vy váš vlastní důkaz. Vy prostě musíte mít důkaz třetí strany. Nepomohou ani ochranné známky, ani nic dalšího, prostě pokud chcete klejmovat cokoliv v oblasti zelených a udržitelných tvrzení, tak se prostě na to opravdu musíte podívat úplně jinýma očima a musíte hledat zase tu cestu, abyste byli prokazatelně schopni doložit, že to je pravda. Takže skončí veškeré zelené firmy, zelené, teď beru, že jsou i značky, třeba zelená firma, skončí kapičky vody, lístečky a další věci. Budu moct komunikovat opravdu pouze tehdy, pokud proto budu mít důkaz třetí strany. Není to úplně nové. Tahle povinnost platí už déle než 5 let v celé Evropské unii, ale chyběly postihy a ukazuje se, že bez těch postihů to prostě nejde. Pokud opravdu nebudou hrozit zásadní sankce, tak pro ty firmy je jednodušší zaplatit nějakou malou pokutu, ale lákat spotřebitele, než se chovat korektně. Samozřejmě neplatí to pro všechny, ale ten greenwashing je opravdu všudy přítomný.
17: Jak citelné ty pokuty budou?
18: Tam nám bohužel chybí druhá část legislativy, protože Green Claims Directive, která vlastně byla takové druhá část pucle k směrnici, která nahrazuje směrnice o nekalých obchodních praktikách. Ona má strašný anglický název Empowering Consumer to the Green Transition. Ten český ještě horší, to je souvětí, které je nevyslovitelné. Tak vlastně tyhle dvě nové směrnice měly tvořit na pucle. Bohužel Green Claims Directive loni se zadrhla v Evropském parlamentu a nevypadá to, že by byla vůle ji odrhnout, takže ty sankce stanovují členské země, ale na rozdíl od té předchozí směrnice o nekalých obchodních praktikách jsou finančně velmi citelné. Mohou to být procenta z obratu, mohou to být i zákazy účasti ve veřejných zakázkách, jsou to prostě již citelné sankce. A je tam ještě jeden nový prvek, to je směrnice, která řeší jakoby greenwashing směrem k konečným spotřebitelům, to znamená občanům, kteří nakupují. A tak jak u obalu jsme se teď bavili, že odpovědnost má firma, tak tady u regulace greenwashingu mají odpovědnost řetězce, které ty produkty prodávají. Takže ty si nyní velmi pečlivě hlídají, co je na etiketách, co je v komunikaci, protože tu odpovědnost a platit pokuty prostě nechtějí. Takže ten trh se jednoznačně čistí.
17: Členka správní rady Institutu cirkulární ekonomiky, odbornice na falešný ekologický marketing Lenka Minářová zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Když se vrátím k nařízení o obalech a obalových odpadech, viceprezident hospodářské komory Tomáš Prouza na konci června v tomto pořadu tvrdil, že kvůli tomuto nařízení každá domácnost bude platit v průměru 4000 korun navíc. Považujete tohle za realistický odhad?
18: Já jsem poslouchala ten rozhovor, poslouchala jsem i zdroj, to znamená impaktovou analýzu. Přiznám se, úplně přesná čísla jsem nedohledala, nemám je k dispozici, ale já vycházím z trošku jiného pohledu. Já vycházím z toho, že cílem toho regulátora je omezit obaly a tím pádem i obalové odpady minimálně o 15%. A když vidím v té praxi, co dělají firmy, ví, že potisky třeba plastových folií nebudou povoleny kvůli recyklovatelnosti, nebudou potiskovat. Takže já vidím za celým tím regulatorním úsilím snahu snížit množství obalů a obalových odpadů a to znamená snížit i platby za ně. To je první faktor. A druhý faktor, Evropská komise už má připravenou ekomodulaci, která bude stát na třídách recyklovatelnosti. Takže jestliže máte, budou třídy recyklovatelnosti A, B, C, jestliže máte třídu A, která je prostě plně recyklovatelná podle daných kritérií, který budete platit výrazně méně, než když máte třídu C, která je prostě podmínečně recyklovatelná. To znamená, já zatím vidím pragmatickou snahu firem platit co nejméně a hledat co nejefektivnější a nejlevnější varianty. A ještě ta třetí věc, my máme obrovské množství obalových odpadů z takzvaného overpackagingu. To znamená, když si koupíte parfém, tak máte malou lahvičku
17: ve
18: velké krabici. A takových příkladů bychom našli stovky a to vlastně všechno bude zakázáno. Takže opět, jako když nenakupuju ten materiál, šetřím. To znamená, já si dokážu představit realitu trošku jinak a dokážu si představit tak, že to firmy společně s jejich dodavateli zvládnou bez nějakých velkých ztrát kytiček a spotřebitele se to určitě nějakým způsobem může dotknout, ale já osobně, ale podotýkám, je to jenom prostě můj osobní názor, to tak dramatické nevidím.
17: Četl jsem statistiky, že každý z nás ročně vyhodí 186 kg obalového odpadu, že 40% všech plastů a polovinu papíru používaného v Evropské unii, nebo polovina připadá právě na obaly, že obaly tvoří víc než třetinu komunálního odpadu. Jaké jsou ambice toho nařízení a těch změn, o kterých mluvíme? Kolik obalového odpadu by mělo ubýt?
18: Ty ambice jsou poměrně jasné, jsou i jasně vyčísleny a je to 15% do roku 2040. Když vememe, že množství obalových odpadů trvale a velmi prudce roste, tak vlastně nejen, že my to máme zastabilizovat, ale my to opravdu máme v průběhu už vlastně 14 let výrazně snížit a vede k tomu řada cest a vy jste ještě nedodal, že většina těch obalů je jednorázových. To znamená, to je vlastně ještě horší, protože my spotřebujeme obrovské množství materiálu a vlastně ono po jednom použití skončí v těch odpadech. To znamená, ta komise vlastně v tom nařízení nastavila mnohem více cest, jak se k těm 15% dostat. Jedno z nich je zálohování, to jsou ty diskuze, které tady velmi intenzivně probíhaly loni. Komise nastavuje naprosto jasná pravidla pro to, kdy bude zálohování povinné, takže uvidíme, jak to dopadne. V každém případě u hliníku i u těch PET lahví je to koncept, který všude v Evropě vlastně výborně funguje a vede k cíli. A druhý koncept, který je obsažen v nařízení o obalech, jsou vratné obaly. Nepředstavujme si pouze jakoby ty spotřebitelské, ty prodejní. Tam je zásadní povinnost pro transportní obaly a ona je rozdělena do dvou částí. První jsou takzvané intercompany, to znamená mezi firmami, když má firma třeba 10 závodů v Evropě, tak všechny obaly, které putují mezi těmi jednotlivými závody, musí být vratné. K 1.1.2030 výjimku mají jenom strečové a vazací pásky. Když si představíte třeba automobilky, o jak obrovské množství jakoby obalů se jedná, tak to je jednoznačně krok, další krok správným směrem. Pak to jsou spotřebitelské vratné obaly. Už když se podíváme třeba na drogery, tak vidíme, kolik produktů je v refilech a velké kosmetické firmy hlásí, že mají stále větší popularitu, takže máme ještě vratné obaly a pak jsou to zákazy. Takže například v segmentu horeka, to znamená gastronomie, hotely, po 1.1.2030 už nebudete mít k dispozici takzvané jednoporcovky, budou tam muset být prostě větší balení, tak jak ostatně už je to třeba dneska v řadě hotelů standardem. A plus jsou tam ještě další zakázané formáty, jednorázové plastové obaly na jídlo a podobně. Těch opatření je celá řada a ten cíl je prostě jasný, minus 15% v roce 2030.
17: Když se vrátím ještě k některým věcem, o kterých jste mluvila, začnu možná odzadu, ty jednorázové balíčky, ochucovadel, smetánek do kávy, kečupů, marmelát a tak dále. Vy jste říkala, že to bude zakázáno v hotelích, v restauracích. Pro spotřebitele tedy tyhle věci budou dál v prodeji?
18: Ano, pro spotřebitele budou dál v prodeji, budou dál k dispozici pro nemocnice, sociální péči a podobné typy zařízení. Toto se týká opravdu jenom gastronomie, kde je poměrně jednoduché zabezpečit ta větší balení, z kterých si každý může nabrat podle svojí potřeby.
17: Mluvila jste o vratných lahvích a nápojových plechovkách. Plyne z toho nařízení, že ty debaty v Česku jsou zbytečné a že ať politici budou chtít nebo nebudou chtít, tak se u nás vratné a zálohované PET lahve a nápojové plechovky budou muset objevit?
18: Nařízení je takto postaveno. Zejména u plechovek o tom není sporu. Neblížíme se vůbec těm cílům, které jsou stanoveny. Takže ano, je to tak, jak jste to řekl.
17: Mluvila jste také o tom, že budou preferovány třeba vlastní nádoby nebo misky. To by se mělo týkat i restaurací ohledně prodeje sebou. To bude od kdy?
18: Tak tahle povinnost umožnit vlastně plnění námi přinesených obalů platí už od příštího roku. Musí to restaurace umožnit.
17: Zmínila jste se už předtím také o pravidlech, že nesmí být nebo nebude smět být balení výrazně větší než ten výrobek uvnitř. To by mělo dopadnout třeba na e-shopy, které tedy nebudou smět posílat věci ve výrazně větších krabicích, než jak tedy je velké to objednané zboží. O kolik ta krabice bude moci být větší a od kdy tohle bude platit?
18: Tak krabice bude moci být větší maximálně o 50%, to znamená ten takzvaný headspace, to prázdné místo může být vlastně maximálně 50%. 10% a divil byste se. Nebudou to jenom e-shopy, zkuste se podívat na balení třeba doplňku stravy, kde je obrovský plastový obal a na dně se choulí třeba 20 nebo 30 tabletek. Ono se to bude týkat opravdu široké sféry obalu. Tady ještě čekáme na sekundární legislativu, která možná bude mít trošku zpoždění, takže takový ten klasický deadline je 1.1.2030 a uvidíme, kdy ta sekundární legislativa přijde s přesnými definicemi pro takzvanou minimalizaci. Zatím platí ještě aktuálně platná norma pro tuhle oblast.
17: Vy říkáte, že v řadě směrů chybí ještě to upřesnění. Otevírá to třeba prostor pro nějaké změkčení toho nařízení, protože i od našich politiků slyšíme připomínky, od Hospodářské komory slyšíme připomínky, tak je možné, že ještě dojde k nějakým úpravám?
18: Já bych odpověděla diplomaticky. Zatím k žádným úpravám na tyto výzvy nedošlo. Žádný termín se neposunul, komise dneska zrovna vydala nové otázky a odpovědi trpělivě odpovídá a nařízení nikdo nezmění lobbingem. A sekundární legislativa nemůže měnit smysl nařízení. To znamená, pokud bychom chtěli změnit nařízení, tak to znamená proces komise, rada, parlament, který je realisticky na 1 až 2 roky. Takže komise zatím opravdu se snaží o výklady, když my v Ostravě říkáme, že snaha je nekoksovatelná, ale poskytuje výklady, nicméně ten smysl a to, co chtěl ten regulátor říct, je v tom nařízení z mého pohledu poměrně jasně vyjádřen.
17: Bude se to všechno, o čem mluvíme, týkat i zboží, které se do Evropské unie dováží?
18: Ano, přesně tak. Veškeré dovážené zboží, obaly i vstupní suroviny musí plnit naprosto identická kritéria. A možná zase poznatek z praxe, když jsme vlastně začínali ve firmách získávat první dokumenty pro prohlášení o shodě, tak například čínští, japonští a korejští dodavatelé posílali již připravené dokumenty s českými a evropskými. To byla dlouhá debata o tom, že to opravdu tak budou muset poskytnout. Nemějme představu, že v zahraničí jsou nepřipraveni. Jsou často víc připraveni než my doma.
17: Kdo všechno tyhle věci, o kterých mluvíme, bude kontrolovat?
18: Já firmám říkám, nezajímejte se o to, kdo bude kontrolovat, zajímejte se o to, jakou nesete odpovědnost vy, a odpovědnost za nelegální obaly na trhu je odpovědnost zásadní, protože i ty produkty v nich jsou nelegální, a já v tomhle vidím ten největší důraz. Prostě vždycky se ptám těch statutárů firem a vy opravdu podepíšete, že jste ve shodě, když to nemáte prokázané, vy za to ponesete tu odpovědnost, protože dneska, když to nepodepíšete, budete vypadávat z dodavatelských řetězců. To je
17: já
18: prostě
17: vás budu muset přerušit, ano. Já myslím, že tahle otázka je dobrým koncem našeho rozhovoru. Lenka Minářová, členka správní rady Institutu cirkulární ekonomiky, byla naším hostem. Naslyšenou.
18: Děkuji, naslyšenou.
19: A taková byla repríza 20 minut. Radiožurnálu moderoval Tomáš Pancíř. Je nový den, úterý 4. srpna, 4 minuty po půl jedné. Pavel Prouza a zprávy.
2: Na očkování proti chřipce by lidé od poloviny příštího roku mohli chodit taky do lékáren. Návrh novely zákona už prošel mezirezortním připomínkovým řízením. Ministerstvo zdravotnictví si od změny slibuje vyšší proočkovanost. Ta je v současné době velmi nízká, do 10%. Policie nebude stíhat poslance Filipa Turka za motoristy. Odložení případů nenávistných výroků na jeho sociálních sítích je pravomocné. Oznámilo to obvodní státní zastupitelství pro Prahu 4. Podle žalobce sice část obsahu naplnila skutkovou podstatu, šlo ale o příspěvky starší než 5 let, a tak je věc promlčená. Ve Spojených státech zemřeli 2 lidé v souvislosti se střevní nemocí cyklosporózou. Jde o první 2 úmrtí v zemi, informuje o tom agentura AP. Oba nakažení zemřeli v nejzasaženějším státě Michigan. Podle tamního ministerstva zdravotnictví měli závažné zdravotní problémy, které mohla cyklosporóza a dehydratace ovlivnit. Zlepšit situaci na sídlišti Slunečnice ve Šluknově na Děčínsku pomůžou noví zaměstnanci kraje. Město má v plánu ještě letos byty vykoupit, dostalo na to 200 milionů korun z Fondu spravedlivé transformace. Zřízení 8 nových pracovních pozic odsouhlasili krajští radní. Noví lidé pomůžou třeba s dluhovým poradenstvím nebo se budou věnovat terénní sociální práci. Sport. Čeští hokejisté do 18 let vstoupili do Hlinka Grecky Cupu porážkou. S favorizovanými Spojenými státy prohráli 4-6. Američané rozhodli o výhře 4 góly ve druhé třetině. Svěřence trenéra Jaroslava Nedvěda čeká další zápas už dnes od 21 hodin našeho času proti Německu.
15: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Nehody na D35 u Vysokého Mýta a dálnici D1 na Novojičínsku. Na dálnici D35 ve směru z Hradce Králové do Litomyšle narazilo auto do značení. Následky nehody čekejte na kilometru 166 u nájezdu z Vysokého Mýta. Kolona se v místě nehody netvoří. Na dálnici D1 z Ostravy do Přerova u sjezdu na Odry srazilo auto zvěř. Kilometr 321, auto stálo v odbočovacím pruhu. Na dálnici teď už je na sjezdu, vypadá to, že zatím jen na blikačích. A na Břeclavsku stále pomaleji na trase Lednice Bulhary po havárii vodovodního potrubí u odbočky k firmě Megaplast byla v místě zaplavená vozovka. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
15: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes bude jasno až polojasno, v Čechách se odpoledne a večer budou při přechodně zvětšené oblačnosti lokálně vytvářet přehánky nebo bouřky. Teploty 34 až 39 stupňů, na horách kolem 30. Tolik zprávy. A začíná noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
19: První minuty nového dne a taky první minuty už 4. srpnového dne. Zdravím vás, je úterý 7 minut po půl jedné, ať se vám dobře poslouchá. Na úvod hudba Marc Anthony. Klidnou noc přeju.

0: Tady je vysílání nočního radiožurnálu, posloucháte nás ve 12:45. Začneme sportem. Pirátský šátek s lebkami, přesné rituály i stejné řazení písniček za sebe. Taky tohle bylo podle kanoisty Martina Doktora klíčem k zisku dvou zlatých medailí na olympiádě v Atlantě. Od první výhry na kilometrové trati je to už 30 let, stejně jako od zlata oštěpaře Jana Železného. Ten se tehdy radoval z triumfu podruhé, protože zvítězil už v roce 1992 na hrách v Barceloně. Ale pro Doktora to bylo premiérové olympijské zlato.
1: Udrží Martin Doktor tento náskok, zdá se, že ano, ano! Martin Doktor se stal olympijským vítězem!
2: Paradoxně teda jsem byl přímo na tom startu daleko míň nervózní než v jakýchkoliv jiných závodech předtím, protože měl jsem ten pocit, že jsem pro to udělal úplně všechno. I ty všechny moje rituály, které já jsem měl, kdy od rána jsem měl nastavený program, takový to, že všechno vám vyjde, vstanete správnou nohou a nevím co všechno, tak jsem byl soustředěný na ten závod.
3: Vzpomínal ve vysílání radiožurnálu Sport bývalý kanoista a současný sportovní ředitel Českého olympijského výboru Martin Doktor. Právě rituály a precizní příprava byly pro českého reprezentanta důležité.
2: To bylo tolik detailů, jo. Poslouchal jsem stejnou hudbu, ty písničky jsem měl za sebou jako na rozcvičování. A co je třeba zajímavý, tak já jsem měl vždycky Walkmana a pak třeba, když jsem si pořídil Discmana, tak i přesto jsem si udělal pauzu v té jedné písničce, jak se otáčí ta kazeta. Jsem si říkal, že když to neudělám, tak to bude blbě a nebude to fungovat.
3: A vedle rituálů měl Martin Doktor vždy i specifický šátek. Černý a s lebkami.
2: Já jsem ho měl ani ne tak kvůli těm lebkám. Já jsem ho doopravdy měl tenkrát, protože s Metallicou a s Iron Maiden tyhle šátky dělali jako v tom větším rozměru. A on se dal složit ne na úhlopříčku, ale jako na rovno. A tím pádem tam bylo víc těch vrstav. On líp sál pot. To, že jsem tam měl ty lebky, tak to bylo vlastně nezbytný, protože oni se ani moc jiný sehnat nedali.
3: Martin Doktor vybojoval zlato na hrách v Atlantě nejprve na kilometru a následující den zvítězil i na poloviční trati. Ve dvou dnech to ale nebyly jediné zlaté medaile pro Česko. 3. srpna 1996 navázal na kanoistu Doktora taky Jan Železný, který vyhrál soutěž oštěpařů. Martin Doktor ale úspěch českého rekordmana ve velkém neslavil, protože ho následující den čekala právě 500-metrová trať. A tak to největší přišlo až po návratu ze Spojených států.
2: Když jsme se vrátili domů, tak byla obrovská oslava u nás se Zemicích, kde teda přišlo celý náměstí. To bylo teda neuvěřitelný, to jsem nečekal vůbec.
3: Mluvil Martin Doktor o oslavách zlatých úspěchů z olympiády v Atlantě. Kristián Švěda, Radiožurnál.

0: Český rozhlas už kulaté jubileum oslavil.
1: 100 let fungování si ale teď připomínáme u dalších důležitých součástí jeho vysílání.
0: Časové znamení.
1: Rozhlasové hry.
2: Jen dítě divočiny umí tak na životě lpět, jen dítě divočiny umí tak o život se rvát.
0: Pravidelné zpravodajské relace.
1: Sportovní přenosy.
3: Jsme na hřišti AC Sparta na Letné, které je dnes jevištěm ligového utkání obou vedoucích mužstev naší Sparty a Slavie.
0: Nebo tvorba symfonického orchestru.
1: Rozhlasové stovky.
0: Speciální seriál Radiožurnálu o počátcích rozhlasového vysílání i odkazu do dnešních dní.
1: Rozhlasové stovky každý den po 8:45.
0: Radiožurnál každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
4: Jedna hodina v noci. Teď Pavel Prouza a zprávy.
5: Knihovna Václava Havla bude pokračovat pod novým jménem. Izrael se podle Rady míru začne stahovat z pásma Gazy, až bude hnutí Hamás úplně odzbrojené. Plzeňští hokejisté vyjeli před novou sezónou poprvé na led. Bude slunečno, přechodně přehánky nebo bouřky, teploty do 39 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Knihovna Václava Havla změní své jméno. Radiožurnálu to potvrdil předseda její správní rady David Dušek z Hnutí Stan. Rozhodnutí souvisí s krokem Dagmar Havlové, která odvolala souhlas s užíváním jména svého manžela a prvního českého prezidenta. Kvůli tomu se instituce taky nebude podílet na organizaci ceny Václava Havla za lidská práva. Jiné své projekty a aktivity chce ale zachovat. V čele knihovny zároveň podle Duška končí filozof a ekonom Tomáš Sedláček.
6: Pan Sedláček se prokázal jako výborný kolega a zaměstnanec v momentě, kdy jsme řešili rozvoj a budoucí vize knihovny Václava Havla. V tuto chvíli stále jsme v modu spíš stabilizujícím než plně rozvojovém.
5: Správní rada podle Duška vyhlásí výběrové řízení na nového ředitele v následujících měsících. Izrael se začne stahovat z pásma Gazy až po úplném odzbrojení palestinského hnutí Hamas. Informovala o tom takzvaná Rada míru, kterou ustavil americký prezident Donald Trump a která má dohlížet na plnění mírového plánu pro palestinskou enklávu. O věci jednali izraelský premiér Benjamin Netanyahu a vysoký představitel pro pásmo Gazy Nikolaj Mladenov. Podrobnosti o dohodě o odzbrojení Hamasu a dalších skupin nejsou známé. Předpokládá ale taky stažení izraelské armády z pásma Gazy. Hamas souhlasil s tím, že zbraně předají výboru palestinských technokratů, který má nad Gazou převzít správu. Mezi českými zemědělci meziročně vzrostl zájem o takzvané pásové střídání plodin. Vyplývá to z dat ministerstva zemědělství. Střídání pruhů s různými druhy plodin pomáhá s lepším zadržováním vody v místech, kde půdu ohrožuje eroze. Ministerstvo od roku 2025 na pásové pěstování nabízí dotační program. Podle mluvčího rezortu Vojtěcha Bílého ji loni využilo 11 žadatelů na plochu zhruba 1400 hektarů.
7: V letošním roce předběžně evidujeme 26 žadatelů na ploše přibližně 3.

0: 1770 hektarů. Dosavadní vývoj tedy ukazuje, že po zavedení platby zájem zemědělců výrazně vzrostl, a to jak z hlediska počtu žadatelů, tak z hlediska požadované výměry.
1: Sport. Hokejisté Plzně mají za sebou první trénink na ledě. Zapojili se do něj i tři kanadské posily extraligového celku, obránci Robertson a McPherson a útočník Katič. Pouze z tribuny sledoval své svěřence kvůli zranění z fotbalu hlavní trenér Škody Josef Jandač.
2: Urval jsem si achilovku a ještě nejsem úplně do bruslí, takže ještě to nějaký týden, 14 dnů možná potrvá. Někdy jsem to dělal, když jsem byl zdravý, že jsem se prostě šel dívat ze zora, protože člověk toho jako i víc postřehne, než když je přímo na ledě.
1: Na led poprvé v přípravě společně vyjeli také hokejisté Litvínova, Komety Brno a Kladna. Rytíře nově vede bývalý trenér reprezentace Radim Rulík, který má k dispozici i několik posil, včetně mistra světa Michala Kempného.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na dálnici D35 u Vysokého Mýta a omezení na dálnici D1 u sjezdu na Rousínov. Na dálnici D35 ve směru z Hradce Králové do Litomyšle chvíli po půlnoci osobní auto narazilo do zábrany. Kilometr 166 je to u nájezdu z Vysokého Mýta. Kolona se v místě nehody netvoří. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Rousínov už odklízí porouchaný kamion. Kilometr 215 značení v místě zasahuje z krajnice do pravého pruhu, takže místem se jede levým jízdním pruhem, auta vybočují. A na silnici 38 z Jihlavy do Golčova Jeníkova se na několika místech jede kyvadlově. Kvůli opravám povrchu vozovky mezi sjezdem z D1 a Štoky a z Havlíčkova Brodu do Olešné. Na obou místech se i v noci tvoří kratší kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je jasná až polojasná, přechodně přeháňky nebo bouřky, teploty 18 až 23 stupňů, v údolích ojediněle kolem 14, na horách kolem 17 stupňů. Přes den má být jasno až polojasno, v Čechách se odpoledne a večer budou při přechodně zvětšené oblačnosti lokálně vytvářet přeháňky nebo bouřky. Teploty 34 až 39 stupňů, na horách kolem 30. Tolik zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Jiřím Štaflem.
5: A posloucháte nás během pondělní úterní noci 5,5 minuty po 1 hodině. Přeju vám klidnou noc, možná dobré jítro pro někoho, možná dobrou noc někomu. No a jestli jste v práci, tak ať vám to hlavně rychle utíká, na cestách taky. My se za chvíli vydáme do Francie, protože francouzští vinaři se potýkají se suchem a klesajícím zájmem o jejich vína. Na vinice zamířil i náš nový zpravodaj ve Francii Marcel Faltis. No a uslyšíte ho ve vysílání nočního radiožurnálu ještě v čase do 13:45.
6: Noční radiožurnál
3: a Jiří Štefl.

0: Francouzští vinaři v oblasti Bordeaux počítají s velkými ztrátami. Důvodem nejsou ani tak letošní rozsáhlé požáry, ale spíš extrémní letní sucho a vlny veder. Na podrobnosti se našeho nového zpravodaje ve Francii Marcela Faltise ptal moderátor Štěpán Pokorný.
1: Tak kde přesně si a jaké tam sucho napáchalo škody?
2: Já jsem v oblasti Saint-Emilion, což je takové vinařské srdce Bordeaux, všude kolem mě jsou vinice, ale ono to sucho na první pohled není úplně vidět, protože ty vinice jsou stále zelené, ale když se člověk podívá na trávu kolem, tak ta je úplně žlutá a do toho tu panuje velké horko. Je přes 30 stupňů. No a takové teploty jsou ve Francii téměř celé léto. A když k tomu připočteme, že tu téměř neprší, tak ty škody budou obrovské, i když přesnou částku teď nikdo vyčíslit z vinařů zřejmě nedokáže. Problémem je, že kvůli suchu nemají vinaři dostatek vody na to, aby mohli zavlažovat celé vinice, alespoň tedy ti třeba z těch menších domů, a hrozí, že tak víno zkrátka uschne. Lidé si teď a celou oblast Gironde spíše možná spojují s požáry, ale ty místní vinice přímo neohrozily. Spíše fungují jako takový budíček, který ukázal, že klimatické změny, které způsobují taková horka a sucho, mají negativní vliv i na vinařský průmysl. Já jsem třeba před chvílí mluvil s jedním vinařem, který vlastní vinice, které jsou v jeho rodině 6 generací, a teď začal jeho syn pěstovat i olivy, což bylo v této oblasti předtím nemyslitelné. Klima se tu ale mění tak, že připomíná spíš třeba to jižní Itálii nebo Řecku.
1: Jak na to vinaři reagují? Snaží se tomu nějak přizpůsobit?
2: Jak už jsem říkal, tak je to třeba pěstováním jiných plodin. Vinař, s kterým jsem mluvil, tak začal pěstovat právě ty olivy a vyrábět olivový olej, což je ale furt spíš takový doplněk, než že by ho to výrazněji živilo. Kromě toho se tu objevují například třeba pšenice, kukuřice, slunečnice, čirok, olivovníky, kivy, ale viděl jsem třeba taky melouny. Zatím jde ale proti celkové ploše vinic o poměrně malou diverzifikaci. Co je zajímavé, je to, že francouzští vinaři dokonce dostávají peníze za to, že révu odstraní, aby se tak snížila nadprodukce, a stát a vinařské organizace třeba financují programy klučení a část bývalých vinic se tak mění na přírodní plochy nebo lesy a část právě na už ta zmíněná pole.
0: O očekávaných ztrátách francouzských vinařů jsme mluvili s naším zahraničním zpravodajem ve Francii Marcelem Faltisem.

0: Tady je vysílání nočního radiožurnálu Vlna Veder v Česku pokračuje, no a některé české e-shopy kvůli tomu pozastavují rozesílání balíčků. Týká se to hlavně léků nebo potravin citlivých na výkyvy teplot. Několik dnů si teď na zásilku musí počkat třeba zákazníci obchodu s čokoládovými výrobky.
1: Jelikož prodáváme mimo jiné i ořechy obalené do čokolády, tak jsou dny, kdy se rozhodneme neexpedovat vůbec žádný zásilky.
2: Vysvětluje Petr Voves, ředitel e-shopu Ochutnej ořech, který má hlavní expediční sklad v Čakovci na Českobudějovicku.
1: Je lepší spíš stopnout třeba na jeden, dva dny tu expedici úplně a napsat zákazníkovi, že bude muset na ten svůj balíček počkat pár dní.
2: Jak dál Petr Voves připomíná, s omezováním expedice zboží se v posledních letech firma potýká stále častěji.
1: Před 2-3 lety to opravdu bylo ojedinělé. Letos už je to po čtvrtý, kdy jsme na 2 dny stopli expedici.
2: S vedrem bojují také v Táborském muzeu čokolády a marcipánu, které provozuje vlastní e-shop. Zaměstnanci proto do zásilek přidávají speciální chladicí balíčky, říká ředitelka muzea Martina Cimpová.
3: Snažíme se dát jeden do spoda, jeden nahoru. Na ten jeden den to pomůže. No. Ono to chytí nějakou tu teplotu a to už pak taky drží ten karton.
2: Podle ředitelky je navíc pravděpodobné, že letní vlny veder budou mít časem na provoz e-shopu daleko větší dopad.
3: Aby jsme se jako tomuhle vyvarovali, tak si uděláme možná takový e-shopový prázdniny.
2: Přepravní společnosti ve svých podmínkách varují před posíláním zboží citlivého na změny teplot. Jak upozorňuje mluvčí zásilkovny Ondřej Luštinec, teploty uvnitř boxu můžou na přímém slunci dosáhnout až 50 stupňů Celsia.
4: Klimatizace by potřebovala velké množství energie. Navíc by nestačilo chladit samotné boxy, ale chlazení by musel být celý dopravní řetězec. To znamená auto, které zásilku vyzvedne, depo i auto, které ji veze do boxu.
2: Na způsob uložení zásilky by podle Luštince měli zákazníci myslet i při venkovních teplotách pod bodem mrazu. Michal Bělský, Radiožurnál.
5: Potkal jsem tě zase po letech.

0: Vydejte se s Radiožurnálem do Anglie 20. let minulého století. Pomozte originální dvojici vyšetřovatelů hledat mladou dívku z prominentní rodiny, která utekla z ospalého Sussexu do víru britské metropole. Užijte si kombinaci klasické krimi atmosféry, noblesy anglického venkova i jiskřivé chemie ústřední dvojice. Knihu z britské detektivní série Vraždy v Midwortu, Zmizení mladé dámy, dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
1: To nejlepší z hosta radiožurnálu.
2: Tento týden přinášíme výběr z hostů radiožurnálu. Byla mezi nimi i zpěvačka Eva Farna. Jak oslavila 20 let na scéně a proč svým fanouškům a faninkám na léto naservírovala skladbu Big Mac.
3: To nejlepší z hosta radiožurnálu.
1: Poslouchejte dnes po 9. hodině.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.
4: Na hodinách je 2:30. Pavel Prouza a zprávy.
5: Do Česka se dnes vrátí vrtulník, který ve Francii pomáhal s hašením rozsáhlých lesních požárů, informoval o tom mluvčí Českého hasičského záchranného sboru Václav Pilný. Vrtulník s hasiči, piloty a techniky odletěl do Francie v předminulém týdnu. Země se s požáry potýká od začátku léta kvůli extrémním vedrům a suchu. Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek se nepovažuje za vinného z žádné trestné činnosti v bitcoinové kauze. Blažek na sociální síti X napsal, že tvrzení vyšetřovatelů o původu peněz nejsou podložená. Státní zástupkyně pro Blažka požaduje 6,5 roku za mřížemi za legalizaci výnosů z trestné činnosti. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský odvolal velvyslankyni ve Spojených státech Olhu Stefanišinovou. Vyplývá to z dekretu, který zveřejnila jeho kancelář. Důvod odvolání dokument neuvádí. Velvyslankyně ale podle serveru Kyiv Independent na Facebooku napsala, že se pro odchod rozhodla sama z osobních důvodů. Kvůli nedostatku vody klesla hladina Rýna u německého města Kolín na místní historické minimum, píše o tom agentura DPA. Výrazně to omezilo lodní dopravu. Německý ministr dopravy Steffen Bilger na čtvrtek svolal do Bonnu odbornou konferenci. S nízkou hladinou se potýká i Dunaj.
1: Sport.
5: Nikola Bartuňková postoupila do druhého kola tenisového turnaje Canadian Open. Česká tenistka porazila bývalou světovou čtyřku Bianku Andreescuovou 7-5 a 6-4. Úspěšný vstup do turnaje má za sebou také Karolína Plíčková, která vyřadila Ukrajinku Olejnikovovou po setech 2x6-4. Na kurtu je teď Tereza Valentová, která zatím proti Američance Tausendové prohrála první set.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Omezení na dálnici D11 u sjezdu na Jičín a nehoda v Praze. Po dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové jede nadměrný náklad s doprovodem. Jsou za sjezdem na Jičín, teď mezi kilometry 40 až 50. Je to skoro 260 tun a 5 metrů na šířku. Jedou na exit 84, kde odbočí na Vysoké Mýto. Za nákladem s doprovodem je většinou hustý provoz a na trase taky místy prší. Na D11 z Prahy do Hradce Králové pozorně i na exitu 42 sjezdu na Jičín. Vlevo na trávě stojí zřejmě porouchané osobní auto. V Praze mezi Strahovským tunelem a komplexem Blanka havarovalo osobní auto. Nehoda je u přejezdu z Patočkovy ulice. Podle policie je vozidlo mimo vozovku. Dejte pozor. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Noc je jasná až polojasná, přechodně přehánky nebo bouřky, teploty 18 až 23 stupňů, v údolích ojediněle kolem 14, na horách kolem 17 stupňů. Přes den má být jasno až polojasno, v Čechách se odpoledne a večer budou při přechodně zvětšené oblačnosti lokálně vytvářet přehánky nebo bouřky. Teploty 34 až 39 stupňů, na horách kolem 30. Tolik zprávy. A dál je s vámi noční radiožurnál a Jiří Štefl.
7: Stejně jako v divadle, tak i do rozhlasu dřív chodili herci na premiéru i reprízy. V archivu se nám dochovaly třeba dva unikátní záznamy Moliérova Lakomce. A že bylo každé provedení přece jen odlišné, poznáte za pár minut. A to v prvním díle našeho seriálu Rozhlasové stovky. V něm se budeme tenhle týden vracet k rozhlasovému milníku do roku 1926. Tehdy vznikla i první rozhlasová hra. Uslyšíte o tom ve vysílání nočního radiožurnálu ještě v čase do druhé hodiny.
1: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: David Stepka tady u nás ve vysílání nočního radiožurnálu v dozvuku ve 14:45. Celý tenhle týden vám nabízíme tematický seriál Rozhlasové stovky. Připomínáme v něm postupně 5 rozhlasových milníků spojených s rokem 1926. A začneme rozhlasovou hrou. Přesně před 100 lety se na tehdejším radiožurnálu ozvala hra Na přástkách autora Miloše Kareše, kterou můžeme považovat za nejstarší českou rozhlasovou hru vůbec. Začneme ale ukázkou z nejstarší dochované rozhlasové adaptace. Tou je Bílý tesák Jacka Londona z roku 1937.
1: Týdny horečkami bloudí, jen dítě divočiny umí tak na životě lpět, jen dítě divočiny umí tak o život se rvát.
2: My vlastně nevíme, proč ta hra byla natočena, protože tehdy se veškeré rozhlasové hry vysílaly živě a žádný záznam se z nich nepořizoval.
3: Nejstarší dochovanou hru v archivu Českého rozhlasu posloucháme s Miloslavem Turkem, který jako archivář pracuje v rozhlase od roku 1984. Záznam Bílého tesáka je z 30. listopadu 1937.
4: Vaší žádosti bude vyhověno vzácné panstvo.
2: Dokonce v tom samém měsíci, v prosinci 1937, se vysílala hra od Moliéra Lakomec. A když se reprízovala o několik měsíců později, tak ti herci se pro tu reprízu museli znova sejít a znova to museli sehrát.
3: V archivu se dochovaly ukázky z premiéry Lakomce z 30. prosince 1937. Poslechněme si samotný úvod.
5: Zloději! Zloději! Pomoc! Jsem okraden! Milostivé nebe! Jsem ztracen! Zničen! Mrtev! Zabili mne! Ukradli mi peníze!
3: A teď pro porovnání nahrávka o čtvrt roku mladší z 19. dubna 1938. Zatímco text se neliší, dikce představitele Harpagona, herce Jaroslava Hurta, ano.
5: Zloději, pomoc! Jsem okraden! Milostivé nebe! Jsem ztracen! Zničen! Mrtev! Zabili mne! Ukradli mi peníze!
3: První dramatické večery radiožurnál zavedl už v září 1924, kdy začal vysílat kratší dramatické texty nebo části z divadelních her. O rok později nabídnul radiožurnál spolupráci režisérovi Vinohradského divadla Jaroslavu Kvapilovi. Ten měl vybírat hry, které by se víc blížily možnostem rozhlasového vysílání. Tak se k posluchačům přenesly scény ze Sirána z Beržeraku nebo z Noci na Karlštejně. Z této doby se žádné nahrávky nedochovaly, nemáme tak ani ukázku z nejstarší rozhlasové hry Na přástkách Miloše Kareše, ani z dramatické scénky Staropražský večer, jakési zdramatizované formy rozhovoru dvou průvodců z podzimu 1926. V tvorbě rozhlasových her nezaostává Český rozhlas ani po 100 letech. Podle Aleše Vrzáka, jednoho z předních rozhlasových režisérů, jich u nás ročně vznikne kolem 30. A na koho se právě on snaží navázat?
6: To, co já považuji asi za nějaký vrchol, tak to bylo to období Jiřího Horčičky. Jiří Horčička opravdu byl jakýmsi gigantem. Třeba od něho jsem měl nejradši Válku z mloky.
7: Tak ty ještěrky žijí v moři.
8: Já v moři, jo. Jenom v noci lezou na břeh, ale za chvíli zase mosijou do vody.
6: Jako způsob zpracování ve zvuku, ale i práci s hereckým monologem. Vlastně je pro mě ta práce neuvěřitelně moderní, i když ji slyším dnes.
3: Uzavírá Aleš Vrzák. V pokračování seriálu připomeneme další letošní stovku. Kulaté narozeniny na podzim oslaví Symfonický orchestr Českého rozhlasu a my vám řekneme, jaká bude jeho jubilejní sezóna. Tomáš Maleček, Radiožurnál.

0: Noční radiožurnál.
1: To jsou informace z Česka i zahraničí.
0: Aktuální zprávy každou půl hodinu.
1: Včetně dopravního zpravodajství.
0: A příjemná hudba.
1: Noční radiožurnál.
0: Přinášíme to nejdůležitější, i když ostatní ještě spí.
1: Radiožurnál.
0: S vámi i každou noc.
2: Teď jsou 2 hodiny. A zprávy má Pavel Prouza.
3: Očkování v lékárnách by v Česku mohlo být možné od poloviny příštího roku. Korejský poloostrov zažívá nejteplejší dny v historii měření. Fotbalisté Sparty rozehrají 3. předkolo Ligy mistrů proti Olympiku Lyon. Bude slunečno, přechodně přehánky nebo bouřky, teploty do 39 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Od poloviny příštího roku by se lidé proti chřipce a COVID-19 mohli nechat naočkovat taky v lékárnách. Návrh novely zákona prošel mezirezortním připomínkovým řízením.
4: Lékárny se sami budou moct rozhodnout, jestli se do očkování zapojí, říká Matyáš Fošum z Ministerstva zdravotnictví.
5: Očekáváme, že se přihlásí do tohoto systému zhruba nějakých 60 až 70% lékáren.
4: Cílem změny je hlavně zvýšit proočkovanost proti chřipce, která je v Česku dlouhodobě velmi nízká. Podle předsedy praktiků Petra Šonky ale očkování v lékárnách tento problém nevyřeší.
6: Problém nízké proočkovanosti není nedostatek očkovacích míst, ale zájem pacientů o tohle očkování.
4: A lékárníkům podle něj chybí taky dostatečné vzdělání na zvládnutí případných komplikací. Prezident komory lékárníků Aleš Krebs s tím ale nesouhlasí.
7: Lékárníci procházejí i kurzy první pomoci a podobně.
4: Lékárníci nicméně budou muset absolvovat speciální vzdělávací kurz. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
3: Korejský poloostrov trápí nejvyšší teploty v historii pravidelného měření. Na několika místech už 3. den po sobě překračují hranici 41 stupňů. Úřady omezily venkovní akce. Vyzývají taky obyvatele, aby si všímali starších lidí žijících osamoceně a pravidelně je chodili kontrolovat.
8: Nejhorší je situace tradičně v centrální a jihozápadní části Jižní Koreji. V Soulu vyrazilo zkontrolovat osamocené staré lidi přes 60 tisíc zdravotníků a dobrovolníků. Bezmála 2000 kilometrů silnic v jihokorejské metropoli 3. den po sobě skrápí přes 200 cisteren, protože na některých místech se pocitová teplota už blíží 50 stupňům. Podle aktuální předpovědi mají extrémní horka tento týden pokračovat a situaci zhoršuje naprosté bezvětří ve většině provincií. Ze Soulu David Jakš, Radiožurnál.
3: Do úvodního kurzu pro aktivní zálohy armády ve Vyškově nastoupili lidé, kteří jindy během roku kvůli své práci nemohou, učitelé. Výcvikem na vojenské akademii, ale spolu s nimi projdou také zástupci dalších časově náročných profesí, lékaři, IT specialisté nebo třeba herci. Kurz mají zkrácený ze 6 týdnů na 4, naopak ale nemají volné víkendy, popisuje důstojník Martin Kresta.
9: Ten obsah kurzu je úplně stejný, akorát je to tak nahuštěné, že ti kurzanti nemají oddych. Ty první dny dochází fasování uniforem, výstroje a výzbroje. První týden je silně teoretický, ale pak už je praktičtější část, kde vyjíždí i do vojenského prostoru a zkouší si to opravdu naživo.
3: Sport. Fotbalisté Sparty nastoupí v úvodním zápase 3.